0: A teď tu mám rohlíky Margaret Thatcherové. Jednou jsme přijeli do Londýna a já se těšil, jaký bude mít názor Pišta na politiku ty jejich Thatcherový. Protože naše socialistická televize kritizovala její jednání. Mám na mysli, jak Margaret zrušila v Glasgowě železárny. A já chtěl vědět, co na to Pišta. A on mě zklamal, odpověděl. Kto je to ta Thatcherová? Já ji neznám. A já na to, si děláš srandu, ne? To je vaše ministerská předsedkyně. Jo, to je její biznis. Až mi někdo šáhne na rohlíky a budou dražší, tak se budu zajímat, kdo to udělal. Kdo je zdražil a pak ho budu nevolit. Jinak mě politika vůbec nezajímá. To je jen u vás moderní mluvit o politice a politicích. S tetou na uhláku jsme probírali mnohé. A já se jednou pustil do politologické úvahy, až to bylo logicky nelogické. Povídám jí. Teto, já sem jezdím delší čas. A jak poznávám ten kapitalistický váš svět, pořád si kladu otázku, jaký je rozdíl v show businessu mezi kapitalismem a naší socialistickou zábavní kulturní frontou.
1: No povídej, to mě taky zajímá, na co jsi přišel?
0: No nevím, jestli jsem na to přišel, ale moje definice by mohla znít takto. V kapitalismu rozhodují peníze. To stačí, aby si šikovný, ale klidně i hodně špatný umělec sehnal sponzora, udělal reklamní mediální kampaň, nechal vylepit billboardy, pronajal si luxusní divadlo, lidi přijdou a třeba se to i klidně líbí.
1: No to je možný, no. A to je vlastně pravda, to je vlastně pravda. To jsem viděla hodně blbostí, které se hrály na intelektuální kapitalistickou frontu, jak říkáš. Prostě kdo má peníze, ten vládne, no. Ten rozhoduje, to je výstižné.
0: No a teď tam u nás, v tom socialismu.
1: No to říkej, myslím, že jsem to ještě nezapomněla, ale zajímá mě ten tvůj názor.
0: No a myslím si, že u nás, v socialismu, rozhoduje ideologie. A místo peněz rozhodne jediný člověk, komunista, ale ten musí být hodně kovaný. No a to pak je jedno, jestli umělec je hodně špatný, protože za ním stojí ideolog.
1: No a co na ně chodí lidi do divadla?
0: No, chodí, nechodí. A oni si to vyřešili. A to tak, že najdou nějakého kvalitního umělce, jako byl Vladimír Menšík, na kterého se chodí, a k tomu přiřadí tohodle toho špatného umělce, tomu Vladimíru Menšíkovi to dají jako příkaz a on musí tohodle toho vozit. To je ta ideologie.
1: Chudák Menšík, ten tam měl těch špatných herců, přihrávačů.
0: Teď co je ta dobrá nebo špatná věc? Já si myslím, že v tom socialismu ta ideologie je stejně špatná jako v tom kapitalismu ty prachy.
1: Jo, to říkáš dobře. A nejhorší jsou ti, kteří propadnou ideologii i penězům. A jsou ochotni ve jméno svobody a demokracie páchat největší zlá.
0: No a ještě jedna důležitá postava patří k tetě. A tou je Franta Bělský, poslední manžel tety Ireny. Michale, kdo je ten šarmantní, noblesní, vysoký, nádherný chlap, co do Prahy přijel s tetou Irenou? Ptal jsem se Michala. Upíre, teta je skvělá. Rozhodla se znovu se vdát a tak přijela s tím budoucím manželem Františkem Bělským. Znáš ho?
2: No jo, už si mi ho představoval. To je Čech, že jo? Mluví česky velmi dobře.
3: Jo, myslím, že odešel v roce 39 do Anglie a zajímavý bylo, že byl 30 let předsedou svazu sochařů v Anglii. Teď přijel žádat o ruku mojí babičku, tedy mámu Ireny. Hele, a babička má 92 roku, to je dojemné, co?
2: To je vrcholný gentleman. Taková tradice v tak pozdním věku. Nádhera.
0: A ty víš, kdo je Franta? To jsem ti neříkal. Je to jeden ze slavných sochařů. A v Praze je jeho pamětní deska věnovaná československým parašutistům. A ještě v Dejvicích stojí jeho pomník na počest českým letcům v anglické armádě.
2: Jo, to je ta vrtule u Skrňáku, tu znám.
0: Ta je úžasná.
2: Tak to je od Franty.
0: Upíre, co teta vyprávěla, tak Franta se dobrovolně přihlásil do československé armády. V dubnu 1941 zažil krátké setkání s britským premiérem Winstonem Churchillem. který spolu s prezidentem Edvardem Benešem navštívil československou smíšenou brigádu v Leamingtonu, kde on sloužil. A pak v 71. roce vytvořil sochu Winstona Churchilla. Skvělý bylo, že on mu neseděl modelem, ale jeho podoba se mu vyryla do paměti během toho krátkého setkání za války. Tu sochu vytvořil pro univerzitu ve Faltonu, kde právě Churchill v roce 1946 pronesl slavný projev. Díky němuž se začalo používat slovní spojení železná opona. Když bývalý americký prezident Harry Truman dostal nápad, že by některý americký sochař zhotovil jeho bystu, Churchill se proti tomu ohradil a řekl: v žádném případě, když vůbec budu někomu stát modelem, tak jedině tomu chlapíkovi, tomu Bělskýmu, který mě už jednou udělal ve Faltonu. No jistě, to já vím. A protože ta stažená opona všem východňákům ležela dlouho v žaludku, tak na tom samém místě jí s radostí ve svém projevu Gorbačov zase symbolicky vytáhl a Michal kýval hlavou. A teta říkala, že Franta po 89. roce přijel do Prahy a vytvořil další bystu Churchilla, umístěnou u britského velvyslanectví. Jo, a ta stojí kousek od hospody u Hrocha, chodím tam na pivo. A tam zas já stahuju opileckou oponu. A ta zas ležíme ženě v žaludku. Michal mě moc nevnímal a listoval dál v knize, která vyšla o Frantově. Hele, hele, a ten Franta taky udělal sochu věnovanou rytci Václavu Holarovi. Je a koukám i památce Jana Palacha. Víš, to jsem nevěděl. A tady ti přečtu, čím vším se proslavil. Bělský se hlavně proslavil tím, že sochal skoro celou královskou rodinu. Stal se jediným sochařem, který ve svých dílech mohl zachytit příslušníky 4 generací britské královské rodiny. Nejprve v roce 62 vytvořil bystu královny matky, poté prince Andrewa, prince Filipa a nakonec i královny Alžběty II. A Franta ještě v roce 85 udělal návrh na pamětní mince k jejím 80. narozeninám. A pak ještě stvárnil 3letého prince Williama. A to je asi pro neangličana v tak konzervativní zemi velká pocta, co? Upíre těch soch je opravdu hodně, ale jednu za všechny. Pamatuješ, byli jsme na londýnském náměstí Shell a i ty jsi si všiml té fontány ze samých mušliček. Tak to je taky od Franty. A pak po čase mě Michal volal a sdělil smutnou zprávu. Pire, bohužel, Franta, manžel tety Ireny, ten pan velký sochař,

ty máš, co jsi chtěl, čert tě vem. Ten pán, co drží drahej volant, to je šance dívko Mercedesu. Má zlatý prsten, zlatý srdce, zlatý zuby, prostě zlatý chlap. Já mám jen to, co na zádech si nesu. A ty máš, co jsi chtěla, tak se trap. Před chvílí svět byl jenom náš, ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme občas nacházeli, když hledali jsme spolu vráka, jimi špátky jdou do nedělí. Ta vůně ohňu ve vlasech, ta nevyvané dívko v Mercedesu. To nepřerazej drahý šminky,

tě za pár týdnů vrátí zase zpět. Až poznáš, co jsi vlastně chtěla, vem si rtěnku, dívko, Mercedesu. Slova dlouho nehledej a na dlaň levý ruky nečni psát. Ten dopis potom pošli na adresu,

číslo 50. Pak bude svět zas jenom náš, vždyť ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme spolu nacházeli. A vím, že jednou najdem vrátka, jimi špátky jdou do nedělí.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Petr Lachnit je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Doktor Petr Lachnit je jednak radním Prahy 5 a kandidátem na starostu Prahy 5. A já podotýkám to důležitou věc, že já jsem teoreticky vaším voličem, pane Lachnite, tak buďte opatrný, co řeknete dneska. No ale vysvětlete nám několik věcí, jo, z té pětky. Já teď vám tak nějak pozoruji, když tam často jezdím i večer domů a tak, že se trošku změnily poměry a že tam často vidím takové ty fetíře, jak se říká, takové ty drogově závislé a tak. Existuje třeba nějaká statistika, jestli těchto lidí je tam víc anebo míň, anebo to souvisí, prosím, s nějakým tím centrem pro drogově závislé na Praze 5 v Mahenově ulici?
2: Já myslím, že se nemýlíte. Skutečně v okolí toho Anděla se ve zvýšené míře už někdy od toho listopadu, října 2019 začalo pohybovat mnohem větší množství lidí závislých na těch návykových látkách. My jsme se snažili i s policií a neziskovými organizacemi zjistit důvod. Nelze ho asi zjistit stoprocentně. Praha 1 přistoupila k tvrdší politice, v podstatě pod tlakem policie se zřejmě část přesunovala na Anděl, přišel do toho covid, ale pohyb na té scéně je složitý. My jsme se domluvili s policiema na zvýšené kontrole monitoringu v té lokalitě, ale jeden ze zásadních problémů, který my tam vidíme, je poměrně vysoká přítomnost tedy zařízení, která jsou sice prospěšná, ale jsou příliš koncentrovaná v té Praze 5. Mm-hmm. Máme tam dvě kontaktní centra pro osoby závislé. Jedno z těch center je v našich prostorách v Mahenově ulici a bohužel tedy pověstná ordinace jednoho z lékařů, kterého nebudu jmenovat, se postupně přestěhovala z Bíblovy ulice přes Prahu 4 v roce 2015 nebo 16 se přestěhovala do Erbenovy ulice, což je vedle. A dochází zde k tomu, že jsou ve velké míře poměrně zvláštně předepisovány substituční látky, které to je Ravata a Subutex. No a ty substituční látky vydává zase pro mě poněkud zvláštním způsobem lékárna, která je vedle v té Erbenově ulici. No a tam odsud se to ve velké míře, tyto substituční látky dostává mezi ty návykové osoby. Proti substituci já nemám vůbec nic, ale pokud je to substituce řádná, prováděná lege artis, bohužel tady to velké množství z mého pohledu v pořádku není. Tyto látky jsou zneužitelné, jsou na tom drogovém trhu levné, levnější než ty originály. V podstatě místo toho, aby se užili ústy, tak je ty závislé osoby rozpustí a pak si je aplikují nitrožilně a v podstatě svým způsobem jsou patrně efektivnější, než kdyby kupovali na tom drogu ty tvrdší látky. A teď tady máte vedle zastavárnu, máte tady vedle káčko, no a vytváří se prostě nepřehledná. Káčko je nízkoprahové zařízení, takzvané kontaktní centrum. A vytvořila se vlastně jakási v uvozovkách dokonalá výrobní linka, která ovšem nepatří do centra města. My proti nízkoprahovému zařízení provozovanému řádně registrem nemáme to nejmenší. Vždycky jsme s Progresivem spolupracovali, ale bohužel jsme pod obrovským tlakem občanů a já je chápu, protože ti drogové závislí se pohybují všude okolo. Pohybují se na zastávce u zvonu, pohybují se v Husových sadech. Snažili jsme se, posílili se policejní dohled. Ale bohužel policie tohleto řešit v našich podmínkách nemůže efektivně. Takže nám nezbylo po mnohých komunikacích s magistrátem, kde 2 roky jsme se snažili domluvit na přestěhování tohoto centra do jiné lokality, aby to nebylo tak koncentrované. Ale nepodařilo se, takže jsme v červnu dali, respektive v červenci jsme dali tomuto nízkopravému centru výpověď. No, dali jsme tam tu nejdelší možnou výpovědní dobu, to znamená 6měsíční. Myslím, že se snažíme i jim pomoci v hledání nějakého dalšího prostoru, ale protidrogová politika je otázkou magistrátu. Magistrát je plně odpovědný za tu síť a on to neplní. Musím teda říct, že je neuvěřitelné, že Praha jako kraj je jediný kraj, který nemá schválenou koncepci protidrogové politiky. Byl za to kritizován. Nedovedu si představit, že by tohle to bylo někde jinde. Asi na tom vidíte, jakým způsobem přistupoval k řešení té protidrogové sítě těch protidrogových služeb. A já budu doufat, že tedy po těch volbách na tom magistrátu se ledy pohnou, někdo se tomu začne věnovat a podívá se na tu problematiku i s odborníky třeba lépe a pomůže vyhledat prostory a roztříštit, případně otevřít někde na kraji podobné zařízení,
1: aby se to nekoncentrovalo. Lachnite, řekněte, kdyby se zadařilo, vy jste se stal starostou, vy s tímto problémem nemůžete udělat zhola nic?
2: My v podstatě v tuhletu chvíli s tím toho mnoho nemůžeme udělat. Důležitý je komunikovat s magistrátem, aby nám ten magistrát podal pomocnou ruku, aby začal vnímat, že je za to odpovědný. My jsme ochotni pomoct při přestěhování toho progresivu do jiných prostor, ale není to jenom o tomhle tom. Ten magistrát se musí postarat i o zřízení dalších podobných zařízení, aby to nebylo koncentrováno jenom do Prahy 1 a do Prahy 5. Máme jenom 3 zařízení, která dneska jsou. Na Praze 5 jsou 2 a jedno je na Praze 1. A bohužel při to množství těch drogově závislých je to málo.
1: Pojďme na další věc, a to jsou seniori, co by ohrožená skupina obyvatel. Ohrožená, řekl bych, ze všech stran, a teď ještě navíc k tomu ty energie. Tak myslím si, že žít, bydlet na Praze 5, zejména v okolí Anděla a tam v těch exponovaných místech, nebude úplně laciná záležitost, když tam bydlí senior se svým důchodem a teď mu skočí ty energie. Teď vy se ucházíte o pozici starosty, tak mi řekněte, co s tím, jestli se jim dá nějak pomoct. A pojďme vzít ty seniory teda z gruntu, protože ještě ty seniorské služby, tak to mě také zajímá, protože mě to čeká, pane Lachnite.
2: Mě taky.
1: U nás na pětce. Tak třeba budeme tam v jednom nějakém centru a budeme se vyprávět, jak jsme před lety dělali rozhovor. Tak.
2: Podívejte se, již před lety se mně podařilo přesvědčit zastupitelstvo, aby se zcela vážně začalo tou seniorskou problematikou na Praze 5 zabývat. My podle čísel dneska máme přes 85 tisíc občanů a z nich je přes 20 tisíc ve věku nad 60 let, takže v tom seniorském věku. My jsme postupně cestou komunitního mapování těch sociálních služeb zjistili, že chybí především ta možnost právě toho, co vy zmiňujete, nějakého laciného chráněného bydlení, takových těch domů s pečovatelskou službou nebo bytů s pečovatelskou službou. Takže v tuto chvíli máme dokončeny 2. Jeden je v Zubatého ulici a druhá je skončená rekonstrukce Raudnicova domu v Hlubočepech, která skončila v lednu letošního roku a ze 3/4 už je ten Raudnicův dům zaplněn. Není to jediná záležitost. My máme ještě 3. dům rozestavěn v tuhletu chvíli. Je vedle toho Raudnicova domu a tam už se tedy naplno staví. Takže ta kapacita z té skoro nuly najednou se dostává ke kapacitě takřka 100 bytů domů s pečovatelskou službou a to už je tedy znát. Současně tedy se nám podařilo i v těch stávajících objektech, zejména v objektech na Plzeňské ulici, v Bozděchově ulici, vytvořit byty obecní pro sociální účely, případně seniorské účely, a jsou využívány, takže je tady další množství bytů, které užíváme. Myslím si, že se snažíme tomu naplno věnovat. V záloze máme ještě jeden dům s pečovatelskou službou na Poštovce, ale tam nás v současné době při zahájení soutěžení zradili ty neuvěřitelně vysoké ceny stavebních materiálů a staveb, takže možná naivně, nejsem odborník, možná naivně doufám, že v budoucnu by mohly ceny těch stavebních materiálů a prací třeba poklesnout.
1: Ještě než se dostaneme k těm energiím a k těm životním nákladům, před léty mi vyprávěl jeden muž žijící v Rakousku, respektive Rakušan, že tam to chodí tak, že v okamžiku, kdy se člověk blíží do seniorského věku a ještě je třeba ve formě, tak už si tak svým způsobem zamluví nebo nějakým způsobem rezervuje, nevím, jak to chodí, nějaké svoje místo v seniorském domě, aby nezůstal na holičkách. Existuje něco takového u nás? Nebo se čekáš, že průšvih?
2: Ne, to ne. Právě třeba v těch domech s tou pečovatelskou službou my máme žádosti těch lidí, těch seniorů, případně osob se zdravotním handicapem, může to být třeba vozíčkář, protože v tom Roudnicově domě už máme vozíčkáře, jsme neměli ty byty. A může se stát, že dá prohlášení, že nepotřebuje momentálně ten byt, ale obnovuje každý rok tu žádost. A ta komise, když to hodnotí, tak vidí to jeho podepsané prohlášení a nevyřazuje ho z toho. Takže jsou takové případy, není to asi vysloveně tak, jako v tom Rakousku. Nicméně tou faktickou cestou takové případy tady jsou. Jde spíš o to, že si ten senior musí uvědomit, že se to na té Praze 5 trošku změnilo v té oblasti toho bydlení a že taková služba tady možná je. Jde spíš taky o tu osvětu. Ale vy jste se ještě zmiňoval o jedné věci a to jsou samozřejmě ty náklady toho nájmu.
1: No to se chci energií. Ptát teď energie a všechno, co s tím souvisí.
2: Ten senior, který užívá ty seniorské služby, má uzavřeny ty pečovatelské smlouvy, tak má limitovanou cenu nájemného v tomto bytě a ta v našich podmínkách podle rozhodnutí rady činí 90 korun za metr čtvereční, což je v současných podmínkách Prahy, myslím, velmi hezká cena. Energie řešíme. My v tuhle tu chvíli, kromě záležitostí, které spadají pod úřad práce a různé dávky, tak sledujeme cenu vlastně služeb, které s těmi byty souvisí, protože jedna věc je nájem, ale to, co se v minulosti nemuselo až tolik řešit, je právě ta cena služeb, které můžou přesáhnout nějakou rozumnou míru. A v podstatě pak teda bychom to museli řešit nějakým způsobem. Limitací, odpuštěním části cen, ale to hlídáme, koukáme na to, ale myslím si, že jsme připraveni to nějakým způsobem řešit v těch našich bytech.
1: No ale mnohem jednodušší ještě věc, která se možná stane, když těm seniorům přijdou například ty vysoké zálohy, tak oni moc nevědí, kam se obrátit. A může tedy nastat příběh, že někdo přijde k vám na radnici a řekne, podívejte se, tady mám takovouhle složenku a beru důchod jenom tolik a tolik, co mám dělat.
2: Tak, no, oni se takové věci dějou, ale nemusí chodit přímo na radnici. Naše pečovatelská služba má nově zřízeno, v průběhu 3 let jsme zřídili 3 pracoviště. Je to Barandov v budově polikliniky, je to Smíchov na náměstí 14. října a úplně nově otevřené pracoviště ve Vile Áda na Plzeňské v Košířích. Každé to pracoviště, kromě odborných pracovníků zajišťujících pečovatelské služby, pečovatelek, má k dispozici taky sociální pracovníci, takže oni se v té první linii, ty naši klienti, i neklienti, obrací přímo na ně. A potom část lidí, která nevyužívá třeba tu pečovatelskou službu, nemá s tím zkušenost, se obrací přímo na sociální odbor. Zatím v tuhle chvíli i tou činností sociálního odboru je to nějak zmapováno, zatím to řeší v podstatě úřady práce, zatím se to řeší cestou těch dávek, ale já vůbec nevylučuji, že do budoucna to přesáhne možnosti těch seniorů a pak to budeme muset řešit spolu s nimi. Těch nástrojů je asi celá řada, ale záleží od ochoty a vůle zastupitelstva třeba vyčlenit na to finanční prostředky.
1: Vypadá to, že jedním z témat pražských voleb z jedné strany na druhou, prostě všude po celé Praze, budou takzvané cyklopruhy a cyklostezky a v mnoha případech nepříliš chytře zvládnuté to dopravní řešení, mírně řečeno. Jak moc vás zajímá tohleto a jak moc to zajímá Pětku a co, kdybyste byl starostou, tak co s tím?
2: Podívejte se, nás to zajímá. Já sám bydlím v Motole na Plzeňské ulici a před nějakou dobou, teda i k té zhoršené situaci v dopravě, která tam je, se nám tam z ničeho nic objevily na vozovce značení cyklopruhů a do toho ještě nějaké odstavné plochy, nevím přesně, jak to nazvat. Výsledek byla skoro katastrofa. Teprve magistrát hlavního města, ne k našim stížnostem městské části, ale ke stížnostem integrovaného záchranného systému, že prakticky neprojede, ani neví, jak se orientovat, se rozhodl sice pozdě, ale začal ty pruhy zase nějak překreslovat. Takže na zemi teď máte pruhy několika barev. Já sám, když jedu tím autem směrem na Motol a chci někam odbočit, tak se skoro bojím, ani nevím, co, která barva vlastně platí u tohohle toho. Já nevidím, že by to bylo extra využíváno těmi cyklisty. Takže mě jde o to nic proti cyklopruhům, ale měl by to někdo konzultovat s odborníky, měl by to někdo konzultovat s tou městskou částí a mít na zřeteli nejen bezpečnost jako těch vlastních cyklistů nebo osob pohybujících se na koloběžce, ale i těch motoristů. Jo, a navíc vznikají nám cyklopruhy v místech, kde se vysloveně bojím jako o ty cyklisty. Je to Botanika dole, že jo, když se jede směrem ke Kartouský, já si teda nejsem jistý, jestli to odborník viděl, ale připadá mi to velice riskantní pro ty cyklisty. Já jsem příznivce spíše budování cyklostezek, ale chápu, že v té Praze je to složité, ale vždycky se asi s rozvahou. A když jsem viděl, co se nám tam stalo a mnoho měsíců to nebylo řešeno, nebo vidím cyklopruh směrem na Malvazinky, po kterém nikdy nikdo nejel, tak mně to přijde až líto.
1: Pane doktore, vy se ucházíte o post starosty na Praze 5 a teď vás musím vyzkoušet, jestli pak víte jako představitel té městské části a možná budoucí starosta. Jak je to dlouho, co se Smíchov připojil k Velké Praze?
2: Tak,
1: taková zkouška, ne? Jako u maturity, jo? Jestli projdete.
2: Jo, děkuju. No, vím, protože jsme to výročí slavili. Bylo to 100 let, bylo to 1.1., kdy nejenom Smíchov, připojili se i Košíře, připojila se celá řada dalších obcí a vznikla nám Velká Praha. Yes. Takže my jsme se snažili to výročí připomenout, ještě si ho taky připomínáme. Bohužel měli jsme naplánované větší oslavy, ale ten jarní covid to zhatil. A teďka vlastně jsou tam dvě věci, které souvisí s Prahou 5 a chceme je dát tomu výročí. Jsou to dva koncerty. Jeden je koncert skupiny Monkey Business v pátek, je to open air koncert v Kinského zahradě.
1: A ten je taky z Prahy 5, Monkey Business.
2: Ano, právě, proto já se přiznám, že se moderní hudbě nevěnuju, ale vím, že jsou z Prahy 5. A druhý den je tam open air koncert filmových melodií, který sponzoruje Barandovské filmové studio, kromě jiných, takže myslím si, že je to hezká oslava a blíží se nám tím takový konec oslav toho připojení ku Praze, toho zvětšení.
1: Mimochodem jsem přemýšlel nedávno jako obyvatel Prahy 5, které jako významné osobnosti se octly na Praze 5 při vší skromnosti, kromě mě, to tady nemusíme jmenovat, a kromě vás, tak legrace, ale třeba Einstein, víte to? V Lesnické ulici jsem se nedávno dočetl.
2: No, já myslím, že to vím. Dověděl jsem se to náhodou, podobně jako vy. A chtěl jsem se na to ulici podívat, ona není dlouhá.
1: A no to je taková ta vracečka.
2: Ano, byl jsem přímo v tom domě, ale v podstatě jako dílem náhody, protože tam byl jubilant, který měl 95 let, tak jsem spojil jedno s druhé. Dům jsem si prohlídl Albert Einstein tam skutečně byl, tam, mnohé, skoro dva roky, mnohé se tomu přisuzuje. A dole je tam taková malá pamětní destička na baráku, ale dům není náš, dům má, je zpátky vydán v restituci, má soukromého majitele.
1: No Karel Gott určitě ne.
2: Karel Gott ano. Karel Gott na Bertramce. A musím říct, že s Karlem Gottem jsem se potkával pravidelně, zní to zvláštně, ale potkávali jsme se pravidelně v Motole, v areálu Helpesu, protože to je organizace, která podporuje asistenční psy. A mistr měl psa, který byl právě zprostředkován tím Helpesem. Čas od času se o něj starali v době nepřítomnosti, cvičili ho. A oni pořádají takový super den vždycky v září, to super den Helpesu, na kterém spousta těch osobností, těch patronů, těch asistenčních psů vystupuje. A Karel Gott, pokud vím, tak nevynechal jako jediný rok, aby za těch 19 let se nezúčastnil, nevystupoval charitativně zadarmo.
1: Jsem rád, že jste přišel, pane Lachnite, no, držíme palce při volbách a těším se na příště, na shledanou.
2: Já děkuju vám.
1: Naším hostem byl Petr Lachnit.

0: Ta slova paní Merkelové, wir schaffen das, jako, ta se obrací proti nám, protože my jsme se vlastně zakázali na to upozorňovat. My máme na to paragrafy dokonce tady v České republice. Znám lidi, tomu se říká podněcování vůči skupině. To znamená, já když budu upozorňovat, že tato skupina, určitá skupina je nebezpečná pro tu společnost, tak státní zástupce nezkoumá, zdali je nebezpečná. Státní zástupce říká, že já naplňuju podstatu trestného činu podněcování v určité skupině a odsoudí mě, nikoli ty, co běhají po nocích po těch barech a mačetama to tam občas střihnou, že čteme každý druhý den, čteme o tom, kdo koho zavraždil mačetou nebo nějakým nožem nebo tak a za výkřiku Allah Akbar, no tak to je síla. A v Německu ta situace je velmi komplikovaná a složitá, protože ta skupina je velmi silná a početná a právě se ty Němci zakázali zákonem říkat si tu pravdu o tom, co se tam děje. A ta skupina měla větší ochranu právní než ten původní obyvatel, ten Němec. Takže je opravdu vážná obava, zdali nedojde k tomu, že ty skupiny tam začnou vytvářet politické strany, které by využili a zneužili té demokracie evropské a té humanity a nestali se dominantní v těch městech, jako je...
1: Posloucháte Radio Xaver.

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Policie v kauze Dozimetr obvinila ex-šéfa pražského dopravního podniku Dvořáka. O čem toto svědčí?
2: No, mě to pobavilo, protože na ten internet má tu skvělou vlastnost, že se tam ty články aktualizují, takže v prvních verzích toho článku říkal tady pan Dvořák, že o ničem neví, že to je úplný nesmysl a že vůbec nemají důvod ho obvinovat, že mu nikdo nedal vědět, aby o pár jako desítek minut později bylo, a už jsem to dostal oficiálně. No takhle, mě ta věc má dvě roviny. První je, že mě teda jako opravdu překvapilo, že v kauze, která se motá okolo dopravního podniku, nikde nefiguruje jméno pana ředitele bývalého Dvořáka, protože i když byl dávno pryč, tak ty vazby tam měl furt silný, takže v tomhle tomu si jako můžeme udělat odškrtnuto, jako není to tak, že by tam nijak nebyl. No ale co je mnohem podstatnější, je, že prostě já jsem byl teď v úterý na meetingu Víta Rakušana v Plzni, kde on teda jako rozmlouval s voliči. Musím říct, že na tom meetingu, jako kde měl asi 120 nebo 130 lidí, že teda jako naživo působí mnohem jako sympatičtěji a jako příčetněji. On tam jako chodil, vypadal jako kluk od vedle, prostě dělal, ale já jsem tady takový Vítek, shodou okolností jsem ministr vnitra, já pro vás chci to dobro a jsem ten správňák a to byla jako jedna věc. Na Dozimetr se ho tam samozřejmě jako nikdo neptal, ale jako oni si ty starostové myslí, že se jako na to zapomnělo, že to není. A on se na to nezapomnělo. Ono jako, když je meeting, tak tam z podstaty chodí lidi, kteří jako jsou nějakým způsobem sympatizanti, který on jako zajímá a nikdo se ho tam na to neptal, tam řešili, jestli chce přijmout euro nebo ne. Ale prostě všichni ostatní ten Dozimetr řešej. Včetně takových jako detailů a takový hlouposti, v uvozovkách hlouposti, jako když měl ten šifrovaný telefon, což by ještě samo o sobě nebylo nic tak děsuplnýho, jako kdyby se tak pitomně nevymlouval, že to dal na hraní svým dětem. Jo. Takže je to dohání a on začne, on by měl teďka začít ten soud, začínají utíkat věci o tom, kterak někteří ty aktéři, jeden ten aktér té kauzy, ten Augustín, začal vypovídat výměnou za beztrestnost a co všechno tam bude. Ve spisu jsou věci, že peníze z toho Dozimetru se dělily a šly přímo na hnutí STAN. A teď si vemte, že ten soud má teprve začít na konci září a všechno to začne gradovat a myslím, že lepší závěr své dobré kampaně si ani nemohli přát.
1: Vy říkáte, pane Koláře, tak citlivě, že pan Augustín začal vypovídat. Myslím, že v Čechách proto existuje mnohem lepší výraz. Že začal zvonit.
2: Začal
1: bonzovat. Vypovídat musí každý. Ale,
2: no jasně, ale záleží, co všechno chce vypovědět a co za to dostane. A tady evidentně jako má pan Augustín dostat beztrestnost a za to teda začal zvonit, když to chcete nazývat slovem zvonit.

stalo, bože jak, na refíži mě popad pták, pestrý a hloupý jako duha, kdyby měl rozum, tak by uhák.

Kapitola 15. Vrahům zvoní hrana. Na schůzku NVO se Nora dostavila přesně v určenou dobu. Byli tam už všichni, uvítali se jako obvykle. Artur zahájil schůzku, projednali vše, co projednat měli, a pak požádal Noru o rozhovor vedle v salonku. Nora se pokusila přednést to, co si do noci nacvičovala, jak chce ukončit práci pro NVO. Hned v polovině první věty ji Artur, vědom si své náklonosti k této ženě, chytil za ruku, před svá ústa položil ukazováček a řekl polohlasně: "Pšt, Noro, nepokračuj, je to zcela zbytečné. Od nás se neodchází, nikdy za žádných podmínek, ani do důchodu. Dál se o tom už nebudeme bavit." Nora seděla se svým psíkem na klíně, který pozoroval oba v místnosti. Otáčel svoji milou hlavičku a upřeně se díval do očí toho, kdo zrovna mluvil. Artur se pousmál a jen dodal: "A tíku, ty tvoje kukadla, kdybych mohl, tak tvé paničce vyhovím okamžitě, když si to tolik přeje. Ale nejde to, to prostě nejde." Pokračoval dál, tentokrát už v monologu k Noře, která sice nadurděně seděla, ale pozorně poslouchala. Chápala, že svého nedosáhne, ale stále ještě přemýšlela, co bude dělat. "Noro, do Prahy se musíš vrátit. Pojede tam trochu větší skupina, než jste byli původně vysláni. Prostředí znáš perfektně, domestikovala ses velmi dobře, nikdo o tobě vůbec nepochybuje. Bez tebe prostě nemůžeme pokračovat. Pochopitelně nebudeš pokračovat v energetice, tam ty gaunery máme už všechny přečtené. Tvá práce bude podstatně složitější. Budeme rozkrývat další gaunery, nejen v justici. Chci tím říct ty další, o kterých ještě nevíme, ale jen o nich tušíme. Posloucháš mě?" Trhla hlavou a v duchu se přiznala, že ani moc ne, ale považovala to za nehorázné se k tomu přiznat, tak kývla hlavou na srozuměnou, že poslouchá. Je pravda, že od této chvíle soustředěně poslouchala. Byla také ráda, že se na zasedání vůbec nehovořilo o Kamile. Bylo jí jasné, že podrobnosti jejího skonu a vše, co před smrtí řekla, všichni znají. Artur pokračoval dál, stále vedl monolog o úkolech, které jejich skupinu čekají. "Seznámíš se s dalšími lidmi, kteří s námi už spolupracují. Jsou to lidé, kteří se sdružují ve skupině, která si říká Spravedlivý. Je to část justice, od prokurátorů až po soudce, a pochopitelně část policie. Dále dostaneš k prostudování 10 357 kaus. Podíváš se na to, uděláš síťové propojení osob." Nebyla by to ani Nora, aby ze zvědavosti nezačala klást otázky. "O jaké kauzy se jedná? Co jsou to za kauzy? Jaké síťové propojení osob?" Vysypala celou řadu otázek a Artur si byl jist, že rybička začíná zabírat. Návnada byla voňavá. "Je to část případů, kde máme další důkazy, že se jednalo o stíhání či likvidace osob na zakázku, nebo jen tak z legrace justice." "Jak z legrace justice? To si ze mě utahuješ?" "Samozřejmě, že si dělám legraci," opáčil Artur, ale začínal si být jist, že Nora na návnadu zabírá. "Podívej, nespravedlivě, v rozporu se zákonem stíhaných osob je v Česku podezřele hodně. Po rozborech jsme zjistili, že část je stíhána skutečně na zakázku lobbysticko-politické mafie, nebo jestli se ti to více líbí, tak na objednávku. I jeden z jejich ministrů o tom zcela otevřeně hovoří, že se tam zavírá na objednávku. Pak další skupina je stíhána jen tak, protože jejich nabubřelý systém jim to dovoluje. Zodpovědnost za své činy nemají, tím myslím policii a justici. Prostě si někteří ti machři udělali z tohoto státu oboru a vtéloví slušné občany jako pytláci zvěř. Další skupinu tvoří absolutní neznalost zákonů, jak u části policie, tak justice. Představ si, že někteří absolvovali právní studia za několik měsíců. Jinde je to touha po povýšení, tak obvinují, obžalovávají či soudí jen z touhy po povýšení.
Pak je pochopitelně skupina vyděračů, i ta tam funguje, ta pracuje za úplatky. Jsou mezi nimi jak policie, tak prokurátoři, tak soudci. Je případ, že soudce soudil a nechal se uplácet lahví whisky. Nedodržuje se ústava a další zákony. Prokurátor nezná zákony a obžalovává. Při počtu souzených, pokud by to bylo v souladu se zákony, jsou Češi národ zločinců a o tom silně pochybuji, ukončil svůj úvod do problematiky Artur. Nora seděla a Tík byl stále ve střehu, ale ona mlčela. To mám jít zpátky? To snad nemyslí vážně, honilo se jí hlavou. Nakonec se zeptala, jak si to myslel u těch kauz připravit propojení osob? Úplně jednoduše, jako vždy, kauzy probíhají v celém Česku. V mafiánském systému je zapojena velká skupina, která si vzájemně kryje záda, pomáhá. Mají přísloví, ruka ruku myje, nevinný ať v kriminále a bez peněz schnije. Artur tím myslel propojení policie, prokurátorů, soudců s objednateli, to jsou obyvatelé zátoky Sviní, kteří pomalu jako krysy opouštěli svá teplá místečka, ať už v politice či jinde, a čekali v Týlu na možné zpětné vylodění, jakmile se bouřlivá situace uklidní. Za bouřlivou situaci považovali vše, co je mohlo jen trochu ohrozit v jejich vykrádání státu. Prostě místo pohádek si budeš číst kauzy, vytahovat z nich policisty, prokurátory, soudce na jedné straně a na straně druhé osoby, kterým likvidace ubožáka prospěla. A z tohoto vzorku si uděláme pěknou mapu gaunerů. Je mi to úplně jasné, a to je jich přes 10 000. Ne, je toho mnohem víc, ale ještě to analyzujeme u nás. Zároveň bude připraven seznam těch, kteří jsou už ve vězení a nic neprovedli. Jsou jich stovky, doufám, že ne tisíce. Nora se zhluboka nadechla nebo si znechuceně oddechla. Každopádně se stále nevyjadřovala, ačkoliv jí to nesmírně zajímalo. Aspoň pár kauz si pročíst, jen tak na zkoušku, honilo se jí hlavou. Noro, jestli chceš, tak si pár kauz vezmi a pročti si je jen tak na zkoušku, co říkáš? Zase mi čteš myšlenky, pousmála se Nora. Moje malá Noriko, oslovil ji stejně něžně jako dříve. A aby ses v Praze nenudila, založili jsme ti institut. Artur po této větě vstal, šel pohladit Atíka, ale i Noru, a jen tak polohlasně si brblal, že je to jeho statečné děvče. Změnu potřebovala za každou cenu. Zda ji udělala správně, se teprve uvidí. Z Washingtonu se natrvalo odstěhovala. Byla v této chvíli jako poletující ptáče, které hledá své hnízdo. Vnitřně tušila, že žádné hnízdo nehledá, že navždy bude bloudit tímto světem, že nechce být už nikdy k ničemu a nikomu vázaná. Uběhlo pár týdnů od porady v Kapském městě a Nora pročítá část kauz, které si vybrala, jak sama říkala, jen tak pro seznámení. Byla to náhoda či nějaká jiná síla, která jí dala do rukou první kauzu? Kauzu Jablko? Proč byla zařazena mezi těch několik tisíc, které by měla prostudovat? Nastražil to Artur, aby jí vlákal znovu do práce, jak sám říkával, na plný úvazek? Nebo jen pokračuje podvědomí a poslední slova Kamily. Začetla se do kauzy a už v průběhu věděla, že jí má Artur na lopatě. Dychtivě četla další a další kauzy. K některým se vracela a začala pracovat automaticky jako robot. Výpisky, poznámky, doplňování jmen ze strany policistů, prokurátorů, soudců a těch, kteří mají z likvidace osob prospěch. Vytvořila si v programu, který mají k dispozici, svůj interní záznamník a začala. Vůbec si neuvědomovala, že byla opět vtažena do projektu NVO, a to takovou silou, o které neměla ani tušení. Doslov. Prokurátorská junta ovládla některé státy a došlo k masakrování lidských životů tím nejbrutálnějším způsobem. Odkud čekáte spravedlnost? Odtud jste se dočkali justičního omylu nebo dokonce justiční vraždy.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Pane prezidente, již 20. díl. Dobrý den, pane prezidente.
2: Dobrý den, to je kulaté výročí, to je krásný.
1: No, měli jsme mít dort. To už...
2: Měli bychom, zasloužili bychom si, jsme oba takový hubenější, tak by bylo potřeba nám něco přidat.
1: Jsou prázdniny. Říkal jsem si, o čem budeme hovořit v těch prázdninových dílech, ale světe div se, těch témat je velmi mnoho. Nebo velmi. Tak já začnu tím, že vy jste se, pane prezidente, tuším 30. června, říkám to dobře,
2: nenarodil jsem se.
1: Mám to tady napsáno, sešli ve vile Tugendhat s panem Mečiarem, tak ať to bylo kdykoliv. A bylo to 30. června 2022. Ve čtvrtek.
2: Opravdu, jestli to bylo 30., tak to bylo, ano.
1: Tak
2: ano,
1: jsem
2: ano.
1: To měl v hlavě správně. No, myslím, že to organizovalo všechno slovenská média.
2: Slovenská televize.
1: Slovenská televize.
2: Státní televize. Nebo
1: pravda, v našich médiích se to celkem přešlo, ale mě by zajímalo, a tuším, že i naše diváky, jaké to bylo po těch 30.
2: Tak zejména, teda jestli první věc můžu říct, tak slovenská televize fakt není hloupá a Slovensko není hloupé a ví, že ta klíčová jednání v té vile Tugendhat byla v červnu roku 1992. Naše televize si nějak sugerovala, že klíčová jednání byla v srpnu ve vile Tugendhat. No, to neznamená, že nebyla toto jednání, ale de facto tam už se jenom dolaďovaly detaily. Ale fakticky to jednání, vážné jednání a de facto rozhodnutí, nemyslím, že by hlasovali parlamenty, ale v našich hlavách bylo provedeno v tom červnu. To ty Slováci dobře vědí a proto si k té akci vybrali červen, což já chválím, ale naší televizi a našim četkám to nějak nelze vysvětlit.
1: No a ptám se na ty okolnosti, než se budeme bavit o podstatě, jaké to bylo teď? Jestli tam zaznělo něco v tom smyslu, třeba já jsem si říkal, že když vy řekne to, tak já řeknu to. Jestli jste si třeba nějak odkryli karty?
2: Ne, já myslím, že s Vladimírem Mečiarem v těchto věcech máme naprostou jednotu takovou, jak potkáte někoho a řeknete, my už jsme se 3 roky neviděli a pokračujeme v přerušené větě. Já myslím, že v tomto smyslu s Vladimírem Mečiarem je platí to tež, takže nebyl sebemenší důvod si něco říkat a si cokoliv předem a naopak, já jsem se utvrdil v tom, že v téhle té věci byla je naprostá v interpretaci toho, co se tehdy dělo, proč se to dělo a jaké to mělo pozitivní důsledky, máme za jedno. A to umožnilo, ač samozřejmě tam byla nenávistná slovenská moderátorka, tak něco mezi Friedrichovou a Vitovskou, ještě střihnutou třeba s Železným nebo něco takového, kdyby se mohla vytvořit taková triáda lidí. A ty nám pořád říkali, že se to schválně rozdělili, že to lidi nechtěli a tak dále. No a tím, že my jsme se bez jakéhokoliv domlouvání jsme říkali naprosto stejné věci, tak tím prostě nebylo možné tohleto rozbít a považuji to za velmi, velmi cenné. Když jsme se sešli, tak já jsem začal tu první větu. No, je to tady v té vile Tugendhat v mnohem stejné. Prostě tehdy bylo šílené vedro a dneska, to vím až dodatečně, bylo 41. V té vile bez jakékoliv klimatizace a my oba staří pánové jsme to docela vydrželi. A říkal jsem, tohle je stejné, to je jiné, ale tenkrát ještě, byli jsme mladší, jsem říkal, ale říkal jsem, tenkrát ještě nebyli mobily, takže nehrozilo, že by nás rušil někdo a že bychom se my mohli domlouvat v průběhu jednání s někým a tak dále. Bylo to velmi cenné, já myslím, že úspěšné a dá se to v médiích najít.
1: V okamžiku, kdy jste tenkrát před těmi lety odjížděl na to jednání, říkal jste si, to je vlastně jednoduché, na to oni půjdou, uděláme to tak, tak, tak, anebo jste počítal i s variantou, že se prostě nedohodnete?
2: Já jsem počítal s variantou, že se dohodneme, ale nevěděl jsem, na čem se dohodneme. Já jsem si nedovedl představit, já mám pocit, že když se jedná, tak se řešení najde. Musí se jednat trpělivě, nesmí se urážet toho druhého, nesmí se prostě si myslet, že převálcuju toho druhého. I když česká média a slovenská s nimi, některá média Mečára nenáviděli prostě, tak já jsem se k němu choval vždycky naprosto férově a on to také tak vnímal a já myslím, že oceňuje dodnes a stejně tak já jsem měl pocit, že z jeho strany existuje naprosto férové a jasné jednání. Takže já jsem byl přesvědčen, že se dohodneme, jenomže jsem nevěděl předem, že ten jednoznačný postoj té slovenské strany je až zas tak jednoznačný.
1: Mm-hmm. V průběhu toho jednání tenkrát, na to byla nějaká osnova, nebo vy jste věděli od čeho,
2: Ježišmarja,
1: čím to začne, čím to skončí?
2: Ne, tak zaprvé osnova nebyla. Já myslím, že to jsou všechno legrácky, ty osnovy, to pak to dostane, to pak to má takový vývoj jako u prezidenta Bidena, kdy mu píšou osnovu a on pak z hlouposti přečte i to, že teď mám stát a že teď si mám sednout a pak, tak ne, nezlobte se, žádný papír v kapce jsme nikdo z nás neměli. Naopak, já si papír vždycky nosím a tušku, protože si dělám poznámky, protože já se poučuju z toho jednání a naučuju se věci při tom jednání. Já tam nejdu s apriorními nějakými zašprajcovanými pozicemi. Takže to bylo tvůrčí, akční, kreativní jednání, ve kterém se postupně dospívalo k nějakému konsenzu o nějaké věci. Tak.
1: Vzpomenete si alespoň na jeden okamžik, kdy jste si říkal, teď jsme narazili na něco, kdy to bude kritické, teď musím být připravený.
2: Tak samozřejmě kritičtějších momentů tam bylo moc, ale já tyhle otázky dostávám, nemyslím jenom k této konkrétní věci, k výletu Genhardt, ale ke všemu v politice celou dobu. A všichni chtějí si, že ten jeden jediný moment, kdy. A já na to říkám, ne, pro mě zůstává ten celek, to směřování, to, k čemu to vede, a to mě bylo celkem jasné. Podívejte, ty volby rozdaly karty naprosto jasně. De facto to byly první vážné volby, protože ty volby v roce 1990 byly takové potvrzení, lidové potvrzení, že je dobře, že ten komunismus skončil a že teda pojďme touhletou cestou a v Čechách dominovala Občanské fórum a na Slovensku Veřejnost proti násilí bez ověření si mandátu dostatečného. A tak jako ty volby byly takovým potvrzením toho listopadu 89. První normální volby, kdy už během toho dvouletého období 90-92 se vykrystalizovaly jasněji politické postoje, ideové postoje a díky tomu vznikly normální politické strany. Občanské fórum se rozpadlo. Správně, protože to bylo nestrukturovaný, naprosto všezahrnující celek. Tak prostě ty volby 92 byly první volby s normálními účastníky voleb a tím pádem bylo jasné, že ty dají signál, co bude dál. A na Slovensku evidentně znamenali totální, absolutní, nekonečnou prohru všech těch, kteří by se chtěli zastávat žití ve federaci a do parlamentu slovenského se nedostala žádná politická strana, která by tomuhle chtěla v tom pokračování toho státu chtěla nějak na tom sázela, takže tím se to předurčilo do značné míry.
1: Ještě jedna věc k tomu, pane prezidente, ono se po tom rozdělení celkem i ve světě, skoro bych řekl na celém světě, mluvilo o tom, že se tady vlastně rozdělili dva státy velmi sametově, v klidu, v pohodě, ne, vraždilo se, nestřílelo se, ani se nějak moc neprotestovalo. Byla nějaká obava z toho, že se začátek toho vyjednávání o rozdělení může nějak zvrhnout tímto směrem?
2: Tak za prvé, vyjednávání začalo vůbec vyjasněním a představením pozic. O rozdělení to byla druhá fáze a další stupeň toho vyjednávání. My jsme si potřebovali ověřit skutečné postoje Slovenska. My, teď říkám za sebe, za nás, reprezentaci českou. A to, co člověk slýchal předtím mezi řečí a v jednotlivých izolovaných výrocích slovenských představitelů, to je něco jiného. Já považuji pro mě za smrtící moment mé setkání s šéfem KDH slovenským Janem Černogurským, kde si v Německu při nějaké konferenci, kdy on mě jednoznačně řekl, prostě tečka, my v žádném případě nemáme zájem takto pokračovat. My chceme mít tu jednu hvězdičku na té mapičce nebo na tom praporu té Evropské unie a tečka, o tom není. A to jsem byl já šokovaný a zklamaný. To jsem pořád myslel, že nějaký modus vivendi bude moci najít. A nicméně to bylo na oficiální jednání po půlnoci v nějakém baru někde v Bonnu, když skončilo večerní jednání konference, ale jako to nebylo oficiální jednání zvolených reprezentantů státu. Takže tam jsme se s tím prvně setkali a tam to bylo naprosto jasné.

0: Doktor Jindřich Reichl, předseda PRO, strany, o které se říká, že bude kandidovat do poslanecké sněmovny na kandidáce SPD. Už je to rozhodnuto?
1: Definitivně ještě ne. Jednáme a za mě je to věc, o kterou já se snažím už dlouhou dobu, protože vidím, že tady je poptávka od voličů, aby došlo ke spojení na té takzvané pronárodní scéně suverenistické, která víc dbá na zájmy České republiky než na zájmy Bruselu. A myslím si, že bychom takovou sílu měli voličům nabídnout. Takže jednáme o tom intenzivně a pevně doufám, že to dopadne, protože to je něco, o co já usiluji už delší dobu.
0: Jakou roli v té spolupráci, která je tedy na spadnutí podle vašich slov, pane Reichle, hraje ta skutečnost, že trestní stíhání pana Okamury a trestní stíhání celé strany, nemůže to být výrazná komplikace?
1: Pro mě osobně a pro naši stranu v žádném případě ne. My zcela jednoznačně stojíme za Tomiem Okamurou. I za hnutím SPD to stíhání považujeme za čistě účelové. Já jako člověk, který se zabývá trestním právem 25 let, tak se tomu musí jenom smát. To je opravdu ta čistá účelovka. Myslím, že každý v téhle zemi, kdo jenom trošku sleduje to veřejné dění, tak to chápe, že v žádném případě nešlo o žádný rasismus. Já vždycky s oblibou říkám, že kdyby sem ta migrace šla z Grónska, tak na tom plakátě bude prostě Eskimák. To není o tom, že by kdokoliv chtěl jakýmkoliv způsobem degradovat nějakou rasu. To je prostě o tom, že chce na rovinu a otevřeně hovořit o zásadním problému, který se týká i České republiky, a s rasismem to nemá absolutně nic společného.
0: Jinými slovy, to, co bylo na tom vizuálku, nebo to, co bylo na té reklamě, to podepisujete?
1: Já jsem zcela jednoznačně v souznění s tím, co tam bylo, protože jsem přesvědčen, že problém migrace je obrovským problémem, a to nejenom z Afriky, z celého muslimského světa. Čeká nás možná druhá migrační vlna z Ukrajiny a já pevně věřím a jsem o tom opravdu přesvědčen, že ta migrace je ze všech stran negativní pro občany České republiky, a to už jak zátěží sociálního, zdravotního, vzdělávacího systému, tak i z hlediska a především z hlediska zvýšení kriminality a snížení bezpečnosti občanů České republiky. Takže já před migračním paktem varuji velmi zásadně a myslím si, že je to problém, o kterém bychom měli na rovinu a otevřeně mluvit. Radio Xaver.

0: my music.
1: Radio Xaver.
2: U nás domě říkají mi Franta Šiška, bouř od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levý, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řeknul, co jsem řeknul, on se evidentně leknul a už začí blikat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blíkat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. A už jasně na tým komputeře svítí, buď to je to za avzac neluční kvítí, nebo za mě na stroj struny, tude kurňa o koruny, a stejně jak na začátku jsem v říti. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, a já stejně jak na začátku jsem v říti.

0: prachy jenem kysly. Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí, bo aj v obecenstvu můžu sedět voli. 90% zabe, ale to mi přišlo slabé, bo co není 100, proto mě lidsky smolí. Bo co není 100, proto mě lidsky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká, říkám, pane Čechu, půjdem do rizika. Měl jsem kaťah naděláno, ale Čech zakřičel, ano, máte pravdu, je to nástroj hudebníka. Měl jsem pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný, radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu, končím hru a beru tisíci korunu. Čech se jenom chytnul stolu, obočí mu spadlo dolů, no a už se modriku podlaze sunul. No a už se modriku podlaze sunul. První třídu do Ostravy Intercity, viděl nějakou celou cestu, valím kity. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý.
1: Znovu jsme v šoku. Je to tam úplně stejný. Stejná zvěř pod zemí i nad zemí. U stropu velký nápis. Zvířata v Marijské RSFSR, pomlčka zima. A opravdu, místo trávy na povrchu všude umělý sníh. Na stromech není listí, na některých keřích také ne. Vše pokrývá sníh. Potůček je zamrzlý. Než se na cokoliv zmůžu, sedíme v křesílkách a jede stereo. Žádné zvuky letní přírody, ale meluzína a fujavice. Takhle je to tu v zimě, naklání se ke mně Valia. Jsme s Jirkou tak vyvedeni z míry, že se na nic nezmůžeme. Tak tohle mi doma nebude nikdo věřit, povídá Kavale a znovu žádá o pouštění meluzíny. Jen si to pěkně prohlédněte, povídá Valia. Času máme dost. Škoda, že tu není Kubeš s mamutem, konstatuje Jirka. To přišli o moc. Sami se vytrestali, povídá Valia. Půjdeme do dalšího sálu. Hned u širokých dveří však byla sametová šňůra, zabraňující vstupu do místnosti. Šlo tam pouze nahlédnout. Místnost byla tentokrát posypána hlínou po celé podlaze. Místy tráva, stromy, umělé keře, uprostřed obrovský stůl, prostřený ke svatební hostině, kolem svatebčané. Figury v životní velikosti. Vedle tři tančící páry, harmonikář, za plotem přihlížející vesničani a děti. U stropu velký nápis. Marijská svatba v RSFSR. Zíráme v němém úžasu, ale největší překvapení má teprve přijít. Ředitel zmáčkne knoflík na ovládacím panelu. Místnost oživne svatebním veselím a hudbou harmoniky. Ale co víc, s několika vteřinovým zpožděním začnou sebou figury cukat, hýbat rukama, ústy jako při zpěvu, tanečníci podupávají nohama. Všichni otvírají pusu a kroutí očima. Po třech minutách hudba ustane a vše ustrne. My taky. I Kavaleho přechází humor. Všezvazový to nevydrží a povídá, takhle to bude i tam, kde už jsme byli. Představa, jak se ti krtci, křečkové, zajíci, hadi a medvědi hýbou, nás opravdu naplnila touhou to někdy opravdu znovu vidět. Teď už ale opět spustila svoji show Marijská svatba. Ředitel s Valijou se nabídli, že by nám z vedlejší místnosti přinesli naše křesílka, abychom mohli vše lépe vychutnat, ale ujistil jsem je, že to není třeba, že se nám to líbí i takhle. Kavale se nám pomstil za návštěvu muzea tím, že si ještě dvakrát vyžádal spuštění celé svatby. Béda Maruštík, který na nic jiného nemyslí, se ke mně naklonil a šeptá mi, že jim nenavrhneš ty srabe, aby takhle pohybem a zvukem zrealizovali svatební noc tohoto páru. Buď rád, ty vole, povídá mu Jirka, že si to viděl. Tohle nám doma opravdu nikdo neuvěří. Máčiky, půjdeme do druhého křídla muzea, povídá Valia s výrazem, jakože nám bere jahody ze šlehačkou, a vykročila z místnosti. Vyšli jsme zpět na chodbu a míříme do druhého křídla mramorového muzea, když se odehrálo něco, na co nikdy nezapomenu. Slyším dvě známé huby napodobující střelbu. Ratatatata, ratatatatata. Potom následovalo mohutné urá, urá! Za Báťušku Stalina, urá! Všichni jsme strnuli. Ze zhora na nás pálil Kubeš s mamutem z Maxima, se kterým se opevnili v horní části schodiště. Bajonet auf, zařval mamut a oba se na nás vyřítili s vintovkami v rukou. Měli na sobě zakrvácené, prostřílené uniformy revolucionářů X a Y na hlavách jejich buďonovky. Všichni jsme stuhli hrůzou. Všesvazový tajemník vytřeštil oči a zesinal. Ředitel i Valia se klepali jako osiky. Máničky doběhly až k nám. Který z vás je car? Žertoval mamut a píchal mě bajonetem do břicha. Kubeš se chechtal, hubu od ucha k uchu a rovnal si přes ramena kulometný pás. Vy jste zešíleli, zařval jsem na ně a odstrčil mamutu v bajonet. Co blbnete vy, volové, smáli se kluci, vždyť to není nabití, hele. A mamut namířil na všesvazového tajemníka a zmáčkl kohoutek. Cvak, no vidíte, cvak, střelil po něm také Kubeš. Vy jste ale oba poserové. S výrazem opovržení sestupovali oba buďonovci na své kulometné stanoviště. K dovršení všeho si Standa sedl obkročmo na Maxima a mamut ho táhnul dolů po mramorových schodech. Všesvazový a ředitel kam si odběhli. Valia se dala do pláče. Kdo to mohl vědět, že se takhle leknete, vysvětloval Standa, který začínal tušit, že se žert nevyvedl. Okamžitě to slídněte, povídá Schillinger. Myslím, že naše turné končí. Bylo mi to taky jasné. Po takovýmhle průseru posypeme okamžitě domů. Málčiky, běžte do hotelu, pravila plačící Valia a šla za svými soudruhy. Cestou do hotelu vysvětluji oběma svým blbcům, do čeho se to navlékli. Od smrti obou soudruhů neměl nikdo relikvie na sobě, povídá Schillinger. Tohle nám, kluci, neprojde. Houby, vykládá demagogický mamut. Všichni jsou tajní, všichni jsou KGB. Teď jde o to, kdo má vyšší hodnost. Jestli Valia nebo ten druhý papaláš. Seděli jsme schlíple v hotelu a čekali na Valiu s Ortelem. Oběma provinilcům otrnulo a tak nám začali vyprávět, jak přišli do muzea a jak Standu Kubeše napadlo obléct si ty hadry a přepadnout nás, až budeme vycházet. Řvali jsme u toho smíchy. Do toho přišla Valia a vyjeveně koukala, jak se skvěle bavíme. Tak co, ptám se jí, jedeme domů, co? Ne, málčiky, ne. Soudruh všesvazový tajemník i soudruh ředitel budou mlčet jako hrob. Nikomu ani muk. Nikdo za boha živýho se to nesmí dozvědět. Jeli bychom všichni na Sibiř i soudruh tajemník. I když je všesvazovej, ptá se mamut. Da, i když je všesvazovej. Nebezpečí bylo zažehnáno a tak jednota mladých Slovanů skončila. Béďa povídá, ale pokud bys jim měl dát, ty si zasloužej. Tak jsem jim napařil k všeobecné radosti ostatních po 10 rublech. Teď na ty pokuty koukám a zároveň si uvědomuji, že jsem porušil deníkový charakter své knížky, ale vem to čert. Bylo by mi líto, kdybyste o tuto epizodu...
2: Posloucháte Radio Xaver.
3: Novinky.cz. Je to tak blbé, až je to trapné, komentuje ministrině Dekora bitcoinovou kauzu. Pane docente, mě by zajímalo v této kauze, co vás zajímá, na jakou odpověď čekáte?
4: Bitcoinová kauza?
3: Nebo Co vám není jasné a chcete znát odpověď?
4: Není tam, je to bohužel všechno jasný a v normálním státě by prostě byly předčasné volby nebo by se něco, je to prostě není, tam není co řešit.
3: Pan ministr
4: Dažek na té vládě byl nejlépe pracující, byl tam, bych řekl, skoro nejlepší ministr té vlády, je to politicky, ale prostě ta věc je strašidelná a jak říkají novináři, buď to ukazuje totální selhání všeho těch lidí, co jsou nahoře, anebo je to něco strašidelného, čili to se prostě nedá omluvit. A
3: co je horší? Selhání všeho, nebo to strašidelné?
4: Říkám, že bych byl radši, kdyby to byla ta zlodějna. Že zlodějna je, že zloděj odejde pryč, ale nefunkčnost českého státu by mě jako úplně děsila, ale teďka, jak se ukazují nadějné věci, že třeba mnoho měsíců dopředu věděli, že to je levá, a že jim to napsali ty úředníci, tak ty úředníci, co to napsali, jsou pro mě jako pozitivní věc, že to napsali. Jo? Že pak ten politik rozhodl jinak, je jiná kauze. Myslím, že to byli úředníci z ministerstva financí, jestli říkám dobře. To bylo to ministerstvo, co o tom jako nemělo
3: ale
4: vědět.
3: Ale i právníci na to upozorňovali, že je to špatně, že nebrat a nějak se to jako údajně nedostalo k těm lidem, kterým o to rozhodovali, tak věříte tomu, že se to k ním nedostalo?
4: Já nevím, já to nechci jako o tom spekulovat, já myslím, že je to prostě tak strašný, že to všichni jako víme, já neznám jediného člověka, který by to nějak jako řekl, to není děsivý. Jo, protože máte jakoby Darknet, jako tu nejstrašnější mafii, co existuje, tam se mluví o drogách, o nějakých zneužívání žen a my s tím děláme nějaký díly. A teď jako ty peníze byly označeny, že jsou jako kriminální, bylo to vidět dopředu na těch věcech a my jsme s nimi stejně obchodovali jako český stát.
3: No, počkejte, paní Dekrova chce zjistit, jestli to byly čisté peníze.
4: Já to vůbec nechci. Jako paní Dekrova, tam je jedna věc taková smutná, teďka, jak byla ta pseudokauza s tím magistrem. Já jsem si dal práci jedinou, že jsem si říkal, oni určitě křivděj. Tak když je PhD, tak my na Univerzitě Karlově musíme mít ve specializovaných časopisech články. Tak já jsem hledal a asi hledám blbě, nenašel jsem. Tak jsem si říkal, budu hledat v těch méně důležitých časopisech, tam se taky nic nenašel. A pak je Medvik, to je tam já mám třeba, teďka nemám čas moc psát vědecký články v té politice, ale třeba tam vyrobím 10-15 článků jako ročně, protože to jsou takový, jako, že něco napíšete do kvazi odborného časopisu a tam to taky neumí Eva Dekrova. Takže je to prostě takový vůbec, jakoby, je to prostě sympatická dáma, nevím, proč měla potřebu být jakoby PhD, když není vědkyně, asi zjevně nepublikuje, jo? Protože to PhD má být, že odstartujete, jste vědec, a teď dělat nějaký právní audity u věci, kterou má jako rozřešit přece Policie České republiky, ne, to má Policie České republiky a tak říct, jestli to byl, nebyl zločin, jak to jakoby bylo, a to mě zajímá jejich názor, ne názor právníků, takže celý to vlastně je takový jako extrémně nešťastný, včetně těch nejrůznějších kauz, ale zase, jak jsem říkal, ten vliv asi na tu politiku v Čechách to má nula, protože ty lidi tady buď nenávidí Fialu nebo Babiše a nic jiného nezajímá.

Napadlo mě, jsou to všechno Rudolfovy texty nebo pocházejí i od jiných autorů? Podle všech znaků bych řekl, že je možné obojí. Jeho světonázor a logika jsou obsaženy ve všech spisech, ale úprava, písmo a použití různých materiálů ke psaní hovoří o opaku. Hodně textů a myšlenek mohl přijmout i od svých kolegů, které za život potkal. Ale pozor, nacházejí se v jeho kufru. Dovolil by jinému, aby mu vstoupil do hlavy a nechal si od něj implantovat názory? Pochybuji. Otázkou zůstává, po jakou dobu došlo k nashromáždění těchto skvostů a je jisté, že k tomu docházelo v různých podmínkách. Asi nemá smysl pochybovat a hledat odpověď. Zkrátka a jednoduše, máme před sebou to, co máme. Zanořil jsem ruku tentokrát hlouběji a zamíchal tím salátem ve snaze dobrat se něčeho unikátního. To ale bylo zbytečné, protože všechna ta díla, všechny ty nápady byly jenom poklady. Uchopil jsem do ruky školní sešit a letmo jej prolistoval. Několik stránek bylo popsáno úhledným písmem, zbytek byl prázdný, jako by autor předpokládal, že ještě bude pokračovat v psaní dalších kapitol. Začal jsem číst. Anděl. Na chodbě naší ubytovny anděla nepotkáš. Přesto jsem měl to štěstí a ve čtvrtek odpoledne jsem na něj narazil v prvním patře. Ale netěšil jsem se dlouho z jeho přítomnosti. Letmo proběhl po schodech do mezipatra a zmizel po otevřeným oknem do parku. V tom mu nezabránila ani hmotně dokonalá pevně vsazená mříž. Snažil jsem se ho doběhnout, abych ještě spatřil, kterým směrem se nakonec vydal, ale zahlédl jsem už jen jeho křídla a zaslechl ten neklamný šelest. Pokud se vytratil právě tudy, muselo to mít nějaký smysl. Zvolil jistě předem připravenou zkratku, aby se dostal co nejdřív k bráně. Nepatřím k těm, kteří by milovali přílišné změny, ale v tu chvíli jsem zatoužil vyletět za ním a probrat s ním některé podrobnosti mého života, jako jsou například přání a sny. Křídel nemaje, nemohl jsem si dovolit ten přepych pustit se za ním rovnou. Navíc přece jenom byl jsem ve třetím patře. Takový blázen zase nejsem. Přidržel jsem se předpotopní klíčky, která sloužila k pevnému uzavření okna, a zachvěl jsem se, protože se náhle přesně v těch místech, kde jsem stál, srazily dvě rozličné vůně vzduchu, dvě zásadně jiné nálady, jako když se Labe spojuje s Vltavou pod zámkem v Mělníku. Za mým zátylkem se rozprostíral chladný, neměný odér, obšťastňovaný na nejvýše tak pachem chloru, a do chřípí mi po otevřenou škvírou udeřil vzduch jarní, teplý, plný optimismu a lákadel. Byla to směsice vůní ženských klínů, prostoupená čerstvě zrytou hlínou, šišek borovic a vodní hladinou blízkého rybníka. Bylo mi jako tenkrát, když voněl tymián a smetanový panáci, tomu se nedalo odolat. I když se už pomalu začalo stmívat, rozhodl jsem se podívat tam, kam můžou vstoupit jen andělé. Cesta od pavilonu k vrátnici nebyla zas tak dlouhá. Prošel jsem ji v životě již několikrát, ale vždy byla limitovaná. Dnes jsem se rozhodl, že tu mýtickou hranici poruším, že dám zcela jasně najevo svému okolí, co si myslím o omezování lidské svobody. Vždyť by mi nakonec stačilo se jen projít kousek tam a zase zpátky. Dál by má cesta nepokračovala, tu jsem neměl naplánovanou. Nikam bych přece neodešel. Jen bych se tam venku zaklonil, pořádně se podíval na oblohu a rozpřál se k velkému pozdravu, protože ten si nebesa zaslouží. Při tomto myšlenkovém i faktickém pochodu jsem dorazil až k vrátkům, kterými stále někdo procházel bez povšimnutí nekontrolovaně. Schrbil jsem hlavu mezi ramena, strčil ruce do kapes a pevně v nich sevřel pěsti. A to mě asi prozradilo. Jen pár kroků by stačilo k dosažení mého cíle,
když tu se najednou přede mnou objevil tučný pupek tvora v pracovním plášti. Kam pak? Zeptalo se to. Zvedl jsem oči a bylo mi jasné, že jsem narazil. Ten svatý Petr se rozhodl, že si mě vychutná. Měl sice na tváři úsměv, vlasy po ramena a vousy místo kravaty, ale zdál se být nekompromisním. Jen se projdu k hospodě a hned se vrátím, řekl jsem poněkud nejistým hlasem. Podíval se na mě, jako bych mu poblil boty. Cože? A kluzi z oddělení o tom vědí. Měl na mysli moje sluhy. Já ti v tom samozřejmě nemůžu zabránit, ani bych se o to fyzickou silou nepokoušel, ale silně bych ti to nedoporučoval. Otočil jsem se k němu bokem a zadíval se na vyvrácenou dlaždici. Vyklala se tak už velice dlouho. Od chvíle, co jsem se přistěhoval, nepamatuji se, že by tomu bylo jinak. Teoreticky vzato ti v tom nemůže zabránit nikdo, pokračoval a připadalo mi, že se rozhodl řešit celý problém filozoficky. Zvedl obě ruce do úrovně ramen ve všepřipouštějícím gestu, naklonil lehce hlavu na stranu a začal se silně podobat Ježíši. Ani věkově k němu neměl daleko. Já bych ti to ale nedoporučoval. Podívej se, mohlo by se ti tam něco stát, znáš se. Začneš čučet kolem sebe, nebudeš dávat pozor na automobilový provoz a maler je na cestě. A taková procházka, nač vlastně potřebuješ jít na procházku? Proč vůbec lidé chodí na procházku? Na co jsou procházky? Jak mohou prospívat lidstvu? Jaký mají význam nejen v našem světě? Začal se vzdalovat k jiným galaxiím a nezbývalo, než začít pevně věřit tomu,

Pokrčil jsem rameny, protože jsem si opravdu nebyl jistý a hlavně mě to v tu chvíli naprosto nezajímalo. Já bych udělal jenom pár kroků venku tam k té lípě a okamžitě bych se vrátil. Pokusil jsem se znovu a špičkou boty jsem do hlíny před sebou namaloval kosočtverec. Něco ti tam chybí, řekl přemýšlivě. Ne, odpověděl jsem. On mluvil o oddělení a myslel na obrazec přede mnou. Tak to zkusíme jinak, pokračoval. Tam, ukázal za bránu. To není jiné než tady. Žiješ v bludu, kamaráde. Kam tě vede slepá vášeň? Ruka v gestu opět zmrzla na úrovni ramene a já si všiml, že má na sobě rajtky. Boty měl slušné, ale jezdecké nebyly. Ještě tu druhou. Co druhou? Ruku. Co s ní? Zvednout jako tu první. Poslechl mě a učinil tak. A hlavu trochu na stranu. Níž, tak. A teď by to chtělo výraz utrpení. Ku podivu mi vyhověl. Já jsem věděl, že jste to vy. Ano, mohu říci, že se mi ulevilo. Setrval chvíli v oné póze, než domyslel celou situaci. V levé ruce se mu mezi ukazováčkem a prostředníkem kouřilo z cigarety. Po chvíli ruce pomalu spustil, hlavu narovnal, típnul vajgla o zem a vzal mě za loket. Tak pojď. Prošli jsme brankou, vyšli na chodník před ústav a vydali se nohou svornou k nedaleké lípě. Tam jsme se jako na povel obrátili a vraceli se zpátky. Všechno to probíhalo na můj vkus moc rychle, ale nemohl jsem té překotnosti v milosrdenství zabránit. Přesto jsem se v jednu chvíli vzepřel a naši dvojjednotku zastavil. Podíval se na mě spytavě, ale já už měl v tu chvíli hlavu zvrácenou až k bolesti dozadu a díval jsem se na vycházející hvězdy a hledal mezi nimi svého anděla, který mi tak nešťastně proklouzl mezi prsty. Na obloze jich bylo mnoho, velmi mnoho, ale ten můj, přesně ten můj, kterého jsem toužil spatřit mezi nimi, nebyl. Sevřelo se mi srdce. Bylo to zlé znamení? A navíc mě začala bolet ruka nad loktem, jenže to už nebylo z citového pohnutí, ale následkem pevného sevření vrátným, který se rozhodl, že svůj dobrý skutek ukončí. A už jsme najednou zase stáli nad rozšlápnutou cigaretou a nedokončenou píčou. Byl to silný kuřák, což se dalo poznat i podle toho, že vybral z krabičky další cigaretu a zarazil si ji opět do vousů. Tak jaký to bylo? Zamumlal a zapálil si. Ohromný, děkuju. Hlesl jsem a vydal se neodhodlaně přes brklavou dlaždici ke své posteli. Po třech krocích jsem za sebou zaslechl hlas. Tak přijď zas a můžeš mi říkat René. Otočil jsem se a chtěl jsem mu ještě jednou poděkovat. To, co jsem však spatřil, mi doslova vyrazilo dech. Na místě, které jsem právě opustil, stál můj anděl. Bíle zářil, jako kdyby hořel. Sametově se na mě usmíval a lehce, ale jenom leonce pohyboval křídly. Dík, já přijdu. To už jsem jen špitnul a abych ho neuváděl do rozpaku a zbytečně nezdržoval, vydal jsem se tentokrát pevným krokem na večeři. Ani ten večer nezapršel.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Jaroslav Bžoch je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Nepředpokládám, že by stínový ministr zahraničí pochválil aktuálního ministra zahraničí, ale našel byste nějakou věc, kterou byste přičetl panu Lipavskému k dobrému?
2: Já mu můžu přičíst dobrému určitě, já nejsem pouze kritický a myslím ten začátek toho, jak se Česká republika, protože ministerstvo zahraničních věcí postavilo k celé otázce například Ukrajiny, bylo správně. Ale ostatní věci bohužel už tak dobré na tom ministerstvu nejsou. A to mě trošku trápí, protože já mám k ministerstvu zahraničních věcí mimořádný vztah, protože se zajímám o zahraniční politiku a bohužel z Piráty na ministerstvo zahraničních věcí přišla ideologie, která by tam na to ministerstvu prostě dle mého názoru být neměla. A ještě co mě trápí víc, že tím, jakým způsobem se handlovalo vůbec to ministerství, že to dostali Piráti se 4 poslanci, že to dostal zrovna pan Lipavský, s kterým měl problémy pan prezident, tak to ministerstvo ztrácí ten lesk, protože v minulých letech ministerstvo zahraničí byl silový rezort, protože samozřejmě zúčastňuje se veškeré zahraniční politiky, reprezentuje nás vlastně navenek tak, jak nás reprezentují právě třeba velvyslanci. A pokud ten lídr toho ministerstva je osoba, která to prostě jenom dostane, že to dostane, tak si myslím, že to je špatný a že to celé ministerstvo ztrácí právě tu svoji váhu.
1: Říkáte, ministerstvo zahraničí ztrácí lesk. Na druhou stranu, myslím, že proběhla zpráva teď před pár dny, že pan ministr Lipavský nabádal velvyslance a reprezentanty, aby dávali na sociální sítě, respektive tweetovali obrázky z mazlíčky, fotografie, nevím, pejsky a kočičky myslí asi, a také obrázky z výletu. Je to ta cesta, jak ten obraz České republiky podpořit ve světě? Co myslíte?
2: Já si myslím, že říkat velvyslancům, že si mají zakládat sociální sítě a v rámci své práce dělat toto, je úplná absurdita. Velvyslanci, pokud mají Twitter, tak jistě používají k tomu, aby informovali o tom, co se děje v těch zemích, kde nás zastupují. Ale říkat jim, co na ten Twitter mají dávat, a že tam mají dávat třeba fotky z mazlíčky, to mně přijde absurdní. Nehledě na to, že ti velvyslanci reprezentují náš stát v cizí zemi, ta funkce je samozřejmě velmi významná a nemělo by to zasahovat do jejich soukromí, pokud oni sami nechtějí. Takže jako říkat jim to, že to mají dělat, když oni sami nebudou chtít, mi přijde jako zvláštní a myslím, že to na to nepatří. Protože vůbec jako komunikace ministerstva zahraničních věcí by potřebovala nějakou velkou rekonstrukci, protože když se například zmíníme o tom Twitteru, tak je několik odborů, který mají vlastní Twitter a přijde mi občas, že se mezi sebou nedomlouvají, které priority mají, ale to je můj osobní názor, ale říkám, já si nemyslím, že by patřilo jako na ministerstvo, že minister bude říkat, co mají velvyslanci, jak se mají prezentovat na sociálních sítích, nehledě na to, že velvyslanci dělají samozřejmě spoustu práce a spoustu věcí, které řeší a jsou také v utajení, protože to prostě jsou režimové věci.
1: Před chvílí jste řekl, že s panem Lipavským na ministerstvo zahraniční přišla nějaká ideologie. Je to tak, že na ministerstvu zahraničí nemá být žádná ideologie, anebo že tam přišla špatná ideologie? Jak to vlastně má být?
2: Pokud já beru ministerstvo zahraničních věcí, tak já jsem to vždycky bral něco jako nadstranického, protože to reprezentuje celou Českou republiku. A nelze chod ministerstva a strategický pohled na zahraniční politiku měnit s tím, zrovna jaká je vláda, a zrovna v tom, kdo je ukotvený ideologicky. A problém je samozřejmě v tom, že dneska máme vládnoucí koalici, která je z 5 stran a je to od doprava až velmi doleva k Pirátům. A o to horší je, když vlastně vládní strana se 4 poslanci dnes přináší svoji ideologii na tak důležité ministerstvo, které reprezentuje celou Českou republiku. V tom smyslu myslím, že ta ideologie měla jít stranou. Samozřejmě musíme vždy brát v úvahu, že vláda má nějaké ukotvení, ať už doprava doleva nebo středová vláda. A tomu se samozřejmě nevyhne. Ale brát vyloženě nějakou spíše levicovou a progresistickou politiku na ministerstvo zahraničních věcí, to podle mého názoru prostě nepatří, protože ta prezentace pak navenek ukazuje nás v té jedné lajně a nemá ten široký rozhled, to je podle mého názoru.
1: Řada občanů se domnívá, a já to, pane Bžochu, čtu čím dál častěji na sítích a mnohdy i v médiích, že reakce vedení našeho státu je vůči Ukrajině je přehnaná. Myslím, že se tomu říká někdy papežštější než papež. A jak to vidíte vy? Mělo by se ubrat nebo naopak přitlačit, anebo je to vyvážené? Připomínám, že mnozí občané považují Petra Fialu z nadsázce za ukrajinského premiéra.
2: Já to samozřejmě také čtu. Já mám na to dva pohledy. Ten první je, že Ukrajina samozřejmě nebude moc se ubránit bez toho, aniž by Západ pomohl, což je jasné. A nemyslím si, že by ta podpora svým způsobem byla někdy nějakým způsobem přehnaná. I když my jako opozice, a už jsem na to upozorňoval několikrát, my to těžko můžeme hodnotit, protože vlastně pořádně nevíme, čím ta vláda Ukrajině pomáhá. Protože se budeme například bavit o zbraních,
1: no.
2: Tak my většinou se rozumíme, jak se rozumíme z médií. Často to neví ani obranný výbor například, co tam posíláme, čím je, co jim vlastně dáváme. Já si nemyslím, že je špatně jim na obranu ty zbraně posílat. Na druhou stranu nesmí docházet k tomu, že vláda nás žádá o svůj podporu v tomto, aniž by nám řekla ty informace, protože já už jsem o tom jednou mluvil, a když to řeknu s nadsázkou, když my nevíme, co máme ve skladu, a čím budeme schopni ubránit nás, kdyby došlo k nejhoršímu někdy, a doufám, že nedojde samozřejmě, tak těžko budeme podporovat vládu v tom, co dělá. Ale druhá věc je to, že, a říkal jsem to v tom módu, že ty oči všechny té naší vlády se upírají pouze na tu Ukrajinu. A myslím, že nám chybí věci ostatní, co se ve světě dějou, ale i v Evropské unii například.
1: Sdílíte názor, že se na Ukrajině bojuje také za svobodu Prahy a České republiky?
2: Já si myslím, že svým způsobem se bojuje za nějaká pravidla, za nějaký řád, za mezinárodní řád určitě, protože ta invaze sama o sobě je porušení mezinárodních smluv, což je prostě fakt. Na druhou stranu si myslím, že spousta politiků toto zneužívá, a už jsem to slyšel i například na výboru od pana Stíkala, že i my jsme ve válce, tak to zneužívá, a já si myslím, že tím dochází zbytečně ke strašení lidí, kteří samozřejmě dnes mají jiné starosti, a do toho, když se na nás valí energetická krize a do toho slyší, že jsme ve válce, tak si pod tím samozřejmě taky nedokážou moc věcí jako představit. Takže na jednu stranu to chápu, a i když jak se západní svět za Ukrajinu postavil, tak svým způsobem můžeme říct, že bráníme vlastně nás, aby se to, pokud by padla Ukrajina, tak se nám to přiblíží, což je fakt. Ale na druhou stranu si myslím, že to je velice natužívané a že občas k tím dochází až ke strašení lidí.
1: Jasně. Přiblíží to znamená, že by se mohlo teoreticky stát, že by si Rusko brousilo nože na nás a obsadilo by třeba Bruntál?
2: To je těžko odpovědět na tu otázku. Ne, to... Samozřejmě jsou to hypotetické situace a většinou se obracíme k naší historické zkušenosti, že pokud by Ukrajina padla, tak se nám samozřejmě Rusko přiblíží až na hranice, což dnes většina lidí samozřejmě nechce, a proto pak se používá ta retorika, která se používá. Takže...
1: Jste, pane Bžochu, připraven převzít rezort ministerstva zahraničí, když by na věc přišlo? No to bude za chvilku ty volby, pozor, to je 3 roky.
2: Pokud by k tomu došlo a já jsem tu nabídku dostal, tak ji určitě přijmu.
1: Promiňte jednu osobní věc, ale zajímá mě to. Má minister zahraničí, taková důležitá figura, právo na tetování na rukou?
2: No, pokud bychom byli nějaké politické společnosti, tak by to asi hodnotili jinak, ale já si myslím, že ta práce toho ministra by
1: nevadilo by vám to? Nebo litujete toho, že jste se nechal potetovat?
2: Ne, já to určitě netu. Já mám své tetování rád, mají pro mě nějaký význam a každé, které jsem si nechal udělat, takže já to netuji. A nemyslím si, že by to v té práci bylo nějakým způsobem na škodu. Mm-hmm.
1: Řekněte mi ještě, co vlastně teď v tom mezidobí, než se bude rozhodovat, co je vlastně úkolem toho stínového ministra, krom toho, že chodí do médií a říká, co by bylo, kdyby bylo.
2: Tak mým hlavním úkolem, my vlastně jako stínová vláda zasedáme, vlastně my stínujeme celou tu vládu, a mým úkolem je sledovat to, co se děje v zahraničí, jakým příspěvkem do toho my jako Česká republika přispíváme, co například připravují naši ministři na Evropské rady. Já se samozřejmě nejvíce soustředím na pana ministra Beka, pana ministra Lipavského, a informuju kolegy samozřejmě o tom, co já si myslím, jak čtu ty věci, jak co se děje, kde se děje, a pokud kolegové samozřejmě mají nějaké dotazy k nějakým věcem, tak je o tom informuju. Takže to je moje základní věc, je sledovat směřování zahraniční politiky a samozřejmě upozorňovat na to, když ta zahraniční politika nebo i evropská politika jde nějakým jiným směrem, než by měla jít.
1: Demonstrace, která proběhla před pár dny na Václavském náměstí, má to šanci něco rozpohybovat?
2: Já jsem přesvědčen, že ano. Protože 70 tisíc lidí na Václavském náměstí, a už jsem viděl na Facebooku například svolávání na další demonstrace, má to snad zakončit 17. listopadu Letná, aspoň tak to bylo na tom letáku, který jsem dneska zaznamenal, tak určitě, protože ta frustrace těch lidí je samozřejmě velká, a pokud se nic nezmění extra rychle, což já nepředpokládám, protože vzhledem tomu, že už 3/4 roku nebo půl roku řešíme tu situaci a nezlepšila se nijak, ani opět, vlastně se naopak zhoršuje, tak těch lidí, kteří budou frustrovaní a kteří budou prostě se bát toho, že jim zkrachuje život, tak je vyžene do těch ulic. Takže já si myslím, že ano.
3: Na pokroucenej generační strom se slétají z dálky hej na divnej ptáku. Už Greenhorni se stavějí do haptáku a ze sprákání temně duní hrom. Zní kytary a horce tepečes a ptáci křídlo vedle křídla sedí. Má slunce na obloze barvu mědi.

0: Pane profesore Špičáku, teď na jedné straně jste spoluzakladatelem té společnosti pro umělou inteligenci v medicíně, na straně druhé jste mužem praxe, protože jste v té nemocnici, v IKEMu, jako přednosta strávil desítky let. Představte si situaci, že umělá inteligence vyhodnocuje nějakou věc, řekněme, ve střevech, v žaludku, a taky vyhodnocuje ten ošetřující lékař, který nemá k dispozici v hlavě to porovnání těch tisíců. Kdybyste se musel rozhodovat, tak byste víc věřil tomu lékaři, průměrně zkušenému, řekněme 45-níkovi, to jste upozornil na to, a nebo té umělé inteligenci.
1: Umělé inteligenci.
0: Pojďme dál, protože ta umělá inteligence bude mít určitě ve zdravotnictví řadu aspektů, řekněme, legislativních, právních. Může nastat také situace, že si někdo bude soudit a já nevím, co všechno, tak jak to bývá. A vy máte na svých bedrech teda i tu poslaneckou neboli zákonodárnou moc. Řekněte, bude to téma v nejbližších měsících, letech na změnu zákona?
1: Spíše bude to otázka let, nebude to jednoduché. A ty mezinárodní společnosti se k tomuto vyjadřují s velkou opatrností. A já vždycky říkám, že my tady toho moc nevymyslíme, je třeba se dívat na ty mezinárodní standardy. A oni se k tomu vyjadřují s velkou tedy opatrností. Rozhodně tu primární zodpovědnost ponese prostě ten lékař. Ale to rozhodnutí v řadě případů může být skutečně velmi nejednoduché rozhodnutí, ale tu odpovědnost prostě ponese lékař, jednoznačně.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Helena Růžičková, Marie Formáčková, Deník mezi životem a smrtí.
1: Čtvrtek 10. dubna 2003. Mám z chemoterapie úplně jiný pocit, než jsem měla posledně. Jsem ráda, že mám za sebou období nejistoty, když jsem pochybovala. Stokrát si člověk může říkat, že se zcela oddá do rukou lékařů, že ti nejlíp vědí, co mu je a co mu může pomoct. Tisíckrát jsem slyšela o různých šarlatánech, kteří nemocným naslibovali hory doly, kteří jim tvrdili, že je tradiční medicína zabíjí, a stejně jsem do toho málem spadla taky. Stačilo, aby v pravý čas zaklepala na moje vrátka učená Jezinka a sladkými slovy mě omámila natolik, že jsem jí málem podlehla. Je vzdělaná, má také lékařský titul, proto mě tak uhranula. Seznámili jsme se, ona za mnou začala jezdit k nám do Slatiny, pravidelně mi telefonovala. Líčila mi případy, kdy lékaři nemocného takřka zabili, ale naštěstí se včas dostal do jejich rukou a ona ho z toho dostala. Mělo mě varovat, že ode mě chce spojení na mé kolegy, kteří také prodělali nebo prodělávají nějakou nemoc. Mělo mě dojít, že to zřejmě bude případ, kdy si někdo chce prostřednictvím populárních osob vybudovat popularitu vlastní. Tvářila se nezištně. Přivezla mi pytel bylin a dala mi lahvičky s vonými esencemi, které se používají v aromaterapii, a ty jsem měla užívat. A já to chvíli dělala, ale opravdu jenom chvíli. Svěřila jsem se s tím Filipovi, Pavlovi, Marii a ti všichni mi to velmi taktně a opatrně rozmlouvali. Filip se podivil, proč na těch bylinných směsích není jejich složení. On se totiž bylinami zabývá také a nikdy by si nedovolil někomu něco dát bez přesného označení a doporučeného dávkování. Pavel mi zase řekl, že bych si měla uvědomit, že nikdo to se mnou nemůže myslet líp než lékaři. Už proto, že se o mě zajímají média, by si nedovolili něco zanedbat. Marie mi vyprávěla o své kamarádce, která jí před časem zemřela. Měla také rakovinu a upnula se na léčitele. Do poslední chvíle ji ujišťoval, že rakovina je pryč a že už se uzdravuje. Její přetrvávající potíže prý jenom souvisí s imunitou, kterou jí zničily chemoterapie. Sama vím, že mají pravdu, ale ono je opravdu moc těžké odolat, když za vámi někdo přijde s tím, že přesně ví, jak vám pomoci a že ta pomoc bude velmi rychlá. Kdo by se nechtěl rychle uzdravit? Ovšem, já jsem nikdy nerezignovala na lékařskou péči. Jsem sama původní profesí zdravotnice a medicíně bezmezně věřím. Jen jsem si myslela, že bych mohla obě léčby zkombinovat. Je zajímavé, že v nemocnici paní doktorka Pavlíková proti bylinám nic neměla, kdežto doktorka bylinářka byla na mrtvici, když jsem nechtěla přejít výhradně do její péče. Je to za mnou a jsem tomu ráda. Už se nenechám zvyklat. Když mi doktorka bylinářka dneska několikrát telefonovala, hned jsem hovor přerušila. Už si nemáme co říct. Byliny jsem vrátila, Pavlovi jsem dala 2000, aby ji je poslal na úhradu všech výloh a udělala jsem za touhle epizodou tlustou čáru. Pátek 11. dubna 2003. Mám za sebou další chemoterapeutickou sérii a na chvíli zase jedu domů. Nastupuji na další dávku zase 28. dubna. Ovšem klid na lůžku mě nečeká. Mám toho naplánováno tolik, že mám co dělat, abych to všechno stihla. Takhle bohatý program jsem už dlouho neměla. Naposledy ve svých dobrých časech, kdy jsem byla ještě zdravá. Hned po Velikonocích jedeme se Sváťou a Marií do Bratislavy, kde máme autogramiádu, tiskovku a vystoupení v televizi Markýza a Joj. Budeme tam 2 dny a pak pojedeme rovnou na knižní veletrh na pražském výstavišti, kde dostaneme cenu za nejprodávanější knihu poslední doby. A na veletrhu bychom měli s Marií mít ještě nějakou autogramiádu, možná jich bude víc. To všechno si domluvíme příští týden, kdy Marie se Sváťou přijedou do Slatiny, abychom si udělali plány na další dny. Z Plzně domů jsem jela sanitkou. Před chalupou už čekal Jirka a já byla opravdu moc ráda, že ho vidím. Jen mi pak bylo divné, proč je tak milý a příjemný, proč se pořád tak srdečně baví s panem řidičem. Ne snad, že by jindy byl nepříjemný, ale tak hovorný je málo kdy. Pochopila jsem to, když Jirka šel k vratům, otevřel je a pomohl mi přesednout ze sanitky do našeho auta. Tam mě usadil a řekl, že musím počkat, až sežene někoho, kdo se dostane k nám do chalupy okýnkem od záchodu, protože zabouchl a klíče zůstaly v zámku zevnitř. Tím dobrovolníkem se stal náš kamarád a soused Karel Kolář. Nabídl se, že k nám vleze, jenom chtěl, abychom nějak odlákali Fandyho, protože on se ho bojí. A tak Jirka stál před venkovními dveřmi, ťukal na ně, vlídně hovořil a tím udržoval Fandyho pozornost. Karel se mezitím soukal dovnitř malým záchodovým okénkem, které je tak malé, že se v jednom okamžiku dostal do bodu, kdy to nešlo ani tam, ani zpátky. Zapasoval se tam tak důkladně, že jsem začala uvažovat o zbourání kusu zdi. Vypadalo to jak ve špatné veselohře, ale naštěstí se to pak podalo a on se dovnitř dostal. Fandy ho nesežral, takže on odemkl a zase byla jedna krizová situace za námi. A to mi paní doktorka kladla na srdce, ať jsem v klidu, v teple, ať se dívám na televizi, čtu si a hlavně, ať se vůbec nerozčiluji. Co by asi řekla, kdyby viděla, co se u nás děje? Těžko se člověk udržuje v klidu a dobré náladě, když vidí, co se děje ve světě. Jsem ráda, že válka v Iráku spěje ke konci, byla jsem z toho všeho hrozně rozčílená. Do poslední chvíle jsem doufala, že nakonec žádná válka nebude, že jde jenom o takové zastrašování. Když pak došlo k bojům, byla jsem zoufalá a bála jsem se, aby to netrvalo dlouho. Ničeho na světě se nebojím tolik jako války. Dobře vím, co to znamená, taky jsem ji zažila. I když jsem byla docela malá holka, dodnes mám všechno v živé paměti. Vzpomínám si, jak u nás lidé říkali, že všechno brzy skončí, že vlastně o nic nejde. A pak to trvalo 6 let. Stálo to spoustu životů a následky si neseme dodnes. Sledovala jsem válku v televizi, denně jsem četla noviny a obrečila jsem každý zmařený život. Někde jsem četla, že zatím v téhle válce zahynulo méně lidí, než jich denně zemře na silnicích při autonehodách, ale takové argumenty já tedy neberu. Války jsou velké svinstvo, protože při nich umírají ti, kteří vůbec za nic nemohou. Jak k tomu přijdou novináři, kteří zemřou v hotelu při své práci? Jak k tomu přijdou cestující autobusu, který zasáhla bomba? Že to k válce patří? Tak takové argumenty já prostě nesnáším. Sobota 12. dubna 2003. Celý den jsem prospala a ani jsem se nemusela k spánku nutit. Potřebovala jsem odejít do říše snů a tam se celá zregenerovat. Zamčené dveře našeho domova, to byl totiž jenom začátek řetěze kolizí, které bych možná dřív považovala za prkotinu, ale tentokrát mě rozladili a rozlítostnili. Ráno jsem se probudila jako vždy první. Šla jsem do koupelny a chtěla jsem si napustit vanu horké vody, protože jsem byla celá studená. Jenomže netekla voda, ani teplá, ani studená. Navíc nefungovalo topení a venku byla zima. Vzbudila jsem tátu, ten z toho byl nešťastný, nevěděl, čím to může být. Ani jsem se nerozčilovala, řekla jsem si, že si raději ještě na chvíli vlezu do postele, abych se zahřála. Tam jsem se politovala, pobrečela jsem si, bylo mi líto, že tady ležím ve studeném pokoji a nemůžu se zahřát, i když mám na sobě 2 deky. Ale pak mě to přešlo. Řekla jsem si, že pláč nic nespraví, že je dobrý tak akorát na to, abych si pročistila oči, a usnula jsem. Když jsem se probudila, byla tma. To mě zarazilo. Šla jsem do pokoje, táta se díval na televizi a byl viditelně rád, že mě vidí. Jak to, že je tma? Zeptala jsem se ho. Proč by neměla být tma? Vždyť je večer a je čas jít spát. Tak jsem si k němu chvíli sedla a on mi vyprávěl, co se u nás celý den dělo. Zastavil se Pavel Toufar, podíval se na vodu, zjistil, že je něco s kotlem a podařilo se mu to opravit, takže voda nám teče a jsme zachráněni. S topením je to trochu horší, ale jak jsem z předpovědi počasí zjistila, zima už opravdu končí a bude teplo. Máme tedy na opravu topení dost času a můžeme v klidu objednat opraváře. Je mi teď docela dobře. Spánek mi prospěl. Potřebovala jsem ho. Asi bych dokázala spát i dál, ale probudil mě hlad. Dostala jsem chuť na horkou, dobrou polévku. Naštěstí máme uvařeno. A tak mi táta šel ohřát. Neděle 13. dubna 2003. Krásný den. Slunce nádherně svítí a v jeho paprscích je vidět, jak máme špinavá okna a jaký je nepořádek všude kolem. Slunce je v tomhle zrádné, upozorní na každou šmouhu na skle. Ovšem u nás na nic upozorňovat nemusí, že jsou naše okna špinavá, to víme i bez něj. Ale já se kvůli tomu nezblázním. V mém momentálním stavu je velkou výhodou, že umím nepodstatné věci hodit za hlavu a špinavá okna za nepodstatný problém považuji. Horší by bylo, kdyby v oknech scházela skla. Sice by zase bylo dobře vidět, ale byla by nám zima. Dobře vím, že každý takový jako já není. Dovedu si představit, jak je těm, kdo nesnesou nepořádek, kteří i za cenu naprostého vyčerpání uklízejí. Znám takové případy z nemocnice. Jednu moji spolupacientku propustili domů po složité gynekologické operaci. Stalo se to v době, kdy jsem ležela na gynekologicko-porodnické klinice. Ona přišla domů a začala uklízet, protože měla pocit, že je všechno zanedbané. Vytírala, luxovala, utřela všude prach, zalila květiny, pak šla nakupovat a dotáhla domů těžkou tašku, včetně několika lahví piva pro tátu. Uvařit ale už nestihla. Manžel ji našel zhroucenou na podlaze a za chvíli ji se silným krvácením přivezla sanitka opět do nemocnice. Že se na to nevykašleš, domlouvala jsem jí. Když já nesnesu kolem sebe nepořádek, řekla mi nešťastně. Rozumím jí. Je to v podstatě neštěstí, když je někdo tak utvořený, že se dobře cítí jenom ve sterilním prostředí, kde všechno je na svém místě a nikde není ani smítko. Nemocný člověk potřebuje klid a já si říkám, že pořádek není v životě to nejdůležitější. Že nejdřív se musím uzdravit a pak všechno s tátou dáme do pořádku. Nikam nám to neuteče. Všechno na nás počká. U nás je největším problémem spousta věcí, které se kolem nás nahromadily. Ale máme naštěstí nahoře v podkroví dost místa a tam všechny věci z pražského bytu přemístíme. Kluci s Marií už to tam dávno chtěli přenést, ale já jsem je poprosila, ať to nedělají. Potřebujeme si to s tátou v klidu probrat, musíme všechno rozstřídit a spoustu věcí potřebujeme. Nemohli bychom si pro ně chodit nahoru po schodech, které ani nemají zábradlí. To by tak scházelo, aby táta upadl a něco se mu stalo. Pak bychom snad museli jít do nemocnice oba, protože by se o nás neměl kdo starat. Kromě toho se nedá spoléhat na naši střechu a bojím se, aby do krabic s věcmi nenapršelo. Doufám, že i na střechu dojde a dáme dohromady peníze na její opravu. Člověk by řekl, že v baráku se žije levněji než v nájemním bytě, ale není to tak docela pravda. Ve vlastním domě sice nemusíme platit pravidelně činži, za to si musíme financovat všechny opravy a těch máme v poslední době nějak moc. Jedno uděláme a další se přihlásí.
2: Posloucháte Radio Xaver.
3: A je to jedno úskalí, Seznam zprávy. Čína může vypnout soláry na českých střechách, ovládá klíčovou součástku. To je šokující. Máš soláry?
4: Já jsem měl, mám, ale na to, ne na elektřinu, tak. Ale na sluní, na vodu. Na vodu. No, já když jste zařadila tohle, tak jsem si říkal, aha, Alex už možná otevřela tu knížku, kterou já jsem jí dal před časem a
3: tam se
4: o tom píše, o těch Číňanech a o tom, jak všechno, všechny tyhle ty přístroje mají backdory a dají se prostě nějakým způsobem vypnout, zneužít, nasměrovat, dá se s nima pracovat.
3: Takže skutečně Čína by tady mohla provést řízený blackout, tak daleko by to mohlo jít?
4: Technologicky teďko nevím, jako tam jsou nějaké ty směrnice, já jsem nestudoval technicky, jak by to mohlo být, ale v tomhle tom prostředí ano, tam je celá řada prostě nášlapných min, který může vlastně ten, který je vyrobil v tomhle tom virtuálním, tom technologickém prostředí, může použít, využít, skrze ně se někam dostat, získat nějakou informace, může prostě cokoliv. A pak na druhé straně je zase nějaká obrana, která prostě nastavuje pasti pro tyhle ty možnosti a nastavuje nějakou obranu. A jak ty jsou aktivní a jak v té obraně jsou zase schopní, já úplně nevím, ale věřím tomu, že ty útočníci vždycky jsou napřed. Takže ano, jako kdyby jako došlo na nějaký globální střet, nebo střet vlastně těch dvou civilizací, tý azijský, toho BRICS, celého prostředí a toho západního světa, no tak když si to rozdají mezi sebou, tak my prostě tady opravdu můžeme zažít úplně všechno. Ale zase na druhou stranu, proč by to ta Čína dělala? No. Proto já zase věřím tomu, že vlastně se musí dohodnout. Já jsem pořád proto, i ta se žodná, že dneska tam není válka na Ukrajině v tom našem výběru, ale v zásadě pořád...
3: Je tam jiná válka, buď v klidu.
4: Pořád je to o tom se dohodnout. V tomhletom globálním prostředí, když máme nad sebou satelity a všechno je propojené a soláry a hybridy a nevím co všechno, my nakupujeme ty suroviny z té Číny, tváříme se, že ne, ale my je prostě tady jako to zase jak nemáme moc. Takže ten to prostě je globální. A tam haraši zbraněma a říkat a vytahovat se to, co dělá Ursula von der Leyen, to je absurdní, co ona říká. Ona říká, potrestáme, tvrdě zasáhneme.
3: Bojovat musíme.
4: Ocelový hodikobraza nastavíme. Jo. Zbraně koupíme.
3: To je děsivý, ale...
4: No tak je směšná, protože v tom globálním prostředí prostě tam to o tomhle tom není. Tam prostě se musíme dohodnout.
3: Slovo diplomacie jakoby vymizelo ze slovníku.
4: To možná, že to je 19. století.
3: Zakázané slovo.

0: hlasem
1: lakonicky řeknu šla jsem
0: a budu mít zase jednu
1: třeba v dubnu, když ne v lednu.
0: Parabara.
2: Radio Xaver.

0: Pane Holče, je tady čtvrtek. Čtvrtek náš den.
1: Sabere, to se nemůžu dočkat vždycky.
0: Já to vím, já taky ne, ale já jsem teda dneska, nemůžu říct, že bych nemohl dospat, protože jsem se naopak nemohl probudit.
1: Jo, ne. Vypadáte, že jste přišel rozdávat radost.
0: No, a štěstí, zábavu a dobro jsem přišel
1: rozdávat. Rozdáváme oba, ne?
0: No jasný. Musím říct, že psala mě jedna dáma na Messengeru, že jí pobavilo, když jsem tady natáčel do deníčku vás a pana kolegu Kubáčka, jak jsem tam říkal, že provádím kontrolu, jestli natáčíte podle pravidel Evropské unie, a psal, že jí to strašně pobavilo.
1: Jo?
0: Že to teď používá a že to všem v práci říká. Pane Holče, ale veškerá legrace stranou. Je tady problém jak bejk.
1: Jo?
0: Jo.
1: Nevím, jestli to jak Brno.
0: Jak Brno. Nevím, jestli to víte, ale v Poslanecké sněmovně se našel kokeš. Tam se...
1: No, Xavere, já jim vlastně docela bych rozuměl. Vzhledem k tomu, co tam páchají. Tak a co z toho baráku vylejzá, tak vlastně si říkám, to není samo sebou, ale víte, co mě zarazilo? Prej to našli v blízkosti kanceláře. Víte koho?
0: Nevím.
1: No, samotný soudružky, předsedkyně, sněmovny a šéfky topky.
0: Ale tomu
1: je
0: nikdy,
1: to pravda,
0: pane Holče.
1: Je to pravda. Já nechci nic naznačovat, ale byl to hajzlík nejblíž její kanceláři.
0: Ne, tomu já
1: no je to tak, Sabre, je to tak.
0: To je tak seriózní paní
1: to je.
0: A...
1: Je to úplně, to je nehodnotový, ne?
0: No to je absolutně nehodnotový.
1: Já jsem, jediný, co mě napadlo, jestli, jak oni pracovali po těch večerech s Dominikem Ferim, ještě když byl ve sněmovně, protože je to rok a půl, no tak to už asi nebyl, no. Jestli to nemohlo být tím, víte, jak ona přiznala, že spolu trávili čas i nad rámec práce, tak já jsem si představil takový diskuze, jako politický, že víš, jak se tříbejí názory a hodnoty, tak jestli to nemohlo být tím.
0: No a je to, pane Holče, vy jste znalec.
1: Jako co, čeho?
0: Života.
1: Jo, tak to jo.
0: Je to třeba povzbuzující třeba na erekci dobré? Ten...
1: To já nevím, co, jak to... Proč se ptáte mě, ale já jsem...
0: Tak vyčtete ty knihy všelijak.
1: No knihy, ale víte, já jsem se inspiroval. Jsou to naši zákonodárci, ne? Tak určitě vlastně rozhodují o tom, co můžeme a nemůžeme. Tak když můžou oni, tak já jsem zavolal do stanu a dneska přijede zásilka nám. Zavezou nás. Kluci ze stanu. No vážně. A ty má nejlepší matroš, Xavere. Nejlepší matroš ve městě, tak pozor.
0: Jako nabízí se to, pozor. No, je to zdokumentovaný, ale já teda, prosím vás, uděláme tlustou čáru teď, aby si to pro boha někdo nevztahoval na to, že to říkáme směrem k paní předsedkyni,
1: no vůbec
0: protože
1: ne,
0: to
1: vůbec
0: je
1: ne,
0: prostě morální ne. Ikona.
1: Já jsem...
0: Ale já mám tu připomínku.
1: No.
0: Oni do Zimetristi si ten kokain aplikovali různými tělesnými otvory.
1: A to jsem chtěl předeslat, to mi dělat, my se zaměříme na nos jenom. Politicky korektně to uděláme. No. Když tak, tamto si Xavere zkuste doma sám. Můžete si odvíjí zbytek domů a to si zkuste sám.
0: No tak...
1: Tak jak to dělají dozíci.
0: Mně se to asi těžko bude zkoušet.
1: No tak já nevím, ale já jsem poprosil, jestli by to mohli vzít rovnou od Míši Redla. Ten má nejlepší matroš, navíc
0: kvalita.
1: Tím nic nenaznačuju, protože toho ve stanu nikdo nezná.
0: Jo, to je pravda.
1: Vít Rakušan vůbec neví, kdo to je.
0: Teda vy jste hlava, pane, vy jste hlava.
1: To je konstrukce.
0: No.
1: A oni to sem přivezou za chvíli.
0: Jo. No, takhle, prosím vás, tady na toaletě v XTV se taky občas najdou zvláštní věci, jo?
1: Jo.
0: Já jsem tam včera našel mobilní telefon.
1: A nevzal jsi to spíš někomu, nenašel jsi to u někoho v kapse, nebo tak?
0: Ne. Tam je okýnko a na tom okýnku ležel mobilní telefon.
1: Tak jste si ho nazdílel, jo? Nebo?
0: Vzal jsem, jak to říkal ten Volner, poponesl.
1: Poponesl jste si ho a pak jste si ho nazdílel.
0: Poponesl. A já jsem ho poponesl paní produční a říkal jsem, někdo tam zapomněl telefon na záchodě, tak volej tady baráku. No a záhy se ukázalo, že ten telefon byl můj. Jo, takže stáří je tady.
1: Tak to jo, já se jestli není koudelků, mě napadlo, že by nebylo tam mohl zapomenout generál major.
0: Generál, jo. No pojď, pane Holče, ale to je přece, nezlobte se, ostuda.
1: Co?
0: No, že se fetuje v Poslanecké sněmovně. Chápu, že můžeme teď říkat, to tam dělají ti podržtaškové. Jo? On je asistent číslo jedna od toho nebo od toho, jasný, tak nemá co dělat, protože oni tam sedí v té jednací místnosti chvilku potom po těch barech a tak, a on třeba nemá co dělat. No tak se nudí, tak si řekne, já si dám ladničku na hajzlu, tam, abych to tak ukrátím čas a tak, ale moje teorie je taková, to tam podstrčil Babiš. Stopro.
1: A Putin. Putin, vám říkám.
0: A nedemokratičtí voliči si o tom čtou potom.
1: A nebo teď mě napadlo s tím Kuksem, jestli spíš teda Volodymyr Zelenský. To by možná spíš mířil do Kyjeva, než do Moskvy. A Putin ten nepije téměř, že jo, hokejista velký.
0: Já jsem vám teď četl. Nevěřícně, jak jsou ty na Facebooku, jak je tam video, pod tím je ten text, co říkají, teď je taková móda, že abyste nerušil okolí. Tak tam říkala nějaká paní, že příměří v Rusku by mělo být tak, jak si bude přát pan Zelenský. Vyjednávání by mělo být tak, jak si bude přát pan Zelenský. A víte co, mi to přijde úplně postavit na hlavu, ne?
1: Já nevím, co si vlastně pan Zelenský přeje všechno. Ale
0: no zatím, víte, co je... Zatím prachy na válku.
1: No to jo, no jo. Tak to je jasný. No na válku, ono možná spíše na něco jiného.
0: Nezaštějte to, je tam dobře, válka, dobře. Střílí se do lidí.
1: Je tam válka a není tam korupce, musíme říct na Ukrajině, ne?
0: Co tam není?
1: Korupce. Samozřejmě, žádná korunka naše se tam nestratí, to je potřeba předeslat.
0: Já, pane Holče...
1: Řekněte to, Ksavre.
0: Já tak miluju tyhle ty vaše ironické...
1: Počkejte,
0: věci.
1: To je hodnotový.
0: Hodnotový to je, ale není to pravda.
1: No ale počkejte.
0: Ukrajina je země postavená na korupci.
1: No fuj, já to nemůžu ani poslouchat, Ksavere.
0: Ale tak co, ježišmarja.
1: Fuj, už aby tady byl ten Redl s tím Koksem. Já to,
0: no
1: to
0: jasně,
1: neunesu.
0: Tak co, je to pravda. A to, že prostě něco spadne pod stůl z té pomoci.
1: Z té lajničky, myslíte?
0: Já bych chtěl mít jistotu, že ty zbraně a to střelivo a to všechno, chtěl bych to mít nějak černý na bílým, že oni to neprodají nikam dál, ale bohužel mám takový podezření.

0: v ruce ten bílej prášek. No, to se, nikomu se nic nestalo, všichni se smáli, bylo to dobrý. Ale víte, co je fakt sranda, že když byli dozíci, měli ten koks a mazali si ho všude možně, tak to řešili ve sněmovně. Já si říkám, takže tu kauzu kokain ve stanu a v dozimetru pak řešila sněmovna, kde ho šňupou taky.
1: Počkejte. Zadržte. Ten, neplete jste si to s indulonou náhodou? Protože koks se nemaže.
0: No, tak
1: to si, je prášek.
0: Ale ne? Jasně, tak si ho, prostě si ho namáznete.
1: Namáznete?
0: Tak, no tak si ho, nebo, no tak jak to chcete říct, jako si ne, pudr si někam napudrujete, nebo...
1: Vy jste chtěl říct vetřete.
0: Vetřete, no.
1: Vetřete, no. Tak formulujte přesně, no. Protože namazat se můžete indulonou, nebo Niveou, nebo něčím.
0: Tak to vidím, no. Že máte
1: nebo chlastem, její
0: zkušenost.
1: Ale, no ne, tak já si nic nevtírám. Teď jo, teda Voltaren. Protože chodím jak Goebbels, bolí mě noha.
0: Jo?
1: No mám zánět šlachy achilovy, ale už to ustupuje. Ale to si vtírám. Mm-hmm. No ale oni si ho nějakým způsobem, ten kokain, dávali do prciny i do, jaksi, do...
0: Počkejte, no, to, co to je za slova?
1: No to snad to
0: oni mají, zprostý, oni jsou nějaký džendristi, oni mají Hlubuček měl prcinu, nebo?
1: Hlubuček, ten měl 100% prcinu.
0: Ježiš, ale šmar, jak,
1: a jak si i ženám to chtěli jak se pravit do genitální oblasti.
0: Hmm. No tak oni jsou...
1: Já teď už, pane Holče, se poučil, prdel,
0: no, nebudu to říkat Xavere, to slovo. Odvolaj vás.
1: Odvolaj vás. To už ne.
0: Radši to odvolejte vy.
1: Ne, budu to říkat jako konečník, prdílka, prcina, všechno, to je dobrý. A tady nepoužijí nic jiného, než do genitálu paní tam přítomné prostitutky.
0: Ale víte, tady musíme dát za pravdu Evě Holubové. Viděl jste to video, co na to, tam má vždycky pravdu, že? Ta nikdy nelže, neříká nic to, neříká žádný kraviny. A ona natočila to video přeci na podporu kandidatury svého syna Adama. Adam kandiduje do Europarlamentu za dozíky, za kokainisty.
1: Za kokainisty.
0: No jo, a ona natočila krásný video, že jak jsou to všechno, že je Honza Farský je křišťálově čistý člověk.
1: No, to je úplně.
0: Paní Blbuše je hrozně chytrá.
1: No,
0: a že celý, že všichni dozíci jsou hrozně tvůrčí, že, to je, že tam je tvůrčí duch v té straně.
1: O tom nepochybuji, zejména směrem k dopravnímu podniku.
0: A tohleto. A směrem ke kokainu, ne?
1: No tak.
0: Tak tvůrčí, ježišmarja.
1: No, co stojí ten kokeš?
0: Jim už to nestačilo ani do nosu.
1: No tak, no, tak si to nedu prciny.
0: No a tak si říct, že paní Holubová znovu mluvila pravdu. Tak jsou to tvůrčí lidi, Xavere.
1: Nepochybujete o slovech paní Holubové vůbec?
0: Nepochybuji a doufám, že i vy stejně jako já to hodíte v eurovolbách Adamu Holubovi. Že to je jaký křišťálově čistý člověk?
1: Pane Holče, ani z pistolí.
0: On to má křišťálově čistý tady možná.
1: Jo, ale má pravdu, že oni, že ten pan Farský, no to je úplně, to je absolutně matka Tereza.
0: To je dobré.
1: Jo, to jsou tak hodní lidi a oni to s tou naší zemí myslí tak dobře.
0: Teď mě napadlo, tak on se nejdřív nechal zvolit do sněmovny a pak si řekl, že to tady vlastně sede a že teda uteče do Ameriky. Tak teď znovu, že, tak teď mu za to dali, protože to bylo taky hodnotový, tak teď mu dali kandidaturu do Europarlamentu a víte, znovu teče do Bruselu.
1: To je super.
0: Tak křišťálový.
1: A jako vůbec nepochybuju paní Holubové, že to směrem k svému synovi myslí opravdu vážně.
0: Mě nám trošku mrzí, že ne kandiduje Ivona, víte?
1: Umřela, ne?
0: Eva Holubová?
1: Ivona.
0: Já říkám Eva Holubová.
1: Vy jste řekli Ivona.
0: Ne, no i ona.
1: I ona. Já si myslím, že mluvíte o Přenoslově.
0: Vůbec nerozumíte.
1: Ne, to promiňte, tam je ta jazyková bariéra, tam je.
0: Strašně.
1: Ne. I ona.
0: Neměl byste absolvovat nějaký kurz?
1: No, čištiny, už jsem přihlášený. Už jsem přihlášený do kurzu efektivní komunikace. Právě.
0: Tak to jo.
1: No, já se divím, že paní Holubová nekandiduje.
0: Je to škoda, ne? Velká.
1: Jo, tak ta má určitě životní zkušenosti velké.
0: A já miluji její retoriku a přednes. Víte, že já jsem velkým milovníkem patosu a ona je můj člověk.
1: Přemýšlím, nemůžu si nic zbavit, co kde říkala.
0: Ježišmarja.
1: No ne, jestli ten přednes, jako na

0: Je krásně Jiřku Švorcouza patetický. Nemá. Ne, to je lepší.
1: Lepší.
0: Lepší.
1: Oh.
0: Je tam víc myšlenek, jak říká, je tam víc tvůrčích věcí, víte?
1: No, pane Holče, ještě k té paní Nerudové. Já jsem si vám pořád myslel, že ona to zdá.
0: A to byl Xaver zase ty vaše to, přání otce myšlenek.
1: No ne, tak teď ji prokázali, že si tam někde v nějakých cyknutých časopisech publikovala, aby ale dostala profesuru. To není žádná sranda, teď to je...
0: Podívejte, je to blbuška.
1: Ale neříkejte...
0: Je to tak, Xavere. Ale
1: já víte, co jí budu říkat chytruši, aby to bylo vyvážené.
0: Jo, jo, jo. Ale všimněte si, jaký teď znesvědčují ty, co jí stvořili, ne? To je na tom ta největší ironie. A teď se ozvali studenti, vidíte to, Xavere?
1: Iž to bylo tvrdý.
0: Že prej neučí dobře.
1: Pane Holče, já jsem to
0: snad...
1: ani nemohl dočíst ten článek. To bylo něco tak nekorektního.
0: To zaplatil Babiš.
1: Babiš, je.
0: A s Turkem.
1: A s Putinem.
0: Babiš s Turkem a s Putinem. Víte, že Turek už je taky prokremlský propagandista?
1: Jak to?
0: No to ona mu to zkázala, natočila video, blbuše.
1: Turkovi? Mm-hmm. Prosím vás, tak to mě vysvětlete. Pane Holče, to už jsem si říkal mockrát, se musím využít té vaší bezbřehé inteligence, analytického myšlení a toho vašeho vzdělání.
0: A to už jsme za pivolem, Xavre, to už nebudete.
1: Váš pivo. Jak je to možný, že když někdo neví kudy kam, tak řekne, Bůh, jsi prorusky. Ty to přece i potupný pro ty lidi,
0: vy jste tady, Xavre, mluvil o Goebbelsovi. Že máte kotníky a Goebbels, nebo achilovku. No a Goebbels byl genius propagandy.
1: Že šmatláme Goebbels.
0: Že šmatláte a Goebbels. Uh-huh. A Goebbels byl genius tady na propagandu a on věděl jednu věc. Stokrát opakovaná, ale se stane pravdou. Tak prostě budete... Já teď začnu tady říkat, že vy jste proruskej propagandista.
1: Tak to už je ale milion.
0: Když je, vlastně opakoval. To už jste dávno, že jo?
1: Už jsem dávno.
0: A já si vymyslím něco jiného.
1: No ale, že třeba někdo, víte, nějak třeba konstruktivně neřekne tomu, jestli chce kritizovat Turka, tak má najít nějaké věci. Vy říkáte o Green Dealu toto a není to pravda. Pravda je toto. A ona plácne prostě takovou...
0: Já vím, co jste. Vy jste proruskej kokainista.
1: No, to jo. Jo, to jo. Já, mě se na to nedávno ptal jeden pán, teď v sobotu, jak jsme jeli s Xaverides obyt nějakým na benzince. A on říká, a jak to je? Já jsem četl, že jste proruskej. A já jsem říkal, jo, já jsem tak proruskej, že jsem napsal knížku Moje Las Vegas. Asi tak. A v Americe jsem byl 26krát. No, tak to
0: fakt? Je. Vy si žijete, Xavere?
1: Nadpoměr je hodně, no. Taky jsem podle toho dopadl, pane Holče. Protože já mám ještě k tomu kokainu jeden dotaz, jo, ale já musím odbočit. Já teď jsem jako chudobnej dočasně, protože jsem si koupil počítač.
0: Jo.
1: Potřeboval jsem jako už po letech dobrý výkonný počítač. Je to několik desítek tisíc, není to žádná sranda.
0: Vytěžíte kryptoměny, ne? Ale... Co? Že vytěžíte kryptoměny?
1: Já těžím pravdu.
0: A to jo. Ale to potřebujete pořádnou toho, ne? Mašinu, co?
1: Já těžím pravdu.
0: Tak pravda je tady, ne? Mezi náma.
1: Příští týden si zatěžím.
0: Jo?
1: To uvidíte. No, k věci, pane Holče, to je strašně důležitý. Já jsem totiž teď sleduju tu debatu kolem toho migračního paktu, jo. Že sem teda budou dávat ty uprchlíky, jako nakonec asi dopadne.
0: Počkejte, nebudou Vít Rakušan a Petr Fila říkal, že ne? Prej ne?
1: No, vy jste mě to říkal před vysíláním, tak vám to nebudu brát. Řekněte to.
0: No on se trošku taky rozmluvil francouzský premiér, víte, o migračním paktu. A on říkal Francouzům, ne, nebojte se, ty migranti, ty se nebudou rozdělovat do našich krásných měst a městeček, ty se pošlou tam na východ, do té střední Evropy, to je my jsme přesvědčili, že ten migrační pakt přijmou a tam se to bude všechno lifrovat a jestli řeknou, že nechtějí, tak si to všechno zaplatějí.
1: Jestli je Babiš chytrej, tak už do konce volební kampaně do sněmovny bude opakovat jenom tady tu.
0: No jasně.
1: Jasně. Tak to mě
0: šokovalo. Ale víte, jenom ještě,
1: Ale ten dotaz.
0: Hele,
1: no, dobře,
0: ještě.
1: Dobře. No.
0: Ne, víte, že za Fialy zásadně do Česka přichází pravda zvenku. Když řekl Fico, když před jednáním lídrů evropských a západních říkal, nikdy nedopustím to, aby slovenský voják nebo vojáci NATO šli bojovat na Ukrajinu, a Fiala říkal, ježišmarja, dezinfo, o ničem takovým se nejedná. Pak vyrazil do Paříže a tam viděl, o čem se jedná. No a tak jsme tak, pravda přišla ze Slovenska, teď přichází pravda z Francie pro změnu.
1: Tak a můj dotaz. No a já bych vás poprosil, abyste to nezlehčoval a odpověděl mě opravdu kvalifikovaně.
0: No to jo.
1: Jako moudrý člověk. Ono se prý z toho dá nějak vykoupit, ty z těch uprchlíků.
0: Tak jenom nějakých 20 000 euro za hlavu.
1: No a já teď jsem si koupil ten počítač, říkám, nemám ho raději prodat ještě, že bych ho dal zpátky jako do Alzy. Ještě to není 14 dnů a můžu ještě vrátit. Abych měl nachystaný nějaký prachy, kdy zazvoní a řeknu dobrý den, my vám vedeme tady dva uprchlíky, oni budou u vás bydlet. A já bych hned řekl, a za kolik se můžu vykoupit?
0: A tak teď jsi mě zklamal, Xavre, trochu, to tedy já jsem si myslel, že vy otevřete dveře a náruč a půjdete uvařit večeři, ustlat postel.
1: Ne, já v tom,
0: no tak
1: já
0: vy nejste ne, já dobrý jsem, člověk.
1: Ne, já jsem xenofob, asi. Ne, toto jsou lepší, pamatujte si, jak Pavel Novotný říkal, že si klidně domů vezme prchlíky.
0: No to...
1: A jo. Pavel nikdy nelže.
0: No to ne.
1: A Pavel určitě, on je doma má a nechlubí se s tím, jo. Takže určitě jim dělá snídaní, oběd, večeři, v mezičase jim povypráví o Marku Vítovi,
0: jo.
1: Nebo o paní Slováčkové.
0: No, vidíte.
1: A oni to mají se zábavou, takže já... Nepochybuju o tom, protože znám Pavla, to je čestný člověk.
0: No je.
1: Čestný.
0: Jasně.
1: A bojovník. Mm. Takže tam to je, ale já na to nemám. Já nejsem tak dobrý člověk jako on.
0: Dobře, máte pravdu. Já bejt váma tak zkusím, ještě než se začnu vyplácet. Já tady jste si koupil takhle drahý počítač. 20 000 euro.
1: 20 000?
0: To bude za jednoho, no. Tak když vám tam přivedou dva ksavery, tak si připravte 40 000 euro. To je
1: euro?
0: 40 000 euro je milion korun. No tak pro vás je to nic.
1: Tak jestli je to takhle, tak rovnou takhle dávám klíčky a řeknu děkuji, přátelé.
0: A nebo zkusil bych ještě jednu věc, takovou záchranu, zavolal bych Evě Holubový. To je dobro.
1: Je
0: jestli
1: to
0: bys
1: dobro,
0: je nevzala ona zadarmo. Když,
1: a víte, že
0: takhle, když říká, že v tom stanu jsou křišťálově čistý lidi, chytrý, tvůrčí, tak,
1: kdyby na to došlo a kdybych na to neměl na to vyplacení a musel je tam nechat, tak můžu jim dát klíčky a nastěhovat se k vám?
0: To ne.
1: To ne, to ne. To zase takhle dobrý člověk nejste.
0: No já bych přijal, vy nejste migrant, no. Tak.
1: No ne,
0: vy tak, se o sebe musíte postarat sám, Xavre.
1: No ne, tak my bychom, u mě by bydleli ta rodina eritrejská nějaká nebo nějaká a já bych bydlel u vás. Jenom já nepožaduji nic jiného, než internet, televizi, Netflix a snídaně každou ráno. Jinak nic jiného. Koupu tak se to... jednou za týden, takže sprcha, ušetříte.
0: No, to byste mohl, například umíte sekat trávu?
1: Jo.
0: Koupat byste se mohl v kádi na zahradě?
1: Ježiš, to je super, to je můj svět. A tráva se seče kosou?
0: Kdybyste chtěl kosou, ale... Půjčili by se vám za nějakou menší sumičku i sekačku, co máme.
1: A je to traktůrek?
0: Ne. Musel byste chodit za tím takhle. No.
1: Budu chodit za tím?
0: No, si protrénujete ty kotníky.
1: No. A já můžu i venčit psa vašeho. Zase taky za úplatičku.
0: No jasně.
1: Jak se jmenuje? Alík? Nebo jak se jmenuje?
0: Ziggy.
1: Jak?
0: Ziggy.
1: Ziggy?
0: Ziggy.
1: Jako po Zbigněgovi?
0: Ne, znáte Ziggy Stardust, David Bowie, ne?
1: Pane Holče, vy jste tak vznešený člověk. U nás je Punťa a Alík a takový hezký to. A vy máte Zdiby. Zdiby, to je část Prahy.
0: Ziggy.
1: Ziggy.
0: Ziggy, Xavere.
1: Ziggy.
0: Ziggy.
1: Ziggy. A slyší na to? Nebo?
0: No, ježišmarja. A je to, Xavere, tvrdá palice, takže na to stejně kašle na všechno.
1: Jo, ale já mám, víte, co mě vždycky potěší? Když já si vlastně uvědomím, jak vznešeným člověkem tady sedí.
0: No to jo,
1: to je jako...
0: to proto sem chodím.
1: To já budu vyprávět u nás na vsi, co říkal pan Holec, vždycky to paní uklízečce v baráku. No nic, to jsme...
0: Taky proto vždycky ve čtvrtek záříte štěstím, když sem jdete.
1: Já se vracím ke kauze kokain, protože pro mě je to důležitý. Neumíme odhadnout některého z těch poslanců, kdo na tom jede? Já
0: no,
1: to nepoznám.
0: Já, teda adeptů je tam dost, ne?
1: Jo, jo, jo. Tak takhle, kdybych měl stát 3 hodiny nebo 5 hodin nebo 8 hodin u toho pultíku.
0: To se lanička hodí, ne?
1: Ježišmarja. Ale já na nikom ty příznaky nevidím, že by měl nějaký tiky nebo něco. To nebo to není po kokainu?
0: To nemusíte mít žádný tiky.
1: Ne? No.
0: Podle mě tak jako, teď třeba jsem, napadlo mě, a nechci, jako, to je metafora. Jak teď Vít Rakušan dostal ten nápad skvělej, že když jsme mistři světa v hokeji, teda, že budeme mistři v politice a že vlastně opozice bude hlasovat s vládou ve sněmovně, tak tam jsem trošku viděl zatím, a nejen jenom jednu lajničku.
1: A ono to prý dělá něco s očima, ty drogy, ne? Nebo není to pravda?
0: Tam by byl taky stejný příznak.
1: Že jsou vidíte? Jako velký panenky, nebo malý, nebo něco.
0: A dokonce, jak vy máte rád to zákulisí, Xavre, tak to se vypráví. Zákulisí, hele, to je slyšet. Ze zákulisí.
1: Jo? Jo. Pane Holče, jaký pak jste měl pocit, když oni seděli na tom hokejovém finále a tak. Ti politici v tom papalášském boxu s vínečkem a to.
0: No skvělej, Xavre. A já vám řeknu proč. No. Protože to byli oni, přesně. To přesně se dělo k ním. Jít do VIP boxu, tam se zavřít. Hlavně nebejt u lidí mezi lidma, aby se nedonesla nějaká kritika. A to je přesně tahle vláda. 2% lidí věřejí, tak já to chápu. Takže já jsem měl radost.
1: No, já jsem o tom přemýšlel. Oni nemohli jít mezi lidi, pane Holče. Protože když jste se podíval v televizi, já jsem se teda díval jenom v televizi, tak když jsem viděl to množství českých vlajek, to bylo něco tak nehodnotového. A to byla samá spodina.
0: No bylo, samozřejmě,
1: vlajkama.
0: Ale...
1: Jak to, že tam nebyla ukrajinská vlajka vlajka Evropské unie?
0: Ale tohle by dokázali zařídit, protože v tom je náhodou zkušený znovu Vítek, protože on si na ty svoje, na tu turné, tak tam si vozil tak 20-30 policajtů. Tak já si myslím, že by si zařídili třeba celou jednu tribunu v O2 aréně. Měli by tam třeba 1000 policajtů, hlavně aby se izolovali od lidí a tam by seděli sami. To by si dokázali zařídit, Xavere.
1: Já jsem si říkal, že díval jsem se, jak na ně byl záběr, tam seděla paní Pekarová, bedna. A vedle ní ten pan, jak jste říkal, ten ministr vnitra. Mm-hmm. Jo, on se jmenuje Rakušan, víte
0: Rakušan,
1: to?
0: Rakušan, no tak ježiš.
1: A tak jsem zápasil v hlavě s myšlenkou, kdyby třeba někdo vyzval nebo něco a dali by mu ten mikrofon a on by vešel na tu ledovou plochu a řekl by, tak přátelé, máte nějaké otázky? Zajímalo. Jak by to bylo? Tam je mikrofon. Já si myslím, že by ho strašně vypískali tam lidi. Ale je pravda, že se na chvilku Češi byli Češi, sjednotilo se to, nikdo nikomu nic nevyčítal, ale už to zase odeznělo.
0: A já jsem sjednocenej furt, Xavre.
1: S kým jste
0: se? Sám se sebou, svýma názorama, ale úplně jsem se sjednotil. Cítím se fakt tady dobře pod tom titulu.
1: No, mimochodem, slyšel jste už rozhovor paní Alex s Viktorem Orbánem?
0: Ještě ne, vy jste ho slyšel.
1: Já jsem ho slyšel, jak to musím paní Alex pochválit, bylo to dnes skutečně dobře odvedený. A nejenom Alex, ale vzhledem k těm překladům a tlumočením a tak i kolegové technici. Ale je teda vidět, že jednu občanku České republiky Orbán nemůže ani cítit. A to je paní Jourová.
0: Tomu rozumím.
1: Já tomu taky rozumím. K té se tam vrátil asi 3x. Dokonce si představte, že on tam řekl, že nikdy nikdo z Čechů tolik neublížil Maďarům jako paní Jourová.
0: No tak nejen Maďarům. Tak ona se pomátla, no, v Bruselu.
1: No počkejte, to neříkal. A
0: to říkám já.
1: Jo?
0: Mm-hmm.
1: No tak já nevím, já to neumím změřit. Já si myslím, že Ona teda tam za nás nebojovala, ale ani milimetrem. Ale na druhou stranu říkal pan prezident Klaus, že to je zapovězeno tam za svoji zemi.
0: No to tak je, ona tam není za Českou, ona je tam za Evropskou unii, takže to...
1: No ale...
0: Ale ona se zbláznila v tom, že ona bojovala proti unii vlastně. Ano, ty šílenosti, co z ní lezly, jsou neuvěřitelné.
1: Orbán tam hovořil o vydírání a tak, je fakt, až mě to překvapilo. A dokonce říkal, že některé věci, které říkají naši politici, a zase se vracel k té Jourové, že my tady v Maďarsku musíme dělat, že je neslyšíme.
0: No tak jestli tam tohle říká, tak já myslím, že Alex bude odvolaná, ne? Záhy.
1: Tak ne, není odkud.
0: To se vždycky najde. Já myslím, že bude odvolaná.
1: Jako si XTV? Třeba. To nebude. Tady dostane řád zlatého čublíku.
0: Nebude odvolaná, Xavr.
1: Alex je super.
0: Udělá to rozhovor s Orbánem, si žádá odvolání, to vám říkám.
1: A no ale musí být, odkud ti odvolá?
0: To se najde vždycky.
1: No a ona nikde nezasedá.
0: No. Něco dělá, ne?
1: No tady.
0: Bude odvolaná z práce.
1: A tady dělá skvěle. No. Tady jako naopak, kdyby to šlo, jako že to nejde, bohužel, tak se jí zvýší honorář. Byl...
0: Můžete, tak si můžete snížit svůj a jí to můžete zvýšit.
1: Pane holče, vidím, že nejste mu zasvěcený, jak to tady chodí, že já žádnej nemám.
0: Alex, vere. No vy tady těžíte prej nejvíc.
1: No. Jo. Nejvíc průseru. No, tak to jsem chtěl říct tomu Orbánovi, je to zajímavý, podívejte se na to, ale víte co, ještě mi řekněte, nezdá se vám podezřelé, pane holče, že vlastně za týden jsou volby, je to tak?
0: No, téměř, jasně.
1: Téměř. Dneska je čtvrtek, takže za týden bude těsně před volbama. No. A pozor, příští týden asi nebude Vilozonka. Mm-hmm. Protože já ve čtvrtek jedu do Brna, kde zasedá mediální výbor parlamentu, kde mě předvolali a budu tam dostávat 30 ran bičem. Asi.
0: To vám prospěje. To se stanete slušným člověkem. Jo, ale... Prej jste neslušný.
1: No tak to jsem tam předvolaný, jako nevím co, proč, nebo co o to mám čekat, ale slušnost jako tam teda jet, jo, tak tam...
0: A kdo vám to naloží?
1: Co?
0: Kdo vám to naloží, to bičování?
1: Tak asi někdo z toho stanu, ne?
0: To by bylo dobrý.
1: Jo, tak oni to vydozimetrujou. Ale proč to říkám? Že já mám pocit, že se nic úplně neděje.
0: Neděje?
1: Žádný kýble, prostě až na toho Turka.
0: Jo, ne, tak
1: paní Bobošíková ho vzala za uši a vykoupala v exkrementech.
0: Ale počkejte, ale bude finále.
1: Jako vtipně.
0: Příští čtvrtek bude finále ve sněmovně. K migračnímu paktu, mimořádná schůze. Tam se proberou věci, no, Xavere.
1: Příští čtvrtek určitě nebude mimořádná schůze.
0: No bude. Nebo ve středu, nebo kdy?
1: Tak ve středu možná.
0: Těsně před volbama. Když jsou v pátek, tak ty dny předtím bude mimořádná schůze sněmovny jeden.
1: Jo, protože ve čtvrtek oni jsou v Brně, poslanci. Někteří.
0: No,
1: uvidíme. No a já jsem čekal, že budou nějaký jako... Že někdo bude začený, někdo bude obviněný, něco vlastně se děje?
0: Ty ani žádný soud s Babišem ne. Já jsem říkal, jako, co se to děje, už není žádný soud s Babišem.
1: To je divný, protože něco se musí stát, protože není soud s Babišem, máte pravdu.
0: No možná je to proto, jak oni teď stávkujou, ne? Kvůli těm...
1: Myslíte pracovníci justice?
0: Co?
1: No, pane holče, tam je na řadě míst velký průšvih.
0: No já teda doufám, že mu to dají aspoň před ty senátní a krajský, ne? Na podzim. No ne, tak řekněte mi, co to je za volby v Česku bez soudu s Babišem, Xavere?
1: Pane holče, Maria, to je jako svatba bez nevěsty.
0: Mě se k těm volbám ani nechce teď.
1: No proto říkám, proto se vás ptám, jestli není něco špatně.
0: Je. Ale já se zeptám, až půjdu k urně, tý volební komise, jak to, že není soud s Babišem. No že to tam jinak nehodím do té urny.
1: No, Já myslím, že by na to měl udělat nějakou komisi v parlamentu.
0: Hmm, nejlíp.
1: Vyšetřovat.
0: To jim řekněte v tom Brně.
1: A já tam,
0: tak někde kolem 15. rány.
1: Ale já předpokládám, že tam mluvit nebudu.
0: A to se rozmluvte u toho. No to ne, si tak uděláte v oko u nich. Když řeknete, chce to soud s Babišem.
1: No ne, tak ten Čapák přece ještě, tam by to ještě na jeden soud vydalo něco, ne?
0: Co na jeden? Počkej, to bude ještě soudů k Savre.
1: Jo. No a souhlasíte s tím, že bude během voleb evropských nějaký velký překvapení? Bude.
0: Ne, jaký?
1: Nevím, jaký no. Je. Utrhne se podle mě ta konečná.
0: Ještě já se, jak se řekl, utrhne a to... A...
1: Ne?
0: Jako jak utrhne? Že se tam dostane, nebo?
1: Utrhne se, že bude mít strašně moc hlasů, protože mě to lidi říkají. Jako z mýho okruhu a lidi, o kterých to nikdy jako neřekl.
0: Víte co, já ač jako komunista jí to přeju.
1: Cože? Ač jako komunista?
0: Ač jako antikomunista jí to přeju.
1: Vy jste řekl komunista?
0: Ač jako antikomunista jí to přeju.
1: Ježíš, to mě polil. No já jí to asi taky přeju. A já jsem taky antikomunista. Hmm. No, ale je to hrozný. Ona, na rozdíl od těch stran, který jsme volili, tak ona tam říká věci, které si myslím, že Česko potřebuje. No. Jako co říkají z ODS jedno a stopky.
0: No, z ODS říkají Brusel teď, ne?
1: Brusel, na ty vlajce. Viděl jste?
0: No váš europoslanec, vy jste říkal, jak jste volil Sašu.
1: Já jsem volil Sašu.
0: A v těchto Čech věský videa disidentský Savre, nechcete s ním chodit po Praze, disidentský?
1: Ne. Já už jsem mu absolutně přestal věřit.
0: Tak jako jste bák, no trošku teď. Bože, tak helejte, i oni patří do disentu, ne? A k disentu, tak co?
1: Jasný, já jsem u toho nebyl, nevím, ale to, že někomu přestanete věřit, to je legitimní pocit. Nebo legitimní
0: naprosto, stále, naprosto.
1: A to, co udělal s tím Jandejskem, tam, tak to takhle celý vzal a podepsal. Já jsem nedůvěryhodná figura, nikam mě nevolte. A to už tím je to vyřešený.
0: Tak já ho můžeme omluvit za to, že nevěděl, co tam vlastně přinesne, že neumí rusky.
1: No ano, umí rusky. To jako, no hrozný, kdyby to viděl ten Havel, co?
0: Ježíš Maria.
1: Teď. Václav.
0: Saša, co?
1: Saša.
0: Jeho Saša.
1: Takový hodný disident. Hmm? No jo, pane Holče, jsme tady teď připraveni, jsme na konci, ale vy teď poděkujte a já pak vám ještě něco řeknu.
0: Ksavere.
1: Mám to přečíst já?
0: No počkejte, nevím, či to rozdělit. Řekněte, co teď děláme. Děkujeme.
1: Jo, to já řeknu, ale budete to číst vy, nebo to mám přečíst já?
0: Já to zkusím.
1: OK. Pan Holec teď poděkuje všem, kteří nás podporují na transparentním účtu XTV.
0: Paní doktorka Formánková. Milzorová Rece, děkuji moc dvěma skvělým komentátorům a navrhla jsem XTV na cenu za svobodu projevu pro rok 24, Xavre.
1: No super. Vidíte? A kdo to dává ty ceny?
0: To já nevím.
1: Já taky nevím. Dobrý.
0: Jestli není ta společnost na ochranu nebo obranu svobody slova projevu, ne? Co jdou proti cenzuře, proti cenzorům, proti dezinfu a tak. Tomáš Pokorný. Celý národ má od neděle po x letech mistry světa v hokeji. Ale my, dezoláti, se těšíme na své mistry z Vilzonky každý čtvrtek, Savere. A i náš prezident má zlatou teď na krku.
1: Prezidentík?
0: Marcela Skořepová, naše věrná.
1: Ta Marcela.
0: Podporovatelka.
1: A utopence jsme tady.
0: Co? Pana Xavera a pana Holce, vy nikdy nesklamete, vaše názory jsou super, pokračujte z té jedničky. Díky. Bohumír Čech, Vezonova 10, oběma mistrům na podporu jejich nekonečného boje zloupostí, nenávistí a na boj se zráci. Děkuji oběma za humor a nadsázku.
1: Děkujem.
0: Josef Fejm, Xavere, to poděkování jste četl skvěle a asi se to moc nepovedlo.
1: To se tam dostalo, omylem.
0: Já vím, to jste si tam napsal, dobrý. Něco na přístav pravdy a na doutník pro pana Holce, aby se nezlobil jen tak dál, pánové.
1: Děkujeme za chlebíčky. To nic.
0: Alena Davídková a Zálka.
1: Vítková.
0: Na Davídková.
1: Davídková, promiňte.
0: Vy jste, nemáte něco s uchem, že jo?
1: Nedoslýchám, už jsem starý člověk, promiňte.
0: To se i to čistit a to. Na Wilsonku od Azalky. Tomáš Sova, Wilsonova 920. Danušce na nový kyblíček plný evropský hodnot. Podpora je, Xaverovi.
1: To je hezký.
0: Že jsi Xaver. Tomáš Pokorný, příspěvek mistrům z Wilsonky za neutuchající boj s kravkami nebeskými, které blbost nadnáší. Díky, pánové. Tak díky všem.
1: Děkujeme. Tak pane Holče, jsme na konci.
0: Náš boj je u konce, Xavere.
1: Náš dnešní boj, taková drobná bitva. A já vám teda musím na konci říct, že já už se těším, aby bylo po těch volbách.
0: Já taky. A už slyším, že je tady Redl.
1: už je tady. Já se totiž těším, jak to dopadne.
0: To já taky.
1: No tak za týden asi nebude Wilsonka.
0: A nebude potom v pátek.
1: Když to stihneme, ale přátelé...
0: Vám se už nechce makat, co Xavre.
1: No tak já jsem pozvaný na nejvyšší místa po pohranej po zodpovědnosti. Tak to je jako pozor, já si nic dělám. Tak jo, pane Holče, těším se příští týden možná, ale ten další určitě.
0: Já taky.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Česká a americká country na rádiu Xaver.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, Xavere. Tak schválně, na kolikát se to máte na stupnici od 1 do 10 bitcoinů?
1: Když já to na bitcoin neumím. Ale neumíte, normálně tak... bych to měl tak na takové, řekněme, 6 pozitivní.
2: Jo, něco pěkného se přihodilo.
1: Tak 6 ještě jako takový sotva průměr, no.
2: No, je to lepší průměr.
1: Jo. A vy?
2: No, já to mám na Rakušana dneska.
1: A to je?
2: No, že mi to líže 10.
1: Jo. Já to vidím, že jste v takové rozjeté náladě.
2: No, za to můžete vy.
1: Jak to?
2: No, vy mě vždycky jak rozjedete. Já pak nevím, kdy zastavit.
1: A co pas jsem vám způsobil dneska?
2: No, točili jsme spolu. Podtrženo, spočteno.
1: A jak to bylo?
2: Tak mě se s váma točí vždycky dobře.
1: Líp než Alex, že jo?
2: No, na Alex se mi líp dívá, s váma se mi líp povídá, všechno má své pozitiva tady.
1: Jo. No, čekal jsem spíš nějakou lichotku, ale...
2: Tak to je lichotka, že se mi s váma krásně povídá.
1: No, ale na Alex se vám líp dívá a v tom já vidím něco nezralého.
2: Ale vám taky, jen se přiznejte.
1: Jo.
2: No, proto vy mi pořád omylem říkáte paní Alex.
1: Jsem dlouho ale neřekl.
2: To je pravda, to zas musím říct, že už jste se začal hlídat.
1: Já na vás koukám už tady nějakou dobu, mám z vás takový pocit, že jste smutná z toho, že nám padá ta ODSka.
2: Ne, naopak, já si myslím, že dostávají, co se zasluhovali.
1: Až tak?
2: Ale stejně je to takový, hele... Koho by to ještě před časem napadlo, že se takováhle pěkná kauzička, kromě těch, kteří to věděli, takže se nám to takhle hezky vynoří, že jo. A zase teda musím říct, ale že vy byste v tomto měl sehrát nějakou osvětovou roli. Protože zase má s odpuštěním teda průser někdo z Brna. Prosím vás, můžete mě říct, čím to je?
1: No jo, to je pravda, vidíte.
2: Že vás Brňáky nejde integrovat.
1: Ale pozor, já na to musím vždycky upozorňovat. Já pravda jsem se narodil v Brně,
2: no.
1: Ale o mě nelze říct, že jsem Brňák.
2: No, proto asi nemáte ty skandály, až teda.
1: No,
2: když až zrovna nechcete, aby mráz někomu natrh pozadí, tak...
1: Víte, že už je to víc než rok? Co? Rok a měsíc.
2: A furt ještě neroste.
1: A ještě pořád žije. A mluvil jsem... Minulý víkend v Bratislavě s několika slovenskými fanoušky XTV. A všichni to věděli a všichni tak nějak to kvitovali, bych řekl.
2: Já se to umím představit. No,
1: ona ten tam... mráz a tu prdel. A nicméně je potřeba říct, bylo to unáhlené a měly být zvolené jiné výrazy. Na druhou stranu by si to nikdo nepamatoval.
2: To je pravda. A tak já si myslím, že on to kvitoval každý těch lidí, kteří to nekvitovali, ty se dají spočítat, jo? Tak byla to ta, které se to týkalo, pak to byla Pekarová a pak ty 4 piráti, co jsou ve sněmovně a tím je to asi tak vyřešené.
1: Tak ještě nějaký tam pan Jakob.
2: Pan Jakob, jo, to je,
1: pan Lacina.
2: Jo. Tomu, to je ten, co mu volně ramena přecházejí v hlavu.
1: Jak to?
2: No, on nemá krk.
1: Jak může mít krk, počkejte?
2: Nevím, ale nemá ho.
1: Takový postižený, nebo
2: no
1: já?
2: No ne, tam... no tak má takový, vypadá, že nemá krk.
1: Ale takhle vy to, jo, takhle, no jo. Tak já jsem ten poslední, kdo by mohl někoho hodnotit, jak vypadá. Takže mě to ani, nikdy mě to nenapadlo, že by neměl krk. A na druhou stranu, co je na tom špatného?
2: Ne, to je úplně v pořádku. Horší jsou, když politik nemá jiné věci a ty pan Jakob taky nemá, takže tam je ten hlavní problém. No ale
1: musím
2: pak se teda... No...
1: Mě vždycky zamotáte hlavu. Ty vaše jinota je.
2: No to já si na vás vždycky nachystám. Ale stejně je to zajímavé, já jsem čekala, že nám to nějak osvětlíte tady s vašimi krajany, kde je ten problém.
1: No je to ta voda z té brněnské přehrady.
2: Je to ono, jo. A teď tím, jak jsou v tom ty hormony, nebo...
1: Já nevím, co v tom je. Jako teď už jsem se tam roky ani nekoupal, ani jsem nesmočil palec, takže nevím, ale už to fakt začíná být zvláštní. Já jsem ještě donedávna to, když to někdo zdůrazňoval, tak mi to zbrná tak neustále, tak jsem pozdvihával obočí významně a říkal jsem si, o, ty chlapče či dívko se špatným úsudkem, ale teď po tom Součkovi, generálním řediteli České televize odvoleným Brňákovi, teď ten Blažek a to, co já slyším od lidí zasvěcených, jak to tam bylo, jak ta chapadla té chobotnice vlastně se všechna scházela v Brně a nejrůznější advokáti a koncipienti a koncipientky, zejména jedna, jak se to tam všechno propletlo, no je jasný, že to nebyla náhoda, je jasný, že to bylo strašidelný a vlastně když včera říkal v České televizi nějaký pán, že to vlastně ani není žádná kauza, tak já teda nevím souvislost, protože já jsem viděl jenom ten ústřížek na Facebooku, no. Ale třeba mluvil o ničem jiným, ale tak to je usměvné.
2: No ono je to možná tím, že tam v Brně je to přísloví, že jo? Darovanému koněmu na zoby nehleď.
1: Ne, to je, tak na, on nehleď, to je na Ukrajině.
2: Tak on nehleděl.
1: To je jinak. Darionuj lošadi v zubně smotriat.
2: No, tak on je smotrial.
1: To říkají naši ukrajinští přátelé.
2: No, no, tak jestli je to z Brna nebo z Ukrajiny, obojí je východ, jo. Pardon,
1: obojí
2: teda.
1: Obojí je to samý.
2: Obojí je východ, no, tak on nějak nesmotrial. Nesmotrial a blbě to dopadlo, no.
1: No je to prostě výbuch Černobylu, to, co se teď děje.
2: Jo, je to, jako povedlo se to, uměli se to chlapci načasovat. To byl hodně drahý bitcoin tohle.
1: No, bitcoin, ono jich bylo několik stovek těch bitcoinů.
2: No.
1: To nebyl jeden bitcoin, několik desítek snad.
2: A stejně vidíte, hele, jako když to srovnáte, já třeba bych řekla, že vypadám důvěryhodně. Co, když se tak na mě podíváte, máte taky ten pocit?
1: No, asi ano.
2: No, tak já třeba bych řekla, že vypadám důvěryhodně než ten Blažek.
1: No, než Blažek, to není tak těžký. Pozor,
2: a mně se nestane, aby za mnou někdo přišel a řekl, hele, tady ti dám bitcoinovou peněženku. Těch 12 miliard, co tam je navíc, to se tvaří, že to nevidíš, vem si jenom tu jednu. Blažkovi se to stane, hele.
1: Protože nemáte ten vplyv.
2: Tak tím to je. No. Ale zase ten pád, jak už to bývá, že jo, tak někdo v té politice padne, je z toho smutek, ale někdo jiný se raduje.
1: No a raduje se kdo teda?
2: No raduje se Rakušan.
1: Já se třeba neraduju vůbec.
2: Protože vy na tom nemáte ten interes. Vy v tom nejste jaksi zaangažován. Ale,
1: za to
2: ale pozor, kdyby
1: jako
2: vám,
1: občan.
2: Kdyby se rýsovala šance, že vám stoupnou preference po této kauze, tak se budete radovat taky.
1: Tak moje preference, paní Karol, ve všech směrech jsou na nule. Takže já bych se radoval i za žádná celá 0,006.
2: Jo.
1: Ale má-li to být tak, že po této kauze by se mě zvedly preference z nuly, tak pak se raduji.
2: No.
1: Ale zatím to nevypadá.
2: A nejenom někomu se můžou zvednout preference, vám teda ne, a někdo jiný zase na to ministerstvo nastoupí místo Blažka. Takže třeba Evička Tričko de Croa, ta má teď důvod k radosti.
1: Paní de Croa, teda jako je potřeba říct, že když se jmenete de Croa, je to pěkný. Je to prostě pěkný. Vznešený, je to lepší, než když se jmenete Mařena Klobásová prostě.
2: To určitě.
1: De Croa zní. No.
2: Zní to parádně. S vaším hodnocením by souhlasilo 9 z 10 důchodců z fotobanky.
1: No.
2: Tak, hele, to se málo kdy stane, aby ve vládě, která si svoji existenci postavila mimo jiné na boji proti dezinformacím, zasedla po aféře jednoho odstoupivšího ministra dáma, která sama ty dezinformace vytvářela.
1: Já jsem to nějak nepochopil, co tam úplně bylo s tím důchodcem, bo nás zbyla nějaký důchodce nebo co?
2: Ježíš, kdyby ho zbyla, tak to by nebyla žádný překvapení, protože tahle ta vláda důchodcům neudělala nic dobrýho, tak to ještě kdyby jim jednu vrazila, to už nikoho neudiví. Ale ona, aby dodala tomu, co ta vláda důchodcům udělala, nějaký pohled z opačné strany, tak si vymyslela nedůvěryhodně znějící citát od jakéhosi pana Václava P. z Vysočiny.
1: Václav P.
2: to byl.
1: Kdo to může být? Znám ho někdy na Vysočině.
2: No já nevím, hele. Tak objeďte to tam, ale nenajdete ho. Najdete ho ve fotobance. Takže ona vzala obrázek z fotobanky, vymyslela si nějaký citát, vymyslela si, že to říká pan Václav P. Václav P. byl spokojený s politikou vlády, říká, že ty důchody jsou vysoký, on je v pohodě, že se mu to snížilo.
1: No a jak se to ví, že to není pan P.?
2: No, protože on ten stejný důchodce byl taky nějaký Gerd M. v Německu, kde propagoval domovy důchodců a léky proti Alzheimerově chorobě. To byl činorodej důchodce, akorát nebyl z Vysočiny.
1: Takže sekla fotku z fotobanky.
2: No asi nesekla, asi si ji poctivě za ty 2 eura koupila stáhla jasně, si ji, opatřila si ji citátem, opatřila si ji svým vlastním logem.
1: Ježíš, to je ostuda.
2: Vy řeknete, je to ostuda, ale to bude ostuda na ministerstvu spravedlnosti.
1: A toto se opravdu stalo?
2: Toto se opravdu stalo.
1: A jak může být tak hloupá?
2: Tak hele, Blažek taky říká, že byl hloupý, když ty bitcoiny bral. No. No. Na hloupo se dneska svede všechno.
1: No a ono se to provalilo.
2: Ono se to provalilo.
1: Že to vlastně byla lež, šalba a klam.
2: Tak, protože on ten důchodce opravdu nevypadal jako z Vysočiny.
1: Byl to modrovoký blondák.
2: No. No to ani ne, ale prostě bylo to takové nastylizované celé.
1: Pane
2: Bože. Přece jenom, když jdete po Vysočině, potkáte tam někde nějakýho Václava P., vyfotíte si ho na telefon, to vypadá jinak.
1: No a jak to paní de Croix, jak to vysvětlila?
2: Tak svým typicky chytrým způsobem. Že ten Václav P., který jí to řekl, prý opravdu existuje a opravdu jí to řekl, jenom nechtěl být jmenován. No ne, tak hele, to má logiku, jo. Když budete důchodce, kterýmu se sníží důchody zásahem vlády, tak taky nebudete chtít dráždit ostatní důchodce tím, že vylezete a budete to říkat na plnej ksicht.
1: No a co on tam říkal, pan P., v tom citátu?
2: Že je spokojený. Já už to přesně do detailu nevím, a že on je spokojený, že ty důchody jsou dobrý.
1: Udělala, no, a zejména ta paní
2: ano,
1: de Croix.
2: Ano,
1: jo, tak už tomu rozumím. No, tak to je taková ostudička jenom.
2: No ne, já si myslím, že to je hezká tečka za proti dezinformačním úsilím této končící vlády, u které vlastně stále ještě nevíme, jak to bude, protože vlády ODS většinou nedovládly, vždycky tam byl v průběhu nebo v druhé polovině nějaký skandálek, který uspíšil konec, tak tady sice na to uspíšení už zbývají jenom 4 měsíce, ale 4 měsíce za to se dá stihnout ještě spousta věcí.
1: Vždycky tam byl pád a předcházela mu... Víte, co předchází pádu?
2: Pýcha.
1: Pýcha.
2: No.
1: Tak ta je ještě takhle, jakože udělala, jak se říká v Brně, šorfku.
2: Co to je?
1: Šorfka je jako takový podvůdek.
2: Šorfka, to je hezký.
1: No, šorfku. A udělala šorfku jako na veřejnost. Veřejnost jí to samozřejmě velkoryse odpustila, jak to tak u nás bývá. A zůstalo... To jako, že si s tou můžeme dělat srandu.
2: Hele, co jinýho než sranda nám ještě zbývá tady. Jako když ministr spravedlnosti ještě ke všemu, tady pere špinavé peníze. Přijde za váma pán v sandálech, který bydlí někde na chodbě, má krabice, přijde a řekne, že vám daruje 1 000 000 000 korun v bitcoinech.
1: Na chodbě má krabice?
2: Jo, měl krabice.
1: Já to nechápu.
2: No to nemusíte nic chápat, papírová
1: krabice.
2: Ne, prosím vás, bitcoiny měl v peněžence.
1: Virtuální takzvaně.
2: Jo.
1: No ale já teď nechápu vaši zápletku s krabicemi.
2: No, že člověk, který žije v takových podmínkách jako ten pán a vypadá tak jako ten pán, tak když za váma přijde a bude vám dávat 1 000 000 000, tak vemete nohy na ramena. Blažek bral tu 1 000 000 a to je ten problém.
1: Jo. Já nevím, jestli bych vzal nohy na ramena.
2: Vy byste vzal tu 1 000 000, jo?
1: To určitě ne.
2: Tak co byste dělal?
1: To nevím, ale vím, co bych dělal, kdybych byl členem vlády nebo jakýkoliv ústavní činitel, nebo poslanec, nebo bůh ví
2: co. No počkejte, vy jste radní České televize. No. Hele, opatrně, tam za váma taky někdo může přijít tady s bitcoinem.
1: No.
2: Nestalo se ještě?
1: Ne. Bohužel. No ale jak on, ten Blažek, nekontaktoval policii, pokud vím?
2: No nekontaktoval, on kontaktoval svoje spolustraníky, tam upekli to všichni to. Věděli, všechno to upekli a teď to hodili chudáka na Pavlíka tady.
1: No já jsem paní, jsem chtěl říct teď paní Dekro, paní Karol viděl ten projev ve sněmovně pana dosluhujícího ministra spravedlnosti a on byl teda opravdu smutný.
2: No je to řečeno slovy Švejka, těžký moment v životě lidským.
1: To je, no. to je.
2: Ale já zase jsem viděla Markétu Pekarovou Adamovou po nějaké době. Vy si tváříte, jak kdybyste už nevěděl, kdo to je? Ona no trošku je z výsluní pryč.
1: Já ji znám, ale to je předsedkyně poslanecké sněmovny, paní ředitelka TOP 09, vychovatelka a velmi zvláštní žena.
2: No a já jsem ten její projev viděla.

0: nebyl.
1: Já bych na vašem místě, paní Karol, tuto debatu moc nerozjížděl.
0: Pa čemu?
1: No tak vy jste se dopustila tak hluboké politické nekorektnosti, která vás dostihne velmi brzo.
0: Ježiš, která to byla.
1: Ano, úplně se tady stydím říct a řeknu to.
0: No.
1: Ale dokonce si myslím, že nepřežijete. Že budete upálená tam u vás v Senokřupech prostě na náměstí v neděli odpoledne.
0: To jsem v klidu, teď přes léto se nesmí rozdělávat ohně.
1: Nežartujte na to téma. Poté, co byla televizní debata čtyř dam, paní Maláčové, paní Němcové, paní Konečné a paní Kovářové,
0: ano.
1: Mám na mysli tu slavnou debatu, jak se tam utrhla Mirka seniorka už, co by teda politička seniorka, určitě ona dlouho to dělá, že paní Němcová už?
0: No nevím, jestli to házení tou knihou, no, ale tu politiku dělá dlouho.
1: Roky, prostě to už je seniorní člen týmu, 100%. No, tak to také se tak rozběhlo, jako kauzička jednu chvilku, nebo taková legrace, a vy velmi politicky nekorektně jste napsala na sociální síť, že už chápete, proč nejsou potřeba ženy v politice.
0: No, já jsem možná napsala, že nám ta kauza ukázala, že ne, že je jich málo a potřebujeme jich víc, ale že je jich tam až dost.
1: No, umíte si představit, co feministky dělali, když si toto přečetli? Umíte si představit, co taková paní Sommerová, ta slavná režisérka,
0: no,
1: z Lepší společnost, že by ti lepší lidi, jako jsou režiséři a herci, jak říkala v tom rozhovoru, měli volit, tak umíte si představit, co to s těma to lidma udělalo?
0: Já si myslím, že nic, protože jsem to napsala na Facebook a Lepší lidé jsou přece na X-ku.
1: Já vím, ale i někteří lidé, kteří jsou od podstaty svině, jako jsem třeba já,
0: jo,
1: tak to rádi přepošlou
0: takhle
1: se slovy: podívejte se, pane Vzdechovský, co nám to napsala ta paní Karol na Facebook. Je to hezké od ní? A takový progresivista, jako je pan Vzdechovský, ten vás přitluče na kříž. Chápete? To nemůžete dělat vůbec.
0: No jo, no tak pan Zdechovský, ten se snaží přitloukat na kříž kde koho. To jsou asi takové nějaké ty lidovecké poslední záchvěvy. Jo.
1: Aha.
0: Oni mají k tomu kříži blízko i k tomu přitloukání. Ale jasně, já si myslím, že mě by si měli jednak hledět teda svých klesajících preferencí.
1: A ne nějaké stonekové.
0: A ne nějaké stonekové, no.
1: No, ale to je ta chyba. Oni dělají právě ten opak.
0: Aha.
1: Pan Zdechovský si všímá kde koho. Například našich slovenských bratrů a jezdí je tam poučovat, nebo už víceméně vzkazuje. Raději.
0: No tak to víte, no. Když máte za sebou takovou vtipnou minulost, že jste pracoval pro lichvářskou firmu, tak to jste strašně rád, když se na to potom zapomene a můžete chodit na někoho ukazovat prstíčkem ty, že jo?
1: Toto s tím Zdechovským vrcholilo tu minulou sobotu, kdy já jsem na Slovensku a nějaká paní tam za mnou přišla, protože já jsem se byl podívat na kabaretu Milana Markoviče. A jsem za to velmi rád, já jsem ho naživo nikdy neviděl, tak stálo za to. No ale po kabaretu venku probíhalo jako setkání u cigarety, tak přišla ne spousta, ale několik lidí se vyfotit a jiní vzkazovat panu Holcovi a já to nenávidím úplně, když tam někdo přijde a říká: je, pane Xavere, prosím vás, pozdravujte paní Stonikou, já se na ní tak rád dívám. No, ale ten, ale přišli a ptali se na toho Zdechovskýho. A pán tam šel a za něma a říkal: a ten Zdechovský, to je čo? Bavilo mi to. A myslím, že to je skoro nějaký titul.
0: Prečo nám sem také dačo posíláte?
1: Ten Zdechovský, to je čo?
0: No to je čo. Ale vidíte, že i taková věc jako Tomáš Zdechovský se dá pomenovat úplně slušně. Prostě řeknete čo.
1: No. A je v tom tolik upřímnosti.
0: Ano.

0: že nechodí kolem horké kaše, nechce ublížit, je to prostě, jako neví, chápe, že se něco přihodilo, že něco je jako neúplně, a řekne, to je čo.
1: To je čo. Viděl jste na sociálních sítích to video s tím pánem ze Slovenska? Tam si z toho někdo dělal legraci, takový pán Slovák měl tam natácku chleba a sůl a říkal ten pán Zdochlinský, a že on tady zastupuje tu evropskou mumiu. Ale to je pravda, jako kdo už má zastupovat evropskou mumiu než pán Zdochlinský?
0: Ale musím vám říct na jeho obranu zase, že on musí být srdcař. To, čemu se říká, on bude ten bojovník za myšlenku, protože jak jsem pochopil, on přijal tu roli toho Evropana, autentického, akorát mu nestačí, že to má sám pro sebe, ještě to musí navlíct každému na rypák. A ono toto neúplně každý obaví.
1: No to je pravda. A já vždycky, když ho vidím, tak si vzpomenu na jednoho nejmenovaného bývalého politika, který mluvil o jedné nejmenované bývalé kolegyni pana Zdechovského. A on říkal na její konto, nejhorší ze všeho je aktivní blbec.
0: No, to je známá věc.
1: No.
0: A je to kolegyně nějakého známého jména?
1: No sakra známého jména. To je úplně přímo kolegyně bývalá pana Zdechovského.
0: A je to vidět, takový kvíz vlastně.
1: No a je vidět, jak ti lidovci jsou bratři, no tak, takže to, co se hodí na sestru, se hodí na pana Zdechovského.
0: No tak musíte dávat indicie.
1: Tak projeďte
0: si. Je to žena?
1: Je to žena.
0: Žijící?
1: Je to žijící žena a identifikuje se jako žena. Pozor, to by vám mohlo hodně pomoct.
0: Je to politička?
1: Už ne, ale byla. Už ne, ale byla a je to úplně kolegyně pana Zdechovského. Projeďte si, kolik on tam měl kolegyň.
0: No ne, kde? Jako?
1: V té Bruseli.
0: Jo, v té Bruseli, no, Bruseli. Tak to pak není tak těžký.
1: No, není. No, tam byla jedna blondětá, druhá tmavovlasá, tak je to ta tmavovlasá.
0: Já jsem měl za to, že jako myslíte tam, jak dělal ty hrnce nebo co? Myslíte kolegyně?
1: Myslíte první neuromarketingové centrum ve střední Evropě?
0: No, já jsem to viděl až nedávno, já jsem to vůbec nepochopil.
1: No oni mu taky na to nedali peníze. A od té doby tam on právě pochopil, že musí do politiky.
0: Jo, ale na druhou stranu, kdybych kradl nějakou politickou stranu, tak jak to svého času udělali s tý pan Kalousek, tak bych do ní chtěl takovýto lidi. Chápete, on je ten typ, do kterého hodíte 5 korunů.
1: Já se bojím, co vypadne.
0: No ne, tak a on drží basu a on bude teď říkat to, co mu jeho progresivističtí kamarádi řeknou.
1: Jo, já jsem si myslela, že řeknete, hodím do něj 5 korunů a vypadne mě a už jsem vás chtěla zadržet.
0: No to říkal někdo o Okamurovi toto.
1: Jo, ale
0: hodíte do něj 5 korun, vypadne vám rozhovor.
1: No tak ze Zdechovského to padá, ani do něj nic neházíte.
0: No. A teď jsem vám četl dneska v noci, jsem pročítal nějaký servery zpravodajské, tam vám psali, že ty letošní volby budou o strachu.
1: Jo, ale to sedí. Já myslím, že teď Fiala a spol. Budou mít hrozný strach, aby se to neprovalilo všechno.
0: No, ale tam to bylo ve smyslu, že rozhodne ten, kdo nabídne nejvíc strachu a lidi si řeknou, mámo, on má pravdu, toho budem volit, protože něco. No. A oni tak trošku všichni vytváří strach. To ne, že by někdo vytvářel, tak ten jeden vytváří strach z toho, že nebudeme mít na benzín a na elektriku, jiný vytváří strach z toho, že nebudou spalovací auta, jiný, že něco, ale zase jiná parta říká, vytváří ten samý strach, že sem přijde Putin a budeme slavit 1. máj na Letné. No, ten strach má mnoho podob.
1: Ale jo, tak každé volby jsou o strachu. Vždycky se tam s tím strachem nějakým způsobem hraje. Ale teď si myslím, že ten strach má někdo jiný. Já si myslím, že pan Fiala, pan Stanjura, ty by si přáli, aby se celá tahle bitcoinová kauza dala zahodit jako ta knížečka od paní Konečný. Jo, ale ani Mirka Němcová tohle nedokáže.
0: No, ale ta je jediná, která by to mohla nějak zásadně okomentovat a od které by to teda sedlo.
1: No.
0: To mě baví.
1: No, ale vidíte to, morální majáky mlčí. najednou zhasly. Jenom teda musím říct, že nevím, jestli jste četl váš dobrý kamarád, pan, jak se jmenuje, Šmatlapatka.
0: Šapan Zdeněk Šarapatka, doktor.
1: Jo. A doktor, ano, hlavně. Tak ten má jasno.
0: Jo, ten...
1: No, za všechno může Babiš a Putin. Klasika.
0: Byl někde na rozhovoru?
1: Psal to na sítích sociálních.
0: No jo, na sítích píše, kde
1: no
0: co.
1: To sice píše, má ale i ta... Váhu. No má to velkou váhu. Může za to Babiš a Putin. Kdo by za to jako mohl jiný?
0: Tak to jsem... Já jsem z Dendu nečetl strašně dlouho. A je to hodný kluk.
1: Ne, určitě. A má to v hlavě srovnaný, to je hned vidět. Na první dobrou. Jo, Blažek něco udělá blbě a může za to Babiš s Putinem, to je krásný.
0: No jo, tak to, ono je to vždycky nejblíž, takže vezmete to, co máte po ruce. Ten, tak se to v životě střídá, paní Karol. No ale řekněte mi, z čeho vy teda máte ten největší strach, abych odhadnul, koho budete volit?
1: No já se bojím, aby to nedopadlo tady s našimi aktéry kauzy, jako s těmi gangstery na Haiti. Představte si nějaká paní, kteří tam gauneři zabili část rodiny, tak se rozhodla, že s nimi zatočí a upekla jim otrávené koláčky.
0: Cože?
1: No, a oni je snědli a teď je tam bo gangstry míň.
0: Něco jako lažnovského chlebíčky.
1: No, nějaká takováhle pochutina. A já se bojím, aby to...
0: To je dobrý jako na tu stranu.
1: No tak je to takový sofistikovaný, no.
0: A čím je, co jim do toho dala, nevíte?
1: Hele, to jsem úplně neskoumala, co to bylo. A můžu se podívat, jako máte nějakýho adepta, jo?
0: To ne, jestli máte recept.
1: No nemám právě, ale můžu vám ho zjistit.
0: To bude na kukido. Víte, co je kukido?
1: Ne.
0: Kukido. To nevíte?
1: Ne.
0: Kukido je, možná to říkám trošku blbě, ale nějak podobně to zní. Kukido je aplikace na recepty pro Thermix, nebo jak se to jmenuje.
1: Thermix, takový to tvarohový.
0: Ne, ten, jak to vaří, mix.
1: Thermomix. Ten hrnec.
0: Thermomix.
1: Jo, už vím.
0: No a v Thermomixu můžete všechno vařit a na Kukido jsou recepty a to tam občané dávají. A pozor na Kukido, když chcete sledovat, tak musíte zaplatit 1200 za rok, jo.
1: Ty jo.
0: Tak já tam mám tajný přístup od jedné kamarádky, protože se na to podívám opravdu jednou za rok.
1: No.
0: A jsou tam nejrůznější recept, některý zajímavý, ale některý samozřejmě takový bez masa a tak a tu bez lepku a to je dneska móda.
1: Je to velká móda.
0: Jako pořád vymezovat vůči něčemu.
1: No. Akorát nevím, co vy tam sledujete, když při vaší pověstné spořivosti určitě nemáte ten hrnec.
0: Tak mně stačí se dívat na ty recepty, tam jsou obrázky, já si k tomu vezmu kousek chleba, podívám se třeba na řízky nějaký, nebo na nějakou roládu, nebo na paštiku, přikusujete, listujete a je to. Tam jsou, a potom si ještě dám zmrzlinu, tam jsou recepty na zmrzliny třeba.
1: Ty jo, vy to máte vymyšlený.
0: No, tak v tu chvíli si dám do té vody kohoutkové, co piju televize, tak do toho si dám led. A mám to i s desertem. Musíte na to i takhle, na kukido.
1: Hele, ale to je...
0: Ale možná to říkám blbě, jo. Možná to není kukido a je to nějak jinak, ale zní to podobně.
1: Tak kdyby to náhodou neexistovalo, tak určitě si někdo tuhle tu aplikaci teď založí, protože kukido to je úplně boží. No. Pan Blažek taky z toho vypadá na něj, tamhle pořád koukám na té vaší tabulicti, že taky vypadá trochu jak kukido.
0: No, ale já nevím, já se nedívám, jste nám náhodou v telefonu.
1: No tak máte to tam, když máte tajný přístup. Je to kukido?
0: Já se sedím na iPadu.
1: Tak to tam nehledejte.
0: No ne, tak to musíte vědět, ne?
1: No tak, teď jsem napnutá.
0: Kukido.
1: Je to kukido, no.
0: Co-o-ki-do-o.
1: Kokido.
0: Kukido.
1: Kokido, to zní skoro tak moravsky, kokido.
0: No, tak moravsky, tak japonsky. Dobře, paní Karol, takže vy se ničeho nebojíte, tím pádem můžeme směle vyrazit na víkend, protože pátek odpoledne teď natáčíme. A jaký vás čeká víkend?
1: Já budu uklízet.
0: Jo?
1: Já budu uklízet,
0: a víte,
1: protože...
0: A já taky?
1: No, a co vy máte doma za problém uklízecí?
0: Já nemám doma problém, doma uklízet.
1: No ne, tak proč budete uklízet?
0: Budu uklízet v životě. Na to občas musí dojít.
1: Aha, za nějaké zásadní životní rozhodnutí vás čeká.
0: Nejste daleko od pravdy.
1: A co to bude, tak na pověstí? No, musíte.
0: Jako nebudu se ženit ještě.
1: Ještě.
0: Ještě čas.
1: No tak to já mám ve srovnání s vámi úplně nudný program.
0: Jo.
1: No, mě se doma přemnožili pavouci, já musím zametat pavučiny.
0: A vaše tchyně si zlomila prst.
1: No, to je pravda, to jsem úplně nečekala, že tady budeme jako rozvádět.
0: No ne, vy jste to říkala, jak jste přišla, tak já si dělám poznámky, abych věděl, rozumíte, přijedu benzince a někdo se mě tam zeptá, co je novýho a já budu zase mluvit o bitcoinech.
1: No ježiš, mluvte o bitcoinech,
0: no
1: dokud
0: ne,
1: to
0: budu
1: jde.
0: Říkat stará Stoniková, má slomen prst. No. Takže, paní Karol, je to za náma.
1: To je ale škoda, ale budu se těšit na příště. Uvidíme, že víte co, za příště to už budeme vědět, kam se to všechno vyvinulo.
0: Myslíte?
1: To teprve budou grády, hele. To už možná, kdo ví, jestli ten Fiala ještě bude. Představte si, že příští za stranu a za lidi budeme začínat minutou ticha za Petra Fialu.
0: No, tak jo.
1: Už teď si to začnu trénovat.
0: Možná by jsme si měli říct, že důležitější ještě, aby jsme byli my. Mm-hmm. A co nějaká vláda proti tomu?
1: To je pravda. Hlavně, abychom byli zdraví, spokojení a stále tak krásní.
0: Těšilo mě, mějte se hezky a naschledanou.
1: Vy taky, naschledanou. Hraje vám Radio Xaver.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Jsi už dlouho pryč a nikdo blízkej není na blízku. Štrozy na tom líp, ten může strčit hlavu do písku. A já ji strčím do okna.

onen pán mi bude třeba líčit trable se starou. Semeleme všechno možný, ženský fotbal, politiku, nic nestojí za nic, ale hlavně, že nám chutná. A ve zpětným zrcátku toho erárního žigulíku zmizí moje trápení a všechno bude putná. Jsi už dlouho pryč a já se vozím v noci taxík.

0: Jaroslav Bžoch je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jaroslav Bžoch je poslanec parlamentu České republiky za hnutí ANO. Je potřeba říct, že jste stínovým ministrem zahraničí a teď tedy ve volbách kandidujete v Teplicích do zastupitelstva na šestém místě. To vás, myslíte, zvolí ze šestého místa?
1: Já pevně věřím, že ano. Já jsem na kandidátku šel hlavně, abych podpořil kolegy, ale pokud mě zvolí a pevně věřím, že budeme mít ten zisk na to, aby mě zvolili, tak v zastupitelstvu či jako podpora zůstanu.
0: Co teď aktuálně, pane Bžochu, nejvíc rozčiluje stínového ministra zahraničí?
1: Mě rozčiluje spousta věcí. Ne, některé věci mě přímo nerozčilují, ale spoustu věcí se dnes děje, ať už v rámci předsednictví Evropské radě Evropské unie, nebo například to, že veškerý pohled zahraniční politiky dnes se točí pouze kolem Ukrajiny. Je to důležité téma, to nepopírám, ale na druhou stranu se bojím to, aby nám neunikaly ostatní věci, které se například dějí, ať už je to oblast Sahelu, ať už je to Indo-Pacifik, anebo například dnes, když předkládá Evropská unie dokument o strategické spolupráci se zeměmi zálivu, tak si myslím, že se tomu nevěnuje úplně tolik pozornosti.
0: Je pro vás důležité také to, co se děje doma?
1: Samozřejmě.
0: Jo, je to důležitější než ta zahraniční politika?
1: A pro mě osobně je to důležitější, nicméně z toho pracovní hlediska je pro mě důležité zahraničí, protože tomu se věnuji v rámci hnutí ANO a kolegové na mě spoléhají, že když se budou chtít něco dozvědět, tak že za mnou budou moci jít, ale samozřejmě žiju v České republice a to, co se tady děje, tak je pro mě určitě důležité.
0: K tomu všemu teda se v průběhu dostaneme, ale dnes jsem zaznamenal zprávu, že paní Mračková Vildumetzová rezignuje na pozici místopředsedkyně poslanecké sněmovny. Co si o tom myslíte? Je to dobrý krok?
1: Jestli to je dobrý krok, to musí vědět sama Jana Mračková Vildumetzová. Já si myslím, že...
0: Co jste jí říkal vy?
1: Já jsem s ní o tom vůbec nemluvil, protože já jsem se to rozdělal z tiskové konference, netušil jsem o tom. A já si myslím, že tu situaci si vyhodnotila tak, že nebude dávat na paškál prostě svoji rodinu a svůj soukromý život kvůli tomu, jaká kampaň se proti ní strhla kvůli tomu podnikateli. Takže já si myslím, že to vyhodnotila sama. Těžko hodnotit, jestli je dobrý nebo špatný krok. Můžeme se na to koukat z dvou stran, jestli měla více bojovat a vysvětlit tu situaci. Ale jak znám naší vládnoucí koalici, tak by to strhalo ještě víc. Takže pro ní osobně to asi byl dobrý krok.
0: A pro ANO?
1: No my budeme samozřejmě muset se bavit o tom, kdo jí zastoupí. Já myslím, že tu funkci místopředsedkyně zvládá velmi dobře. Teď budeme muset se na člověka, který na tu funkci bude mít stejné kompetence, aby tu funkci vykonával také tak dobře. A bude to asi složitější hledání, protože dnes máme ukotvené všechny naše poslance a zástupce už ve výborech, kteří tam pracují. A zároveň, když jsou místopředsedové, tak nesmí být v těch výborech, takže to bude asi složitější, ale máme dost schopných lidí na to, abychom někoho našli.
0: Ten samotný fakt, že tedy hnutí, že ta akce Dozimetr nakonec zasáhla i hnutí ANO, tak to mění teď nějaké rozložení sil? Přece jenom, že...
1: Já si nemyslím, že by to na nás mělo nějaký dopad. Pro nás to nebyla tak velká kauza. Já možná jediná výtka k Janě, že to mohla říct si dopředu. To, že ho měli za svědka, to, že jim byl za kmotra, to asi v té komunikaci možná chybělo od začátku. Na druhou stranu nemůžeme zazlívat nikomu, že se potkal s nikým, kdo byl následně po asi třech letech nebo čtyřech letech o to setkání trestně stíhán, protože o tom nemůžete dopředu vědět. Takže pro nás to podle mě žádné rozložení sil nemění a my jedeme dál, protože ten hlavní problém, který v kauze Dozimetr je, tak ten je na hnutí STAN a na panu Rakušanovi a jeho ministerstvu a ostatních, kteří s tím byli propleteni.
0: Co vás, pane Bžochu, napadlo v okamžiku, kdy pan Rakušan prohlásil, a myslím, že se to objevilo v řadě médií, že pokud neodstoupí paní Vildumetzová Mračková, tak použije silové řešení? To jako... Silové řešení.
1: No,
0: co to v politice znamená vůbec?
1: Já jsem byl sám překvapen z toho, když se používají takové výrazy, protože jako silové řešení asi z jejich hlediska to je, že svolají schůzi a prostě ji na sílu odvolají, protože tu sílu samozřejmě koalice má, tak to je jediné, co si dokážu představit, protože mandátu jí zbavit nemohu, mohu ji odvolat z té funkce. Ale...
0: Nic jiného si předtím nemáme pod tím představovat, co to je silové řešení. No, nějakou sílu v pravém smyslu toho slova.
1: Jediná síla, asi, kterou by mohli použít, ještě jsou další tlak médií a posílání informací do médií, aby se tím více zabývali, ale jinak nic jiného, kromě odvolání, udělat nemohou. Takže já si myslím, že zvolili akorát velmi špatný slovník, protože...
0: Počkejte, pane Břuchu, v okamžiku, kdy víme, a myslím, že už to je takové veřejné tajemství, že za tím hnutím STAN stojí jakási mafiánská struktura, která sahá až k panu Krejčířovi, tak to slovo v tu chvíli z úst pana Rakušana dostává úplně jiný význam a já bych se teda na vašem místě tím zabýval. Co to znamená?
1: Ne, s tím souhlasím, no, pokud to spojíme s tou kauzou a že to říká zrovna člověk, jehož hnutí je propleteno s organizovaným zločinem, tak silové řešení asi v té mluvě těch mafiánů by samozřejmě znamenalo normální osobní výhrušku vůči Janě Mračkové.
0: Máte obavu, pane Břuchu, z toho, jak dopadne příští týden soud Andreje Babiše?
1: Já z toho obavu nemám. Zaprvé jsem přesvědčen, že ten soud bude trvat velmi dlouho a bude trvat určitě dlouho, jak ta kauza samotná. No, protože když vidím, jakým stylem se v této kauze postupuje už těch několik let, tady máme na talíři dnes a denně a vrací se nám jako bumerang každý rok, tak já předpokládám, že ten soud nebude tak rychlý, jak by se asi všichni představovali. Ale to je můj názor.
0: Že před volbami neskončí.
1: To jsem přesvědčen, že neskončí do voleb. Ale obavy z něj nemám.
0: No, v tom smyslu, že by... Obavy nemáte v tom smyslu, že by byl Andrej Babiš odsouzen, anebo že by to nějak dopadlo na hnutí? Ano. I když by byl?
1: Já si... Zaprvé si myslím, že Andrej Babiš nebude odsouzen.
0: To...
1: Ale je to zase je to můj osobní názor. A teď říkám, já jsem nikdy neměl náhled do té kauzy, nikdy jsem neměl náhled do toho spisu. Ale potom, když vidím, jak postupovali vyšetřovatelé a státní zástupci, tak si myslím, že ta kauza se nedotáhne tak, jak by si oni představovali, nebo respektive naše opozice nebo koalice, jak si představuje. A i po těch letech si myslím, že už jsou z toho lidi tak otrávení, že na ty volby to nebude mít vliv.
0: Tak pojďme k tomu vašemu ministerstvu stínovému zahraničních věcí. Pochopil jsem z vašeho Facebooku, že vás velmi naštvala slova ministryně Černochové ohledně, jak to říct, aby to tak nevyznělo ve zlém. No, že jí zkrátka nebylo líto, když zahynula žena civilistka v Rusku. Mnohé lidi to naštvalo, mnozí s ní souhlasili a vy nesouhlasíte tvrdě, ale o čem to svědčí, mi řekněte?
1: Já mám s tím výrokem paní ministrně několik problémů. Zaprvé, že to říká ministrně vlády, což je vysoký ústavní činitel a myslím, že to do jejího slovníku nemá patřit. Za druhé, napsat to veřejně, že mi není líto lidského života, ať si o tom člověku můžu myslet, co chci, je také špatně, protože to lidství se z nás tedy vytrácí postupně. A pokud na jednu stranu říkám, že se nikde dějí zvěrstva, tak nemůžu prostě podpořit jiné zvěrstvo, prostě nebo atentát je prostě zvěrstvo. Oni to pak přirovnávali samozřejmě, jestli bychom se tak rozčilovali při atentátu na Heydricha například, ale to je úplně jiná story, protože ta slečna, ačkoliv vím, jaký měla slovník vůči Ukrajincům, to s tím můžu souhlasit, ale byla to prostě pořád jenom civilistka. A já si myslím, že útoky na civilisty by měly být špatné v jakémkoliv měřítku.
0: No a co to znamená teda, pane stínový ministře, v těch mezinárodních konotacích? Znamená to něco? Může to vůbec v tom Rusku někoho naštvat nebo na Ukrajině kdekoliv? Nebo ta Česká republika, přiznejme si, je malá, tak v tomto punktu to ono se nikoho nezajímá.
1: Já si myslím, že ono to jako v mezinárodních kruzích to asi nějak rezonovat nebude. Každý si na tom bude myslet své, tak jak si to myslím já. A nebude to nějak rezonovat a v Rusku to asi nikoho trápit nebude. Maximálně to Rusko může použít prostě pro svou vnitřní propagandu, ale asi nic víc s tím výrokem nebude.
0: Myslíte si, že to vědí? Že třeba Putinovi někdo přinese papír a řekne, Jana Černochová v České republice napsala.
1: Tomu asi nikdo nosit nebude, ale určitě tam má svůj tým a mluvčí a ostatní, kteří ty média samozřejmě sledují a ty to v nějaké zprávě určitě zmíní a bude to samozřejmě zase jako špatná konotace pro Českou republiku a bude to zmíněno tak, že my jsme váleční štváči a že oslavujeme smrt civilistů. To se stát určitě může, protože už jsme byli svědky několikrát, že zprávy, které někdo takto ven pustí na sociální sítě, tak jsou následně zneužity.
0: Nepředpokládám, že by stínový ministr zahraničí pochválil aktuálního ministra zahraničí, ale našel byste nějakou věc, kterou byste přičetl panu Lipavskému k dobrému?
1: Já mu můžu přičíst dobrému, určitě. Já nejsem pouze kritický a myslím, ten začátek toho, jak se Česká republika, protože ministerstvo zahraničních věcí postavilo k celé otázce například Ukrajiny, bylo správně. Ale ostatní věci bohužel už tak dobré na tom ministerstvu nejsou. A to mě trošku trápí, protože já mám k ministerstvu zahraničních věcí mimořádný vztah, protože se zajímám o zahraniční politiku a bohužel z Piráty na ministerstvo zahraničních věcí přišla ideologie, která by tam na to ministerstvu prostě dle mého názoru být neměla. A ještě co mě trápí víc, že tím, jakým způsobem se handlovalo vůbec to ministerství, že to dostali Piráti se 4 poslanci, že to dostal zrovna pan Lipavský, s kterým měl problémy pan prezident, tak to ministerstvo ztrácí ten lesk, protože v minulých letech ministerstvo zahraničí byl silový rezort, protože samozřejmě zúčastňuje se veškeré zahraniční politiky, reprezentuje nás vlastně navenek tak, jak nás reprezentují právě třeba velvyslanci. A pokud ten lídr toho ministerstva je osoba, která to prostě jenom dostane, že to dostane, tak si myslím, že to je špatný a že to celé ministerstvo ztrácí právě tu svoji váhu.
0: Říkáte, ministerstvo zahraničí ztrácí lesk. Na druhou stranu, myslím, že proběhla zpráva teď před pár dny, že pan ministr Lipavský nabádal velvyslance a reprezentanty, aby dávali na sociální sítě, respektive tweetovali obrázky z mazlíčky, fotografie, nevím, pejsky, kočičky myslí asi, a také obrázky z výletu. Je to ta cesta, jak ten obraz České republiky podpořit ve světě? Co myslíte?
1: Já si myslím, že říkat velvyslancům, že si mají zakládat sociální sítě a v rámci své práce dělat toto, je úplná absurdita. Velvyslanci, pokud mají Twitter, tak jistě používají k tomu, aby informovali o tom, co se děje v těch zemích, kde nás zastupují. Ale říkat jim, co na ten Twitter mají dávat, a že tam mají dávat třeba fotky z mazlíčky, to mně přijde absurdní. Nehledě na to, že ti velvyslanci reprezentují náš stát v cizí zemi, ta funkce je samozřejmě velmi významná. A neměl by to zasahovat do jejich soukromí, pokud oni sami nechtějí. Takže jako říkat jim to, že to mají dělat, když oni sami nebudou chtít, mi přijde jako zvláštní. A myslím, že to na to nepatří. Protože vůbec jako komunikace ministerstva zahraničních věcí by potřebovala nějakou velkou rekonstrukci, protože když se například zmíníme o tom Twitteru, tak je několik odborů, který mají vlastní Twitter. A přijde mi občas, že se mezi sebou nedomlouvají, které priority mají, ale to je můj osobní názor, ale říkám, já si nemyslím, že by patřilo jako na ministerstvo, že ministr bude říkat, co mají velvyslanci, jak se mají prezentovat na sociálních sítích, nehledě na to, že velvyslanci dělají samozřejmě spoustu práce a spoustu věcí, které řeší a jsou také v utajení, protože to prostě jsou režimové věci.
0: Před chvílí jste řekl, že s panem Lipavským na ministerstvo zahraniční přišla nějaká ideologie. Je to tak, že na ministerstvu zahraničí nemá být žádná ideologie, anebo že tam přišla špatná ideologie? Jak to vlastně má být?
1: Pokud já beru ministerstvo zahraničních věcí, tak já jsem to vždycky bral něco jako nadstranického, protože to reprezentuje celou Českou republiku. A nelze chod ministerstva a strategický pohled na zahraniční politiku měnit s tím, zrovna jaká je vláda, a zrovna v tom, jak kdo je ukotvený ideologicky. A problém je samozřejmě v tom, že dneska máme vládnoucí koalici, která je z 5 stran a je to od doprava až velmi doleva k Pirátům. A o to horší je, když vlastně vládní strana se 4 poslanci dnes přináší svoji ideologii na tak důležité ministerstvo, které reprezentuje celou Českou republiku. V tom smyslu myslím, že ta ideologie měla jít stranou. Samozřejmě musíme vždy brát v úvahu, že vláda má nějaké ukotvení, ať už doprava doleva nebo středová vláda. A tomu se samozřejmě nevyhne. Ale brát vyloženě nějakou spíše levicovou a progresistickou politiku na ministerstvo zahraničních věcí, to podle mého názoru prostě nepatří, protože ta prezentace pak navenek ukazuje nás v té jedné lajně a nemá ten široký rozhled, to je podle mého názoru.
0: Řada občanů se domnívá, a já to, pane Bžochu, čtu čím dál častěji na sítích a mnohdy i v médiích, že reakce vedení našeho státu je vůči Ukrajině je přehnaná. myslím, že se tomu říká někdy papežštější než papež. A jak to vidíte vy? Mělo by se ubrat nebo naopak přitlačit, anebo je to vyvážené? Připomínám, že mnozí občané považují Petra Fialu z nadsázce za ukrajinského premiéra.
1: Já to samozřejmě také čtu. Já mám na to dva pohledy. Ten první je, že Ukrajina samozřejmě nebude moc se ubránit bez toho, aniž by Západ pomohl, což je jasné. A nemyslím si, že by ta podpora svým způsobem byla někdy nějakým způsobem přehnaná. I když my jako opozice, a už jsem na to upozornil několikrát, my to těžko můžeme hodnotit, protože vlastně pořádně nevíme, čím ta vláda Ukrajině pomáhá. Protože se budeme například bavit o zbraních,
0: no.
1: Tak my většinou se rozumíme, jak se rozumíme z médií. Často to neví ani obranný výbor například, co tam posíláme, čím je, co jim vlastně dáváme. Já si nemyslím, že je špatně jim na obranu ty zbraně posílat. Na druhou stranu nesmí docházet k tomu, že vláda nás žádá o svoji podporu v tomto, aniž by nám řekla ty informace, protože já už jsem o tom jednou mluvil, a když to řeknu s nadsázkou, když my nevíme, co máme ve skladu, a čím budeme schopni umránit nás, kdyby došlo k nejhoršímu někdy, a doufám, že nedojde samozřejmě, tak těžko budeme podporovat vládu v tom, co dělá. Ale druhá věc je to, že, a říkal jsem to v tom módu, že ty oči všechny té naší vlády se upírají pouze na tu Ukrajinu. A myslím, že nám chybí věci ostatní, co se ve světě dějou, ale i v Evropské unii například.
0: Sdílíte názor, že se na Ukrajině bojuje také za svobodu Prahy a České republiky?
1: Já si myslím, že svým způsobem se bojuje za nějaká pravidla, za nějaký řád, za mezinárodní řád určitě, protože ta invaze sama o sobě je porušení mezinárodních smluv, což je prostě fakt. Na druhou stranu si myslím, že spousta politiků toto zneužívá a už jsem to slyšel i například na výboru od pana Stíkali, že i my jsme ve válce, tak to zneužívá a já si myslím, že tím dochází zbytečně ke strašení lidí, kteří samozřejmě dnes mají jiné starosti a do toho, když se na nás valí energetická krize a do toho slyší, že jsme ve válce, tak si pod tím samozřejmě taky nedokážou moc věcí jako představit. Takže na jednu stranu to chápu a i když jak se západní svět za Ukrajinu postavil, tak svým způsobem můžeme říct, že bráníme vlastně nás, aby se to, pokud by padla Ukrajina, tak se nám to přiblíží, což je fakt. Ale na druhou stranu si myslím, že to je velice natužívané a že občas k tím dochází až ke strašení lidí.
0: Jasně. Přiblíží to znamená, že by se mohlo teoreticky stát, že by si Rusko brousilo nože na nás a obsadilo by třeba Bruntál?
1: To je těžko odpovědět na tu otázku. Ne, to... Samozřejmě jsou to hypotetické situace a většinou se obracíme k naší historické zkušenosti, že pokud by Ukrajina padla, tak se nám samozřejmě Rusko přiblíží až na hranice, což dnes většina lidí samozřejmě nechce a proto pak se používá ta retorika, která se používá. Takže...
0: Jste, pane Bžochu, připraven převzít rezort ministerstva zahraničí, když by na věc přišlo? No to bude za chvilku ty volby, pozor, to je 3 roky.
1: Pokud by k tomu došlo a já jsem tu nabídku dostal, tak ji určitě přijmu.
0: Promiňte jednu osobní věc, ale zajímá mě to. Má minister zahraničí, taková důležitá figura, právo na tetování na rukou?
1: No, pokud bychom byli nějaké politické společnosti, tak by to asi hodnotili jinak, ale já si myslím, že ta práce toho ministra by
0: nevadilo by vám to? Nebo litujete toho, že jste se nechal potetovat?
1: Ne, já to určitě netu. Já mám své tetování rád, mají pro mě nějaký význam a každé, které jsem si nechal udělat, takže já to netuji a nemyslím si, že by to v té práci bylo nějakým způsobem na škodu.
0: Řekněte mi ještě, co vlastně teď v tom mezidobí, než se bude rozhodovat, co je vlastně úkolem toho stínového ministra, krom toho, že chodí do médií a říká, co by bylo, kdyby bylo.
1: Tak mým hlavním úkolem, my vlastně jako stínová vláda zasedáme, vlastně my stínujeme celou tu vládu a mým úkolem je sledovat to, co se děje v zahraničí, jakým příspěvkem do toho my jako Česká republika přispíváme, co například připravují naši ministři na Evropské rady. Já se samozřejmě nejvíce soustředím na pana ministra Beka, pana ministra Lipavského. A informuju kolegy samozřejmě o tom, co já si myslím, jak čtu ty věci, jak co se děje, kde se děje, a pokud kolegové samozřejmě mají nějaké dotazy k nějakým věcem, taky o tom informuji. Takže to je moje základní věc, je sledovat směřování zahraniční politiky a samozřejmě upozorňovat na to, když ta zahraniční politika nebo i evropská politika jde nějakým jiným směrem, než by měla jít.
0: Demonstrace, která proběhla před pár dny na Václavském náměstí, má to šanci něco rozpohybovat?
1: Já jsem přesvědčen, že ano. Protože 70 tisíc lidí na Václavském náměstí, a už jsem viděl na Facebooku například svolávání na další demonstrace, má to snad zakončit 17. listopadu Letná, aspoň tak to bylo na tom letáku, který jsem dneska zaznamenal, tak určitě, protože ta frustrace těch lidí je samozřejmě velká, a pokud se nic nezmění extra rychle, což já nepředpokládám, protože vzhledem tomu, že už 3/4 roku nebo půl roku řešíme tu situaci a nezlepšila se nijak, ani opět, vlastně se naopak zhoršuje, tak těch lidí, kteří budou frustrovaní a kteří budou prostě se bát toho, že jim zkrachuje život, tak je vyžene do těch ulic. Takže já si myslím, že ano.
0: Jsem rád, že jste přišel. Děkuji a nashledanou.
1: Děkuji.
0: Naším hostem byl Jaroslav Bžoch.
2: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
3: Posloucháte Radio Xaver. Xaver.
4: Žralok zuby má jak nože a z těch zubů čiší strach. Meky mesr, ach můj bože, kdo dokáže, že je vrah. Na nábřeží řeky Temže leckdo život dokonal. Mor tam nebyl, víme jenže Meky mesr blízko stál. Jednou zmizel chudák Majer, jindy boháč Miller zas. Meky s hůlkou jako frajer.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec. Vítám tě, Petře.
2: Děkuji za pozvání.
1: Dějí se věci.
2: No, velký. Čím dál tím větší.
1: Konečně známe termín voleb. Strany spouští své kampaně, kampaně všeho druhu.
2: Víš, co se mi líbilo, a to není náhoda, že prezident vyhlásí termín voleb v den, kdy startuje kampaň premiérské koalice.
1: Ty si jako tam máš nějakou si, souvislost?
2: Ne, vůbec, ne, nechci vůbec naznačovat, ne, nerozvažuju se.
1: Takový podezření. No, z Istanbulu my natáčíme skoro v 12:30, před polednem se mělo začít jednat o míru, o tom, o čem se jednat dříve nesmělo, mezi Ukrajinou a Ruskem. No a také vybíhají různé průzkumy a některé, možná někteří chtějí, aby vůbec nebyly zveřejněny, už se stalo. Echo 24 napsalo: průzkum stát se bojí dezinformací z Ruska, Češi ale věří, že volby zmanipuluje spíš Fialova vláda. Petře, řekni mi, čemu si nechalo ministerstvo vnitra udělat takový průzkum?
2: Já
1: jak to chápeš?
2: Myslím, že tušej průšvih a že tušej už tu náladu společenskou. Já to tomuhle říkám triumf vůle Petra Fialy skutečně, protože tohle je neuvěřitelné, co se stalo. Za prvý je posun v tom, že ten průzkum už dělal STEM, protože před jakýma 2 lety si podobný průzkum chtěl udělat Společnost pro svobodu projevu, a žádná z velkých agentur to nechtěla udělat, báli se toho jak čert kříže, protože tušili, že to dopadne v neprospěch vlády, která nás přesvědčuje o tom, že my jsme dezinformátoři, Putin je dezinformátor, a pak to udělala agentura SANEP a vyšlo samozřejmě, že veřejnost má za největší dezinformátory vládní politiky. A teď vidíme takový repete, že permanentně nás Fiala a vládní strany straší tím, že Putin tady zmanipuluje volby. A teď si vem, že agentura STEM zjistí, že většina Čechů se bojí víc premiéra Fialy než Putina. Ale tohle to je permanentní práce a to není jen Fiala a vládní politici. To je jeho cenzor Foltín, to je šéf BISky Koudelka, to je šéf ústavního soudu Baxa, který nedávno jen tak jako mimoděk, což je neuvěřitelný, řekne, no, kdyby se tady někdo pokusil zmanipulovat volby, tak ústavní soud neodvrátí tvář. Tak teď asi možná se dozvídáme, že mluvil o Fialovi, že neodvrátí tvář, že i oni počítají možná s tím, že to bude Fiala. Je to tragédie, protože jestli něco v Česku drželo, tak to bylo to důvěra lidí ve volby. Všichni jsme mohli nesouhlasit s tím, nebo být v otrávení, možná zklamaní z toho, jak dopadli, ale nikdo je nespochybňoval férovost. A teď vidíš, že tohleto už se i tohle už se vládě Petra Fialy podařilo.
1: No tak a nejsi vlastně spokojen s tím, co ten průzkum ukázal, že lidé se nechají zastrašit?
2: To je samozřejmě jako pozitivní, to bychom na to mohli vidět pozitivní, ale samozřejmě negativní je to, že lidi ztratili důvěru ve volby a teď už i s korespondenční volbou, tak ti, co prohrají, tak prostě budou moc říkat, ty volby byly zmanipulované, oni nás připravili o naše vítězství. Teď se vím, že být opozicí a prohraju nějak těsně, tak okamžitě jdu k ústavnímu soudu, napadnu ty volby kvůli tomu, že řeknu, tak a Petr Fiala a jeho vládní pětka je zmanipulovala. Je to tragédie, je to špatně, ale znovu říkám, je to opravdu triumf vůle Petra Fialy.
1: Ano, z toho průzkumu také vyšlo, že 60% lidí nedůvěřuje korespondenční volbě a že se bojí podvodů. Takže to všechno může v očích veřejnosti tedy ty volby zpochybnit. A pak ještě jsem si tady udělal poznámku, že 56% lidí má pocit, že se do jejich života vrací cenzura a omezování svobod.
2: To je taky hezký potvrzení toho, co vidíme už přes 3 roky. To dělá Fialova vláda, vlastně vrací cenzuru a omezování projevu, ale ne tím, že by měnila legislativu, ona to nedělá jako bývalá totalita, ani vládní cenzor Foltín taky není tradiční cenzor, ona to jde jinak. Vlastně tady vláda vytvořila takovou atmosféru strachu, že tady zavládla i autocenzura. Viděli jsme i, že se lidi vyhazují z práce, ku příkladu politolog a bývalý diplomat Petr Drulák, nebo učitelka ze základní školy tady v Praze. A vidíme to na odsuzování různých dezinformátorů, kteří dostávají větší flastry do vězení než Dominik Feri, který má na krku 2 znásilnění a ten dostane kratší trest než nějaký údajný dezinformátor. Takže tohle to všechno samozřejmě v lidech zažehne pocit, že se začnou se bát svobodě projevovat. To tak bohužel je. A i to je dílo vlády Petra Fialy, bohužel.
1: O kom se mluví nedaleko bývá, ty jsi zmínil Otakara Foltýna, ten poskytl rozhovor i rozhlasu. Budoucí vláda snad pochopí, co jsme vybudovali. Já u toho nebudu, říká Foltýn po roce jako šéf Stratkomu. To vyhrožuje, že u toho nebude.
2: Promiň, že se směju, když se na ně podíváme, tak rozhodně to není k smíchu. A já myslím, že jeho tvář mluví i za jeho dílo.
1: Myslíš, že se umí usmát?
2: Ne, ale já, jak se říká v umění, to nejde o srdíčka a i z hlavy, bohužel. A jak se říká v umění, tohle to je unikátní splynutí umělce s dílem. Ale my jsme se o tom bavili. Budoucí vláda snad pochopí, co jsme vybudovali. I Otakar Foltýn vybudoval to, o čem jsme mluvili předtím, a o tom strachu lidí a nedůvěře jejich k volbám, a že se bojí vlastního premiéra, že zmanipuluje. Mně se líbí, že Otakar Foltýn oslavil roční narozeniny ve funkci, která měla trvat půl roku. Ano. To je taky hezký.
1: Ale on vysvětluje, proč zůstal déle.
2: Ano, a já jsem četl rozhovor a vem si, že hlavní komunikátor vlády není schopný dát dohromady souvětí jedno, v kterém by si dvě věty holí neodporovaly.
1: Tak... Ano, na názoru politiků mi nezáleží. Záleží mi na názoru lidí, kteří aktuálně reprezentují stát.
2: To je co? To je bomba, ten člověk.
1: To jsem si tady musela napsat. Protože mi to úplně, prostě mi to zaujalo.
2: My už chápeme jeho dílo a to, co vybudoval. Bohužel je to obludný monstrum, kvazicenzurní. A to tady po něm zůstane. Já doufám, že to, i když on už dávno skončí v té funkci, budoucí vláda, jestli se vymění, tak jak ANO, tak SPD, tak říkají, okamžitě tohle to rozprášíme, protože je to opravdu obludný, totalitní monstrum, který Fialovci stvořili. Ale já bych to bral jako, ať to tady zůstane jako memento, co se nám tady přihodilo za týhle vlády.
1: No ale nebudeš mít karty komunikační, co budeš dělat?
2: Já si je vydávám sám.
1: No každopádně, ale pokud se vláda nevymění, tak tento pán bude vysvětlovat možná, proč stále zůstává na tom postu, na kterém říká, že už, že bude půl roku.
2: Pokud se vláda

0: člověk ocit v době, když byl prezidentem Miloš Zeman a premiérem Andrej Babiš a jejich nějaký cenzor by stál jednou nohou na Pražském hradě u Zemana, druhou nohou ve Strakovce u Babiše, co by se dělo v médiích. Ani si to nechcem představovat.
1: Byl to vládní koordinátor, nebo koordinátor, no prostě vládní, ale nemluvil by za tu vládu.
0: Ale říkal by, já vlastně nejsem u vlády, protože jsem zaměstnancem Pražského hradu, končím ve funkci, tak se mě na nic ani neptejte a tak dál. Představ si to, co by se dělo.
1: No, to by se dělo. No. To bychom každý den četli, kolik nás to stojí. Mluvilo by se o utahování šroubů, o cenzuře a nevím o čem. A bylo by to každý boží den.
0: Plně vidím chvilkaře, jak pohřbívají demokracii a tak dál.
1: No, a nemluví se o tom, no. Novinky.cz. Obrana chce nakoupit obrněnce Supakat? Asi? Třikrát dráž než Britové před 2 lety. Když Česká republika, pak mi to předraží.
0: Já jsem se usmál teda jako cynicky, protože jde o peníze
1: smíchu,
0: nás obou.
1: Vůbec.
0: Samozřejmě, vůbec to není k smíchu, ale já děkuju za tu informaci. A já jsem konečně pochopil, jak vlastně vláda chce dosáhnout těch 3% zbrojení v HDP. Budeme nakupovat třikrát dráž než všichni ostatní a říkám ti, že to na ty 3% dotáhnou velmi lehce, protože vlastně téměř ve stejný čas, kdy jsme se dozvěděli tohle, tak vyšla další zpráva a sice, že ministryně obrany Černochová chce svěřit další docela velkou zakázku bývalému kolegovi z ODS, taky samozřejmě zbrojní. A taky ne za úplně, jak by se řeklo, férovou cenu. Takže já ti říkám, že jestli to takhle půjde dál, a co jsme říkali před chvílí, tahle vláda by náhodou pokračovala dál, tak mi to vytáhnou na 7% HDP, jenom tím, že to budou dělat takhle.
1: Teda, to hnutí ANO, to jsou diletanti, jako 2% prostě neumějí nakupovat.
0: Hmm. Ale no. Jak to jde najednou snadno, viď? My jsme si furt lámali hlavu, jak to budou dělat, co budou nakupovat a prostě nakoupíš jenom dráž a seš tam.
1: No, 18 vozů, 118 milionů korun kus. Mhm. A Britové to mají sotva za 40. A ještě mi řekni, jak rozumíš tomu, čemu nám bude takový vůz?
0: No já myslím, že se...
1: Kde bude parkovat?
0: Hele, já to úplně vidím, že by se mohly vrátit vojenské přehlídky na Letný. Janu Černochou tady vidím někde, jak jede, salutuje. Takže na to myslím, že by se to hodilo.
1: Máme přehlídku, já přijdu.
0: Jo,
1: já přijdu.
0: Jo.
1: Alena Schillerová poskytla rozhovor Mladé frontě. Fiala je popleta a nemá argumenty. Volby rozhodne peněženka, říká Schillerová. Tak volby asi rozhodne peněženka.
0: Měla by já teda jenom koukám.
1: Prázdná peněženka.
0: Prázdná peněženka, jak se tváří nesměřitelně, viď? Jako hodně sveřepě, což je správný. Volby by měla rozhodnout peněženka a já doufám, že je rozhodne, protože jak si naznačila, je dost prázdná. Samozřejmě vláda Fialova se snaží ty volby překrýt Ukrajinou, tím ukrajinským fetišem a celý to cinknout tak, aby lidi na tu prázdnou peněženku zapomněli a cítili se ohrožený, že nás zítra napadne Putin a proto musíme předraženě zbrojit a tak dál. Ale vem si jenom, jak je nenormální situace u nás teď, když se řeknu mediálně politická, že v předešlém týdnu třeba vyšly zprávy jako platy naše zamrzly v roce 2018, rekordní počet lidí bere příspěvek na bydlení, čili lidi, kteří mají zaměstnání, nejsou schopní zaplatit bydlení, neboli nemají na to. Znovu jsme dostali potvrzeno od Eurostatu, že máme nejdražší elektřinu v celé Evropské unii. A vem si, viděla si, že by se to řešilo někde v médiích. Média honí Filipa Turka, jestli někde skončil ve formuli 3. nebo 4. A nebo to, jestli někdo někde na nějaký akci mával ruskou vlaječkou. Ale tohle to jsou zásadní témata Česka.
1: Prostě... Ještě jsem víš, tu bychom mohli pokračovat. No, jsme nejhorší v dostupnosti třeba toho
0: jasně,
1: bydlení.
0: Jasně. Jako vůbec. Čili tady vidíme důvod, proč Fiala se snaží, proč na billboardech má celý to strašení. Teď je čas stát na správné straně, teď jde o všechno, no Fialovi, jo, to chápu, ale oni prostě snaží se, aby lidi zapomněli skutečně na peněženku.
1: No, ale doufejme, že válka se chýlí ke konci, že skutečně ta jednání teď, která započala v Istanbulu, že přinesou nějaký konec zabíjení.
0: No,
1: a utichnou zbraně. A co potom?
0: My jsme dva normální lidi, takže v to určitě doufáme, ale já ti říkám, že Petr Fiala a jeho vláda v to nedoufá, protože ta válka pro ně je to poslední, co mají. Ty to potřebují piplat aspoň do toho 3. a 4. října, aby to vydrželo.
1: Protože co když Putin skončí?
0: No, jasně.
1: Jako, myslím, skončí s tou válkou, skončí válka.

0: Kdo nás
1: tak
0: napadne
1: kdo
0: pak?
1: nás bude ohrožovat? No pořád Rusko asi ne.
0: To budou držet, jasně, ale kdyby ta válka skončila, tak lidi samozřejmě to pochopí, že to ohrožení prostě odpadlo. Oni budou lhát dál a budou strašit, ale přece jenom, když válka skončí, tak už tam není ta matérie, ta realita.
1: Co se říkal vůbec na Volodymyra Zelenského, který zamířil do Turecka s tím, že tam bude čekat na Vladimíra Putina?
0: Já nepřeju Ukrajině
1: Tak.
0: špatného, ale když sleduju Volodymyra Zelenského poslední dobou, tak mám dojem, že on se začal v té funkci prezidenta vracet do funkce nebo do role televizního komika a herce a že nejvíc komu škodí je jeho vlastní zem Ukrajina, protože chystá se na takový možná zásadní jednání o tom, aby skončila válka v jeho zemi. A on začne prostě druhou stranu, která je silnější navíc, kterou musí jednat, i když chápu, že Putina nemiluje, když napad jeho zemi, nebo jeho země, který jejíž je prezidentem, tak on začne vykřikovat, je to zbabělé, posílá se noční vrátný a tak dál. On fakt dělá všechno pro to, aby ta válka pokračovala taky, ale Ukrajina není devastovaná jenom válečně, ale lidsky, ekonomicky, sociálně, energeticky a tak dál. Ta země prostě tu fakt nečeká dobrá budoucnost.
1: No, já si myslím, že diplomaté na obou stranách se musí chytat za hlavu, když tohoto vidí. To je diplomacie opravdu par excellence.
0: No, já v tomhle jsem vděčný za návrat Donalda Trumpa do Bílého domu, protože on, až to může působit někdy brutálně, a to, že nemá Zelenský osobně rád, což asi nemá, ale aspoň on ho začal krotit a říkat mu, hele, ty tady nemůžeš takhle vyskakovat a chovat se, závisíš na nás, na naší pomoci. Když bychom ti neposlali peníze, tak tvoje země skolabuje do 3 měsíců, tak se nemůžeš chovat takhle. A ty naši evropský, já to řeknu, sraby, ty Zelenskýmu pořád lžou, že ho zachráníme, že mu něco dodáme, co vědí, že mu nedodáme. A v podstatě se s ním jenom fotěj a udržují ho v nějaký falešný naději, že tu válku vyřeší, že porazí Rusko, ale neporazí.
1: No. A slyšel jsi prohlášení pana Farského o té diplomacii evropské, která jako vlastně stojí za tím, že se bude jednat o míru? Nebo že zaznamenal jsi, co jsi říkal? A že přijeli do Kyjeva Starmer, Macron a Merz, kancléř, tam se domluvili s Volodymyrem Zelenským, pak zavolali do Spojených států amerických Donaldu Trumpovi, tím ho vtáhli do hry.
0: Jo.
1: A vytvořili jako tlak na toho Putina.
0: No, já jsem zaznamenal spoustu vyjádření Jana Farského, to si buď i stá, protože Jan Farský je plný vyjádření a myšlenek, ale zaznamenal jsem, pobavila mě nejvíc jedna. A sice, že když Robert Fico teda jel na ty oslavy konce války do Moskvy, tak mu vzkázal, že si tam měl připnout aspoň na klopu saka
1: ukrajinskou
0: vlajčku. Tak Jan Farský je vidět, že ta stáž v Americe nese plody, že ho vypláchli teda opravdu důkladně.
1: Tak. Parlamentní listy. Drzost. Pavel Janeček nemůže uvěřit, co všechno je s tendrem na Dukovany špatně. Tak vsadil by ses na to, že ta smlouva na dostavbu Dukovan s Korejci nakonec bude uzavřena?
0: To bych si teda vsázel velmi nerad. Pavel Janeček samozřejmě tomu má do toho dobrý vhled a je to skandální, ale vem si, tohle to je mega zakázka prostě naší země. Vem si, jak nám ji Fialová vláda prodávala jako svoje mega vítězství. Dokonce nám, jak je jejich zvykem, lhali, že nám to sníží ceny elektřiny, když se to dostaví, což se nestane, pokud bude naše energetická politika pokračovat stejným směrem. Ale teď se tohleto stane a to je ohromný debakl vlády. A znovu se vrací, viděla by si, že by byly v médiích analýzy, komentáře toho, jak se tohleto mohlo stát. A mě tak jako s jistou takovou vlastně lítostí pobavil pan profesor Škoda, který je z Technické univerzity v Liberci. On se zabývá samozřejmě energetikou. A byl s ním rozhovor a on se podivil, jak to, že se přesně tohleto nejede non-stop v médiích, že to je opravdu neuvěřitelná věc, že tohleto ta vláda takhle spackala. A já jsem si jenom uvědomil, pan profesor prostě žije v jiný době. On nepochopil, jaká je situace mediálně politická v Česku, že se prostě v médiích řeší něco úplně jiného. Ale my jsme se dozvěděli ještě něco jiného o těch Dukovanech. A sice, že nám vláda slibovala 60% účast českých firm na tom. No. A to ještě s co nejvyšší přenanou hodnotou, aby jsme na tom jako vydělali. A teď se ukázalo, že to je 20%.
1: A možná ani to ne.
0: A možná ani to ne. A ještě, že to budou zakázky s nejnižší přidanou hodnotou, což znamená, že třeba česká firma tam postaví kantýnu. Ale techniku a technologie budou dodávat Korejci.
1: Tak. A víš, jak pořád mistrujeme to Slovensko a snažíme se ho vychovávat, tak staví oni si své Dukovany v úzovkách?
0: No jasně, ale to je i Maďarsko. Vem si, jaký investory velký, jak z Evropy, tak z Číny, dokázal dostat do Maďarska Viktor Orbán, který ho hejtují úplně stejně jako Fica. Kdyby Petr Fiala dokázal ekonomicky a biznisově pro Česko jenom zlomek toho, co Orbán pro Maďarsko, tak já ho snad začnu mít i rád.
1: No a média to opět jako nezaznamenala, třeba o tom vůbec nevěděla, že je tady nějaká korejská delegace, že je tady státní korejská televize, která všechno chtěla jako mít prostě podložené a zaznamenané a přišlo rozhodnutí soudu. To musela být ostuda, já si to nemůžu představit. No. Jako kdo s námi bude chtít ještě něco uzavírat tady, jaký dohody,
0: když... Jasně. A já si pamatuju ještě takovou jako pro tečku ironickou, když to vlastně už jako vláda oznámila ten tender a řekla, to je vlastně jenom naše dílo. Teď se vám ještě, kdyby byli trošku prozíraví politicky, tak by si celý ty Dukovany nepřivlastnili tu dostavbu. Dali by trošku kredit předchozí vládě, která to připravovala. Teď by mohli říct, no co to může Babiš. Ale když si celý něco přivlastníš kompletně, tak pak jde za tebou i takovýhle debakl. Ale tehdy se oslavovalo to, že spolupracujeme s Francouzi. A že do toho dáváme francouzskou energetickou firmu. Pojď se, jak to tady dopadlo s Francouzem a naše spojenectví.
1: Hodila nám nějak do toho vidle.
0: Hodila nám dávíře do toho a to vovku trošku.
1: Přímo a to vovku, tak. Von der Leyenová má problém. První zprávy napsali, von der Leyenová v kauze Pfizergate pochybila. Hamplová říká, co dál. A Hamplová, paní senátorka Zdeněk Hamplová říká, že bychom měli chtít kompletní změny těch smluv. Je to na to, aby to skončila, paní Lajenová?
0: No, to
1: tak
0: jsem
1: ono
0: chtěl,
1: je asi více věcí, že?
0: To jsem chtěl říct, že vlastně já bych šel dál. Ursula von der Leyenová by měla skončit. Ale ona měla skončit už tehdy, když se tohle řešilo, protože už tehdy to byl to, že ona, ta Pfizergate vypukla potom, co vlastně ale ona jako šéfka komise se zjistilo, že Eurokomise nebyla schopná ty vakcíny pro Evropu zajistit, protože tehdy probíhal společný nákup, kde se přetahoval celý svět o vakcíny, které nebyly. A Eurokomise si to jako vlastně státy to svěřili Eurokomisi, aby měla větší sílu. A ono to tehdy padlo na přelom srpna, září a to je celá Eurokomise na dovolený. Oni se prostě nevrátili z dovolený v Bruselu, nikdo nebyl v tu chvíli, když Amerika, Izraelci a tak a Britové nakupovali prostě vakcíny pro svoje země, tak tehdy se i proti ní už zvedla vlna nevole a v médiích už se objevily články, že buď by měla skončit hned, anebo že by už neměla pokračovat v další pětiletce. Teď si vem.
1: To jsou ještě 4 roky.
0: Teď jsou ještě 4 roky, ale ona tu druhou pětiletku začala s ještě silnějším mandátem od Europarlamentu, než tu první za tohle všechno, co způsobila. Takže tohle je evropská tragédie a tahle paní je skutečně evropskou tragédkou. Ta nás pohřbí.
1: Aha. No, každopádně má před sebou ještě tedy další 4 roky a pak se uvidí, ne?
0: No já se obávám toho, co uvidíme po těch 4 letech.
1: Jsme na konci. Já moc děkuju, Petře, že jsi přišel a budu se těšit zase příště.
0: Díky za pozvání.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec. Radio Xaver.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Teď tady byl v streamu s hostem pan Kovanda.
2: Aha.
1: To je prestižní ekonom.
2: Jo?
1: No, dobrý. A on se tady pozastavoval nad tím, jak některé věci samozřejmě nechce říct, protože tak říkal, někteří politici třeba říkají, řeknu, že 95% nebo 93% našich slibů je splněno. A za 14 dnů jde do těch samých médií a řekne, my jsme nemohli splnit sliby kvůli válce na Ukrajině. A tito lidi je takový decentní jako pan Kovanda. A když to takhle řekne, každý ví, že šlo o Petra Fialu. Tak ho vlastně takhle vezme za ty ouška, ponoří ho do té horké vody, takhle ho tam třikrát vymáchá decentně.
3: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XTV.

0: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: Jednou jsem musel ten zázrak stát.

0: Posloucháte Radio Xaver. Xaver.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, Xavere.
1: 81. díl? Je to možný?
2: Je to možný, s vámi čas letí rychle.
1: No, to je pravda. No, než se vás zeptám, na kolikát se to máte, tak mi musíte říct, jestli se ráno měříte.
2: Myslíte výšku?
1: Výšku.
2: Ne, to se neměřím. Já nepočítám, že bych ještě mohla přes noc nějak vyrůst.
1: To se mýlíte. Já jsem se dočetl dneska zrovna, že každý den ráno jste o 8 mm vyšší.
2: Ne.
1: Ano, jasně. A do večera se cvrknete. Na tu původní, zkuste to.
2: Mám to zkusit, jo.
1: Tak to funguje lidský tělo.
2: Ježíš, to by bylo krásný, kdyby to takhle fungovalo, nejenom pokud jde o výšku, ale i o šířku.
1: To jsem okamžitě hledal, jestli to tam stojí psáno a nic takového tam není, ale můžu vám na úvod, čekejte, já to mám tady říct, to by se vám mohlo hodit v partnerském životě. Těch zajímavostí o lidském těle je tam mnoho.
2: Zajímavostí o lidském těle, které se mohou hodit v partnerském životě. Není nikdy dost.
1: Že blondýny třeba mají většinou víc vlasů než černovlásky. Takže to jste vlastně na tom dobře.
2: No, já jsem ten případ blondýny, která, pokud jde o to, že má málo vlasů, tak ji strčí do kapsy každá bruneta.
1: Jo. Ráno jste o 8 mm vyšší, ale v průběhu dne se scvrknete na původní výšku. Kosmonauti díky nulové gravitaci narostou o 4 cm. Chápete to?
2: Ne.
1: No, kosmonauti každý den narostou o 4 cm, ale mám tady pro vás tu věc, která se vám bude hodit. Já ji musím jenom najít. Prosím vás, tady je to označeno jako zajímavost 134,
2: ano.
1: Neboli asi to nemá velkého významu, ale je to tady všechno odzdrojované, jo? Takže to je pravda. Pamatujte si to, paní Karlo, zapisujte si to. Kopanec do varlat,
2: ano.
1: Kopanec, víte, co je?
2: Jo.
1: Kopanec do varlat je bolest označená jako 9000 jednotek bolesti. Rovná se 160 porodům. Nebo zlomení 3200 kostí.
2: 3200 kostí.
1: Jeden kopanec.
2: To psal nějaký chlap, tenhle ten průzkum.
1: Do varlat. Počkejte, tam ještě máme tu přepážku.
0: Hraje vám. Like home, all my music. Radio Xaver.

0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Jana Maláčová je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Jana Maláčová, předsedkyně SocDem a bývalá ministryně práce a sociálních věcí. Vy jste dnes, paní Maláčová, měli vy sociální demokraté představení vašeho programu před nadcházejícími volbami s názvem Vize 2035 a cituji z vašeho Facebooku: my přicházíme s plánem, jak tu spoušť pořádění pravice napravit. Myslíte si, že koalice, pětikoalice, dnes čtyřkoalice a třeba ODS, že to jsou ještě pravicové strany?
2: To je vlastně jedno, důležité je, že napáchali ekonomickou spoušť a na to my se chceme zaměřit. Jako to, že prostě pracujeme, jsme výkonnější, ale vyděláváme méně než v roce 2019. To, že prostě drahé ceny energií likvidují český průmysl a mohla bych pokračovat.
1: K tomu
2: to je
1: se dostaneme.
2: Nepořádek.
1: Ale je to pravice nebo není?
2: Já si myslím, že oni si říkají pravice, tak to nechme při té definici. Jestli se tak chovají, to je jiná věc. Podívejte se, oni říkají 300 miliardovým schodkům. Říkají šetření a tomu se směju.
1: Co je nejtragičtější na té spoušti, jak jste to nazvala vy, že jdete napravit tu spoušť?
2: Já myslím asi, že největší šok pro mě představoval fakt, že Polsko, na kterým jsme vždycky ohrnovali nos a které je o čtvrtinu ekonomicky méně výkonné, tak má vyšší mzdy než Česko. A třeba konkrétně minimální mzdu, to je ta nejnižší cena práce, tak ta je v Polsku o 7 tisíc korun vyšší než v Česku. To, že tam mají levnější potraviny, kvalitnější potraviny, to ponechám, ale to, že už nám dýchají na záda i v těch mzdách, tak to je prostě katastrofa. Takže vláda nás, tahle vláda, Fialová vláda, pravicová, jak vy říkáte.
1: Ne, to říkáte vy.
2: Nebo to říkají média, oni se označují za pravicovou vládu. Oni nás extrémně zadlužují, vládnou tady 4 roky, neustále se na něco vymlouvají a přitom se lidem a ekonomice, firmám daří hůř. To špatně.
1: Řekněte, jaký je váš recept tedy sociálních demokratů, jak to změnit?
2: Já si myslím, když se bavím s lidma, protože my jsme teď hodně v ulicích, a když se koukám prostě na politické debaty, když koukám vlastně na výzkumy veřejného mínění, tak takový ten sjednotitel, bohužel, ta nálada, která panuje, je nejistota. Prostě v té době, dneska, v těch posledních letech toho bylo hodně. Myslím si, že to je globální trend. A co já bych chtěla jako předsedkyně sociální demokracie změnit, tak aby lidi, když pracují, když celý život pracovali, tak aby měli nějaké jistoty. To znamená, aby prostě platili základní pravidla. Třeba, že když pracuju, tak se uživím. Že zaplatím nájem. Že když jsem odpracovala 45 let, tak budu mít důchod, ze kterého se dá vyžít a mohla bych pokračovat, že budu mít mladí lidé děti a nebudu odkládat založení rodiny. To jsou ty věci, které bychom chtěli.
1: 65 let je ta vaše hranice odchodu do důchodu a tuším, že za každé vychované dítě rok dolů, je to tak?
2: No maximálně 65 let, protože kdo pracuje manuálně, tak ví, že jako těch 62 je prostě příliš. Ale ano, chceme to vrátit na 65 let a budeme hledat cesty, jak to ještě snižovat, protože si to stejně ekonomika vyžádá. Jo, protože ta nastupující automatizace, ta nastupující digitalizace stejně budou naše pracovní návyky měnit.
1: Kde na to všechno vezmete peníze?
2: No, my máme velmi podrobně zpracovaný program, už jste to krásně načal. Ten má 370 bodů, jedna z těch nejpodrobnějších kapitol jsou daně a příjmy státního rozpočtu. Kdybych to měla zjednodušit, tak lépe vybírat daně, to tahle vláda nedělá, zatočit s šedou ekonomikou, danit méně práci. Podle mě by pracující lidé neměli být trestáni.
1: Tam mluvíte o 1000 koruně.
2: My chceme valorizovat ten bonus daňový. No a lépe danit v podstatě nadnárodní velký kapitál, velký biznis, protože tam jsou zdroje, tam jsou stovky miliard korun. Ale začneme tím...
1: Takže zdroje jsou.
2: Začneme tím, jakoby tahle vláda trestá vlastně ty malé živnostníky, pracující lidi, důchodce a hojí se na nich.
1: Dobře, ale vy říkáte... máme vizi do roku 2035 a já se ptám na tu technologii, jak ji naplnit, protože k tomu bude potřeba spousty peněz. A vy říkáte, lépe vybírat daně a ty to všechny věci, ale jak?
2: Tak první věc, EET. V podstatě poctivý podnikatel se nemá čeho bát, když se bavíte s podnikateli, tak v podstatě říkají, když tam nebude byrokratické zatížení, nemáme s tím problém. Každý majitel chce mít přehled, co se v jeho firmě děje. Druhá věc je, když se sníží zdanění práce, která je v Česku vysoké, tak budou mít lidé méně motivace odcházet do švart systému nebo do dohod. To znamená, že pak stoupnou taky příjmy státního rozpočtu, víte, že sociální pojištění je velká část příjmu státního rozpočtu. Když budou stoupat mzdy, mluvila jsem o tom, že máme v Česku extrémně nízké mzdy, zaostáváme už i za Polskem, tak je to jako další nespochybnitelný faktor a takhle můžeme pokračovat. No a potom samozřejmě finanční úřady musí plnit svoji práci a jít po těch velkých nadnárodních firmách a bojovat s takzvanými transferovými cenami.
1: A když hovoříte o těch zahraničních velkých firmách, vracíme se, mám tomu rozumět tak, k pojmu sektorová daň?
2: To máme taky v programu, máme i tu digitální daň v programu, ale já bych začala skutečně s tím, aby se podívali prostě finanční úřady na to, co si ty nadnárodní firmy, ty matky, odečítají všechno z daňových základů. Tím bych začala.
1: No a máte nějaký propočet, když by se zjistilo, že si odečítají něco, co by se odečítat nemělo, tak co by teoreticky, kolik by to mohlo znamenat pro státní rozpočet?
2: Existuje celá řada studií, můžu některé citovat, které mluví o 300 miliard korun v České republice, jenom.
1: Ptám se na to, protože spousta občanů si teď bude klást otázku, když máme tak obří schodek, náš státní, tak na to, aby se mohly ty vaše věci naplnit, například ty peníze pro děti a kroužky. Tam mluvíte o 10 000 korun, což ve výsledku musí být velká suma. Tak aby se to nějakým způsobem sečetlo dohromady a ty peníze na to byly, aby to nevypadalo jako planning slip, tak jenom řekněte, pojďme začít od toho, co těm velkým nadnárodním firmám budete zkoumat skrze ty finanční úřady.
2: Tak takový typický příklad je velká imobilní firma, která má francouzskou matku, tak ta si účtuje obrovské částky za používání značky, globální, za účty si velké peníze, bavíme se tady o desítkách milionů korun za software, za různá školení, všechny tyhle věci v podstatě jsou ty takzvané vnitropodnikové ceny. A o to se pak snižuje daňový základ a o to pak ta dcera, která tady podniká, platí nižší daně.
1: No ale bojím se, že to je všechno legální.
2: Je to legální, ale zároveň mohou finanční úřady nějakým způsobem stanovit stropy a podívat se na to, tak jak to je na západě, kterým se tahle vláda neustále zaklíná, jako co všechno je v podstatě připustitelné a jestli ty ceny nejsou extrémně, extrémně nadstřelené.
1: Znamená to, že tak chcete učinit změnu zákona?
2: Jsou názory.
1: Nebo nějakým předpisem třeba pro...
2: Já si myslím, že v tuhle chvíli se to dá řešit přes vnitřní předpisy generálního ředitelství finančních úřadů, ano.
1: Vysvětlete nám, paní Maláčová, máte nějaký propočet, kolik by stálo o něch 10 000 na kroužky a na ty volnočasové aktivity pro děti a jak by se to teda, jakým způsobem, jakou cestou, jakým klíčem by se to financovalo?
2: Ten propočet spočívá na tom, že máme zhruba 100 000 dětí stále na ročník. Těch 10 000 je vlastně horní hranice, kterou by si rodiče, které investují do vzdělání svých dětí, maximálně mohli odečíst. Nebyla by to paušální částka, ale skutečně vynaložená částka na vzdělávání těch dětí. To znamená, že je to horní hranice.
1: Na vzdělávání?
2: Na vzdělávání.
1: Takže to není na kroužky a na volnočasové?
2: Kroužky jsou vzdělávání.
1: Jo, takže...
2: To jsou prostě, dneska je mám třeba 10leté dítě, syn chodí do programování, syn chodí na cizí jazyky, to je všechno vzdělávání dneska.
1: To jo, nezbytné. Ale když bude chodit do rybářského kroužku?
2: To může taky platit, ale většina těch jazyků jsou pohybové, A většina těch kroužků jsou vzdělávací aktivity. Jsou tam i školy v přírodě, jsou tam i letní tábory, ale to dneska patří i k rozvíjení těch takzvaných měkkých dovedností. Mm-hmm. Jo, to znamená, skutečně se to počítá do vzdělávání.
1: A technicky to bylo?
2: Takže ještě se vrátím k tomu propočtu. My to chceme pro děti od 6 do 18 let. Nepočítáme, že se to vyčerpá u všech dětí, že to všichni využijí. No a když si to spočítáte 12, jakoby 12x 100 tisíc, zhruba krát 10 tisíc korun, tak máte tu částku s tím, že to je ta maximální možná hranice, takže se pohybujeme, my jsme kalkulovali tuším, že z 80%, to znamená jednotky miliard korun, což je velká částka, obrovská částka, ale když to srovnáme třeba s tím plánem navýšit výdaje na zbrojení v příštích několika letech o dalších 80 miliard, a zároveň je to investice do vzdělání budoucích generací, tak si myslím, že to je velmi správná politika, která zároveň pomáhá rodinám, které preferují vzdělání svých ratolestí.
1: Řekněte, jak by se to dělalo? To by si ty rodiče poslali žádost, nebo škola, nebo někdo?
2: Daňová sleva. Normálně klasicky bychom šli slevou, tak jak máte dneska slevu na dítě. Dáváte si to v daňovém přiznání, tak by to byl podobný princip. Můžeme to nějakým způsobem i zjednodušit. Samozřejmě by se to muselo dokládat, musel by se vytvořit kuponový jako systém. Ale něčím podobným jsme si už prošli během covidu, když jsme vypláceli ošetřovné. To znamená, že úřady to dneska už umí.
1: Takže by to fungovalo. Bydlení je naše zbrojení, to jsou vaše slova, která vám bývají vyčítána z různých, nebo jsou vyčítána z různých stran. Můžete to nějak vysvětlit? Co to přesně znamená? Já to tak tuším, ale...
2: No, já to ráda vysvětluji tím, že tady se neustále válčí. Tady tato vláda, že jo, říká, jsme ve válce. Putin je vlastně už v podstatě za Prahou, že jo, a už se chystá na útok. A my říkáme, co chcete bránit, pokud naše společnost nebude soudružná. Jako pokud lidi nebudou držet pohromadě a nebudou věřit v tenhle politický systém, v demokracii jako takovou. Pokud tady máme 3 miliony lidí v Česku, kteří jsou ohroženi chudobou, za bydlení se dává kolik? Polovička výplaty, ten, kdo bydlí v nájmu, za téhle vlády stoupl počet domácností závislých na dávkách na bydlení na 300 tisíc. Za téhle pravicové vlády se strojnásobil objem dávek. Tak jako co chcete bránit? Jako myslíte si, že to je správný vývoj? To znamená jako vnější bezpečnost, a já ji nespochybňuji, jako já si to uvědomuji, že to je důležité téma, je to důležitá věc, ale to snad není jediný problém České republiky. A těch problémů je vícero a myslím si, že stejně důležitý problém je třeba i to bydlení. Já jsem si před několika málo týdny přečetla titulek v jedněch velkých novinách, kdy jeden pan developer říkal, že prostě jako drahé bydlení je tikající bomba, že tady hrozí revoluce, což je prostě podle mě jako velmi alarmující titulek. A myslím si, že by si to vláda měla konečně uvědomit.
1: Když jsme u toho bydlení, paní předsedkyně, jak by to vlastně vypadalo? Vy byste zafinancovali ze státního rozpočtu výstavbu takzvaných státních bytů a jednalo by se o nájemní bydlení. Je to tak?
2: V podstatě ano, hned se k tomu vrátím, ale když ještě jsme u toho hesla bydlení je naše zbrojení, tak jako skutečně pojďme prostě začít řešit i ostatní problémy, nejenom řekněme tu mezinárodní bezpečnostní situaci a pojďme takzvaně zbrojit, to znamená připravovat se na obranu i v těch ostatních oblastech, na které, nebo jakoby ve kterých je na naší společnost útočeno. To je smyslem toho hesla. Ještě jednou, vnější bezpečnostní situace není jediný problém Česka, naopak.
1: Určitě.
2: Naší společnost může rozložit jakoby daleko rychleji i ty vnitřní věci. Jinak ano, v podstatě je to, my tomu říkáme vídeňský model, je to věc, kterou před 120 lety ve Vídni založili sociální demokraté, ve velkém tam staví, oni tam staví obecní a družstevní byty, u nás to může být kombinace družstevních, obecních a státních, protože se nechceme spolehnout na jenom na některé obce, protože tam jako často na to kašlou prostě v některých obcích. A chceme, aby veřejná ruka místo dodávek na bydlení tak investovala do nájemních bytů a díky tomu, protože cílem nebude generace zisku nebo vytváření zisku, ale cílem bude zajistit kvalitní bydlení, tak díky tomu se pak zlevní ceny bydlení, zejména nájmu, úplně všem obyvatelům v té dané lokalitě. Jak, to je ten princip.
1: Jak ale zajistíte, teď se ptám, že ty byty nakonec zůstanou, myslím teď ty družstevní a ty obecní, že v nich budou bydlet naši čeští občané, protože já když slyším, že se v Praze a v okolí Prahy prodává nějaký byt, tak je na něj 5 zájemců a všichni jsou to Ukrajinci.
2: Tak my jsme připravili ten zákon, my už jsme připravili v roce 2021. Vlítl nám do toho COVID a no, samozřejmě by to mělo být zejména pro české občany. Jo, my si třeba myslíme, že bychom měli mít jako i vydefinované skupiny lidí, kterých by se to mělo týkat. Za mě jsou to potřebné profese, jako třeba zdravotní sestřičky, hasiči, policisté, ale třeba úředníci, ty takzvaní přepáškoví na některých úřadech, kde jsou nízké platy a zároveň je potřebujeme. Podle mě by to měli být seniori, podle mě by to mohli být mladí lidé, tím bychom zvedali porodnost. To znamená, skutečně by to měla být veřejná služba, která bude mířit na obyvatelstvo České republiky.
1: Podle vašich slov je jedna stíhačka F-35 5000 bytů. Za kolik ty byty počítáte? Já jsem se nemohl dopočítat, když jsem to tak zhruba...
2: My máme propočet od, a teďko, abych to řekla správně, od České komory

0: sociální demokracie za premiéra Špidly nakupovala Gripeny, tak probíhala debata v obou komorách parlamentu České republiky. Veřejná debata. A velmi poctivě se to vydiskutovalo. Náklady, výhody, propočet finanční. Tohle tahle vláda neudělala. Přitom je to jako druhá největší finanční injekce v historii České republiky. Jak je to možné, že se takhle nakládá s veřejnými financemi? V řádu 100 miliard
1: korun. Nebo nezastavit?
0: Podle mě bychom se měli spolehnout zpátky na Gripeny. Já prostě nechápu, v čem to bylo špatně. Navíc ty stíhačky, které budou kolik, jako kompletně za 10 let, jsou extrémně drahé, je to drahá hračka. Odborníci, armádní prostě, experti říkají, že stejně ty budoucí války už budou probíhat úplně jako jiným způsobem. Taky třeba nechápu, proč tyhle ty velké investice neprovádíme ve spolupráci například se Slovenskem. Jo, to je věc, kde mi jako chybí ty argumenty, proč Česko takovou obrovskou investici neudělalo ve spolupráci se státem, který je tak blízký.
1: Řekněte, teď podle některých agentur, jak to sledují, se SocDem blíží ke 4% v preferencích. Kdo jsou vlastně aktuálně ty nejzajímavější, nejviditelnější nebo nejspolehlivější tváře SocDem, kromě vás a pana Zaorálka?
0: Tak jsem to já, je to Luboš Zaorálek, jsou to naši úspěšní krajští komunální politici, to znamená Jan Birke, Martin Netolický, jsou to další místopředsedové sociální demokracie. Nové tváře, které nejsou tak viditelné, ale jsou to velké talenty. Jiří Oliva, to je radní v Brně, Radek Šerfr, to je krajský radní v Ústeckém kraji, Jiří Nedvěd, to je takový mladý budoucí politický talent. To znamená, těch lidí máme skutečně celou řadu.
1: Odchod některých výrazných tváří jako Petra Buzková nebo pan Petříček, to je jaký signál pro vedení SocDem aktuálně?
0: Já si myslím, že to je vlastně úplně jedno. Jako podívejte se třeba, já se jako bývalých funkcionářů sociální demokracie vážím se jejich práce. Ale jestli mám být úplně upřímná, já jsem Petru Buzkou nikdy nepotkala. Já jsem s ní nikdy nemluvila. Myslím si, že jsem v politice, v těch vrcholných funkcích, v sociální demokracii od roku 2018. To znamená, jako, je to samozřejmě jako do určité míry smutné. Na druhou stranu, ti skutečně aktivní lidé, kteří jsou tu duší sociální demokracie, tak zůstávají.
1: Na druhou stranu s Milošem Zemanem jste se potkala, a to několikrát. Co vám aktuálně prezident Zeman radí?
0: My jsme se potkali, kde to bylo naposledy, minulý týden, to je pravda. Bavili jsme se o aktuální politické situaci. No, politická strana má usilovat o moc, v tom se shodneme s Milošem Zemanem, a protože jako cílem je prosazovat program. Jako to, co považujeme za důležité. A to já bych chtěla jako předsedkyně sociální demokracie. To znamená, diskutujeme všechny tyhle věci.
1: Co vám radí? Protože jak tak znám Miloše Zemana, tak on nehovoří takto obecně. Ale dokonce bych si troufnul říct, že na vás v něčem tak trošku tlačí. Tak jestli to můžete říct.
0: Pan bývalý prezident Zeman byl velkým podporovatelem té spolupráce s Hnutím Stačilo. Já jsem tak byla na začátku zastánkyní té široké levicové koalice, to je pravda. Nicméně, jako, asi se shodneme v tom názoru, že se nesmí opakovat situace z roku 2021, kdy propadnou hlasy sociální demokracie. Jako to prostě ten scénář nesmí nastat. A já jsem přesně s tímhle šla i na sjezd, kde jsem jako spolustraníkům vysvětlovala, že jako měníme vedení strany na poslední chvíli, že můj předchůdce Michal Šmrda měl téměř 3 roky v opozici v době, kdy, já nevím, inflace vystřelila na 35%. Byl takový jako jeden velký diskopříběh. A teď máme prostě během několika málo měsíců dát všechno dohromady a konkurovat už s etablovanými opozičními subjekty. Na jedné straně Stačilo, na druhé straně ANO. Takže jako za mě je ten propadlý hlas, ten leitmotiv toho, aby se to už neopakovalo.
1: Jak jste daleko v jednání s Robertem Šlachtou?
0: My se potkáváme, diskutujeme a chceme se v příštích týdnech rozhodnout, jak já jsem vlastně slíbila spolustraníkům, že nejpozději na začátku

0: června, na začátku června.
1: Jediná možnost pro vás přijatelná je, že by Robert Šlachta, respektive jeho lidé z přísahy, kandidovali na vaši kandidátce? Nebo by to mohlo vypadat nějak jinak, třeba i na slučovací sjezd?
0: Podívejte se, upřímně nebudu mluvit o tom formátu, v jakém půjdeme do voleb, protože moje zkušenost je taková, že dokud není dojednáno všechno, tak není dojednáno vůbec nic a na začátku června oznámíme.
1: Když by to bylo teoreticky tak, že byste kandidovali, třeba o tom se také mluví, ty výrazné tváře na kandidátkách hnutí ANO, znamená to, že by stále zůstala sociální demokracie nebo socdem tou stranou, jak je, jenom byste toho času hostovali na jejich kandidátce?
0: To je věc, která, o které se hodně jako mediálně spekuluje. Asi vás zklamu, ale ta odpověď bude to sama. Na začátku června oznámíme.
1: Ale všechno na stole.
0: Jsou tři scénáře. Já mám od prosince minulého roku spolu s místopředsedy mandát vyjednávat o těch všech třech scénářích a jako finišujeme ta jednání a vlastně už v řádu dvou týdnů to chceme dotáhnout do konce, do úspěšného konce.
1: Jsem rád, že jste přišla, a nashledanou. Těším se na příště.
0: Já děkuji za pozvání. Nashledanou.
1: Naším hostem byla Jana Maláčová.
2: Posloucháte Radio Xaver.

horách a dlouze námět na písničku hledal. U zaprášených cest i na dálnicích z měst a po hospodách s traktoristy sedal. Na poutích vesnické zábavy viděl jsem a všude hráli muziku, co uši unaví z rádia.

a cymbál zlatě zvoní. Strejcové i tetky, Ondrové i Bětky, no a písničky.

0: and tell me, darling, whatever happened to me?
1: Ondřej Prokop je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pan Ondřej Prokop z hnutí ANO, kandidát do zastupitelstva hlavního města v Praze, tím teď tak žijeme všichni těmi volbami. Pane Prokope, na druhém místě kandidátky.
2: Politika. Ano, ještě také kandidát na starostu Prahy 11.
1: Na starostu Prahy 11, to se k tomu dostaneme. Řekněte mi, nepřijde vám ta kampaň teď před komunálními a senátními volbami příliš mírná, taková neslaná, nemastná?
2: Vám přijde příliš mírná? To, že tady spolu vyvěšuje Andreje Babiše spolu s Putinem na nějaké billboardy a štěpí společnost, rozděluje.
1: To je legrace.
2: To mě to nepřijde úplně legrace, teda v dnešní době, kdy vlastně lidé se bojí toho, co přijde v zimě s plynem, s energiemi a vlastně tady spolu pan premiér straší Ruskem, válkou, Putinem, tak to mi nepřijde jako mírná kampaň.
1: Takže přijde vám, že ta kampaň je ostrá, jo?
2: Přijde mi, že minimálně ze strany vládních stran, ano, a vlastně tomu vůbec jako nerozumím, protože oni po půl roce, co jsou ve vládě, tak nemají žádné jiné téma, než je antibabiš, a fakt tomu nerozumím.
1: No zjevně jim funguje to téma. Co myslíte, funguje?
2: Já si spíš myslím, že to je jediné téma, které těch pět stran spojuje. Že oni prostě nejsou schopni se podle něj dohodnout na jiných jako tématech a jediné, co je spojovalo, bylo dostat Andreje Babiše z vlády a vlastně mají pořád jenom tuto jednu mantru místo toho, aby se věnovali tomu, co Česká republika potřebuje.
1: A nemáte pocit, pane Prokope, že Andrej Babiš, on jako osoba jim na to naskakuje a tím pádem trošku přihrává, že hraje tu hru?
2: Asi nemyslím, že hraje tu hru. Andrej Babiš jezdí několik měsíců po regionech, mluví s těmi lidmi, snaží se s nimi komunikovat a nemám pocit, že by on dělal nějakou štvavou kampaň proti vládě. Naopak stínová vláda funguje, takže dává návrhy, konkrétní návrhy, co se má dělat, nějaké opatření a snaží se nějakým způsobem fungovat, nezastavuje se sněmovna a tak dále. Funguje to.
1: Teď je ty vysoké ceny energie obecně. Dotýká se to nějak kandidátů teď do zastupitelstva hlavního města? Neboli přemýšlíte nad tím, jak Pražanům ulevit v tom?
2: Musíme. Tím, že vlastně vláda pořádně zatím nic nezačala dělat, pouze slibuje, že se o ty občany postará, ale zatím konkrétně nic nevidíme, tak ty kraje to musí vzít trošku do vlastních rukou. Praha vlastně s tím začala. Už na jaře jsme odsouhlasili 1 miliardu korun na zastupitelstvu, kterou použijeme pro nejvíce ohrožené Pražany chudobou. Následuje nás Jihočeský kraj, kde dokonce kandidát za ODS, takže není to jenom od nás, od ANO. A musíme prostě jako kraje teďka tím Pražanům pomoci.
1: A jak to chcete udělat v praxi?
2: My už jsme schválili nějaké první balíčky primárně pro seniory, ty nejohrožené skupiny, handicapované lidi a další. To bylo předmětem i včerejšího zastupitelstva a dostanou až 3000 korun příplatek měsíčně na bydlení, pokud prokážou, že jsou opravdu v nouzi.
1: V okamžiku, kdy budete zvolen, budete v zastupitelstvu, budete v radě třeba, co ještě dalšího může Praha udělat stran těch energií a hlavně těch vysokých cen? Jaký je plán hnutí ANO?
2: Tak ona Praha jako kraj zase nemá tak rozšířenou paletu možností pomáhat. Primárně musí pomáhat vláda. Takže my se to budeme snažit, pokud ta vláda selže, nějakým způsobem suplovat. A vždycky je jednodušší tím občanům v tom městě něco odpustit, než jim doručit ty peníze. Vždycky doručit peníze znamená vytvořit nějaký složitý systém, úředníci musí kontrolovat, přidělovat. Takže my bychom chtěli tou cestou, že například uděláme dočasně zdarma MHD. Ne na pořád, ale řekněme třeba na příští rok, na ten krizový. To pomůže vlastně všem. Ti, co mají třeba předplacený kupon, tak by si mohli vybrat zpátky ty peníze, co v tom mají, a pomůže to vlastně všem. Bude to rychlé opatření. Můžeme nějakým způsobem třeba odpustit třeba školkovné, různé tyhle ty poplatky, které platí rodiče, a půjdeme primárně touto cestou.
1: Existuje nějaká informace, seznam, statistika, kolik je na území teda velké Prahy, jak se říkalo, těch lidí pod hranicí chudoby?
2: Jsou to dneska desítky, možná stovky tisíc, on se to pohybuje, dneska se to strašně proměňuje tím, jak máme velkou inflaci a ty energie narůstají, tak se tam dostává na tu hranici mnohem více občanů. Vlastně v České republice dneska jsou 2 ze 3 seniorů ohrožení chudobou, je to opravdu obrovské číslo.
1: No a teď ještě ta doprava, o které se velmi často mluví, dokonce, a pod tím pojďme začít, pane Prokope, motoristé sobě nabízejí nebo mají v programu metro zdarma. Je to řešení, zdá se vám to dobrý nápad, nebo je to utopie?
2: Já jsem si o tom četl, jak to lídr motoristů sobě myslí. On to myslí dobře v tom, že chce nalákat více občanů, více Pražanů do MHD, což samozřejmě to by měl být ten trend. Měli bychom podporovat, aby ti, co mohou, tak aby využívali MHD. My chceme jít tou cestou ne to dávat trvale zadarmo, ale udržet tu nízkou cenu. My jsme jako hnutí ANO za Adriany Krnáčové snížili cenu předplaceného kuponu za rok na 3650 korun, je to 10 korun za den. Chtěli bychom to udržet. Víme, že je to složité, protože ty náklady stále narůstají, je velký tlak na toto jízdné zdražovat. My jsme to chtěli udržet, jak jsem říkal předtím, na jeden krizový rok ho úplně odpustit, nejenom na metro, ale na celé MHD.
1: A kdo by to zaplatil?
2: Musí to zaplatit Praha. Praha má dostatek financí dneska. Praha má přes 70 miliard korun na účtech, které dneska se vypařují částečně tou inflací 20%. Takže Praha má tu výhodu oproti některým jiným regionům, že se to může dovolit pomoci tím Pražanům třeba ten jeden nebo dva roky přežít.
1: No a teď ty slavné cyklopruhy. Cyklopruhy, cyklostezky, dvě různé věci, to si rozumíme. Tady máte plán jaký?
2: Mě hodně mrzí, že se z dopravy stala nějaká ideologie v Praze, že tady bojují proti sobě cyklisti versus motoristé, chodci versus motoristé. Já si myslím, že to město by mělo být o tom hledat kompromisy, tak aby se všem dohromady žilo dobře. Já si myslím, že bychom neměli dělat válku proti motoristům, jak jsme svědky toho poslední 4 roky za Pirátů, za Praha sobě, kdy vlastně se neustále staví nějaké ostrůvky, nové přechody, služují se pruhy, malují se nesmyslné cyklopruhy na rychlostních silnicích a vlastně ta doprava se zašpuntovává, zpomaluje. To si myslím, že není správně. Měli bychom hledat takové cesty, aby cyklista, pokud chce použít kolo, se dostal z domu do práce a zpátky bezpečně, což podle mě neznamená jet po rychlostní silnici na cyklopruhu, ale měla by být vedle cyklotrasa, která prostě bude bezpečná a bude komfortní.
1: Dobře, říkáte, co by se mělo, ale když jsme u toho, tak dejme tomu, že se dostanete k moci a teď ty cyklopruhy, které opravdu v mnoha místech jsou velmi k diskuzi, to každý řidič, ať má světonázor jakýkoliv, tak musí tomu dát zapravdu, a ty ostrůvky mnohdy nesmyslné, tak toto byste vraceli do původního stavu, anebo to už jednou provždy a poučíte se pro budoucnost?
2: Jak jde? Samozřejmě, pokud už je někde vybudovaný nějaký širší ostrůvek u tramvaje, ti občané jsou na to zvyklí a uvidíme, že je opravdu využívaný, tak bych ho určitě neboural. Ale co se týká třeba těch cyklopruhů, které jsou čistě jenom čáry na silnici, kterou zúžili a vidíme, že to prostě cyklisté stejně nevyužívají, jako třeba na Praze 7, Hlávkův most, když jdete po magistrále, tam vidíte cyklistu jednou, dvakrát za den, jinak se tam ty lidi sami bojí, tak tam bychom to určitě zrušili.
1: No a třeba takové Karlovo náměstí nebo Vinohradská třída?
2: To je otázka nějaké analýzy. Měli bychom se primárně zaměřit na to dobudovat městský okruh a pražský okruh, protože tyto třídy, které dneska jsou nějakým způsobem částečně sklidněné, tak by sklidněné mohly zůstat, pokud nabídneme alternativu, nějakou objízdnou trasu. Já jsem teďka zaznamenal v jedné diskuzi politické v týdnu, že paní Šabatová, lídrině ČSSD a Zelených, dokonce řekla, že by odložila investici do pražského a městského okruhu, že by ty peníze využila na něco smysluplnějšího.
1: Tak to řekla? Přijde,
2: to říkala, to mi přišlo absolutně absurdní.
1: Tak vidíte, názor paní Šabatové. No a teď ještě k té věci. Znáte Karlovo náměstí, kdy se přijíždí Žitnou dolů? A teď je to tam celé změněné a tam to zjevně nefunguje. Je to ten případ, který byste vy vrátili do původního stavu nebo vymysleli prostě nějak jinak?
2: Víte, já si umím přiznat jako politik, že na něco třeba nejsem úplně naprostý expert. To znamená, pokud bych měl gesci dopravy, tak já první co, tak bych se obklopil expertním týmem lidí z ČVUT, co dělají dopravu celý život, plánování dopravy a tak dále. A nechal bych si na to zpracovat od nich nějakou analýzu, nechat to posoudit. Protože na první pohled to může vypadat, že to nefunguje, ale třeba to má nějaké důvody. Já určitě nechci rozhodovat od stolu tak nějak pocitově, jak mi přijde, že to dneska často dělají Piráti a Praha sobě, že mají pocit, že tady by se zrovna hodil přechod, tak ho tam udělají. Já bych byl rád, aby jsme vrátili nějaký řád do Prahy, aby o těch věcech rozhodovali lidi, kteří jsou k tomu kompetentní. To znamená někdo, kdo opravdu celý život plánuje dopravu, plánuje semafory, věnuje se tomu, umí počítat ty matematické modely průjezdu a podobně, tak tito lidé by měli říct svůj expertní názor a ten politik by se měl potom rozhodnout podle toho, co poradí tyhle experti.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Dobré zprávy. iDnes.cz vládu chce sestavit rychle a bez předběžných podmínek, říká Pavel. Tak ústava se asi nezměnila, že? Tak sestavovat nic nebude, ale nicméně asi je z toho zřejmé, že nebude nijak otálet a klást si podmínky, což jsme v minulosti mohli číst.
2: Alex, já se s naším panem prezidentem díky jeho minulosti vracím před rok 89, a sice do éry čtení mezi řádky, takzvaně. Což je charakteristický pro totality a nedemokratické režimy. A tohle to je jeden z rozhovorů, který on dal, a tady z toho titulek vládu chci sestavit rychle. Já jsem totiž ten rozhovor taky čet samozřejmě, a tam jsou skryté věci mezi řádky, jak se říká. Dva dny předtím dal rozhovor pro změnu, já nevím, si vládním novinkám nebo Seznamu, kde říká opak a klade si ty podmínky, že bude mít problém jmenovat do vlády někoho ze stran politických, které mají to referendum o našem členství buď v EU nebo NATO. Což znamená, že to bude blokovat. Ale i v tomhle rozhovoru on říká, že by chtěl sestavit vládu, nebo aby vznikla vláda rychle, a že by to mohla být vláda menšinová a stabilní, což můžeme číst mezi tím, že on do toho skutečně bude zasahovat tím, že možná počítá už s vítězstvím ANO a bude se snažit, aby vznikla jednobarevná vláda ANO, vyšoupnout ty třeba SPD a stačilo z vlády, odblokovat je opravdu, a pak strčit v podstatě do vlády klidně nepřímo někoho z té současné jeho vlády, že by to nějak tolerovali. A takže by zabetonovali v podstatě jednobarevnou vládu ANO a tolerovanou nějak třeba STANem, což je jeho strana, což samozřejmě smrdí prostě vybouknutým papiňákem, protože on by tím ANO v podstatě zbavil schopnosti vládnout, on by nebyl schopný splnit svoje hlavní volební sliby. No, to by Andrej, jenom Babiš, musel vládnout jako Petr Fiala a zradit všechny svoje volební sliby.
1: Promiň, že ti do toho chci zasáhnout, ale přeci Rakušan, Fiala a tuším, že Pirát Hřib se mají přeci sejít někde na pivu a odmítnout spolupráci s Andrejem Babišem. Tak jak to potom půjde tím přáním Petra Pavla dohromady?
2: To je přeci úplně jedno, co oni řeknou. Petr Fiala je lhář a zrádce, Vít Rakušan je moci chtivej. Ten to udělá, já úplně vidím tu situaci, jak se připravuje po volbách. Už se nám ohlásili i chvilkaři, kteří řekli, že když vyhraje ANO, po volbách nás čekají demonstrace, bude letná a vytvoří se situace, atmosféra v zemi, kdy vlastně někdo, a úplně vidím Víta Rakušana před sebou, s tím, jaký on je opravdu levák, tak přijde zachránit republiku, jak se říká, na nátlak ne tady toho člověka, ale jeho investorů, kteří jsou investoři antibabišovské opozice.
1: No, že není v ulicích Milan Chvilek v době bitcoinové kauzy, že?
2: No to ne, tak to se nic neděje, to nevadí.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Posloucháte Radio Xaver.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Markéta Šichtařová je naším hostem. Vítám vás po čase v XTV, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Markéta Šichtařová je ekonomka a pro nadcházející parlamentní volby je lídrně v Praze, lídrně SPD, na jejíž kandidátních listinách kandidují také strany Trikolora, Svobodní a Pro. Ano. Nikoho jsem nevynechala. A zdá se, že toto spojení vám vychází. Vy už jste v několika průzkumech za sebou, jste se tak nějak ustálili, usídlili na třetí příčce. Máte to v kapse?
3: Nemáme to v kapse. Nikdo nemá vůbec nic v kapse. Ale je fakt, že tohle spojení se zdá, že sedlo voličům a že jim to jde k duhu. Protože my jsme už předtím, ještě než ta aliance vznikla, tak jsme slyšeli, spojte se všechny nějaké pronárodní, vlastenecké, konzervativní, antiprogresivistické síly. Spousta takovýchhle různých zájmen tam bylo a zkrátka všechno to mělo to společné, že vy všechny strany, které jste v opozici proti progresivismu, udělejte jednu jednotnou alianci. A my jsme chtěli přibrat ještě další strany, tak tam třeba nebyl tak úplně zájem a nakonec se to teda ustálilo na 4 stranách, které vytvořily jedno uskupení. A opravdu je vidět, že sice něco málo voličů odpadalo. Otázkou je, jestli jsou to skutečně bývalí voliči, že my si děláme občas legraci, že jsme přišli o voliče, kteří nás nikdy nevolili a kteří píšou teď na sociálních sítě, vy jste teď nevolitelní, ale my si myslíme, že oni nás tedy nevolili ani předtím. A naopak ale spousta lidí zase přibyla, protože to jsou lidé, kteří třeba sympatizovali, dejme tomu, se Svobodnými, ale báli se jim to hodit, protože měli pocit, že by to byl propadlý hlas. Samozřejmě posledních 16 let většinou měli pravdu, že to byl propadlý hlas. No a teď v této alianci to už tedy nevypadá na propadlý hlas. Teď to vypadá, že jsme prostě třetí nejsilnější uskupení v zemi. A právě tihleti lidé, kteří lavírovali kvůli těm propadlým hlasům a třeba ani nepřišli k volbám, tak ty se teď chystají přijít a proto tam bylo vidět to velké posílení. Takže my se teď blížíme podle některých průzkumů 13% a v nějakém dlouhodobém horizontu ty preference pořád rostou.
2: Chystají se přijít a přijdou?
3: Myslíte ti voliči k volbám?
2: Ti, kteří teď jste je zmiňovala, kteří dříve třeba nešli nebo vám nechtěli hodit hlas, protože tušili i dle průzkumu, že není šance, že ten jejich hlas bude propadlý, tak teď přijdou a hodí vám to, respektive SPD.
3: Tak vypadá to tak, protože na to ukazují zatím ty rostoucí preference. Samozřejmě paradoxem je, že ačkoliv v minulých volbách to bylo cirka 1 000 000 propadlých hlasů, mám tedy na mysli volby do poslanecké sněmovny, a my jsme vlastně dělali všechno pro to, aby teď ty hlasy protestní nepropadly. Tak to vypadá, že oni by zase přeci jenom mohli propadnout, ale teda ne u nás. Ale je tady řada uskupení, které se pohybují kolem té 5% hranice, nebo případně teď už pod 5% hranicí a zase nejsou tak úplně malé. Ty jejich preference taky nejsou úplně malé, takže ono by se to klidně možná zase mohlo tomu třeba 1 000 000 propadlých hlasů blížit, ale už teda v jiných vodách, už u jiných stran.
2: Měli by se inspirovat u vás? Měli by se spojovat, kdo se spojí, vyhraje?
3: No tak skoro to tak vypadá. Mně to vlastně bylo i líto, že některé strany s náma nechtěli jít, byť tu nabídku měli, protože bylo zjevné, že prostě skutečně ty hlasy teď můžou propadnout a mohli jsme být ještě silnější a nikdo samozřejmě tady si nehraje na to nebo nedělá tady si nějaké iluze o tom, že jsme 4 úplně identické strany. Logicky, že ne. Kdybychom byli 4 identické strany, tak by prostě existovala jedna strana. Ale
2: nemůže k tomu dojít potom, až budete v poslanecké sněmovně k nějaké fúzi s SPD?
3: Že by se úplně spojili do fúze jako do jedné strany, to asi spíš ne. Nicméně samozřejmě plánujeme nějakou spolupráci v rámci nějakého jednoho většího subjektu. Máme už pro ně i pracovní název, ale ten radši nebudu prozrazovat pro případ, že by nakonec to dopadlo trošku jinak. A je fakt, že vlastně tohleto uskupení je postavené na některých tezích, na kterých se shodneme úplně všichni. Byť nejsme úplně identické strany, tak jsou věci, které nás spojují. A není to jenom protest proti stávajícímu establishmentu. My jsme podepsali memorandum, které shrnuje body, které jsou nám všem společné. A jsou to body, které se týkají třeba migrace nebo odporu vůči přijetí eura a tak dále. To prostě
2: to vás spojuje. Bodů. Co vás rozděluje? Kde je ten nesoulad hlavní mezi vámi?
3: Je to určitá míra, řekněme, na takové té ose vlevo vpravo, tak každá z těch stran je trošičku jinak posunutá levo pravě. Možná některé jsou třeba trošku víc konzervativní, které je trošku méně konzervativní. Jsou to, kde se úplně třeba neshodneme, nebo případně máme mírně odlišné názory, tak jsou v některých odborných oblastech, tak třeba některé strany mají trochu jiný názor na to, jak řešit zdravotnictví, jak řešit školství a podobně, ale spíš jsou to takové, řekla bych, jako odbornější nuance. Ale v těch hlavních směrech, já jsem byla až překvapená, vlastně, když jsme si dělali jako svobodní analýzu před tím spojením, jak hlasovali SPD, protože to je samozřejmě jediná strana, která už teda hlasovala, takže jsme mohli vůči nim si udělat tu analýzu, jak hlasovali v tom posledním období, tak my jsme zjistili, že jsme v drtivé většině případů, možná 90%, bychom vlastně hlasovali obdobně nebo stejně jako to SPD. Takže vlastně ty rozdíly jako opravdu nejsou až tak veliké. A v podstatě to, na čem se hlavně shodujeme, to je prostě ten antiprogresivismus. To, že nechceme, abychom tady dál měli tu ideologii, Green Dealovskou ideologii ESG a ničili si naši ekonomiku.
2: Takže fúzi s SPD spíše vylučujete, ale nějakou spolupráci chystáte? Další.
3: Určitě jsme rozhodnutí, že půjdeme do jednoho poslaneckého klubu, že všechno nejprve předjednáme na tom klubu, abychom mohli potom najít nějakou schodu a vystupovat jako jeden muž v těch klíčových oblastech a určitě chceme vytvořit i nějaký jeden subjekt. Vy jste to nazvala fúze, já nevím, co si pod tou fúzí přesně představit. Jo.
2: Jako jestli to je... Skončí svobodní a budou SPD.
3: Nemyslím si, že by to skončilo tak, že přestanou existovat svobodní. To určitě ne. Ale jeden subjekt, který by prostě třeba byl zastřešený jedním právním subjektem, to je velmi dobře myslitelné.
2: Chcete být ministryní?
3: Nechci být ministryní. Nevidím tam svoji úlohu.
2: A tak kým chcete být? Já myslela, že chcete věci měnit, zlepšovat.
3: Ano, chci věci zlepšovat a měnit a chci je měnit poměrně dost razantně, ale na druhou stranu teď zatím v nejbližším roce si nemyslím, že by to takhle skončilo. Takže když mluvím o nejbližším roce, nemyslím si, že by mě někdo nabídl v tuhletu chvíli ministerský post, takže nebudu mluvit o tom, že teď si být prostě v nejbližším roce ministrem. Jak to dopadne po volbách?
2: No, ale kdyby ta nabídka přesto přišla, protože a já vím, jsme teď jako velké spekulace nebo představy o tom, že Andrej Babiš bude sestavovat vládu a bude ji sestavovat s vámi, protože bude potřebovat koaličního partnera.
3: Nemůžu tohleto ještě komentovat.
2: Dobře, ale není to vaše ambice být ministryní v tuto chvíli?
3: No rozhodně nevstupuji do politiky za tím účelem, abych získala ministerské křeslo. Takhle to budu definovat. Já vstupuji do politiky za tím účelem, abych toho mohla změnit co nejvíc. A kudy ta cesta povede? Jestli by vedla přes ministerskou pozici nebo přes nějakou úplně jinou, to je věc, která se bude řešit v podstatě improvizací, jak to bude přicházet. Ale mým cílem je prostě zničit progresivismus, takhle to řeknu. A kde ta šance bude největší, tak tam se do toho dám.
2: Tak ale kdyby ta nabídka přišla, jít tou cestou přes to ministerské křeslo, tak byste ji neodmítla.
3: Kdyby ta možnost byla, ale víte, ono to taky hodně záleží na tom, jak by to bylo postavené, protože já si umím představit, ono to totiž není úplně poprvé, kdyby mi někdo nabízl ministerské křeslo. Ale už v minulosti, byť mi teda někdo nabízel ministerské křeslo, tak já jsem v tu chvíli věděla, že bych vlastně, že se ode mě očekává, že budu tak trošku loutkou a figurkou, která bude hrát cizí karty. A to bylo pro mě nepřijatelné. A proto mluvím tak, jak mluvím, že prostě teď to neříkám úplně na jistotu, protože to je pozice, proč bych jí měla hrát? Proč bych měla chtít být ministrem v okamžiku, kdybych věděla, že jako ministr neprosadím vůbec nic, že jsem té vládě vlastně jediná za tu svoji pozici antiprogresivistickou a proti mně tam je x dalších lidí, kteří prostě všechno to, co já chci, tak anulují. to není pozice, o kterou já bych usilovala. Proto já teď na to nemůžu odpovědět, protože záleží na situaci. A já budu dělat to, kde budu mít největší možnost prosadit to, co já chci. To znamená vrátit nás k prosperitě a zničit progresivismus. A já teď nejsem schopná říct, jaká ta konstelace bude a kde to bude.
2: Pokud by do příští vlády mířili ministři, kteří by zpochybňovali členství Česka v Evropské unii a NATO, prezident Petr Pavel je dost možná nejmenuje. Jak vám to znělo, tato slova od prezidenta republiky?
3: Znělo mi to tak, že by konečně měl nějaký ústavní právník vysvětlit panu prezidentovi, jaké jsou prezidentské pravomoce a že mezi ně nepatří jmenovat jenom někoho do vlády. Prezident prostě jmenuje takovou vládu, jak je navržena, a ta vláda buď získá nebo nezíská důvěru. Tohle jednoduše není ústavní a nemá to vůbec nic společného s demokracií.
2: Tak a stáhla jste si to na sebe? Stáhla jste si to na SPD?
3: Ano, a právě proto jsem taky před chvílí mluvila tím způsobem, jakým jsem mluvila, protože kdyby mi třeba někdo nabídnul nějaké ministerské křeslo a řekl by, ale ty musíš mluvit dobře o té Evropské unii, tak já pochopitelně řeknu ne. A proto já ani teď nejsem schopná na některé otázky odpovědět, protože já nevím, jaká ta konstelace bude.
2: Ano, vy se netejte tím, že by Česká republika měla vystoupit z Evropské unie. Na tom se nic nezměnilo. Také prosazujete referendum, aby se občané měli možnost vyjádřit ohledně otázek nejen Evropské unie, ale i NATO. Čili by byste chtěla, aby v tom referendu případném lidi se vyslovili pro vystoupení?
3: Já určitě chci, aby bylo referendum o Evropské unii. A kdyby to referendum bylo, tak já bych hlasovala pro vystoupení. Ale tahle otázka je poměrně komplikovaná a já k tomu musím říct ještě B. Protože spousta lidí si myslí, že vystoupit z Evropské unie je samospásné a že vlastně v tu chvíli by bylo dobře. A já tomu musím zdůraznit, takhle to není. Vystoupení z Evropské unie totiž není cíl, ale je to jenom cesta, je to prostředek, je to nástroj. A my pravděpodobně se budeme muset dříve či později s tou Evropskou unií rozejít, ne proto, že je špatná myšlenka Evropské unie, ale proto, že je špatná ta ideologie, kterou je Evropská unie posedla. A pokud my se potřebujeme zbavit té ideologie, protože nás prostě ničí, tak jako před rokem 89 nás ničila komunistická ideologie, jako Němce za druhé světové války ničil národní socialismus, prostě ta ideologie, která je špatná. A pokud se té ideologie potřebujeme zbavit, tak pravděpodobně z toho není jiná cesta, než se rozejít s Evropskou unií. Ale když se s tou Evropskou unií rozejdeme a tu ideologii si dál ponecháme, tak jako to udělali třeba Britové, tak si tím vůbec nepomůžeme. Protože v Británii je dneska ten stav ekonomický nebo ten stav společnosti, pokud jde o demokracii, tak je ještě horší, nebo pokud jde o svobodu, tak ten stav je ještě horší, než byl před Brexitem. Takže důležité je vědět, proč z té Evropské unie vůbec máme vystoupit. A dokonce bych na to ani nějak extrémně moc nespěchala, protože dokud vlastně drtivá většina lidí nepochopí, proč my z té Evropské unie potřebujeme, tak to vůbec nemá smysl. Takže ono nejprve by to mělo být o tom, že si lidé musí uvědomit, že jsme ovládáni opravdu ničivou ideologií a ta ideologie má prostě mnoho výhonků, ať už je to ta řízená imigrace, reprezentovaná třeba kvótami nebo genderismem nebo a tak dál, to je prostě spousta věcí, zákaz hotovosti a tak dál. A teprve potom, když budeme vědět vlastně, čeho my se potřebujeme zbavit, kde potřebujeme ty věci narovnat, tak teprve potom vlastně ta cesta k tomu narovnání, jeden z prostředků teda je vystoupit z Evropské unie. Ale není to rozhodně cíl. Tohle je potřeba zdůraznit.
2: Řekněte mi, kdy jste, nebo jestli vůbec jste začala měnit názor na Evropskou unii, kdy jste začala takhle přemýšlet, že nás ničí ideologie Evropské unie a tak dále? Uvažovala jste třeba takhle v roce, nevím, 2010, nebo ne?
3: Moje názory proti Evropské unii postupně sílily, ale byl to postupný proces s tím, jak se ta situace zhoršovala. Rozhodně to nebylo tak, že bych se jednoho dne probudila a řekla bych si tak a teďka se něco změnilo tak razantně, že teď musíme pryč. Byl to vlastně postupný proces s tím, jak také postupným procesem prochází ta Evropská unie.
2: A kdy byla ta poslední kapka? Vy jste si říkal, tak tohle už je neúnosné, měli bychom vystoupit.
3: Možná období covidu, dejme tomu. Ale i tam to nebylo ze dne na den a byl to prostě určitý proces a

0: Pořád se v té době nezasahovalo do voleb takovým způsobem, jako se do nich zasahuje dneska. To je prostě posun během těch 15 let. A asi by nás před 10, no, 15 lety nenapadlo, že by ty volby mohly být ovlivněny i u nás. Ale my už dneska u nás vidíme, že někteří lidé o tom minimálně uvažují. A ku příkladu, můj soukromý názor je, že to teď vypadá tak, že vyšetřovatelé se snaží postavit tu naši alianci, nebo respektive SPD, která je součástí té aliance, mimo zákon kvůli tomu, že hnutí SPD vyjádřilo svobodu slova formou nějakého plakátu proti ilegální imigraci. A tohleto postavení mimo zákon by SPD mohlo znemožnit účastnit se ve volbách. My prostě vidíme, že tady jsou nějaké snahy a podle mého názoru to má k tomuto vést potenciálně. Také slyšíme ústavní soudce, jak mluví o tom, že tady máme nějaké mechanismy, jak prostě zařídit, aby dopadly volby nějak. To je ale hodně už za hranou. Taky slyšíme prezidenta, to už jste sama jmenovala, že chce nebo nechce jmenovat nějakou konkrétní vládu. To přeci nejsou vůbec věci v souladu s demokracií. Ale to ještě před pár lety u nás nebylo a nikoho by nenapadlo, že by ty volby mohly být ovlivněny i u nás, ale současně dneska více jak polovina lidí podle průzkumu agentury STEM se bojí toho, že by volby ovlivněny mít mohly. A to ne žádnou cizí mocností, ale naší vládou. Což v překladu znamená, že více než polovina lidí se domnívá, že u nás není demokracie. A to už je ale hodně napováženou. A to je prostě to něco, proč si teď říkáme, no tak to už je důvod, proč teda musíme z té Evropské unie.
1: A vy patříte mezi ty lidi, kteří si myslí, že u nás není demokracie, nebo že je demokracie v ohrožení?
0: Já si myslím, že je v ohrožení. Zatím ještě pořád máme některé mechanismy nastavené tak, že zatím ještě nedošlo na nejhorší. Ku příkladu, zatím jsme ještě neviděli ovlivňování voleb a já doufám, že to tak i zůstane. Na druhou stranu nikdo třeba neví, co udělá korespondenční volba, která byla zjevně schválená právě v podstatě na míru nebo skoro na zakázku stávající vládní koalici. A já nevím, jak budu mluvit ode dneška za 4 nebo 5 měsíců. Tak doufám, že budu mluvit pořád stejně a budu říkat, že pořád ještě jakási demokracie existuje, ale rozhodně jsem přesvědčená o tom, že je hodně v ohrožení.
1: Německý kancléř Friedrich Merz se nechal slyšet, že klidně půjde do konfliktu s Maďarskem a se Slovenskem, pokud nebudou hlasovat v souladu s Evropskou unií. Samozřejmě týká se to zejména sankcí proti Rusku a také pomoci zejména té vojenské Ukrajině. Je to, řekněme, legitimní požadavek od Evropské unie chtít, aby všechny členské státy byly v souladu, nebo už je to nějaký útok na suverenitu státu?
0: Tak zaprvé...
1: A zároveň ještě dodám, že byť Maďarsko a Slovensko jsou takovými, řekněme, černými ovcemi Evropské unie a mají s ní problémy a Evropská unie s nimi, tak nechtějí vystupovat z unie. Nebo nikdy jsem to nezaznamenala,
0: ano,
1: že by...
0: Ano. Tak především, není to požadavek, zatím ještě oficiálně vyslovený požadavek Evropské unie, je to požadavek německého kancléře, což samo o sobě je ještě možná ještě víc napováženou, protože tím vlastně německý kancléř jako kdyby trochu říkal, Evropská unie jsem já. A to už taky se mně moc nepozdává. Za druhé, říká to člověk, který jen co byl zvolen, tak už podrazil vlastně sliby svým vlastním voličům, takže na to neměl odvahu splnit ty dané sliby
1: teď
0: u sebe
1: jaké
0: doma.
1: Sliby?
0: No tak třeba on nějakým způsobem mluvil o schodcích rozpočtu a daních a podobně a okamžitě uzavřel takovou koalici, která prostě ty jeho sliby v tomhletom anulovala, aby vlastně vůbec tu koalici mohl uzavřít, ale teda tváří se jako velký drsňák navenek vůči cizím státům, které on ovlivňovat nemůže. Takže to taky není úplně v pořádku. A poslední věc, kterou na tohleto konto musím poznamenat, mě teda velmi znervozňuje, když Německo má tuhle tu v podstatě zbrojařskou rétoriku, protože v tom zase jako hledám, nebo vidím v tom vlastně tu snahu o zbrojení, protože tady se teda kancléř Merz vyhraňuje proti tomu, že vlastně Maďarsko a Slovensko nechtějí podporovat třeba dodávky zbraní na Ukrajinu a podobně. Musím říci, že mě

0: to vlastně z historického kontextu daleko víc nervózní, když zbrojí Německo, než když třeba zbrojilo Rusko. A konec konců on ten vývoz takové toho zvláštního pojetí demokracie vždycky byl i ze západní Evropy. Konec konců málo kdo si to uvědomuje, ale třeba i myšlenka komunismu byla vyvezená v podstatě z Německa do Ruska.
1: No, ale Friedrich Merz také zároveň nějak neusiluje o to, aby AfD byla zrušena.
0: Já nevím, o co usiluje navenek a o co usiluje tedy vnitřně. Faktem je, že AfD má obrovské problémy s, řekněme, vládní koalicí a myslím si, že by bylo velmi prozíravé od Merce, i kdyby chtěl AfD zrušit, tak aby to neříkal úplně veřejně, takže tohle to těžko komentovat.
1: Tak a protože jste ekonomka, tak samozřejmě se rád dostala jen lehce, protože nám nezbývá tolik času k ekonomickým tématům, když jsme u Německa třetí rok recese Německa, co to bude znamenat pro českou ekonomiku?
0: No, vypadá to tak. Sice poradci německé vlády velmi eufemisticky mluví o nerůstu, ovšem přemožme si, jak jste správně řekla, že nerůst znamená v podstatě recese. A tahle ta recese, která pravděpodobně teda bude potvrzená třetím rokem, tak je to vlastně nejdelší, největší recese od skončení druhé světové války. A ta druhá světová válka, víme, jak jí přinesla obrovský rozvrat německé ekonomice a jak se z toho Německo dlouho dávalo dohromady a vlastně nastartovalo se jenom díky obrovským ekonomicky liberálním reformám zmenšení role státu a zmenšení role korporací. Já o tom mluvím se speciálním úmyslem, nebo nemluvím o tom náhodně. Ono to je fakt hrůzostrašné, že teďka Německo je ekonomicky v nejhorším stavu od druhé světové války. A ještě víc hrozné na tom je, že my víme, tak jako jsme to, nebo jako to Němci věděli po druhé světové válce, kudy z toho ven. Úplně stejným receptem. Zmenšit roli státu, zmenšit roli korporací. Je to vlastně přesně to, po čem volám já, co chci udělat tady u nás v České republice, co by slušelo celé Evropě. Ale zatím to vypadá, že teda německá vláda se od toho bude čím dál tím víc vzdalovat. Že ačkoliv my ten recept známe, tak ta retorika je taková, že my za to nemůžeme, za tomu, že Rusko a válka na Ukrajině a ony ty energie jsou tak nějak drahé sami o sobě. Ne, takhle to není.
1: Němci si za to České může republiky, sami. Tam jsou také drahé energie.
0: No jasně. A taky si za to samozřejmě můžeme sami a taky za to trošku můžou teda Němci, protože samozřejmě ty drahé energie u nás mají do značné míry na svědomí právě Němci, ale také my, protože i my jsme naskočili na tu vlnu a i my si vypíráme naše stabilní zdroje energie.
1: No ale jak jsem se ptala, co to bude znamenat pro Českou republiku, Německo v recesi, protože třeba důvěra v českou ekonomiku se v květnu dostala na svůj dlouhodobý více než 20letý průměr. Tak je to pozitivní zpráva, jak moc pozitivní je?
0: No a dneska vyšla zase jiná zpráva, která ukázala, že výrazně roste počet Čechů platební neschopnosti, kteří nesplácí svoje úvěry. A meziročně ten počet nesplácených úvěrů naskočil o 14%. To je hodně. A to je vlastně zpráva, která do značné míry je v kontrastu s tím, co jste tady citovala. Takže ona se ty makroekonomická čísla dost hodně perou mezi sebou a pro mě třeba je rozhodující spíš ten obraz, který je dávaný těmi nesplácenými úvěry, protože spousta jiných makroekonomických údajů se dá různě pokroutit, ale to, že lidé prostě nemají na splátky úvěru, to se úplně moc ohnout nedá, tahle statistika. Ale aby jsme to nezamluvili, vy jste se ještě pořád ptala na to, jak nás teda ovlivní ta německá recese. No bohužel ne dobře, protože my jsme dlouhodobě označováni za cosi jako další spolkovou zemi a jsme naším exportem extrémně propojeni s Německem. A právě hlavně průmyslové podniky tím strašně trpí. A v podstatě my nemáme odkud brát hospodářský růst, protože poptávka z průmyslu u nás zůstává mizerná. Jakž takž v poslední době vzrostala poptávka běžných lidí, ale ta to moc nevytrhne, protože vidíme, že zase už lidé se dostávají postupně do platební neschopnosti. Když to půjde hodně dobře, tak na konci roku platově se dostaneme s průměrnou reálnou mzdou někam na úroveň roku 2019, což je nejhorší výsledek vlastně v rámci Evropské unie. My jsme 7 let vlastně naspátek, pokud jde o průměrnou výši reálných platů. To je ta, ne, že my nerosteme. My couváme vyloženě do minulosti. A teď bydlení a ceny potravin, ceny bydlení a ceny potravin rostou rychleji, než stačí růst ty průměrné platy, takže to je pro lidi čím dál tím víc nedosažitelné, třeba to bydlení, že tady není odkud vykřesat růst. No a teď nakonec nás nezachrání ani to Německo, které by za normálních okolností od nás třeba odebíralo nějaké průmyslové zboží. Takže když jde dolů Německo, jdeme dolů i my. A ono to je naprosto logické, protože my jsme vlastně společně s Německem jedna z nejprůmyslovějších oblastí Evropy. A je to taky mimochodem třeba důvod, proč třeba Polsko nebo Maďarsko na tom není až tak špatně jako my. Proč rostou? Protože to ESG, vlastně ta ideologie, která tady pořád v pozadí je všeho toho, o čem mluvíme, tak ona vlastně nejvíc cílí za prvé na energetiku, za druhé na těžký průmysl. Ty dostávají první knockout. A protože my jsme vždycky byli čistí vývozce energie a zároveň jsme byli velmi exponovaní v těžkém průmyslu, tak jsme samozřejmě první na ráně a odnášíme to daleko víc, než třeba poměrně zemědělské Polsko. Proto právě my a Němci máme tak mizerný hospodářský růst a ani z toho není v nejbližší době moc sestaven, pokud se něco naprosto zásadně na té ideologii nezmění.
1: Tak a to je to, co, to, proč vy kandidujete a proč chcete ano. Do poslanecké sněmovny. Já moc děkuju, že jste přišla. Myslím, že do voleb se ještě uvidíme.
0: Děkuju za pozvání.
1: Naším hostem byla Markéta Šichtařová.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Posloucháte rádio Xaver.
1: Slunce a vítr ve větvích, a nebo píseň tichou, jak padající

si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek a taky porcelán. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo heráků, nebo džinsy, Calvin Klein. Tak zdá, že to není štěstí.

0: podtrženo sečteno a dnes pan Petr Macinka. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Rád vás vidím, pane Macinko.
1: Já vás taky.
0: Předsudečnost a xenofobie. Senát na návrh lásky odsoudil ombudsmana Křečka. Psali v tisku i v tlači.
1: Senát, no to je, takhle to zní věhlasně, že Senát odsoudil ombudsmana.
0: Návrh lásky.
1: Láska odsoudila ombudsmana. Předně je tady potřeba říct, že ombudsman je veřejný ochránce práv. Nikoli, jak si pan Láska představuje, veřejný ochránce lidských práv. Jo. To je občanských práv. Takže pan Křeček, který je velmi konzervativní člověk a stojí nohama na zemi a dívá se na svět v souvislostech, a ne, není hvězdář a snílek jako pan Láska o tom, jaký ten svět by měl být. Prostě, takže já bych jenom chtěl tady říct, že Senát odsoudil pro to, aby odsoudilo, hlasovalo 25 senátorů. Protože zrovna jich nepřišlo do práce moc, tam jich je 81, takže 25 stačilo na to, aby byli většinou. No, oni jako se tam moc nehrnou. A tady ty aktivisti, Láska je tam šéf nějakého pirátského klubu, jo? Kde jsou Zelení a tady tyhle ty prostě cykloteroristi, jak jsme viděli z toho předchozího příspěvku. Tam to slovo u toho kamionu, ten slovo cykloterorismus vyloženě padá na úrodnou půdu. Jo? Takže tyhle ti, kteří jsou velmi, velmi jako aktivní a chodí do práce poctivě, na rozdíl od těch ostatních, kteří už na to možná trochu kašlou, tak ty ho odsoudili. Jo? A jenom, že proč? Jo? On řekl, myslím, že měl nějaký takový poznámky týkající se romských spoluobčanů, kdy jako říkal něco, že likvidují byty nebo bytové fondy a že z částí jako některých obcí dělají vyloženě vyloučené lokality. Což není a priori útok na romskou menšinu, protože ty lidi z romské menšiny, kteří se takto nechovají a žijí normální život, prostě jako každý jiný člověk, tak těm to určitě taky vadí toto. Protože to vrhá na tu jejich menšinu a na ně jako velmi špatné světlo. A pokud budeme se chovat jako pan senátor Láska, že je povinností zavřít nad tím oči a říct ticho, protože je všechno bezvadný a zelený, no tak ten problém bude se zhoršovat. Pokud tady budou takový stateční lidé, jako pan ombudsman Křeček, kteří budou ten problém pojmenovávat, tak byť jako třeba spáchá nějakou oběť sám na sobě, ale třeba se ten problém bude řešit, anebo třeba ho i vyřeší ta nebo bude se snažit ho řešit ta menšina sama. Jo? Já bych jenom tady řekl, že ombudsman jako instituce má v české veřejnosti pořád velmi vysokou důvěru. Určitě nad 50%, nad poloviční důvěru. Zatímco Senát, když se podíváte na průzkumy důvěryhodnosti českých institucí mezi veřejností, tak myslím, že nedosahuje ani 30. Hmm. Takže každý nechci přebere. Já si myslím, že lidé fandí spíš Křečkovi a Láska možná je jenom v srdcích některých agresivních fanatiků.
0: Tak. V brněnských tramvajích zakazují otevírat okna. Kazila by předvolební výlep primátorky. Myslíte, že to je možné?
1: Je to blbý, no. Já jsem byl včera v Brně, shodou okolností.
0: A otvíral jste okno v tramvaji?
1: Teda nejel jsem tam tramvají, jo. Aha. Jel jsem dneska tramvají tady v Praze, ale byl jsem včera v Brně a bylo tam strašlivý vedro. Strašlivý, opravdu strašlivý vedro, takže já jsem jel dneska dvěma tramvajema v Praze. Z nichž jedna byla taková ta moderní, nová, klimatizovaná. A na tu se dají dávat takový ty polepy. To znamená, jestli tohle není spíš nějaká škodolibost nějakého redaktora, já nevím, odkud to je, tenhle článek, to je jedno, který by řekl vlastně, jo, oni to zakazují otevírat ty okna kvůli tomu, že tam je ta klimatizace. Ale pak jsem měl dneska i tramvají, která klimatizaci nemá, to je ta stará, ale ty většinou polepení nebejvají. Takže nevím, no, jako
0: Necháme to viset ve vzduchu, toto.
1: Možná to bylo jenom kvůli té klimatizaci, ale zase na druhou stranu, kdyby to tak nebylo, tak třeba my možná budeme mít taky ve volbách jako motoristé nějakou polepenou tramvaj, možná
0: jo.
1: Víc. Tak já ten jenom chci předem říct, že kdyby tam někdo měl pocit, že si potřebuje otevřít okno, tak určitě, ať mi tu hubu skřiví, to je jedno, já to přežiju.
0: Přežijete. Tak, pane Macinko, tady u nás byl pan Petr Drulák. Jo, to je politolog, dokonce profesor a bývalý velvyslanec ve Francii a řekl, bez oligarchů by se Zelenský prezidentem nestal. Představte si, Ukrajina členem EU nikdy nebude, a to je politolog, profesor, jo? A veřejnoprávní média respektují jen oficiální názor sformulovaný českou vládou, tedy žádná novinka, ale zajímavý pan Drulák.
1: Pan Drulák se nebojí.
0: Pan Drulák se nebojí.
1: Pan Drulák se nebojí a je to dobře. Je to dobře, že se nebojí. Já nevím, jestli by se Zelenský stal prezidentem bez oligarchů nebo ne. Nevím. Neznám tady ty ukrajinské reálie. Většinou to tam tak bejvá. Jo, prostě to je část světa, jak Ukrajina, tak Rusko, kde prostě ti oligarchové jsou. Jo, odsud se to potom přenáší i k nám, že my víme, že oligarcha je takový sprostý slovo, tak tady různí někteří bohatí lidi jsou jako záměrně štvavě označovaní za oligarchy, aby se jim uškodilo. Jo? Ale ti skuteční oligarchové jsou tam, jsou na Ukrajině a jsou pak i v Rusku. V Rusku s tím rozdílem, že oni mají nad sebou ještě toho cara, který těm oligarchům může tak jako sem tam vysvětlit, jako co si myslej, nebo co si nemyslej. Na Ukrajině je to v obráceně, možná, že ty oligarchové tak jako trošku umí vysvětlit tomu carovi, co si myslí, nebo co si nemyslí. Ale detail neznám, je mi to v podstatě jedno.
0: Nečetl jsem spis.
1: Zajímavý je to, že Ukrajina členem EU nikdy nebude. To je teďka totiž strašná propaganda. Navíc ještě v souvislosti s tím, jak jsme v EU, tak budeme rychle přijímat Ukrajinu do Evropské unie. No, ono to fakt není tak jednoduchý. Vzpomeňte si, jak dlouho trvalo, než byla přijata do Evropské unie Česká republika. A to prosím, jako, ať nikdo se nezlobí, ale srovnávat Ukrajinu, v jakým je stádiu, v jakým je stavu, jaký je tam bezpečnost, jaký je tam finanční systém, ekonomický systém, jak prošla nějakou tou postkomunistickou transformací, jestli tam je demokracie a Českou republiku, no tak to myslím, že to je vtip to vůbec srovnávat. A my jsme, než jsme se stali členskou zemí, tak vzpomeňte si, že přihlášku do Evropské unie podával za Českou republiku předseda vlády Václav Klaus a členskou zemí Evropské unie jsme se stali, když byl Václav Klaus prezidentem. Trvalo to 8 let, ten proces, než nás přijali. Podívejte se na některé jugoslávské země, Srbsko. Srbsko je už přes 10 let, já přesně teďka nevím kdy, ale typl bych tak 12-13 let se pokouší o vstup do Evropské unie. Ten proces trvá, ale stále členem Evropské unie není. Když porovnám, jaká je stav společnosti, ekonomiky, demokracie v Srbsku a na Ukrajině, taky si nemyslím, že to je srovnatelný. Takže jako ono to není možné udělat nějak rychle. Jo?
0: Já zase nemám takový strach, pane Macinko, o tu demokracii.

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Dělá Rusko chybu Robert Fico, že jedná nedělá s Putinem, že jedná se s tím pingem, že lítá tam, kam jiní nelítají?
2: Nedělá chybu, protože Slovensko je opravdu závislé, i co se týče průmyslu, i co se týče obyvatel na ruských surovinách. Více než my. My s nimi obchodujeme, ale potichu. A Robert Fico prostě hájí slovenské zájmy. My máme ty zájmy trošičku jiné a Robert Fico na to má právo. Já osobně bych tam nejel, ale myslím si, že je to prostě jeho věc. Slovensko je svrchovaná země, má na to nárok a jel potom za Zelenským, vyřizoval vzkaz od Putina Zelenskému. Rozhodně tam nejel chválit Putina za to, že se vraždí na Ukrajině. Prostě to se jako nedělo. Takže ta představa, že Robert Fico je nějak extrémně proruský. Robert Fico má zemi, která má lepší portfolio v Evropské unii, než má Česká republika. Robert Fico dovedl Slovensko k euru. Robert Fico má Slovensko pevně ukotvené v NATO. Zbraňové systémy má ze západu, z velké části. U nás se stalo to, že ODS pod vedením Saši Vondry s Medveděvem vyjednala ruské vrtulníky v roce 2011 po útoku na Gruzii. A teď jsme Polákům posílali ruské vrtulníky a dali jsme jim bianko šek na to, že nám budou dodávat náhradní díly. Jinými slovy, naše česká vláda, která úplně brutálně nadává na Rusko, všem dává proruské nálepky, by se měla omluvit, protože oni jsou ti, kteří koupili vrtulníky od Ruské federace v době, kdy už byla napadená Gruzie, kdy byla Jižní Osetie obsazená. Oni jsou ti, kteří dále máme palivo do jaderné elektrárny, máme samozřejmě z Ruska. Tady někdy v říjnu přistálo letadlo s palivovými tyčemi z Ruska. V Brně přistálo prostě ruské letadlo. To je realita.
1: Filipe, umíš si představit, obnovit obchodní vztahy s Ruskem po té, co skončí válka na Ukrajině?
2: Okamžitě. Samozřejmě. Já jsem měl, moje první obava, když odmyslím to, že válka je hnus, že tam umírají lidé a že je mi z toho fyzicky špatně, tak moje první obava byla, co teď bude s naší energetickou strukturou, energetickou strategií. Prostě oni, když nám teď stopnou kohoutky, tak my jsme v háji. A co my jsme udělali? Oni kohoutky nestopli a my jsme začali říkat, my to nechceme a kupujeme to bokem a 5x, 10x, 100x dráž.
1: A stále je to ruské?
2: Jak
1: to, co kupujeme?
2: No tak to pokrytectví, jak se naznačil v té jaderné elektrárně, tak například pokud polovina nebo velká část Moravy jezdí na ropné produkty, které jsou dovezeny ze Slovnaftu, tak jsou samozřejmě ruské. Pokud máme z Talu produkty a přímo v Talu je hlavní investor ruský stát, tak samozřejmě, že tím, co tady svítí, tím, co každý z našich liberálních lepších občanů, když si doma uvaří kafe, no tak samozřejmě, že platí do určité míry čistě hypoteticky válku na Ukrajině.
3: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
0: Posloucháte Radio Xaver.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, já vás zdravím.
1: Jak pak jste se těšila na mě?
2: Já se na vás těším vždy.
1: Vždy?
2: Hmm.
1: Někdy méně, někdy více.
2: Ne, vždycky více.
1: Vždycky více. Mm-hmm. A jak jste na tom dnes, protože já musím říct, že mám slabou šestku.
2: No, tak vidíte, vy se na mě netěšíte. Co se vám stalo?
1: Nevím, něco se mnou děje. Hledal jsem na Google příznaky.
2: Mm-hmm.
1: V noci jsem měl úplně hroznou chuť na něco sladkého.
2: Mm.
1: Tak jsem šel k Vietnamcovi o 1:30 v noci. Podotýkám, že jsem si koupil tu větší studentskou pečeť a u televize o 1:30 v noci jsem ji sežral.
2: Mm.
1: A nejčastější příznaky, jo, a potom jsem měl ještě na něco chuť, tak jsem si rozdělal okurky, to jsem nic jiného doma neměl. Mm. Vepsal jsem to do Google a napsalo to, že z největší pravděpodobností se jedná o graviditu.
2: Ano, to si taky myslím. To jsem vám právě chtěla říct, že jste těhotná.
1: No, to je hrozný, ale něco se děje.
2: No to ale není hrozný, to je radostná zpráva.
1: Ne, tak počkejte, že z toho děláte srandu, takže jsem z toho takový jako... Za celý život jsem snad nesnědl někdy celou studentskou pečeť.
2: Za celý život jsem snad nebyl gravidní.
1: Nebyl. Nebyl. No a vy to máte zjevně na desíce, já to na vás vidím.
2: Jo, tak já vždycky jsem tak jako pozitivně
1: svítí
2: naladěná.
1: Svítí vám očiska.
2: No. Tak jednak jste mě navnadil tou studentskou pečetí.
1: Vy to máte to ráda?
2: Já taky můžu, no, studentskou pečeť. Jenom teda s okurkama se to servíruje málo kdy.
1: No tak ono je to jako v pořadí, no, ale podotýkám, na pořadí nezáleží, ale nekonzumuješ to zároveň. Musím říct, že v té studentské pečeti byly maliny a není to v tom dobrý prostě.
2: Ne, lepší jsou višně.
1: Ještě višně taky
2: jsou. Višně v tom jsou. No oni už do toho naflákali kde co hrušku taky, ale u mě vede višňa a pak hruška.
1: Říkal Vietnamec, ptal jsem se ho, jaký to je a říkal, já to nejím. A byl to v tom obchodě, byl brutální smrad, tak jsem se ptal, jako co, jestli jsem tam vybuchnul odpad nebo něco. A on říkal, že ne, že vaří rybu v zákulisí.
2: Ve 2 ráno, jo.
1: No, tak on je tam přes den v noci.
2: No jo.
1: Občas manželka, občas děti.
2: To je nějaká tuhá ryba.
1: No nějaká vietnamská ryba, která se, když se vaří, tak smrdí strašně.
2: V Dobřichovicích, což je sousední město, tak tam je Vietnamec a ten taky vaří, že často je mu tam cítit jídlo, ale tomu hezky voní. A já právě nedávno jsem viděla, že tam je celá rodina, takže oni si tak různě to nám dají na tu mističku, pak se tam sednou na kus papundeklu před krám a konzumujou to. A já jsem mu to chtěla pochválit a říkám, že to je pěkný, že kdyby jako byla ta možnost, takže bych se tam přišla k němu někdy najíst. Říká, to byste nepřežili.
1: Jo, ten bude asi z jiného kantonu, když mu to voní. Ne, tady to smrdilo strašně. Měl bych řadu přirovnání, ale všechna ta přirovnání jsou politicky nekorektní.
2: Hmm. To si umím představit.
1: Třeba...
2: No?
1: No ne, tak náš soused Tičnově, pan Daněk, strašně hodný člověk, před lety se smul a ten používal přirovnání, když on měl takovou dílnu, vedle baráku a tam tu a tam lepil něco lepidlem. A on to fakt jako hrozně smrdělo, to lepidlo. A on říkal, pojď ke mně do dílny, mám tam zatopený, ale je tam smrad, jak v divčí škole. A já jsem tenkrát nevěděl, co to znamená. Ani do dneška to nevím. Vlastně.
2: Jo.
1: Byla jste někdy v divčí škole?
2: No, to jsem asi nebyla. Byť jsem byla jednu dobu dívče, tak v dívčí škole vysloveně jsem nebyla.
1: A proč se zrovna toto říká tak nehezky?
2: Já nevím. Já zase to znám trochu jinak. Já zase znám, že se říká, že to tam smrdí jak v dobře zavedeném nevěstinci.
1: Jo.
2: Hm. Jestli on toto není s tou dívčí škole, jestli ono to není nějaký politicky korektnější termín pro ten nevěstinec.
1: No, teď paní Karol nedávno 2-3 dny na CS filmu opakovali ten dvoudílný český film Anděl s ďáblem v těle, kde je Korn vynikající a tak. A druhá polovina nebo druhý díl se jmenuje Anděl svádí ďábla.
2: Znám.
1: Znáte to. No a je to podle mě jako fakt dobrý. Jo, škoda, že to je tak nekvalitně natočený, to takový na tom CS filmu takový rozsypaný ten obraz, ale je tam hláška, nechápu, jak to mohlo tenkrát projít a myslím, že to tam říká pan Vinklář.
2: Ano.
1: Říká, že na intelektuálky dávají ve slušným bordelu slevu. Si představte, kdyby dneska někdo něco takového řekl, my tady v satirickém pořadu můžeme.
2: No, my můžeme.
1: Ale kdyby někdo něco takového řekl, byť v legraci, napsal třeba na Facebook, umíte si představit, co by všechny Dekroa, Nerudový a všechny ty tu paní, co psala Prcat, paní místopředsedkyně poslanecké sněmovny, jak se jmenuje ta maličká taková, ta paní hodná?
2: Richtrová. No ale ta nepsala Prcat. To psala Gregorová.
1: Gregorová, no tak,
2: no.
1: Tak nevíte, kdo to psal tu ceduli. Já jo, myslím, že to bylo společný dílo. Ale toto by určitě pranířovala děvčata, takovou věc. Chování.
2: Proti Vinklářovi by se svolávaly demonstrace feministek.
1: A my můžeme teď to tady citovat jako klasiku.
2: Ano.
1: A nikdo nám nemůže nic říct.
2: No?
1: Vlastně. No. Ale myslím si, že dojde paní Karol na den, kdy přijde nějaká komise. V předsedkyní té komise bude někde jako Pekarová třeba.
2: Ta by byla hezká předsedkyně komise.
1: Místo předseda bude třeba pan Zdechovský nebo někdo z těch lepších lidí. A budou tady ty věci vypípávat.
2: Jo.
1: A na konci, až poběží titulky, bude napsáno, bude takový kulatý razítko, a bude napsáno tento film. Prošel schvalovací komisí parlamentu České republiky pro etiku v české kinematografii.
2: A ještě tam budou jmenovitě podepsaný. Jako když přijdete do KFC a tam visí ta cedule, kdo pro vás dneska obaluje ty kuřata.
1: To mají?
2: To mají, že Pepa s Máňou. Tak tam bude vždycky cedule. Tento film pro vás osobně prověřila Pekarová se Zdechovským.
1: No, ale to jste mě překvapila.
2: Máj.
1: Neplete si to se záchodama? Oni mají na záchodcích cedulku a tam vždycky podepisují, když to tam někdo uklidí.
2: Tak o tý zas nevím já. Tak teď se to odhalilo. Já chodím do KFC na kuřata a vy kvůli toaletám.
1: No, na dálnici se mi občas přihodí, jo, že... Takže když je Burger King nebo McDonald's nebo KFC, tak možná je to jenom na pánských záchodech. Třeba výženy, intelektuálky, to tam nemáte, já nevím. A je tam vždycky taková cedulka, linky a tam jsou vždycky hodina a podpis. A já jsem pochopil, po té, co jsem začal schánit propisku, že se podepíšu, že jsem se úspěšně vymočil, tak mě tam někdo řekl, že ne, na to to není. To tam uklízející píšu.
2: Aha.
1: No. Aby bylo zřetelné, že každou půl hodinu nebo čtvrthodinu nebo hodinu, já nevím, tam někdo přiběhne s košťátkem, ty kapičky u těch pizoárů vyšuruje, vymění toaletní papír a jede se dál.
2: No proto to není na těch dámských, protože my ženy si to po sobě většinou všechno umíme uklidit sami.
1: Ano, no. S tím bych, ač nerad, jo, souhlasil. No ale je to ta personifikace, že pro vás obaluje kuře, to nevím, jako, ale jestli je to, tak je to hezký. Nevím, jestli se vám to líbí, ale v Americe jsem mnohokrát, a když říkám mnohokrát, tak třeba desítkách kusů, jo, zažil situaci, že přijdete do restaurace a přijde číšník nebo servírka
2: ano.
1: A řekne, já se jmenuji John a budu se o vás starat.
2: Je, to je hezký.
1: A já mám v angličtině spolehlivě naučenou větu, já se jmenuji Xaver a sežeru všechno, co mi přinesete.
2: Já se jmenuji Xaver a čeká tě velká fuška.
1: No, tak víte, já na toto ne úplně s radostí, jako toto není moje velký téma, protože mně se přihodila nehezká věc pod náma v Las Vegas zahrádce praskla lavička.
2: No tak oni to dělají takový aušusový.
1: No, nedělají. My jsme se tam narvali asi 4 nebo 5 lidí. Byla to taková ta podobná, jak jsou tady jako ty dřevěný, spojený s tím stolem. A najednou řach a byli jsme všichni na zemi. A ono to prasklo. Protože to je totiž asi jenom pro 4 a ještě k tomu normální lidi. Jo, jako 2 a 2. No, my jsme se tam narvali. Načež vyběhnul pravděpodobně šéf.
2: Ano.
1: A já jsem říkal, kluci, utíkáme. Protože ten jako... A on samozřejmě nás zastavil a ptal se, jestli máme v USA právníka, že je všechno v pořádku a že oběd je na nás, ano, na ně, ano. A že se nám omlouvá a že hned nechá přinést další lavičku, která
2: bude mít vystužené nohy.
1: No a není to příjemné, když sedíte v restauraci, která je tam plná a najednou uslyšíte ten zvuk praskající od dřeva a spolu s dalšími 4 lidmi ležíte na zádech. Jeden drží v ruce kuře, jeden skleničko ještě u toho. Tak já toto nerad to spojím, no, to nebyl hezký okamžik.
2: Zase je to pěkný, protože vemte si, kdyby se vám to stalo tady, tak za váma vyběhne proto, aby vám vynadal. Ale v Americe za váma vyběhne proto, aby se ujistil, že ho nebudete žalovat.
1: No to tak bylo. Tak on by hlavně tady vyběhnul proto, aby řekl, ne, že vynadal. Ale řekl, že to zaplatíte, protože my jsme samozřejmě nedodrželi počet osob hovada. Takhle jsme se tam chovali, paní Karo. No. Ale nutno ještě podotknout naši oblíbenou včera, dnes a zítra. Jestli pak víte, kdo má dneska svátek?
2: Náš pan tady nejvyšší.
1: Náš
2: pan vedoucí.
1: Což znamená, že od rána tady všichni stáli v pozoru. Klaněli se, květinový dary, všechno, odmlouvat se nesmí, nic. Museli jsme přijít řádně, jako hezky oblečení všichni. A samozřejmě...
2: A proč jste se jako převlík teda na mě?
1: No, hodil jsem to zpátky do figury.
2: Jo, takzvaně smart casual, no. Jak se říká.
1: A víte, co je ještě zítra za výročí, krom toho, že máme čar narozeniny? Představte si, že zítra bude 26.
2: Ano.
1: července.
2: Tak.
1: A 26. července 1855 byla poprvé vydána bábuška. Babička, jo, já už to prostě ukrajinské naše přátelé říkám babička. Má výročí zítra.
2: Babička má výročí. To
1: a víte, kde byla napsána
2: škoda,
1: babička?
2: Škoda, že se toho nedožila. No, ta byla napsaná v Praze?
1: Žitné tady.
2: Žitné, no, v Praze, no, to říkám.
1: Tam každý den jezdím a je tam busta.
2: Je tam pamětní deska.
1: Je tam pamětní deska.
2: A je to deska. Takový žlutý dům, mám pocit.
1: Ano,
2: světle žlutý.
1: Okrovej,
2: no.
1: A je tam napsáno, v tomto domě napsala Božena Němcová babičku.
2: Je.
1: Je tom domě napisala pisatelka Němcová babušku. Buďte trošku, paní Karol, moderní.
2: No ne, to už není moderní právě. Jednak to říkáte rusky a ne ukrajinsky, to za prvé. A za druhé už ani ta ukrajinština nefrčí. Tak vy byste měl vědět, že proti lídrovi svobodného demokratického světa se teď na Ukrajině stávkuje, takže to už prosím nás neplatí. Tam naopak jít s dobou znamená tvářit se, že jste tímto směrem s dobou nikdy nešel.
1: No... Tam se k něčemu schyluje, podle mě.
2: Jo.
1: Ale on teda vzal zpátečku. Pozor.
2: Myslíte Zelčo?
1: Ty protesty byly kvůli tomu, že pan Zelí. Jsem profesor Zelí a vy jste moji žáci, opakujte to po mně. Jsi pak víte, z čeho to je?
2: Ne. Nikdy jsem to neslyšela. A to jsem slyšela leda, co jsou
1: všechno. To je Šimek Grossman, podle mě.
2: Fakt, jo. Tak to já mám teda docela nastudovaný a tohle neznám.
1: A to je návštěva zoo, si myslím já.
2: Aha, no vidíte, tak.

0: bude spadat pod něj a na tu korupci. Protože ona prý na Ukrajině žádná korupce není.
1: No není, to je právě proto, je to lídr svobodného světa a jde nám všem příkladem. No. Oni se tam taky ztrácejí prachy, dokonce se tam ztrácí ta armádní technika, ale prosím vás, bez korupce. V tom je vlastně ten pokrok. Tady u nás by se to ztratilo díky korupci, tam se to ztratí, protože Ukrajina.
0: No, no a lidi šli do ulic a on hodil zpátečku ještě téhož dne, takže zůstal zase oblíbencem.
1: No. Ale je hezké, že lidi šli do ulic, jo? Že vlastně je to vidět, že následují našeho příkladu. Tady lidé taky chodili do ulic. Bylo to teda úplně k ničemu.
0: A jak dopadli?
1: No, jak dopadli.
0: Revoluce požírá...
1: Svoje děti.
0: Svoje děti. Hmm. No, paní Karol, tak ale já se pořád těším. Od začátku vy jste říkala, že máte krásné téma, že pojedeme na swingers party. Tak já už pomaličku přemýšlím, že půjdu k intimnímu kadeřníkovi, abych vám nedělal ostudu. Jako, chápete? Víte, že to je?
1: Jo, a co vám tam dole bude kadeřit?
0: No, nechce se mi z estetických důvodů o tom hovořit, ale stačí, musíte se spokojit s tím, že půjdu k intimnímu kadeřníkovi proto, abych vám na swingers party nedělal ostudu.
1: Ne, počkejte, na swingers party se nějak rozprchneme.
0: Ne, my naopak utvoříme rojnici.
1: No tak já jsem se těšila, že aspoň na té swingers party od vás budu mít na chvíli pokoj a ani to ne.
0: Co to znamená, že se tvoří rojnice?
1: Že hledá... chodíte jeden vedle druhýho.
0: Tomu se říká rojnice?
1: No, to je rojnice. To vám potom neproklouzne ani myš.
0: No tak
1: což
0: to je
1: na
0: té
1: swingers party může vypadat docela zajímavě.
0: Tak my vytvoříme rojnici a neproklouzne nám ani myš. No ale řekněte, kdy, abych byl připravený taky.
1: No já se trošku bojím, jestli jsme to už neprošvihli, ale takhle, jo. Anglická vesnice byla v obležení swingers festivalu a je to z 24. července článek, čili ze včerejška, takže už bychom na tu swingers party jeli s vibrátorem po akci.
0: Tak bychom aspoň měli uklízet.
1: Tyjo, to nechcete uklízet.
0: Jak to?
1: To si myslím, že to bude ještě...
0: Tam budou odhozený...
1: Ale to už by bylo lepší uklízet po Černobylu, než po swingers party.
0: Ne, tam budou odhozený ty kalhoty s těma peněženkama.
1: Myslíte?
0: No jasně, plný liber.
1: Tyjo, to, já si myslím, že tam budou odhozený úplně jiný věci.
0: Myslíte?
1: Plný úplně jiných věcí.
0: A použitý. Tak, ale podívejte se, paní Karol, nám nic lidského není cizí. Co si budeme říkat?
1: Ano.
0: Takže my bychom za stranu a za lidi a za ty soudruhy anglické, co bychom neudělali?
1: No ale ono sice ty soudruhy, kteří se účastnili té akce, tak těm se to asi líbilo. Ale nelíbilo se to místním. A víte proč?
0: No tak já, než to řeknete,
1: no.
0: Tak já tu teorii znám. Já vím, co... je největší nebezpečí hromadného sexu. Že vás vynechají. To já vím. Jestli míříte do tohoto punktu, tak to bych chápal. To by naštvalo každýho.
1: No není nic horšího, než zůstat plonkovej na swingers party, to je pravda.
0: No představte si, že tam bydlíte.
1: No.
0: Tam se sjedou lidi za pohlavním stykem z celého světa. No. A vy sedíte na zahrádce. Tam
1: voda, pijete čaj o páté.
0: Pijete čaj o páté a říkáte, kdy už někdo zazvoní, abych tam šel. A on nikdo nezvoní. No, ale co je teda naštvalo?
1: No, naštvalo je něco úplně jiného, než co vy tady popisujete, byť to samozřejmě může být jenom záminka. Naštvalo je hlasité sténání. Tam se prostě z toho místa, kde to probíhalo, tam se ozývaly tak hlasité zvuky, že to místní rušilo.
0: To je jak u nás baráku.
1: No právě. A teď si vemte, když vy sedíte na té zahradě, je vám 80, teď to posloucháte, to nikdo nechce, aby mu tady zněly v uších vzpomínky na mládí z nedalekého pole.
0: No proč tam nešli? Nebo to bylo jenom pro vybraný?
1: No, já když jsem viděla několik fotek z té akce, tak ono to vyžadovalo nějaký zvláštní make-up a kostým, že tam nikdo nevypadal úplně normálně, řekněme.
0: To já mám. Já mám ještě to peří od minule.
1: S peřím byste tam byl za hvězdu. Nějaký make-up bychom taky udělali.

0: psali. A líbil se mi článek na Primě, CNN Prima News, kde napsali, zatímco místní jsou pohoršeni, účastníci festivalu naopak hovoří o bezpečném a inkluzivním prostoru, kde se slaví sexuální svoboda a diverzita.
1: Určitě, to je na mě moc složitý.
0: Ne, to je krásný.
1: Bezpečném, inkluzivním prostoru.
0: Inkluzivní prostor.
1: Právě, že
0: jsem to pochopila tak, že kdyby ten anglický gentleman se zvedl od čaje o páté a šel by mezi ně, tak by ho nikdo nevyhazoval.
1: Inkluze. I kdyby třeba, řekněme, nevypadal.
0: I kdyby neměl ten kostým.
1: Kostým, než tam jsem nemířil. I kdyby třeba neměl...
0: Čím přispět,
1: kdyby třeba už neměl erekci.
0: Jo.
1: Tak to se může stát
0: taky. No, ale tak to se taky může změnit na té swingers party.
1: Jo.
0: Tam můžete vidět věci, že vám půjde hlava kolem.
1: No a já musím mít make-up a kostým, tak jediný, co já vidím východisko, že byste mě udělala tu drag Mary, nebo jak se to jmenuje?
0: Drag Queen. Jo, že bychom se poradili s brzboháčem, jak na to?
1: Třeba, nebo s někým, kdo to ovládá, vy byste mě nalíčila.
0: Ano.
1: A já bych to vzal jedním vrzem. Jel bych na tu akci a potom, protože vím, že vaše dcerka má narozeniny, tak bych tam v tom kostýmu přijel a četl bych tam pohádky. Aby už od malička věděla, že správný chlap má namalované řasy, rtěnku, že má make-up, trojky kozy. Teď jsem vulgární. Že má vycpaná jaksi poprsí, že má šaty až na zem,
0: ano.
1: Krásný, a že má boty na podpatku.
0: Jo.
1: Aby už od malička věděla,
0: jak vypadá správný muž.
1: Protože jak tak znám vašeho partnera, v džínách, v tričku a letních botech musí působit v dnešní době absolutně jako nepřijatelně. Co to je jako?
0: No a Magdalenka by vám mohla pomoct, protože včera na oslavě ve školce dostala dětské umělé nalepovací nehty. No
1: dětské?
0: A s těma vy byste se tam na tom swingers festivalu úplně výjímal.
1: Musíte pomalu. Dětské umělé nalepovací prsty?
0: Ne, nechty.
1: Nechty.
0: No taková ta plastová hrůza, co nosí některé ženy na rukou v domnění, že je to sexy, tak oni to začali vyrábět už i pro děti. A nějakou maminku dítěte ze školky, doufám, že nás teď nikdo takový neposlouchá, nenapadlo nic lepšího, než to Magdalence koupit a dát jí to jako dárek.
1: Trošku blbá, ne?
0: Ne, tak já si myslím, že to je jako vlastně hezký dárek.
1: Jo, hezký?
0: Je to hezký dárek, já ji to samozřejmě schovám a dám jí to, až jí bude 18.
1: Jo, aby to svým dětem případně kdyby uvážila.
0: Aby to schovala svým dětem a že jim to dá s tím, až jim bude 18.
1: A neříkejte, že nemají provedení pro chlapce. To v dnešní době vůbec není možný.
0: Já si myslím, že když je chlapec takto orientován, rád si nalepí ty dívčí.
1: Chlapecké, dětské, nalepovací nehty.
0: No.
1: Musí to být všechno, paní Karol, vy byste hned misgendrovala.
0: No ale Xavier, vy jste tady teď úplně misgendrovala. Vy jste tady teď naprosto pozoruhodným způsobem vyhmátnul mezeru na trhu. Protože je opravdu možné, že chlapecké nalepovací nehty umělé dosud se neprodávají.
1: Tak to je chyba.
0: Že maminky dětí, které, nebo chlapců, kteří zjistili ve svých 3 letech, že jsou vlastně dívkami, teď zoufale obíhají drogérie a obchodní centra a zjišťují, že nalepovací nehty pro chlapce prostě nejsou.
1: Představte si, co takové situaci musí vyvádět předsedkyně jihočeských kojících matek a biomatek, kdy zjistí, že něco takového, taková nespravedlnost, pro jejich dítě existuje. A musí být úplně v prdeli.
0: No jasně.
1: Musí říkat, to je, musíme napsat okamžitě ministru pro lidská práva a jestli to nevyřeší, poženeme to vejš.
0: No.
1: No, tak paní Karol, já bych to ukončil tím, že příště nám musí dát vědět s tou party swingující dřív. A to znamená, že tam hraje swingová kapela taky, ne?
0: Vy si pletete swing a swingers.
1: To je
0: něco jiného. No ale já jak si to tak představuju, nebo jak mám informace o tom, jak tyhle věci probíhají, tak ono byste křičel tak nahlas, že byste tu kapelu stejně neslyšel.
1: Prosím, já si pořád nedou představit, že to je takováhle akce. Dobře, tak třeba se to někomu líbí, bude to mít spoustu. Upřímně říkám, že tady žertu, jakože bych tam v životě ne. A takže když jedu na akci, ono je to třeba přes víkend. Nebo jak to je dlouho?
0: No určitě je to na pár dní, abyste se tam vůbec stihnul rozkoukat
1: a co
0: pořádně.
1: Řekněte mi, co já bych zbytek času se svýma 8 minutama tam dělal. Já bych si musel nazvat pletení nebo něco. A protože já myslím, že pro většinu lidí to musí pak strašná nuda už, ne?
0: Ne, já si to úplně představuji příští rok, jak přejedete, budete v ruce držet takový uháčkovaný cosi a řeknete, paní Karol, tady jsem vám na swingers party ve volném čase uháčkoval klobouček.
1: No, tak tam já budu mít, jestli je to na den, tak já budu mít přesně 23 hodin a 52 minut na háčkování.
0: To budete mít celý víkend.
1: Celý víkend,
0: no,
1: to je?
0: No.
1: No a tam je i občerstvení jako a tak?
0: No určitě, to víte, že jo. Tam je full service.
1: Takže
0: tam byly i stany
1: intimní.
0: Takže
1: se tam prodává třeba smažený sýr a všechno.
0: Jo, si dám tak zobnu. V Anglii je tak spíš smažená ryba.
1: Smažená ryba.
0: No.
1: Fish and chips.
0: No.
1: No to já nevím. Já tam nepojdu, paní Karol. Fakt asi.
0: No tak ale on tam nemusíte jezdit, to je i tady.
1: Je to tady?
0: To je i dokonce tady, bych řekla, jako v politice.
1: Jakože kámen cihlu?
0: No, tak když se podíváte na takovou koalici Spolu, tak tam je to taky všichni se všema.
1: A víte, že jo?
0: No.
1: Že to má ty znaky?
0: No, jasně. No, to je vlastně tyhle ty předvolební koalice, to je jenom taková politická swingers party.
1: A je tam i ta inkluze obsažená?
0: Ano.
1: Protože oni tam sedějí, ti pantáti z toho Spolu říkají, i toho Jurečku musíme vzít mezi sebe. Takže musí se chovat inkluzivně.
0: Jo.
1: No a co tam máte dál? Co vás ještě potkalo?
0: No počkejte, tak ještě je zajímavá věc, že první česká transgender žena se probojovala na prestižní soutěž krásy do Thajska.
1: No to je super.
0: Takže já to začínám, přátelé a Xavere, vidět tak, že my budeme mít to příští léto obsazený.
1: Počkejte, transgender žena je, že byla žena a je muž? Nebo
0: jsem se vás právě chtěla zeptat, jestli v tom nemáte nějaký jasno. Já v tom taky tápu.
1: No když je transgender žena, tak je vytransgenderovaná na chlapa, ne?
0: Já myslím, že transgender žena je muž, který se převléká za ženu.
1: No, ono se
0: že
1: říká,
0: to je žena, že která má dole jaksi jiný typ příslušenství.
1: No jak oni ještě můžou být v tom přechodu, nebo jak se to říká, ne? To jste v tranzici, nebo jak? To ještě nějakou dobu
0: vám... Nepočkejte, přechod a tranzice, to...
1: To vám nějakou dobu píchají ty?
0: Hormony.
1: Hormony a všechno a no. Pak teprve začnete. Mně těch lidí líto, no já to beru...
0: Nepočkejte, protože by vám jich mělo být líto?
1: Jsou nešťastní.
0: Jedou na soutěž do Thajska?
1: Nešťastní.
0: Tak i to vás může potěšit.
1: Představte si, že žijete život, paní Karol, a máte pocit, že jste se narodila do špatného těla. Říkáte si každý den, ráno, v poledne, večer, já bych tak chtěla být v těle Xavera.
0: No.
1: A tak si to vyzkoušet na den s těma pneumatikama, jaký to je. A potom se dostanete do tranzice.
0: A pak do Thajska.
1: Píchnou vám ty hemeroidy, nebo co to píchají, a potom už budete jako já. No co je? To tak chodí?
0: No.
1: No a ona se teda probojovala, nebo on se probojoval, nebo kdo se probojoval?
0: No, ten člověk se probojoval.
1: Ono se to probojovalo?
0: Ono se to probojovalo do Thajska a tam to bude soutěžilo za Česko v soutěži.
1: A jak to skončilo?
0: No to zatím nevíme. Protože se to teprve probojovalo, až se to nerozhodlo.
1: Jo, to teprve bylo. To... A kdy to je, to ještě stihneme do Thajska.
0: No já nevím, já bych tyhle akce nechala všechny na příští rok.
1: No na druhou stranu, není vám podezřelý, že to je zrovna v Thajsku?
0: Já si myslím, že zrovna do Thajska to patří teda.
1: Protože tam je to prý tak, že nikdy nevíte.
0: No právě, no.
1: Do poslední chvíle.
0: No, a ale...
1: Já jsem tam nikdy nebyl, nikdy bych tam nejel. Pro mě tento směr, jako všechno, co je od Pezinku dál, už je pro mě nepřijatelný.
0: Čiže na benzínku?
1: O Pezinok.
0: Jo,
1: Pezinok. A já mám rád Ameriku, tak tam ještě jako, no, můžu taky,
0: no, tam už,
1: ale
0: tam už to jede.
1: Představuji, jste v Thajsku a teď tam ti východní Němci jezdí za tím sexem a je jim jedno, co to kde má, hlavně, že prostě tam můžou dělat ty prasárny. Tak já se tomu nedivím, že to je v Thajsku.
0: Ne, říkám, že si myslím, že tam to patří.
1: Proč to není v Petrohradě?
0: Protože Putin není dostatečně inkluzivní.
1: V Ermitáži.
0: No. Volodě, ten není inkluzivní, to už byste měl vědět. Ale já jsem si vzpomněla, zrovna nedávno jsem slyšela v autě písničku, když jsem někam jela, která mě provázela část mojí puberty. Já nevím, jestli si ji vybavíte.
1: Jsou holky z naší
0: jak tam
1: školky?
0: Byl. Ale ne, prosím vás, to byla puberta někoho úplně jinýho.
1: Jak to?
0: To jsem ještě ani nebyla na světě, když se tohle zpívalo, prosím vás, holky z naší
1: školky. Když mě bylo tak 13, 12, tak
0: no,
1: to byl největší šláger.
0: No, to jsem ještě nebyla na světě.
1: Jste byla na světě? Kde jste byla?
0: No, tak ještě jsem chodila po houbách.
1: Fakt?
0: No, ale slyšela jsem právě písničku svojí puberty. Já nevím, jestli si to vybavíte, jak se tam zpívá Zlato, pojď na to, ať to stojí za to.
1: To nevím.
0: A tam je přesně ten děj, že někdo jde, chláp jde na diskotéku, zbalí tam krásné děvče, že jo, a teď jdou k němu domů a výsledek je, že když teda to děvče se obnaží, tak jaksi to není děvče, ale je to chlap, který si klek a říkal Zlato. Pojď na to, ať to stojí za to.
1: A kdo to zpěl? Zaborová s Reskem? Nebo to? Já to vůbec nebudu.
0: Dokonce ani Karel Gott, nikdo takovej. Já nevím, vlastně ani si nevybavím jméno toho zpěváka, ale jenom je to vlastně vtipný, jak se to v čase mění, že v té době, kdy to frčelo a hrálo se to na diskotékách, tak se tomu jako všichni smáli, protože to mělo takový vtipný text. Můžete si to najít na YouTube. A říkali jsme si, to přece jako není možný, hej, to není možný. A vidíte to, hele, stačilo dospět a možný to je?
1: A to mě překvapuje, paní Karol, protože já žiju v tom, že vy jste z takové lepší rodiny a říkal jsem si určitě, paní Karol, od balíčka říkali, toto je Má vlast, Bedřich Smetana a Dalibor a já nevím, jak se jmenují ty jednotlivé věty, nebo co to je.
0: No.
1: A vy jste poslouchal takovýhle prasárničky?
0: No jasně, no, tak to jsme poslouchali jako děti všichni.
1: No, není u
0: tak
1: vás...
0: Mou vlast posloucháte, když přijdete domů a když jedete ze školy, než tam dojdete, tak si poslechnete Zlato, pojď na to. A
1: víte,
0: další
1: že...
0: takový šlágr ještě byl, to možná taky znáte. Mládí jsem se učil hrobařem, jezdit s hlínou, jezdit s trakařem. Koupat hroby byl můj ideál.
1: Ano, to byla taková písnička.
0: No, a to bylo tak jako plus minus podobný období.
1: Jo. Ale pořád mě to teda nezbavuje toho nepříjemného dojmu, že nezlobte se, já to musím říct, že u vás je zanedbaná výchova.
0: No. No tak to je taky základní předpoklad k tomu, abych v této společnosti mohla vůbec fungovat.
1: A přitom jste vyrostla v celkem jako solidní ženu a hezkýho věku jste se dožila. A všechno jako...
0: A ještě možná dožiju, já nemám v plánu to dneska úplně zabalit.
1: Ještě dožijete.
0: No.
1: Já myslím, jako vypadáte skvěle.
0: O, děkuji.
1: Vypadáte skvěle a dlouho hrající desku už bych si nekupoval. Ne, tak to je. Já myslím, že tady šef ještě budete jak 20 let. Říkal ne, ten
0: jo,
1: chlapec.
0: Jo, ne, vy ještě vydrží, vy jste dobré, vy ještě vydržíte tak 20 let.
1: To říkal tomu Polarejkovi,
0: no. To bylo ale krásný. Tam je, když se na to zaměříte, pustíte si tu scénu znovu, tak dokonce i ten štáb jako už to neudržel a vyprsknul tam smíchy. To mě na tom hrozně baví. Jo. To, že Polarejk nevydržel, to je jasný, ale i ten kameraman tam tak jako cuknul kamerou a...
1: No, tak dobře. No.
0: No a přitom stačilo dát řetízek do jiného hrníčku jenom.
1: Kde takovýmu chlapečkovi je konec? Chápete, že ten to bude mít celý život na talíři?
0: Tak když si změní image.
1: No, tak ten tam bydlí někde na Větrné Hůrce, tam to všichni znají, může měnit, co chce, budu ho připojit na den denně.
0: No, ale tak já si myslím, že to může mít dobrý.
1: Jo?
0: Jo, tak přijdete do cukrárny a řekne, je, já vás zvám z televize, tady máte větrník.
1: Myslíte, že to je tak, že... se s ním lidi chtějí fotit a podepisuje se na počkání.
0: Je to možný.
1: Že jo?
0: Je to možný. Já bejt na jeho místě, abych to dělala. Takže když to s tím řetízkem takhle nevyšlo, tak ty prachy musíte dostat nějak jinak.
1: Já jsem si totiž říkal, kde třeba je konec takové Aničce Dajdou.
0: I drank too much last night, I missed the bus.
1: No ne, to...
0: No ta dělá jazyk, ta teď dělá podle mě jazykovou poradkyni Petru Fialovi. Protože on, když mluvil s Bidenem na té návštěvě, já jsem tam tu Aničku jako slyšela.
1: Jo, jo. Já teda jsem ten poslední, kdo by to mohl kritizovat, protože nemluvím anglicky, ale mě nejvíc baví, když anglicky mluvil Sobotka Bohuš.
0: Sobotka? Jo, vy myslíte, dear friends.
1: Jo, ten...
0: No more social dumping.
1: Ale víte... To je zlý, že se tomu smějeme. Víte,
0: ne,
1: že to je zlý?
0: Ne, to je úplně v pořádku.
1: Ne, to bychom neměli, bychom mít...
0: Ne, on by neměl jako tehdejší, myslím, že to pronášel ještě, když byl premiér, on by jako tehdejší premiér neměl mít takovouhle úroveň angličtiny. Takže my se tomu smějeme i naprosto v pořádku.
1: Není,
0: tomu
1: paní,
0: se máme to, smát.
1: My jsme zlí lidé.
0: Ne, on měl zlou jazykovou vybavenost.
1: Dobře,
0: proto se tomu smějeme.
1: My bychom měli v sobě, pochopení. A prostě se tomu to nesmá.
0: No.
1: Tečka.
0: Tak to já pro to pochopení nemám.
1: Nemám to vůbec.
0: Já když slyším někoho, jak vypráví Dear Friends, no more social dumping, no more slave drivers, tak...
1: Jsme na konci, paní Karol. Těším se na příště.
0: No já se taky těším a hlavně doufám, že na konci budou někteří, o kterých jsme se tady bavili, na konci.
1: Mějte se hezky a naschledanou.
0: Vy taky, naschledanou. Radio Xaver.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Robert Fico už potvrdil, že chce jet na oslavy do Ruska, nicméně Evropská unie mu dává jasně najevo, že by tam jezdit neměl. Echo 24 napsalo načten povyk, hádka Bruselu s Ficem graduje, jet slavit do Moskvy odporuje dohodám Evropské unie.
2: Na první dobrou si řekneš, no a proč by ne? A teď osvobodili, jako Sovětský svaz a jeho rudá armáda osvobodili tu Evropu, osvobodili Slovensko. No, to je na první. Na druhou si říkáš, dobrý, ale my jsme součástí nějakého tady celku a zase bychom neměli zapomínat na 50. leta, na gulagy, na všechny ty zvěrstva, které jako zase ty Sověti dělali. Bacha na to, jako pořád je to součástí naší historie a našeho traumatu.
3: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání.

Všichni pořád doma jsou. Tak jsem taky doma jednou seděl. Počítám takhle už asi 7 neděl. A zleva zas někdo huláka a ruší mě při četbě kozáka. A tak jsem na rochlinky odložil Spartu a šel jsem zamlátit do ústředního topení. A když se vrátím, díra v umakartu, ale jinak je to celkem dobrý bydlení. Náš dům je plný různých zvuků, náš dům je plný různých zvuků. Aspoň se tu člověk nebojí, i když tuhle jsem zrovna seděl v pokoji. A v tom najednou jsem slyšel, jako by někdo vešel do chodbičky našeho bytu. Nastoupil

se podívat. Nenech to náhodě zjistit, co tě to tak spletlo. A fakt, na našem záchodě normálně svítilo světlo. Jsme tu prostě pro všechny a všichni jsou tu prostě pro nás. A proto jsem na dveře nápis dal, jenže ještě ten den ho někdo vzal. A tak jsem to do pichotby zakřičel. Přijďte zás, jak livo, přijďte zás. Náš dům je plný různých zvuků. Náš dům

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Život je pro mě obnošená vesta. Vše, co se dalo, dávno už jsem prožil. Teď už mi zbývá jenom jedna cesta. Stříknu si trochu, jedu do žil. Pár kapek u trejchu jsem požil a zítra zase si pro změnu, v případě, že bych ještě ožil, kulí hlavu pro ženu.
2: Pro koho?
1: Pro ženu. To jsem si říkal, když mě bylo 20, když nevěděl jsem, kudy dál, až dobrý přítel vrazil mi pár facek a pak

co měla pro mě, když jsem se s ní sešel. Polibky s chutí, cukr, kandle. Pro ní jsem došel k rozhodnutí, že život bez je buď jak buď a nikdo, že mě nedonutí, abych ho žil, když nemám chuť. Tu opět přítel objevil se

to zas nic. Až jednou lehl jsem si na koleje, neb jsem měl v duši zas nějaký zmatek. Ležel jsem dlouho, vlak však stále nejel a Pražce tlačili mě do lopatek. Dobytčí vlak do městských jatek měl ukončit mé trápení, byl všední den a přece svátek. Dobytčí vlak měl zpoždění.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den a já jsem smutný.
2: Ale ne,
1: jo.
2: Co se děje? A nebuďte slušnej.
1: No, mám ty svoje dny, takzvaně.
2: U zás?
1: Zas, jo. Se těším, až budu po přechodu. No, víte co, díval jsem se předevčírem na poslední zasedání sněmovny. Pane Holče, já jsem to celý prožval.
2: Proplakal.
1: Tři kapesníky. To vám bylo tak smutný. Za první vyloženě labutí píseň.
2: Nejlepší sněmovny, ne?
1: Poloprázdná sněmovna, ostuda. A vystoupila na konci, když už to zdechalo celý, vystoupila paní Schillerová a poděkovala zaměstnancům sněmovny, uklizečkám a všem.
2: Jo?
1: No a v tu chvíli ta Pekarová zjistila, že na něco zapomněla. Tak se taky ještě přihlásila a velmi laciným způsobem zopakovala to, co říká. To, co říkala Šila.
2: Ty švro, jí to nejde, Markétě, Ksavre, no jí to nejde. Kdyby řekla, to nemáte na iPhone, no kdyby rozdala svetry, ne všem. Vemte si, tak teda takhle, nedáme si půl hodinu ticha za
1: Markétě? Půl hodina je moc.
2: To je moc, myslíte? Tak je to formát, Ksavre, výjimečný, ne, v politice. Jak říkal Miloš Zeman, je to prokletí český politiky.
1: To říkal, no.
2: A teď končí.
1: Končí, tak dáme minutu ticha za paní.
2: A pak odšpultem šampaňský, ne, pořádný.
1: To ne.
2: Končí pro
1: kutí. Mě to je líto, že odchází.
2: Jste vážně smutnej.
1: Já jsem byl vyloženě, jak ona promluvila, mně se to spustilo a já jsem to nemohl zastavit. To bylo tak dojemný. Ale víte co, pane Holče, ta ostuda, ta fatální ostuda, že jí nikdo nepřinesl kytku. Já, kdybych byl poslední Ferda od Okamury.
2: Počkejte, ani dom Čafery? Oni ho nepustili, aby jí dal
1: kytku. No to tam vůbec nebylo. No on je někde na dovolený.
2: No to je.
1: No.
2: Ale oni ho neeskortovali?
1: Neeskortovali. Ježiši, a já bych Maria. To udělal tak, i někdo z opozice, kdyby Okamura byl trošku jako, tak by řekl tam nějakému poslednímu, který nikdy nevystoupil v té sněmovně, protože neumí říct souvislou větu, tak by řekl, ty Franto, běž tady na Malostranském náměstí, kup 4 karafiáty za 300 korun a až ona promluví, tak je zaneseš. A to by bylo...
2: No ne, Franta, počkejte.
1: Co, Franta?
2: Oky by jí to dal, tu kytku, a řekl by jí, Markéto, já ti děkuju, že jsem ty 4 roky nemusel sedět ve vedení sněmovny, že jsi mě tam nepustila. Co?
1: No.
2: Já jsem si tady 4 roky šoupal nohama, seděl jsem v koutě.
1: Víte, co jsem si říkal? Že bychom měli udělat takovou jako síň slávy nejhorších předsedů sněmovny a byla by tam ona a Míla Vlček.
2: Ksavere, Míla Vlček byl blb, ale takovej, dá se říct, vlastně dneska nevinnej vedlení.
1: Takový Ferda.
2: Jo? On byl Ferda, který, říkám, jako byl přitroublej, ale on nebyl vlastně zlej, on nebyl škodlivý extra.
1: A to ona taky ne.
2: Je.
1: Myslíte, že jo?
2: Míla Vlček, ten by pustil kohokoliv do vedení sněmovny, ten by ctil ty tradice.
1: No tak on neví, co to je vedení sněmovny.
2: No, tak by to všechno vyšlo, jak by mělo.
1: Víte, jak to bylo s Mílou Vlčkem? Socani tam posadili, řekli, tady budeš sedět 2 dny a pak rezignuješ, ty vole. A první den, když ho posadili jako do křesla šefa sněmovny, tak on měl najednou ochranku, auto s majáčkem. No. A za 2 dny mu říkali socani, už se rezignuješ. A on říkal...
2: Ale ne, tady je to dobrý.
1: Tady je to dobrý. Vždyť ale... já jsem přijel k nám na návěz ochranku.
2: Jo, ale mě napadlo to samý u té Markéty, u soudružky. Jsi říkal, přeci nemůže nikdo soudnej nominovat jako takovýho do čela sněmovny. Jsem si říkal, Markétko, že jí řekli, my ti to tady teď dáme na 2 dny, stoužeš a pak se zdekuješ. No a ona taky ne. No, podívejte.
1: Na druhou stranu... Pane Holče, řekněme to tak hezky, kamarádsky, přátelsky a smířlivě.
2: A co?
1: Řekněme, že ona není vyloženě talent. Politicky.
2: To je málo, Ksavere.
1: Je
2: málo.
1: A řekněme, že to není jako vyloženě jako hlava úplně...
2: A to ještě málo. ona není dobrý člověk úplně.
1: To nevíme.
2: No, jí, podle toho, jak se chová, tak jo. Ona je arrogantní, přezíravá.
1: Meda říkala, že ona je výborný člověk.
2: No tak Meda jo, Meda chce teď její funkci. Tak, ne, a Meda mohla
1: Meda
2: přinést pejska.
1: Meda už zvedla já prst. Ví,
2: tak Meda má zvednutý prst non-stop.
1: Pozor.
2: Jo. Ale já, Xavery, ale já smutím kvůli soudružce Market. Ale opravdu, upřímně.
1: Jak to?
2: Vidím, no, protože 4 roky mi tady plní obsah. A mi píše streamy.
1: No,
2: a co já teď budu dělat?
1: Co
2: ale vážně. Teď si představte, že ta nová vláda do čela sněmovny posadí fakt někoho schopného, normálního. Aspoň normálního. Kdo nebude plést svetry proti Putinovi, kdo nebude říkat, vy nemáte na iPhone, kdo nebude škrtit topení ve sklepě ve sněmovně. Co?
1: Já tuším, kdo bude předseda sněmovny.
2: Já si přeju nástupkyni nebo nástupce Market, jako s podobnýma, s podobnou kapacitou.
1: Bude to ten
2: ničivou.
1: Bude to ten Klempíř. On je hudebník.
2: Jejda.
1: No, a on je jako srandovní. A no, on kdyby tak řídil tu schůzi. Máte slovo. Víte, to by bylo hezký, já bych tam chtěl muzikanta.
2: Aby to neřídil, jako když chodil na ty...
1: To já nevím, na to je ty... a to už je pryč.
2: Úplně ne, no. To
1: no dobře, tak zkusíme nějaký jiný typ. Tak koho byste tam viděl? Já se to stydím říct, pane Holče. Já bych vám to pošeptal a vy byste toho řekl nahlas potom.
2: Ne, tak to nebuďte slušný, řekněte jméno. Já přemýšlím... No řekněte.
1: No bude to pravděpodobně, když ne od motoristů, tak někdo od Okiho.
2: No?
1: No. A já myslím, že by to měl být někdo, s kým je trošku sranda.
2: No bez pochyby.
1: No a já bych tam dal takovou tu paní s těma dlouhýma vlasama, nevím, jak se jmenuje, od Okamury. Chodí do těch dabet teď a je dobrá. A to chce prostě jemnou ženu.
2: Počkejte, tak... blondýka taková.
1: Blondýka.
2: Šafránková.
1: Ne. Ona se jmenuje, myslím, Pošarová.
2: Jo, jasně. Ona je korunka. No, to...
1: Ona je úplně jo. Taková subtilní, jako... Hmm? Co znamená subtilní, pane Holče?
2: Taková drobnější.
1: Drobnější, subtilní.
2: A... Vy používáte slova, které nerozumíte?
1: No, na mě to teď napadlo, dobře. Já jsem nechtěl udělat chybu.
2: Správně.
1: Abych neřekl něco, co by bylo redundantní.
2: No to ne, tohle je redundantní a nejhorší zločin, Xavere.
1: To jsou ty vaše narrativy.
2: No jo.
1: No prostě to chce takovou nějakou citlivou ženu, aby jsme teda udrželi ten směr.
2: Jo, jo. No, ale ještě postrádám jednu věc. A já doufám, že...
1: Pomník
2: samozřejmě taky, protože teď ho má kníže Schwarzenberg, jak to oslavili, má pojmenovaný náměstíčko. A teď si představte pomníček soudružky Market někde v Praze. Kde byste to viděl?
1: Kde bych to viděl? Tak na Václaváku. Ne?
2: Jo, já jsem spíš myslel na Jižáku, že by se...
1: Pane Holče, ten kůň už je ohranej.
2: Kůň jo.
1: Už jsem byl všichni viděl, už si všichni dali 100x.
2: A já bych si mohl myslet, že kobila nebo něco, ne?
1: Ne, kobilu dáme pryč a postavíme tam nadživotní sochu paní, jak se jmenuje příjmení?
2: Pekarová.
1: Paní Pekarové.
2: Adamové.
1: Nadživotní a budeme si dávat sraz, sejdeme se u prdele Pekarové.
2: A proč
1: podvodca jsem koně?
2: No. A počkejte, a proč se vám nelíbí Jižák?
1: Co to je Jižák?
2: No Jižní město. Sídliště, ono je taková
1: ale
2: žena
1: to
2: ze
1: není,
2: sídliště.
1: To není ne? Prestižní. Jako...
2: Je? A bude v kontaktu s plebsem. No.
1: To už,
2: její.
1: To už Jižní město, to už rovnou může teda dochánovat ten pomník.
2: Tam by se hodila taky.
1: Ne, já bych ji dal na Václavák nebo na Staromák. Tam jsou zbytečně sochy už starý.
2: Staromák už je hůz. Tady máme Xavere
1: no
2: toho,
1: a co,
2: koho
1: ještě
2: na
1: zajímá hůz? Máme...
2: Není to moc přeci jenom?
1: No ne, tak prostě ta historie nějak kráčí a máme tady mnohem důležitější lidi, co zanechali
2: ne,
1: větší stopu
2: ne.
1: Než Jan Hus a to je paní Markéta
2: máte pravdu. Já bych to
1: Adamová,
2: vyhodil.
1: Pekarová, Hodinová, Sporná.
2: Xavere, já bych Husa vyhodil ze Staromáku a dal bych tam Market.
1: No já taky.
2: Ale dal bych jí ten takový velký pomník a podstavec, kde je Hus, to bych tam nechal. A jenom bych tam místo
1: Husa...
2: Já si to Husa,
1: vybavu, jak to vypadá.
2: No, je to docela masivní. A místo Husa bych tam dal Market.
1: Jsem
2: já si myslím, že je na čase skončit s touhletou husickou historií, ne? Konečně. Ne? Co?
1: A uznat, že tato země měla mnohem významnější lidi, a to je třeba paní Pekarová.
2: Ale to ne je mnohem lepší kazatelka, než on byl kazatel, ne? Nemyslíte? Co? Je, Xavere, je.
1: Pane hoče, tam to drhne.
2: Xavere, ty její mše. Byl jste někdy na mši její? Já chodím pravidelně.
1: Já jsem byl na mši jednou a tam byl Duka. Ona vůbec nebyla.
2: Duka, ten tomu vůbec nerozumí.
1: To je pase už úplně.
2: Jasně. Kam to chodíte, pro boha? Já vás někdy vezmu ještě.
1: No, pane hoče, ať se řekněme, musíme přiznat, že prostě děvčica, která, nebo paní, slečna, dáma, ať to říkáme s veškerou úctou, která vlastně neměla moc zkušeností, říkám to, nebyla úplně vybroušený prostě mozek a všechno.
2: Diamant,
1: a
2: myslíte,
1: ona se dostala z ničeho nic na předsedkyni sněmovny. Říkal kolega Luxík, že ona se tam dostala tak, že si koupila lístek do kina, sedla si na špatný sedadlo a že ji vylosovali.
2: Jo.
1: To je životní úspěch. Ksavejte. Už se nikdy nic takhle nepovede.
2: Je to narrativ životní?
1: Narrativ to není. Ne, narrativ to není. Je to životní úspěch, který už nezažije. A ona už teď, když bude prodávat třeba znovu ty telefony, tak přijde do nějaké firmy a řekne: dobrý den, já vám budu nabídnout výhodnější tarify, než jste mě doteď, a já jsem byla předsedkyně sněmovny.
2: No jasně, jo.
1: A to je přece super.
2: Jo.
1: My nejsme předsedové tady ani XTV?
2: Já jsem místo předseda klubu sviní.
1: No je to místo předseda.
2: No, koho zajímá, mám našlápnu to předsednictví.
1: Koho zajímá místo předseda?
2: Jsem na správné cestě.
1: Gagarin byl první. Ne, víte, kdo byl druhý? Nevíte.
2: No. Druhý bude Svoboda z Brna. Teď jsem točil, děju se chystá, že možná tak za, já nevím, do deseti let, že by možná mohl někam letět. Ale
1: tomu já fandím.
2: Ale nebylo napsaný kam.
1: No kam? Na oběžnou dráhu,
2: ne? To nebylo z Brna do Prahy třeba. No.
1: To jako...
2: Ale jak se bude... Já mám ještě jednu věc k Markétě. Blíží se zima. Já doufám, že vydá ještě edikt poslední, a sice dress code, ne, domácí na letošní zimu, co?
1: Už si to odpuste, pane holče.
2: Ne,
1: já už se jí musím zastávat.
2: Vždyť je to potřeba. Pojďme. Tak počkejte, víte, kolik svetrů si vzít letos proti Putinovi?
1: 3. A třeba se najde někdo, třeba se zase najde nějaký komik, který vám posadí a bude říkat tyhle ty blbosti.
2: Nenajde.
1: Nenajde, jo.
2: Nenajde, Xaver.
1: A já myslím, že třeba jako, no nevím, no. Kdo kandiduje za Spolu takový jako vtipný?
2: Tam kandidují samý dobrý.
1: Dobrý. Musím vám něco říct, pane holče. Je to přiznání.
2: Ježíš Maria. Vypadáte dramaticky, Xaver.
1: A naložte s tím, jak chcete. Já, jak jsem měl ty smutný, jako jak odcházet, mě je strašně líto teď. Mně začíná být toho pana Stanjury. Stanjura.
2: Proč?
1: Víte, kdo to je?
2: Kvůli těm nejlepší minister financí.
1: Je minister financí.
2: A že na kapačkách?
1: Ne. Mně jeho líto ten člověk, že je v absolutním strachu. Podívejte se mu do očí v nějaké. On má normálně cukatury.
2: Já vím.
1: A je vidět, že on ví, že tam v tom moravskoslezském kraji se stane něco strašného.
2: No to už je.
1: Okamura, Reichl, Konečná, všichni proti němu.
2: Až ho porazí Reichl. Rvoun z Václaváku, no, ne? Jak říkali, s těmahle lidma se nemluví.
1: No tak Reichl porazí určitě, ale on se asi nedostane do sněmovny.
2: No nemusí se dostat, Xavere, to je blatečka, ale to už je jenom jeho velký finále. On má ten tik a ten strach ze sebe od první chvíle, co se stala ministrem financí, protože on ví, že tomu vůbec nerozumí.
1: No, tak jasně.
2: No. On ani neví, kolik nul má miliarda. No.
1: Koupil si lístek do kina, sedl si na špatný sedadlo a oni vylosovali.
2: Ne, Stanjura si to zařídil jinak. No, tak.
1: Jo, myslíte?
2: Jo. Tak teda to šel tak přes rodinný biznis i a tak. No.
1: A zase na druhou stranu on mluví pasivně polsky a to je super.
2: Pasivně? Já nevím, co to znamená, když mluvíte pasivně?
1: No pasivně, že tak trošku rozumíte, ale že umíte hovno. No, že je to taky pasivní celý.
2: Já jsem říkal, že to není takový, jak měl, pamatujete si, když si Ivan Mládek takovej vtip měl scénku v televizi, že vyprávěl tam někdo vtip němčině a on se strašně rozesmál a pak řekl, tomu jsem nerozuměl. Tak to je, když mluvíte pasivně německy?
1: No, to je, jak říkal Schönehack, se to mít chlupen. Hmm. No jasně. No, rozumím pasivně polsky, jak je taky vtipný. To já bych si tam nepsal, prostě bych přiznal, že neovládám žádný cizí jazyk.
2: Já bych si to napsal jako Janíška Sluníčko, když si, ta si to psala pro změnu k angličtině, a ona taky neumí anglicky, a ona si napsala tam nějaký, angličtinu ovládám na úrovni B plus 1 minus C.
1: Co to je?
2: No to nikdo neví. No, vygooglete si někdy Janičku, jak mluví anglicky, a uvidíte.
1: Já na Janičku nesahat, já mám o ní strach.
2: Já na ní taky nesahám.
1: Ona byla
2: nesahám,
1: teď v televizi a měla tady nějaký jako takový flaster. A mám strach, jestli si nestalo něco přístřílené.
2: Dostala berlí?
1: Ne, no něco se děje, tak a protože já jí přeju pevný zdraví.
2: To já taky.
1: A panu Stanjurovi ostatně taky, jak budete se vracet k té elektrikařině. Ale
2: Ježiš, já to, chci, to ani ne,
1: abys... On má v očích hrůzu, pane holče.
2: No, vám to říkám, no, už hodně dlouho a teď finální.
1: No nepřeju si vidět, co se tam o volbách stane. A já vám musím něco říct kolem voleb.
2: Rozumím nějaký?
1: Příběh. Já jsem byl včera kupovat kafe. A já chodím fikaně do takové prodejny kávy, to je jedno. A oni vám tam mají takový bareček s třema židličkama a udělají vám kafe nějaký na ochutnání, zadarmo. No tak proto tam chodím.
2: Ne? No.
1: A nakoupil jsem kafe a mladí lidé tam obsluhují. Dáte si presíčko, dám, ostatně kvůli tomu jsem přišel. Výborný. A chlapec říkal, a koho budeme volit? A já jsem říkal, to já nesmím ani naznačovat.
2: Proč?
1: Aha. A teď se začali hádat s dívkou, která tam obsluhovala. Takovou dívku jste nikdy neviděl. 2 metry, nohy dlouhý, taková jako a velmi milá. Hmm? A hádali se, jestli budou volit Babiše nebo motoristy. Ona řekla,
2: no,
1: Babiše...
2: No tak ale stojí na správné straně, oba se dá říct.
1: No, pane holče, nevím, z toho byla hádka.
2: No tak to...
1: Oni se poštěkali.
2: A té době si se přeli argumentačně?
1: No argumentačně moc ne. Ona řekla, tam je ten Turek, ten jel 350 po dálnici. A on řekl, Turek, ten je výborný, tomu rozumí.

0: letech svojí vlády, no takže i on už se bojí svého vlastního režimu a toho díla. On taky teď objíždí Česko s restartem Česka po 4 letech svojí vlády, což mi přijde taky, že to přiznává, no, že se to nějak nepovedlo asi.
1: Jemu, pane Holče, tak strašně nesedí to s těma lidma. On je opravdu salonní typ z knihovny Václava Havla.
0: Sedí mu to.
1: Nesedí. On, se, on je jak nahý v terní. To není Babiš.
0: Já to si není to Babiš. Užívám k
1: Pojďte, Čosterika, slovensky. A Fiala překračuje nebo vylízá z něčeho, co, z nějaké bubliny zóny, kde on, kam on vůbec nepatří. On mezi normální lidi nepatří.
0: Tak je normální, ale...
1: On se narodil někde v knihovně jako politolog, vědec a má to sáčko a, to, a teď se má bavit s normálníma lidma od lopaty.
0: Jo.
1: To nejde dohromady.
0: On se s nima nebaví, to je potřeba.
1: Baví.
0: Téměř. On tam má ty svoje... Ksebr, jemu to jde s lidma krásně. Já si užívám ty jeho meetingy, ty videa z toho. Všim se si, že on si někde najal kompars úžasný. Takových převážně třicátníků. A oni chodí na ty meetingy a vždycky se pak najednou si vezmou slovo a oni vyprávějí narrativ správný, kde panu předsedovi, premiérovi poděkují za to, jak se jim krásně žije třeba s 20 tisícema nebo s 30 tisícema hrubýho, že si za to koupí dvě auta, mají velký dům, jezdí na dovolenou. Občas samozřejmě si musí trošku utrhnout od úst, ale jako hodnotově je to dobrý. A mně se tohle moc líbí, jaký on má jako krásný lidi, musím říct to takhle.
1: No, a to já s váma souhlasím. A to vyhrává volby, ne?
0: Tohle jo. Tak. 20 tisíc hrubýho si myslím, že jasná výhra ve volbách.
1: No a víte, ještě teď pozoruju před těma volbama toho pana Rakušana.
0: Ten je dobrý.
1: No je, tak to je tak vzácný člověk.
0: Ten je dokonce čím dál tím lepší.
1: Já se jenom tak nějak bojím, pane Holče, protože tam je nějaký ten dozimetr. A tam se prý kradlo.
0: No tak trošku...
1: Jestli trošku, tak to je dobrý. To je jako trošku...
0: Severe, já už jsem to říkal, já si nerad opaku. Kdyby se měl stát premiérem Rakušan,
1: no,
0: beru i vás, spolíhám na vás, jdeme na Letnou a pořádáme demonstraci za premiéra Fialu.
1: No, tak...
0: Protože Rakušan... No, víte, co jsme se teď zase
1: dozvěděli? Ale my jsme se přeli, já bych chtěl raději Rakušana než Fialu.
0: Vážně?
1: No.
0: Vy jste dostal taky něco z dozíku?
1: Tak pan Redl mě poslal něco právě.
0: No ne, tak protože teď jsme se dozvěděli, a to možná vysvětluje, proč se dozimetr pořád nesoudí, že teda v té obžalobě je, že Redl z těch ukradených peněz z veřejných podniků financoval kampaně STANu.
1: Ale to je hezký.
0: To je hezký.
1: Představte si, kdyby to jenom ukradl a nechal si to.
0: Jasně, a tohle to, on není žádný Hamoun.
1: No ježiš, pane Holče, toto je úplně skvělý.
0: Je to stará škola. Je to stará posivá škola a jak říkal David Rád, krmil Vesty, ne? Aby Vesty je krmila zpátky jeho. A...
1: Ale nedal ten Redl taky nějaký prachy ministerstvu spravedlnosti na vyčištění?
0: No,
1: do čistírny.
0: Je to možný. A víte, co se mi teď líbí? Za první teda, že Vítek furt říká, že Redla neznal. A on už je politikem zastan přes 10
1: kdo?
0: Let. Co?
1: Kdo to říkal?
0: Vítek. Rakušan.
1: To říkal.
0: Říkal.
1: Ale to je přece blbost.
0: No, tak ho říká blbosti rád.
1: Tak jestli ho neznali jeho děti, pozor.
0: Jestli si nevolali tím
1: šifr telefonu.
0: No a tak si říkám, jasně, tak Vítku, to je pěkná blbost, další potvrzení toho, jak lžeš. No ale víte, že oni rozdělili tu kampaň, jak tomu říkali, dobrá kampaň. No. A Vítek rozdával lidem ty milodary z těch partajních fondů. A oni se s ním museli natočit na to video, jak mu děkujou, že jo. A tak si říkám, když jste zmínil ty bitcoiny, jestli takhle rozdávají lidem ty ukradené prachy, uloupený z těch veřejných peněz.
1: Pak je to v pořádku.
0: Pak je to v pořádku, no jo, ale kdyby se odsoudil dozimetr, tak by nedopadli jako stát s bitcoinama, že by to museli vracet, ty milodary. Tedy, když někomu dáte ukradené peníze, no tak nejsou vaše.
1: Pane Holče, to už jedno, protože jak známo zdroje jsou.
0: To je pravda, zdroje jsou.
1: Říkal Špidla, ne?
0: Špidla, ne.
1: No ale počkejte, to jste mě úplně zarazil. On, Rakušan, řekl, že Redla nezná.
0: Jasně.
1: Já bych se zeptal, a kdo to byl Václav Havel? To jste znal? No, Redla zná každý, ne? Stejně jako Václav Havla.
0: Vy nevěříte Vítkovi, ministru vnitra?
1: No, to tomu teda opravdu

0: Věřím.
1: Ne, ale on je, on vůbec, jak říkám, je lepší a lepší, protože teď starostům Vítkovi kradou voliče Piráti. A do Rakušana se opřel teď Hřibátor a řekl mu, no a co ten Dozík? A víte, co mu řekl Rakušan? Ať neohrožuje budoucí koalici jejich společnou.
0: Jo, takhle, on už to má. No, ale já si to neumím představit, že by oni šli znovu do party. Kdybyste slyšeli, jak strašné věci v té sněmovně na té poslední schůzi tam říkal ten pan Michálek.
1: Ten dobrý taky.
0: To je normálně urválek se vším všudy.
1: To se kerí.
0: A on má tu herečku. Jeho paní herečka.
1: Filmíky pro dospělí.
0: Pro dospělí, ale herečka.
1: Tak nemůže každý hrát v pohádkách, ne?
0: Jasně, někdo hraje pro děti, někdo hraje pro dospělí. A co si budeme říkat, my se díváme na pohádky jenom o Vánocích, ale na filmy pro dospělí se každý týden, jeden večer díváme přesně 8 minut.
1: No jasně, a oni jsou i pohádky pro dospělí.
0: Někdy i 6.
1: V tom byl dobrý ten z Jezerky, ne?
0: Já o tom to nemůžu mluvit.
1: Já taky ne.
0: Já jsem v konfliktu.
1: V Kamaších.
0: Vy jste myslel pan Hrušinský, jo?
1: Ne, to ne.
0: Protože představte si, že jsem zjistil, že pan Hrušinský, jeho divadlo, nikdy nedostalo ani korunu na dotacích. A představte si, jak to je hezký, že on ani kačku nikdy nečerpal. Za celou historii
1: ne?
0: To divadlo šlape tak, že on, že na sebe vydělá, ještě je to umění obrovský.
1: Mm-hmm.
0: Ještě je to prostě sami národní umělci. A představte si samou o sobě, a mohl by čerpat.
1: No ale on si to nevezme.
0: Nikdy si nevzal ne. Ani kača. Ani korunu.
1: To by mohl trošku vyškolit svoje kolegy z Ypsilonky, ne?
0: To já nevím.
1: No tak, těm to moc.
0: Ještě existuje?
1: No těm to moc nejde, už tam nikdo moc nechodí.
0: Nechodí.
1: Oni moc na tom nevyberou, na tom stupni. Tak Praha chtěla, protože oni snad dostali nějakých 40 mega za třeba poslední rok. Tak chtěli to nějak vyřešit, no a to je ta hodnotová parta kolem Dejdara a Lábuse. A oni řekli, my jsme umělci, vy jste povinní nás platit z dotací, aby my jsme mohli hrát. No a teď oni odvolali Praha, prostě magistrát toho nového šéfa, který měl nějak zajistit lepší rentabilitu. No to je jedno. Tak jsi říkal, že tady pán z Jezerky by mu dát školeníčko, jak se uživit komerčně, ne?
0: No. No jistě. A bez dotací.
1: Jo?
0: Bez dotací. A já to obdivuju a navrhuju, pane Holče, taky návrh, že bychom třeba donaty, který přijdou do příští Vilzonky, poslali...
1: Odklonili na Jezerku?
0: Na Jezerku, aby aspoň kačku dostali. Není to fér?
1: Je.
0: A oni tam udělají představení, jehož sláva se dotýká hvězd.
1: Tak mohli by nám tam napsat nějakou roličku, ne? Oběma. Vy jste si nechtěl zahrát s legendou, Ksavre?
0: S kým? S Bohdalkou?
1: S legendou,
0: tam hraje Bohdalka, pozor.
1: Jo?
0: No. A výprej výborná.
1: Já jsem myslel legendu v Kamaších.
0: Jako ne. To, no tak jak já bych si mohl zahrát, zbo já jsem nějaký herec.
1: Tak to taky máte v sobě.
0: Tak on by si taky nemohl se mnou zamoderovat. Ale přísný člověk to je, to vám řekl.
1: To jo. To
0: akorátní.
1: Přes hodnoty hlavně ne, přes demokracii, jo.
0: Jako umí to přesně pojmenovat pan Hrušinský, kdo je proruský, kdo není, kdo podepsal chartu, kdo podepsal antichartu. On přesně měří všem stejným metrem
1: a, on by nikdy
0: a to se mě na něm líbí.
1: Jasně, a on přesně není nějaký šmejt, aby někdy podepsal antichartu, ne?
0: On? No, to v žádném případě. Tak on byl vždycky takový bojovník.
1: Od narození je takovej, ne?
0: No.
1: Asi.
0: No on byl něco, asi jako byl Václav Havel.
1: Jo.
0: Dizident.
1: A Petr Pavel?
0: Tak pozor, to je jiná liga.
1: No vyšší, ne? V dizidentství.
0: No tak Petr Pavel byl normální kariérní komunista, ne?
1: Fuj, Tajksel, no to snad ne.
0: Nebyl?
1: Ne.
0: Jsem četl v tisku.
1: On se popletl.
0: Že jeho paní byla nějaká plukovnice.
1: Ne, on se popletl.
0: On se odpracoval.
1: A pak řekl, že se popletl.
0: Že se popletl?
1: Byl popletený.
0: Včera jsem tady měl debatu. Na kafe tady jeden známý, který ho vy dobře znáte, nebudu jmenovat, a říkal, já jsem volil toho Pavla, já jsem tak zklamaný, to je tak o ničem. Jenom takový ty výkřiky PR-ový tu na motorce a tu na laně. A no, říkal, že už by to, až kdyby se to opakovalo, že by to hodil Bábovi. Hmm? A já říkám, byla chyba, pane Holče, že jsme co? Že jsme nekandidovali.
1: To je pravda.
0: No, pane Holče, skočte do toho.
1: Jo.
0: Příště to posíláme. Jo?
1: Na jezerku.
0: Na jezerku.
1: Tomáš Sova, to bude primář Sova.
0: To je Tomik, to je Tomáš, to je dobrý člověk, ale on je primář, ale
1: úplně... Primář Sova byl taky dobrý člověk.
0: Tomáš je primář, ale úplně u jiné organizace.
1: Jo, dobře. Vlzonova 920 na umístění Mámy Medy vidíte do krytu za nehodnotové proputinovské komentáře. Savre Meda, ona... On chce tu funkci.
0: Kdo by nechtěl funkci?
1: Šéfa TOP 09, jenomže víte, co mu stojí v cestě teď trošku?
0: Kalousek.
1: Ne.
0: Protože tahá za nic.
1: Ta mateřská, to mateřství. On to říkal.
0: A co stojí v cestě, tam má na to nějakou paní, ne?
1: Tam je těžko víc, kdo je paní a já nevím. Já se do toho nechci zabrušovat.
0: Vychovatelku, ne?
1: Já tam nevím, kdo je paní, kdo je pán. Kdo...
0: Ale to je vůbec neřešné, no a o dítě se bude starat chůva, on bude, jak si myslíš, že to je v královské rodině?
1: Se tam, nebude to teď dělat market? Nebude to její příští to, job? On půjde, on jí vystřídá v čele topky a ona bude se starat o děťátko?
0: No to není špatný, pane Holče. No jestli na to nepřišli sami, tak tam zavoláme.
1: A vy pošlete tu kytku, ne? Co nedostal jsi?
0: Asi jo, že já jsem se díval a kytka stojí třeba 600 korun.
1: Tak tam připište žádost, jestli by pro vás neměl nějaký mobil za lepší cenu.
0: Tu 17 iPhone?
1: Třeba, no.
0: Můžu, no. Jeďte.
1: Ale na Davidková.
0: Pan Holec děkuje všem, kdo nás podporují na transparentním účtu XTV.
1: Na Vlzonku otázka Zalky, Xavre.
0: A Zalka
1: nás podporuje, jo. Jitka Meissnerová, Vlzonova 10, napravdu. Vidíte? Vybíráme napravdu. My jsme jak chvilkaři, ne? Skoro.
0: My jsme milion chvilek pro pravdu.
1: Jo. A Nadežda Formánková, Vlzonova 10, příspěvek pro přístav pravdy, abychom ten předvolební boj ve zdraví přežili, Xavre. Vidíte?
0: A má pravdu.
1: Jo.
0: Pane Holče, a teď přichází moje chvíle.
1: Jo, jo, jo.
0: No a koho tam zapíšeme?
1: To je jasný. Já to vím, Xavre.
0: No koho?
1: No já vám to řeknu. No. Já vám dám kontrolní otázku, jo?
0: Vy mě to budete diktovat do pera přímo, jako, jak se říká.
1: Já vám dám nejdřív kontrolní otázku, no. Xavre. Kolik máte dětí?
0: Já bohužel nula, pane Holče.
1: Nula? A nepřemýšlel jste si, když vidíte teď medu, že byste si pořídil něco taky? Ne?
0: Tak přemýšlel, už mám objednaný tři, ale...
1: Jo? No a kolik máte bytečků?
0: Byteček žádný.
1: No ne, teď. Vy máte byteček, ne byteček, vy máte byt. Vy jste se mi několikrát chlubil, jak máte velký byt, buržoázní.
0: No tak tomu neříkejte byteček, já mám mansardu.
1: Mansardu?
0: No.
1: A nejenom jednu, ne?
0: Co to znamená mansarda, pane Holče?
1: No, pod stříškou.
0: No tak já mám mansardu.
1: Jo? Mhm. A nejen jednu, ne? Jsem někde slyšel, no, zákulisí.
0: Tak jako není jedna, ale jsou to nižší jednotky, jak říká Bobič.
1: Nižší jednotky, ale, ale i tak, Xavre, myslím, že se nad váma stahují mračna.
0: Jak to?
1: No, protože nemáte žádný dítě a no. Máte jeden byt, velký ještě,
0: víte,
1: pro
0: mám,
1: jednoho člověka.
0: Víte, mám jeden byt.
1: No, tak máte ještě víc, tak teď jste se přiznal. No a víte, co řekl Hřibátor teď?
0: No.
1: Kdo má víc bytů než dětí, je spekulant. A těm zatneme tipec.
0: Tak já dva byty dám Pirátům.
1: To byt vám rychle udělám.
0: Jo?
1: Jo.
0: No ne, tak lepší, my chudobní, takovýhle starosti vůbec nemáme, pane Holče.
1: No vy nejste úplně chudobné.
0: Ale víte, co to přesně znamená? Že to je normální komunista.
1: No je, je to bolševik, jsou to bolševici.
0: Každým, ale, to je překladu počkejte. Každému podle jeho potřeb.
1: Tohle už jsou normální bolševici od Gottwalda. Ty měli kulaky, spekulanty.
0: No, jediný, co ho omlouvá, je to mládí.
1: Hřiba? Je mu je tak přes 40 let?
0: No, mladý člověk.
1: Je mladý člověk? Dobře.
0: Mladý člověk. Zdeněk Hřib a za...
1: Kdo má víc bytů než dětí, je spekulant.
0: Za výrok o bytech.
1: Tak bejt váma, tak už si připravuju předání. Bytečku, Xavre.
0: Však to připravuju.
1: Jo? Dejte jeden tomu Michálkovi radši.
0: Já bych dal Michálkovi jedině, kdyby tam jeho paní šla natáčet.
1: To, myslím, to půjde zařídit.
0: Aspoň jeden díl.
1: No. Tak vy chodíte na ty trhy, ne na Andělu? Ona ráda hraje s mrkvičkama a se zeleninou, co?
0: Jakože bych byl rekvizitář.
1: S okurkama.
0: No. No to já bych experimentoval. Jako s okurkama, to už je ohraný.
1: No teď já vím, že vy jste tak kreativní člověk s velkou fantazií.
0: No.
1: No, tak vy byste tomu dal šťávu.
0: Pane Holče, nepoužívejte tyhle ty dvojsmyslné výrazy. Šťávu. Ona by tomu dala šťávu.
1: No.
0: Tak prosím vás, příští Vilzonka už bude před posledním před volbama.
1: Vážně?
0: No, pane Holče, co kdyby jsme příště si vzali sem tabuli a napsali si tipy, jak to dopadne?
1: Proč
0: já už
1: ne?
0: Mám natypováno asi se 7 lidma.
1: Jo? Hmm.
0: Že by nám sem postavili takovou tu tabuli, víte co myslím, no? Papírovou. No? A já bych zapisoval, anebo bychom sem vzali sličnou asistentku, která by zapisovala.
1: Bych mohli vzít tu od Michálka, ať je nějaká sranda, ne?
0: Buď to tu od Michálka, ale to bychom museli až po 22. dně to pustit, tu Vilzonku. A nebo Market, když tady má do čeho píchnout teď.
1: To je pravda.
0: Bude ráda, že si tady přivydělá 400 korun.
1: Jo.
0: Vezme si...
1: No, vidíte.
0: Teda musím vám říct...
1: Tak to tam připište, až jí budete poslat tu kytku.
0: Já jim musím pořád pochválit, pořád chválit. Měla tak hezký šaty, pane Holče.
1: Jo. Tak za těch 300 tisíc K?
0: No, já nevím, jestli...
1: Měsíčně?
0: Já jsem řekl pěkný, ne drahý. Jo, jo. Já jsem takovýhle viděl v Kauflandu.
1: Aha.
0: Tenhle ten model.
1: Jo.
0: Ale neměli 4X.
1: Jo. Takže,
0: no, jako boty na podpatky už mám a Chichi Tornado už se tam dlouho neudrží a já jsem připravený.
1: Chichi Tornado se neudrží?
0: No, podle mě ne. Pojede, jak namydlený blesk. Já si na to dělám záluz.
1: Tak hájeli, já vím.
0: Já už jsem domluvený s Ondrou Brzo Bohatým, mm-hmm. že budem dělat rozhovor a budeme mít
1: no a už bohatý. Víte pseudonym svůj? Tam nemůže jít jako Xaver.
0: Já budu Chichi Xavera. Chichi Xaver.
1: Nebo Chicha Xaver.
0: Chicha. Don Chicha.
1: No.
0: A je to. Víte, komu se říkalo Don Chicho?
1: Paroubkovi.
0: Jo, Paroubkovi.
1: Potom se mi stýská.
0: No, on kandiduje za ČSSD.
1: Xavier, to je takový sešup. Oni ho teď zvou do televizních debat s úplně jako nějakým komparzem. Víte, z těch úplně bývalý premiér. Pamatujete si na to, když
0: jasný,
1: když se tak... nafouk nejvíc a chodil do těch debat s Topolánkem a byl presumptivní premiér.
0: Ale tak premiér. Vy jste taky býval prestižní streamer.
1: Jasně.
0: To takhle berte.
1: Já jsem...
0: Ale... Že se na to nevysere, už je divný. Hmm. Měl by zůstat pěkně doma a lidi by se za ním chodili radit, když by české zemi bylo nejhůř.
1: Já to znám. Víte, co mi napsal jednou Jáchym Brecion? To je ten od...
0: Kdo?
1: Synáček od Alexandra Vondry a...
0: A jak jste to říkal to jméno?
1: Jáchym Brecion.
0: To je česky?
1: To je česky. A oni, že jo, oni ho živí rodiče, dojí erár samozřejmě, aby nic nemusel dělat, aby nemusel makat.
0: To je v pořádku.
1: A já jsem tak nějak napsal nějaký hodnotové věci na X-ku a on mi napsal, Petře, vy jste padl až na dno. A já jsem mu napsal, Jáchyme, já jsem dnem dokonce propadl už.
0: No, ale já to nechápu.
1: Co?
0: No, to je ten levoboček, jo?
1: Nemakačenku, no.
0: A to je jedno, já nevím, no. Tak jasný je, že takovýhle děcka musí být napojeny na RR.
1: Jo.
0: V tom nehledejte nic špatného. Ale že on se pustí do vás. Vy taková hvězda, silný člověk.
1: Silný, jo, tak viděl tam ty hodnoty.
0: A co on umí?
1: Dojít erár.
0: Jo.
1: Díky rodičům.
0: Jo, jo. Tak pak jsme udělali něco špatně, pane Holče. My nedojíme nic, nás dojí právnici.
1: No.
0: No, příště uděláme tabuli, nebo se na to vykašleme?
1: Tak uvidíme.
0: Ne, uvidíme, řeknete jo nebo ne?
1: Budem tajný.
0: Tipy, jak to dopadne?
1: Jo.
0: A od nás to převezme ta Fortuna, to jsou sásky.
1: Mhm.
0: A vypíšou sásky.
1: Jo.
0: Nás uvidíte. Všechno je to pro dnešek a těším se na příště. Naschledanou.
1: Já taky, Xaver.
2: Posloucháte Radio Xaver.

Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.

jinocha objevoval svět, až nová epocha náhle trhla oponou, než bys napočítal tři. Změnila mu tvář, co dávno chlapci nepatří. Plno těžkých zrn,

0: pro mne objevil. Tichý lesní Jakubov, lesní Jakubov.
1: Hraje vám Rádio Xaver.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu, jako pokaždé, ekonomka Markéta Šichteřová. Markéto, byla jste teď někdy v bance svojí a znáte svoji uhlíkovou stopu?
2: No, v bance jsem byla přednedávnem, ale uhlíkovou stopu teda neznám a ani mě nenapadlo si ji zjišťovat.
1: Ne? Tak to asi nejste uvědomělá občanka, protože teď se provalilo, že banky, kromě spousty jiných služeb, které od nich chceme, dělají takovou službu, kterou asi většina lidí nechce, a sice, že měří nám, klientům, na základě našich bankovních transakcí takzvanou uhlíkovou stopu, neboli počítají nám, jaký jsme špindírové za to, co kupujeme. Když si koupíme auto, vědí ku příkladu, nebo různý třeba jídlo a tak, tak nám prostě spočítají, jak jsme zaneřádili a znečistili svět. No ale ona tohle je jenom taková špička ledovce, která teď pukla a začalo se to řešit kvůli tomu, že někteří klienti měli pocit, že jim někdo nutí nevyžádanou službu. Ale ono se to týká i firem, samozřejmě zasahuje to do ekonomiky, protože celá ta zelená nesmyslná agenda a motivace zasáhla i bankovní svět, který je strašně důležitý pro úvěrování firem a tak dál. A stejně tak tam vidíme i strašidelnou politickou motivaci, kdy jsou diskriminováni klienti jenom kvůli svým politickým názorům. Takže to bude tématem tohle, kdo to zaplatí. Jinak tenhle pořad můžete poslouchat na xtv.cz.

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Zdravím tě, pane prezidente, ahoj.
2: Zdravím tě, Ksaveru.
1: My natáčíme tento pořad 7. května, tedy den před oslavami 80. výročí osvobození naší země. Jakým způsobem, Miloši, ty si připomeneš to výročí, jakým způsobem budeš v úvozovkách slavit?
2: Dvakrát. Zaprvé už jsem to jednou oslavil na pozvání svazu bojovníků za svobodu. Jsem byl v Terezíně, kde jsem promluvil na téma, že zlo se má ničit v zárodku a nenechat zbytečně rozvinout. Protože nacismus se dal porazit jak v polovině 30. let, když Hitler obsazoval demilitarizovanou zónu v Porýní. Kdyby Francie a Británie tam tehdy poslali armádu, tak Hitler padnul. Wehrmacht byl nejen ještě slabý, ale neměl ostré náboje a bylo mu přikázáno, aby při prvním konfliktu couvnul. Takže dějiny se opravdu mohly tehdy při větší odvaze tehdy vítězných spojenců odehrávat jinak. No a milý Ksavere, protože jsi to nevěděl, tak připomínám, že 8. května sleduji s velkým zájmem proto, protože jistý poslanec Miloš Zeman ve federálním shromáždění navrhl zákon, kterým se svátek konce války přesouvá z 9. na 8. května. A jak vidíš, tento zákon byl přijat. Já jsem to tehdy zdůvodňoval tím, že 9. května je historická lež. Pouze Stalin potřeboval, aby v Berlíně to proběhlo 9. května, neboť skutečná kapitulace byla v Remeši 7. a vstoupila v platnost 8. května. Takže jsem říkal, že musíme tímto zákonem defalzifikovat historii. A to se stalo.
1: No, spousta lidí, a já to čtu na internetu, na sociálních sítích a také mluvím s lidma, si připomínají toto 80. výročí i s jakýmsi podivným pocitem, když v médiích čtou a vidí a slyší, že mocipáni Evropské unie rozjíždí obří závod ozbrojení ve stovkách miliard eur. Ne každého občana toto nechává chladným, a když je teď to 80. výročí, tak je to možná ještě silnější. Poprosím tě, Miloši, o tvůj komentář.
2: No já bych to především nespojoval, to je falešná historická analogie, protože tehdy se proti Hitlerovi naopak nezbrojilo, proto jsem také mluvil o té slabosti spojenců. Ale narážíš-li na rusko-ukrajinský konflikt, tak ti odpovím jako vždy. Základní je zastavit zabíjení, základní je uzavřít příměří a pak se obrovské zbrojní programy stanou dílem směšnými a dílem nepotřebnými a téměř každý rozumný politik bude říkat, proč ty peníze dáváte na zbrojení, když tady máte zdravotnictví, tady máte veřejnou dopravu, tady máte školství, tady máte sociální péči a tak dále.
1: Dobře. Ty říkáš, je potřeba zastavit zabíjení, je potřeba příměří, ale tak možná by mohlo zaznít i z tvých úst, tedy jak?
2: No tak já považuji na rozdíl od Evropské unie, která je v tomto přes koalici ochotných v zásadě impotentní, považuji za možné, že se Donaldu Trumpovi postupným vydíráním obou stran, což je jeho oblíbená taktika, podaří dosáhnout jednání o příměří. Má na to mocenské páky. A to pro obě země. Dobře. Rusko i Ukrajinu.
1: Dobře, ale před pár dny Donald Trump prohlásil, že pravděpodobně není možné, aby pánové Zelenský a Putin se na něčem dohodli. Tak trošku to vypadá, že Donald Trump už s tím nechce mít nic společného, možná je to jenom navenek. Kdo by teda měl být tím hromosvodem, kdo by měl být tím, kdo to vyjedná celé?
2: No, tak zaprvé právě toto je součástí vydírací taktiky. Když mě nevyhovíte, já odejdu z tohoto jednání a dělejte si to sami. A protože de facto je to jediný možný zprostředkovatel míru s dostatečnou váhou, včetně vojenské váhy, tak úvahy o tom, že by to mohlo být například Turecko nebo Čína nebo jakýkoliv jiný mediátor ze všeho nejméně Evropské unie, jsou naprosto ploché, přímo placaté. Takže sledujme se zájmem Donalda Trumpa, jak si povede, a držme mu palce.
1: Co si myslíš, Miloši, o návštěvě Roberta Fica na oslavách 80. výročí v Moskvě?
2: Říkal jsem už pro rozhovor v Blesku, že je nesmyslné kritizovat Fica za to, že jede do Moskvy, kde se patrně setká s Putinem, a přitom benevolentně přihlížet tomu, jak si Trump 2 hodiny s týmž Putinem telefonuje. Záleží vždycky na tom, co Fico bude Putinovi říkat. Kdyby mu říkal, o Vladimíre, jasné slunečko, jak jsem šťastný, že jsem na Rudém náměstí, tak by to bylo samozřejmě špatně. Pokud mu řekne, pane prezidente, udělali jste napadením Ukrajiny geostrategickou chybu a pojďme přemýšlet o tom, jak z toho ved, abyste alespoň nestratil tvář, tak potom takové jednání by mělo smysl.
1: A ty se znalostí věci a při té známosti, nebo znáte se s panem Ficem, na co ho typuješ? Je to člověk, který je schopný toto Putinovi do očí říct?
2: Já si myslím, že asi ano. Protože podívej se, kdyby se mu to podařilo, a každý politik chce být milován a chce být populární, tak jeho popularita by dosáhla nebeských výšin a ať by pak v domácí politice dělal cokoliv, byl by nejslavnější slovenský politik všech dob.
1: Kdyby si byl pozván, Miloši, ty na ty oslavy do Moskvy, letěl bys tam?
2: Ale jo, to jsem také říkal v tom rozhovoru v Blesku, aby se zastavilo zabíjení, protože to je ten základní cíl, ale protože jsme měli s Putinem docela dobré vztahy, tak bych byl možná ještě agresivnější, než jsem říkal, že by měl vystupovat Fico.
1: Agresivnější, jak by to teda vypadalo? To mě opravdu zajímá.
2: Citoval bych mu, což už jsem udělal několikrát, francouzského politika Talleyranda, který řekl Napoleonovi, je to horší než zločin, je to chyba. Vladimíre, protože my jsme si tykali, Vladimíre, udělal si chybu, která je horší než zločin, napadl si Ukrajinu. tak by mě možná vyhodil, jo, to nemohu vyloučit. A pokud ne, pak bych pokračoval dál, hledejme cesty, jak se z toho dostat bez ztráty tváře.
1: Co soudíš, pane prezidente, o tom, že před pár dny navštívil Prahu prezident Zelenský, prezident Ukrajiny s velkou pompou, dokonce ministr zdravotnictví pan Válek, když vítal jeho manželku Zelenského, tak měl na sobě takovou tu klasickou ukrajinskou kamizolku. Košile. Jak košile se tomu říká?
2: No, asi je to košile, to je jedno.
1: Není to rubáška náhodou?
2: Možná, že je to rubáška.
1: Nevím, co to je.
2: Já když jsem byl v Rusku, tak jednou, kdysi dávno, jsem si taky oblík rubášku. To politici většinou dělají.
1: Nebylo to celé, to divadlo okolo návštěvy Zelenského, přestřelené?
2: Ano, tak já si myslím, že už tady Zelenský jednou byl, asi před 2 lety. Každé setkání se má posuzovat podle jeho konkrétních výsledků, tak jsem rád, že se dohodla nějaká zdravotnická spolupráce, nějaká sběrná střediska pro uprchlíky, kteří se budou vracet domů, to je jistě konkrétní výsledek, takže beru to jako standardní návštěvu. Zelenský objel snad všechny země s výjimkou Ruska a beru to jako užitečnou návštěvu, kterou jsme vyjádřili podporu Ukrajině.
1: Před pár desítkami minut ve Vatikánu začalo slavné konkláve. Nevím, jestli to úplně sleduješ, po smrti papeže Františka budou kardinálové vybírat nového papeže. Jaký by měl být nový papež? Co předpokládáš, jak to dopadne? Ptám se v úvozovkách, promiň, starého prognostika.
2: Děkuji ti. No v 80 letech už opravdu nemůžu být nazýván mladým. Ale pokud jde o to, jak to dopadne, no tak asi hlavním favoritem je ten státní sekretář. Já jsem se s ním také jednou setkal nějak od P, tuším, na pověsmi.
1: Nevím.
2: No ale to je jedno. No a pak jsou tam černí koně, Filipinec, ku podivu Maďar, no jeden Afričan, ale toho asi nezvolí. Tady jde o to, jestli vyhraje konzervativní anebo reformní křídlo. Ono je to tak trošku promíchané, protože například papež František byl více nebo méně liberál, ale byl například tvrdý odpůrce potratů. A potraty a odmítání potratů, jak známo, patří ke konzervativním postojům. Takže skoro bych řekl, že to bude někdo, kdo aby nenaštval ani jednu ze stran, protože on potřebuje, aby ho obě tyto strany volili, alespoň částečně. Tak to bude někdo, kdo domíchá takový koktejl konzervativně liberálního papeže.
1: Je osobnost papeže, ať je jim kdokoliv, je to důležitá z hlediska celého světa politická figura?
2: Je to samozřejmě politická figura. Každý projev papeže je svým způsobem politický projev. A tomuto projevu se naslouchá, což je ze všeho nejdůležitější. Kdyby byl ignorován, tak můžeš pronášet projevy na jakékoliv téma. A je to jako když se hrách na stěnu hází, ale papež se bere vážně. Stalin se sice kdysi zeptal, kolik divizí má papež, ale někdo mu má odpovědět, soudruhu generální tajemníku, katolická církev má 1 miliardu 300 milionů členů.
1: Nevím, jestli členů, ale říkejme věřících.
2: No věřících, ale registrovaných věřících.
1: Tak a vzhledem k tomu, že už je několik dnů po odchodu posledního papeže, tedy papeže Františka, tak už se může hodnotit. A já se tě teď ptám, ty jsi teda za život zažil, předpokládám, je ti 80, teď se tak rychle nedopočítám, 4 papeže?
2: No ne, se všemi jsem se setkal. Setkal jsem se, pokud si dobře pamatuju, s Janem Pavlem II. A právě s papežem Františkem. Určitě jsem se nesetkal s Benediktem, ten ostatně měl pontifikát pouze krátce. A kdo byl mezi Janem Pavlem II. A Františkem?
1: Byl Benedikt 16.
2: No a ještě nimi. Někdo?
1: Myslím si, že ne.
2: No, takže tyhle dva ano a Benedikta ne.
1: Řekni mi tvoje hodnocení, který z nich opravdu znamenal velkou, řekněme, velký pokrok pro církev.
2: No, pro církev. To musí být pokrok pro celý svět a nejenom pro církev. Takže z tohoto hlediska jednoznačně Jan Pavel II., protože to byl první papež z tehdy komunistické země a svými postoji, včetně návštěvy Polska, přispěl k jistým reformním procesům nejenom v katolické církvi, ale v celém světě. Lze říci, že i jeho prostřednictvím postupně končila studená válka.
1: A teď ryze tvůj osobní dojem, tedy z těch dvou setkání, z těch dvou lidí?
2: Já jsem se s Janem Pavlem II. Setkal v době, když už jeho zdravotní stav nebyl příliš dobrý. S papežem Františkem jsem se setkal v době, kdy hýřil energií, bylo to relativně krátce po jeho zvolení. Diskutovali jsme zejména o stavu katolické církve v České republice. Byla to velmi zajímavá diskuze. No a když to tedy posuzují prizmatem zdravotního stavu, tak jistě tehdy energičtější byl papež František. Když to při vší úctě k papeži Františkovi posuzují prizmatem přínosu pro světovou politiku, tedy pro to ukončení studené války, tak tam jednoznačně Jan Pavel II.
1: Ale já se ptám na tvůj osobní dojem. Kdo z nich byl příjemnější?
2: Příjemnější. Oba. Oba byli příjemní. Tohle není kritérium, které pokládám za důležité.
1: Tak včera 6. května Rada České televize odvolala generálního ředitele Součka. Odvolala ho poměrem hlasů 15-2, 17 radních se zúčastnilo toho odvolávání a vypadá to, že byl odvolán velkou silou. Co ty si o tom myslíš?
2: Podívej se, já tomu velmi málo rozumím a velmi málo o tom vím. Tohle to skoro je tak silné, že jeho potřeba respektovat, neprotestovat a vzít ho na vědomí. Já jsem se nikdy s ředitelem Součkem nesetkal, pokud alespoň vím, to bych si snad pamatoval. To, co jsem sledoval a co mi bylo sympatické, bylo odvolání Wollnera, odvolání Nory Friedrichové,

0: abych, když se mě někdo jako teda to zeptá, jenom neplácal a neříkal, že o tom skoro nic nevím.
1: Řeknu ti k tomu drobnost. Poslední tečkou k mému rozhodnutí bylo to, že mě ředitel České televize obvinil z vydírání. A to vydírání mělo spočívat v tom, že jsem řekl, že nezvednu ruku pro nic, za co by mě hrozilo, abych platil škodu.
0: No, tak to je celkem logické, ne?
1: A takže já budu znovu teď odvoláván poslaneckou sněmovnou, jak jsem se dozvěděl z Rady České televize, ale to se nedá nic dělat. Já jenom vysvětluju ten, to, proč jsem se rozhodl, tak já nevidím do hlav ostatních.
0: No, vím, že tvoje odvolání prosazuje šéf klubu TOP 09 Jakob, což je z mého hlediska asi tak nejodpudivější politická bytost na české politické scéně formou jeho projevu. Teď mluvím o tom projevu. No tak, protože už si to měl jednou a přežil si to, tak ti přeju, abys to přežil znova. Kdybys byl nevýrazný člen Rady České televize, nikdo by netoužil po tvém odvolání, protože bys nestál za to.
1: Tak to chodí. Odložení podpisu na základě předběžného opatření soudu k podpisu na jadernou elektrárnu Dukovany, to je teď věc, která běží tak trošku v médiích. Je to chyba?
0: No tak je to, řekněme, taktická chyba, že vláda už vyhlásila termín, tuším 7. května, kdy se to má podepsat a vůbec nepočítala s tím, že soud v Brně vydá předběžné opatření, kterým se de facto podpis této smlouvy zastavuje. Druhý nevyřešený problém je stále těch 60% účasti českých firm, který, pokud vím, v té smlouvě explicitně není. Čili já o této vládě říkám, že je amatérská, její postup při přípravě této smlouvy je amatérský, takže jenom potvrzuje moje celkové hodnocení.
1: Jenom ještě poslední věc na závěr, jak znovu se ptám starého prognostika, když se tak melou ty věci na české politické scéně, tu a tam vycházejí nějaké průzkumy, jak v této chvíli odhaduješ, že je aktuální stav, kdyby teď o víkendu třeba byly volby, přežije Petr Fiala?
0: No tak poslední měsíce je poměr odhadovaných hlasů opozice konstantně 120 ze 200. Přičemž v jednotlivých průzkumech se přelévají hlasy mezi opozičními stranami. Teď například ztratili Matulisté díky chybě Filipa Turka. Tu chybu by si měl přiznat, protože když ji bude zatloukat, tak mu nikdo nebude věřit. Ale to je poznámka na okraj. Já si dokonce myslím, že vzhledem k blízkosti voleb je těch 120 konstanta, kolem které drobně osciluje několik málo hlasů, ale Petr Fiala to prohraje a co je horší, odejde s ostudou. Z politiky obcházeli občas i lidé, kterých jsem si vážil. V případě Petra Fialy tomu tak nebude.
1: Slyšel jsem kuloární informaci, která nemusí být úplně pravdivá, ale slyšel jsem ji ze dvou stran. A ptám se bývalého sociálního demokrata teď, že údajně tři výrazné tváře sociální demokracie, Zaorálek, pan Zaorálek, promiň, paní Maláčová a pan Birke, by se mohli nakonec ocitnout na kandidátce hnutí ANO. Je to krok, který by si jim radil?
0: Tak zaprvé je to krok, který potvrdil Libor Rouček, ten kvůli tomu vystupuje za sociální demokracie a nepřímo to

0: kdysi potvrdil i Lubomír Zaorálek. No a podle mých kuloárních informací je to pravda. Podívej se, radit představitelům kdysi nejsilnější a nyní téměř nejslabší politické strany, jak mají postupovat, je ošidné. Chápu, že si chtějí zachránit poslanecká křesla tímto způsobem. Na jejich místě by si nejdříve položil otázku, co způsobilo, že se kdysi nejsilnější strana stala nejslabší a zejména kdo to způsobil.
1: No a odpověď zní?
0: Odpověď zní, že úspěch i neúspěch jakékoliv politické strany je v první míře dán osobnosti jejího předsedy nebo v daném případě předsedkyně a v druhé míře osobnosti místopředsedů, tedy nejužšího týmu toho předsedy. A to je 80% výkonu ty strany. Všechna čest jejím řadovým členům, ale odpovědnost za své politické činy nese toto grémium v čele s předsedou. No a jestliže tedy zažíváme strmý pád sociální demokracie, který už trvá řadu a řadu let, tak podle mého vysvětlení je to dáno velmi slabými, velmi neschopnými předsedy.
1: Miloši, pane prezidente, moc děkuji za návštěvu v XTV a těším se na příště.
0: No, zapomněl si mě zeptat, proč Merc dostal svoje hlasy až na druhém kole.
1: Mám to tady, když
0: ale já to napravuji jako kvazi moderátor, takže Merc dostal druhé kolo a nikoli první kolo, protože si lidé přečetli, co o něm napsala ve svých pamětech Angela Merklova. Přečti si to taky.
1: Takhle je to jednoduché.
0: Takhle je to jednoduché.
1: Jsem rád, že jsi přišel a těším se na příště. Ahoj.
0: Rád jsem tě viděl. Ahoj.
1: Naším hostem byl Miloš Zeman.
2: Posloucháte rádio Xaver.

0: Tomáš Nielsen je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pan Tomáš Nielsen je právník, aktivní občan, to je potřeba taky říct, a první místo předseda strany Pro 2022. No a teď také kandidát do Senátu na Vysočině. A je potřeba zmínit, že proti panu Vystrčilovi. Je porazitelný Miloš Vystrčil, dnešní předseda Senátu, co myslíte?
1: Tak já si myslím, že od toho jsou volby, aby voliči rozhodli, kdo bude tím dalším senátorem. Nevidím důvod, proč by kdokoliv neměl být porazitelný.
0: No a když tam jezdíte po tom regionu, hovoříte s občany, co slyšíte?
1: Tak asi to nejzajímavější je, že oni vlastně úplně rezignovali na politiku a na politiky, protože mají takovou, řekněme, dlouhodobou zkušenost, že ti politici žijí v jakési vlastní bublině a nestarají se o reálné potřeby lidí. Takže to, co třeba já vnímám za jednu z nejdůležitějších rolí senátora, je, že by měl být zástupce těch voličů, měl by být někým, kdo přenáší a řeší ty jejich problémy na celostátní úrovni, a já mám pocit, že lidé to dlouhodobě necítí.
0: Mm-hmm. No a když tedy hovoříte s občany, tak co jsou ty problémy, které oni na vás kladou? Říkají, jeďte tam, vyřešte to.
1: Tak já myslím, že řeší samozřejmě takové ty obecné problémy, co řešíme všichni, energetická krize a tak dál, ale to, co je hodně vidět v těch menších městech a v obcích, je například nedostupnost zdravotní péče. Prostě lékaři do těch regionů nechtějí, byť mají různé, řekněme, lákavé podmínky, jak se tam zabydlet a tak dál, takže ta nedostupnost lékařské péče je velký problém. Pak je vidět, že se třeba i mladé rodiny často stěhují z obcí, z venkova do měst, protože nemají buď dostatečnou nabídku práce, zemědělství nefunguje tak, jak by mělo. Těch problémů je obrovská řada, ale myslím, že tohle jsou takový ty nejklíčovější. Možná ještě zmíním jeden, a to je doprava. A to z hlediska nejenom obslužnosti, to znamená fungování prostě dopravy mezi krajským městem a městy a obcemi kolem, ale i je tam řada regionů, kde kamiony vlastně objíždějí takové ty placené úseky a projíždějí těmi obcemi a jsou skutečně města a obce, která jsou přeplněná těmi kamiony.
0: Jak dobře ten region, kde kandidujete, znáte?
1: Tak seznamuju se s ním dlouhodobě a jsem přesvědčen o tom, že v tuhle chvíli už dokážu definovat ty základní problémy. Navíc to, co jsem udělal už asi před měsícem a půl, tak jsem napsal mail vlastně všem starostům, ono je to asi 141 obcí. A nabídl jsem jim, že pokud budu zvolen, tak se s nimi chci každý měsíc scházet, protože oni znají ten region. A tam je možná důležité ještě říct jednu věc. Málo kdo to ví, ale ten senátní obvod je vlastně takový, já to řeknu možná lidově, takový paskvil, protože on kombinuje dva kraje dohromady. Vlastně kombinuje i hranici nebo část Moravy, část Čech. Takže to vlastně ani není jeden region. Tam do toho zasahují dvě krajská města a tak dál. Dokonce třeba České Budějovice, které jsou krajským městem Jihočeského kraje, tak zase nejsou v tom obvodu. Takže on to není jeden region. Jsou to různé oblasti, ale znova říkám, já si myslím, že to nejdůležitější je prostě tu komunální politiku přenést na tu celostátní úroveň. To znamená bavit se s těmi lidmi, a to jsou starostové.
0: Co vám odepsali starostové, jak reagovali?
1: No, přiznám se, že jsem dostal asi 4 odpovědi, z nichž 2 tedy slíbili, že dorazí, jeden to odmítl a paní primátorka se ústy své kanceláře omluvila, že nemá čas.
0: Primátorka
1: Jihlavy. A je pravda, že já jsem to tehdy bral tak, že jsem si říkal, že se nechtějí zapojovat do nějakých předvolebních politických her, ale pak, když jsem začal objíždět ty oblasti a zejména ty menší obce, tak jsem zjistil, že prostě tam ti starostové mají úplně jiné starosti. Oni se skutečně věnují tomu, že nemají prodejnu a potřebují zajistit prostě pojízdnou prodejnu a tak dál. Ale já věřím tomu, že i tím kontaktem, který s něma teď mám vlastně po těch cestách, že se tohle z toho dá dosáhnout a skutečně prostě s nimi mluvit.
0: Vaše jméno se objevilo v médiích poprvé nějak veřejně v souvislosti s covidem a s opatřeními proti covidům, no, už bylo několik covidů. A v jaké fázi je to teď? Do jaké míry vás to ještě trápí?
1: No, pro mě ten covid vlastně byl jenom takovou ukázkou toho, kam jsme to vlastně v té společnosti dotáhli. Já jsem se tomu začal poprvé věnovat vlastně už od konce března 2020, kdy jsem zjistil, že řada právních předpisů, které jsem ani nikdy nevnímal, jako že jsou nějak rizikové, typicky zákon o ochraně veřejného zdraví, krizový zákon a podobně, tak obsahují určité mezery, kterých najednou ty vlády začaly zneužívat. To znamená, k té otázce, já to vidím tak, že jedna věc je, COVID tu jako právní téma, teď nemluvím o tom zdravotním, pořád máme tu pandemický zákon, Evropská unie se připravuje na různé kampaně, na očkování a tak dále, takže ten problém tady pořád je. Ale vedle toho, to, co vidíme, je, jak se ta současná vláda inspirovala tou předchozí a začíná upravovat zákony, tak, aby pokud se nám třeba povedlo v tom minulém období zrušit některá opatření nebo nechat soud, aby je označila za nezákonná, tak aby se to nestalo, prostě aby vychytali ty formální věci a aby ta vláda mohla omezovat naše životy jakoby legálně, když to tak řeknu. Mm-hmm.
0: Takže, jestli tomu dobře rozumím, tak vy vlastně teď stojíte o to, aby to, co bylo, aby zůstalo, ale mělo to právní rámec.
1: No, já primárně bych byl rád, aby se to zákonodárství v podstatě změnilo právě v reakci na to, co jsme zažili ty poslední dva roky. To znamená, za prvé, absolutně selhala soudní ochrana. My jsme byli mnohokrát u soudů a nejenom my, ale spousta dalších právníků a viděli jsme všichni, co se stalo. Buď soudy zrušily nějaké opatření, ale dali vládě třeba 3 dny na to, aby zavedla vlastně úplně to samé, jenom s malou formální obměnou. A nebo nejvyšší správní soud označil nějaké opatření za nezákonné, ale už platilo dávno jiné. To znamená, pro mě soudní ochrana je něco, kdy moje právo je ohroženo a soud zasáhne tak, aby mě to ochránilo. A to se ukázalo, že vůbec neexistuje. Jo, takže já si myslím, že nejdůležitější je inspirovat se tou dobou a podívat se na ty právní předpisy a upravit je natolik, aby to pro příště fungovalo. Jo, abychom nemohli zavírat školy, abychom nemohli zavírat podniky, pokud proto není jasný důvod. Jeden z těch mých požadavků v těch volbách je, že chci do politiky přinést odbornost a hlavně pluralitní diskuzi odborníků, protože tam naprosto chyběla.
0: No a teď nám teda vysvětlete, v čem spočívá váš spor s Českou televizí.
1: Tak já bych možná mohl rozdělit na dvě části. Můj obecný spor nebo můj obecný problém s Českou televizí je ten, že prostě neplní své zákonné povinnosti. Paragraf 2, odstavec 2 zákona o České televizi jasně stanoví, že má zprostředkovávat informace tak, aby si lidé vytvořili vlastní názor a ona to podle mého názoru nedělá. Ale možná narážíte na spor, kde Česká televize v pořadu Newsroom koncem loňského roku označila Zdravé fórum, což je platforma, kterou jsme založili s několika dalšími lidmi, za dezinformátora, dezinformační web a podobně. A tam spočívá ten spor vlastně v tom, že Česká televize tak učinila, aniž by dala komukoliv z těch dotčených lidí právo se k tomu vyjádřit. A dokonce aniž by ten svůj názor, který prostě v tom newsroomu zazněl, opřela o nějaké smysluplné argumenty. To bych řekl, že je ta hlavní podstata. Česká televize v podstatě označila za dezinformátora skupinu lidí, aniž by měla jediný argument, proč si to myslí, to je jedna věc, ale zejména, to já považuji za klíčové, aniž by dala možnost té druhé straně se vyjádřit.
0: V této chvíli je to u soudu.
1: Je to tak.
0: A nebudu se vás ptát, jaký předpokládáte vývoj, ale jaké budete dělat kroky?
1: V rámci toho soudního řízení je to tak, že máme nařízeno první jednání. Já jsem popravdě řečeno trošku doufal, že Česká televize ve chvíli, kdy, protože my jsme podávali žalobu, ale současně i stížnost k Radě České televize, tak ve chvíli, kdy nám Rada České televize dala za pravdu, tak jsem tak nějak věřil, že se vedení České televize ozve a bude chtít tu situaci nějak řešit mimo soudně. To se nestalo, takže teď budeme sledovat, jak bude probíhat ten soudní spor a budeme prostě chtít, budeme žádat nějakou nápravu té situace, protože ta věc se dotkla řady lidí velmi osobně a to je něco, co prostě nemůžeme jen tak nechat být.
0: A vidíte, takový pořad Newsroom, samý prestižní novináři tam pracují a moderátoři a taková věc, nakonec to skončí u soudu. Co vy chcete po České televizi, aby to dopadlo?
1: Já možná pak se ještě vrátím k té prestižní novinařině, jo. Ale jedna věc je, tak zákon nám dává nějaké možnosti, co můžeme požadovat, ať už je to omluva nebo nějaká finanční satisfakce a tak dál. Mimochodem, to mě i přivedlo k myšlence, že by bylo dobré trošku upravit i to zákonodárství, protože když vám po 2 letech se někdo omluví, tak už skoro ani nemáte zájem, aby se o tom mluvilo. Myslím si, že to je neúčinné. Takže to jsou ty požadavky, řekněme, které nám umožňuje právní řád v současné době. No a s tou prestižní novinařinou, Já si prostě myslím, že novinář by měl být skutečně ten, kdo zprostředkovává informace lidem, kdo se ptá, kdo má takové ty hloubavé provokativní otázky, a ne někdo, kdo si vytvoří vlastní názor a ten prostě do veřejnosti pumpuje. Takže prestižní v tom smyslu, že jsou tam lidé, kteří mají jméno, které veřejnost zná a vnímá to, ano, ale bojím se toho slova novinář. Já se bojím, že u nás zmizeli novináři.
0: A nezáleží to ještě na žánru?
1: Určitě ano. Já nemám nic proti komentářům, nemám nic proti tomu, ale je potřeba, aby to veřejnost věděla. Aby veřejnost věděla, tohle je pořad, nebo tohle je moment, kdy já sděluji svůj názor. Druhá věc je, tohle je situace, která už se týká zpravodajství. Navíc, a to možná je věc spíš odborné diskuze s novináři, se odborníky na žurnalistiku, tam by vlastně mě zajímal třeba i váš názor, jak moc vůbec by měl novinář sdělovat svůj vlastní názor, jak moc už tím neovlivňuje to veřejné mínění. Právo na svobodu projevu má, ale nevím, jak moc se to, dejme tomu, může příčit nějaké profesionalitě, ale znova říkám, to už není právní téma, to je spíš odborné mediální.

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Papež František v jisté chvíli vytvářel, nechci říct dojem, to by bylo zlé, ale určitě se několikrát vyjadřoval směrem k válce na Ukrajině a právě do role toho mírotvorce se stavěl. Tak řekněte, byl hybatelem v této věci, nebo to bylo zase symbolické?
2: Nebyl hybatelem, bohužel to pořád platí to, co jsem řekl. To papežství má obrovskou historii a je to fenomén, že, na který v Evropě cítíme, že to mělo obrovskou roli, to se hrálo. Je to pro pochopení Evropy a jejího vývoje. Ještě jednu věc vám řeknu. Když si vezmete ty koncily, jako byl koncil kostnický, tridentský a podobně, tak si představte, že to je předobraz dnešní Evropské unie, Evropské komise, Evropské rady. Jako ono vlastně dokonce i to, co se protokolárně vytvářelo v průběhu historie a co vytvořilo se do té podoby těch evropských institucí, to má vlastně své kořeny v těch koncilech. Tam se tehdy, že na koních sjížděli králové a panovníci a vedl to papež tehdy a dneska to má ten popy už je bokem, zůstali ti prezidenti, ti představitelé těch států a pořád vlastně je to zajímavé je, že pořád to není stát, není to instituce úplně s jasnou demokratickou legitimitou, jako byly ty sněmy středověké, taky poměrně volné, taky ty koncily vlastně tam se scházely, nezhodly se tam, bylo to velmi volné. A tohle je vlastně tradice Evropy, takže to papežství těmi svými koncely stojí na začátku toho, co máme dneska jako Evropskou unii. A dokonce pochopit některé protokolární věci, které dneska tak to pochopíte s tou, díky té tradici, když se jí věnujete. Takže to má smysl se zabývat papežstvím, ale už je pryč to, že to byl politický hybatel.
1: Mm-hmm. No a dá se tedy říct, že pro uklidnění války na Ukrajině neudělal nic?
2: Ne, to si nemyslím. Podívejte se, to veřejné mínění a to, co se odehrává v tom prostoru těch debat a názorů, tak to je taky něco, to je ta soft power, která má také svou váhu určitě. Nevím přesně jakou, ale má, to o tom není pochyb. A to, že jeho hlas je slyšet, že se citoval, že se mluvil, že prostě se, že vlastně člověk ho mohl se k němu přidat nebo podobně, to byla velká věc. A to, jako to, že, víte se, moje přesvědčení vždycky bylo, že hlavním úkolem politiky mezinárodní je zabránit válce. To je smysl veškeré mezinárodní politiky. Vy musíte zabránit válce, protože ty války dokonce i v evropských dějinách dokonce měly pak miliony mrtvých, což bylo strašné, v tom se nedalo žít. A proto vznikl Vestfálský mír a Vestfálský kongres a proto byla Vídeňský kongres a všechny tyhle sešly. To vlastně byla politika, která měla zabránit těm strašným ztrátám, zničení milionů životů. To je smysl politiky.
0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. xtv.cz.
1: Pane holče, je tady čtvrtek. To je krásný den.
2: Už jsme tu zas, Ksevere.
1: Už jsme tady zas. A dneska takový hezký čtvrtek, bych řekl.
2: Jo? Čím?
1: Tak venku, sluníčko.
2: Jo?
1: To vy ne, jako Ital musíte milovat.
2: Jo, a vidím, vy záříte.
1: Já zářím nad agendou.
2: Nad agendou, no, jo?
1: Protože máme spoustu dobré agendy. Prosím vás, vizuální tady agitace naše. Mm-hmm. Květen měsíc lásky, to je jasný, to jedeme. A dnes je tady, přátelé, heslo, které vymyslel, přinesl tady do Jámy Lvové pan Holec. Teď jde o všechno.
2: Ksever, já to nebyl.
1: A kdo to byl?
2: Já to ukrát, já jsem zloděj obyčejný.
1: A co to?
2: Já se beru, co můžu dít, to o mě víte.
1: A kdo řekl něco tak chytrý?
2: Tohle to vymyslel vrchní hodnotář.
1: Hodnotář?
2: Šéf strachovky Petr Fiala. Jo. To je jeho volební krédo, teď jde o všechno.
1: A nechybí tam nějaký dodatek?
2: No tam chybí spousta dortků. Já jenom jsem si říkal, sedíte na správné straně, když to takhle čtete. Takový krédo vznešený.
1: Dneska jo.
2: Jste si jistý?
1: No tak mám to takhle v zádech.
2: To totiž nesmí říkat lidi, kteří nestojí na správné straně. Víte?
1: Nemají ty hodnoty. No. Teď jde o všechno a dodatek jak komu, jo?
2: Jak komu, ale já to chápu, jemu jde o všechno.
1: No tak tam to je s ním.
2: Po té čtyřletce ničivý Ksavere, já bych taky cítil, že mi jde o všechno.
1: Já už jsem teda viděl někde na Facebooku, pane holče, jak mají tu kampaň s tou paní herečku.
2: A tam se ale sešlo víc klaunů. I Bolek přišel za těch 18 milionů.
1: I Bolek byl.
2: Ale já za 18 milionů já bych tam došel taky na tu Masaryčku.
1: Na Masaryčce to bylo, jo?
2: Cestou bych si dal pár panáčků, abych dostal dobrou náladu, nasál do sebe hodnoty. A došel bych taky.
1: No, vy jste tam byl?
2: Nebyl. Já musím pracovat.
1: Ale co jste to za reportéra?
2: Já nejsem reportér už dávno.
1: Takže ne?
2: Ne. Já musím se živit Ksavere a platit do státního rozpočtu, aby to mohli posílat na Ukrajinu.
1: Na Ukrajinu?
2: Já nemám čas na nějakou Masaryčku a fialovskou kampaň.
1: Já jsem posílal hodně na tu Ukrajinu.
2: No. Víc než jsem.
1: No, a víte co? Mně to přišlo rozpačité.
2: Teď jde o všechno, ta kampaň? Mě to víte, jak se říká, že zoufalství plodí zoufalství.
1: To
2: tak
1: říká.
2: Na mě, jo. Mezi elitou.
1: No tak mezi, no.
2: Takhle to na mě působilo. Ale na mě už působí konání Petra Fialy dlouho, jako zoufalství.
1: Ale co je potřeba říct, že teda se, jak říkal Emil Zátopek, plivli na brus. A jdou do toho, jdou do plnejch.
2: Tak já nevím, nějaký brus teda plivli.
1: No ne, tak pracovití jsou. Já to vidím pořád někde.
2: To bohužel možná jo. No. To je asi to nejhorší na nich, že jsou pracovití v tomhle ohledu. Ale řekněte mi, já nevidím, koho oni tímhle můžou přesvědčit, kromě těch přesvědčených.
1: Problém každé kampaně.
2: No jo, ale s takovýhle ještě, ne?
1: No, já vám můžu říct, že uklizečku v našem baráku...
2: Chytlý už chcete říct?
1: Cože?
2: Chytlý?
1: No ne, tak my tam máme novou. To jsem vám říkal.
2: Jo?
1: No a já jsem se snažil navázat kontakt a tím, že jsem teda uctivě zdravil.
2: A jak zdravíte?
1: Dobrý den. Aha. No, ale už jsme jako, je to relativně mladá paní a stěžovala si, že u nás ve výtahu někdo nalepil na stěnu výtahu nálepku Donalda Trumpa, samolepku.
2: To jste byl vy?
1: Nebyl. Já jsem to chod, říkala, co s tím má dělat.
2: Jo? No a jak se tomu postavíte?
1: Říkal, teď už nic. Říkal jsem mi, teď to musíte přelepit nálepkou Petra Fialy. A ona se dívala, no nechápavě, jakože kdo to je a tak. A tak mávla rukou, posléze i hadrem a tím to skončilo. Ale chci říct, že teda moc lidí ještě nezasahli.
2: No, počkej, takže rezumé je, že nevěděla, že teď jde o všechno? Ještě?
1: No, tak ta nevěděla určitě. Myslím, že ani nevěděla, kdo Petr Fiala. A
2: to je ale lepší zase.
1: Znamená to, že někteří lidé se o to nezajímají.
2: To určitě.
1: A těm je jedno. Nevědí ani, kdo je Babiš třeba.
2: Vy jste mi vnuknul myšlenku. Kdybych já tak nevěděl, kdo je Petr Fiala. Víte, jak mě by se žilo?
1: Ale vy jste posedlej jim. Úplně.
2: Já vidím, co páchá.
1: Ale pácha, no tak teď rozhodneme my,
2: voliči,
1: občané,
2: plebs.
1: Mluvím za náš obvod, to je Prapět, jako jo.
2: Za váš dům, za váš výtah.
1: Tak klidně za náš dům a nějak rozhodneme. A buď to se teda ukáže, že občané chtějí tady tu katastrofu, a nebo že nechtějí. A já jsem z toho celkem nervózní.
2: No já taky. A vy agitujete v domě?
1: Já agituji hodně.
2: A děláte výlet poctivě?
1: No tak u nás je to teď složitý. Nejde dělat výlet, u nás se rekonstruuje.
2: A.
1: Část baráku, takže máme jenom půlku parkoviště k dispozici a poctiví ukrajinští chlapci tam prostě chodí s kýblama a já nemám ukok, ani to, oni tady nebudou volit.
2: Já tam cítím trošku ironii, Xavr.
1: Jak to?
2: Vy nevíte, že oni dotují náš státní rozpočet? Tak o nich mluvte, prosím vás.
1: Ale já jsem řekl, že jsou poctiví.
2: Jo, já jsem viděl s takovýmhle výrazem.
1: Jako kdykoliv přijdu, tak tam sedí.
2: Xavr, nejde vám věřit ani slovo, jste jak Fiala teď.
1: Já vím, tak já jsem to chytl od něj. Ale víte co, pane Holče, já bych vůbec, vy už jste plný optimismu, já to na vás vidím, ale já teda ne ještě.
2: No ne, pozor, to nejsem. Pozor, já se bojím.
1: Bojíte se?
2: Někde hluboko uvnitř se bojím, jak se říká.
1: No. A já jsem vám dnes chtěl přinést, ukázat truhlík. Jak nám vyrostla nenávist.
2: Roste?
1: Nebo co jsme to sázeli? Ne,
2: no určitě nenávist taky.
1: Strach?
2: Ale strach a nenávist
1: je rostou. Strach, že takhle vysoký.
2: No?
1: Ta kopřiva nějaká, nebo co to je. A myslím, že to svědčí o tom, že jsme jako dobří hospodáři.
2: No počkejte, co my jenom? Víte, jak nám vyrost tady v Česku strach?
1: To nevím.
2: 54% Čechů se bojí víc Fialy než Putina. To je z průzkumu STEMu. A teď si představte, víte, kdo si to zadal?
1: To není možný.
2: Počkejte, víte, kdo si to zadal? Nitrák Rakušan. A tohle mu z toho vyšlo, tady to zlo, že se 54% Čechů bojí toho, že víc, že volby ovlivní Petr Fiala než Putin.
1: No, tak to já jsem viděl průzkum teď SANEPu, se kterým XTV spolupracuje, a ten je na téma média. A víte, kolik procent lidí oslovených z roku 2650 se nedívá na českou televizi.
2: Tak to bude tak kolem, no bude se to, jak se říká, limitně blížit stovce?
1: Ne, limitně se to blíží 77%. Respektive je to něco přes 77%.
2: A proto nám vláda zvýšila daň za českou televizi.
1: No jasně.
2: Aby jsme se mohli, jak říkáte, aby jsme měli tu možnost se dívat ještě víc.
1: Ale ta ostuda.
2: Je to příšerný, ale já to, že se Češi bojí víc Fialy než Putina, tak tomu říkám opravdu triumf vůle Petra Fialy. Protože
1: ale
2: tohle dokázat...
1: schválně někdo ne.
2: Co?
1: Tomu dělal schválně někdo ne.
2: No, Rakušan.
1: Rakušan.
2: Jenomže počkejte, to se týká celý vlády. Samozřejmě v jejím čele je Fiala.
1: Jasný, ale Rakušan hraje svoji? Vy jste to ještě nepochopili?
2: Jasně, že jo, ale ona je tam změněná celá vláda. Jako.
1: Jo. No a to je hrůzný výsledek. Mimochodem, když jsme u toho, co si myslíte o tom, jak se jmenuje ten pán Fico, se jmenuje Robert, ne?
2: Slovenský premiér.
1: Nevíte, jak se jmenuje. On, no tak se vás zkoušel. On se jmenuje Robert Fico, mimochodem myslím, že včera to bylo rok o to atentátu.
2: Jo.
1: Nebo dneska to je, to bylo takhle nějak. A co říkáte na to, že on jel do toho Ruska? No, trošku to byl přišlapné, nebo ne?
2: Pojďte, mě by...
1: Já bych tam nejel, pane
2: Holče. Když tam pojedete vlastně úctít jenom památku padlých sovětských vojáků...
1: Těžko vysvětluje.
2: Jasně, ale pojďte, mně se na něm líbí, že má odvahu k týhletý i době, kdy se tady přepisou dějiny, tak jako říct, takhle to bylo, nějaká historie Slovenska, a tak proto já tam jedu dělat tohle. Pak je velký problém, jestli tam vlastně se necháte vtáhnout do Putinovy propagandy. Putin je prostě zručnej manipulátor, chytrý hráč, no.
1: Jo? Něco jako paní Nerudová?
2: No to ne, tak to je blbuše, ne?
1: Já nevím, ona je taky manipulátorka trošku.
2: Ale hloupá.
1: To nevím, hloupá. Ale tak vy máte takový názor. Ale řekněte, válka byla v Maďarsku, ne? Druhá světová.
2: No, jasně, no,
1: že Lišák tam nejel.
2: Maďarsko stálo trošku na jiné straně, no.
1: No ne, tak já jsem čekal, že Orbán pojede. A myslím, že to
2: no tak
1: čekal...
2: on tam nemohl jet Orbán, když vzhledem k tomu na jaký straně bylo Maďarsko tehdy. No.
1: No ne, ale teď se snaží...
2: To jo, ale tohle prostě maďarský premiér nemohl udělat. No.
1: Nemohl, jo?
2: No.
1: No a za nás tam byl ten pan Dostal a byl tam nakonec.
2: To byl, no jasně.
1: Byl, jo.
2: No jasně.
1: Dostal vízum, jo.
2: dostal vízum, jo. Jo?
1: No jo, a vy si teda myslíte, že ta politická cena, kterou platí chudák Fico za to, že je adekvátní?
2: No já právě si, nesmíte to brát, tu politickou cenu počítat podle obrazů v českých médiích, které jsou posedlý Ficem. Vemte si, kdybychom si udělali rešerše médií, titulků v českých médiích, tak zjistíme, a já to vím, proč to je, víme to oba, že víc titulků tady generuje slovenský premiér úplně... jak je to na ruby, než český premiér, který tady vládne a je zodpovědný za situaci v Česku. Ale já to chápu, že jeho propagandisti vlastně to celý zakrývají Slovenskem a nenávistí k Ficovi. Takže usuzovat na to, jakou cenu on platí z českých médií, se absolutně nedá. Ne. Možná, když si to otočíte na ruby, že se té ceně můžete přiblížit.
1: No, pane Holče, my bychom měli ale teď zmínit, proč je dnes na tabuli cti námi oblíbený pan Foltín.
2: To je borec, co? Pojďte se na ně.
1: No.
2: Ten plán, co?
1: Já
2: vidíte
1: jsem
2: to?
1: Nedávno hovořil na jedné recepci s panem recepčním, abych jeho...
2: Já myslel tady s panem Foltín.
1: Ne, a on říkal tak vtipnou věc, nevím, jestli to není protistátní, ale říkal, co ten Foltín? A říkal, no co, jako já o něm nic nevím, tak cenzor hlavní ne a tak. A pán říkal, já když se dívám na ten obrázek, představte si, když si Usáma bin Ládin sundá ten šátek a zkrátí vousy. A víte, že...
2: No, Sever, jasně.
1: To tam je, jakože ta podoba i na
2: člověka
1: neštěstí.
2: Napadne, jestli ty Američani fakt zabili Usámu, ne? Jestli dostal, jestli ho nevzali do toho, jak se říká, systém ochrany svědků?
1: No tak
2: neposlali ho sem?
1: Na Netflixu je o tom dokument, který jsem viděl, a tam jsou záběry autentický, jak tu mrtvolu nakládají do vrtulníku.
2: Ale to se může, Sever, já... Ten Usáma tam je, ne? Že já vám něco řeknu.
1: Já víte, nevím, to je do... takový ale... nejhledanější terorista, to má k němu daleko ale... tady náš.
2: Víte,
1: ale je to humorný, tady ne. Tak to můžeme říct.
2: Dočet, že normálně do takovýhleho programu vzali nějakého slovenského mafiána a s novou identitou si představte, se svolením českých autorit poslali žít do jižních Čech. A on páchá činnost na trestno. Chápete, jak je to možný?
1: No chápu, protože v té naší policejní a justiční soustavě je možné úplně všechno.
2: To jsem ještě... nevěděl.
1: Nevěděl, ne. To se podívejte jako zvláně. Ale díval jsem se, že v dozimetru je nějaký zvonek.
2: Soudci nám to nechtějí soudit pořád, Severe.
1: No ne, ale je tam nějaký ten uhlo Minia, nebo jak se jmenuje.
2: Počkejte, no jo, dobře, tak ty se... A
1: ten zvoní prej.
2: No ten zvoní, ale víte, co teď soudce, který to má...
1: Dovomilia.
2: No, soudce, který to má teď soudit, tak řekl, já jsem uzavřel s těma dvěma tady ty dohody, tak obhájci těch dalších by teď mohli mě navrhnout, abych se, že to, bych to neměl soudit pro podjatost. A my řekli, no my to asi navrhneme, což znamená další odložení soudu do zimetr.
1: No jo, tak je to těžký, jako musíte...
2: Já je to...
1: Chtějí ale... spravedlnost, ne, pane Holče.
2: Ten Vítek je borec, já, ten Vítek je borec.
1: No... Jenom abychom se nedivili, že bude budoucím premiérem.
2: No to já se divit
1: i když nechci. Oni, i když spolu nakonec bude skládat vládu, tak vám říkám, že nebude Fiala. To je jasný, ne?
2: Když bude vládu skládat kdo?
1: Já si myslím, že to tak dopadne, že nakonec Stan je předběhne.
2: Spolu.
1: To jsou takový moje teorie.
2: Já vím, já vím.
1: Myslím si, že se Piráti nedostanou, že je to takový teď jakože zdání. Jo? A myslím si, že se dostanou nakonec motoristi, myslím si, že se dostanou komunistky a tak. To jako, všimli jste si té drobné jazykové říčky?
2: Jaké?
1: Že se dostanou komunistky?
2: To je nádhera. Xavere, vy jste básník.
1: No ne, tak to je fóry pro fanšmekry.
2: Je, tak vy děláte humor pro fanšmekry.
1: Ne, já nedělám žádný humor, ale toto se mě mimořádně povedlo. Teď musím to říct.
2: Já vám nebudu tleskat, vy si zatleskáte sám.
1: No.
2: Ty bych vás i urazil, ne?
1: No. Já se bojím, že...
2: Já se na ně musím dívat.
1: Na koho?
2: A na plukovníka.
1: Ale on je dobrý.
2: Je skvělý. Víte, co se mi líbí? On teď oslavil rok na Rosky první ve funkci, která měla trvat půl roku. O které on sám říkal, nebude to trvat díl než půl roku.
1: Jak to?
2: No to angažmá, ta funkce měla trvat půl roku.
1: Tak ono to zachutnalo, ne, trošku?
2: A ty hodnoty moc, přeci jenom...
1: Hodnoty moc, kačky na to jsou. Já nevidím jediný důvod, proč by nebyl ve funkci. A on určitě má nějaký aparát, ne? Nebo tam sedí sám?
2: No má kluce majora si vzal teď. Říkal, že nikdo jiný, než vysoká šajba vojenská, se na to nikdo nehodí. A daří se mu, má výsledky taky, ne? To je potřeba říct. Co? Nám tady založil klub sviní.
1: Váš klub sviní, jasný, ale já žádný výsledky nevidím teda.
2: No tak.
1: No to mi řekněte jeden.
2: Takže jsou lidi svině, klub sviní taky.
1: Dobře, takže jsou lidi svině, plácne.
2: Komunikační karty, Xavere.
1: Trouba, no to je...
2: Komunikační karty.
1: A to je nesmysl, no. Ale úspěch, matatelný úspěch. Je
2: třeba... Podle mě jede satiru ten člověk.
1: Je to možný, že jede satiru, že nakonec se ukáže, že celou dobu ten Foltín, že to byla převlečená pazděrková. Je to ještě, pozor, to
2: takže
1: ještě...
2: Takže ne sama, ale i, jo?
1: No. Ale pane Holče, my jsme nějak přišli velkoryse, a to mě znervozuje, to zvonění toho, on se jmenuje Dovhomilia, ne?
2: Jo.
1: Má divný jméno nějaký člověk, Dovhomilia.
2: Není to ten, co mu říkají Gucci?
1: Gucci? Já nevím, jak mu říkají.
2: Já si myslím, že by to mohl být on. Asi se šatí u Gucciho, ne?
1: U Gucciho? A to je, Gucci je prestižní, jo?
2: Taková trošku drahá.
1: Tak já šiju u mistra Mejty.
2: Jo, tak jste takový movitější člověk, než nějaký Dovhomilia.
1: No ne, tak já nevím, Mejta je víc než Gucci, ne?
2: To jasně.
1: Tak jasně. To je klan Gucci je film, ne?
2: Taky, dobrý.
1: No, tak to zase díval, to mě nebavilo.
2: Jo?
1: Jo? Hmm. Tak mě už vlastně baví jenom chalupáři, už se to blížil.
2: Blížíte se k tomu, jasně.
1: Blížíme. Ale já to říkám celý proto, že my bychom si měli, pane Holče, udělat poznámku, že když budeme dávat ceny roku, tak na cenu zvonek roku, v Brně se říká tomu, kdo bonzuje, že chodí zvonit.
2: Jako zvonit, zvonek. Jo?
1: No, že chodí zvonit, jako to se říkalo za totáče, když byl někdo spolupracovníkem, tak se mu říkalo zvonek.
2: A vy jste zvonili tak jako víc, jo, Brně? Jste takový charakterové větší, nebo?
1: To nevím, ale znal jsem několik lidí,
2: co zvonili?
1: Kterým se dávalo za jméno do závorky zvonek. Jo? Pozor, zvonek. A my bychom měli udělat na konci roku speciální cenu zvonek roku. A nominovaní budou

0: nedostatečný aparát, aby všechny ty bonzy mohli zadministrovat a ty lidi šetřit. Takže zvonit se začalo za Michala Klímy.
1: No a zvonek roku dáme, ne?
0: Zvonek roku.
1: Máme první dva kandidáty.
0: Jo.
1: No a pane Holče, teď vám ještě musím říct, že jsem se díval v neděli na Primě, když tam byl ten náš oblíbený pan minister věcí zahraničních. Já nevím...
0: Knedlík.
1: Se jmenuje Knedlík? Ne, on se jmenuje... Jinak.
0: Knedlík. To je Knedlík. Se
1: on se jmenuje Lipavský.
0: Říkal jsem mu jinak neřekne jinak než Knedlík. Kdo on celém světě známe jako Knedlík.
1: Jak to?
0: Tak se na ní podívejte. No. On tak i se vyjadřuje.
1: Dobře,
0: tak, jak... Knedlík.
1: A jak by říkali mě teda?
0: Ne, vy jste vážená, jste tak, vážená figura.
1: Jak by říkali mistr třeba.
0: Tak.
1: Tak, aby se to nějak vyvážilo. Ale tak to se má, to už jsme tady probírali a víme to ze zdrojů velmi blízkých. Mm-hmm.
0: Z diplomacie.
1: Že se mu neříká tam jinak, než ta mastito.
0: No nebuďte slušnej.
1: Ne, jestli to mastikulka, že jsem říkal. No ale jestli knedlík, nevím. Ale... Mně vám ho přišlo líto v neděli.
0: Myslíte, když dostal na ložino od Filipa Turka?
1: No, na ložino je asi slabý slovo. Pane Holče,
0: ono přejel normálně tím
1: Turek
0: Mercedesem, ne?
1: Se mu prošel po zádech rychlostí 240 km za hodinu. Tam a zpátky. A už jsem si říkal, pane Turku, brzděte.
0: No.
1: Nebo to pan
0: Knedlík, říkaj,
1: minister. Knedlík je hrozně ponižující.
0: Tak on je ponižující, no. On nás ponižuje jako zemi. Tím, jak nás reprezentuje. Ale máte
1: pravdu. Neexistuje nic horšího, než o ženské řeknete, že je knedla.
0: No. A já to říkám.
1: Prostě...
0: A Filip Turek Lipavskýho, on mu přejel ty záda, co on předtím ukázal Lavrovovi, ne?
1: No. Nebylo to hezký už. No
0: tak on je fakt nedůstojný a ponižuje nás.
1: Dobře, ale pan Turek už měl brzdit.
0: Neměl. On potřebuje opravdu přijíždět furt za to, co tady dělá, jak se chová. A jaký je fakt pitomec. Vemte si ty jeho...
1: No tak, jasně, pane Holče.
0: Ksavere, on už je tak zoufalý, že štve už i vlastní.
1: Fakt?
0: Jasně. Tak teď řekl o Putinovi, že je zbabělec. Mm-hmm. A on se chová, jako kdyby...
1: A je, no, tak není, on je spíš ranař, ne?
0: On je trošku hustej.
1: Jako zbabělec, neřekl, že to...
0: Ale víte co, on je minister zahraničí, je to prostě formální funkce diplomatická, kde se diplomati a ministři zahraničí nějak chovají.
1: No formální.
0: No, diplomacie není úplně neformální, jako, že jo?
1: No, ne, tak,
0: že si potrpí na formálnosti. Ano. On se chová takhle prostě jak pubertální knedlík. A on se chová hlavně tak, jako kdyby měl moc vymazat Rusko z mapy a jakože Rusko už nebude nikdy existovat a vůbec nevidí dál než prostě za svoji funkci.
1: Nějakou. No neříkej tomu knedlík.
0: Vždyť je to knedlík.
1: Ale je to tak zlý, pane Holče, já na
0: tak knedlík tak je to takový věrný.
1: Já tady ty některé věci já prostě neříkám.
0: Já vím, tak jste...
1: Knedla je hnusný, když se o někom řekne, že vemeno, je to hnusný, prostě. A knedlík je hrozný.
0: Knedlík, tady jsme národ knedlíků, tak on je knedlík. Co je na tom ošklivýho?
1: Tak jo, tak já jsem taky knedlík. Ne?
0: No.
1: Já jsem knedlíček.
0: Vidíte.
1: Ale játrovej aspoň.
0: Nok.
1: No a já jsem si říkal, když tam promlouval pan Lipavský, chvilkama, když ho ten Turek...
0: Tak promlouval není možná úplně...
1: No, když ho nechal Turek nadechnout, tak jsem si říkal, že bychom ho měli napsat do knihy hříchu.
0: No ten si to zaslouží, to je jasný.
1: Mám to udělat?
0: Dobre, já jsem, víte, že my ani jeden nikdy neříkáme, že se stydíme za našeho premiéra, nebo tohle není můj prezident, když vyhrál volby, lidi se ho zvolili, tak fajn.
1: Za Lipavského se trošku stydím.
0: Ale já se právě stydím za Lipavského. Poprvé musím říct, že se stydím za to, že knedlík takovýhle reprezentuje ve světě mojí zemi.
1: Já se někdy stydím za vás, když třeba řeknete tamtu nehezkou věc o mé oblíbené paní Danuši.
0: No. Že je vlbuše?
1: No, tak to já nemám tak rád. Dneska je 15. května.
0: Mě zradikalizoval Fiala. Těma nálepkama, víte? Já už nálepkuju.
1: No to jo, to je
0: nálepku. Knedlík, blbuše.
1: Tak...
0: Se na to budu muset dát pozor.
1: Jak se jmenuje pan... Lipavský. Vlastík?
0: Já jsem říkal Mastikulka.
1: Ne, tak to se tady napíše, tady se musí psat
0: jako... Jasně, Jan Lipavský.
1: Jan, on Honza?

0: On je bakalář, ne?
1: Já nevím. Nebo tak si víte, jak
0: To
1: si
0: mi řekněte, jak
1: říká.
0: takovýhle člověk může být ministrem zahraničí, já to nechápu.
1: Já taky ne, Xavere. Ale vidíte, co všechno je možný.
0: A navíc jako, navíc a ještě o těch je takový Bazilišek, víte, jak podrazil ty Piráty.
1: Tak podrazil, trošku je zradil, ne? Co?
0: Tak podrazil, no, pane holče. Víte, co tady píšu? Že ho dáváme
1: tak
0: do knihy.
1: Takový krysařík, co?
0: Za všechno, co říká.
1: Jo. Za všechno, čím je.
0: Vším, čím byl. Pane holče, teď to tady podepište vlastní krví. No, a když jsme u té agendy,
1: no,
0: my jsme minulé nepoděkovali některým našim příznivcům, kteří nás podporují na transparentní účet a hlavně oni neví, že zatím pořád nám posílají peníze jenom na advokáty. Tak na transparentním účtu XTV, takže vy teď poděkujete,
1: no,
0: a já založím knedlík zpátky do knedlíku.
1: No tak víte. Víte, jak jste si to osvojil.
0: Jo, jo, ale já bych byl opatrný.
1: Tomáš Pokorný, na přístav pravdy, který příkladně oslavuje svátek práce břitkým slovem a humorem sobě vlastní.
0: Je to pravda?
1: Jo. Viktor Hervik, na podporu ředitele Součka, vidíte, Xavere?
0: Ukaž to tady možný.
1: A jeho boj s pravdou a láskou v čele s hodnotovým radním Ješkem.
0: No, tak je něco na tom, no.
1: Tak co, komu to hodíte pak to? Asi železnímu, ne?
0: Cože?
1: Říkám, komu to hodíte v příští vod? Asi železnímu, ne?
0: Já nevím, na co se ptát.
1: Ředitel.
0: Železný.
1: Jakubovi.
0: Vy myslíte ve volbě ředitele?
1: Tak jak on říká, že mu nejde vůbec o funkci, ale jak se zachránit Václava Moravce.
0: Já všude čtu, že budu odvolaný, no. Tak mě už se to asi netýká.
1: Třeba to ještě stihnete. Hmm. Ale Václava Moravce je potřeba zachránit, ne?
0: No to je jasné. No.
1: Tomáš Sova, Wilsonova 920 na Zahradníka pro XTV, vidíte, na náš truhlík nenávisti a strachu.
0: To je dobrá idea, ano.
1: Jeden volný je na Hradě, flanelku a náření má vlastní, ale je pekelně drahý. To teda je.
0: A ještě příspěvek na manželku.
1: Jo. Alena Davídková na Wilsonku od Azalky, děkujeme. Jiří Vidžovský, V10, koncesionářský poplatek pro přístav pravdy. Tomáš Pokorný, chytrý a nešifrovaný poplatek za možnost sledování přístavu pravdy i bez pana generálního. Vidíte? Jak si to osvojili, tu možnost?
0: Jako sledovat? Nešifrovaný je fakt, ano, dobrý.
1: Daniel Klement na Wilsonku, přístav pravdy. Marcela Skořepová, Xavere, ta nás podporuje taky furt. Moc vám fandím, pan Holec má skvělé názory. To víte, ne, taky, co?
0: Jak které? No. Ale některé.
1: A
0: ano.
1: Pan Xaver má super
0: účest.
1: Hostky, nebo? A hosty.
0: Má super jednoutky.
1: Jste jedničky. To vám jo. Nosí Marcela, ne?
0: Co?
1: Jednoutky.
0: Marcela mi nosí, tak, no, ano, nosí, dá se tak říct, už několikrát, takzvané utopence.
1: Jo. Tomášová, Wilsonova 920 na odchodné platy pro generálního ředitele ČT. Xavere, já jsem se vám dočetl, že on dostane snad 3,5 milionu nebo kolik?
0: Co to je dneska?
1: Jo? Já po inflaci jsem... to máte pravdu.
0: Je to.
1: A nezapomeňte v kanceláři zasnout a komplet ČT vypnout. Vidíte, jak radikalizují lidi? Jak si osvojí moje názory?
0: Jako
1: správné?
0: 77% lidí nesleduje, to už je fakt hodně, pane holče.
1: Tak se vede, tak už se zradikalizujte taky a vypněte to tam.
0: Já jsem ten typ, co by se radikalizoval.
1: Archiv dejte XTV.
0: Jo, a archiv to je něco jiného.
1: Xavere, musím vám říct, víte, že je čas stát na správné straně.
0: Já stojím.
1: A není nic mezi, nebo jinde, nebo mimo.
0: Já stojím na straně dobra, pane holče. Vy to ještě nevíte?
1: Jo. Alena Davídková na Wilsonku od Azalky, Naděžda Formánková, Wilsonova 10, malý příspěvek pro přístav pravdy a jeho skvělé komentátory. Jiří Vidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav pravdy. Vidíte, jak ten přístav pravdy, tady je to znovu Daniel Klement
0: to...
1: a Tomáš Pokorný.
0: Jsme to my.
1: Na šíření svátečního poselství a vyváženého oboustranného dialogu přístavu pravdy bez ohledu na demarkační linii. Víte, děkujem. Xavere, vemte si oboustranný dialog. Vemte si, jaký štěstí, že ten Nitrák Rakušan to ještě nestačil úplně spustit, co? Oboustranný rozhovory a jednosměrnou nápravu.
0: Tak, pane Holče, teď mě řekněte, teď se rozbíhá všude ta kampaň. Myslíte, že to bude špína? Nebo že to bude v takovým klídku?
1: Volební kampaň?
0: Protože teď.
1: Teď jedete satiru, ne?
0: Teď jedete o všechno.
1: Jo. Teď jde o všechno. Teď musíme ukončit režim Fialy. Co?
0: Víte, co on bude muset ještě vytrpět? Co on si bude muset vyslechnout o sobě do těch voleb?
1: Fiala? Tohle mi tím vůbec netrpí.
0: Ne.
1: Ten je mimo, ten člověk. Úplně.
0: No tak někdo mu to... Třeba rodina nebo něco. Podívejte se, jak se zastává maminky ten pan od Koňolampy. Ten chlapec.
1: Jo.
0: Jako ten... Za ní bojuje, tak ten to čte, tohoto dráždí, bolí a tak. Já to chápu. Tak u Fialu to bude něco podobného, ne?
1: No ale Petřík, premiér, ten to nevnímá vůbec Xavere, ten žije ve svém světě úplně jiný.
0: A když prohraje, co myslíte, bude na Ukrajině nebo v Barmě?
1: Já vám říkám, že když neprohraje moc, tak normálně on je tak drzej, že se bude snažit všechny kolem sebe přesvědčit, že musí pokračovat dál v tom boji za demokracii, za pravdu.
0: A tak já myslím, že mu lidi nezapomenou.
1: Do Barmy určitě nebude mířit, protože tam neposlal ani korunu. Tam by po něm, co to by vystoupil na letišti, tak by možná ho sebrali.
0: Ne, tam jsou ty brožury.
1: Nejsou, tam není nic, Xavere. Ale na Ukrajině tam by ho možná dali někam do bunkru, co?
0: No, jsem na to zvědavej, co bude. Pane Holče, jsme na konci dnešní Vilzonky. Já jdu točit do vedlejšího studia a vy už jdete domů, ne?
1: Co domů? Xavere, teď jde o všechno.
0: Tak vy jdete ještě někam? Jdete šířit o světu, evangelium.
1: Jo.
0: Ok. Tak si, a máte karty?
1: Mám, to víte, jo.
0: Plný auto.
1: Jo.
0: Tak se těším na příště. Naschledanou.
1: Naschledanou.
2: Hraje vám Radio Xaver.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Pane Holče, já jsem tady dnes připravil... Vzpomeňte si, jak jsme zasevali
2: tady
1: strach.
2: Vidím svoji dobromysl.
1: No, dobromysl je moje. Ten uhlík, truhlík, nebo jak se říká, byl otočený, myslím takhle, nebo takhle? Teď nevím. Já jsem zasíval z jedné strany, to musí někdo dohledat.
2: Takže jak zalíváte? No jo, nepřel jste to k severu.
1: No já zalívám každý den, ale podívejte se, já to ukážu divákům. Pane Holče, už to tam jede.
2: No.
1: Už nám strach se ujal.
2: Teď je bují, co?
1: A tady teď budu jak ti, co hádají z ruky, jo. Podívejte se, to jsou jednotlivý, jako, a vidíte tady tu samostatnou, jak vybujela ta jedna věc,
2: která
1: myslí, to je strach Pekarové z toho, že by zůstala v politice.
2: Jo.
1: Garantuju. Tohle to je celá dvojkoalice, nebo tříkoalice, šestikoalice, to je jedno.
2: A tady vidím trošku fialovský strach z Trumpa, ne? Asi no. Tady, jak to roste hodně.
1: Podívejte se tady na bok, jak jsou ty, jak ta rostlinka, jak vleze, jak je pokřivená.
2: Mm-hmm.
1: Tak to je Jurečka.
2: Myslíte?
1: Ježišmarja, to vidím.
2: Pokřivený charakter, jak chcete naznačit?
1: To ne, to bych si...
2: To není snad, ne, Marián, to si nemyslíte.
1: No já si myslím, že to je. A omylem ta jedna vyrostla hodně vysoko. No. Tak přátelé, nevím, jak to... Jenom mám pocit, že jsme tam dali málo té hlíny, pane Holče.
2: Proč?
1: No,
2: akorát?
1: Já bych tam ještě dosypal, ne?
2: Proč? Když to krásně roste.
1: Jo?
2: No.
1: Tak uvidíme. No, dneska je to 14 dnů, co jsme zasili. Už máme
2: to první. Vidíte.
1: Kdy myslíte, že budeme sklízet?
2: No já nevím, teď to vidím na velký strach. Takže no, to bych se vůbec nebál.
1: Že ten zásadní strach budeme sklízet těsně po volbách. To tak asi vyjde.
2: Jo.
1: No ale všimněte si jedné zvláštní věci, že my jsme zasili 4
2: no.
1: věci. Tady nám podivným způsobem roste jedna uprostřed, tady, ale kde je ta třetí?
2: Hmm?
1: To je někde tady v této oblasti, ale nechce jít ven.
2: No tak to uvidíme, no, co to je. Ale ono teď jako strachu bojí dost, takže já bych se nebál úplně.

0: Rádio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořad Kdo to zaplatí, ve kterém se s ekonomkou Markétou Šichtařovou ptáme, kdo zaplatí za činy a často i zločiny našich politiků. Markéto, na začátek otázka, topíte doma plynem?
2: Topím plynem. A vy?
1: No, my topíme taky plynem, takže mám pro oba z nás špatnou zprávu. Já vím, že máme rok 2025, oficiálně máme vyhlášený rok dobrých zpráv, ale zdražuje nám plyn znovu. Zaprvé vylítla cena plynu znovu na trzích, ale je pravda, že v druhém pololetí loňského roku zdražil plyn zhruba o 40%, což je významná míra. A my teď vidíme několik událostí ohledně plynu, které by mohly naznačit, že by se nám mohl vrátit ten plynový šok, který jsme zažili krátce po ruské invazi na Ukrajinu, což ale ovšem bylo jenom generace toho, co už s energiemi ten trend byl předtím. A sice Ukrajina stopla tranzit ruského plynu přes své území, možná jako reciproci za naši pomoc, což samozřejmě okamžitě znamená, a už jsme byli varováni i v českých médiích, že to nejspíš zdraží cenu plynu až 100 tisícům českých domácností. Druhá věc je znovu vlastně Ukrajina v rámci pomoci, a sice její útoky na druhý plynovod, a sice Turk Stream, který dopravuje plyn přes tu jižní část do Evropy. A k tomu, když došlo, tak okamžitě zdražila cena plynu v posledních dnech docela skokem výrazně. No a do toho, aby toho nebylo málo, tak nám naše vláda oznámí, že se přidala k desítce zemí v Evropské unii a bude prosazovat totální zákaz dovozu ruského plynu do Evropské unie. A jenom dodám, že je to zhruba měsíc, kdy nám náš premiér Petr Fiala oznámil, tak jako vlastně, proč se vůbec ptáme, že je vlastně super, že bereme asi 95% ruského plynu znovu, protože je prostě levnější. A za mě to byla tak jako asi jediná pravda za poslední dva roky, co jsme od premiéra slyšeli. No a teď vidíme znovu otočku a v podstatě zákaz ruského plynu i pro nás.
2: No, tak já to ještě trošku rozšířím, ty jobovky, protože samozřejmě v té energetice platí, no a když se bavíme o plynu, tak se bavíme o energetice, že tam všechno souvisí se vším a všechny ty energie jsou tak trošku vzájemné substituty. To znamená, že když zdražuje jeden typ energie, tak na to navazují i další typy energie. No a my teďka máme poměrně čerstvě venku údaje o inflaci za prosinec. Ta inflace, ne že by to byla úplná kalamita, jsme na 3%, to znamená na naprostém maximu, co centrální banka je ochotná tolerovat, ale moc pěkná čísla jsou následující. Tak elektřinu tu máme meziročně dražší o 8%. Nájem 6,2%, vodné skoro 11%, stočné víc jak 13%. Plyn tam sice byl v prosinci nějaký drobný pokles, ale teď už zase víme, že v lednu tam dochází k nárůstu.
1: Teď trošku prodáváte strach, musím říct.
2: Já nevím, jestli to prodávám já, anebo statistici, tak možná bychom to mohli reklamovat u statistiků, tahle ta čísla.
0: Posloucháte Radio Xaver.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Podtrženo, sečteno a naším hostem je pan Vlastimil Tlustý. Dobrý den.
3: Krásný květnový den.
2: Vy jste z toho května nějaký vedle?
3: No tak klasici říkají, hrličin zval ku lásce hlas. Jo. Tak to zkusíme pojmout nějak něžně.
2: Kde co říkají klasici? Ale pane Tlustý, co říká svět? Co říkají události? Podívejte se, novým papežem se stal americký kardinál Priust. Tak se to údajně čte.
3: Lev 14.
2: Přijal jméno Lev 14. Sympaťák, ne?
3: Jo. Já teda musím rovnou říct, že tomu vůbec nerozumím.
2: Mě připomíná pana režiséra Svobodu.
3: A to je docela inteligentní člověk, ano. Tak jestli vám ho připomíná, tak to je dobrá zpráva. Jo. Já se v těch směrech uvnitř církve vůbec nevyznám. Tím pádem vůbec nevím, který směr on reprezentuje. Ale někteří píšou, že to je další vítězství Trumpa. No, já teda nevím, jestli je to pravda, ale budu říkat, to je dobrý, to je vítězství Trumpa, přinejmenším tím pár lidí naštvem.
2: No ale to, že Američan, že?
3: Tak by to tak mohlo být?
2: Zvláštní.
3: No, mohlo by to tak být, že jo?
2: No. A říkalo se, že když přijde jenom v bílém rouchu, takovém tom prostém, tak to znamená, že bude pokračovatelem Františka. Ale když přijde na host, jaksi ozdobený tady tím vším, jo, a takže to nebude pokračovatel Františka, tak já teď nevím.
3: Když začala volba, tak já jsem si snažil v mysli k tomu udělat nějaké stanovisko. Co se od toho dá čekat. A já jsem si na začátku té volby říkal, ono potom Františkovi už to horší být nemůže. Taková naděje.
2: Jo?
3: On určitě existovali kandidáti, kdyby to nebyla pravda. Ale tady v tom případě si říkám, jo, tak v tomhle duchu to dopadlo. Krásně oblečený, asi to není teda pokračovatel, to je dobrá zpráva.
2: No ale jestli je to teda spíš konzervativec nebo nějaký progresivní, že člověk, to nevíme. Ještě to se teprve ukáže.
3: No bože. To by byl duhovej.
2: Já jsem zkoumal, jestli má na té patce, jestli tam má Apple Watch. A neumím to z toho poznat, Stefan.
3: No ale kdyby to tam měl, tak... Říká to něco?
2: Tak nevím.
3: Snad ne? Ale to uvidíme.
2: Neumím si to u papeže představit.
3: Nechte ho tvořit. Uvidíte, co udělá se světovým křesťanstvem. Určitě to nebude mi lehký, teda. To vím jistě. Tady v západní Evropě ale už vůbec ne.
2: Teď navrhu usnesení.
3: Ano.
2: Jestli je pro nás důvěryhodný. A zároveň říkám, že se zdržuju hlasování.
3: Jo, takhle, že vy nevíte, jak to dopadne.
2: Já ještě nevím vůbec.
3: Tak já bych řekl, dejme mu prostor, doufejme, že trošku to nějak vylepší, no a kdyby to špatně dopadlo, tak jsme říkali, že nevíme.
2: Dobře. No, do Moskvy na oslavy dne vítězství letí i český europoslanec Ondřej Dostál, zvolený za Stačilo. Je to... Prostě podle vás projev odvahy, nebo je to politická chyba, nebo co to vlastně je?
3: Tak zaprvé na ty oslavy dne vítězství můžou mít různí lidé naprosto protichůdný názor. To zaprvé. Tak ten, co tam letí, tak autenticky oslavuje. Identifikuje se s tím dnem. To je jisté.
2: Zároveň autenticky provokuje.
3: Výborně. To je totiž bod 2. V každém případě mu to zajistí publicitu. Dokonce bych řekl, do dneška jsem nevěděl, že existuje. Už to vím. Jo? Mm-hmm. Takových jako já bude víc. Takže jako reklamní, mediální tah je to účinné. Dostane se do médií, leckdo ho pozná, leckdo se doví, že zastačilo. No to už máme dva dobrý důvody, který má určitě ten pán v hlavě. Takže jdeme ještě nějaký jiný? No to stačí, dva dobrý důvody stačí.
2: No a letěl byste tam?
3: Letěl byste tam?
2: To otázka. Já ti, Karle, nevím.
3: No, víte, odpověď na tuhle otázku pro nás dva si myslím, že je typická odpověď 51/49, jo? Jako je potřeba říct, že to je na dobré zvážení. Prostě proto, že jsou dobré důvody ano, letět, a pak jsou taky dobré důvody neletět. A teď si umím představit, že v různých hlavách to poskládáno těch 51/49 bude různě. Já teď odpovím trošku nepřímo. Jo? Já jsem v roce 1991 pobýval týden v Kyjevě. Mám tam z toho různé dojmy, nebudu je všechny líčit, ale jeden si pamatuju. Já jsem tam taky zašel z hotelu někam směrem do nějaký děrevně a viděl jsem ten venkov kousek za Kyjevem a i jsem si tam s někým povídal a pak jsem si hlavně občas dál povídal s různými Ukrajinci a já vám chci ukázat to 51/49. Když potkáte Ukrajince nebo rodinu nebo přijete k ním domů, doporučuji první se zeptat, jestli si myslej, že větší vrah byl Stalin nebo Hitler. Jo? No protože vstoupíte do rodin, kde vám řeknou, že jasně ten jeden a ten druhý ten nebyl tak hrozný. Pak jsou ale rodiny, kde vám řeknou, že oba. A tenhle ten názor na to, že strašnější byl Hitler nebo strašnější Stalin, ten vede až k tomu, že se mezi sebou perou.
2: No a kdo byl strašnější? Já teď nevím, kdybyste jim položil takovou otázku.
3: Hromadní vrazy oba.
2: No jasně, no.
3: No.
2: Ale pro mě větší
3: teroristi,
2: prase...
3: Teroristi oba.
2: Větší prase byl Hitler.
3: No jak to chcete měřit, no? Počtama mrtvých, zavražděných ve vlastních vězeních, nebo zavražděných jiných.
2: Koncentrační tábory.
3: Jo, koncentrační tábory a gulagy.
2: Jo, tak no. Přesvědčil jste mě.
3: No, já se vám snažím ukázat, že pravdivé hodnocení je stejný. To se tam na té Ukrajině výjimečně dovíte, že stejný. Většinou vám tam odpovídají, že strašný byl jeden a ten druhý byl osvoboditel.
2: Takže usnesení.
3: To je mimochodem problém dnešní Ukrajiny. To pořád trvá.
2: No, tak...
3: Tak, no, tak tam letí, no. My bychom dlouze přemýšleli.
2: No tak my, já jsem o tom vážně přemýšlel, kdyby mě pozvali. Na té pozvánce, když je taková to úroveň vysoká, jo, zvou vás tam, tak je na té pozvánce uvedena menáž?
3: To nevím. Já jsem nikdy takovou nedostal. A teď mě něco napadlo. Jak jsem se pokoušel to 51/49. No, Stalin, když vyhnal Hitlera, tak to byl záslužný krok proto pro nás, že Hitler s náma neměl dobré plány. Stalin a spol taky ne, no, ale jenom nás taky nakonec okupovali, jo? Taky nám nainstalovali zbraně, taky chtěli, aby jsme pro ně pracovali. Méně Čechů odvezli stalinisti do gulagů, než Hitler odvedl do koncentračních táborů. Méně.
2: Méně, jo?
3: Ten méně, jo? Tak když tam hledal nějaký asi dost zřetelně méně.
2: No a teď řekněte, máte mu to za zlé, nebo ne? Že tam letěl? Se ptám?
3: Já si myslím, že to je úplně jedno, teda jemu je to jedno. On ví, že tím získá nějaký voliče a...
2: Zdržíte se hlasování?
3: Je mi to fuk.
2: Tak se...
3: Ať si každý dělá, co chce.
2: Taky se zdržuju v tomto bodě. Polní kuchyně, nátelníky, děla nebo rakety. Armáda má na nákupy více než 70 miliard. Představte si, pane Tlustý.
3: Představuju, no.
2: To je peněz.
3: Já jsem si v posledních týdnech na tohletu otázku vytvořil názor, tak já ho tady hned uplatním.
2: No jo, to jo.
3: Tak já si myslím, že nakupovat by se měla jenom ta technika, která posílí obrany schopnost naší země.
2: Tak to jsou ty nátělníky třeba, ne?
3: Ty jsou neutrální.
2: Rakety?
3: Ale třeba dělá rakety, no. Dělá rakety, no. Rakety proti raketám. Tady z té mý teze vyplývá. Rakety proti raketám, ano. Rakety, které by někdo chtěl někam posílat do nějakých velkých jiných měst, ty ne. Rakety proti raketám, ano. Protože, a to je ten můj pohled na to současný, já si myslím, že východisko pro nás je podržet se ústřední myšlenky NATO, to jest, že to je obranná formace a my bychom podle mého názoru měli začít říkat, obranu my budeme budovat, útok vám garantuje, že nebude. My už nikdy na někoho útočit nebudeme, my potřebujeme být obrany schopní, potřebujeme, jako má Izrael, ochranu proti cizím raketám a dronům, ale taky potřebujeme, jak to nazvat, já tomu můžu říkat domobranu nebo národní gardu, jako to mají ve Švýcarsku, to je tam moc okoukaný, prostě když se něco děje, tak aby jsme měli koho poslat na hranice, aby jsme měli koho poslat, když někde jsou nějaké záplavy, protože teď bohužel nemáme, máme málo. Dokonce máme přednostně ty, které chceme posílat někam do zahraničí a to bych nedělal. A tak já bych přišel s myšlenkou dobrovolníci a dobrovolnice, zadarmo řidičák, zadarmo zbrojní průkaz, zadarmo výzbroj a výstroj, školení na dva měsíce.
2: Radíte někomu volební program?
3: Radím. Já doufám, že to někdo ujme a já hned budu říkat, to jsou šikovní kluci a děvčata, ano. Školící střediska, u zbrojnic dobrovolných hasičů přistavěný garáže a sklady, aby ti dobrovolníci a dobrovolnice se měli kde v případě potřeby vyzbrojit. Byli by tam čistě dobrovolní, žádná základní vojenská služba. Byli by motivováni, kromě toho, co jsem říkal, tak já bych jim třeba navrhnul snížení daně z příjmu o 3% na celý život za to, že mají zájem o vlast a jsou připraveni pro něco udělat. No a předpokládám, že takhle motivování mladí chlapci a dívky v počtu tak odhaduju 50, 100, 150 tisíc lidí by byli připraveni, až jim na mobilní telefon přijde zpráva, tak něco udělat. V těch garážích by měli potřebnou techniku, zbraně. Tak to si myslím, že je rozumný projekt.
2: Ani se mě na to téma nechce žartovat, ale napadá mi několik...
3: Jsem s tím.
2: Ne, no tak je to takové snílkovské, ne?
3: Není vůbec, ve Švýcarsku to mají.
2: No jo, mám vám vyprávět, co všechno mají ve Švýcarsku.
3: Já vím, oni to mají hlavně Švýcary, že jo? No, ty my nemáme, to je zásadní rozdíl, ale tady ten mechanismus, kdy nemají povinnou vojenskou službu, ale přitom jsou schopni se bránit, všimněte si. To je taky odkoukáno tam odsud bránit. To všechno mají, no. Tak já vím, nemáme Švýcary, ale já jsem kdysi udělal zkušenost s dobrovolnými hasiči. Dospěl jsem k závěru, že myslím, že 5000 jich je těch organizací po celé republice. Když se někde něco špatného stane, například povodně, já jsem tehdy věděl, to jsou ty jediný, které opravdu fungují plošně. Je jich dost na to, aby něco udělali. Tak já si myslím, že by se mohlo trošku rozšířit to jejich působení, mohly by se stát páteří toho, čemu říkám Národní garda, plus dobrovolníci zvýhodnění, jak jsem tady říkal, možná ještě víc zvýhodnění, to se musí promyslet, ale je to rozhodně jednovým místě. Je to i kdyby to bylo snílkovství, je to mnohem lepší než F-35.
2: To jo.
3: No.
2: Tak jedeme dál. 140 tisíc padlých rudoarmějců, 116 Američanů. Držme se faktu. Heydrich plánoval genocidu Čechů. Fico Západu nevěří. Válka bude pokračovat. Pravil Lubomír Zaorálek v novém pořadu XTV

0: by pro říši potřebné. Nevím, co způsobilo, že pak vymysleli radši genocidu, než je nechat pracovat včeličky. Nicméně připadá mi logické, že když on tohle vymyslel, ten Heydrich, pak někdo vymyslel, že bude genocida lepší v jeho případě.
1: Yes, jo.
0: A byl atentát. Je velmi zajímavý sledovat dokumenty o tom, jak rozdílné byly názory na to, jestli je to dobrý nebo špatný nápad. To si rád poslouchám, protože ty, co říkali, že je to špatný nápad, říkali správně, že ta pomsta zase z říše proti Čechům, kteří udělali atentát, bude strašná. Jestli Fico západu věří nebo nevěří, nevím, to nebudu komentovat. Asi tady pan Zaorálek to ví. K tomu tématu 140 tisíc padlých rudoarmějců a 116 Američanů, to jsme už začali povídat trošku. No, držme se faktů, no ono to nemohlo být jinak, když se na tom domluvili. Jo, prostě někde, myslím v Jaltě, se vítězní mocnosté, Stalin, Churchill a tak dále, domluvili, že to takzvaná, všimněte si zase, demarkační linie, kam dojedou jedni a druzí, bude znamenat, že malá část území tehdejšího Československa připadla osvobodit Američanům, veliká část rudé armádě, no pak taky logicky podle velikosti toho území, taky velikosti odporu, oni totiž Němci tehdy začali prchat do amerického zajetí, takže taky kladli menší odpor, když prchali. To byla taky důležitá okolnost. No, pak to takhle dopadlo, já bych z toho víc nevyvozoval. Prostě realita tehdejší doby vedla tady k tomu výsledku. Byť to někdo chce interpretovat jako větší nadšení jedněch a menší nadšení druhých, ale to já v tom moc nevidím. To říkám rovnou, ale nejzajímavější je to téma, válka bude pokračovat. Já teď budu říkat svůj dojem, protože si myslím, že víc než dojem to nemůžu tvrdit, jo, dojem. Já si myslím, že pan prezident Trump už docílil velikého úspěchu v těch jednáních o míru na Ukrajině a to je to, že má podepsánu smlouvu o tom, že bude podepsána v parlamentu, potvrzená a tak dále, smlouva o vlastně náhradách za peníze, které Amerika investovala do války na Ukrajině v podobě nerostného bohatství Ukrajiny. Tady bych hned dodal, všimněte si, že my nemáme nic. Brusel taky nemá nic, ale Trump už má smlouvu, která bude podepsána a kdy bude kompenzováno to všechno, co tam oni do toho poslali. To je třeba jako hodně pragmatický přístup. Jo? Na prvním místě vraťte v podobě nerostu. Tak to je první poznámka. Že on už vlastně úspěch má, byť válka pokračuje. Druhý komentář. Já myslím, že i on si všimnul, že ty dva hlavní aktéři se do toho podpisu míru nehrnou. Ani Zelenský na mě nedělá dojem, že by chtěl mír. Já se dost divím, ale dělá to na mě dojem, že si myslí, že tu válku vyhraje. Nevím sice jak, ale myslí si to. No a u Putina si myslím, že by ještě radši kus černomorského pobřeží. Tak taky teď zrovna ještě ne, teprve až trošku popojedem po tom pobřeží. Takže ty aktéři, kteří by měli podepsat ten mír, tak ty se nehrnou. Ten Trump už to asi pochopil. A teď jim říká oběma. Vlastně trošku vyhrožuje. Tomu prvnímu říká, no tak jo, no tak bojuj dál, no. Tak jestli máš pocit, že jsi přišel o málo území a chceš ještě víc přijít o území a ještě si myslíš, že by bylo dobrý, aby Rus měli Sevastopol třeba, jo, tak to vyzkoušej, se jen koukat. A Rusovi říká, ty mě nějaký naštvi, když se takhle půjde dál, tak až toho budu mít dost, tak tam zase ty rakety pošlu. A je to vlastně takový ten stav vyjednávání, kdy hrozí oběma stranám a čeká, až obě ty strany přijde a řeknou, tak jo, tak radši končíme.
1: Dobře.
0: Ale není to bohužel dneska. Já jsem se těšil, že by to mohlo být, jo, dneska nebo zítra. Tohle to vypadá, že to ještě nějakou dobu bude trvat.
1: Tak. 15.2. Souček končí jako generální ředitel

0: České televize. Respektuji, ale z důvody nesouhlasím, uvedl.
1: A to bych teďko se měl já ptát. A vy byste nám to měl vysvětlit.
0: Ne, já o tom nic nevím.
1: My o tom totiž nic nevíme.
0: Já jsem tady.
1: 15. Taky jste si řekl, ať jde zpátky do Brna.
0: Takhle jsem si to neřekl, ale řekl jsem si, že dost bolo.
1: No. Já tady k tomu tématu umím říct jediný. Já zásadně protestuji proti zvýšení koncesionářských poplatků.
0: To už zbytečně?
1: Já vím, ale tak můžu říkat, no tak to teda ne, jo. To teda ne, tady ty nás nebudou kasírovat, ono je dost jiných, který nás chtějí kasírovat. Za druhý si myslím, že je naprosto nepřijatelný, že máme takzvanou všem lidem sloužící mediální sílu, která ve skutečnosti slouží jenom jedním. Jo, to není možný. Platíme to všichni a oni slouží jenom Fialovi a spol. To není možné. To nejde. Tak ať si začnou platit ty Fialové, jo, pak a říkají, je to naše médium, my si je platíme, teda ne z daní, jo, my znamená, někde si to vyberete od příznivců. Ten současný stav je nepřijatelný. Jestli tam, až se to bude řešit, jakože doufám, že jo, jestli tam bude ten nebo onen, mě úplně jedno, protože ty principy jsou nepřijatelné. Všichni to platíme, slouží jenom některým. To se musí změnit. Takže doufám, že až přijde nová vláda, že se něco udělá, až budou vášnivé diskuze na to, kdo má být novým ředitelem, tak já bohužel mě to jedno. Já si teď už myslím, že se musí udělat něco s tím principiálním problémem. A já třeba budu říkat, dobře, tak když vybíráte koncesionářské poplatky, začněte rozesílat lidičky těm médiím, které posloucháte. Jinými slovy, když už si musíme někoho platit, tak si budeme platit ty, kterými posloucháme. To znamená, aby koncesionářský poplatek byl takzvanou daňovou asignací, nebylo bylo možno na internetu, na poště říct, Xavera poslouchám. No, ten si zaslouží peníze ode mě.
0: Pošlu mu 14 korun.
1: Pošlu mu, no. No a Xaver bude růst, bude silnější médium, přibudou mu posluchači, přibudou mu peníze, nebude závislé jenom na reklamách, jo? Najednou, teď přeci Xaver, my tady děláme veřejnou službu.
0: O tom já vůbec nepochybuji.
1: No, a když děláme veřejnou službu, tak já jako plátce poplatku chci říct Xaverovi.
0: Jestli děláme veřejnou službu, neměli bychom teda angažovat toho Součka? Když je teď volnej? No to ne, to už je taková.
1: On bude zkažený.
0: Bude zkažený.
1: No, on je zvyklý rozdělovat ty miliardy. A teď tady u nás najednou, ježiš, to by bylo strašné, kdybyste mu řekl, jaký máte rozpočet, to on by nemohl uvěřit. On by se ptal, jestli je to v eurech.
0: Merz měl kvůli migraci vyhlásit v Německu stav nouze. Vláda to ale popírá. Bylo včera večer na TNCZ. Strašně zvláštní člověk ten Merz. Na podruhý až. Sledoval jste?
1: Já samozřejmě nevím, kdo má pravdu. Já jenom vím, že tam mají zlé. A ještě víc zlé mají ve Francii. Já jsem naštěstí občas projíždím, nebo i chvilku pobývám, tam či onde. Ježíš Maria.
0: A co pak?
1: No, já jsem si přečet jedno chytrého pána, myslím, že je to Láďa Henek, ten chytrý pán, on psal, když se k vám nějací jiné víry začnou stěhovat do města, jakýma to prochází fázema? Že oni na začátku jsou hodní a vděční. To oni tam v Německu a Francii prožili už, jo, tak kolik? 40-50 let zpátky. Jo? Napřed jsou hodní a vděční. Pak začnou mít pocit, že jsou ošizený. Jo? Že dostáváme sice nějaký peníze, jakž takž tady za to žijem, dokonce ani pracovat nemusíme. A my jsme taky chtěli sedmičku Bavoráka. Tady jezdíme nějakým Citroenem, jo? Tak pak nastupuje fáze, já si ten článek úplně přesně nepamatuju, ale pak nastupuje fáze, kdy říkají, s tím musíte vy něco udělat, to takhle nejde. Jo, my jsme tady ošizený, to je fáze jsou vděční, jsou ošizený. Něžně ošizený. Jakože ještě nemávají žádnýma klackama. Pak přichází, my jsme vám dali dost času, abyste s tím něco udělali vy nic, my mám to musel jak připomenout. No. To už se děje. Jo, to jsou ty nevysvětlitelné hromadné útoky, desítky mrtvých. To se připomíná, jsme tady, nejsme spokojení. No a myslím, že ten Láďa tam potom píše něco, že oni čekají na to, abych bylo dost. No. Napřed politicky, třeba, že rozhodující silou ve volbách se začínají stávat tyhle dobře organizovaní, nespokojení. A oni pak říkají, no ale my budeme volit jenom ty politické strany, které nám to zlepšejí.
0: Takže teoreticky to chápete, že by to bylo možné?
1: No já bych dokonce říkal, že by to měl udělat.
0: Že by to měl udělat.
1: No a dokonce ještě dodám, zatímco si myslím, že ve Francii už to nejde udělat, já si myslím, že v Německu ještě pořád je dost těch, kterým se říká připlaťte si, ať se tady ty mají dobře. A oni už tam mezi nima rychle přibývají ty, kteří říkají, ne, my nic platit nebudeme, ať koukají makat. Jo? No a to se tam teďko odehrává. Já myslím, že tady ten pán toho musí mít plnou hlavu, já tam teda bejt, tak mám toho plnou hlavu. Ono to udělá tak, aby se to nezdramatizovalo. Protože já si umím představit, že dneska už jsou města, ve kterých francouzská nebo německá policie, když oni tam vemou ty baseballové pálky, nic nezmůže. Jo? A pak už jsou ty hořící domy a hořící auta.
0: No a abychom končili
1: něco radostného.
0: Optimisticky, tak jak vy prožíváte ten květen? Řekněte, z trpělivé lásky? Chodíte na Petřín?
1: Ne, to nechodím.
0: Ne. Čtete literaturu?
1: Já bych řekl, doufám, že se mě to nemůže vyhnout.
0: Dobře, těším se na příště, nashledanou.
1: Také se těším.
0: Podtrženo sečteno a naším hostem byl pan Vlastimil Tlustý. Posloucháte Radio Xaver.

0: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: Od někud tam

Je to jiné, je to velké, je to větší než...

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Že by se styděl nějaký umělec zažádat si o statut umělce? Já už jsem si zažádal.
2: Pane Hoče, to mi neříkejte. Já bych tady s váma už nemohl sedět.
1: Já to chci dojít taky, Xavre. Mně už to prostě, teď budu slušnej sere.
2: Ale prosím vás, vy vůbec nevíte, co je to pravé umění. To, že na to nikdo nechodí, je jedno. Ale je to ten, oni se chtějí vyjádřit, oni chtějí ty pocity, ty emoce, ty pravdy sdělit tomu celému světu prostřednictvím svých děl, na které se přijde podívat šest lidí.
1: Víte, co je nejhorší, Xavre, že vy jste na to teď káp.
2: No.
1: Oni opovrujou, jak říkají, komercí. Oni jsou neúspěšní, protože nedělají komerci a protože dělají vysoký umění, který mu rozumí málo kdo.
3: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XTV.

0: Hraje vám Rádio Xaver.
1: Za stranu a za lidi 11. července 25, 13 hodin 53 minut. Dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den.
1: Jsem to takhle řekl na úvod pro příští generace.
2: Krásný.
1: Jak jste na tom? Kamezolka zelená, sova pálená.
2: No, já se směju, ale dneska blbý.
1: Blbý?
2: A tak trojka, no.
1: Já taky na trojce, to je zajímavý.
2: Počkejte si, teď jste na trojce, jo. Za chvilku budete na dvojce.
1: Tak, a proč vy jste na trojce? Co se vám přihodilo?
2: Nevím, jak vám to mám říct.
1: Jste v tom.
2: Ne, tak to bych vám řekla normálně.
1: Jo.
2: To už byste věděl, ale jak jste minule mi říkal o tom vašem sumci na mazlení, já jsem ho potkala na Cholíně. On už nežije. On už nežije.
1: Jo.
2: Plaval kolem mě, bříškem nahoru. Krásný zvíře, ale...
1: Tak jste ho snědli.
2: No to ne, ale v žádný mecheche už s ním nebude.
1: Ne?
2: Na druhou stranu plavaly tam ještě kačenky, tak ty byste postrádal měhu s nějakým vodním živočichem, tak já bych šla do kačenek.
1: Já tuto slabost nemám.
2: Ne?
1: Ne. Ale jsou tací. Já znám paní, která se mazlí zadem.
2: A to je krásný zvíře, to je bez debat.
1: Jak pro koho?
2: Pro každýho.
1: Já vydržím, já už dožiju bez hadů. Klidně, takže... Ale vy jste dneska vyloženě mamba zelená.
2: Počkejte, není mamba zelená, ne? Mamba černá je.
1: No, já mám pocit, že mambička je zelená.
2: No a víte, podle čeho se to jmenuje?
1: Ta zelená? Podle toho, že je zelená.
2: Ne, ale podle čeho se jmenuje černá? Mamba černá.
1: No, ona je černá. Není?
2: Ne, pusu má černou.
1: Pusinku.
2: No, když na vás takhle otevře,
1: Ježišku.
2: To je vlastně to, no, tak to je to poslední, co vidíte,
1: no.
2: Tak má černou, černý vnitřek pusy, jinak zvenčí ona je taková došeda.
1: Já bych skoro se vsadil, že jak před pár lety na Smíchově u nás, jsem několik nocí nespal, ten had se ztratil, že to byla mamba zelená. Ale je možné, že už jsem si to tak popletl v té mé mírně popletené hlavičce.
2: No, tak se pak podíváme. Já znám jenom mambu černou.
1: No tak jo, horší je, že ať byla jakákoliv, tak na Smíchově to nahlásili, že tam nějakým chovateli pitomci jako utekla a já jsem ji všude viděl v tom bytě.
2: Jsem všude hledal.
1: No to taky, to taky. A ležel jsem v posteli a říkal jsem, za tím topením se něco děje. Protože jsem četl někde na internetu, že často se had schová za topení. No a pak jsem zjistil, že to jsou stíny od televize, které jsem tam asi hodinu a půl hlídal.
0: Posloucháte Radio Xaver.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Zdeněk Hřib je naším hostem. Vítám vás X TV, dobrý den.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Zdeněk Hřib je předseda České pirátské strany, bývalý primátor Prahy, současný náměstek primátora Prahy pro dopravu a jste také pražskou jedničkou pirátů do sněmovních voleb. Pane předsedo, nemáte obavu z toho, že vám to Pražané u voleb spočítají za dopravní situaci v Praze?
2: To si opravdu nemyslím, protože poté, co jsem kandidoval tady po 4 letech, kdy jsem byl primátorem v komunálních volbách v roce 2022, tak jsme získali téměř 18% tady v Praze. Takže myslím si, že to je asi ta nejlepší vizitka toho, jak Pražané smýšlejí o tom, co jsme tady dělali. A ostatně, pokud se teda bavíme o dopravě, no tak je důležité si říct, kterou dopravu máme na mysli. Co se týče MHD,
1: stačí se podívat, teď my jsme motoristy, stačí se podívat z okna, tady XTV a vidíte stojící magistrálu, a tak to mám na mysli.
2: No tak nejvíc lidí používá v Praze MHD, tam jsme na světové špičce. Co se týče silniční dopravy a průjezdnosti Prahy, tak tam jsou k dispozici žebříčky s mezinárodním srovnáním, ve kterých Praha vychází v pásmu, řekněme, lepšího evropského průměru. Je to třeba TomTom Traffic Index, to jsou výrobci navigací, kteří sbírají ty anonymizovaná data ze všech zemí na celém světě. A můžete si na jejich webu najít veřejně tu informaci, že si tam zaškrtnete, že chcete evropská města, asi se nebudeme srovnávat s čínskými megapolemi, zaškrtnete, že chcete jenom ty větší, nad 800 tisíc, řekněme, obyvatel, a vyjede vám žebříček nějakých 39 měst, Praha je tam tuším 22. a je to vlastně, že čím jste níž v tom žebříčku, tak tím máte méně dopravních kongescí, tedy méně zácp, takže jste průjezdnější město. Takže jsme v pásmu lepšího evropského průměru, řekněme, průměr, ale jako lepší průměr.
1: Dobře, ale když se podíváte třeba na komentáře lidí, na pocity lidí, motoristů, tak ty ten průměr asi úplně nepociťují a jsou dost rozhořčení z toho, jak vypadá dopravní situace v Praze, a říká se jí teď rozkopaná Praha, protože spíše je tady více rozkopaných ulicí a silnic než opravených, nebo normálně volně průvězných.
2: To ne, v Praze nějakých 7777 ulic, téměř přesně. A pochopitelně se musí objaravovat jako víc najednou, protože to v takovém městě jinak nefunguje. Ostatně všechny ostatní evropská města to dělají stejně. Co se týče třeba těch dopravních omezení, které jsou ale tady, třeba na magistrále, třeba když jede člověk sem k vám, tak ta magistrála nad muzeem, když si to vezmeme, tak tam teď se staví tramvaj na horní konec Václaváku a u muzea se staví teď tramvaj.
1: Ano, to všichni pociťujeme, že se tady staví
2: tramvaj. To sice ano, ale ta stavba té tramvaje jednak jakoby zlepší tu situaci do budoucna dopravně i tak, že uvolní to místo na silnicích pro ty, kteří tím autem jet potřebují, protože snaha je přesvědčit více lidí, že mohou jezdit tou tramvají, tak uvolní to místo pro lidi, kteří vezou něco, co třeba tramvají nepřevezou, to třeba živnostníci, jo, vezou materiál nebo vercajk nebo takhle. Ale druhá věc je, že ve skutečnosti nad tím muzeem tu magistrálu nezúžuje ta moje stavba té tramvaje. Tam to ve skutečnosti zužuje dlouhou dobu probíhající oprava kanalizace, která tam probíhá hornickým způsobem už od roku 2024. A městská infrastruktura, včetně vodovodů a kanalizací, vůbec není v mé odpovědnosti v tomto volebním období. To je totiž odpovědnost Spolu. A jenom teď vlastně my naopak využíváme toho, že tamhle radní TOP 09 kope nějaký kanál, a v té samé uzavírce my stavíme tu tramvaj. Takže je to skoordinované, nebude se to zavírat dvakrát. No a my jsme zachovali dva pruhy rovně a jeden pruh odbočovák na Vinohrady. Ale to, že tam chybí ten třetí rovně, to je kvůli opravě kanalizace, ne kvůli Hřibovi.
1: Nevím, se přiznám, co tam chybí, ale vidím ty dlouhé kolony každodenní. Ale chci se zeptat, je vaším cílem dostat motoristy na kola na koloběžky do MHD, dostat je z centra Prahy?
2: My se snažíme lidi, kteří mohou jet MHD, tak je přesvědčit kvalitou MHD, dochvilností MHD, komfortem cestujících, aby zvážili to, že využijí spíše MHD a uvolní tak místo na silnici pro ty, kteří těm autem opravdu jet potřebují. Protože ano, tak já bych taky mohl jezdit autem z jižního města, bydlím na sídlišti, mohl bych jezdit do práce autem, dokonce mám služební řidiče.
1: Kdo potřebuje jezdit autem a kdo nepotřebuje?
2: No to je jednoduché. Ideální je, pokud funguje nějaká jako ekonomická motivace. My máme velice levné MHD tady a pochopitelně to je jako asi nejlepší motivace, ta ekonomická. No, já bych třeba teda měl toho řidiče služebního jako zadarmo, ale já, protože celý život jezdím MHD, no tak jezdím z jižního města metrem, přestupuju tady na muzeu a jezdím do práce teda jako metrem, jo. Ale za normálních okolností v běžných zemích funguje nějaká jako ekonomická motivace, třeba v New Yorku teď zavedli to mýto do toho centra a ano, zbytný tranzit zmizel, takže se tam jezdí teď mnohem lépe.
1: Je to ekonomická motivace nebo je to, řekněme, opravdu donucovací prostředek k tomu, aby lidé jezdili MHD, jezdili na kole a podobně?
2: No, ne na kole. U nás se jezdí primárně MHD. Na kole se tady pokud moc nejezdí.
1: No, ale
2: asi
1: o to usilujete.
2: Usiluji o zkvalitnění MHD. My lijeme úplně neuvěřitelný miliardy do MHD každý rok.
1: A čemu jsou cyklopruhy potom? A že jich
2: cyklopruhy jsou vyžadované technickými normami, zákony a usneseními rady z doby Pavla Béma a Adriány Krnáčové. No, takže to vymysleli jiní před námi.
1: Takže vyplníte něco, co udělali před námi?
2: Vyžadujou to i technické normy, vy to nemůžete udělat bez toho. Jo? Tam je jako povinnost, která vám říká, že když rekonstruujete silnici, tak prostě musíte tam zavádět takzvaná integrační opatření, se tomu říká, což je i ten cyklopruh. Ale ty cyklopruhy tady v užských ulicích vlastně slouží pro benefit řidičů, protože vy byste normálně měla nechat mezeru od toho cyklisty 1,5 metru, což na některých ulicích dost dobře jako možné není, protože byste se tam vedle něj nevešla. To znamená, že byste vlastně podle pravidel silničního provozu toho cyklistu nemohla ani předjet. Ale když je tam ten cyklopruh a ten cyklista potom, vy víte, že ho najdete v tom cyklopruhu, protože on potom musí v něm jet, že jo? Jinak by mohl být na té silnici taky.
1: No a pak ten cyklopruh také končí a já mám vždycky obavu, kam ten cyklista zamíří.
2: To vám rozumím, ale to buďte jako v klidu, protože vy v tom autě jste mnohem víc jako v bezpečí
1: já
2: než ten cyklista.
1: Já se bojím o toho cyklistu.
2: A cyklista se samozřejmě taky snaží jet bezpečně. A ano, cílem a ideálem by bylo mít ty cyklostezky jako úplně oddělené, ale bohužel máme krásné historické město, vlastně ne bohužel, ale bohudí, ale prostě realita je taková, že tady je jako problém budovat leckde tu oddělenou cykloinfrastrukturu. No takže podle těch norem se to dělá nějak jako jak to jde. A ty normy jako ideální nejsou, ale to nemá město možnost změnit. Nicméně my ano, chceme osekat byrokracii a ty normy taky trošku jako vylepšit. Takže tohle to je záležitost ale pro celostátní politiku, v té já jsem dosud nefiguroval.
1: Tak, ale budete možná. Zatím to tak průzkumy ukazují. STEM vám dal 10%, SANEP pro XTV 7,2%, Median 6,5% převolených preferencí. Vašimi, nebo vy už jste vyloučili, s kým byste do vlády určitě nešli. Jediná možná koalice je ta, která tu byla, to znamená Piráti, Spolu a také STAN. Je to jediná možná myslitelná koalice za vás?
2: Tak to je koalice, kterou si dokážeme představit, vlastně i teda, protože já mám teď, no tak já mám s nimi koalici na magistrátu s těmito stranami tady, tak asi nečekáte, že tady teďka budu říkat, že s těmi to teda v žádném případě, když tamhle jsem s nima ještě v pondělí seděl na jednání rady.
1: Ale kritizujete STAN za to, že neplní dohody.
2: No to je jako problém, to je problém, vytvořit koalici je jedna věc, donutit koaliční partnery k plnění toho, co slíbili, je věc druhá a potom některé teda taky hlídat před nejrůznějšími jako střety zájmů nebo to, aby tady nějak měli tendenci k nějakým podezřelým zakázkám, to je samozřejmě věc druhá. Piráti jsou jediná strana, která nemá, je v parlamentu a nemá žádné korupční kauzy.
1: To má korupční kauzy, ale takovou kauzičku máte také, kdy jste neoprávněně pobíral odměnu z jiné městské firmy, myslím, že to byla Pražská energetika holding.
2: No, ale já jsem si nic neposílal. Já vlastně mě jako překvapuje,
1: ale neupozornil jste na to.
2: Upozornil, právě, že naopak já jsem na to proaktivně upozornila kvůli tomu vlastně oni mi potom... Ne. To bylo, no hned jak jsem to zjistil, tak potom na prvním jednání představenstva, na které jsem byl pozván, tak jsem to řešil. Oni potom s nějakým časovým odstupem, to je pravda, ten byl delší, ale to jako nebylo na mě. Mě předali ty informace, kam mám poslat ty peníze zpátky a hned druhý den jsem jim je poslal. Takže pokud jako má někdo kauzičku, tak maximálně pan Portlík z ODS, který je předsedou dozorčí rady pre-holding, protože za Hřiba teda v tomhle městě takový binec nebyl. Když já jsem byl primátor, tak nikdy město nevyplácelo takhle žádný jako odměny někam, kam
1: neměli vrazit. Údajně jsi tam zaškrtl posílat peníze na účet.
2: Ne, já jsem vyplnil číslo účtu, ale to číslo účtu se vyplňuje, protože vám ta firma může proplácet třeba cestovní příkaz. Jo? To je podle zákona, ale situace nastat může. Ale nicméně já jsem na ten omyl naopak upozornil, já proaktivně, kvůli tomu se to začalo řešit, takže tohle to je naopak věc, na kterou já jsem upozornil. Takže
1: a já jsem si žádný, asi 5 měsíců.
2: Ale já jsem si žádný peníze neposílal. Jako, takže ano, já jsem na to upozornil a chvilku jim trvalo, než mi dali ty údaje pro to vrácení. Nicméně, abych se přiznal, tak jako pre-holding je firma, která vyplácí miliardu korun ročně jako dividendu, jo? Takže to jsem tam nepředpokládal, že by oni upadli do druhotné platební neschopnosti, abych pravdu řekl, takže to bylo nějak jako na nich, jak rychle mi to pošlo.
1: Dobře, jak moc jsou pro vás problematické naopak ty kauzy, které řeší vaši bývalí a možná budoucí koaliční partneři? Ať je to bitcoinová kauza, ať je to... Dozimetr.
2: No tady v Praze ještě teďka řešíme například podezřelé zakázky v pražských službách a ten nehorázný střet zájmu pana ředitele Patrika Romana, který prostě svým kamarádům přihrává zakázky, se kterýma chodí na kance střílet je nebo eventuálně s nima má nějaké další kontakty, třeba jim dává k dispozici svoji vilku v Liberci, tu oni mu opravujou, on jim pak dává zakázky v pražských službách mimo režim zákona. No je to prostě takové zvláštní a ano, naši koaliční partneři úplně se nehrnou do toho, že by to řešili. Ale ano, no tak my samozřejmě se snažíme jednat, snažíme se přesvědčovat i opozici, aby to řešila, protože v těch dozorčích radách těch firem, například také těch pražských služeb, je i opozice. Tam teda také zástupce za ANO, který tam je, což je pan Nepil z pražského ANO, tak ten se taky to snaží jako zakrývat a zametat tyhle kauzy pod koberec. Takže ono je to prostě složitý.
1: To je,
2: no,
1: je to složité, mě zajímá, jak moc je to pro vás složité, jestli máte důvěru, jestli může vzniknout koalice, nebo jestli budete vlastně bez koaličního partnera a tím pádem budete schopni
2: ne,
1: vládnout.
2: Jak říká klasik, politikům se nevěří, politici se kontrolují, my naše koaliční partnery neustále kontrolujeme a snažíme se je nějakým způsobem kultivovat.
1: A jak si se vám to asi moc nedaří? Přišla bitcoinová kauza.
2: Tak moment. Aby jsme si to jako zrekapitulovali. Když se tady domlouvala v Praze koalice, tak my jsme říkali od začátku, že nebude v té radě nikdo trestně stíhaný, spolu nám tam spalo nějakého trestně stíhaného, 5 měsíců trvalo, než jsme jim to vysvětlili, ale nakonec jsme jim to vysvětlili a v radě nesedí trestně stíhaný. A trochu si tvrdit, že jako tímto jsme skultivovali tu politickou scénu. Co se týče dozimetru, v tom nejde ani jeden člen pirátské strany, jo? To je vidět i z toho, co vychází teďka ve zprávách, kdo se jako chystá k tomu soudu a je předvolaný, že bude vyjednat, vypovídat.
1: Ale já vás toho nevidím, mě zajímá, jestli...
2: Tam nejsem já. Co se týče bitcoinový kauzy, jenom poslední věc, bitcoinový kauzy, tak ta vypukla v době, kdy piráti už dávno ve vládě nebyli a naopak od počátku jsme říkali, že pan Stanjura je v tom bitcoinovém skandálu až po uši a že má skončit i teď v té vládě, byť by to bylo trochu jako symbolické, protože dovole by
1: no
2: bylo
1: jako pár
2: měsíců,
1: ale stejně by mělo skončit. No a nevypadá to, že bude vládě a zajímá mě, pokud bude v té další, no, jestli to, je to pro vás překážka pro to, čili pokud by pan Stanjura setrval nebo byl ministrem nově vznikající vlády, tak bez vás, bez
2: to by
1: Pirátu.
2: Bylo, to by bylo stejné, jako bylo s tím trestně stíhaným, co nám hocpali do té rady.
1: Pan Stanjura není zatím trestně stíhaný.
2: Já vím, ale je to jako zjevné, teď on prostě ovšem věděl od počátku, že to jsou bitcoiny od odsouzeného obchodníka s tím afgánským heroinem, s fentanylem, má v odpovědnosti boj proti praní špinavých peněz a vůbec nic s tím neudělal. Jako, takže on je skutečně až po uši v tom bitcoinovém skandálu a za nás je to jasný jako no go. To znamená, my máme transparentně schválenou povolební strategii a ta říká, nepůjdeme s ANO, nepůjdeme s SPD, nepůjdeme s motoristy sobě, nepůjdeme s komunisty a je to závazek pro všechny naše kandidáty. A tohleto je tam taky uvedeno, že nepůjdeme s lidmi, kteří jsou jako v tom nějakým vězí v nějakým skandálu typu Bitcoiny nebo Rozimeter.
1: Tak byste chtěl po panu ministru vnitra Rakušanovi nějaké vysvětlení ohledně šifrovaného telefonu. Poskytl vám to vysvětlení? Jste uspokojen?
2: Já to vysvětlení jsem zatím teda nezaznamenal. Ona ta kauza se teďka...
1: On vás zve na Národní třídu, myslím, neděle
2: zvázva. Dneska, no, ale aha, to asi 17. tam jako zjevně teda nebudu, když jsem tady teďka u vás.
1: Ano.
2: Ale my máme letos jako samostatnou kampaň, nemáme ji dohromady se Stanem, takže s našimi lidmi se můžete potkat normálně v ulicích Prahy i v jiných městech. A teďka jsem byl například v Litoměřicích včera, například já osobně, ale pochopitelně i všude jinde se s námi můžete setkat. A tahle ta záležitost teda za mě není ještě dostatečně uspokojivě vysvětlená a myslím si, že tady je spousta otázek, na které by měli zástupci Stanu odpovědět.
1: A vy věříte, že, protože zmiňovala jste v jednom rozhovoru, že před těmi 4 lety, kdy jste měli společnou kampaň, takže vám starostové zřejmě neřekli všechno, nebo něco vám zatajili, tak kde berete jistotu, že tentokrát vám to všechno vysvětlí a nic nezatají?
2: Jo, no tak my jsme především ostražitější, bych řekl. To jsme se teda určitě poučili. Poučili jsme se jak v této rovině, tak i v tom, že musíme více bojovat za zájmy našich voličů. A to je to poučení pro nás toho vládního angažma.
1: A jak vypadá ta ostražitost, když se chystáte znovu a nebráníte se znovu vládnout se Stanem?
2: No tak nemáme tady žádnou předvolební koalici například, to je teda jedna záležitost. Za druhé, jsme prostě, já osobně jako jsem tak nějak jako ostražitější vůči tomu, co se děje a neberu jako na lehkou váhu to, když teď vidím, že tady je ten střet zájmu ředitele Patrika Romana v těch pražských službách, jo. Nebo to, že tam mají třeba, i když jsou menší firma než dopravní podnik, tak v pražských službách je víc členů toho vysokého managementu a mají tam vyšší odměny než v dopravním podniku. A vlastně, kdyby jich bylo, kdyby ty počty těch vysokých manažerů a jejich výplaty klesly na úroveň dopravního podniku, tak by to znamenalo, že by mohli navýšit platy každému jednotlivému řadovému pracovníkovi, co nám tady třeba uklízí odpad v našich ulicích, třeba o nějakých více než 10 000 korun ročně, jo, což je velice zajímavé.
1: Vraťme se ke Stanu. Mě zajímá, protože pana Stanjuru jste jasně řekl, že s ním do vlády nepůjdete. A mě zajímá, jestli jak moc pro vás je závažná ta obžaloba, která teď nastínuje, co se v Dozimetru dělo a že peníze plynuly do kasy Stanu a tak dále, trestné činnosti.
2: Jo.
1: Nebudu to celé popisovat. Tak toto, jak moc je to pro vás jako bojovníky s korupcí,
2: jo,
1: Piráty problém pro budoucí vládnutí?
2: Jo. No tak tu korupci páchají nějaký konkrétní lidé, kteří jsou potom obvinění v rámci nějakých trestních řízení a potom je když tak třeba posílají do vězení a podobně.
1: Dokonce obžalování.
2: Takže ještě tam je nějaký proces mezi tím samozřejmě. Ano. Ale jde o prostě ty konkrétní osoby. No tak já jsem zvědav, co se dozvíme z toho soudního procesu, který teď bude probíhat. Budeme ho asi všichni sledovat. Něco už tak jako prosakuje o nějaké té jako neoficiální kampani STANu, která byla placená tady z těch peněz z dozimetru.
1: A to, co prosakuje, vás neznepokojuje?
2: No to mě znepokojuje, a proto chci slyšet ty odpovědi, které já jsem ještě teda od pana Rakušana nedostal. Potom tady ve vzduchu pluje jakási informace o jakési nahrávce, kde má zase jako být něco, ale nikdo ji ještě neviděl. No takže jsou tady jako samé otázky a málo odpovědí.
1: Málo odpovědí. No tak pan Rakušan byl včera v Bratislavě na demonstraci, které svolalo Progresivní Slovensko. Byla to demonstrace Slováků proti nějakému konsolidačnímu úspornému balíčku, který chystá tamní vláda. Je to v pořádku, že se ministr vnitra, místopředseda vlády účastní demonstrace v sousedním státě?
2: Já nevím, jestli má nějaké třeba slovenské kořeny nebo rodinu na Slovensku nebo podobně, ale pokud vím, tak STAN má hlavně stejného volebního stratéga, jako má Progresivní Slovensko, takže tam bych asi hledal tuhletu vazbu. No. My se teďka soustředíme na to, aby jsme hlavně tady lidem v České republice vysvětlili, že my, Piráti, máme plán a jak ten plán konkrétně prospěje lidem tady v České republice, že budou mít levnější život.
1: My se k tomu dostaneme, ale to, tu cedu, když jste ukázal, máme plán, tak mě připomněl slova pana Laciny ze STANu, který říká, že když vidí tuhletu tabulku, takže na něj jdou

0: zakázek, narůstá jejich cena, protože inflace to zvyšuje, že prostě v konečném důsledku veřejná správa zaplatí více. A třeba STAN konkrétně se s tím potýká tady na té stavbě toho sídla pro tu vesmírnou agenturu, jo, kterou stavíte na město, ale je to
1: my
0: pod
1: se, radním. My se k Ivanu Bartošovi dostaneme. Já jenom ještě se bych si chtěla ujasnit, jestli považujete za vhodné, aby ministr vnitra se účastnil demonstrace v sousedním státě.
0: Tak jako přijde občan, to... tak když tam je jako občan a...
1: Je to ministr vnitra, tu funkci
0: no,
1: si neodpáře.
0: No počkejte, ale asi to oddělme, jo? Tak on nemá žádnou pravomoc nad tou policií v tom sousedním státě, tak když tam chce jakoby jet a něco říkat, to ať si klidně dělá. Ale já spíš řeším tu situaci, kdy pan Rakušan asi nepochopil ten rozdíl mezi politikem a aktivistou, kdy naopak chtěl svolávat demonstraci tady v České republice. A on je ale tím, kdo má pod sebou tu policii. Tam jde jako o výrazné nepochopení vlastně té role.
1: Čili...
0: Že když to ministr vnitra zvolává jako demonstraci v tom státě, kde je ministrem vnitra, to mi přijde jako hlavně.
1: Ale myslíte,
0: divné.
1: Že ty československé vztahy, které už teď jsou na bodu mrazu, to, že ministr vnitra český jede demonstrovat na Slovensku, to může ještě zhoršit? Jak teď pojede za svým protějškem slovenským, když proti němu...
0: No,
1: vládě demonstroval.
0: No, asi tak, to si musíme říct, kolik je tam jako styčných bodů, ale...
1: Účastnil byste se vy takové demonstrace?
0: Helejte, demonstrace na Slovensku. Při na to, proti čemu by byla, bych řekl. Jo,
1: teď to
0: ale
1: byl konsolidační balíček.
0: Teď to byl konsolidační balíček. Helejte, nevím, jo, to by záleželo asi na té situaci a otázka, v jaké bych byl, ale je fakt, že já si myslím, že hlavně jako v tomhle čase, kdy máte 2,5 týdne do voleb, si myslím, že by spíš měl pan Rakušan se snažit přesvědčit jako místní voliče o tom, že třeba chtějí plnit ty sliby, se kterými šli do té vlády.
1: No, vy, když jste začínali tu horkou fázi kampaně, nevím, jak to nazvat, tak jste také varovali před Ficostánem, tak nějak jste to tam nazvali, že neuděláte z České republiky Ficostán, tak působí to na vaše voliče, že strašíte Slovenskem?
0: No, strašíte. Já myslím, že jako lidi, co to tak trochu sledují, mají třeba nějaké rodinné příslušníky na Slovensku, že přece jenom jsme tady nějakou dobu strávili ve společném státě, tak přece jenom si myslím, že jako vidí, kam se to Slovensko ubírá a že ta cesta vlastně jako dobrá není.
1: Kam se ubírá, pane předsedo?
0: Tak ubírá se na východ a tady tím lísáním se k Rusku pan Fico ohrožuje bezpečnost České republiky. To je poměrně jako zjevná věc a navíc ty sliby o tom, že vlastně tím, že se bude lísat k tomu Rusku, tak díky tomu tam bude nějak jako levnějc a podobně, to zcela zjevně jako teď neplatí, protože kvůli tomu tam vláda schvaluje ten konsolidační balíček a to jsou ty protesty tam.
1: Dobře,
0: tam
1: vy máte také svůj konsolidační balíček, nebo respektive my tady v České republice, ale přeci Robert Fico slíbil svým voličům, že bude dělat zahraniční politiku na všechny 4 světové strany, což činí. Byl přeci ve Spojených státech amerických, byl v Rusku, byl v Číně a tak dále, tak nedoručuje vlastně no to, tak... co voličům slíbil a proč si ho mimo jiné zvolili?
0: Ale tak to si asi řekněme, co z toho jako ti běžní Slováci mají, protože momentálně z toho mají konsolidační balíček, který výrazně zdraží jejich život. Jo? Takže tam je asi nutná tahle ta úvaha. To je prostě o tom a ten Orbán v tom Maďarsku, to je vlastně dost podobný. Oni tvrdili, že se lísají k tomu Rusku kvůli tomu, aby tam měli levné energie, ale ta realita je prostě úplně jiná. A stejně tak je tam samozřejmě ještě ten vliv té jejich kleptokracie. Jo? Takže pan Orbán a jeho rodina masivně čerpá také nějaké dotace a je to vlastně takový jako Babiš v bledě modrým. Takže
1: a to máte podložené, nebo to jsou jenom nějaké...
0: Ale to je
1: nějaké...
0: známá věc na Maďarsku tohleto, že jako familie okolo pana Orbána je významným čerpačem těch dotací. Mám pocit, že to jsou dokonce skutečně také ty jako zemědělské dotace a podobně. Teďka nevím, jestli jde o jeho zetě, nebo jak to
1: ono,
0: tam mají,
1: ono,
0: ale...
1: Ono známých věcí veřejně je spousta, že? Ale otázkou je, co je a co není pravda. Ale mě zajímá
0: tak
1: teď
0: já
1: ještě...
0: Já jsem v kontaktu s jako lidmi z Maďarska, s i ze Slovenska, i třeba z Polska, jo, tak v době, kdy jsem byl primátorem, tak pochopitelně jsme tady udržovali i ty kontakty v rámci V4, takže že jo, my jsme i zakládali s primátorem.

0: Varšavy, Budapešti.
1: A byla by vaše zahraniční politika, byla by vaše zahraniční politika v případě, že byste byli ve vládě taková, jakou teď činí pan Lipavský, nebo by byla jiná, v něčem odlišná, usilovali byste o spolupráci V4, jak by to vypadalo?
0: Konkrétně máte na mysli. No tak V4 zcela zjevně v tuto chvíli moc jako smysl nedává, protože tam moc jako styčných bodů vlastně není. Jo? My si musíme uvědomit to, že když jako se podíváme na ten aktuální svět, globalizovaný svět, ve kterém ty velmoci, reprezentované například americkým prezidentem, se jako vůbec nijak netají tím, že prostě oni chtějí využívat to, že oni jsou ti velcí a že budou vlastně šikanovat ty menší a slabší. Tak když vidíte jako tady to, tak musí každému přece dojít, že my jako samostatná Česká republika toho jako v zahraniční politice tak jako moc nevymyslíme. No. A tohle je o tom, že my máme šanci ovlivňovat to dění kolem sebe pouze jako součást silné a jednotné Evropské unie. Ať se nám to líbí nebo nelíbí, je to celkem jedno, ale v té soutěži těch velmocí šanci nemáme. Podívejte se na cla, který zaváděl Trump, kolik si vyjednala Evropa a jak dopadlo třeba nezávislé Švýcarsko. Jo? Ten rozdíl je prostě propastný, ten rozdíl je snad víc než dvojnásobný, jestli se nepletu. Takže je vidět, že ta obchodní síla vám dává prostě ten power v té zahraniční politice. To znamená, my potřebujeme být jako Evropa jednotní a silní a flexibilní taky, protože to jako tam je vidět, ta těžkopádnost Evropy, to jako ne, že ne. Aby jsme byli nějak jako konkurenceschopní v tom globálním světě a vůbec, aby nás brali vážně.
1: Tak to bychom mohli otevřít Green Deal a ETS 2 a podobně, ale to se přiznám, že teď nechci, jen doplním, jste zmiňovala Ameriku, Donald Trump se taky lísá Putinovi, podle vás?
0: No já myslím, že Donald Trump zjevně jako opakuje ty Putinovy narrativy, že jo. On zkoušel i to, že ty drony ruské letěly do Polska omylem, přitom to bylo asi 20 dronů. To je zcela zjevné, že jako to nebyl žádný omyl, že to byla cílená provokace.
1: Zase se ty ukazuje, že ta raketa, která spadla na ten polský dům, nebyla ruská, ale že byla polská a tak dále. Tak zjistíme vůbec někdy, jak to skutečně bylo?
0: Ale tak Rusové se přiznali, že to drony byly jejich, takže to jako jestli to není žádný pochyb, že drony byly ruské. To, co si Rusové chtěli vyzkoušet, je reakce Evropy. Jak budeme reagovat, jednak jako po technické stránce, jak bude reagovat protivzdušná obrana, jak budou reagovat jednotlivé země v NATO, že jo, protože pan Babiš tady ještě nedávno se nechal slyšet, že by Polsku na pomoc nešel.
1: Ale tak to už je stále omílané, víme, kde to bylo, že to bylo v té prezidentské debatě a tak dále.
0: No ale tak já nevím teda, jaký je názor reálně pana Babiše, když on ty názory mění, prosím, jako každý den říká něco jiného. No,
1: pojďme se ještě vrátit do domácí politiky. Mě zajímá váš bývalý vlastně ministr za Pirátskou stranu, pan Ivan Bartoš, který z nějakého důvodu nechce přijít do XTV.
0: Nechce, tak nevím, asi vaříte špatný kafe, nebo já nevím.
1: Dobře, my se na to zaměříme, ale mě by zajímalo, jestli s ním počítáte jako s ministrem.
0: Jo, co se týče toho, tak já si myslím, že my nejsme teďka v stádiu, že bychom jako sestavovali nějakou jako budoucí vládu. Já jsem si všiml, že některé strany...
1: A nemáte nějakou stínovou vládu, tak jak to má třeba hnutí ANO?
0: No já jsem si všiml, že některé strany odpíchly tu svoji kampaň, že si ukázali na jako nějakou konkrétní židličku v té hypotetické budoucí vládě. My úplně touhle cestou teda nejdeme.
1: Takže nejste připraveni, ale
0: my jsme připraveni. Zrovna zítra máme tiskovou konferenci, kde budeme ukazovat například naše odborníky i další, než máme jenom na těch čelních místech na kandidátkách. My jsme od začátku říkali, že budeme kandidovat jako Piráti a odborníci, že máme odborníky od nás, odborníky i třeba nestraníky, případně odborníky z jiných stran. A co se týče zítřka, tak tam proběhne tisková konference, ve které představíme ještě další odborníky, kterých my máme dost na to, aby jsme klidně obsadili celou vládu. Ale my opravdu v tomhle stádiu teďka nejsme. My jsme ve stádiu, kdy se snažíme představit to, že máme plán, o čem ten plán je. My máme konkrétní
1: plán. Na pana Lacinu půjdou mrákoty.
0: Na 100 dní prvních pracovních dní vlády, 10-bodový plán, jak zlevníme lidem život, jak zvýšíme dostupnost bydlení, jak vymeteme korupční svinčí.
1: 100 dní vlády a kdo v té vládě bude sedět za vás?
0: Budou tam sedět odborníci.
1: Tak, je Ivan Bartoš odborník?
0: My máme spoustu odborníků.
1: Proč mi nechcete odpovědět, Ivan Bartoš odborník?
0: Ještě jedno, protože to odvádí pozornost úplně jako od podstaty toho, v jaké fázi my teďka jsme. My jsme teďka ve fázi, kdy se snažíme, aby to tady všechno neschrábl pan Babiš se svými extremistickými přáteli a aby nevypukl chaos. Protože ten chaos v momentě, kdy tady kandiduje Stačilo s programem Znárodníme pekárny, ale zcela zjevně vychází, že jediný jejich koaliční partner bude ten pan Babiš, případně, který ty pekárny vlastní, tak to se jako budeme strašně divit, co tady jako bude.
1: Přeci vládnul.
0: Co tady bude. S komunisty, no jasně. A teď konec.
1: Tady vládnul nic takového, co tady přeci nedělo.
0: Přesně tak. Vládnul tady s komunisty a teď by mohl vládnout zase s komunisty.
1: Mluvte o sobě, prosím.
0: No, tak, no, a Ivan Bartoš... my tady máme plán na těch prvních 100 pracovních dní vlády.
1: Ale nemáte ministry.
0: Jak říkám, my máme dost odborníků na to, aby jsme obsadili klidně celou vládu.
1: Odborníky Ivan Bartoš.
0: Nechte se překvapit, zítra přijďte na tiskovku, tam se podívejte, koho tam budeme
1: představovat. Považujete vy Ivana Bartoše za odborníka? Vy osobně?
0: Tak Ivan Bartoš tady prosadil celou řadu věcí v oblasti bydlení. Když se na to podíváte, tak díky Ivanu Bartošovi tady vzniklo 5000 nových bytů s levnějším nájmem po celé České republice za ty necelé 3 roky. Například ve Žďáru nad Sázavou už se do těch prvních bytů nastěhovali nějací nájemníci teďka. Potom vyjednal investice 10 miliard korun do první vlny projektu toho dostupného bydlení. Připravil nebo zajistil, že se připravily projekty za dalších 10 miliard korun. Jako ministr 4. země Evropské unie vyjednal úvěrový programy na levné nájemní bydlení. Můžeme používat evropské peníze nejenom na bydlení pro, řekněme, sociální případy, ale skutečně na levné, dostupné nájemní bydlení.
1: A máte tam i to, že spackal digitalizaci 600 000 stavebního řízení.
0: Tak co se týče digitálního územního řízení, tak tam je 80% hotovo, vyřizuje to 5000 online žádostí týdně, vyřídilo se už 100 000.
1: Tady sice kandiduje za přísahu, ale současně je starostou a říkal, že stále je stavební řízení ochromeno. Tolik, jak tomu bylo dříve, ale stále je.
0: No počkejte, tak bylo ochromeno kvůli tomu, že se tam nahromadily ty papírové žádosti, ty se nějak postupně odbavovaly. Digitální stavební řízení funguje z 80% a tahle vláda po odchodu Pirátů měla téměř přesně rok na to, aby dodělala těch zbylých 20%.
1: A Ivan Bartoš, vůbec Ivanu Bartošovi nějaké pochybení za digitalizaci?
0: Ale Ivan Bartoš jasně řekl, že to byl zmatek, omluvil se za to, ale šmaria, za 6 měsíců se tady dodalo 80%. To opakovaně potvrdila jak vláda, když vyhodnocovala plnění programu, to byl ještě minulý rok. Tento rok vyšla ta zpráva Národní informační a komunikační agentury, kterou zveřejnilo MMR, už bez Ivana Bartoše, už pod novým ministrem. To řeklo, že z toho 77% plně nebo částečně, takže v podstatě furt jako se dostáváme k těm 80%. No a takže tady byl rok na to, aby se dodělalo 20% poté, co vzniklo 80% za 6 měsíců. Tak já se ptám, jako kde to je, protože to tady jaksi nevidím, jo, že by se na tom dělalo. A přitom, když by se to dodělalo, tak by žádný problém nebyl, ale místo toho si ta vláda vzala 3 roky, udělala nějakou komisi, znovu to celý přehodnocuje, přitom i ten audit potvrdil, že technologicky to je postavené správně, vlastní stát ty zdrojové kódy a Ivan Bartoš zabránil tomu tunelu za miliardu, to potvrdil i Jan Kasl.
1: A proto antimonopolní úřad udělal milionovou pokutu MMR?
0: No tak když se chcete podívat, jak úřady udělují tady ty pokuty, tak se podívejte třeba na Prahu 10, ta dostala pokutu 750 tisíc teďka, mimochodem, pod vedením ODS.
1: Asi udělala něco špatně.
0: No ale, že jo, tam jde o to, že je nutné zreformovat ten úřad pro ochranu hospodářské soutěže, aby on vyřizoval ty obstrukce v těch zakázkách rychleji, jo? Protože jinak se budeme stále dostávat do téhle situace. A já vám říkám, tady bují problém, který hrozí mezinárodní ostudou, to je to stavba toho sídla té Evropské vesmírné agentury na Palmovce, kterou má shodou okolností pod sebou tady ve městě teda STAN, který mohl prosadit tu reformu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterou má v šuplíku. Za rok na to ale nešáhli, i když jim to tam nechal Ivan Bartoš v mašličkách. A dokud se ta reforma neprosadí a to rozhodování toho Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže se nezrychlí, tak budeme stále narážet do stejných problémů, že stát bude chtít něco udělat, a teď je jako úplně jedno, jestli stavíte sídlo vesmírné agentury nebo děláte tady nějaký digitální projekt. Ale vždycky se tam objeví nějaký jako neúspěšní uchazeči, kteří vám do toho začnou házet vidle a budou vám to obstruovat. A protože tady jsou prakticky neomezené možnosti těch obstrukcí, tak se vlastně nikdy nic neudělá. A to je ten zásadní problém. Ale nicméně s tou pokutou...
1: Tak a ten zásadní problém je tady ústanu, jestli jsem to dobře pochopil.
0: No ne, ten zásadní problém, pokud se bavíme o digitálním stavebním řízení, tak co se týče pokuty, tak to znamená tady v praxi, že si stát přendá jako peníze z jedné kapsy do druhé. To je úplně absurdní. Tady je nutný zreformovat
1: ten UOX. Ale je to potvrzení nějaké chyby přeci.
0: Ale to Ivan Bartoš jako sám říkal, že se staly nějaké chyby a omlouval se za to. Jo? Ten problém byl v tom, že Ivan Bartoš, to, co bych řekl, že jako nejvíc podcenili, je to, že když ušetří tu 1 miliardu, což udělal dobře, je, že ta 1 miliarda bude někomu chybět. A jak moc bude někomu
1: asi,
0: chybět?
1: Proto asi chápete, že se ptám na to, jestli ho považujete za odborníka, jestli ho znova vidíte ve vládě. Ještě to je celé.
0: Jednou, já jsem říkal, napsal zákon o podpoře bydlení, třeba já můžu klidně pokračovat. Prosadili jsme snížení DPH na výstavbu
1: bydlení
0: bytů.
1: Si necháme na příště. Já teď mám třeba poznámku, že v roce 2021 až 2023 klesl počet městských bytů v Praze o 504.
0: To jsou byty městských částí,
1: ano.
0: Tam ale... my nemáme jako pravomoc jako magistrát. Jo? My jako Piráti, když jsme přišli na magistrát, tak tam jsme zasekli výprodej těch bytů městských částí. Naopak za mě, když já jsem byl primátor, tak se tady založila pražská developerská společnost, která připravuje nějakých 12 000 těch bytů městských, nájemních, které se budou stavět. A my teď máme připravený jasný plán na takzvaný akcelerační zóny, což je o tom...
1: Ano.
0: A to není jenom
1: necháme
0: pro Prahu.
1: Necháme to ale na příště, protože opravdu jsme dlouzí, pane Hřibe, pane předsedo, moc děkuju, že jste...
0: Zajímavý. Ještě tady mám jeden graf, počkejte, ale ten je zajímavý. Za Hřiba se spoulovalo v Praze nejvíc bytů, helejte, rekord. Nikdy předtím, ani nikdy potom, než v roce 2021,
1: dobře,
0: když jsem byl primátor.
1: Dobře, to jsou moc dostupné, myslím, že 15 ročních platů je potřeba na to, aby si
0: to je pravda, mělo by se stavět ještě víc a hlavně městské nájemní bydlení.
1: Děkuju, že jste přišel.
0: Díky za pozvání a nashledanou.
1: Naším hostem byl Zdeněk Hřib.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Radio Xaver najdete na play.cz. play.cz.
1: Vlastní krví slunce kreslí na skla oken krajinky. Odepšat se na zem snesly utahané vzpomínky. Otvírám jim do přecíně, zouvají si botičky. Hned se ženou do kuchyně na slaninu z vajíčky.

Ví, kdy jsem pomáhal a kdy jsem zase škodil. Každá z nich je tou láskou s velkým L. Než se nají, tak jim stelu ve své noční košili. Snad si je moc pouštím k tělu, ale kam by chodili? Vykoupané, nakrmené, jdou si se mnou povídat, dokud nás hlad nezažene, jít se řádně nasnídat.

0: Kdy jsem pomáhal a kdy jsem zase škodil.
1: Každá z nich
0: je tou láskou s velkým L.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Na to zlato se dá dívat dvěmi úhly pohledu, že zlato roste oproti penězům, což
2: které naopak, vlastně kterým ubývá hodnota.
1: Tak, anebo se na to dá dívat tak, že to zlato si zachovává v celé historii svoji hodnotu pořád stejnou. Vlastně stejnou kupní sílu, která mírně roste jenom proto, že nám rostou těžební náklady, takže se trošku to zlato zdražuje, ale jinak drží tu hodnotu, že jsme si za to zlato před tisícem let koupili zhruba stejné statky a služby jako dneska a že ty peníze se proti tomu brutálně znehodnocují. A pokud my bychom se podívali, přesně co jste teďka řekl, to je skvělé, na horizont 100 let a vzal byste americký dolar, britskou libru, švýcarský frank, já nevím, nějakou měnu, tak byste zjistil, že za 100 let ztratili 97,5% tuším procenta své hodnoty.
0: Celý rozhovor sledujte na XTV.
3: Na XTV.
0: Bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz

0: Xaver.
1: Zapnu vzpomínkovou frézu romantiky betedrezů a najednou je mi 16 let. Když jsem byl do čundru Janek, dřív nespíval Vaby Daněk, když jsem našel celtovanej svět. Strašně jsem chtěl, než ze stárnu betedrez mít i usárnu, a pak jsem stál na nádraží i já. Zabalený saky paky, na sobě tu bundu chaky, s domovenkou Čekoslovakia. Silver A, Silver B, pak poslední

a potom celá motorizní u kostela, v kterém sedm stínů tají dech. Už se vojsko staví do řad, Jidášové žijí pořád a už salvy duní na schodech. Silv A, Silv B, holky krásněji, válka neválka, vzpomínám na ta jména.

0: Stenganů dorážím, hreslovkou kráčím dolů ke Smíchovskýmu nádraží. Silver, silver beat, ozvěny Stenganů dorážím, hreslovkou kráčím dolů ke Smíchovskýmu nádraží. Silver.
1: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
2: Podtrženo sečteno a Vadim Petrov. Vítám tě, Vadime.
3: Ahoj, Alex. Já ti vlastně tykám a ty si nikdy nevysvětlovala, proč si tykáme, že si tykáme. Já jsem se koukal na toho Filipa Turka, jak si s ním měl povídání. A tam si na začátku vysvětlovala, když si se neomlouvala, jako že si tykáte, že si tykat budete, že je hloupý, abyste si vykali, když si tykáte. Ale on je politik, tak jako je to nebezpečnější si tykat s politikem, než se mnou s pouhým muzikantem. My si jako tykáme normálně, nikdy jsme to nepotřebovali vysvětlovat, ale přece přijde Filip Turek a máš potřebu to vysvětlit.
2: Tak dobře, tak až budeš kandidovat, tak to budu vysvětlovat i u tebe, jo? Vysvětlovala jsem to poprvé a naposledy a my jsme tady prostě zkrátka jsme se domluvili, že tady nebudeme hrát nějakou komedii, že mu nebudu říkat pane europoslanče, ale prostě Filipe, protože se zkrátka známe. Tak, ale aby si měl dost času na to okomentovat témata, která jsem vybrala pro podtrženo sečteno, tak začneme u pana prezidenta Pavla. Volby se blíží za 14 dní, de facto, bude jasno. Deník CZ napsal, pokud chce být Babiš premiérem, Agrofert může být problém. Naznačil Pavel. Ty náznaky, to není první náznak, že by Andrej Babiš v čele vlády mohl být problém. To už je několikátý náznak. Jak soudíš ty kroky pana prezidenta? Nezasahuje nepřiměřeně už do té, řekněme, předvolební nějaké debaty, předvolebního klání?
3: Já si myslím, že zasahuje, ale teď jde o to, jestli jako odpověděl na otázku, pak bych respektoval, že říká svůj názor, anebo nějak aktivně má potřebu, jako aby to lidi slyšeli. Protože on v tom článku říká, no, jsou ankety, kdy říkají lidé, že by chtěli za premiéra Andreje Babiše, a jen tak jako upozorňuji, když to převyprávím, co on vlastně jakoby říká, jen upozorňuji, že taky být premiérem nemůže, protože prostě pokud bude vlastnit Agrofert, tak mám zákonný důvody ho nejmenovat, aby se stavoval tu vládu. A navíc je tam ještě Čapí hnízdo, tak on tak jako vysílá takový signály. A teďko, abych jako nebyl zlej, tak jestli to říká opravdu, že odpovídá na otázku, tak chápu, že vlastně takhle odpoví, ale jestli si to jako tak jako říká jako takovou jemnou message voličům, říká, hele, to Andrej možná jako tam nakonec mít nebudete, možná zkuste toho Fialu, nebylo by lepší volit prostě někoho úplně jinýho, který
2: to určitě... Velká otočka, ale...
3: Určitě tomu Fialovi... No, zkusit to můžeš. Určitě tomu Fialovi, abych jako dal to sestavování té vlády. No, zvažte to. Další otázka. Říká on, ale můžeme pokročit dál do vozu, jak chceš.
2: Tak ano, ale on tam vlastně říká, viděl jsem průzkum, ve kterém vévodí Andrej Babiš, že ho lidé nejvíce chtějí, aby byl premiérem, ale tak zřejmě asi neví, že už má zase ten Agrofert zpátky a tak jako, a samozřejmě a zmiňuje ten soud a zmiňuje to, že ten soud už nemůže rozhodnout, musí rozhodnout o vině, musí stanovit nějaký trest a tak dále, tak jako by to připomíná a
3: jo,
2: já
3: jo,
2: se tam,
3: jo,
2: je to nutné?
3: To je to, co já říkám, jako že on vlastně... Jako on to využil pro vzkaz těm lidem, hele, ten Babiš prostě ne, já jako, tak jestli mi řeknete, že má se stát vládu, tak já mám s tím nějaký problémy, je tam Čapí hnízdo, on vlastní ten Agrofert, takže se novináři ptali Babiše, co on teda na to, a on říkal v případě teda jako, že po volbách a pokud vlastně jako my máme vstoupit do té poslanecké sněmovny s nějakým tím výsledkem, tak já splním všechny zákonné předpoklady. Což zase není až tak složitý. On zase dá Agrofert svěřenskému fondu, nebo ho dá někomu jinému, nebo Havlíček bude premiér, nebo cokoliv. No tak jo, tak až všichni budou mít nějaký výsledky na stole a řeknou si, tak fajn, tak my jsme vlastníci takovýhleho podílu ve volbách a to nám umožňuje něco a co teda jako musíme udělat, aby jsme to mohli realizovat, tak ta doba je až potom. A tenhle ten jeho balónek, který Petr Pavel vysílá, já mu prostě moc nerozumím, on se z té otázky mohl dostat stejně jako Babiš, aby mohl říct, hele, pojďme to řešit po volbách. Prostě Babiš musí splnit veškerý zákonný předpoklady jako všichni ostatní a pokud je nesplní, tak já ho nepověřím sestavení vlády. Tečka.
2: Tečka. A nebo, pokud by byl nadstranický prezident, řekne třeba pan Fiala má taky své věci, pan Rakušan má taky své nějaké jako kauzy. Já vím, že to nebrání v tom je jmenovat, ale prostě, okay, že když jako trochu podsouvá lidem, koho volit, nevolit, tak, takže...
3: To už by si chtěla asi moc, to si myslím, že,
2: moc,
3: že vlastně to zase není až tak osobní, jsou to kauzy vlastně těch stran, ale dobře, já to nechci rozporovat, máš určitě pravdu, ale já jsem k němu jako vstřícnější, já si myslím, že to už by jako nedal tohle takhle, ale mohl se z toho vykroutit a říct si, hele, víte co, pojďme se jako Babiš, pojďme se o tom bavit po těch volbách.
2: Tak.
3: Navíc, ale to je to, co je zvláštní, že prostě on má zkusku k těmto věcem, který nastal po volbách s Babišem už před volbama. Co to je za zkusku? Proč?
2: Ano, mají se potkat, ale a také má pan prezident ještě mít projev k národu.
3: OK. Já jsem četl, víš co, jak se dneska má, já nevím, kolik hodin to bude, ale jak se mají odhalit ty poslední slova
2: TGM,
3: jo? Mm-hmm. Kolik to je, nevíš?
2: Já myslím, že už to proběhlo, že to bude dopoledne.
3: No já jsem se zrovna koukal, ještě ne,
2: máme,
3: protože někdo 12, je poslal...
2: 21.
3: Poslal poslední slova TGM, který drží Petr Pavel v ruce a tam na tom vzkazu bylo napsáno, nikdy nedopusté, aby na hradě byl zase komunista. Nebo aby tam byl komunista. TGM. Tak jsem si říkal, tak to je dobrý fort, tak co řekl, opravdu. Ale ono je to 5 stránek nějaký, ono je to dlouhý.
2: 5 stránek, myslím, že jenom tak rychle jsem četla, že to má být v angličtině, také se to týká uspořádaního pohřbu. Už se cítil asi, že je konec. Myslím, že to mělo být z ledna 34. Ten dopis...
3: 37.
2: Myslím, že, no, někdo upravil, že právě ne 37, ale že 34 z ledna a že on zemřel 37, ne? Ale pojďme dál, ať nám neubíhá čas, ale to, co si ty četl, to jistě v těch papírech nebude, ale samozřejmě je to vtipné, aspoň tedy pro někoho. Tak, do voleb může zřejmě zasáhnout i ústavní soud. Novinky.cz napsali, ústavní soud všeho nechal a bude prioritně řešit skryté volební koalice SPD a stačilo.
3: A taky zase říkal, že když je to priorita, ten Baxa, že jo, šéf ústavního soudu, tak říkal, že to nestihnou zřejmě teda jako do těch voleb a že si teda po volbách přijdou s tím, že ten jejich volební výsledek je neplatný, protože prostě jako ta koalice nebyla proti v souladu se zákonem, tak se ty hlasy přerozdělí, vlastně nový volby nebudou, tak na tom vydělá zase nejvíc ANO, vydělá na to, myslím, že SPD se dostane do poslanecké sněmovny, že překoná těch 12%. Takže se posílí ty všichni ostatní. Zeslabí, oslabí to komunisty a hlavně to naštve všechny ty, kteří chtějí volit, stačilo. Teda jako. A to nejsou jenom KSČM, ale to je celá řada jako lidí, kteří prostě jsou už tak naštvaní, že budou volit teda tu konečnou. A tak to je teda opravdu, to bude jako velký zásah a velký negace spojený. Kdyby to ten ústavní soud takhle rozhodl, no tak to bude velice jako zrušená situace v zemi, si myslím.
2: Zrušená situace v zemi, myslíš, že až tak, že by lidé vyšli do ulic?
3: Ne. Tyhle ty lidi, kteří budou volit, stačí do ulic ani nevídou. To jsou na vesnicích, jsou to starší lidi, i v Praze je hodně, neříkám, ale to nejsou ty, kteří jdou do ulic a berou ty transparenty. To by musel někdo svolat a to zase asi konečná dělat nebude. Jo. Takže si myslím, že to ale bude zásah prostě do důvěryhodnosti ve stát a důvěryhodnosti v tyhle ty volby a pro vládnoucí establishment. A do toho počítám i ústavní soud, upřímně řečeno.
2: Pokud by se měli nějakým způsobem vymezovat nebo definovat koalice, tak mělo by to se týkat těchto voleb? Nemělo by to být později? Neměl by být ústavní soud zdrženlivější? Právě kvůli té, řekněme, účelovosti, že z toho může být cítit.
3: K tomu dostal v běžném pořadu jednání, k tomu podnětu, kdyby to teda jako nechtěl dělat prioritně, tak řekne, tak fajn, tak vzhledem k ostatním věcem, který my tam máme, tak se k tomu dostaneme někdy třeba v červnu, v září 26. No, tak co s takovým výsledkem potom? Co s tím? Takže on to teďka dělá prioritně, bude to taky po volbách. Když ještě nebude ustavená vláda, tak budeme znát výsledek. No, jako je to těžká situace. Na druhou stranu, Alex, já si myslím, že když tenhle ten podnět, ten ústavní soud dostal, že nějak se k tomu postavit, jako je musí. Jo? Takže já vlastně ani mu nějak nevyčítám, nebo neříkám, že je spolitizovaný. Uvidíme ten výsledek, no ale Ale jo, tak jo, patří to k demokracii a pokud ten ústavní soud nějak rozhodne a bude to v neprospěch stačilo, tak uvidíme, co to udělá.
2: Ale lidi v ulicích nečekáš.
3: Ne.
2: Slovenský velvyslanec vyjádřil na ministerstvu zahraničních věcí protest kvůli účasti Rakušana na demonstraci. Minister vnitra se účastnil demonstraci progresivního Slovenska na Slovensku, které mířilo proti konsolidačnímu balíčku a úsporám, které se na Slovensku chystají. Je taková účast vhodná? Může si minister vnitra dovolit nebýt ministrem vnitra, najednou být obyčejným člověkem a jít na demonstraci na Slovensku v sousedním státě?
3: Víš co, já jsem na tím přemýšlel vlastně, kdy je to vhodný, kdy mluvíš sama za sebe a kdy jako ústavní činitel už nemluví sama za sebe a de facto jako za sebe by si mluvit neměla a mluvíš už jenom za ten úřad, za tu funkci, za tu stranu, za ty voliče, kteří tě dostali. A je to strašně těžký. Já si myslím, že člověk by se zase neměl zbavit možnosti a práva vystupovat sám za sebe někde. Na druhou stranu, tohle je taková vztahová záležitost mezi sousedy, je to názorová věc, není to zásadní, jo. Když prostě sebe postaví se někdo za zbytečnou smrt nebo nesmyslnou smrt Čádyho Kirka, tak tomu rozumím, tak je to osobní postoj a bez ohledu na to, jestli jsem ústavní činitel nebo kdokoliv, tak můžu říct, že s tím prostě nesouhlasím a že to považuji za strašný. Jít na demonstraci na Slovensko, když jsem politik ve volbách, tak jsem si říkal, za prvé je to nevhodný, ale za druhý jsem si říkal jako obecně, jako když ty tak vemeš, jste sousedi, teď jsou tam manželský páry, ty manželky se kamarádě, jedna si stěžuje, ty druhé říká, hele, u nás je to opravdu strašný, ten můj manžel, to je takový parchant a to. A teďko, tak přijď, já tě pozvu k nám do ložnice a tam mu to řeknem, tam budeš demonstrovat, že jsi prostě na mý straně, jo. Tak to je podobný, jo. Jako teď přijde manžel do té ložnice a má tam dvě a to říká, že jsi špatnej, tady je kamarádka, sousedka to říká taky. Jako my máme stejný názor, že vlastně tady demonstrujeme proti tobě. Je to vlastně stejný jako v té ložnici. Prostě do určitých věcí prostě nemáš zasahovat. Nemáš zasahovat to, co se děje tímto způsobem v druhé zemi, protože to je jako stejný jako v sousedských vztazích.
2: No, pan bývalý primátor Hřib, šéf Pirátů, nám to tady objasnil, proč to tak se stalo, že pan Rakušan zamířil na Slovensko. Říkal, že progresivní Slovensko a STAN mají stejného předvolebního stratéga.
3: No dobře, ale
2: je to vysvětlení?
3: Není to vysvětlení, je to možná mu řekl, hele, tak jako tak jak ten strateg přijde a řekne, tak pane Rakušane, tady máte tohle meeting, tamhle, teďko pojete v tričku někam mezi lidi, budete tam veselý klapec, odvedle jsem teďko slyšel někde, jako, že byl jste sympatický. A taky tady máte Slovensko a ten Vítek Rakušan řekne, dobrý, Slovensko, dobrý. A tak to takhle veme a nepřemýšlí o tom. No to samo vypovídá o tom vlastně, jaký ty lidi jsou, že prostě nedokážou posuzovat tyhle ty rady, které oni dostávají vlastní hlavou a nějakým citem pro tu situaci. No.
2: Myslíš, že to na jejich voliče právě naopak může zapůsobit, že minister vnitra přijel podpořit Slováky?
3: Ale já myslím, že v zásadě asi jo, že prostě oni říkají, hele, ale tak tam ten Fico, to je taky takový tohle, on tam přišel, ten náš Vítek a postavil se na tu správnou stranu. Já myslím, že na voliče STAN, že to jako funguje, no.
2: Že přišel podpořit Slováky před něčím, co mi tady nám udělali vlastně taky. Taky jsme měli svůj konsolidační balíček a
3: ale
2: další.
3: Já bych to právě jako vzal za ten jiný pohled a to je jako zasahování do života druhých, jo. Já ještě, jestli to bylo nesrozumitelný s tou ložnicí, já ještě jako řeknu jeden takový příklad. Když jsem byl mladý, tak kamarád, manželé měli, ona měla milence. A teďko to všichni věděli, jenom to nevěděl on. A já jsem byl jejich velký kamarád. A já jsem si říkal, no mám já jako říct, že je to kamarád, tak dělá pitomce, že on to neví a všichni to víme, tak mám mu to vlastně, tak se to jako naznačil, jo. Tak jako naznačil, on to tak nějak jako pochopil napůl a vlastně si to ani nechtěl připustit. No a pak co se stalo? Pak milenec skončil, ty se zase vrátili k sobě, měli se rádi, řekli si to a já byl ten nepřítel, protože já jsem jim zasahoval do něčeho, do čeho mi vlastně vůbec nic nebylo. Jo. Neměl jsem jim zasahovat vlastně do jejich vztahu, byť prostě jsem něco věděl a on to nevěděl, žil jakoby v klamu, ale tohle to jsou tak citlivé věci a my tohle to dělat nemáme. Nemáme zasahovat a vměšovat se do života druhých a poskytovat nevyžádané rady.
2: A já myslím, že to přesně dělají Slováci. Přeci Slováci by nás mohli kritizovat za spoustu věcí. Zdražení, inflace, bitcoinová kauza, dozimetr, nezvládnutá digitalizace a tak dále a tak dále. Tady se přeci nepovedlo takových věcí. A mlčí.
3: No, protože prostě jako ne, nevím, jestli se říct, že jim nechybí kinderstube, ale já myslím, že to je otázka vlastně nějakého konzervativnějšího, uměřenějšího pohledu na svět, že vlastně ta naše progresivně liberální scéna je taková to, že ti chce určovat vlastně, jak máš žít a určovat ti to dobro a říkat ti to, že se mýlíš. Prostě ona ti chce zasahovat do svého života a ta druhá část, která momentálně ta konzervativnější vládne zřejmě na tom Slovensku, jako se říká, jako žít a nechat žít. Tak žít nějak, ale prostě třeba můj názor nemusí být jako úplně nejsprávnější pro tvůj způsob života.
2: Další téma, vlastně velké volební téma, první zprávy CZ, emisní povolenky urychlí inflaci a zasáhnou každou domácnost. Souhlasíš s tím, nebo pan Kovanda nemá správné informace a propočty a odhady?
3: Ale oni to celkem přiznali, že to tak jako dopadne a teďko oni říkají, jestli to bude za 45 euro, za 400 euro a když to bude za 300 euro, jaký dopady to bude mít, někdo vypočítal až 100 tisíc na domácnost při dvou dětech. No jasně, teďko oni to zastropovali, zase vysvětlovali ekonomové, že vlastně cenu povolenky nemůže zastropovat, protože to je jako cenný papír, takže vlastně jako v tom je obchod, takže když ji zastropuješ nahoře, tak jako popíráš to tržní chování, ty ceniny jako takový. Ale zase jakoby zpátky, jo. Já bych řekl, to vlastně je svým způsobem navazuje to, co jsme si říkali před chvílí. Oni, ta Evropská komise nebo Evropa jako taková, i naši poslanci, kteří to schválili a celý ten Green Deal, tohle je klacek na lidi, dřív to byl klacek na firmy, to, co už jako běží v těch povolenkách, a tohle je klacek na lidi. Pokud si nebudete kupovat elektrické auta, hybridní auta, pokud si nebudete vlastně kupovat, zateplovat domy a kupovat soláry a já nevím co všechno, tak budete trestáni. Tohle je normální trest.
2: Je to takový donucovací prostředek?
3: Je to donucovací prostředek, přesně. Jako je to vlastně, ale oni to tak jakoby říkají. Ty, kteří si to nepořídí, tak to zaplatí. Jo? No teďka ale my říkáme, dobře, ale to je, jako zaprvé je to složitý, ne na to každý má peníze, že jim dáte dotaci, jedna věc, ale tohle je zase ne každý také, jak by chce udělat. Ale vlastně tenhle ten způsob, to chování, to donucování, to je něco, co jasně jako výrazně nesouhlasím, že jsme se dostali do situace v té Evropě, že prostě nějaká parta lidí si něco vymyslí a řekne, my, aby jsme zachránili planetu, my ani nezachráníme s tím podílem, když my to všechno tady splníme, tak to neznamená, že ta planeta, to je tak mizivý procento, jako na co my máme vliv, že se něco hne, že se hne lísteček, jako v té klimatické změně.

0: dostane ven, ale dejme tomu neumřou hlady. No a ty bohatší, ty to zaplatí a zase jich to, se to tak ještě, až tak jich to netkne. Jo. Takže vlastně tohle je způsob, jak si to rozdat s lidma a buď ta poslechneš, anebo prostě budeš výrazně chudej.
1: Donucovací prostředek, tak. No a je to jedno úskalí, Seznam zprávy, Čína může vypnout soláry na českých střechách, ovládá klíčovou součástku. To je šokující. Máš soláry?
0: Já jsem měl, mám, ale na to, ne na elektřinu, tak. Ale na slin, na vodu. Na vodu. No a já, když jste zařadila tohle, tak jsem si říkal, aha, Alex už možná otevřela tu knížku, kterou já jsem jí dal před časem a
1: tam se
0: o tom píše, o těch Číňanech a o tom, jak všechny tyhle ty přístroje mají backdory a dají se prostě nějakým způsobem vypnout, zneužít, nasměrovat, dá se s nima pracovat.
1: Takže skutečně Čína by tady mohla provést řízený blackout? Ale myslíš, no, že až jako tak daleko by to mohlo jít?
0: Technologicky teďko nevím, jako tam jsou nějaký ty směrnice, já jsem studoval technicky, jak by to mohlo být, ale v tomhle tom prostředí ano, tam je celá řada prostě nášlapných min, který může vlastně ten, který je vyrobil v tomhle tom virtuálním, v tom technologickém prostředí, může použít, využít, skrze ně se někam dostat, získat nějakou informace, může prostě cokoliv. A pak na druhé straně je zase nějaká obrana, která prostě nastavuje pasti pro tyhle ty možnosti a nastavuje nějakou obranu. A jak ty jsou aktivní a jak v té obraně jsou zase schopní, já úplně nevím, ale věřím tomu, že ty útočníci vždycky jsou napřed. Takže ano, jako kdyby jako došlo na nějaký globální střet, nebo střet vlastně těch dvou civilizací, tý azijský, toho BRICS, celého prostředí a toho západního světa, no tak když si to rozdají mezi sebou, tak my prostě tady opravdu můžeme zašít úplně všechno. Ale zase na druhou stranu, proč by to ta Čína dělala? No. Proto já zase věřím tomu, že vlastně se musí dohodnout. Já jsem pořád proto, i ta se žodná, že dneska tam není válka na Ukrajině v tom našem výběru, ale v zásadě pořád...
1: Je tam jiná válka, buď v klidu.
0: Pořád je to o tom se dohodnout. V tomhletom globálním prostředí, když máme nad sebou satelity a všechno je propojené a soláry a hybridy a nevím co všechno, my nakupujeme ty suroviny z té Číny, tváříme se, že ne, ale my je prostě tady jako to zase jak nemáme moc. Takže to prostě je globální. A tam haraši zbraněma a říkat a vytahovat se to, co dělá Ursula von der Leyen, to je absurdní, co ona říká. Ona říká, potrestáme, tvrdě zasáhneme.
1: Bojovat musíme.
0: Ocelovýho dykobraza nastavíme. Jo. Zbraně koupíme.
1: To je děsivý, ale...
0: No tak je směšná, protože v tom globálním prostředí prostě tam to o tomhle tom není. Tam prostě se musíme dohodnout.
1: Slovo diplomacie jakoby vymizelo ze slovníku.
0: To možná, že to je 19. století.
1: Zakázané slovo. Tak. V XTV byl v našem pořadu za čárou, byl profesor Petr Drulák a mimo jiné řekl, záměr Izraele je vylidnění Gazy. Podpora Spojených států amerických je obrovská ostuda. Macron se staví do role evropského vojevůdce, doma vše prohrál. Řešením jsou nové volby. Nové volby ve Francii.
0: Ten Petr Drulák rozumí té Francii, tam já to beru, ale on je vlastně nezarputilej, ale odmítá vlastně, je řada lidí, kteří nenávidí opravdu to Netanyahu, je řada lidí, kteří s ním nesouhlasí a mají k tomu spousta informací a spousta důvodů si to myslet, já to nerozporuju, protože já to tak jako neumím, to téma. A co se týče genocidy v Gaze, já si myslím, že genocida tam neprobíhá. Že to je přece jenom, tam není hlavní záměr zabít ty lidi. Ten hladomor není hlavní nástroj. Tam je válka s Hamasem. To je hlavní důvod, proč vlastně ten konflikt tam jako je. A že jsou u toho velké ztráty, že prostě se to dá možná jako z nějakého úhlu vidět jako opravdu jako likvidace toho národa. Já to nerozporuju. Hladomor, ty lidi prostě jako ten Hamas je používá jako lidský štíty, je to strašný. Ale říci, že vlastně cílem Izraelců je zlikvidovat palestinský národ, že to je primární jejich cíl, já myslím, že ne. Protože kdyby to tak bylo, tak vlastně ten konflikt toho září, 7. září 23, to bylo, myslím, to, co provedli tehdy vlastně ty Hamas bojovníci, tak byla rozbuška, která tohle to celý strhla. Předtím to nebylo. Tak pro mě vlastně to je válka s ohromnýma ztrátama lidí, majetku, hodnot, všeho je to strašný.

0: Ale za genocidu já bych to nepovažoval.
1: Ale za pokojné vylidnění Gazy to taky nepovažuješ.
0: Hele, co vlastně, co je, jak to tam je, prostě síla, ono se ukazuje jiný příklad, že ta síla je ten pragmatická politika světová, prostě pořád je v té síle, že ten, kdo má sílu, ten, kdo má spojence, ani mají Američany, no tak dělá nějakou politiku a můžeme to vykládat, můžeme říct, že to je prostě genocida, že to je prostě, já nevím, zabíjení lidí a že to je strašný. Jasně, ale ta síla pořád rozhoduje. Jo. Takže my jsme neměli zapomínat, že ten svět takhle odjakživa byl postavený. A my až posledních desetiletích to chceme měnit a říkat, že hodnoty mění svět. No dobře, no, tak tady vidíme, že vlastně ty hodnoty tam se dostávají na frak, protože ta síla vítězí.
1: Choval by se Benjamin Netanyahu jinak, kdyby neměl v zádech silného spojence, Spojené státy americké. Petr Drulák to komentoval, že je to obrovská ostuda, ta neutichající a bezmezná podpora Spojených států amerických Izraeli.
0: Byl by jakýkoliv prezident, americký prezidentem, kdyby neměl podporu izraelský a židovský lobby v Americe. Když to znáš, tak do té Ameriky si asi jak jezdila, že jo, tam prostě ten židovský vliv je obrovský, na tom vlastně je spousta prostě lidí, kteří tam odešli za všechny možné války, to byla země svobody, tam vybudovali ty finanční impéria, podnikatelský korporátní impéria, no bez jejich vlivu prostě žádný americký prezident jakoby nevznikne, tak co, tak to je prostě nějakým způsobem, jako to vyvažuješ, no, tak takhle to je a já si nemyslím, že by jakýkoliv americký prezident jako řekl, tak já přestávám podporovat Izrael, protože si myslím hodnotově, že se dostal někam jinam.
1: No, takže ani tu hypotetickou otázku, nebo odpověď na otázku, zda by se Izrael choval jinak, pokud by neměl v zádech takového spojence, jako jsou Spojené státy.
0: Já si vlastně nepřipouštím, protože on prostě to jakoby jako není možný, no. Z principu to není možný, když víš, jak prostě ta lobby, nevím, jestli správně říkám židovská, ale prostě ta tam je obrovská, no.
1: Ale přeci Izrael zaútočil i v Kataru. Katar je přeci něco jiného pro Spojené státy. Profesor Drulák, který říkal, že se tím Spojené státy tak trochu stávají směšnými. Tím, že
0: já
1: všechno
0: vím, tak
1: bez reakce přechází, nechávají to být.
0: Jo, jako
1: jenom já. Donald Trump vždycky řekne, nepotěšilo mě to, nebo nedělá mi to radost, nebo něco takové.
0: Ale jako dobře, tam je to nějak, jako by ten svět je teďko srozumitelnější. Trump říká sice nějaké věci, které chtějí slyšet a tak a lidi, ale zároveň je jasný, že stojí na straně Izraele. Ve válce s Ukrajinou on prostě stojí na straně silného Ruska a nechce dopustit, aby ten konflikt posiloval zbližování Ruska s Čínou. Takže když mi je to takhle jasný, víš co, ona to jsou vlastně dva různý druhy jakoby politik. Je reál politika a pak je ta idealistická, ta hodnotová, ta normativní politika.
1: A to je to, nedělá mi to radost.
0: To je takový to, že se říká, buď seš reál politik a odhaduješ věci tak, jak asi jsou, a říkáš je tak, jak asi jsou, což jsem já, a mě strašně rozčiluje ten druhý způsob, ale uznávám, že to je způsob. A ten druhý způsob je, že říkáš věci tak, jak by si chtěla, aby byly.
1: Přestože jsou nereálné.
0: No, přestože jsou nereální. A já se s tím nedokážu vyrovnat, protože já to mám nastavený v hlavě tak, že pořád odhaduju, jak ten svět asi jako dopadne, ať je to dobře nebo špatně, tak se snažím číst a předpokládat, že půjde nějakou cestou, kterou já vidím a považuji za logickou. Ale pak jsou ty druzí, kteří říkají, to jsou ty voliči ODS a Spolu a vlastně ty Evropy a celého Green Dealu a říkají, no ne, to není důležitý, když prostě se řekne, jak by to mělo být a budeme o to usilovat, tak ono to tak dopadne.
1: Jo. A není to cesta do pekel?
0: No, nevím, no, jako oni se tyhle techniky, že jo, koučovací, ty veřejné afirmace, oni říkají, že když to pojmenuješ, když to řekneš nahlas, tak to zmotníš, a když řekneš, že prostě do roka bude mír na Ukrajině a Putin stane před válečným soudem, tak je z velké části zajištěno, že to tak bude, když to řekneš.
1: Opravdu?
0: No jo. To říkají vlastně ty kteří prostě jsou ty idealisti. Oni říkají, musíš vlastně věci chtít. To je celý s těma emisníma povolenkama. To je vlastně, jsem sledoval teď nějakou debatu a tam ministr Kupka říkal na otázku Pavlíny Wolfové, to bylo na CNN, co teda jako budeme dělat, když jako to nedohodneme, to zjemnění těch povolenek, a on říká, budeme jednat. On říká, dobrý, to je plán A, to je ideální plán. A plán B, jaký je plán B? On říká, není plán B, my budeme jednat a my to dojednáme. No a to je to co mě rozčiluje, protože pak tam byla ta opozice a on říká, no, když to nedojednáme, tak my jsme připraveni k národní nespokojenosti nebo protestům, jo. A nebo to neuděláme, nebo to neimplementujeme. A Kupka říká, budete platit všechny ty sankce a všechny tyhle ty pokuty a všechno bude. My budeme jednat. A ona pořád říká, třikrát se ptala, možná čtyřikrát. Dobře, a když to nedojednáte, jaký je plán B? No my to dojednáme.
1: Máme plán, to tady ukazoval za ně Hřib. Vadíme, moc děkuji, že jsi přišel.
0: To je všechno, tak děkuji
1: moc. Všechno, strávili jsme spolu krásnou půl hodinku.
0: Děkuji za pozvání.
1: Podtrženo sečteno a Vadim Petrov.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. play.cz

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Když si tady přinesla na talířku křupky, musel jsem se zasmát tomu, co má být dál. Ta křupavá srdíčka

Kládal na stůl srdíčka, až mi z nich vyšla osmička. Hle, nekonečno ze dvou malých vypečených nul. A ty si bez váhání sáhla jen na špičku dovnitř.

0: Jaroslav Ďuriš je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pan Jaroslav Ďuriš je kandidát teď do zastupitelstva hlavního města Prahy na primátora taky, je to tak?
1: Ano, je to tak.
0: A je to muž, který byl také generálním ředitelem dopravního podniku v letech 2013
1: až 16.
0: 16, tak. Takže o tom bude řeč. A předpokládám, že jeden z hlavních důvodů, proč kandidujete v Praze a ucházíte se o moc politickou, jsou i věci okolo dopravy, vzhledem k tomu vašemu působení dopravním podniku a v městských firmách. Pane Ďuriši, motoristé sobě, to je také hnutí nebo jakýsi spolek, který kandiduje do zastupitelstva. Dokonce se chce poprat za práva motoristů a říká, že mimo jiné by zavedli metro zdarma. Řekněte mi, jako bývalý ředitel dopravního podniku, je to přijatelný nápad?
1: Je to úplný nesmysl.
0: Jak to?
1: Neproveditelný. Zaprvé finančně, protože když vezmete, že tržby roční z městské hromadné dopravy jsou přibližně 4 miliardy korun, tak je to minimálně miliarda, která vám vypadne a kterou musíte okamžitě někde řešit. To je první věc. Druhá věc je, že stejně nemůžete ten prostor uvolnit tak, aby se tam dělo cokoliv jako v jakémkoliv jiném podchodu nebo na ulici. To znamená, stejně tam musí být revizoři, stejně tam musí být městská policie, stejně se musí dodržovat přepravní řád, čili nic na tom neušetříte a vůbec by to nebylo k něčemu dobré.
0: A co je pravda na tom, to tvrdil pan Pikora právě z Motoristé sobě, že tržby za metro pro dopravní podnik činí pouhých 15%.
1: To je naprostá hloupost.
0: Není to.
1: Jak říkám, tržby jsou plus, minus, samozřejmě to s covidem, bez covidu a tak, jsou 4 miliardy korun ročně.
0: A v těch procentech je to?
1: V těch procentech je to přibližně třetina. Protože metro je pořád páteří dopravní, čili největší přepravní kapacitu zajišťuje metro.
0: Vy reprezentujete Prahu bez chaosu.
1: Ano.
0: Řekněte mi, čemu vlastně říkáte chaos, protože ať přijedu do kteréhokoliv velkého města na světě, každý, kdo byl v New Yorku nebo v LA, tak ví, že bude stát ve frontě hodiny a hodiny. A chce žít ve velkém městě, tak s tím tak nějak počítá. Co je přesně ten chaos, o kterém vy mluvíte?
1: No, nejvíc to bylo vidět asi před rokem touhle dobou, čili v září loňského roku, kdy se Praha totálně rozkopala, čili těch uzavírek bylo daleko víc, než bylo nezbytně nutné. A co bylo horší, začaly se rozkopávat ještě objízdné trasy. Takže i to, kde ti řidiči stáli v té objízdné trase, tak vlastně se to nedalo tudy objet. A to, jak Prahu řídí ty, já říkám, novodobí svazáci, tak je vidět, že tomu vůbec nerozumí. Já vám řeknu jenom takový příklad nebo příměr. Praha měla několik primátorů, co byli lékaři. Byl to pan doktor Bem, pan doktor Svoboda, nyní je to pan doktor Hřib. Nikdo z nás by si nedovolil zpochybnit jejich medicínské vzdělání. Nikdo jim do toho nemluví. Ale doprava je stejně vysokoškolský obor jako ta medicína. Učí se stejně dlouho, má stejné zákonitosti. Ale všichni tito jmenovaní do té dopravy mluví, jako kdyby tomu rozuměli. Já zodpovědně říkám, není to tak.
0: No, chcete mi říct, že jakási pozitivní stopa Pavla Béma tady není.
1: Je.
0: Kdo by postavil v dnešní době tunel Blanka a bez ohledu na to, jestli je lékařem nebo odborníkem na dopravu?
1: Souhlasím s váma. Já si Pavla Béma velmi vážím, protože zvlášť s odstupem těch dneska 12 let, protože to byl poslední primátor, za kterého se tyhle věci hejbaly. Ale ani Pavel Bém nebyl odborník na dopravu, ale naslouchal odborníkům. A to myslím, že se vytratilo.
0: No a teď nám řekněte, v čem ještě spočívá ten chaos, o kterém mluvíte. Vy jste řekl teda u závěrky v dopravě a ještě u závěrky objízdních tras, to považujete jako tu největší chybu, ale máte na mysli třeba obsazení nebo řízení městských firem nebo výstavbu, cokoliv.
1: Taky, to všechno spolu souvisí, všechno je to jeden ucelený organismus. Kdyby byly dobře obsazeny městské společnosti, jako je dopravní podnik, nevznikla by kauza Dozimetr. Kdyby byla dobře personálně obsazená Pražská plynárenská, asi bychom nemuseli se bát letošní zimy jako něčeho, kdy budou obyvatelé mrznout ve svých bytech. A takhle bych mohl pokračovat. Podívejte se na to, jakým způsobem se řeší cyklopruhy. Teď to je naprosto nesystémově řešená oblast jedné části dopravního systému. Třeba na Plzeňské, tam se několikrát přemalovávaly. Za Vyšehradským tunelem vede vedle sebe cyklopruh cyklostezka. Někde končí ve zdi a podobné věci. To jsou naprosté amatérismy a všechno to odvisí od toho, kdo tomu vládne.
0: To určitě. Řekněte, pane Ďurši, překvapila vás kauza Dozimetr, když vyplavala na povrch před pár týdny?
1: Já musím říct, že ani ne. Můžu vám dát taky jednu otázku? Víte, kdy začala kauza Dozimetr?
0: Tuším, že řeknete s vaším odchodem.
1: Ano. Je to tak, protože...
0: Ale tu technologii neznám, samozřejmě.
1: Tak ono je to o tom prostoru, že? Protože já jsem... Za mě se tyhle věci neděly. A bojoval jsem tvrdě proti jakémukoliv klientelismu a pronikání politického vlivu do řízení dopravního podniku. A myslím si, že se mi to i dost dobře za ty 3 roky dařilo. Ale v době, kdy padlo rozhodnutí o našem odvolání, kdy jsme byli odvoláni společně s paní ekonomickou ředitelkou Češkovou, a což je mimochodem ta pozice, kam později nastoupil Matěj Augustín, ten nyní obviněný, tak se o to v dozorčí radě dlouho bojovalo. Dlouho ten stav byl 7-6. 6 bylo na mé straně, 7 bylo pro mé odvolání. To byli zástupci ANA a sociální demokracie. Tehdy, jak jsme si později přečetli v Faltýnkově deníku, tak tam se o tom pan Faltýnek zmiňoval. A vlastně rozhodovali 2 hlasy. A jeden z nich byl pan Hluboček a druhý byla paní Kolínská.
0: A nemyslím Hluboček.
1: Hluboček. Omlouvám se, jestli jsem zkomolil
0: jméno. Pořádku.
1: A tím, že on se a oni dva se přiklonili pro naše odvolání, no tak si tím s panem Faltýnkem vytvořili prostor pro to, co se tam dále dělo.
0: No a co se o tom říkalo v té době po roce 2016, kdy vy jste opustil tu pozici ředitele dopravního podniku? Byly nějaké, jak říká pan premiér, signály, že se tam děje něco?
1: Takhle bych to nenazval, nebyly to signály, že se tam děje něco nekalého, tak v té době jsem se o to zas až tak nezajímal, protože jsem hledal nějakou svoji novou cestu, ale to, že jsou to věci nestandardní, to, že se tam dosazuje ředitel bez výběrového řízení, ekonomický ředitel bez výběrového řízení, další důležité posty se obsazovaly striktně politicky, tak už to samo nasvědčovalo tomu, že tam ten zájem je.
0: No, v této fázi, kde skončilo to vyšetřování, nebo kde je v teď vyšetřování Dozimetr, máte pocit, že to je konec, nebo že ještě něco může vyskočit?
1: Můj osobní názor je, že to konec není. Rozhodně bych očekával, že se ještě dozvíme nějaké informace třeba o uskupení Praha sobě. To znamená jak o panu Čižinském, tak hlavně o panu Scheinherovi a o panu Vyhnánkovi, kteří mimochodem ti dva posledně jmenovaní byli ti, kteří navrhli pana Augustína na hlasování dozorčí radě o to, aby byl jmenován do pozice ekonomického ředitele.
0: No počkejte, ten pan Scheinhauer, nebo já bych to neřekl.
1: Scheinher.
0: Ten pan Scheinher, on je...
1: radní pro dopravu.
0: Je radní pro dopravu, ale on spolupracuje, on je policejní informátor. Neboli zvonek, jak se říká hezky česky. Tak ten asi v tom nejede, když zvoní, ne?
1: No tak hlasoval proto, ne? Tak je to divný.
0: No, třeba to bylo proto, aby to potom policii mohl všechno říct?
1: To je úsměvný. Mně to tak aspoň přijde. Dovíme se časem asi víc, ale můj názor je, abych odpověděl na tu vaši otázku, že toto uskupení je v tom namočeno daleko více, než se zatím tvrdí.
0: Když to dobře dopadne ty volby a Praha bez chaosu se dostane k svému podílu na moci, kdo budou vaši potenciální koaliční partneři?
1: Tak my vzhledem k tomu, že to nestavíme na politických atributech a politických základech, ale na selském rozumu, odbornosti a slušnosti, protože bavíme se o komunálních volbách, nikoli o té vysoké politice, i když samozřejmě Praha do toho nějakým způsobem proniká, tak my chceme spolupracovat s každým, kdo bude mít rozumné názory. A zatím z toho průřezu, tak jak se o tom můžeme bavit, tak spíš to řeknu opačně, koho jsem schopen vyloučit, s kým se nebudeme bavit, tak určitě to není Praha sobě, protože tam si myslím, že ta prohnilost je daleko větší, než všichni v tuhle chvíli víme, jak už jsem řekl. A nejsou to Piráti, protože tam cítím ten novodobý svazácký nátisk.
0: Dobře.
2: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Jindřich Reichl je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji moc za pozvání.
1: Doktor Jindřich Reichl je předseda strany PRO.
2: Přesně tak to je.
1: Právník a k toho času kandidát do poslanecké sněmovny na kandidátce SPD v severo
2: Moravskoslezském
1: kraji. Na severní Moravě jsem chtěl říct. A teď se, pane Reichle, v těchto dnech, my pozorujeme v médiích, jak finišují ty kandidátky a tak, a myslím, že včera proběhla v médiích zpráva, že nakonec Motoristé a Robert Šlachta se nedohodnou. Je to pro vás, pro lomeno SPD a třeba ještě Trikolora nebo Svobodní, je to pro vás sladká píseň?
2: Víte, ani ne. My bychom se samozřejmě mohli tak nějak radovat nad tím, že tady nedošlo k dohodě, ale já to vidím jinak. Já si myslím, že z hlediska vyššího principu mravního je v tuhle chvíli nejdůležitější porazit vládu Petra Fialy. A před 4 roky došlo k tomu, že propadlo 1 000 000 hlasů a díky tomu tady dnes Fiala vládne a devastuje tuhle zemi. A já bych byl velmi rád, aby nepropadl žádný hlas letos, protože pokud se tak stane, tak můžeme opakovat stejnou chybu. A jak říkal klasik, každý může udělat chybu, ale pouze hlupák ji zopakuje. A myslím si, že v tuhletu chvíli, jak si naházet hlasy do koše, kde propadnou, by bylo obrovským pochybením českých voličů. Takže já doufám, že prostě těch hlasů propadne co nejméně a že voliči si vyberou subjekty, kde mají jistotu, že k tomu propadnutí hlasů nedojde.
1: Znamená to, že vy vlastně mezi řádky říkáte, mrzí mě to, ale volte někoho jiného, protože vypadají ze hry, takzvaně.
2: No, kdyby se spojili, tak by tam byla reálná šance, že na těch 5% dosáhnou. A pak je to trošku jiný příběh. Ale v momentě, kdy k tomu nedojde, tak můžeme těm průzkumům věřit nebo nevěřit, ale řekl bych, že ty tendence nějakým způsobem zhruba odpovídají, tak v tu chvíli velmi pravděpodobně ani jeden z těch subjektů na tu 5% hranici nedosáhne, aniž bych jim chtěl jakkoliv škodit, jenom říkám reálný stav věci. Já bych si přál, aby těch hlasů propadlo co nejméně, ale pokud tedy už k té dohodě nedošlo, tak si myslím, že by to bylo skutečně škoda ty hlasy vyhodit. A ostatně my jsme byli před podobným dilematem při jednání se SPD, kdy samozřejmě tam byly určité partikulární zájmy. Ne všichni lidé byli spokojení s tím, že nejsou umístěni na kandidátkách. Ono, když dáváte dohromady 4 strany, tak nikdy nemohou být spokojeni všichni. A my jsme také stáli před tím dilematem, jestli tedy říci ne, tak jdeme pryč, jdeme od stolu a budeme preferovat naše vlastní zájmy strany PRO, anebo jestli prostě řekneme všechny ty 4 subjekty, nám jde o tu společnou věc a o budoucnost České republiky tak silně, že upozadíme všechny ty svoje partikulární zájmy a půjdeme do té spolupráce a zajistíme voličům to, že jejich hlas nepropadne.
1: Pane doktore, máte rád Rusko?
2: Já k němu mám neutrální vztah. Já musím říct, že já mám rád Českou republiku, je to země, kterou opravdu miluju, jsem
1: opustíme
2: hrdý.
1: Opustíme laciné odpovědi.
2: Ne, to není laciné.
1: Jste proruský politik, pane doktore Reichle.
2: Nejsem. Jsem čistě pročeský politik. Každý svůj krok, každé svoje prohlášení, každý svůj programový bod vidím jednou jedinou optikou. Jaký to bude mít přínos pro život občanů v České republice. To je jediná moje optika. A když říkám, že prostě protiruské sankce jsou nesmysl, tak to neříkám kvůli Rusku, říkám to kvůli tomu, že to poškozuje českou ekonomiku, české podnikatele. Když říkám, že jsem proti tomu, abychom dodávali na Ukrajinu zbraně nebo jim finančně pomáhali, tak to neříkám proto, že chci pomáhat Rusku, ale protože jsem přesvědčen, že ty finance by v České republice měly mnohem lepšího využití, než aby se rozkradly na Ukrajině.
1: To, co popisujete, není to nacionalismus?
2: Já si to nemyslím. V čem je to? Co je opak nacionalismu, že budeme tady financovat a starat se o všechny ostatní? Já si myslím, že prostě povinností státu je na prvním místě se postarat o ty, kteří pomoc potřebují, a neplést se do života těm, kteří to nepotřebují. Ale primárně se starat o dění v České republice a o české občany. Okay. A já k tomu jenom dovolím si jednu větu. Já si právě myslím, že po volbách, a velmi bych o to usiloval, aby ta témata typu Ukrajina, Brusel, na to, aby byla upozaděna a aby se zase na první místo dostal prostě život obyčejného českého člověka, protože tady je spousta lidí, kteří skutečně na tom nejsou dobře. Milion lidí je pod hranicí chudoby, 2 miliony na hranici chudoby. Je už jenom 1/5 nejbohatších si může pořídit své vlastní bydlení. A vlastně ono je to všechno skryto do té jedné otázky toho 14. studenta na Petra Fialu, jestli by vyžil za 25 tisíc. Ale tady je spousta lidí, kteří těch 25 tisíc ani nemají. A já jsem tady proto, abych se věnoval jim. Takhle je to jednoduché.
1: No, přijde mi to, jako byste vůbec nepřipouštěl, když říkáte, nechci už slyšet o Bruselu, my jsme v jedné partě s Bruselem. Většina našich zákonů, vy nesouhlasně kýváte hlavou, ale je to tak, ať chcete nebo ne.
2: Nesouhlasím, no, s tím. Musím říct, že s tím nesouhlasím, protože...
1: Vy nesouhlasíte s tím, že ano. Většina právní úpravy...
2: To ne, to pozor, která... to ne, s tím souhlasím, bo to bohužel s tím souhlasím, že většina právní úpravy jde k nám z Bruselu, ale nesouhlasím s tím, že jsme v jedné partě. To nesouhlasím.
1: Teď máme společnou kasu z Itálie, ze Španěly, z Němci.
2: To ještě neznamená, že jsme ve stejné partě.
1: Dobře, tak ne, klidně se...
2: Její zájmy jsou odlišné. Zájmy Bruselu, zájmy Německa, zájmy Francie nejsou v korelaci se zájmy České republiky.
1: Dobře, beru zpět jednu partu. Řekněte mi, existuje ještě něco, čemu by se mohlo říkat české národní zájmy?
2: Ano, samozřejmě je to celá řada věcí a právě vlastně ve vztahu k Bruselu a ve vztahu k Německu jsou ty české národní zájmy naprosto klíčové. V momentě, kdy Petr Fiala zrovna předevčírem prohlásí v Německu, že je dobře, že se státy V4 nescházejí a že premiéři spolu nejednají, no tak já to považuji za absolutní zradu na české národní zájmy, protože naopak zájmem České republiky je mít co nejtěsnější spolupráci v tom V4 prostoru. Ostatně Milan Rastislav Štefánik kdysi řekl, že zvítězíme, pokud Čechy a Slováky nikdo nerozdělí. A pokud se to někomu podaří, tak pak s námi bude zle. To je citát Milana Rastislava Štefánika a Petr Fiala pracuje na tom, aby Česko a Slovensko bylo rozděleno. A já jsem naopak velkým příznivcem a fanouškem československých vztahů a vztahů v rámci V4.
1: Vidíte, já jsem si doteď myslel, že jste právník.
2: Já jsem si to myslel taky, ale...
1: No ne, tak...
2: Já jsem derzolát.
1: Ne, pane Reichle, to jako neschazujte. Vy jste dnes člověk, který se uchází o naše hlasy.
2: Je to tak.
1: Člověk, který chce rozhodovat o tom, jaké budeme platit daně, kdy budeme chodit do důchodu a tak dále. Takže já bych to neschazoval, ale na druhou stranu nám netvrďte, že Česko a Slovensko nejsou rozděleny.
2: Jsou, ale můžou velmi úzce spolupracovat. To je ten obrovský rozdíl.
1: Vám vadí ta krátkodobá přestřelka česká vláda, slovenská vláda?
2: Ano, a není to jenom česká vláda a slovenská vláda, ona ta V4 se rozpadla v podstatě na V2+2. Já jsem měl možnost mít dlouhý rozhovor s maďarským ministrem zahraničí Péterem Szijjártym, mimochodem člověk, kterého si hluboce vážím, nesmírně inteligentní člověk, politik. A on vlastně říkal, že když se scházejí ministři zahraničí V4, takže to je absolutní brána, nebo absolutní zeď mezi těmi ministry zahraničí Polska a České republiky a ministry zahraničí Slovenska a Maďarska. A to si myslím, že je prostě špatně a že nás to oslabuje v rámci Evropy. My bychom měli naopak být co nejjednotnější a co nejjednotněji postupovat. Víte, já dám jenom teď jeden krátký příklad. Evropská unie přišla s tím šíleným novým rozpočtem. 2 biliony euro. Paní von der Leyenová říká, že to je nejambicioznější rozpočet vůbec v historii. A tam je totální zkrácení částek a dotací pro zemědělce. Fakticky se jedná o likvidaci zemědělského sektoru. A naopak je tam 100 miliard pro Ukrajinu z našich peněz. No a kdo se proti tomu ozval? Maďarsko, Slovensko a překvapivě Německo. Dokonce i pan Merz s tím nebyl spokojen. No. Česká republika zase mlčela. My prostě eurohujersky přijímáme všechno, co z toho Bruselu přijde a já jsem velmi kritický oponent vůči tomuto postoji. Já si myslím, že my si musíme vyvzdorovat mnohem lepší podmínky a být daleko tvrdší vůči Bruselu. Daleko tvrdší. Něco jako Trump. Trump, když přišel do úřadu, tak měl jasnou politiku. America first. Nic jiného ho nezajímá než Amerika. A já myslím, že potřebujeme v tuhle chvíli politiky, kterým nebude na prvním místě ležet na srdci Ukrajina, Brusel nebo Washington, ale kterým na prvním místě na srdci bude ležet osud a život občanů České republiky. Takže je to jednoduché.
1: To, že Brusel nebo Evropská unie nám lajnuje naše životy, ať chceme nebo nechceme, a vy případně, když se dostanete do sněmovny, zákonodárci s tím nic nemáte šanci udělat. Na tom se shodneme, víte, pane doktore?
2: Neschodneme.
1: Vy jste dneska takovej útočný.
2: Ne, já jsem dneska takový... v opozici učím vám, ale je to tak, já musím říct, že přece vidíme ten obrovský rozdíl mezi Maďarskem a Českou republikou. To, co dokázali si uhrát Maďaři, no tak pojďme se podívat třeba na stavbu jaderné elektrárny. My v podstatě jsme schrbili záda, dali jsme tam notifikaci pěkně do Bruselu, oni nám určili podmínky, za jakých můžeme stavět, dostavovat naši elektrárnu v Dukovanech, za naše peníze, na našem území, přesto musíme splnit přesně podmínky Bruselu. Zatímco Viktor Orbán si dostavuje PAKŠ, dostavuje si to s Rosatomem, za cizí peníze, má tam daleko větší podíl jaksi výnosů pro maďarské firmy, a k tomu ještě vlastně nemá ty povinnosti dodávat tu elektřinu na lipskou burzu a podobné nesmysly, jako máme my. To je přece obrovský rozdíl. Maďarsko je také členem Evropské unie, ale Orbán si vyjednal lepší podmínky než my.
1: Dobře, a tak vyjednal, ty jsou dány, a vy mě nedáte tedy za pravdu v tom, že naše životy řídí Brusel?
2: Já myslím, že je řídí částečně a že my bychom měli dělat všechno pro to, aby je řídil čím dál tím méně a za pár let, aby je neřídil vůbec, protože podle mého názoru Evropská unie se rozpadne a ještě jednou si půjčím Viktora Orbána a Donalda Trumpa, kdy Trump se zeptal Orbána, proč ještě nevystoupil z Evropské unie. A Orbán řekl, ještě nenazral čas. A to si myslím, že je nejlepší odpověď v současné době na naše pokračování v rámci Evropské unie.
1: Nemýlím se, když řeknu, že dnes je 71 dnů do voleb?
2: Myslím si, že tomu tak je, ale nemám to spočítané.
1: Jedna, není už to okamžik, kdybyste měl přestat dělat legraci?
2: Já si myslím, že to není legrace. Víte, z mého pohledu je to o tom, že člověk musí ty věci brát vážně, ale zároveň si musí udržet určitý nadhled.
1: Ne, ale legraci v tom, říkám nadneseně, že přece to, že si Maďarsko vyvzdorovalo nějaké výjimky a my jsme v uvozovkách takovým lokajským způsobem k tomu přistoupili, s tím už se nedá přece hnout, pane doktore.
2: Já myslím, že dá. V celé řadě další věcí, notabene budeme asi dostavovat i Temelín. Myslím si, že by to měla být naše priorita. A otázka je, jestli budeme v tom lokajství našem pokračovat, anebo jestli si zvolíme politiky, kteří jasně řeknou Bruselu, že dost bylo jejich diktatury. To je podle mého názoru v tuto chvíli naprosto klíčová věc.
1: Byste i vystupoval z Evropské unie?
2: Já myslím, že jak už jsem řekl, podle mého názoru, já to vidím úplně stejně jako Orbán, že Evropská unie se velmi brzy rozpadne a že není naším úkolem jaksi vystupovat z Evropské unie, ale naším úkolem je připravit se na ten rozpad.
1: Velmi brzy je takový pojem, no, co to znamená velmi brzy?
2: Orbán říká do roku 2030.
1: Říká Orbán.
2: Já s ním souhlasím.
1: A myslíte, že v roce 2030 bude ještě někdo vědět, kdo je Orbán?
2: Myslím si, že ano.
1: Jo, že to takhle...
2: Ty průzkumy tam, že tam je ten pan Maďar, kterého tlačí všechna ta mainstreamová média, on je takový ten favorit právě těch bruselských oponentů Viktora Orbána, tak podle mého názoru to pan Orbán zvládne, tak jako to zvládl vždycky.
1: Pane Reichle, teď se pojďme podívat na Ukrajinu, protože to vy také říkáte, že by to neměl být náš nebo váš hlavní zájem politiku.
2: Určitě.
1: Ale my občané máme obavu z toho, co z toho může všechno vzniknout a tak. Ale na Ukrajině včera, pokud vím, dnes je 24. července, probíhaly jakési nepokoje, jakési demonstrace vůči prezidentu Zelenskému díky tomu, že on určil jakéhosi prokurátora kvůli korupci, když to řeknu úplně zjednodušeně, nebo na potírání korupce, který měl spadat přímo pod něj, a měl mít neuvěřitelné pravomoci, například zastavovat ta řízení.
2: Ano.
1: O čem to svědčí?
2: No, že si chtěl pan Zelenský přivázat na obojek a na vodítko agentury, které jaksi vyšetřovaly korupci v jeho okolí.
1: Chytrej.
2: Chytrej možná, ale zkorumpovaný zcela jistě. No, jednoznačně. Podívejte se, to už dneska vidí vlastně ti Ukrajinci, proto do těch ulic šli. Oni to sami dobře vědí a ví to celý svět, že se tam ty peníze ztrácí, že se tam opravdu ve velkém rozkrádá veškerá ta finanční pomoc a vojenská pomoc, která se tam posílá. A reálně tam byly dvě agentury, jedna se jmenuje NABU a druhá se jmenuje SAP. A oni už začali vyšetřovat lidi z velmi blízkého okolí Volodymyra Zelenského. Dokonce vlastně ten jeden jeho blízký přítel a přátelili se i manželky, tak už byl obviněn, složil kauci 102 milionů hřiven, nevím, kde to na to vzal, ale budiš mu to přáno. No a už se spekulovalo, už ti novináři kritičtí k Zelenskému, ukrajinští novináři, začali spekulovat o tom, že vlastně NABU a SAP mají v ruce důkazy o korupci samotného Zelenského a že je hodlají předat Američanům, protože Trump už jasně ohlásil, že chce zkontrolovat ty prostředky, které na Ukrajinu plynou. No a v momentě, kdyby samozřejmě tyhle dvě protikorupční agentury předali ty důkazy Američanům, tak je to Zelenského konec. No a tomu chtěl on zabránit, takže v zoufalém pokusu se snažil přivázat ty dvě agentury na vodítko. On vlastně poslal tam speciální komando, zatkl ty detektivy, tam jsou obrázky, jak jsou složení na zemi a podobně, a jmenoval si nového prokurátora, kterého by si přímo posadil pod sebe a kontroloval by jeho činnost. Tím pádem by měl pod kontrolou vlastně veškeré vyšetřování své vlastní osoby, takže to je jasná věc. A mimochodem, samozřejmě záminka, proč to udělal, jako vždycky obvyklá napojení na Rusko. To je fantastická záminka, ta dneska funguje úplně ve všem.
1: Zajímavé je, že se kriticky vyjádřili i naši čeští politici. To s tím určitě...
2: Já myslím, že už přišly trošku nové notičky, protože tohle všechno, co se děje na Ukrajině, by bez souhlasu Spojených států amerických se dít nemohlo. Takže já myslím, že budeme postupně sledovat Zelenského pád.
1: Pane předsedo, vy se ucházíte o hlasy voličů, chcete se podílet na moci. Jak to tak vypadá zatím podle průzkumu, tak se asi dostanete do poslanecké sněmovny, budete ten jeden hlas hlasující tam z těch 200 poslanců, říkám to.
2: Ano.
1: Tak váš názor a vaše cesta je taková, zastavit pomoc Ukrajině.
2: Zcela jednoznačně.
1: Jako úplně.
2: Ano. Ano.
1: Celý šmitec.
2: Vy jste říkal, že řada občanů má obavu, co z toho může být. A samozřejmě ale ta obava bude pokračovat, přetrvávat a bude sílit, pokud ta válka neskončí a bude nabývat na intenzitě. A jestliže tam budeme dodávat další množství peněz a zbraní, tak ta válka bude pokračovat. To znamená, pokud chceme zastavit tuhle obavu, co z toho všechno může vzniknout, jestli může ten konflikt eskalovat, no tak pojďme se dohodnout co nejdřív na mírovém řešení. Ta možnost, ta varianta tady na stole je a je tady celou dobu. A já za sebe říkám, že v současné době ta válka je prodlužována zejména lidmi, jako je pan Starmer, Merz, Macron, proto, aby si prosadili ono schéma, kterému říkají European Defence Mechanism, Evropský obranný mechanismus, to znamená, aby prosadili to zvýšení výdajů na zbrojení na 5% HDP. A to je něco, co je likvidační pro českou ekonomiku. Každý, kdo má jenom trošku všech pět pohromadě, tak musí vědět, že dávat 5% HDP na obranu, tedy čtvrtinu všech příjmů státního rozpočtu, je absolutní destrukce tady celé české ekonomiky. To může vyústit buď to v to, že budou muset dramaticky zvýšit daně, dramaticky se zadlužit, anebo dramaticky se škrtat současné dávky, jako jsou důchody a různé sociální dávky. Jinak ty peníze nemůžou těch 400 miliard nemůžou vygenerovat. A já prostě osobně nechci, abychom tady platili za tanky, BVPčka, polní kuchyně, přilby a servis tanků,

0: a Demolition Mena a paní ministryni spravedlnosti de Croix, takovou vážnou osobu, tak vy označíte, já se jí teď nechci dotknout, protože je to progresivní žena, za šaškyni?
1: Podívejte.
0: Vy jste řekl, že je šašek, ale ona je progresivní, tam bude to hostka, šaška.
1: Šaška.
0: Vy jste ji označil za šašku.
1: To jsem tenhle výraz mě ještě nenapadl.
0: To od vás není hezké.
1: Ale obohatil jste můj slovník, to děkuju moc krát, já mám tyhle
0: je to dobré?
1: Novotvary rád. Podívejte se, já jsem zvyklý nazývat věci pravými jmény. Mně vadí česká politická korektnost, kdy se neustále snažíme chodit okolo nějakých věcí, jako okolo horké kaše a nenazvat je prostě tak, jak jsou. Zbyněk Stanjura je demolition manem českých veřejných financí. To přece všichni vidíme. To, jak on zadlužil naši zemi, jak zasekl sekeru do našich státních financí, já jsem někde použil ten příměr, to kdyby prostě viděl Rašín, tak ho nemusel ten komunista střílet, tam by se zastřelil sám ten rozpočet. To je něco naprosto šíleného, co tady Stanjura předvedl.
0: No a paní de Croix, šaškyně?
1: Paní de Croix, já teda ani si nepamatuju, že jsem tenhle výraz použil.
0: No to jste použil.
1: Možný to je.
0: No.
1: Nevylučuju to, ale realita je taková, že paní de Croix přece i v tuhletu chvíli přišla na ministerstvo spravedlnosti zametat celou tu bitcoinovou kauzu. Ona nemá jiný úkol, než zamést tenhle obrovský skandál pod koberec.
0: No na druhou stranu řekla, že nevznikla naší zemi žádná škoda, což mě uklidnilo, pane doktore.
1: No, to je skvělý výraz, který svědčí o tom, že nevím, co v té Francii studovala, ale právo to asi nebylo, protože při legalizaci výnosu z trestné činnosti nikdy nevznikne škoda. Ono, když vám někdo převede na vás něco, co ukradlo, no tak jako nejste škodný, jo? To vyděláte většinou, ale pořád je to trestný čin.
0: Je to.
1: To znamená, z hlediska toho, že nevznikla škoda, to není vůbec žádný argument. To žádný advokát, žádný právník nemůže vyslovit, protože logicky při majetkových trestných činech tomu, kdo má z ní prospěch, nevzniká žádná škoda. A v tuhle chvíli byl tím subjektem, kterému vznikl prospěch z tohoto trestného činu stát. Legalizovali jsme jednoznačně výnosy, které pochází z trestné činnosti, o tom nemůže být nejmenšího sporu a lidé, kteří to udělali na prvním místě, pan Blažek a pan Stanjura, by za to měli nést odpovědnost. Mm-hmm.
0: Vy říkáte, nechci platit válku, chci platit školství.
1: Je to tak.
0: Což určitě pochválí spousta lidí v této chvíli, ale možná si někteří lidé řeknou, jenom aby bylo nějaké školství, kdyby Putin sednul do těch tanků a jel směrem Pelhřimov. Tak opravdu z tohoto nemáte obavu, že ta válka může vyeskalovat a dotknout se nás?
1: Ne, víte, my posledních 10 let žijeme v období vykonstruovaného strachu. Nejdřív to byla klimatická změna. CO2. Tak zavedeme emisní povolenky a když lidé budou souhlasit s tím, že budou platit obrovské peníze za emisní povolenky, tak se vykoupí z tohoto strachu. Pak to byl COVID. Ale naštěstí lidé měli možnost zaplatit si za vakcíny a vykoupit se z tohoto svého strachu. No a teď je tím novým strašákem Putin a jediné, o co jde, není vůbec o nějaké zastrašení Putina. Copak pořízení polní kuchyně za 4 miliardy zastraší Putina? To už se tomu může opravdu někdo jenom smát. Realita je taková, že Rusko ad jedna nemá žádný strategický zájem v útoku na naši zemi a ad dva, a to především, ono na to nemá. Nemá na to lidskou, technickou ani ekonomickou kapacitu.
0: Jinými slovy, toho se neobáváte?
1: Vůbec.
0: Mm-hmm. No a
1: já odmítám žít ve strachu a odmítám neustále lidem říkat, vykupujte se ze svého strachu. Prostě když si spočítáte peníze, které naši lidé museli zaplatit na emisní povolenky, na vakcíny, na zbraně a tyhle peníze byste investoval do naší budoucnosti, právě vzdělávání, zdravotnictví, výstavby bytů, na to, aby naši podnikatelé měli třeba nějaké pobídky k tomu, aby investovali v těch regionech, kde je méně práce, kde je vyšší nezaměstnanost, tak tahle země by byla úplně někde jinde. A my musíme přestat platit peníze do Bruselu za emisní povolenky, do Pfizeru za vakcíny a do Rheinmetallu a dalších zbrojovek za zbraně a musíme je nechávat tady v České republice. To je základ celého mého politického programu.
0: Ještě jedna drobná věc a požádám o stručnou odpověď. Ta bytová politika, to je taková tragédie tady už mnoho let.
1: Ano.
0: Někteří politici říkají, že to není v tom, že by se stavilo málo bytů. Mm-hmm. Někteří odborníci říkají, že to je v tom, že

0: příslušníci jiných zemí, inostránci zejména, si ve velkém tady ty byty nakupují. Navrhnul byste nějakou daň, jako paní Maláčová má představu 100% daň pro někoho, kdo by třeba z Ruska nebo z Ukrajiny si tady kupoval byt?
1: Ne, to si nemyslím, že je správné řešení a myslím si, že by to bylo i velmi těžko právně prosaditelné, upřímně.
0: Z mého právně zákonem, ne?
1: No, ale to podle mě není prostě úplně možné jakoby tady nějakým způsobem...
0: Tak ve světě to je.
1: Vybrat některé země a říkat, vy budete tady platit, když si něco koupíte. To je, podle mého názoru, to není vůbec žádné řešení. To by nepřineslo...
0: Vaše řešení
1: je jaké? To by nepřineslo vůbec nic. My máme ohledně bytové výstavby v programu kombinaci rakouského a holandského modelu. Rakouský model, který funguje ve Vídni velmi dobře a převzalo ho Slovensko. To znamená, že developeři, kteří se zaváží investovat do výstavby bytů přes 500 milionů euro, tak jsou osvobozeni od DPH. A to zásadním způsobem zlevňuje tu výstavbu bytů. A ten prvek toho holandského modelu je to, že obce v Holandsku vkládají svoje pozemky do družstva, bytového družstva, na kterým právě ti developeři staví. A díky tomu je vlastně zlevněná cena toho bytu a ten pozemek. Ale aby se s těmi byty nekšeftovalo, tak je to tam uděláno tak, že když si někdo koupí ten byt, respektive ten podíl v tom družstvu, a pak ho chce prodat, tak ho musí prodat zpátky tomu městu. Aby vlastně nedocházelo k tomu, že někdo se dostane levněji ke startovacímu bytu a pak ho okamžitě prodá s nějakým ziskem za tržní cenu. Takže tady je ta pojistka a ta kombinace holandského a rakouského modelu by fungovala naprosto perfektně pro nás.
0: Jsem rád, že jste přišel. Naschledanou.
1: Já děkuji za pozvání a přeji všem divákům hezký den. Děkuji.
0: Naším hostem byl Jindřich Reichl.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Podtrženo, sečteno a Vlastimil Tlustý dnes. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: To je pane Tlustý, co s tím koronavirem? Jste v pohodě? Nemáte teplotu, nekašlete, nic?
1: Nemám. Já jsem teďko myslel psychicky. No, fyzicky dobrý.
0: No ale chtěl bych mít jistotu. No uvidíme. A může se o tom žertovat nebo raději ne?
1: Je to vážný.
0: Je to vážný.
1: Ale žertovat se o tom může.
0: Jo, takhle. Tak začneme. Koronavirus nemusí mít jen negativní dopady. Už to tady trošku začíná, jo. Nahrává novým technologiím, říká pan Mejstřík. Tak všechno zlí k něčemu dobrý. Podívejte se tady.
1: To je svatá pravda. Všechno zlí k něčemu dobrý.
0: A to tady lež, ten... prosím vás.
1: Není to tak, jo? Já myslím, že jo.
0: Jo?
1: No tenhle titulek mě napadá, to je jako radovat se na začátku požáru lesa, že vyroste nová tráva. No to vyroste, to určitě. Ale jinak ten požár, nic radostného není.
0: No ale technologiím, on to tam vysvětlil v tom rozhovoru, pan Mistřík, že to opravdu věcně říká, že to
1: já mu to věřím, ta tráva bude krásná. Mladoučka, zeleněoučka. Ne, já to nezlehčuju, on to zlehčuje. On to zlehčuje, protože jinak koronavirus, já kdybych říkal titulek, tak děs a hrůza to bude znít. Děs a hrůza. No zkusme to vyjmenovat. No tak je to tak napřed fakta.
0: Teď jste jak paní Tachecí.
1: No, napřed fakta.
0: Fakta, pane Tlustý.
1: Tak.
0: A prosím úctu k faktům.
1: Tak to zkusme. Tak včera zemřelo v Itálii 43, 45 lidí. V Číně nevím kolik tisíc. Je to vážná nemoc. Za druhé, snadno se přenáší. Velice snadno se přenáší. Bezpečná vzdálenost, někdo říká metr, někdo dva. Všude v dopravních prostředcích, v kinech, ve školách nesplnitelná vzdálenost. Takže se to rychle přenáší. Inkubační doma dva dny až dva týdny. No to za tu dobu ten nemocný potká některý 10, některý 1000 lidí, který může nakazit. A to je podle mě vážný. To je vážný. Druhý, co je vážný, to, jak se chová stát český, teď myslím, ne ty ostatní, to je taky vážný. No, nevypadá to moc dobře. Já bych od státu čekal, že bude ujišťovat občany, že udělá všechno pro to, aby to přibrzdil, že udělá všechno pro to, aby ty nakažený zachránil, aby nebyli mezi těma zemřelýma. Ten dojem já nemám. Ty informace, které se zatím objevují, to je spíš zmatek, nebo velký zmatek. Někdo něco zakáže, jiný to povolí. Nejsou roušky a to je teda úplná hrůza.
0: Teď to nepomáhá, ty roušky.
1: Nepomáhá. Vidíte, já doufal, že pomáhá.
0: Jsem někdy četl, pomáhá tomu, kdo to má, aby nenakazil ostatní.
1: No tak to pomáhá, samozřejmě. No. Všimněte si záběry, které přicházejí z těch vážně zasažených oblastí. Všichni tam mají roušky. U nás nemá roušky nikdo.
0: Tak no. Nejsme vážně úplně zasaženi.
1: Nejsme, zatím.
0: Zatím,
1: no. No, zatím. No a to bych teda od ekonoma čekal hlavně, tak zpomalení ekonomiky. To nebude žádné procentíčko, jak nás všichni ujišťujou, to bude mnohem, mnohem víc.
0: Kolik to typujete? A nebuďte tak vážný, já se začínám bát.
1: No tak když odborníci říkají 1% dolů z ekonomiky, tak já bych to vynásobil 5 až 10, tak 5 až 10. No. A to je ten požár v tom lese a on říká, že travička pak bude prýma. No tak jo, potom jo, ale ten požár to ne. To nám nepřeju, tak. No. Já jsem si přečetl na internetu, já si tam rád čtu pana Sedláčka, a on tam napsal, terasky se ukáže, ako nám tu ten ujo bačuje. No, tak terasky se to ukáže. Teď jo, no.
0: Když... Vtipný.
1: Je to vtipný? No ne, to je těžká situace. V těžké situaci se ukáže, jak to teda opravdu je. Bačou dobré, nebo nie?
0: Aha, já nechápu dneska váš humor, tak...
1: No tak tímhle jsem to nastartoval, to je ten typ humoru, to je taky humor, no.
0: To pravda.
1: No. Ale tak asi je to teďko módní, uklidňovat a zlehčovat.
0: Tak, Pirk, koronavirus, politici zneužili, pozor, už je to tady, měli bychom se nakazit všichni. Čtu to dobře, ten titulek, nebo nevěřím vlastním očím? Koronavirus politici zneužili, měli bychom se nakazit všichni. Vadí mi, kdo vládne, chci vstup do KSČ odčinit. No, titulek si moc nepovedl, ale jako ten vzkaz jasný.
1: Nebo? Vadí mi, kdo vládne, tak to tomu věřím. Já vlastně všemu tomu, co tam říká, věřím. Mně víc na těch politicích vadí, že hodně povídají, hodně si odporujou.
0: Málo píšou domů, jak si říká.
1: A nic nedělají. Ne vůbec nic. To, teď
0: to tak
1: jde,
0: to takhle začíní tohle říct.
1: No ne, tak nic nedělají. No tak to že prověřejí rodinu nakaženého, no to je chabí. Já za úplný vrchol toho...
0: Zneužili to?
1: No tak snaží se tváří, že jsou ti zachránci, že jo? Teď je to bitva o to, kdo... Dvě bitvy. Jedna bitva o to, kdo to odskáče. A druhá bitva, kdo se na tom sveze a kdo bude tvrdit, my jsme to dělali správně, ale ty druhý já nevidím. Já spíš myslím, že to začíná vypadat na soutěž o ty, co to odskáčou.
0: Panu Pirkovi vadí mu, kdo nám vládne, a to mě vadí celou dobu. Mě to nebude vadit, až už budeme vládnout my dva, pane Tlustý.
1: A to je správný přístup.
0: Myslím si, že už je to na spadnutí.
1: Jeden velký politik rozděloval nápady do dvou kategorií. Ty moje a ty blbý. Tak s vládou je to taky tak, ta moje a ty blbý.
0: Já bych byl předsedou vlády, kdybyste byl ministr financí a
1: ostatní
0: bychom zrušili.
1: Jo. Ano, to je pravda.
0: K čemu je?
1: No, to bychom zvládli všechno sami.
0: A toto je taky pro vás, pro ekonomy, že? Ženy pořád berou mnohem méně, vadí Jourové. Komise připraví zákon, aby firmy zveřejňovaly mzdy mužů a žen. A já jsem pro. A paní Jourová pravdu.
1: Je do toho potřeba.
0: Jo, je potřeba střelit, mají mít stejný práva ty ženy. Já jsem teď čtu ten blok těch feministek, tak já jsem teď mírně indoktrinovan.
1: To vymyslela si dobrý téma. Já myslím, že ta paní
0: vždyť
1: komisařka...
0: Toto už nikoho nezajímá.
1: Nezajímá, jo.
0: Tři ženy.
1: No tak ale...
0: Celé Praze.
1: Já teď nejsem schopen si vybavit ty nápady, které zatím měla, jo. Ale nelíbily se mi žádný. A o všech jsem si myslel blbost, jo. Jakože... Zatočíme s Maďarskem a s Polskem třeba, jo? Tak to zrovna mi připadá jako dost hloupý nápad. Tady si myslím, že doufá, že jí to přinese slávu. No, že ženských je hodně a že takhle se jich zastat, no. No ale... se teda nezmění nic, jo? Řekněme si rovnou. Nezmění se nic, ale kampaň je to dobrá.
0: Jo, myslíte?
1: Akorát,
0: že ty firmy, kdyby to museli uveřejňovat, tak by možná těm ženám, dámám, dívkám přidali, aby nevypadali blbě. Ne?
1: Jo, takže by to třeba přineslo trošku.
0: Nevím, ptám se.
1: No možná jo.
0: Vy jste ekonom.
1: Já jsem si jistý, kampaně to dobrá. Asi to pomůže.
0: Marketing.
1: Jak to pomůže
0: dobrý,
1: jiným?
0: Ve skutečnosti nefunkční. Tak tomu mám rozumět.
1: Marketing je to dobrý, jí to určitě pomůže, některým dalším možná taky, ale zásadní obrat bych nečekal.
0: Navíc si říkám, že ona je také žena.
1: Jo.
0: Je, to jo. Bez zesporu. A ona nemá...
1: A smíme to říkat?
0: Smíme to říkat, ale určitě nemá špatnou mzdu. Eurokomisařka.
1: Ona už si pomohla výborně. Nevím, ale určitě mi to výborný.
0: Něco kolem půl milionu.
1: No krásně, měsíčně, že jo?
0: Měsíčně.
1: No krásně.
0: A to myslím, že ostatním ženám českým jako velmi zvyšuje to.
1: No.
0: Průměr. No jo. Tak není to v tomto případě jakože výsměch, když ženská se statisícovým platem...
1: A tak chce pomoct ostatním.
0: Jo, myslíte, věříte na to, jo?
1: No tak jde o to, aby oni tomu věřili, jo? Já tomu moc nevěřím, ale ty mnoho žen tomu asi věřit bude a pak to bude dobrá kampaň.
0: Mm-hmm. A já jsem se konkrétně o tom to bavil s jednou manažerkou a ta mávla rukou a říkala, že to je holá blbost.
1: Tak jsem říkal, že některý.
0: Některý, no. Tak jo.

0: Radio Xaver.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den?
2: Xaver je, a ne ledajaký čtvrtek. Je nám zavřít Tokio.
1: Zavřít Tokio?
2: Zavřít Tokio.
1: Já jsem se díval, že názorná agitace dneska je, takže jsme ho naposled dali na tabulici.
2: Asi jo, to si musíme užít, ne?
1: Okamura, přítel lidu.
2: No, já se obávám, že spíš nepřítel lidu, ne? Teď pro režim.
1: No, přítel. No,
2: takhle, já vidím, že tamhle to červenec, léto, seno, sex. Já myslím, ano, že pro Okiho to teď úplně není slogan nejlepší.
1: No jo.
2: Ale všim jste si, Xaver, tak nejdřív nám začali soudit Babiše. Čapí hnízdo.
1: Čapák, no.
2: Pak vyrazili a vytáhli po Konečný s propagací komunismu a teď jdou po Okim.
1: Ještě se něco odehraje, pane Holče, já vám to říkám.
2: No Xaver, já se obávám, aby se neodehrálo to, že po volbách zavřou je za tohle všechno.
1: No ne, tak počkejte, on jestli něco způsobil...
2: Oky.
1: A to je za ten plakátek s tím chlapcem jaksi z jiného etnika?
2: Já myslím, že je to za ty preference, Xaver. A za to, jaký je hrozí volební výsledek. A za to spojení na tu společnou kandidátku s Pro, Svobodnýma a Trikolorou a tak dál.
1: A jaký vy na to máte názor, na ten plakát? Já jsem si říkal, dovolím si názor, jo?
2: A dovolte, pak vy, jo? Dovolte.
1: Já bych to tam nedal. Mně to přijde jako že to postrádá for, ale...
2: Jenom vás upozorňuji, můžu vás zažalovat za to, co řeknete.
1: No říkám, že bych to tam nedal.
2: Je to ošemetná záležitost.
1: Ale, že bych z toho dělal nějakou soudní kauzu a že bych říkal, je to škodlivý a je to nepřítel všeho lidu.
2: Přitom nepřítel všeho lidu.
1: Přitom nepřítel. Tak to bych zase jako nedělal. A co vy myslíte?
2: No, já s váma víceméně souhlasím. Bylo to esteticky brutální.
1: Bylo to esteticky brutální.
2: Ale nebylo to nic pro boha, kvůli, nebo za co by někdo měl být trestně stíhaný. Snad jít do vězení nebo platit nějakou pokutu. Nebo takhle. Víte, o co jde? Vyřadit Okiho z politický soutěže, ne? To obavíme.
1: No to je jasný. To je jasný, ale ta cesta není dobrá.
2: No, není dobrá. Je taková méně hodnotová, ne?
1: No, já si hlavně myslím, že když by to vedlo k tomu, že SPD nakonec nebude kandidovat, tak budou lidi v ulicích, věřte tomu.
2: No, já, kdyby se stalo tohle, tak doufám, že by byli lidi v ulicích a po celém Česku a že by někam vynesli premiéra Fialu.
1: Ale nebuďte zase takové jako...
2: No ne, tohle to se děje kvůli téhle vládě, to vidíme, co se začalo dít v justici.
3: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Nový díl Za stranu a za lidi jsme s paní Karol splodili.
4: Ježíš, to bylo krásný.
1: No a ústřední téma, hlavní téma je Mrazík.
4: Jo, byl to takový ruský díl.
1: Ruský. Hodně jsme přeložili... Já bych neříkal ruský. To je dneska nebezpečný. Řekněme, že to byl díl vztahující se k zemím bývalého Sovětského svazu.
4: Byl to takový východní díl.
1: Východní díl. Ano. Tak se přátelé, podívejte, jednak můžete slyšet Za stranu a za lidi na rádiu Xaver a zvukovou stopu také na YouTubeovém kanálu Xaver Live. A pokud patříte mezi znalce, labužníky a chcete to vidět s obrazem, tak na www.xtv.cz a to pro ty, kdož mají předplatné.

0: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Lubomír Zaorálek je naším hostem. Vítám vás v XTV, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím.
1: Lubomír Zaorálek je první místopředseda sociální demokracie, někdejší ministr zahraničních věcí a také někdejší ministr kultury. Pane místopředsedo, podívá se ještě Volodymyr Zelenský po té páteční přestřelce do Bílého domu?
2: To samozřejmě nevím, ale ta slova, která zazněla, to by nejlépe třeba budu citovat Donalda Trumpa, v jedné chvíli řekl větu: buď to podepíšete a dohodneme se, anebo budete out, budete ven prostě. To tam zazněla tahle věta vyloženě, nebo skončete. Takže tam si myslím, že je to, co před Volodymyrem Zelenským dneska stojí. Buď ten postoj přehodnotí, anebo ta jeho pozice už bude neúnosná. Ale to vlastně si myslím, že se někde musí odehrát i na Ukrajině samotné, do jaké míry je prezident Zelenský schopný být také tím politikem, státníkem, který je schopen Ukrajinu dostat z té situace, ve které se ocitla.
1: A je toho schopen Volodymyr Zelenský? A neukázalo se vlastně to, že už na tom začíná pracovat, aby se mohl do toho Bílého domu opět vrátit tím svým prohlášením, které udělal, tušíme, na X-ku, kdy vlastně poděkoval Americe, poděkoval Donaldu Trumpovi, bezprostředně vlastně po té schůzce, ze které byl odejít.
2: Máte pravdu, ale na druhé straně by na americké straně zazněla celá řada výroků, která dala najevo, že už ho nechtějí v Americe vidět. Já mám myslím třeba Lindsey Grahama, který vlastně se Zelenským poměrně dost komunikoval a byl to jeden z těch, který po tom událostech v oválné pracovně řekl velmi tvrdě, že se skončilo se Zelenským, ale byl i další, myslím Michael Walls a podobně, kteří de facto dali najevo, že už Zelenského nechtějí jako partnera. Takže bylo tam více výroků, poměrně význačných figur, myslím si, že i Vance řekli, že se Zelenským skončili. Teď je otázka, jestli to znamená, že jestli je to takto definitivní, a jestli ještě je nějaká šance, ale to si samozřejmě netroufám odhadovat. Připadá mi ale, že to vlastně pro Američany není něco, co by zastavilo to, co se teď odehrává, protože teď na CNN se objevila zpráva, že Donald Trump dal pokyn k tomu, aby se urychlily přípravy summitu mezi ním a Vladimírem Putinem. A zároveň, to už víme teďka delší dobu, že zároveň řekl, že se má, a to už je v médiích jinde, že se má zjistit, jaké by byly důsledky, kdyby okamžitě zastavili dodávky jakékoliv pomoci i vojenské pro Ukrajinu, dokonce i ty, které byly schválené za minulou ještě Joe Bidenem. A pak je tu další informace úplně čerstvá a ta říká, že ve Švýcarsku začala jednání mezi Richardem Grenellem, bývalým americkým velvyslancem v Německu, a mezi ruskými představiteli obnovení Nord Stream 2, funkce toho plynovodu Nord Stream 2. Takže já to říkám jenom jako ukázku toho, že Američané neustupují od té strategie, kterou zvolili, a my se můžeme opravdu nadát toho, že se zanedlouho odehraje to setkání Vladimír Putin a Donald Trump. A vlastně jako kdyby oni ten problém Zelenského nechávají bokem, stejně podle mě budou nechávat bokem i snahy Evropanů do toho nějak vstoupit, protože ono vlastně platí to, co řekl Donald Trump Zelenskému, nemáte karty, tak myslím si, že to říkám, my si musíme jako Evropané uvědomit, že tohle platilo taky nám. On v podstatě říká i Evropě, nemáte karty v téhle hře, a proto vlastně s námi docela okatě nepočítá.
1: Nepočítá ani tedy s Evropou, s Evropskou unií, s Evropou celou, že by se podílela na příměří, že by seděla u těch mírových jednání.
2: Tak s tou Evropskou unii už nepočítají i někteří Evropané, jo? Protože třeba Emmanuel Macron, jak vidíme, už se vůbec nebaví s Ursulou von der Leyen, dává najevo, že ji taky nemá za partnera. To není tužka už jenom věc, že by Evropskou unii ignoroval pouze pouze americký prezident, ale je vidět, že už ji nepokládají za někoho, kdo by mohl něco přinést dokonce samotní evropští politici. Jako v této chvíli dokonce i ten formát, který se sešel v Londýně, to už vlastně nerespektuje ani půdorys Evropské unie. Tam byly země jednak, které do Evropské unie nepatří. Vlastně tím hostitelem byla Velká Británie a Keir Starmer. A dokonce je tam pozváno, já nevím, Turecko, byl tam turecký minister zahraničí, Norsko. Že celý ten formát ukazuje, že tohle se už rodí nějak mimo Evropskou unii a role představitelů Evropské unie je tam jako slabá už ne, i díky tomu, že samotní Evropané nepokládají ty instituce za nosné. A nejenom Ursula von der Leyen, každému je jasné, že i paní Kalasová jako vysoká představitelka pro zahraniční politiku byla od začátku omyl. Její nominace byla podle mě nezvážená, pro mě úplně nelogická. A teď to vede k tomu, že vlastně představme v podstatě, že ani vysokého představitele nemáme, protože není pokládán za partnera. A takhle je to prostě s evropskými institucemi, kde se navolili reprezentanti, kteří dnes nejsou pro nikoho partneři.
1: Neměla by, teď mě přivádíte na myšlenku, protože dvě černé ovce Evropské unie, tím myslím Viktora Orbána a Roberta Fica, stojí stranou, ty se tohoto neúčastní, nechtějí dál vyzbrojovat Ukrajinu, což je jejich pevný názor, který trvá dlouho. Tak říkám si, jsou to ale oni dva, kteří umějí mluvit s Donaldem Trumpem. Neměla by se Evropská unie, pokud chce něco zachránit a sedět třeba u těch mírových jednání, nějak do toho vstoupit, oslovit právě tyto dva, kteří mají dobré vztahy s Donaldem Trumpem, umí s ním mluvit. Viktor Orbán je dokonce jeho přítel.
2: Ano, ale tam
1: změnilo by to něco, tak.
2: Tam je jiná figura, jako, která je více ve hře, a to je Georgia Meloniová, která má, pomle si myslím, docela významné a dlouhodobější vztahy s prezidentem Trumpem a ta se pokouší dnes do toho vstoupit. Dokonce vím, že něco naznačovalo o nějakém summitu, který bychom se mohli pokusit uspořádat mezi Evropou a Spojenými státy. Takže ten, kdo dneska je tou figurou, která by mohla něco sehrát, je Georgia Meloniová, ale já si ani tady nemyslím, že je to teď něco, co by sehrálo zásadnější roli, protože mně připadá, že prostě Donald Trump bude realizovat svůj plán a bude očekávat, že Ukrajina bude se nakonec tomu přizpůsobovat. Ale tam je celá řada událostí, které se kolem toho odehrávají, které jsou zajímavé, jako třeba když teďka skonala ta schůzka v Londýně, tak řeknu, tam byla zajímavá okolnost, že tam byli pozváni také velvyslanci těch zemí, které se toho účastnili. A bylo zajímavé, že ten generál, ten současný velvyslanec Ukrajiny v Británii, generál Zalužný, vešel do toho prostoru hlavním vchodem, jako jediný velvyslanec, který vešel hlavním vchodem. A je známo, že pro Británii je Zalužný právě jeden z možných kandidátů na budoucího prezidenta Ukrajiny. Takže mně připadá, že tam se hraje prostě více věcí a tady tohle je něco, co i zahraniční média zaregistrovala, že byla pozoruhodná okolnost.
1: Mm-hmm. Takže to, co říkal Volodymyr Zelenský, že pokud by on měl bránit v uzavření nějakého míru, příměří tedy, tak odstoupí, nastal ten čas?
2: To je možné, ale netroufám si teď říct, co se odehraje na Ukrajině. To je vnitřní věc Ukrajiny, do toho jim nikdo nemůže mluvit a oni se musí rozhodnout, jak postupovat dále. Já se ale domnívám, že bez Spojených států nebo v nějakém sporu s nimi se ta jejich situace stane nesmírně obtížnou. A myslím si, že ani Evropa není schopná takovýto výpadek, ten odchod Spojených států, kterým tak trochu Trump vyhrožuje, když říká, že se má zjistit, co by to znamenalo, kdyby vypověděli veškerou pomoc a že se to má prostě zkoumat. Tak myslím si, že Evropa to není schopna vyřešit. Ona totiž dneska Evropa řeší dvě krize zároveň. Ona řeší za prvé krizi Ukrajiny, to je ta urgentní, ale pak vlastně zároveň serve s krizí transatlantických vztahů. A tyhle, jako kdyby má, to je teďka opravdu na cíli se s tímhle vyrovnat, protože tam najednou se dohání čas, který se už dříve zmeškal a který Evropa jakoby nemá šanci nějak dohnat. Protože, a ten Londýn to znovu ukázal. Protože to, co chybí ze strany Evropy, je, že vlastně ona pořád říká zbraně, peníze, ale tady chybí něco jiného, tady chybí plán, představa a nějaká diplomatická iniciativa, která by ukázala cestu. Ona se o to Evropa nepokusila v minulosti A teď už vlastně ani nikdo nečeká, že by s něčím přišla. Jenom abyste si představila, co takový plán mohl být. Ona přece klidně mohla přijít s iniciativou diplomatickou, má strašně moc zkušeností. Evropa rok 1955, kdy byla vyhlášena neutralita Rakouska na základě dohody velmocí, které poskytly garance, a Rusko se na to konto stáhlo vlastně z Rakouska. Takže to je konkrétní příklad toho, co Evropa sama zažila, model, který je zajímavý, se kterým mohla přijít, začít prosazovat. Ale Evropa neudělala nic. Ona vlastně se nezmohla vůbec na to, aby nějakou strategii připravila, jak se dostat z tady té situace. A já si pamatuju, pro mě to bylo strašně zajímavé, když jednou ujela pusa panu ministrovi Lipavskému, který řekl, no nemáme žádnou strategii a dokonce je zakázáno o tom mluvit. To bylo úplně přesné vyjádření té situace, kdy Evropa vlastně se chovala jako stádo ovcí. Jako byla tady strategie Spojených států nebo anglosaská strategie, která vlastně byla nějak nasazena, kterou takovou paní Kalasová vyjadřovala tím, že ten cíl je vlastně porazit Rusko a rozpad Ruska. A tahle strategie s tímhle cílem, podle mě realistickým, takovým velmi podivným, tahle vlastně se sledovala, aniž by se kdokoliv zamyslel nad tím, jestli to opravdu vede k nějakému výsledku. Takže místo toho, aby Evropa sama hledala cestu, s něčím přišla, tak vlastně mluvila, a to dneska mimochodem náš premiér to předvádí pořád, ten všude přijde a řekne zbraně, peníze na stůl a nic jiného nenapadá. A vlastně mu nepřichází, že to hlavní, co chybí, je plán a představa, co udělat. A do této situace přijde najednou, jako jsme šli jako ty ovce, jo, za touto strategií, která strategií nebyla, tak přijde nový prezident, který řekne, v tomhle já už teda nechci mít s tím nic společného, tohle je od začátku vadné, tohle se nemělo vůbec stát. A já prostě říkám, tohle musíme vyřešit jinak. No ale od té chvíle jsou Evropané v panice a svolávají další a další meetingy a schůzky a vlastně na těch schůzkách mluví pořád jenom o zbraních a penězích, ale nepřicházejí s tím hlavním, no, žádnou diplomací.
1: No v Londýně padl pojem příměří, a to měsíční příměří částečné, které navrhuje Francie společně s Velkou Británií. Jak vy jste tomu porozuměl, tomu částečnému měsíčnímu příměří? Co by to mělo znamenat? Co by to mohlo přinést? Mohlo by to přinést potom následovat nějaké delší příměří a další příměří až nakonec mír a během toho jednání?
2: Já tomu absolutně nerozumím. Myslím si, že to je, že na to nepůjdou, nejenom, že na to nepůjdou Rusové, ale dokonce bych se nedivil, kdyby na to nešli ani Ukrajinci. Jako to nedává vůbec žádný smysl. Je to taková ta typická ukázka toho, jak ten čas zaspaný na to hledání diplomatického řešení, jak se nedá dohnat, protože se přijde s iniciativou, která je v něčem pro mě absurdní, protože jestliže chcete příměří, tak jde vždy o to, s kým ho chcete uzavřít, a vždycky to musí být příměří mezi těmi dotyčnými, ale jako když nejednáte s Ruskem, tak nemůžete mluvit o příměří. To je ta pro mě nepochopitelná jakoby absurdita, že se tady pořád někdo schází a mluví jako o něčem, kde mu chybí ten druhý partner. A samozřejmě v této chvíli ten Trump má tu výhodu, že vlastně s tím druhým jedná. To znamená, on se pohybuje zřejmě kupředu, jak vidíme z těch rozhovorů ve Švýcarsku, ve kterých už se jedná o obnovení Nord Streamu a podobně. Takže zatímco on jedná, tak my vymýšlíme strategie bez toho, že bychom byli schopni si říci, no a co kdybychom teda se začali bavit s tou stranou, o kterou jde, protože Rusové v této chvíli odmítají všechno, co Evropa
1: někdo takový v Evropě, kdo by mohl, kdybychom opravdu ztratili Spojené státy americké a Spojené státy americké by nechali v tom Evropu, ať si to vyřeší sama. Je někdo v Evropě, v Evropské unii, kdo by mohl jednat s Vladimírem Putinem?
2: Ale jako mně to připadá, že tam nejde o to, víte úplně, kdo jedná, tam jde o to, o čem bude jednat a jestli je schopen s něčím přijít. Jako skoro ještě víc než ta otázka, jestli někdo takový je, jestli někdo přijde...
1: To třeba Viktor Orbán. No, ten přeci Robert Fico, ten přeci také umí mluvit s Putinem. Nebo... Minimálně se setkali.
2: Jste mě připomněla, že jednou jsem se s Viktorem Orbánem bavil, když český prezident mluvil se Xi Jinpingem, mluvil s královnou, chtěl ještě do Bílého domu a já jsem se optal, a vy se nechystáte do Bílého domu, že se taky setkáte s Trumpem, to bylo v tom období prvním trumpovském, a Orbán mi říká, a proč bych tam jezdil? Já nepojedu někam, kde nemám agendu. Já nepojedu někam, kde nemám, co bych sdělil, kde nemám politický obsah. Proč bych jezdil za tím nebo o ním, když nemám, co bych doručil? Jako taková diplomacie je k ničemu. Já se nepotřebuji s někým ukazovat, že tam jsem. Já tam jdu jenom, když vím, co mám, jako co nabízím. To znamená, tady nejde o to, kdo by jednal. Tady jde o to, jestli je někdo,
1: třeba
2: kdo
1: tady
2: má...
1: to zmiňované měsíční příměří.
2: Dobře, ale on tam s tím nepojede proto, protože si myslím, že se s tím asi těžko dokáže ztotožnit, protože to žádná diplomatická aktivita. To není žádný návrh, o kterém by se dalo jednat. To přece není něco, co bude Rusy zajímat. To není přece, tam nejde, on by tam, ty nemůže jít Macron ještě stále, i když zřejmě bude mít mimořádné volby, že jo. Pro Macrona je dneska těžké něco říkat a garantovat, když mu v zápětí Marine Le Pen vykřikuje, že nesouhlasí ani s tím, aby se jaderný deterrent rozšiřoval na Evropu. Zanedlouho budou, pokud se nepletu, volby mimořádné ve Francii, to znamená, jeho situace není úplně ideální, ale může klidně, kdyby něco měl, ale já vás ujišťuji, že to nejdůležitější je něco mít, mít plán, mít něco, co zaujme toho druhého, kde mu něco nabídnete. To je to, co říká ten Trump, on to pořád opakuje, nemáte žádné karty. Kde je vaše karta, kterou budete hrát? Představte si, že my žádnou kartu nemáme. Takže tak pak nemá cenu ani nikam jezdit. Dokonce ani nemá cenu hledat někoho, kdo by tam jel, protože jenom se tam ukázat smysl nemá.
1: Ale teď přeci i Vladimír Putin už se nechal slyšet tomu, že chce jednat o míru přeci.
2: Ano.
1: A není to ta agenda?
2: No, ta agenda je, ale vy do toho musíte vložit něco, nějakou představivost. Tam totiž
1: dobře,
2: nejde,
1: a tak...
2: Tam nejde o Ukrajinu. Tam vlastně,
1: co do toho má Evropa vložit, aby mohla jednat s Ruskem?
2: No, na tom jsme měli... Já jsem vám říkal ten svůj příklad. Jo? Třeba to, že z té zkušenosti Evropy máme situace podobné, mohli jsme to vytáhnout a mohli jsme s tím zkusit operovat nebo to nabídnout, což jsme neudělali. A my nějak nechápeme, že Amerika hraje hru. Víte, my jsme v alianci, o které se říká, že je to asymetrická aliance, kterou, a dokonce někteří už dlouho říkali, že tahle aliance dlouho nemůže vydržet, protože v ní nejsou v rovnováze ty zájmy těch účastných. Spojené státy totiž nejsou to samé jako evropští účastníci Severoatlantické aliance. Mají jiné zájmy, mají jiná očekávání a něco jiného si od těch jednání slibují. Že my sice jsme v alianci, která dlouho vypadala, že je opravdu mimořádně úspěšným silným tělesem, ale dneska se projevuje ten fakt její asymetrie. V ní je prostě veliká nerovnováha mezi tím, co si od toho, kdo slibuje. A nerovnováha i v tom, co do toho, kdo vkládá. A tato asymetrie se teď začala projevovat úplně dramaticky. Já mám dojem, že tady v Česku málo kdo ví, že Spojené státy jsou členy celé řady aliancí. Oni nejsou jenom členy NATO. Oni jsou členy třeba taky AUKUSu, oni jsou členy pěti očí, Five Eyes, velmi důležitá aliance, že jo. Oni jsou členy sdružení s Japonskem, Jižní Koreou a dalšími. Oni jsou členy celé řady aliancí a hrajou celou řadu velmi zajímavých geopolitických her. To znamená, oni, když vstupují do jednání s Ruskem, tak tam promítají i problémy i jiných koutů světa. Oni prostě jednají s Ruskem o celé řadě dalších věcí. Však už to taky naznačoval Lavrov. Jsou to otázky ekonomické, otázky vesmíru, otázky energetiky, jaderného odzbrojení, které se zdůrazňují. Takže oni do té hry přicházejí s celou řadou karet, které nabízejí a říkají Rusům, součástí toho je i ta Ukrajina. Jako takže oni přišli s něčím, co zřejmě Rusko zaujalo. Jako tahle partie jim připadá, že má pro ně smysl. Evropa, pokud řekneme, že má, je to velký kontinent, velmi bohatý, s obrovskými úsporami obyvatel, tak má taky nějaké možnosti. A my jsme žádnou z těch možností prostě, my jsme z toho nevymysleli žádný diplomatický plán, jak oslovit Rusko tak, že řekne, dobře, budeme se o tom bavit, protože to je zajímavé.
1: No dobře, a kdyby ten diplomatický plán byl na vás, tak co vy myslíte? S čím oslovíte Rusko?
2: No, teď si myslím, že jsme ztratili tolik
1: teď
2: času.
1: Teď už není nic, s čím bychom oslovili Rusko?
2: Já si myslím, nikdy není vše ztraceno. A myslím si, že ta Evropa stejně bude muset hledat z toho cestu. Ale ta bude podle mě těžší, než jenom, že teď něco někdo vymyslí. Ta cesta je, že Evropa bude muset strašně moc věcí přehodnotit. Ona si bude muset uvědomit tu asymetrii Severoatlantické aliance a bude muset si uvědomit, že bude muset řadu věcí dělat úplně jinak. Třeba nově zvolený německý kancléř Friedrich Merz teď v jednom z rozhovorů, který dal, tak říkal, naším prvním úkolem je krok za krokem se vzdalovat od Spojených států a budovat samostatnou evropskou pozici. A v tom je obsažena celá řada věcí. Pravděpodobně třeba úplná přestavba Severoatlantické aliance. Možná by bylo dobré, kdybychom navrhli konstrukci, ve které bude aliance se skládat z pěti členů. Prostě bude to Spojené státy, Kanada, Turecko, Velká Británie a Evropská unie, které by se tím, nebo Evropské státy, Evropské unie, které budou vytvářet svou vlastní strategii, protože to budou formulovat podle svých vlastních zájmů. Ty zájmy jsou jiné než zájmy Turecka, ty jsou jiné než zájmy Spojených států.
1: A je tím důvodem Donald Trump? tomu, že Evropa si má postupnými kroky vzdalovat Spojeným státům americkým? Kdyby zůstal Joe Biden, že to zůstane a pojede to všechno ve stejných kolejích?
2: Já si myslím, že ne. Já si myslím, že to je taky jenom naše takový falešná domněnka. Protože nám ve skutečnosti unikalo, že tento vývoj začal mnohem dříve. Ta asymetrie té aliance tady je už dlouho. A dokonce pokud stačí, když si někdo vzpomene, jakým způsobem se skončila anabáze v Afghánistánu. To se skončila způsobem, který byl nesmírně pokořující pro nás Evropany, protože vlastně se s náma nikdo nebavil. Jako byl to Donald Trump, který začal tajné rozhovory s Talibánem, teroristickou organizací, protože se rozhodl, že to celé zabalí, stejně jako to je teď u Ukrajiny. Jako vlastně nám vůbec neřekl, o čem se jedná. Obsah té tajné dohody s Talibánem byl dlouho vlastně skrytý a my jsme ho vůbec neznali. A jednoho dne nám prostě řekl, a ne Trump, byl to Biden, zbalte se a vypadněte během několika týdnů. My jsme prosili, že ne, že se to nedá stihnout.

0: To říkal Merzheimer ve svých textech už dlouho předtím. Se Evropě strašně vymstí. No bohužel tomu nikdo nevěnoval pozornost.
1: Myslíte si, že něco takového hrozí, nebo že něco takového udělají Spojené státy americké Ukrajině?
0: Že udělají tedy co přesně?
1: Že skončí, přestanou ji ze dne na den téměř podporovat a prostě nechají Evropě, ať si to Evropa vyřídí?
0: Ano.
1: Myslíte si, že je takový scénář ve hře nebo ne?
0: Ne, já si myslím, že to, oč jde Američanům...
1: I s ohledem na to, co jste říkal o Donaldu Trumpovi, že zjišťuje
0: možnosti. Já myslím, že scénář ten, který sleduje Trump, to není celé odhodit, ale prosadit svůj plán. A prosadí ho prostě navzdory našim meetingům a navzdory našim návrhům, které podle mě nepřijme, protože nám řekne ve skutečnosti žádné karty nemáte. A platí to, co jsem řekl. On dále řekl, že se má svolat, ještě se urychlit schůzka s Vladimírem Putinem a omodernizovat plán, který je větší než jenom plán, který se týká Ukrajiny. To je daleko větší rozvrh. To, co je ve hře, totiž není jenom Ukrajina. V té hře je jako nějaká nová bezpečnostní architektura, jednání, u kterého my jsme měli být, protože se nás týká. A nám se děje, že se to bude dít, vlastně teď to vypadá, bez nás. A my jsme byli schopni se toho účastnit jedině tehdy, kdybychom si včas uvědomili, co je ve hře. A včas si uvědomili, že tohle chceme a musíme vstoupit a přijít do toho vlastně s vlastními představami a s vlastní diplomací a s vlastními nápady a usilovat o to, oč nám jde. To znamená uhájit bezpečnost evropského kontinentu a zároveň vrátit se k dodržování mezinárodních pravidel. Tohle měly být cíle, které jsme měli sledovat a na to jsme měli něco vymyslet. Víte, imaginace, představivost, schopnost jednat a mít lidi, kteří jsou schopni chytře jednat, to je víc než všechny ty zbraně a peníze, jak pořád vykřikuje Petr Fiala, který zřejmě stále nechápe, co se kolem něho děje.
1: Okolik si myslíte, že bude jiné to jednání mezi Vladimírem Putinem a Donaldem Trumpem proti jednání Donalda Trumpa s Volodymyrem Zelenským? Když tedy asi zřejmě oba dva zvolí obleky, tak jak to jednání potom bude probíhat? Jak, čem bude jiné?
0: No, tam asi nejde o ty obleky, že jo. A vlastně určitě to jednání už se dlouho připravuje. Mně připadá, že tam je pravděpodobně ve hře daleko víc věcí, než jenom otázka Ukrajiny.
1: Ale to, na druhou stranu zase Donald Trump chce být mírotvorce, chce to slíbil svým voličům, že přinese mír, že zajistí to, že ukončí konflikt na Ukrajině.
0: No, ale víte, my pořád strašně, na se to Ukrajina, jako máme pořád dojem Ukrajiny tady nejblíž, tak to vnímáme všechno přes ní, ale do roka vyplší poslední smlouva, kterou máme na omezení jaderných zbraní. Tady ve světě jsou věci, které hrozí stejně a možná ještě víc, než je to, co se odehrává na Ukrajině. My nebudeme už žádnou smlouvu na omezení jaderných zbraní. A v této chvíli dokonce i na ruské straně zaznělo stejně jako na americké, že třeba se vrátit k smlouvám o jaderném odzbrojení. Ze strany Donalda Trumpa zazněl návrh, že navrhuje, aby se výdaje na zbrojení snížily o 50%, že navrhne ve Spojených státech. A Vladimír Putin na to reagoval, že se k tomu staví pozitivně a že to je návrh, o kterém by se mělo jednat, že i on je ochoten a připraven snížit výdaje na zbrojení o 50% a že by chtěl ještě k tomu pozvat taky si tím Pchinga, aby podobně jako o tomhle se jednalo i s Čínou. To znamená, tady vidíte, tohle úplně překračuje hranice toho jednoho konfliktu, který se odehrává na Ukrajině. A v sázce je vlastně uspořádání vztahu v tom světě, který je na hrozně nebezpečném ostří, ze kterého může každou chvíli někam spadnout. Takže ta americká iniciativa i ta jednání, ta směřují k tomu, aby se hledala i cesta k hledání na konfliktu na Středním východě. Tam se bude řešit i otázka Iránu, že jo, což je evidentní, že na tom mají Rusové taky enormní zájem. Tam je otázka, nevím, Sýrie. A pak je tam, že jo, samozřejmě celá řada otázek, které se týkají Asie a Číny. Jako Číňané vlastně očekávají, že budou součástí toho, to je evidentní. Dokonce v Číně teďka vycházely články, ve kterých se psalo s určitými obavami, jestli tady toto zbližování mezi Spojenými státy a Ruskem je opravdu v zájmu Číny a jestli v tom nejsou pro Čínu určitá rizika, jestli se tady neopakuje strategie, ve která by mohla nakonec Čínu oslabit. To znamená, i Čína vlastně čeká, že se do toho zapojí a dokonce podle mě i čeká, že bude oslovena. Takže to je to, co se odehrává před námi. To jsou ty karty, ve kterých se bude hrát spousta her. Jako, a problém je, že ona z téhle geopolitické hry vlastně Evropa úplně vypadla. A de facto mi připadá, že ji ani vůbec nerozumí.
1: Tak nás ale tady ve střední Evropě samozřejmě nejvíce pálí a tíží situace na Ukrajině. já se vrátím k té otázce.

0: Protože já jsem vám pak nasměrovala někam jinam. Jaké bude to jednání? Co bude výsledek toho jednání mezi Trumpem a Putinem?
1: To bude záležet taky na tom, co se odehraje na Ukrajině. To bude záležet na tom, jestli se například prezident Zelenský rozhodne, že podepíše tu smlouvu a že přijme ten americký postoj a výklad, ve kterém Američané říkali, pojďme podepsat tuto dohodu a pak z toho vyplynou i nějaké bezpečnostní záruky. To bylo vlastně, jak jsme teďka v poslední době slyšeli, ten problém i té schůzky v oválné pracovně, protože tam jako kdyby podle toho, co slyšíme, to se psalo v německých novinách, i to teďka říkal pan Kopečný u nás, že vlastně dohoda byla, že se nebude o to jednání otevírat právě ta otázka bezpečnostních garancí a že se tahle schůzka koná proto, aby se uzavřela ten první bod, to uzavření dohody o surovinách a minerálech. No a vlastně dá se to zjednodušeně říct, že ten výbuch byl také proto, že prezident Zelenský se této dohody úplně nedržel a řekl něco, co já samozřejmě chápu, že řekl, že mu to pořád připadá, že tam nejsou ty bezpečnostní garance, Ukrajina nemá žádné garance, co bude dál, nebo když já nevím, co bude po Trumpovi a podobně, a že to prostě přesto zvedl a to vyvolalo nevoli, protože to vlastně odporovalo tomu americkému plánu a té jejich představě, že vlastně, tak jak já to cítím, že tou jedinou bezpečnostní garanci, kterou mohou Ukrajinci dostat, je právě tahle dohoda, tahle smlouva. Že vlastně v ní se skrývá ta cesta k té dohodě, protože my, když se dohodneme s Ruskem, tak to vlastně potom vytvoří podmínky pro garance i pro vás. Žádná jiná podoba garance, jako kdyby neexistuje. Smlouva velmocí a podobně, jako kdyby to dneska už CETFA mohla jmenovat. Když se říkalo, že vstoupí Ukrajina do aliance, no dobře, ale ta aliance dneska se nám začíná měnit před očima. Aliance dneska, já to říkám, je ve stavu klinické smrti, protože nefunguje Atlantická rada. Dokonce Friedrich Merz řekl, že Severoatlantická aliance existuje, bude existovat do června tohoto roku, do summitu, který se má sejít. A co bude dál, neví nikdo. Takže vlastně, chápete, i to, co si představoval Zelenský, že se vstoupí do aliance, dneska jako kdyby úplně neplatí, protože ona evidentně prochází krizí, a zřejmě možná vznikne nějaké jiná, inovovaná podoba, kdybychom my si měli udělat představu, jak by měla vypadat, aby byly v ní zohledněny zájmy Evropy, protože zítra to vypadá, že už zájmy Spojených států mohou být dost jinde a už jsou dneska úplně jinde, než jsou zájmy evropské. Já mám řekl takový konkrétní příklad. Když jsem byl v Bruselu, tak by tam vykládali Švédové. Oni chtěli prodat Gripeny do Kolumbie. Kolumbie měla o to enormní zájem. A Američané do toho vstoupili a zavetovali ten prodej těch jejich stíhaček, těch Gripenů. Mají tam nějakou avioniku, tak toho využili a řekli, že na to dávají veto. Vlastně vůbec nejde o nějakou soutěž. Vlastně jde tam jasně o dominanci. Jako tady ty zájmy, jako naše, vlastně Američané jsou ochotní naprosto ignorovat. V celé řadě konkrétních věcí, které se dají ukázat. Takže prostě myslet si, že my jsme říkali, že aliance je založena na sdílených hodnotách. Dneska to vůbec nevypadá, že my máme takovou shodu na tom, co vlastně sdílíme. Viděli jsme třeba vystoupení J.D. Vance v Mnichově, kde nám řekl, že si myslí, že jsme my se od těch hodnot odchýlili.
0: A měl pravdu? A viděl jste to taky, vidíte to taky tak jako J.D. Vance?
1: Ale mě hlavně připadá, že jsme se rozešli v tom, že se projevila ta asymetrie té aliance a projevilo se to, že máme jiné zájmy a že to, teďka se to projevilo tak tvrdě, akorát je s podívem, že jsme to necítili dříve. My jsme to měli cítit, já říkám, my jsme to měli cítit už desetiletí. Už od karibské krize, jako kdy já říkám v roce 1962, když se řešila karibská krize mezi Johnem Fitzgeraldem Kennedym a Chruščovem, tak to byl šok pro spojence, když se s nimi Kennedy vůbec nebavil a ani jen náznakem nezatáhl do toho, jak tu krizi řešil. A tehdy z toho řada evropských politiků už tehdy vyvodila, že vlastně Amerika jedná podle svých zájmů a Evropu nechá úplně stranou, když se láme chleba. A to se potom opakovalo mnohokrát znovu, stejně jako v tom Afghánistánu a podobně. Ale my jsme se pořád tvářili jako slepí, že jsme pořád jako stádo a nedokázali jsme si představit, že jedno prostě dojde na to, že to praskne.
0: Jinými slovy, jsme tam, kde jsme byli?
1: Ne, tam je podiv nad tím, že jako ty ovce jdeme stále směrem, který nikam nevede a že musíme dostat strašně za vyučenou, abychom si uvědomili, že musíme něco změnit. Že prostě musíme být schopni tady definovat svůj evropský zájem. Jako tady v této zemi je celá řada transatlantických fanatiků, kterým, když jste něco řekl o evropské strategické autonomii nebo o tom, že se třeba budovat evropský pilíř v NATO, tak vás prohlásili za zrádce. Já jsem kdysi tady, že před lety jsem publikoval dopis, který jsem dal dohromady jednak s ministrem zahraničí Německa, s Frank-Walterem Steinmeierem, pak jsem podobný text a tak dohromady s francouzským ministrem Jean-Marc Ayrault. A ta podstata byla vždycky stejná. Je nejvyšší čas začít budovat evropskou strategickou autonomii a evropský pilíř NATO. No a víte, jak to tehdy vypadalo?
0: Nestalo se. Pane první místopředsedo sociální demokracie, náš čas už ještě víc než vypršel. K sociální demokracii jsme se vůbec nedostali, tak budu doufat, že příště opět přijdete do XTV. Moc děkuji, že jste byl naším hostem.
1: Já děkuji za pozvání, doufám, že to bylo.
0: To posoudí naši diváci. Ano. Naším hostem byl Lubomír Zaorálek.
2: Posloucháte Radio Xaver. Xaver Radio.

v ten istý deň, keď dozní raz aj moja pieseň, keď list

a zrazu všetko bude tak márne. V ten deň chcem povedať,

0: Slovensko odmítlo Fica, Matovič musí spojit demokratické síly, píše tiska, to jsem viděl na iDnes tohleto. A to, že vyhrál volby, tak to je jasný o Slovensku. Co si o tom myslíte?
1: Nejsem expert na slovenskou politickou scénu.
0: A víte, že tam byly volby teď?
1: Vím, že tam byly volby. Mám tam favorita, nedopad tam dobře.
0: Fice?
1: Ne. Ne, moje vlastně ekonomická pravá ruka v době, kdy jsme vymýšleli reformy pro Českou republiku, byl Richard Sulík. No, a Richard Sulík je předseda strany SAS, která je, myslím, pravděpodobný účastník té vládní koalice. Tak to mi dělá radost, tadyhle ta jednotlivost, to nazvu. Richard Sulík je dobrý ekonom, má výborný nápady. Třeba tam něco z těch svých nápadů prosadí. Bude sice nejmenší koaliční partner, ale jemu já to přeju a odvozuju z toho, že on je rozumný, že by ta vláda nemusela být úplně špatná.
0: No a tady to Olano, nebo jestli to říkám dobře, co vyhráli? Víte, Olano?
1: Ano, obyčejní lidi a nezávislé osobnosti.
0: No, něco takového. A mně to přijde takový pelmel všeho, že se to nikdy nemůže na žádné myšlence shodnout, ale to tak se na to dívám zvenku.
1: No to tak je. To je prostě teď jak módní, to se děje i u nás, že vlastně klasické strany s jasným programem, jako je třeba ta Sulíková, to je klasická strana s jasným programem, proto taky asi dopadla
0: relativně
1: slabě. Teď je prostě móda takovýchto, já nevím, jak to říct, no, moc se nás neptejte, co my vlastně budeme dělat, ale my to budeme dělat dobře. Jo?
0: No, a nebo na všechny strany.
1: No, a my máme, mezi našimi poslanci máme zastoupený všechny politické směry.
0: No, no právě.
1: No,
0: no a co za 2 roky, za 5 let, za 10 let?
1: Tak z toho, co říkám, je vidět, že mám obavu, že je to nečitelný.
0: A on, ten pan Matovič? Viděl jste ho v nějakém rozhovoru? Nebo...
1: Tak je určitě mediálně zdatný. Mediálně zdatný, to je... Já jsem si někde přečet, že původně to je uskupení, byla jeho rodina, asi 5 lidí. No. No a...
0: Kam to dotáhli?
1: No, kam to dotáhli a všechno to postavené na reklamě, úspěšný... ví jak na to, no. Tak je to teď moderní, tak Slováci mají Matoviče a Češi mají taky Slováka.
0: Jo. Policie požádala sněmovnu o vydání poslankyně SPD Maříkové. Chce ji stíhat za výroky na Facebooku. Já ti, Karle, nevím.
1: Jako kdyby jsme neměli jiný starosti.
0: No, ona tam psala,
1: kriminálního typu, myslím.
0: Ona tam psala něco, že jsou invazivní druh uprchlíci, nebo něco takového, no, kravina. No.
1: Tak já teďko ani nesmím říct, že... Se neplete, že jo? To nesmím říct, že ne?
0: To neříkejte.
1: Ne, to, já to hned odvolávám, abych taky... Ale já bych vlastně nemusel být vydáván.
0: Ale my bychom vás asi vydali.
1: Jo,
0: my bychom tady hlasovali
1: se bojím, jo.
0: My chceme být politicky korektní.
1: Chceme, no.
0: Takže bychom vás vydali, ale ono by se ani tak nic nestalo. No, za výrok na Facebooku, no. Podívejte se, je to tady.
1: No, to není dobrá zpráva.
0: Není, že?
1: Ne, to je moc špatná zpráva.
0: Proč?
1: No tak když se někdo něco myslí, tak co by to nesměl říkat? Ona neříká, že má někdo dělat něco špatného, ne?
0: No, ona říká, že to je invazivní druh, no, to zní to tak jako blbě.
1: Ale tak je to invaze. Je to přece invaze, tak se podívejte na fotky z řecko-tureckých hranic. Je to invaze, je to jak tam ty lidi bořejí plot a házejí kamení a na druhé straně na ně střílejí slzný plyn. No tak co to je jinýho? To je opravdu už... Já nevím, jak to nazvat.
0: Já měl psát na Facebook, notabene od poslankyně.
1: No ne, tak ale všimněte si, že to, že na řeckých hranicích probíhá vlastně konflikt, skoro bych řekl, už skoro i ozbrojený, tak to není, jak bych to řekl, to nás tak nevzrušuje, ale že to někdo pojmenuje a jestli to pojmenování je více či méně přesné a více či méně
0: ironické.
1: Ironické, to mě nepřipadá důležitý, ne, já s tím já nesouhlasím.
0: Každopádně doporučujeme paní Maříkové, aby příště na Facebook dala dnes mám k večeři smažený sýr a fotku a nemůže se nic stát.
1: No, ano, třeba kdyby tam kousek od toho plotu v restauraci si dala nějakou dobrotu, že jo, a jenom v pozadí by to bylo a ona by mohla tvrdit, že zrovna baští něco výborného. No, tak... No. To nehro, ale to je trapný, teda no hrozný
0: a
1: to je.
0: Jak teď čtu o těch feministkách, tak ty mají zase iniciativu, to vám tady nachystám třeba příště, že aby se nedávaly na sociální sítě vyzývavé fotografie žen a chtějí mít na to komisi. Takže když tam pošlete, co na Facebook, kamkoliv, jako na internet, jo, když tam pošlete fotku, ty komisi, a oni zjistí, že je vyzývavá, tak ta komise by to zakázala. Tak jsem právě si chtěl zeptat, jestli by vám nevadilo, že bych vás do té komise nominoval za XTV. Je to jednou za měsíc?
1: Jo, já bych tam chtěl, no. Jo, to jo. No, mně by se to líbilo, no.
0: Není za to žádný honorář, teda?
1: Já bych se snažil tam utajit, že se mi to líbí.
0: Jo, takhle, vy byste byl tenhle ten prvek.
1: No, já bych tam byl, já bych tam vlastně reprezentoval ty, kterým se to líbí. Těch je hodně. Tyhle nápady, to je strašný pokrytectví, víte?
0: Jak to?
1: No, tak já nevím, tak jsem, teď nevím, kam vás nasměroval, tak si přečtete nějaký diskuzi nějakých chlapců a vojáků a podívejte se, co mají,
0: to
1: kde
0: zafot. To vím, co
1: to víte, no, a jaký tam mají fotky. A tak přeci,
0: no ale co chudáci ženy?
1: Jaký chudáci ženy? Tak ženy.
0: Fotografie. No.
1: Tak ženy se určitě rádi líbějí, ne? A muži se rádi na ně koukají.
0: Jak? Které?
1: No mě tenhle ten boj s tou přírodou, to je boj s přírodou, jo. Tak co chtějí všichni tyhle ti, já nějaké nazvat teďko, nemám pro ně slovo, tak jaký jsme to vymysleli slovo? Pokrokovisté, nebo jak se říká? No, tak co udělá s tím, že se jedna ženská narodí hezká, druhá méně?
0: No ta co? Hezká se bude fotit na Facebook.
1: Ne, ta podá operaci, nebo?
0: A ta méně hezká, ta bude sedět v té komisi.
1: Jo, nebo ty hezký nebudou se nikam chodit, nebo se budou muset rouškovat. Víte, to je úplně nesmysl tohle, kam to spěje. Já schválně popisuju.
0: Je to dobrý, jak to říkáte, vy tam budete v té komisi platný.
1: No, tak jestli
0: to
1: z toho
0: tam
1: může
0: řeknete být... na začátek vždycky. A hned vás vydají k trestnímu stíhání, pane Tlistý. Dobrý, budete tam. U nás v XTV, prosím, byla paní právnička roku Jana Hamplová a pravila mimo jiné toto. Za ohrožení demokracie považují milion chvilek. Diktují, kádrují, dělají politiku bez absolutní odpovědnosti a naprosté průhlednosti svého financování. A to není jen tak někdo. To je nějaká šarže, to je právnička roku. To je Tlustý.
1: No, takže mají milion chvilek občas divný nápady a k tomu i divný řeči. To já souhlasím. Já jsem zvyklý přečet, že ten jejich šéf někde prohlásil, že problém je v tom, že nám tady vládnou ty, co vyhrávají volby. Tak nějak to říkal, jo? No, to je veliké nepochopení demokracie. Jo, to... Je to teda blbý, že nám tady vládnou ty, co se nám nelíbí, přestože vyhrávají volby, ale to by se mělo reklamovat u těch, co je volej. Jo? Tak já bych... Teď bych se skoro podíval do kamery a řekl, lidi zlatý, nevolte nám ty, co nechceme, aby nám vládnou. To...
0: Začíná to být směšné, ten milion chvilek.
1: No, udělali nepěkný kotrmelec. Ta poslední jejich akce hodně si ublížili a je to podle jedné jednoduché zásady, jsou prostě lidi, se kterými je zbytečný bojovat. Jo? Je nejlepší je nechat úplně v klidu, oni se zničí sami. Tak k tomuhle myslím teďko našlápl. Milion chvilek. No
0: a teď si vezměte, že juristka praví neprůhlednost financování. To je...
1: Já proto nemám žádné důkazy, je-li to pravda, jak je to problém, protože proti tomu oni se vymezují, že jo? Když se proti něčemu vymezujete, tak byste v tom sám měl mít pořádek. Ale to je taky asi překonaný. No.
0: Těším se, až se uvidíme příště. Doufám, že už budete v té komisi.
1: Já pak budu nosit zážitky tam. A budem tady ukazovat ty nejstrašnější, co jsme museli zamítnout.
0: Jo. Mějte se hezky a naschledanou.
1: Naschledanou.
0: To bylo pro dnešek všechno, podtrženo, sečteno s Vlastimilem Tlustým.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Hraje vám Radio Xaver.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Michael Kluch je naším hostem. Ahoj Michaeli.
2: Ahoj Ksavere.
1: Michael je frontman kapely Queenie, neboli muž, který zpívá stejně jako Freddie Mercury.
2: No, děkuju, že jsi to takhle řekl. Když to řekneš ty, tak je to pravda, ale já teda se snažím vytvářet iluzi, že to tak je.
1: Slyšel jsem velkou chválu na nedávno dva vyprodané koncerty v O2 Areně a říkám si, jestli takovou věc ty se svojí kapelou považuješ za životní úspěch, nebo jestli ho očekáváš teprve.
2: Víš, co já považuji za životní úspěch? Že si jednou dám takhle nohy na stůl a budu v klidu usínat s tím, že ať se zítra stane cokoliv, tak je mi to ani ne jako jedno, ale že jsem na to připraven. A to ještě nejsem. Takže z profesního hlediska, z kariérního hlediska to byly určitě vrcholy naší kariéry. Ten náš vlastně šestý a už sedmý koncert. Ale o úspěchu se možná budeme bavit za 10 let, nebo třeba ne.
1: Dobře, a co teda? Kromě toho, že máš nohy na stole a je ti jedno, co bude zítra, by bylo tím, co bys řekl, tak dál už nic vyššího neexistuje.
2: Tak a teď si vem, že ty kluci, ať už to jsou Rolling Stones, nebo i ti samotní Queen, oni furt jezdí, jo. A vlastně oni možná sami nevědí, jako kam ještě by to mohlo vyrůst a snaží se každým tím turné udělat něco jakoby navíc. To znamená, že určitě i my budeme pokračovat v tom, abychom příští rok, nebo přes příští, mohli zase nejenom divákovi, ale i sobě přinést zase jakoby další hlubší zážitek. Mm-hmm. A to prostě nejde takhle úplně plánovat, no.
1: Přemýšlel jsem nad tím, jestli v okamžiku, kdy ty s kapelou připravuješ koncert, jestli existuje písnička Freddieho Mercuryho, anebo Queen, která je pro tebe nedotknutelná. Že by si řekl náhodou, tak na toto se sát nebude.
2: Jedna z těch písní je píseň Mr. Bad Guy, kterou jsme ovšem letos zařadili na ty naše květnové koncerty. Protože v té písnice se zpívá Can't you see I'm Mr. Mercury? On to zpívá vlastně sám o sobě, že je ten Mr. Bad Guy. A to je tak krásný song, to je perla, která vlastně zanikla mezi těmi spousty jinými prostě skvělými songy té kapely. Tohle je teda konkrétně Mercuryho solovka. A já jsem se jí dlouho nechtěl dotknout, právě kvůli tomu textu, aby to neznělo jako samolibě. A protože jsme letošní O2 Arenu dělali s Janáčkou Filharmonií ve filharmonickém pojetí a tenhle ten song je v podstatě napsaný pro filharmonii, tak já jsem si řekl, kurník, ale to by bylo hezký tohle to tam zahrát, to by byla ta třešnička na dortu. A pak jsem si to jako i sám pro sebe obhájil, že vlastně v té roli jsem už 19 let, že možná tak trošku tam ten text jako můžu napasovat.
1: Nikdy jsem neviděl Freddieho Mercuryho zpívat živě. Vlastně jsem je viděl s tím panem...
2: Buď Rogersem, anebo Lambertem, že?
1: Lambertem jsem je viděl, když byli v Praze. A když slyším ty nahrávky, tak si mnohokrát říkám, jestli, tak jak to zní z desky, jestli bylo možné, aby to tak zahráli na koncertech. Mám na mysli zejména ty sbory. Jak to prosím tě je?
2: No nejde to.
1: Nejde to?
2: Nejde to. Queen měli obrovskou výhru v tom, že bubeník Roger Taylor i kytarista Brian May byli nebo jsou zpěváci. Že mají skutečně znělý hlasy, byť každý jakoby v jiný poloze trošku, možná na solový zpěv to není, ale do těch sborů úplně ideální. Ale pořád jsou jenom dva. Když to na těch solovkách, teda respektive na těch CDčkách, prostě ty písničky, když si to pustíš, tam je 100-hlavej sbor třeba, jo, nebo 30-hlavej sbor a oni přespívávali ty svoje hlasy pořád dokola v různých těch akordech. A to na tom živém koncertě, v dnešní době ano, v dnešní době máš různé technologie, takže jsou kapely, které používají různé podehrávky nebo tak. Takže dneska by to asi šlo, ale bez sboru někde jako offstage to nešlo. Takže oni to dělali dokonce tak, že když třeba Freddy nemohl, tak ten Roger, bubeník, který měl relativně vysoko nebo má posazený hlas, tak když ten zvukař cítil, že Freddy nemůže, tak trošku stáhnul toho Freddyho a trošku vytáhnul toho Rogera. Takže ona tam ta vejška jako byla, ona tam vlastně byla i ta barva toho Freddyho hlasu, ale vlastně tu vejšku vyspíval ten Roger. Takhle to tehdy dělali.
1: Písničky, které zpíváš ty a my je známe ať už z tvého podání, nebo od Freddieho Mercuryho, máš to ve stejných tóninách jako on?
2: Ano.
1: Všechny do jedné?
2: Hele, já myslím, že to prostě bez toho každá, jeden
1: třeba
2: autor...
1: Třeba Barcelonu?
2: No jasně, jasně. Jednou takhle za mnou přiběh Vašek Nedbarta, tím toho zdravím. Dělali jsme takový společný projekt, Horečka sobotní noci nebo nedělní noci, nebo možná úterní noci, podle toho, kdy se to hrálo. A ten příběh, a právě se mi takhle jako poklonil, že teda i tu Barcelonu jsem zaspíval v původní tónině, a já myslím, že to k tomu patří, protože každá ta píseň je napsaná pro nějakou tóninu a jasně, že s tím můžeš pracovat, ale pak už ta energie prostě se ztrácí z toho.
1: Mm-hmm. Tvoje slova, úcta k originálu, to bych řekl, že je velmi důležité. A je to potřeba předeslat teď před tou další otázkou. Každý muzikant na světě ti řekne, že některé své písně má velmi rád, některé hraje, protože je musí hrát, protože chce publikum. Z tebe mám pocit, že chceš hrát všechny písničky a že tam žádná z nich není jakoby z toho důvodu, že ji tam musíš dát kvůli lidem. Jaká je pravda?
2: Moc hezká otázka, děkuju za ní. Krásný příklad, píseň I Want to Break Free. To je prostě song, bez kterého se ten koncert jako neobejde. Jo. Hele, v rádiu přiznám se, že když takhle třeba jedu a poslouchám rádio a ten song tam jede, tak ne, že bych vždycky, ale občas ho i přepnu. Jo. Ale jakmile ho zpívám, tak prostě je tam jedna energie v tom a každý song jiný a to je to kouzelný. Takže není, určitě to není povinnost.
1: To je ten klip s tou uklízečkou takový.
2: Tak,
1: jo.
2: Tak.
1: Tomu docela rozumím. Ještě z tohoto rozhovoru, který ty jsi dělal pro Novinky, zpívání je zážitek podobný orgazmu. Michaili, zažil jsi někdy orgazmus?
2: Ano. No ne, pardon.
1: Zažil jsem obojí a nedá se to srovnat, musím říct.
2: Takhle, a bereš to jako z pohledu, jako, že jsi zpíval, jo, no jenže počkej, já tě neznám
1: jako
2: zpěváka.
1: Můžeš to nějak vysvětlit?
2: Rozvíst. No totiž, tak já nevím, jak to uchopit, jo.
1: No ne, prostě, já si říkám,
2: ano.
1: Jestli to nemůže být v tvém případě tak, že to zpívání a ty písně Freddieho Mercuryho a ten svět těch jeho tónů a těch jeho harmonií pro tebe není nějak spojený se sexualitou.
2: Jo, takhle, ne, to vůbec ne. Asi bych ti řekl první písničku, jako, u který jsem přišel o panictví. Myslím, že to bylo With or Without You od U2, ale ne kvůli mě, ale kvůli té slečně.
1: Pravě.
2: To je tak
1: souvisí
2: věc. No, souvisí to v tom, že já ty Queeny v tomhle s tom nemám propojený. Jo. Ale ten orgazmus, který já prožívám na tom jevišti, je v tom, že když ti to všecko jako zafunguje, ten hlas, je tam prostě ta poloha, je to otevřený, funguje to, tak přes tebe je nějaká podivná síla a cítíš to v celém těle. Podobně jako při tom orgazmu. Akorát to máš na 2 hodiny. Protože ten koncert třeba trvá 2 hodiny, že jo? Orgazmus trvá jak dlouho? Nevím, 2 vteřiny? Jak u koho? Hele, teď jsme měli vtipnou historku, uváděl nás moderátor, říká, kluci, bude mi to trvat tak 2 minuty, no tak jo, tak běž. A teď on přišel na to jeviště, říká, Queeny. A my říkáme, tak u tebe doma bychom chtěli počítat čas. Jo? Ale,
1: dělá ti to něco? Ta muzika a to propojení s tou kapelou a ta harmonie, je to tak?
2: Je to tak?
1: Říkáš, cítím to v celém těle.
2: Baví
1: prosím
2: to.
1: Tě, co se děje, nebo co děláš, když máš vystoupení a necítíš to?
2: To je blbý.
1: A neříkej mi, že to nikdy se nestane.
2: Stalo se to. Xavere, stalo se to, ale to je právě to, co odděluje toho amatéra od profíka. Ten profík tu performance dokáže udělat vždycky, i když se třeba necítí dobře, jo. Je nastydlej nebo něco. Samozřejmě jsou tam mantinely, jo, že se pohybuješ v nějakém rámci. Není to vždycky 100%, aby to neznělo jako nějak nadneseně. Ale ten profesionál i v tom divadle, herec před filmovou kamerou, prostě i když mu není dobře, toho kolegu třeba nemá rád, tak v tu chvíli na té scéně mu věříš, že ho miluje. A to je ta profesionál.
1: A to se ti stalo, že jsi například v muzikálu hrál s někým,
2: jsem měl všechny rád, tam to bylo příjemné. Jsme měli vždycky dobrou partu. Ale někdy třeba máš nějaký vztahy, nebo se pohádáte v kapele a ten den to zrovna jakoby úplně není ono. Zažili jsme to v minulosti. Asi jinak tam musíš prostě vylíst a divák se neptá, že divák si zaplatí vstupný a prostě je mu úplně jedno, co se děje tamhle někde vzadu, nebo jak si se vyspal.
1: Jak to chodí v okamžiku, kdy vlastně zpěvák žánru, kterému se kdysi říkalo vyšší populár, ale bylo to přesné, jo, dnes by to asi vypadalo směšně, když se octne na velkém jevišti s filharmonií nebo s velkým orchestrem, a byl jsi třeba překvapen, když jsi viděl některé ty písně napsané v notách? Říkal jsem si, tak takhle to vypadá?
2: No, já teda nejsem notař, jo. Já teda
1: umím si
2: jako na klavíru to přehrát z not, to jo, ale sedím u toho strašně dlouho, než to jako vyštaluju.
1: Jsi spíš srdcař.
2: Spíš jakoby jako samouk, bych to možná nazval, co se týče té hudební teorie. Ale samozřejmě v průběhu těch příprav za těch 19 let, co to děláme, a s každou novou písničkou, když se jakoby do toho dostáváme, tak tady pozoruješ ten bubenický part, respektive spíš baskytaru, dejme tomu, co se týče té rytmiky, nějaký harmonický, pak tady máš tu kytaru, pak tady máš klávesy, pak ty samotný zpěvy. A to jako koukáš, co oni jako dokázali vymyslet a že oni vlastně nikdy harmonicky nešli proti sobě. Ale když se to spojí, tak to prostě funguje. A je to prostě, v tom podle mě oni byli, měli to kouzlo a díky tomu se stali tím
1: že harmonicky autem. Nešli proti sobě? Spíš bych řekl, že šli, ne.
2: No jak se to vezme? Ano, ale vlastně...
1: Kolega Mozart tomu říkal takhle. Kontrapunkt.
2: A Freddy je často přirovnávaný tou skladbou právě k Mozartovi. A je to ono. A teď jde asi jenom spíš o to názvosloví, kdy ty harmonie vlastně by spolu neměly fungovat, ale oni fungují. A to je to úžasné, co oni dokázali.
1: Když se to připravuje, taková velká show s filharmonií, je to tak, že oni jednoho dne přijdou, protože jsou to všechno listaři, jak se říká, a prostě to zahrají, anebo se to musí zkoušet?
2: My jsme měli dvě ty zkoušky, což je nadstandard. Obvykle je to jedna třeba zkouška, pak se to projede ještě v ten den před koncertem, protože jsou to úžasní muzikanti, oni to skutečně zahrajou z toho listu. A já musím říct, že už na té první zkoušce, kdybychom s tím šli na jeviště, tak pokud by tam neseděl teda opravdu někdo, kdo té hudbě hodně rozumí, tak si myslím, že bychom to mohli vzít na první dobrou. Tam jsme spíš řešili takový ty koruny, jak tu písničku zakončit, jo, a teda. A musím teda říct, že v obrovský kus práce v tom měl samozřejmě pan dirigent, který prostě to uchopil takovým způsobem, že ten orchestr dokázal vést vlastně s tou kapelou. A během druhé zkoušky to bylo hotový úplně a na tom koncertě už jsme si to jenom tak jakoby projeli, že to sedí a
1: Kdo má v takovém případě právo veta na jevišti? Ty jako frontman nebo dirigent?
2: Producent, což jsem teda taky já, takže já.
1: Jak toho producent?
2: No tak já myslím, že ten producent je ten, který za to zodpovídá, za tu show. Ten vlastně dává do prodeje vstupenky, nese si tu zodpovědnost za to, že
1: jo,
2: ten divák...
1: Já jsem se špatně vyjádřil.
2: Jo.
1: Kdo má právo veta v okamžiku, kdy se hraje? Protože... Někteří muzikanti, a mám pocit, že zrovna pan Mercury to tak někdy měl, že když se mu v nějakém tónu líbilo, tak tam zůstal o chvilku díl. A co chudák dirigent v tu chvíli? Ptám se na to nažívání na jevišti, protože on drží v rukou tu filharmonii. Ty držíš tu tvář toho koncertu a ptám se, kdo je rozhodující.
2: Musím říct, že Standa Vavřínek to udržel jako právě v té rovině, že on respektuje vlastně toho frontmana, který se může někde i zapomenout trošku třeba, jo? Ty jsi to řekl hezky, zalíbí se mu v nějakém tónu.
1: To je můj pocit, když jsem viděl některá videa, kde Freddie Mercury zpíval.
2: Určitě.
1: Že jsem si říkal, nechtěl bych hrát na bicí u něj v kapele, v uvozovkách.
2: Je to tak, že ty když stojíš na tom jevišti a za sebou máš to těleso, tak ty jsi vlastně jako tou špicí toho trojúhelníku, kde se jako sbírá ta energie, prostě jde to takhle. Jo. A myslím si, že je rozumnější, když vlastně je ten zpěvák jako v té pohodě, samozřejmě asi bychom mohli najít příklady, kde je to kontraproduktivní, ale kde prostě se skutečně musí to těleso vzadu přizpůsobit tomu frontmanovi. A je to možná i nějaký nepsaný pravidlo, jak jsem pochopil. Ale já jsem se teda snažil to nekomplikovat.
1: Ty říkal jsi, že zpíváš ty písničky ve stejných tóninách, což znamená, že některé jsou dost vysoko.
2: Všechny.
1: Možná všechny. Vzhledem k tomu, že pan Mercury umřel docela mladý, tak já se obávám, jak budeš stárnout jednoho dne, stejně jako my všichni, jestli ti ten hlas třeba nepůjde trošku dolů. Všiml jsem si, že někteří zpěváci, třeba Elton John, mám pocit, u některých šlágrů, když si je porovnáš z desky a třeba z poslední doby, jsou třeba o tón, někdy o tón a půl, pokud jsem to já správně vychytal, tak jsou posazený níž. Na to jsi připraven?
2: Nejsem. Nejsem, protože myslím si, že v tom okamžiku přijde něco jako už na to nemám. Ale na druhou stranu takhle, jsou písničky, které i ten Freddy si dával níž, už za svýho života, třeba Who Wants to Live Forever, o tón. Ono totiž jinak se ti to zpívá ve studiu, kam přijdeš a zrovna se jako cítíš dobře a jinak se ti to zpívá uprostřed turné po dalších dvou koncertech a v jejich případě tam byly ještě nějaký večírky mezi tím třeba, což u těchto z těch vejšek jako je důležitý, aby ten hlas byl v pořádku, měl nějakou hlasovou hygienu, od což se snažím já a díky čemuž doufám, že vydržím dlouho. A když se podíváš třeba na Karla Gotta, tak ten dlouho zpíval vlastně v těch svých původních tóninách. Ten Paul Rogers, který chvilku jezdil s Queenama na začátku vlastně, nebo teda s tím Brennem a Rogerem, tak ten taky vlastně ty fláky dával v původních tóninách, jo, a to už mu bylo přes 60 nebo k 60, takže ono se dá nějakou dobu vydržet a pak já si říkám, hle, po té 60, kdo na mě bude zvědavý, jo, takže to už možná jako se vyřeší všechno tím.
1: Tam se i proto, že jsem slyšel, a nevím, jak moc to může být pravdivé, že ty vysoké tóny v písničkách, že to hodně záleží na tom, jak moc seš v tu chvíli rozjetý. Třeba v které části koncertu to je. A když máš v sobě, jak se dnes hezky česky říká, ten hype, jo, takže to jde potom snadno a s větší odvahou si na ty vysoké tóny troufneš. Je na tom něco?
2: 100%. Dokonce si troufám tvrdit, že v okamžiku, kdybychom se spolu domluvili, že tady zahrajeme jednu písničku nějakou, tak já bych si potřeboval tamhle v backstage zaspívat jiný tři, abych se jakoby rozjel. Jo. A teď si vem, že ty ještě tam máš tu psychologii, že jsi zvyklý třeba hrát We Are The Champions na naprostém konci koncertu. A to je jedno, jestli to je 60-minutový koncert někde, nebo i kratší třeba 45 nebo dvouhodinový, ale jsi zvyklý, že tenhle ten šlágr je prostě na konci. A teď někde vystupuješ a máš tou písničkou začínat, nebo je to jediná písnička, kterou zahraješ třeba ten večer, tak je to šílený i psychologický nezvyk, že najednou jako vlastně ta hudba je furt stejná, ale ty nejsi spocenej. Ty necítíš únavu a najednou to jsou takový momenty, který si říkáš, sakra, tady je něco divného. A v ten okamžik vlastně tě to může i trošku jako rozptýlit negativním způsobem. Takže určitě je dobrý se rozehrát a určitě jsou písně, které by ses nedal na začátek koncertu. No třeba zrovna to We Are The Champions nebo Show Must Go On. A naopak zase jsou písně, které by ses nedal na konec.
1: No, nevím, jestli to je tak, že to platí v okamžiku, kdy se takzvaně rozespíváš. Já jsem právě slyšel, že musí zažít ten eifer toho koncertu. A potom, že si troufneš na úplně všechno. Ale ještě nám řekni, Michale, kde se nejlíp pro tebe hraje a zpívá, řekněme, v Čechách a v okolí? Je to Česká republika? Jakože doma?
2: Já bych teď trošku chtěl navázat na to, co jsi řekl, že se mi nejlíp zpívá tam, kde chytnu ten eifr, jo. A ono to je někdy při první písničce a někdy to je až při šestý. Ale mezi tím stejně těch pět písniček musíš prostě odspívat, jo. Ale je to taková zajímavá symbioza mezi tebou a tím divákem, kdo první vlastně hodí ten míč a kdy začne fungovat ta hra, jo. A musím říct, že v Čechách je skvělý publikum, který možná, dejme tomu, že není třeba tak úplně kulturně vzdělané, a teď to nemyslím v negativním slova smyslu. My třeba, když jsme jezdili do toho Švédska, tak tam ty diváci byli schopní ve větší míře poznat, že kytarista zahrál jako opravdu těžký kytarový solo. Jo. Protože tam prostě to školství mají nastavené trošku jiným způsobem, chodí víc do těch divadel a tedy. Ale zase jsou takový koženější. Jo? Takže ono se nedá úplně říct, tam tě nepozdraví ve výtahu, vlezeš do výtahu, do hotelu, někoho pozdravíš a on na tebe kouká, jestli ho chceš okrást. Jo? Jako takovýhle pocit tam z toho mám, byť tam jezdíme rádi. Takže ono se to nedá úplně říct, ale nejvíc odvázaný publikum jsme zažili asi ve Španělsku, v Barceloně. Tam začali pospěvovat mezi přídavkama prostě fotbalové hymny nebo takové popěvky a to jsem teda opravdu nezažil. To jako musím říct, že jsem měl z toho husí kůži.
1: Je ještě kde brát, řekněme, zkušenosti tak Gloriola a vůbec třeba i repertoár Freddieho Mercuryho, nebo už je ta studna vyčerpaná?
2: My máme asi 90 písní, co jsme za tu naši 19-letou kariéru odehráli. A myslím si, že minimálně 50 hratelných jich tam ještě je. Princess of the Universe, prostě já tu písničku miluji, ale je strašně těžká. Freddy nikdy nespíval živě, takže my tam nemáme tu obezličku k tomu, abychom si ji mohli třeba o tom dát níž, protože on to tak nikdy neudělal. A je to těžký, ale já doufám, že se k ní jednou propracujeme. Takže jsou tam určitě kusy, které bychom ještě chtěli udělat a myslím si, že co se dá pořád zlepšovat, že my furt ty rezervy podle mě máme, furt ještě nejsme na tom muzikantském zenitu a i to může být něco, co může být pořád atraktivní pro diváky.
1: Mimochodem, Show Must Go On zpíval někdy živě?
2: Ne.
1: To je jenom studiovka.
2: To je jenom studiovka. Ale zpíval jí živě Paul Rodgers nebo Adam Lambert právě, takže tam se dá jakoby, leco se dá obhájit.
1: Já se totiž říkám, jestli by jí živě dál?
2: Myslím si, že ne, protože je to stejný princip jako ta Who Wants to Live. Tam je prostě D2 v tom americkém systému, v tom evropském, to myslím D4, ale pardon, nejsem úplně v tom lekovaný.

0: už jenom teda z toho, že ho měl na sobě, ale i z toho, jak on vlastně, jaký byl fyzicky, protože já jsem neměl možnost se s ním nikdy potkat a on teda v těch 70 byl opravdu útloučkej.
1: No, já se ptám, protože znám člověka, který vlastní část jeho korespondence. Tak třeba někdy bude příležitost, aby nám ji ukázal. Co vás čeká, tebe a kapelu, v nejbližších dnech?
0: Jsme včera začali naše letní turné
1: To znamená,
0: v
1: včera bylo
0: Plzni.
1: 15.
0: Včera bylo
1: července.
0: 15. července, děkuju. Od dneška nás teda čeká ještě 9 koncertů. Ty nejbližší jsou v Olomouci, v Jihlavě, v Praze, v Brně. A chystáme se příští rok, chceme udělat velkou show v Edenu. Takže teď podnikáme kroky k tomu, abychom toho byli schopni. Zjišťujeme, jestli toho vůbec jsme schopni. Doufám, že ano. A protože my oslavíme příští rok 20 let naší kariéry a zároveň vlastně to nejslavnější turné kapely Queen, to Magic Tour z toho 86. roku, který známe ať už z Wembley nebo z Budapešti, tak bude slavit 40 let výročí. Tak bychom chtěli to Wembley, který vlastně tady být tehdy nemohlo, přivízt do Prahy.
1: Tak to se těšíme, samozřejmě jsem velmi rád, že jsi přišel a moc ti fandím, Michaili.
0: Ksavere, já moc děkuju za pozvání a taky a mějte se vážně diváci moc hezky.
1: Pěkný léto, ahoj.
0: Pěkný léto.
1: Naším hostem byl Michael Kluch.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Dalibor Uhlíř je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pan Dalibor Uhlíř je politik, regionální politik, taky kandidát do Senátu za obvod číslo 10, to je Český Krumlov. No a na krumlovskou radnici, říkám to dobře.
1: Ne. Do Senátu za senátní obvod právě Český Krumlov, Prachatice. On ten senátní obvod je obrovský, skoro třetina jižních Čech.
0: No a v komunálních volbách?
1: V komunálních volbách kandiduji jako podpora nezávislé kandidátky, ale
0: takže
1: určitě
0: na radnici.
1: Ne. Na radnici,
0: to
1: ale...
0: Říkám relativně dobře. Pane Uhlíři, teď, když nám vláda zastropovala ty ceny, nemáte to vy kandidáti do Senátu těžší, protože už je jeden problém vyřešen?
1: Tak přece nejde o to, aby jsme využívali takovýto moment k tomu, aby jsme to používali ve volební kampani. Tady jde o lidi, o průmysl a vůbec o tu republiku. To, že to vláda udělala, tak je možná 5, možná 10 minut po 12. A je to jenom polovičaté řešení. Za prvé otázka je té ceny, toho zastropování, protože když se podíváme na Slovensko, tak tam je to 4x méně, to je třeba si říct. Tam to zastropování je na koruně 50, u nás je to na 6 korunách a to mluvíme jenom o té silové energii. To je první věc. A druhá věc je, že to vlastně neřeší podstatu. Toto je vlastně krok, který jsem musel udělat, aby ty lidi přes tu zimu skutečně nepadli na ústa a nezbankrotovali. Ale přece je třeba řešit podstatu, protože ta elektrika se u nás pořád vyrábí za stejnou cenu. U nás v jižních Čechách v jaderné elektrárně se vyrábí mezi 50 halíři a 1 korunou 1 kWh. A potom si ji kupujeme draze přes energetickou burzu z Lipska, nabalí se o poplatky, o emisní povolenky, nabalí se o zisky spekulantů. Takže to je třeba řešit. Toto je jenom polovičaté řešení 5 minut po 12.
0: Dobře, a v čem je ta podstata teda? Čím by měli teď začít?
1: Ta podstata
0: je v tom... Vy říkáte
1: zisky
0: spekulantů, jenže jak se zbavíte spekulantů?
1: Je to na delší povídání. Problém je, že všechny tyto věci, jako je energetika, voda, které by mohly být součástí nějakých sociálních nepokojů a vlastně jsou to věci, které by měly udržovat sociální smír, tak by neměly být předmětem trhu. A navíc v tomto případě pseudotrhu, protože žádný trh ve skutečnosti s energiemi neexistuje. My tu energii vyrábíme, posíláme ji, jak jsem říkal, na Lipskou burzu, ta se obohatí o emisní povolenky, o zisky spekulantů a pak si ji draze kupujeme. Viděli jsme to v minulém týdnu, kdy energie byly na svém píku, na svém maximu a během jednoho dne se propadly na polovinu a bylo to jenom díky tomu, že vlády a Evropská komise vyslali nějaký signál, to je takové dneska oblíbené heslo, a najednou prostě ty spekulanti se zalekli a ta energie se prodávala, ať už plyn nebo elektrická energie, za polovinu. Takže startem všeho je určitě Green Deal. Teď se podívejme na to, že dneska je nedostatek energie a Německo vypne 3 svoje nejmodernější jaderné elektrárny a kupuje energii z naší jaderné elektrárny z Temelína. Tak co to je za logiku?
0: No oni vědí, jak na to.
1: No, jo, takže to je určitě jeden startér. Další jsou emisní povolenky, které vlastně to je regulérní daň, která tu energii znovu prostě prodražuje. A pak jsou to samozřejmě zisky těch obchodníků a spekulantů, kteří si na tom svoje marže přirazí a my to potom tady draze kupujeme. To znamená, to zastropování vlastně, co to znamená? Pořád se říká, dobře, ale kdo to zaplatí? Ale co zaplatí? Protože ta energie se u nás pořád vyrábí za stejnou cenu. To znamená, my platíme zisky vlastně těch obchodníků, kteří s tou energií obchodují. Ne elektrárnám, ale obchodníkům.
0: Mm-hmm. Když jsme u toho, tak váš názor jako možná budoucího senátora, plyn kupovat napřímo od Ruska a nebo vyjednávat s těmi, jak vy říkáte, spekulanty, oni to budou asi normální obchodníci, tak řekněte, jaký je váš názor?
1: My jsme jedna z mála zemí posledních v Evropě, která nemá přímý kontakt vlastně s prodejcem, jo, to znamená s Ruskem. Tady si myslím, že všechny ideologie musí jít stranou, protože jde o komoditu, kterou potřebuje průmysl, kterou potřebuje veřejnost. A zase, nakupujeme to přes německého obchodníka. To znamená, my se zbavíme takové té nálepky, že to je ten špatný ruský plyn, jenom tím, že ho koupíme prostě přes další 2-3 kanály, nebo že ho koupíme od čínských dodavatelů. To je přece nesmysl. Takže určitě jednat a to, co potřebujeme pro náš průmysl, pro naše lidi, tak si vyjednat napřímo s Ruskem.
0: Umíte si představit, že po těch několika měsících toho nepřátelství mezi těmi zeměmi, mám na mysli Ruskou federaci a Českou republiku, že oni by nám ten plyn chtěli prodávat nějak výhodně, nebo chtěli by s náma vůbec jednat?
1: To já nedokážu posoudit. Samozřejmě ta rusofobie, která se tady vyvolala ne za poslední rok, ale roky zpátky, tak je samozřejmě veliká. Teď pomiňme stranou ten konflikt, který prostě je mezi Ukrajinou, Ruskem, kde je jasný agresor. Na druhou stranu všechny příručky politologické a zahraničně politické říkají, pokud chceme mít mír v Evropě, tak je potřeba, aby se dohodly Spojené státy s Ruskem. Tady vidíme, že za ten rok nebo tři čtvrtě rok nikdo nejedná. Vyzbrojuje se jedna strana, vyzbrojuje se druhá strana. Ten konflikt se může udržovat přes zimu, možná prostě déle, a to není řešení. Jo, takže je potřeba si vyjednat, vyjednalo si to Maďarsko, vyjednali si to další země, takže my potřebujeme mít přímý zdroj.
0: Vy jste, pane Uhlíři, v civilním životě majitelem firmy, která obchoduje s autodíly. Říkám to dobře?
1: Ano, přesně tak.
0: Vlastně vy jste spekulant s autodíly, když to tak vezmu. Ne, takže jste v automobilovém průmyslu. Co si myslíte vy jako člověk zevnitř o takzvaných mobilních autech a respektive, promiňte, mobilních, elektromobilních autech? Jak to bude fungovat? Máte pocit, že má šanci tady tato ideologie, že všichni budeme jezdit v elektromotorech?
1: Tak to je přesně o tom, že i tato část vlastně průmyslu se ideologizuje. Jo? Prostě vrhli jsme se na zelenou politiku a bez toho, aniž bychom šli nějakým průběžným vývojem, jako šly některé automobilky, kterým já fandím a sledoval jsem je, můžu tady jmenovat třeba Toyota Lexus, který dlouho vyvíjeli vlastně hybridy, a zlepšovali baterie, zlepšovali dojezdnosti a tak dále, tak najednou se řeklo ze dne na den, k nějakému datu se přestanou prodávat spalovací motory a všechno prostě elektrifikujeme. Jo? Takže není na to připravená infrastruktura, dojezdy těch vozidel jsou dneska někde kolem 300, 400, nebudu mluvit ani o zimě. Takže je to taková cílená snaha trošku zlikvidovat, bych řekl, ten automobilový evropský průmysl. Podívejme se, dnes je nedostatek elektriky a v Německu začali vypínat dobíjení elektromobilů. Už se to prostě dostalo na veřejnost, protože prostě je nedostatek proudu. Takže to jsou potom všechno věci, které k tomu mohou vést. A na druhou stranu, mně se ty technologie líbí, ať se ty technologie vyvíjí, ať se prostě přirozeně nějakým způsobem posouvají, ale ať to není direktivní, ať to není zvýhodněno nějakými dotacemi. Dneska se ty elektromobily neprodávají, protože jsou neskutečně drahý, samozřejmě drahý jsou ty baterie a jsou prodejný jenom v případě dotací a tak dále. Takže není vlastně ani konkurenceschopnost těm spalovacím motorům. Nechci říkat, já jsem to párkrát použil, že to je slepá cesta. Možná nějaká kombinace do budoucna, že to je určité řešení třeba pro města. Mně se líbí to, že je tam třeba možnost u těch hybridů čistě na ten elektrický pohon jet 80-100 kilometrů a pro někoho, kdo bydlí kousek vedle města, tak je to třeba řešení, že si doma dobije, popojezdí si to, co potřebuje ve městě, zase se vrátí a vlastně ten benzínový nebo ten motor, který tam je spalovací, tak použije třeba na další cesty. To je třeba věc, která se mi docela líbí. Ale ať to jde všechno nějakou evoluční cestou.
0: Jakou vy u tohoto vidíte podstatu? Někdo tlačí ta elektroauta z nějakého důvodu. Vy jste dokonce před chvílí naznačil, že by mohl zaniknout evropský automobilový průmysl. Tak je to nějaký tlak zvenku? Je to politika? Je to konkurenční boj?
1: Těžko říct, ale třeba Německo se dalo touto cestou zcela jasně a Volkswagen dneska je takový lídr, který vlastně opouští ty spalovací motory a ty investice věnuje opravdu na tu elektromobilitu. To znamená, nemá moc zájem, aby se vyvíjely nové motory. Ty nové spalovací motory jsou neuvěřitelně ekologické. Když se podíváme na některé studie opravdu renomovaných časopisů a organizací, tak ty říkají, že ty nové motory jsou v podstatě čističky vzduchu, že nasají vlastně jako špinavý městský vzduch a to, co z nich vychází, tak je daleko čistší. A myslet si, že elektromobil nemá svůj komín někde v nějaké elektrárně, tepelné, plynové, jaderné, tak je nesmysl. Ta energie se někde musí vyrobit. Takže to je jedna věc. Druhá věc, že taková ta vize a ta ideologizace, my vypouštíme nějakých 6%, vlastně Evropa znečišťuje CO2 v rámci celého světa. Takže zase být papežtější než papež, když vlastně Spojené státy, Indie, Čína znečišťují daleko víc, tak si myslím, že ty firmy se stanou nekonkurenceschopné, protože prostě budou muset investovat do drahých technologií a přestanou být celosvětově konkurenceschopné.

0: bez tlaků, bez cenzury.
1: Hádka ve studiu. Podvodnice, pane Holče, mě se to úplně hrozně těžko čte.
2: A já se mám radost.
1: Ale tak je to ministryně spravedlnosti.
2: No, ale je to podvodnice.
1: Tak znovu. Podvodnice vyšetřuje podvody. Rypl si Okamura do Dekroa. A Kupka ostře oponoval.
2: No, Kupka tady má opravdu ostrý výraz, ne? Ale
1: dítě... No, on tam byl v defenzivě, já jsem to viděl ten
2: podvod. Ksavr, chápete, jak je fakt ta vláda, ten režim v rozvalu úplně, že jim už nefunguje vůbec nic? Když víte, že máte být Fialou takovouhle kauzu, takovýhle rozměrů, úplně bezprecedentní, a vy tam posíláte na spravedlnost svoji místopředsedkyni, aby to zametla, tak si dáte sakra bacha, normálně, kdyby vám to drželo ještě, aby byla kádrově proklepnutá, čistá takzvaně. Aby se jí nestalo to, že tam přijde a okamžitě si musí odmáznout titul magistry. A on vyřeší tu kauzu tak, že k ní přidá další kauzu. Hmm. Tak to víte, že už je to fakt špatný. A druhá věc je, teď ona je podvodnice známá, ještě než si začala psát ten magisterský titul. Pamatujete si spokojenýho důchodce pana Pavla z Vysočiny?
1: No jo, který, to je ona.
2: To je ona, který mu se tak dobře žije s nižším důchodem.
1: Takže má pravdu ten Oky.
2: No, Oky má naprostou pravdu, protože Eva Dekroa normálně ukradla z fotobanky fotku důchodce. Což
1: no,
2: je...
1: prej si to koupila.
2: Mimochodem, pan Pavel je Němec, víte?
1: Za tři
2: pan eura. Pavel, spokojený důchodce, který chce nižší důchod, je ve skutečnosti Němec. No, tak tahle ta paní skutečně teď jde vyšetřovat na spravedlnost bitcoinový podvod. Tak co to asi má veřejnost čekat?
1: Tak veřejnost dobře ví, to jsme i my dva veřejnost, ne?
2: Jsme.
1: Tak veřejnost dobře ví, že se nic nevyšetří. Že hlavní bitcoinista už je někde, Bůh ví kde, a Bůh ví, jestli živej. A že ty bitcoiny, které tam byly, bylo dost času na to, aby odešly tam, kam mají. Jo? I za tu cenu, že někdo bude muset položit funkci. Toto bych nechal. Ale ona je pořád ministryně spravedlnosti. Mm-hmm. To je přece důležitý rezort. A jaký mají věřit? Teď si představte, že tam pod ten rezort spadají soudci, já nevím, co všechno. Mm. Lidé s těmi dvěma tituly vzadu, dvěma předu, teď oni, když za ní přijdou na jednání, tam nějaký slavný předseda nějakého bůhýho správního nebo jakého soudu, vážný pan profesor, tak se jí projde po zádech. No. Řekne schválně, paní
2: Ksavere, je to šmečkařka, no? Máme ministryní spravedlnosti, vy říkáte šorfkařka, já říkám šmečkařka, no. Ale chápete to, že se ona s tímhletím škraloupem prostě stane místopředsedkyní ODS a v takovýhle situaci premiér klidně udělá ministryní spravedlnosti.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Pane prezidente, vítám tě v XTV, již tradičně. Vidím, že jsi celý podovolené, protože jsi byl v Tatrách, viděl jsem to na sociálních sítích, dokonce jsi tam hrál na fujaru.
2: Falešně.
1: Z estetických důvodů to nechci komentovat, ale řeknu jenom, že znám lepší hráče na fujaru.
2: No, nějakého mistra světa, že? A já jsem hned druhej.
1: Dobře. No a vrátil ses domů do reality a do předvolební vřavy, protože nás čekají přesně za měsíc volby. Dnes je totiž 3., takže je to přesně za měsíc a já tím musím začít. A začnu tím, co přináší ty předvolební mítinky, ty předvolební útoky, a to je rána holí, ještě k tomu zezadu velmi zbaběle, kterou schytal Andrej Babiš. Ty jsi zažil, Miloši, v politice kdeco, a je toto věc, s kterou musí politik počítat notabene, je-li před volbami?
2: Já jsem si vzpomněl na Maxův citát: kdokoliv sáhne po klacku, dokazuje, že mu došly ideje. To je citát z Marxovy statě o pruské cenzuře, která byla cenzurována komunistickým režimem, takže tato stať nevyšla v Marxových sebraných spisech. No samozřejmě, že s tím musí počítat každý politik, ať je to, já nevím co, Vajíčko nebo Sobotka dostal pěstí, nebo na mě v Albertově lidi hulákali, Paroubek dostal vajíčkem a tak dál a tak dál. Je to součást politika života těžkého, jo. Samozřejmě, že to odsuzujeme, samozřejmě, že je to zbabělé. Přejeme si, aby to skončilo alespoň tímto způsobem a nikoli hůř jako u Trumpa nebo u Fica. Nehledě na to, že Amerika je zemí atentátů, jak dobře víš. No a já se na to dívám z praktického hlediska, Xavere. A sice je to test schopnosti ochranky. Pokud člověk tu ochranku samozřejmě má, ale ty příklady, které jsem ti uváděl, tak tam všude ochranka byla. Vzpomeň si na Václava Klauze v Chrastavě, kdy byl zasažen airsoftovou pistoli. Naštěstí airsoftovou, ale to nikdo neví. Jenom to vypadá to podobně, že a výbuch, co by to mohlo být. No a ochranka vůbec nezasáhla, vůbec si toho nevšimla. No tak jsem nastupoval po něm a první, co jsem udělal jako prezident, je, že jsem vyhodil tu ochranku, respektive odmítl jsem ji převzít. Jo. Čili chci tento dlouhý monolog skončit jednou úvahou. Ptejte se ve všech těchto případech nejenom na osobu atentátníka, ale také na tom, jak schopná nebo neschopná je ochranka.
1: A ptejte se také na celkovou atmosféru ve společnosti?
2: No tak tenhle atentátník říkal, no atentátník, útočník, říkal, já jsem to viděl včera v televizi, že bude volit buď Spolu nebo Stan, takže z toho můžeš vyvodit, že ta atmosféra ve společnosti, kterou samozřejmě vytváří především provládní média, zajímavé je, že ne ani tak sociální sítě, jako ve velké většině tištěná média. No, Seznam zprávy například a podobně. Takže z toho vyplývá, že ano, že v každém případě atmosféra ve společnosti vedla tohohle člověka i k výroku, televiznímu výroku, koho bude volit.
1: Tak Miloši, my už jsme tedy si řekli, že to ve společnosti trošku bublá, kvasí, a já mám pocit, a ptám se teď zkušeného harcovníka Miloše Zemana, jestli vidí nervozitu, nebo zkrátka, jestli vidí na té politické scéně, že někomu z těch politiků tečou, může být i tekou, že? Nervy.
2: Tekou je staročeština, archaická.
1: No, ale krásný
2: čeština.
1: Slovo.
2: No, ano, samozřejmě, Fialovi a Rakušanovi. Podívej se, ta jejich dohoda, že nikdy nepůjdou do koalice s ANO, je něco podobného, jako kdyby, řekněme, ve 43. roce Německo a Itálie prohlásili, že v žádném případě nevstoupí do koalice se spojenci. Jo? Víš, jak tehdy vypadala situace na bojištích?
1: Jasně.
2: Takže ANO je pochopitelně nechce, ani jednoho, ani druhého. A oni se v podstatě dobývají do otevřených dveří. Nikdy se nespojím s tím, kdo mě nechce. A to je jediná věta, která je v této věci relevantní.
1: Já se přesto zeptám ještě jednou, jestli, jak to pozoruješ, jestli máš pocit, že někomu tečou nervy.
2: No těmhle dvěma.
1: Těmhle dvěma.
2: Právě tím, že udělají tento naprosto nesmyslný výrok, který je poněkud úsměvný.
1: Miloši, agentura SANEP pravidelně pro XTV exkluzivně zpracovává průzkumy. Já tady mám jeden, který, promiň, je pravda starý 14 dnů, nebo 3 týdny, to je jedno. My budeme mít za pár dnů nový, ale o něčem vypovídá. V tom průzkumu Spolu má 15,9%, neboli už je vidět bitcoinová kauza. STAN 10,1, Babiš a jeho ANO přes 33%, Piráti 8,7, stačilo 8,5 a ostatní motoristé, pravda, 4,9, přísaha 2,1. Já se teď chci ptát, jestli ten slavný výrok, ta slavná myšlenka, kterou my tolik slyšíme tak často, že dávejme pozor na propadlé hlasy, neboli jak máme teď pohlížet na strany, které se pohybují těsně kolem 5%. Pro férovost řeknu, že poté vyšly některé průzkumy, kde třeba motoristé mají 5,1 nebo 5,5, ale pořád je to okolo. Co ty bys radil voličům?
2: No, já bych řekl, že teď už ten problém s propadlými hlasy téměř není, protože ty malé strany se stihly sjednotit. Konec konců i Piráti se pro jistotu spojili se Zelenými. Stačilo, to už jsme tady několikrát probírali. Bohužel motoristé udělali jednu chybu, že se nedohodli s přísahou, to je hrubá politická chyba, podle mého názoru. No a Okamura dokázal majstrštyk, protože spojil dokonce několik, řekněme 2% politických stran dohromady, takže teď má těch necelých 15%.
1: Ano, 14,8 podle SANEPu, ale říkám průzkum, který už je maličko starý. Ty říkáš, že vlastně není žádné riziko propadlých hlasů?
2: Ale je, tak samozřejmě. Pokud neuspějí motoristé, tak to máš skoro 5%. U přísahy právě díky té chyby, o které jsem mluvil, to máš 2%. No ale předtím to bylo 1 000 000 propadlých hlasů. To je dramatický rozdíl, Xavere.
1: Řekni mi, pane prezidente, vedou se dlouhosáhlé debaty o tom, že se podle těch třeba průzkumů, podle toho, co se děje v médiích, na veřejnosti, také na ulici, že se s největší pravděpodobností komunisté vrátí do Poslanecké sněmovny. Byť pod značkou stačilo v této chvíli. je pro Andreje Babiše nebo pro Tomia Okamuru, myslíš si, že je přijatelné opírat se o hlasy komunistů?
2: Tak pokud nebude zbytí a nebudou mít jinou alternativu, tak samozřejmě, že ano. Konec konců už jsme zažili několik případů, kdy po listopadové revoluci hráli komunisté svoji roli.
1: Myslíš si, že je lepší v tomto případě sklonit hlavu a vzít nějakým způsobem komunisty do hry, nebo je lepší v takovém případě držet takovéto, s komunisty se nemluví, a třeba i nechat vládnout vládu Petra Fialy v případě Spolu?
2: Já si myslím, že rozumné řešení, které v tomto případě asi bude, je trojkoalice ANO, Okamura, tedy SPD, a právě Stačilo. Vzhledem k tomu, že ve Stačilo jsou i sociální demokraté a národní socialisté, tak já bych Stačilo nestotožňoval s komunisty. A v takovém případě si myslím, že ta kombinace možná je.
1: Domníváš se, Miloši, jako prognostik, že nás při volbách potká nějaké velké překvapení?
2: No, jakože někdo zemře, nebo bude zatčen,
1: ne,
2: nebo
1: jako
2: něco podobného.
1: Jakože někdo třeba skočí obrovským způsobem, protože, jak známo, a ty s tím máš velké zkušenosti, agentury některé věci měřit neumí. To znamená, že někteří lidé volí někoho, ale nikdy to nepřiznají. Často se to týká třeba SPD, případně teď nově i Stačilo.
2: Tak teď je otázka, co máš na mysli. Pokud máš na mysli takzvanou černou labuť, tedy něco, co někdo nikdy nečekal, a to může být úmrtí, atentát, jo, nemoc, ale také velká aféra, včetně sexuální aféry. To je všechno černá labuť, Ksavere. Ale ty teď mluvíš o něčem trochu jiném. Ty mluvíš o nepřiznaných sympatiích k nějaké politické straně. Ano, tak za celou dobu, co jsem v politice, komunisté nakonec měli na začátku až téměř 20%, jestli si vzpomínám dobře, ale v průzkumech vycházeli o polovinu míní. A tento rozdíl jsou právě ty nepřiznané sympatie. Mimochodem něco podobného měl i Sládek, republikáni. To už je tak stará vesta, že jenom my dva si na ně pamatujeme a někdo jiný. No, takže ano, těch nepřiznaných hlasů, zejména v případě výrazně radikálních stran, pro mě radikalismus není nadávka. Radikalismus je prostě druh orientace. Tak v každém případě si myslím, že i teď ty průzkumy veřejného mínění budou podobné, a ty si sám na tomhle výzkumu prokázal oprávněnost teze, že bitcoinová aféra koalici Spolu zasáhne, a je to jediný průzkum, který to potvrzuje, všechny ostatní to popírají.
1: No, tím se dostáváme o krok dál, protože bitcoinová aféra zdaleka nekončí, a mě by zajímal, Miloši, tvůj upřímný názor na to, co se teď děje kolem ex-ministra Blažka. Mám na mysli jeho tweety, mám na mysli vyjádření paní Dekroa, mám na mysli vyjádření Petra Fialy tímto směrem. Prostě mám pocit, že bitcoiny jsou věčně zelená píseň.
2: No, tak když NCOZ, Národní centrála pro boj proti organizovanému zločinu, zahájila svoje vyšetřování, tak hned v úvodní větě uvedla podezření ze zneužití pravomoci, ne pravděpodobnosti, ale pravomoci veřejného činitele. No, na koho jiného by se to týkalo než ministra Blažka? Ale může se klidně stát, že se to nakonec vztáhne v průběhu tohoto vyšetřování i na ministra Stanjuru, protože podle všech dostupných informací o tom věděl a ministerští úředníci ministerstva financí přitom asistovali. Takže ministr to téměř nemohl nevědět, pokud není úplný hlupák, který neví, co se mu dělá s milionovou transakcí, u které svítí jeho lidé. Takže můj odhad je, a to může být i ta černá labuť, i když je předvídatelná, že kromě ministra Blažka do toho NCOZ zatáhne i ministra Stanjuru. Ministra financí, který mimochodem nemá ekonomické vzdělání.
1: Jo, a kolik takových je na světě, mimochodem?
2: Říká se, že dva, včetně jeho, ale nepatrejme raději potom, který to je, protože bychom byli velmi překvapeni.
1: Ano. Tak pojďme ještě k té bitcoinové kauze, prosím, jednu důležitou věc. To tady nezaznělo a já se asi zeptám úplně tak, jak to cítím. Mám pocit, že pánové Stanjura, Fiala, paní Dekroa, že Pavla Blažka obětovali a z toho, co oni říkají, v reakci na to, co říká on, mám pocit, že tam někde v dálce cítím tepláky.
2: Jejich nebo Blažkovi?
1: Blažkovi. Bohužel.
2: Jenom Blažkovi?
1: Já ano.
2: No tak dobře, tak v každém případě už minule jsem ti řekl, že Blažek je obětovaný pěšec, zatímco Stanjura je věž, která zatím nebyla obětována. No a paní Dekroa je takovej střelec, dejme tomu.
1: No.
2: Nechci říct, že je středená. To by mě moje gentlemanství nikdy nedovolilo.
1: To tvůj jemnocit, Miloši, to by nikdy nic takového určitě neřekl. Já tě, myslím, znám dobře. Prosím tě, pojďme se podívat. Slovenský premiér pan Fico jednal v Číně s Vladimírem Putinem. Já jsem o tom měl včera rozpravu u kafe, snad to mohu říci, s Oskarem Krejčím, který říkal, výsledek sice bude nula, ale je potřeba to dělat. Souhlasíš s tímto?
2: Takže lidi by spolu měli mluvit, což dokázal i Trump s Putinem na Aljašce, tak to je obecná pravda. Jo? Takové uraženecké nemluvení jenom dokazuje, že nemáš dost argumentů, které bys tomu člověku, který je ti nesympatický, řekl, omlátil mu je o hlavu a třeba pak hrdě odešel středem. Jo? Ale když s ním nemluvíš, tak mu ani nemůžeš říct, co ti na něm vadí. Jo? To je první poznámka. Za druhé, tady bude daleko důležitější jednání Fica se Zelenským, protože tam, jak víš, Ukrajinci drony bombardují trasu, kam proudí na Slovensko energetické zdroje. No tak podporovat Ukrajinu a nechat si bombardovat svoje dodávky je trošku absurdní. Nehledě na to, že Slovensko má v ruce velký klacek a sice může zastavit reciproční dodávky elektřiny na Ukrajinu a to by byl dost velký zásah. Ale opakuju znovu, lidi, ať je to Fico, Putin, si nebo kdokoliv jiný, spolu mají mluvit a mají si jasně říci, co jim na nich vadí.
1: Tuto otázku v našem pořadu konkrétně tobě položím tak už po čtvrté, po páté, ale mám pocit, že to diváci čekají. Je konec války na Ukrajině v dohledu?
2: No tak já čekám, v minulém našem rozhovoru jsem řekl takovou krátkou prognozu, že očekávám summit. K němu došlo, takže náhodou jsem se strefil. No a teď bych teda očekával dva summity, případně summit spojený v jednom. To znamená Putin Zelenský a Putin Zelenský a Trump. Jo? Jestli do toho Trump bude chtít zasahovat od samého počátku, a nebo se přidá až ve druhé fázi, to nevím. Zaujala mě jedna maličkost k Severu. Nedávno Trump volal Borisi Orbánovi, ale zase domníval, že se s ním dohadoval o Budapešti jako o možném místě setkání tohoto summitu. Samozřejmě, že přicházejí v úvahu i jiná místa, Istanbul, Ženeva a podobně. Ale mě by docela zaujalo, kdyby se to konalo v Maďarsku.
1: Vůbec tě nechci opravovat, hned se k tomu Orbán je Viktor, nikoli Boris, jenom aby nám někdo...
2: Boris? Já jsem řekl Boris.
1: Řekl Boris, jestli jsem dobře slyšel,
2: Maria.
1: To si pleteš s panem Šťastným. To je úplně někdo
2: jiný. A nebo s Borisem Jelcinem, to je druhá možnost.
1: A nebo s Borisem Beckerem.
2: To už ne, já nejsem tenisový fanoušek.
1: Dobře, ještě bychom našli jiné. Dobře, ty teda vlastně nechceš říct, že tvoje prognóza je, že do Vánoc se neválčí.
2: No, moje prognóza je, že velmi pravděpodobně ty summity budou pokračovat. Jo? No a podívej se, když už se ty lidi jednou dostanou k jednacímu stolu, tak je trapný, když od toho stolu vstanou a výsledkem toho setkání není žádná dohoda. Ať už o příměří nebo rovnou mírová dohoda. Mimochodem Trump podivuhodně změnil názor. Nejdřív chtěl příměří a najednou chce mírovou dohodu. Budiš. Takže, abych to shrnul, pokud nechceš být za šaška, který nic nedokázal, tak ten summit musí skončit nějakým sdělením a v podstatě jiné sdělení než mírová dohoda nepřichází v úvahu.
1: Miloši, znáš teorii o tom, že se lidé dělí na dva druhy? Jedni mají kompas a druzí mají radar? Slyšel jsi to někdy?
2: Nikdy v životě jsem to neslyšel. A jaký je rozdíl?
1: Ten, kdo má kompas, má jasný směr a jde. Někdy přes mrtvoly, přes překážky, tu a tam si narazí ústa, zatímco ti, co mají, a ví, kam jde. A ti, co mají kompas, tak vědí, že...
2: Radar.
1: Ti, co mají radar.
2: Přeřek pro změnu ty.
1: Promiň, jsem rád, že dáváš pozor. Ano. Ti, co mají radar, se umějí věcem vyhnout, pravda, nejdou tak rychle, nejdou tak tvrdě, zpravidla. Mě by zajímalo, jestli ty seš radar nebo kompas.
2: No, já bych chtěl být radar, nevím, jestli jsem, ale chtěl bych být. Z toho prostého důvodu, že jak jsi sám řekl, tak kompas tě neukáže žádné překážky na cestě. Jo. A někdy je to minové pole, někdy je to ještě něco horšího, jo, propast třeba, do které spadneš a už se nevyhrabeš. Takže ano, rozhodně

0: který by si myslel, že jsou úspěšnější v životě.
1: Víš, k severu.
0: Jednoznačně kompasáci.
1: Tak to nevím, tak v tom případě by mě to potěšilo. Ostatně, díky bohu, úspěšný jsem, takže to by odpovídalo. Ale některé překážky, které jsem v životě zažil, bych nechtěl zažívat podruhé.
0: Řekneš jednu?
1: Jo, samozřejmě zradu svých spolustraníků v roce 2003.
0: Takhle nemůžeme skončit. Musíme skončit něčím
1: Musíme skončit někým
0: optimistické zvolání.
1: optimistickým, takže možná, že už jsem ti to jednou říkal, ale ne, říkal jsem to Janě Bobošíkové v jejím pořadu. Musíme skončit něčím optimistickým, takže si vybereme Šoloma Alejchema. A tam je rozhovor v knize, která se jmenuje Lazik Reutschwanz, rozhovor dvou přátel, a jeden říká druhému: pojďme se bavit o něčem veselejším. Jak to vypadá s cholerou v Oděse?
0: Není nic horšího pro moderátora, když si chce hosta namanipulovat do něčeho konkrétního a ono to nevyjde. Protože já jsem čekal, že se rozejdeme a půjdeme dál k světlým zítřkům na poli vědeckém, nebo jak to vždycky říkáš, když cituješ toho Kunderu, protože
1: ano,
0: jsem
1: ano,
0: to od
1: ano.
0: tebe slyšel mnohokrát.
1: Ale to už jsme probírali, zatímco toho Šoloma Alejchema jsem ti myslím neříkal.
0: Neříkal, ale v tomto pořadu Kunderu taky ne. Já to znám od tebe vždycky u kafe.
1: Tak víš co, tak jestli mám minutu, tak si to řekneme.
0: Podme.
1: Máme minutu?
0: No jasně.
1: V 50. letech byl boj proti buržoazní genetice. Ale jeden staříčký profesor měl genetickou laboratoř. Konala se odborová schůze vedená topičem z kotelny, která si odhlasovala, že genetika je buržoazní pavěda. Tato schůze ustanovila trestní komisi vedená tím topičem a uklízečkou, která vtrhla do profesorovy genetické laboratoře. Profesor byl zrovna dovolený, tak uklízečka nejdřív sfackovala sekretářku, která jim bránila ve vstupu do laboratoře. Potom postříkali DDT mušky drozofily, zabili několik příliš tučných morčat, úctivě se vyhnuli vlčákům, kteří slintovali přesně podle pavlovovských reflexů, no a odešli vstříc dalším úspěchům na vědecké frontě. Takhle končí Milan Kundera tento popis a já občas svým přátelům, tedy především tobě, cituji tento závěr. No, někteří, kteří to neznají, se na mě nechápavě podívají a říká, kam kráčíš vstříc úspěchům na vědecké frontě.
0: Říkáš to často, když se loučíme. Já si vzpomenu na před mnoha lety, když jsme vysílali od tebe z Lánského zámku Press Club, tak jak jsme tam potom seděli, ty si odříkal z hlavy celou tu stránku jako citaci a to jsem se divil několik dnů. Miloši, díky za to, že jsi přišel a těším se na příště.
1: Dneska kvůli mně jsme to trošku přetáhli, ale doufám, že diváky XTV ta kundorovská příhoda pobavila.
0: Děkuju, ahoj.
1: Ahoj.
0: Naším hostem byl Miloš Zeman.
2: Hraje vám Radio Xaver.

0: Podtrženo, sečteno a naším hostem je pan Petr Kolář. Dobrý den.
1: Dobrý den vám i divákům a díky za pozvání.
0: Už se to blíží.
1: No, už se to blíží, už to bude za chvíli, už by to bylo za náma.
0: Nervozitu cítíte taky?
1: Ani nervozitu, fakt jako nemám z čeho být nervózní, spíš se těším, až to bude konečně pryč, protože jako poslouchat a sledovat tyhle ty věci, které se teďka dějou, je někdy až moc.
0: No ale dívám se, že před volbama se dějí ještě některé důležité události. Například na iDnes, jo, psali, policie v kauze Dozimetr obvinila ex-šéfa pražského dopravního podniku Dvořáka. O čem toto svědčí?
1: No mě to pobavilo, protože na ten internet má tu skvělou vlastnost, že se tam ty články aktualizují, takže v prvních verzích toho článku říkal tady pan Dvořák, že o ničem neví, že to je úplný nesmysl a že vůbec nemají důvod obvinovat, že mu nikdo nedal vědět, aby o pár jako desítek minut později bylo a už jsem to dostal oficiálně. No takhle, mě ta věc má dvě roviny. První je, že mě teda jako opravdu překvapilo, že v kauze, která se motá okolo dopravního podniku, nikde nefiguruje jméno pana ředitele bývalého Dvořáka, protože i když byl dávno pryč, tak ty vazby tam měl furt silný, takže v tomhle tom si jako můžeme udělat odškrtnuto, jako není to tak, že by tam nijak nebyl. No ale co je mnohem podstatnější, je, že prostě já jsem byl teď v úterý na meetingu Víta Rakušana v Plzni, kde on teda jako rozmlouval s voliči. Musím říct, že na tom meetingu, jako kde měl asi 120 nebo 130 lidí, že teda jako naživo působí mnohem jako sympatičtěji a jako příčetně on tam jako chodil, vypadal jako kluk od vedle, prostě dělal, ale já jsem tady takový Vítek, shodou okolností jsem ministr vnitra a já pro vás chci to dobro a jsem ten správňák a to byla jako jedna věc, na Dozimetrho se ho tam samozřejmě jako nikdo neptal, ale jako oni si ty starostové myslí, že se jako na to zapomnělo, že to není. A on se na to nezapomněl. Ono jako, když je meeting, tak tam z podstaty chodí lidi, kteří jako jsou nějakým způsobem sympatizanti, který on jako zajímá a nikdo se ho tam na to neptal, tam řešili, jestli chce přijmout euro nebo ne. Ale prostě všichni ostatní ten Dozimetr řešej. Včetně takových jako detailů a takových hlouposti, v uvozovkách hlouposti, jako když měl ten šifrovaný telefon, což by ještě samo o sobě nebylo nic tak děsuplnýho, jako kdyby se tak pitomně nevymlouval, že to dal na hraní svým dětem. Jo. Takže je to dohání a on začne, on by měl teďka začít ten soud, začínají utíkat věci o tom, kterak někteří ty aktéři, jeden ten aktér té kauzy, ten Augustín, začal vypovídat výměnou za beztrestnost a co všechno tam bude. Ve spisu jsou věci, že peníze z toho Dozimetru se dělily a šly přímo na hnutí STAN a teď si vemte, že ten soud má teprve začít na konci září a všechno to začne gradovat a myslím, že lepší závěr své dobré kampaně si ani nemohli přát.
0: Vy říkáte, pane Koláře, tak citlivě, že pan Augustín začal vypovídat. Myslím, že v Čechách proto existuje mnohem lepší výraz.
1: Že
0: začal zvonit.
1: Začal bonzovat.
0: Vypovídat musí každý. Ale,
1: no, ale záleží, co všechno chce vypovědět a co za to dostane. A tady evidentně jako má pan Augustín dostat beztrestnost a za to teda začal zvonit, když to chcete nazývat slovem zvonit.
0: No tak to tak je a myslíte si, že toto ještě teď, když se to nějakým způsobem větrá v médiích, to může zacvičit s těmi volebními výsledky?
1: No tak jako bez pochyby. Vzpomeňte si třeba na volby před 4 roky, kdy jistá jmenovkyně tady vašeho kolegy paní Holcová, paní Holcová, novinářka, která je pomalu jak ta jitrnice Sobušku z pytle ven, jitrnice, kterou svět neviděl, ona je taková novinářka, kterou svět neviděl, tak týden před volbami zveřejnila, že to bylo to nebyly Panama Papers, to byly jiný papers.
0: Nějaký papers
1: to byly a bylo tam prostě seznam prostě všech možných politiků a oligarchů, který mají kde majetky a Babiše vyšetřují ve Francii a vlastně já jsem A tehdy v Českém rozhlase, v České televizi, a jako já hlavně jsem poslouchal rozhlas v autě, tak já jsem prostě zapnul, sednul jsem do auta, zaplo se mi rádio a já jsem tam furt slyšel prostě tady o Papers a o Babišovi a že prostě tam má jako nelegální majetky a že je prošetřováno uplynuly 4 roky. Jako nic se nestalo. A tehdy to ještě mělo tu pointu, že ta paní Holcová vykládala, to byl nějaký zase nezávislá žurnalistika, nějaká neziskovka, a ona vykládala, jak jako tohle pokládali za tak jako mimořádně závažný, že to musí okamžitě jako po dohodě s těmi zahraničními kolegy zveřejnit ten týden před těmi volbami a že jako budou pokračovat ve zveřejňování těch českých jmén. No a pak zveřejnili jako asi po měsíce. Já jsem s ní pak dělal rozhovor asi měsíc po těch volbách a říkám, paní Holcová, prosím vás, kde máte ty další jména? Vy jste jako říkala, že budou další. Pracujeme na tom, připravujeme to. Pak tam vydali jednoho miliardáře, o kterém se jako vědělo, že v nějakých takovýchhle databázích je, a od té doby nic, uplynuly 4 roky, vy jste slyšel nějaký další jména?
0: Já očekávám, že teď v nejbližších dnech přichází chvíle paní Holcové.
1: Možná, že právě v těchto dnech jako už to dopracovali správně, jak mi vysvětlovala, a možná, že se zase dozvíme nějakou zajímavou novinku, ale tohle tu celou historku vlastně vykládám, protože samozřejmě tehdy to jako mělo vliv na ty voliče, protože týden před volbama ono se říká, nebo politologové, sociologové říkají, že řada lidí těch nerozhodnutých se rozhoduje právě v posledních 10 dnech, 14 dnech před volbama, tak samozřejmě, když pak odevšad slyšíte prostě, že ten a ten je lump, no a teď si vemte, že jim to začne, já myslím, že to začíná 22. září ten soud, a už teďka, ještě soud ještě ani nezačal, už teďka jako z toho lezou věci, naposledy v té obžalobě psáno, že prostě pan Redl se s panem Kosem jako domlouvali, které jak budou část těch peněz dávat přímo hnutí STAN. Oni napsali, že to je nesmysl, že to bylo selhání jednotlivce, no a tak uvidíme.
0: Ale je to pěkný, že ty peníze neukradli jen tak pro sebe. Mohli si za to nakoupit nějaký majetky, ale oni to dali na takovou dobročinnou věc, jako jsou volby. No,
1: no tak na politickou stranu.
0: Na
1: tak,
0: politickou stranu.
1: Tak jako podle mě si správně vyhodnotili, že ten STAN chce dobro, a že prostě je tady proti té korupci a proti těm jako zmetkům, který dělají ty ošklivé věci, takže je dobrý jim jako na to přispět, na tenhle ten chválihodný boj proti korupci.
0: A ještě k té paní Holcové, myslíte si, pane Koláři, že když se někdo takto zdiskredituje, jako ta paní Holcová, že ještě kdyby teď něco napsala, že se najde jediný člověk, který tomu bude věřit?
1: Já nevím, jestli ona se zdiskreditovala, tak třeba... Já myslím, že jako část toho národa jí tehdy za to zatleskala jako za hrdinskou práci, kterou má ve spolupráci s mezinárodní organizací, a bere to tak jako dodnes. A to, že ta slíbená další jména se neobjevila, mě by teda opravdu zajímalo, abych to chtěl vědět, jako ona to tehdy slibovala, tak když něco slíbím, to bylo přímo v tom
0: tak
1: článku.
0: Se zdiskreditovala, no?
1: No tak... Tak někdo to asi, já třeba, kdyby ona cokoliv dneska vydala, tak to vážně neberu, ale věřím tomu, že zvlášť ti, kteří to vážně brát chtějí, tak že by za to zatleskali znovu. Mm-hmm.
0: Fialův poradce se sešel s aktérem kauzy IKEM tajně v sauně. Měli probírat peníze pro ODS. Vy jste zkušený kozák. Vy zajisté víte, proč se lidé scházejí v sauně?
1: No tak nevím, no tak třeba se chtějí kouknout, jaký má ten druhý pindíka.
0: No v tom to není, v pindíku to není.
1: Ale myslím si, že v tomhle případě to v tom
0: spíš
1: není.
0: Chtějí kouknout, jestli nemá odposlech.
1: No ne, mě teda jako opravdu, no co, oni nemají odposlech, těm policajtům by se do toho vedra ty odposlechy, oni by se jim asi dost zničili, jo. Ne, tam je na téhle zprávě je fascinující, že do té sauny jako šli snad v 8.30 ráno, že ta schůzka byla od 8.30 do 10, což je prostě jako opravdu geniální krycí manévr, protože já nevím jak vy, Xavere, ale já když třeba ráno stanu, tak říkám, tyjo, a abych šel teďka do sauny, prostě, to je jako super program na 8:30 ráno, jo. To je opravdu, no je to takový, je to celý hloupý, a tenhle ten pán jako vlastně, ten pan Netuka, říká, že vlastně si už vlastně nepamatuje, o čem se tam tehdy bavili.
0: Tam vedro taky.
1: Protože když jste jako v 8.30 v sauně prostě na Brumovce, tak si opravdu nepamatujete, proč jste tam chodil a jak jste tam chodil, zatímco teda ten pán, se kterým se tam sešel, to znamená šéf, bývalý šéf IKEMu, tak ten si to pamatoval dobře, odvyprávil to evidentně novináři Kmentovi a potom prostě tragicky zesnul, což je samozřejmě tu zprávu, jako, jakkoliv to vyzní hrozně, ale jako samozřejmě, že to trochu schazuje, jestliže to je prostě... Jsem novinář, píšu něco, říkal mi to někdo, on bohužel umře, takže se to nedá nějak jako dokázat to, ale je tam spousta odkazů na nějaké zprávy policie a spousta jako vedlejších věcí. Evidentně je ale z toho zjevné, že se ti chlápci v 8 nebo v 8:30 ráno v sauně sešli, asi se tam o něčem bavili a vzhledem k tomu, že to byli chlápci, kteří měli společného něco s IKEM a jeden z nich byl shodou okolností po roce premiéra Fialy, tak o čem se tak asi mohli bavit, že?
0: No tak zase si musíme přiznat, že peněz nám je třeba na volby.
1: Ano, a zas tím tématem, tedy podle článku Jaroslava Kmenty, mělo být, že část těch peněz by měla jít teda proudit do stranický pokladny ODS, tak zase třeba to prostě byla jenom ta charita, že jo, jak jsme se o tom bavili před chvílí, zase si třeba řekli, že je dobrý pomoc těm, kteří bojují proti té korupci a jsou neohrožení.
0: Tak, byl tady, a tady všude seděl, pan doktor Zaorálek a mimo jiné říkal, druhý nejdůležitější muž Ukrajiny oznámil, že je na útěku. Západ špatně odhadl Rusko. Trump se přepočítal, Putin tahá za delší konec provazu. Z toho nejdůležitější je ten začátek.
1: Tak on mluvil o Dmytru Kulebovi.
0: Kuleba.
1: Býval ministru zahraničí a mluvil o tom pan Zaorálek. Snad měl pravdu, jako bývalý ministr zahraničí. Já se přiznám, že jsem to až tak nesledoval, ale samozřejmě jsem poslouchal ten jeho projev. Pan prezident Zelenský prý vydal nařízení, že diplomaté nesmějí opouštět zemi, asi z obavy, že by mohli říct něco nevhodného, což teda já vlastně úplně nechápu, protože v dnešní době můžete v době internetu a v době neomezeného přístupu kamkoliv můžete něco nevhodného říct prakticky odkudkoliv. No nicméně vydal tohle nařízení a pan Kuleba prý zamířil směr Polsko den předtím, než to nařízení začalo platit. No tak nevím, nejsem odborník na zahraniční politiku a už vůbec ne na poměry mezi pohlaváry Ukrajiny, ale jako asi úplně jako náhodně a jako tak pohodově to nevypadá.
0: No, Mr. Zao jako starý praktik dokonce tam říkal, že to vypadá, že ta administrativa prezidenta Zelenského se tímto začíná sypat. No.
1: To je otázka, jako jestli... To já už jsem slyšel tolikrát, že se začíná sypat a že Zelenský je zralý naručník a že ho vystřídá tu Kličko, tu někdo jiný a zatím stále se drží, stále bojuje a stále je v čele své země a nezdá se, že by se na tom asi něco v dohledné době měnilo. To strašně bude záležet spíš na tom, co budou dělat ostatní státy.
0: No ale napětí tam prý mezi občany sílí.
1: To je klidně možný, asi, že sílí. Tak kdo by, koho by nesílilo napětí, když má přes 3 roky ve své zemi rusáky.
0: Jasně. A ta věta Putin tahá za delší konec provazu, s tím souhlasíte?
1: Těžko říct, ale jako stačí se podívat na událost starou 2-3 dny teď. To vyslání dronů na území Polska, kde byly sestřeleny. Oni pak jako vlastně to tak jako první den se zdálo, že pomalu začíná třetí světová válka. Dnes to tak jako skoro vyšumělo. Oni tvrdí, že to vlastně byla náhoda. Dokonce americký prezident Trump řekl, že to byl asi omyl. A ono takovýhle jako omyluje spousta těch dronů. Bylo celkem 19, nenesli teda žádnou munici. Měly to být jako drony sledovací, mapující vzdušní prostor, ale jako bylo jich 19. A některý byly sestřeleny 300 kilometrů od východní hranice jako ve vnitrozemí Polska. A to už jsou takový jako zvláštní náhody. Viděl jste film Poslední scout?
0: Ne.
1: Film Poslední scout je výborný film s Brucem Willisem, jeden z jeho ikonických děl. A on vlastně jde pak domů za svou manželkou, ze kterou je jako v podstatě jako rozveden nebo nějak jako jsou odloučení a najde tam ve skříni svého kamaráda, který se tam jako schovává a on mu právě jak říká, že to byla jenom taková náhoda, že se tam zrovna odsnul a on mu říká, jistě, to by se mohlo stát úplně každému, byla to náhoda, zakop si, uklouzlo ti to a spad si ptákem přímo do mý ženy, jako to se stane každému, promiňte paní Halebeková, mám dneska blbej den. A tohle to jako taky úplně na náhodu nevypadá, no ale zarážející na tom samozřejmě je, že polská strana uvedla, že těch dronů bylo 19, ale jako se střelili jenom 4, jo, to je trošku jako zvláštní, to není úplně dobrý skóre.
0: No, tady to má pokračování. Průnik ruských dronů do Polska mohl být omyl, soudí Trump. Jakoby, mně to přijde, jakoby to Trump chtěl nějak zahladit tady ten průšvih.
1: No tak, protože to evidentně jako průšvih je a říkám, no, omyl, když je to 19 dronů a když jeden je 300 kilometrů od východní hranice, tak to...
0: A jaký máte vysvětlení?
1: Já nevím, tak možná je to...
0: Provokace?
1: Možná je to provokace, je to nějaká jako snaha vidět, jak se bude to NATO, ty státy NATO, jak se bude chovat Amerika, jak se bude chovat Evropa. Jako působí to jako provokace. Já jsem dnes, Mladá fronta dnes citovala Markuse Volkra z Wall Street Journal, který psal, že vlastně ta válka na Ukrajině se stala takovou soutěží dvou přesýpacích hodin. Jedny měří, jak dlouho dokáže Kyjev vzdorovat, a to druhé, jak dlouho může ruská ekonomika sytit tu invazi bez ohrožení stability režimu. No. Tak možná to byla jenom jako zkouška a nějaký zasetí jako nedůvěry do toho, protože ty drony jako nebyly útoční, nenesly nic to, ale jako samozřejmě paniku to jako nějakou vyvolalo. Mm. Možná to byla snaha vidět tu reakci.
0: No.
1: A jestli tou reakcí teda je, že prezident Ameriky řekne, hele, on to vlastně asi byl omyl, tak to taky něco ukazuje.
0: Dá se říci, pane Koláři, že to je zahrávání si s ohněm?
1: No tak každá válka je samozřejmě zahrávání si s ohněm a pokud se dějí takovýhle věci, tak to samozřejmě je problematické. Na druhé straně myslím, že právě tím, o jaké drony šlo a tak, takže to celý bylo, aby se to když tak z toho dalo nějakým způsobem jako vycouvat a zahladit to spíš to podle mě, já si myslím, že to byl jako test.
0: Já jsem hledal někde nějaké vysvětlení Ruska. Mm. Jsem nenašel nic.
1: No, ne, já jsem ho taky nenašel.
0: No, a to je divný, ne?
1: No, je to divný, mluví o tom úplně všichni.
0: Že by Medvěděv si nepustil hubu na špacír, nebo Lavrov, že by něco neřekl.
1: A rusové sedějí a koukají, co se bude dít. Je to jako, myslím si, že jako dobrý příklad je, co dělají kluci, možná to dělají dodnes kluci, že prostě přijdou a načurají do mraveniště a koukají, co se bude dít.
0: Co se bude dít, jasně. Tak, nemám informace, že by resort financí mohl zasáhnout do bitcoinové kauzy, tvrdí Dekrova. To už je normální televizní novela a přesně vyjádření tohoto typu na mě působí, tak nevím, jak na ostatní občany nebo na vás, že se to snaží rozmělnit do všech stran, jenom ne udeřit na hlavičku. Řebíček, co si o to myslíte?
1: No tak je to legrační, mě by překvapilo, kdyby paní Dekrová nějaké informace měla. A ona jich má teda spoustu a každou chvíli k tomu dělá tiskové konference a maluje časové osy, jako krát jsou vždycky bezejména, tak, takže jsou úplně k ničemu. Ne, je to, o čem mluvíte, no, to je prostě vezmem problém a budem jako vydávat milion časových os a milion zpřesnění a milion prostě dalších tiskových zpráv a budem doufat, že to ty lidi unaví a začne to nudit, ale za mě je to stejně jako ta kauza Dozimetr, jakože si myslí, že se na to nějak zapomene, že to jako přejde a oni ty lidi to vnímají a pamatují si to a uvidíme, jak to dopadne ve volbách. Já prostě říkám, já bydlím na jedné vesnici, chalupu mám na druhé vesnici, dost teď jezdím po zemi kvůli kampani, s těma lidma se bavím, poslouchám je a myslím si, že to není tak, jakože se na tím mávne rukou, jakože to bylo dobrý, že to eskaluje to naštvání. No a jestli teda paní Dekrová nemá informace o tom, že by rezort financí mohl zasáhnout do bitcoinové kauzy, tak co pro boha byl dopis právníků ministerstva financí osobně panu ministru Stanjurovi o tom, že ty bitcoiny pravděpodobně procházejí z trestné činnosti a že stát vůbec jako nemá brát a že to může být velmi problematický, což byl dopis, který právníci ministerstva financí poslali panu ministrovi, akorát, že se stala taková jako vlastně náhoda, kterých se stává spoustu asi uklous, zakop a tak, jak jsem o tom mluvil předtím, že zrovna ten dopis prostě bohužel zbalil šéf jeho kabinetu, který si řekl, a já ho tomu ministrovi nedám a budu ho držet až do té doby, dokud se ta smlouva nepodepíše a on se na to nějak zapomene. A tím šéfem kabinetu byl pan Benda, bratr šéfa poslanců ODS Marka Bendy, Filip Benda tedy, což jako si vemte, že jste ministr a vy tvrdíte, že o ničem nevíte. Vaši právníci říkají, my jsme vás ale o tom informovali, tedy jsme vám k tomu jako poslali naše stanovisko, které je jako velmi negativní a označuje to za velmi problematickou věc. A váš šéf kabinetu vám ten dopis zapomněl dát jako a měsíc a půl přes měsíc ho zadržoval do doby, než ta smlouva byla podepsána, aby vám opak milostivě ukázal, abyste mohl bývalému ministru spravedlnosti Blažkovi říct, Pavle, to není dobrý nápad, tohle, to nedělejme. Jo? Tak jako, a vy tady potom všem pak řeknete, že teda ten váš šéf kabinetu strašně pochybil, ale že ho vlastně v té funkci necháte, protože to pochybení bylo tak zásadní, jako to je asi tak jako věrohodný, jako že paní Dekrová o tom nemá informace, no. Tak číst snad umí, ne?
0: Je to věrohodné jako důchodce z Vysočiny.
1: No, tak.
0: Asi tak. No a o tom to mluví celý svět, první zprávy. CZ po vraždě Kirka se Amerika ocitla v zajetí politického násilí. Tam se jenom, o čem to svědčí.
1: No tak jako samozřejmě jako skoro by se chtělo říct, že se opět dostáváme do doby, kdy je ta společnost tak vyhrocená, že se názoroví oponenti střílejí, mlátí, bíjí holemi a tak, jo. To je jedna část. Na druhé straně, já jsem o tom mluvil po tom útoku tady holí, což samozřejmě se s tímhle vůbec nedá srovnat na Andreje Babiše a říkal jsem jako říkat, že teď nějak maximálně zhrubla atmosféra nebo že se něco výrazně změnilo, tak prvo a vzpomeňme si na vajíčkové kanonády, na Paroubka, vzpomeňme si na napadení Sobotky, napadení Topolánka, vzpomeňme si na pořezání Pavla Dostála, na skoro vraždu bývalého šéfa komunistů Svobody na začátku 90. let. Oni si takovýhle věci jako děli průběžně. V Americe jako zavraždili prezidenta, že jo, pak byly atentáty na jeho příbuzné. Před posledními volbami pokusová atentát na Donalda Trumpa. Je to jako šílený.
0: Takže nic nového vlastně.
1: Ale právě, jakože dost bych jako se držel zpátky v tom říkat, že dřív to bylo jinak a teď až je to prostě extrémně, takhle extrémně vyhrocený. Ono se to jako průběžně dělo, ale samozřejmě, že teď je těch případů jako hodně za sebou, tak je to hodně vidět. No. A to, že ta situace vyhrocená je, to je.
0: Těším se na příště. Doufám, že se uvidíme kolem voleb.
1: Já také děkuji za pozvání a kolem voleb to zase probereme.
0: Díky, nashledanou.
1: Nashledanou vám i divákům.
0: Potrženo, sečteno a naším hostem byl pan Petr Kolář.
2: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. xtv.cz Posloucháte Radio Xaver.
3: Všichni už spí, jenom my dva jsme vzhůru.

Šedivá myš zřejmě od někud z polí. Je konec léta a začátek sklizně, jenom si nemysli, ono to bolí, když někdo kosou tě řízne. Jenom si nemysli, ono to bolí, když někdo kosou tě řízne. Však já si nemyslím, kámoško, v bídě, klidně tu přenocuj, nějak se vejdem, ráno se vzbudíš dřív, než někdo přijde, a večer se zase sejdem. Ráno se vzbudíš dřív, než někdo přijde, a večer se zase sejdem. Budeme společně do noci škrát.

0: hlavní je, jak ten svět berem. Je konec léta a mně přišlo líto, že chodí po polích vrazy. Škodíš-li, neškodíš, kdo rozsoudí to? A tak ti nabízím azyl. Škodíš-li, neškodíš, kdo rozsoudí to? A tak ti nabízím azyl.
1: Posloucháte Radio Xaver.
2: Čekává na mě u předměstského kina v kostýmu z rozervaný plachty.

chlapa, snad že se narodila po válce. Kolébku houpala jí potopa, tisíc let promarnila v zahálce. A když tma je blízko, až z nebe padá,

Vystud a zůstaň trošku lidská, už hoří Drážďany, spí Elba. Najdi si na své stezky lékaře, dřív než ti pustí žilou dráby. Jezdi si dál v rezavém kočáře, ten ani smrt už nepřivádí.

0: Jsi poničená a opuštěná a kouzelná.
1: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
2: Eva Filipi je naším hostem. Vítám vás po čase v XTV. Dobrý den.
3: Děkuju, dobrý den. Děkuju za uvítání.
2: Já děkuji, že jste k nám opět zavítala. Netřeba vás nějak zdlouhavě představovat. Vy jste zkrátka legenda české diplomacie.
3: Děkuji.
2: Mimo jiné jste 13 let působila v Sýrii a ze Sýrie teď přichází opravdu znepokojující zprávy. Vy, když jste tu byla naposledy, tak zrovna padl režim Bašára Asada. Vy jste nebyla příliš optimistická, co se týkalo následného vývoje. Teď v posledních vlastně týdnech přišla zpráva, že během vlastně 72 hodin tam zemřelo více než 1000 lidí. Co to může znamenat pro budoucí stabilitu Sýrie, když vláda, současná vláda slíbila, že přeci ochrání náboženské menšiny, ochrání Alavity, tak co se stalo?
3: No, tady se především ukazuje, že ty naše lehce pesimistické výhledy nebo naše názory se ukazují, že byly správné. Jde o to, že ten současný prezident, nikým nevolený, nicméně prezident, vůdce tehdejší HTSky Šara, vlastně má pod sebou spoustu militantů, kteří přišli z toho Idlibu s ním. A tyto skupiny, to není jedna skupina, která by si nechala říct, tak takhle se to dělat nebude. To je několik skupin, které vlastně byly vycvičeny v tom bojovém umění, kteří jsou z části z Islámského státu, z části Al-Káidy. Z části to nejsou ani Syřané, to jsou Ujguři a Středoaziaté a další. A já samozřejmě si myslím, že Šara tam v tom paláci v Damašku dnes nemá prsty a instrumenty, jak způsobit to, že tito lidé budou poslouchat jednoho vůdce. Takže ta oblast Latakie a Tartusu, kde žijí Alawité, tam došlo k tomu, co bych já nazvala strašným slovem řezničina, že jsem sama dostávala přes WhatsAppy ty události, co se děly. Je to velmi skoro nedívatelné. A jaksi ve výsledku je vidět, že Šara, který sídlí v Damašku, nemá šanci tu Sýrii jakoby ovládnout tak, jak my bychom si třeba přáli. Aby to byl třeba islámský stát nebo více islámský stát, nicméně se ukazuje, že to prostě nemůže ovládnout. Proč? Alawité, navíc tady se často říká, že Alawité jsou ti režimní. Není to tak. Proč? Když tam byl prezident Asad, tak pouze některá místa byla pro Alawité, jinak to je sunnitský stát, nebo hlavní jsou sunité, takže tam mnoho těch portfolí bylo pro sunity. Takže Alawité sami v té oblasti, kde žijí, protože když jsem tam byla, tak si z části stěžovali, že by měli mít lepší zacházení. Není to tak, jak se tady běžně říká, to jsou prorežimní a ty musíme zlikvidovat. Čili to je jedna část ti Alawité. Nicméně už se ukazuje, že ty boje jsou i v Homsu a v Hama. A zároveň se ukazuje, že už i křesťané, že tam už byly nějaké velké problémy s křesťany. Na jihu máte drůzy, kteří odmítají se podvolit Šarovi. A drůzové včera byli u Bibiho Netanyahu, že by chtěli ochránit od Izraele. Na východě máme Kurdy a mnoho dalších Čerkesů, ty minority tam prostě jsou. To je uvnitř Sýrie. A vedle toho mě dovolte ještě zmínit jednu věc, že v zahraničí je mnoho oponentů, kteří svolávají různé konference, jedna z nich přednedávnem byla v Ženevě, kde odmítají přijmout Šaru jako by vůdce tohoto státu a chtěli by opravdu tedy novou Sýrii, lepší Sýrii.
2: Tak a to by se museli konat volby, také vy jste říkala sama, nevolený vůdce. Nicméně původně, když Šara se stal tím vůdcem, kdy padl režim Bašára Asada, tak přeci říkal, že budou volby na jaře. Teď uvedl, že budou volby nejdříve za 4, možná za 5 let, protože je potřeba vybudovat infrastrukturu, protože je potřeba udělat sčítání lidí. Je to ten skutečný důvod, proč se volby odkládají o tolik let?
3: No, tak především on měl, nebo jeho lidé měli takové ústavní prohlášení, že, které tam jako stručně píšou o tom, jak teda ta práva budou zajištěna pro ženy a pro minority a svoboda slova a tak dále. Ale to je kousek papíru. V tuto chvíli, kdy on rozpustil všechna uskupení, nejenom Národní shromáždění a všechny strany, všechna jakákoliv uskupení jsou rozpuštěna. Čili jak učinit, jak co udělat, jak volby. Ono to v podstatě ani nejde, protože tam není žádná organizace, která by mohla někoho nominovat. A on, aby jmenoval třeba Národní shromáždění nebo parlament ze svých lidí. On zatím dělá to, že ze svých lidí má ministry a udělal Národní bezpečnostní radu, to jsou jeho lidé. Ale v podstatě v tuto chvíli, v této roztříštěnosti a hlavně nespokojenosti většiny obyvatel, ono je to asi tak, že vidíte na některých médiích, jak slavili výročí revoluce, že před 14. 15. tak je to takové velmi, jak bych to řekla, jako popisují to tak, že se na maští obyvatelé radovali a helikoptéry létaly nad Damaškem a schazovaly růže. A k tomu bylo dodáno, tehdy byly schazovány barelové bomby, dnes růže. Čili zase plaveme ve spoustě informacích a musíte mít schopnost se v nich vyznat, co asi, abyste mohla udělat trochu prognózy, jak to může vypadat do budoucna. Aktuálně já bych, ač bych si to velmi přála, tak nevidím, že by Šara mohl ovládnout Sýrii, že by všichni nadšeně řekli, tak a teď budou volby. Volby z koho? Jak to učinit? Tam ty strany neexistují a tím nemyslím, že to byla jenom strana Baas, tam bylo mnoho uskupení. Zahraniční Syřané mu nevěří, ani nemohou dovnitř, protože on tam už nepouští tyto oponenty, protože to jsou velmi inteligentní a intelektem nadaní lidé, kteří mají představu o tom, jak by se měl spravovat stát. Takže velká neznámá.
2: Takže říkáte, že volby nejsou reálné, byť on je ale slíbil, mluvil o nich, že na jaře budou. Je to reálná situace za 4-5 let? Je možné, že za 4 až 5 let?
3: Upřímně, já si myslím, ale říkám teď něco hodně na hraně, já myslím, že ten Šara nevydrží.
2: A proč mu nedůvěřují ty skupiny, které jste zmiňovala? Je to kvůli jeho minulosti, nebo jakým způsobem se ujal moci?
3: Jistě, tak ono to, jak se ujal moci, to je jako pěkně, tak si nakráčím do toho paláce a stanu se prezidentem. To je jedna věc. Jak budeme mluvit o tom, že někdo ho tedy skutečně zvolil, nebo vůbec ne? Na druhé straně já třeba mám informace přímo z Damašku, tak ti Damašané se obávají, co bude. Ve smyslu v takovém, že on propustil z většiny státních orgánů ty zaměstnance bez salary, bez platů. Nemá peníze, nemají peníze, čili to, co jste naznačila, že tam je potřeba, jak řekl, postavit infrastrukturu, to určitě, ale
2: z čeho?
3: Odkud budou proudit peníze? Pravda je, že Katar nějak začíná obnovovat energii. Katar je jeden z těch spolu s Tureckem, kteří si přáli více islámský režim, systém. to jsou muslimští bratři. Takže jak, jestli tam budou proudit peníze a jakým způsobem a kdy, to je těžko říct. Evropská unie nějak pozastavila sankce, Washington váhá. Washington zatím velmi váhá a navíc, jak jsem včera četla, tak ta opozice v Americe, syrská, přímo vyzývá prezidenta Trumpa, aby nezrušil sankce. Protože nechtí, aby tento druh lidí, kteří tam teď vládnou, mohli vládnout dál.
2: Spojené státy vyzvaly právě syrské úřady, aby se postavili, aby postavili před spravedlnost ty islamisty, kteří udělali ten zmiňovaný masakr alavistů. Nicméně já neslyším žádné vyjádření Evropy, evropského státníka. Když byl u moci Bashar Assad, slýchali jsme o Sýrii, slýchali jsme silná prohlášení a teď nikde nic?
3: Evropané splnili svůj cíl. Assad už tam není. Takže teď podle mě od takového prvního nadšení, že Assad zmizel, že to bylo po mnoha let náš prvotní cíl, despota musí zmizet, tak ten už tam není. No, takže bylo nadšení, že jo, teď víme, jak tam proudili ti ministři zahraničí, ty různí. A teď najednou přijde zpráva, že tam jsou takovéhle masakry a že vlastně se bojuje v Homsu a že se bojuje v Hama a že teda lidé jsou nespokojení, tak co s tím, že jo? Teď Evropa navíc, myslím, nebo evropští státníci, politici mají hodně co dělat s tím, co se děje ze strany amerického prezidenta Trumpa, Ukrajina, Rusko, takže do jaké míry dneska Sýrie je bude zajímat si, úplně nejsem jistá, to je na jedné straně. Na druhé straně je to až s podivem, že my necháme jakoby ve smyslu naší ideologie tam nechat umírat lidi v masakrech.
2: Vy jste říkala, Sýrie je velmi roztříštěná. Dá se jí vůbec vládnout?
3: Dá, ale silou, force.
2: Takže musí přijít nějaký vůdce, jako byl Bashar Assad vlastně?
3: Musí přijít nějaký vůdce, který by neměl tuto minulost, nebo ono se těžko řekne, minulost to neodpářete zevnitř, i když Shara mluví nádherně a když má projevy, tak jako si říkáte, to je dobrý a tak jak si ta doba sice basistického režimu, ale velmi dlouhá, starý Assad, mladý Assad, tam se vytvořila atmosféra takového jakoby volného bytí mezi jednotlivými komunitami a uznávání jednotlivých komunit. A vlastně ano, když řeknete despotický režim, dobře, takže my rušíme despotické režimy, abychom došli něčemu, co teď máme v Sýrii. A to je jedna z otázek, která mě vždycky byla hrozně líto, že jsme schopni tady v Evropě jakoby chtít proměnit ty despotické režimy v demokratické ráje, ale v podstatě jsme to nikdy nedokázali. Totéž je Washington, že jakoby máme nějakou ideologii, kdy naše hodnoty musí převládnout i tam, kde je třeba nechtějí. A výsledek je, já nemám žádný pozitivní výsledek. Tunis, možná trošku Tunis, ale tam už mezi tím to proběhlo jinak. Libie víme, Egypt víme, Sýrie víme. A další nebudu už zmiňovat. Takže tam jako mě to vrací k tomu, co vlastně děláme my. A je mi to líto, že my máme ruku i v tom, co se děje dnes. Vlastně. Že my jsme si přáli, aby ten režim spadl. A nejhorší je, že opravdu tam obyvatelstvo je teď v šíleném stavu, nejsou peníze, není infrastruktura, byly sankce. A my jsme byli schopni ty sankce uvalovat dál a dál, jenom proto, že tam byl Assad. A bylo nám úplně jedno, že ta populace šíleně strádá. A měli jsme jako ten ideologický záměr, že oni radši, ať nikdy se to veřejně neřekne, ať radši umřou, ale my tam nechceme Assada. A tohle je jedna kategorie, která je potřeba zvažovat do budoucna.
2: Jaký bude přístup k Sýrii ze strany Donalda Trumpa? Vy jste zmínila, on je zaměstnán teďka mimo jiné také válkou na Ukrajině. Bude, ale já očividně...
3: Já jsem prezidenta Trumpa zažila v jeho prvním období, to jsem ještě byla v Damašku a byla to taková hezká diplomacie, já nepůjdu do detailů, ale bylo tam mnoho svěžích myšlenek a mnoho dobrých myšlenek. A tehdy bylo velmi patrné, že ten establishment americký vlastně nedovolil ty myšlenky realizovat. Jedna z nich byla, už tehdy Donald Trump chtěl odejít ze Sýrie. On tam má u Kurdů teď asi 1000 vojáků. A takže on prostě chtěl je stáhnout, co tam děláme, že? Ale nedopadlo to. Teď už je plán, Pentagon připravuje plán, že stáhne své vojáky Trump z východní Sýrie.
2: Když jste zmínila Kurdy, někde jsem zaznamenala zprávu, že se chystají předat zbraně. Je to, to reálné? Je to možné, že opravdu se Kurdové odzbrojí?
3: No, ono je to asi tak, že tím, že vyšlo najevo, že by Donald Trump chtěl odejít, protože Kurdi jsou podporováni Američany tam ve své enklavě. Mimochodem tam jsou také arabské kmeny, to není jenom, že tam jsou jenom Kurdi. Na druhé straně, myslím, že jsme o tom mluvili, Turecko bojuje proti Kurdům, takže tam ty dva členové NATO, tady Američané, tady Turci se střetávají nad Kurdy. Kurdové měli, je to několik dní, měli jednání u Šary, Damašku a výsledek byl, že by se snad nějak i dohodli, ne že by odevzdali zbraně, ale že by se dali, byli jakousi součástí té nové vznikající armády, protože dneska tam není armáda.

0: jste hodnotila onu schůzku v Bílém domě Volodymyra Zelenského a Donalda Trumpa? Jak to na vás celé působilo?
1: Úžasně, já jsem si to strašně užila. Já jsem si to velmi užila ten pátek. Tak jednak si myslím, že to Zelenský, kterého neznám, prezident Zelenský, podcenil, že zapomněl, kam jede, nebo nezapomněl, ale měl pocit, že jestli si všímáte, tak on je všude vítán, objímán, líbán. Však to víme, že jak to
0: chodí. A býval
1: i
0: za Joea Bidena.
1: A býval a tak. To, co je úplně možná partikulární, ale četla jsem, že jeho štáb, že mu říkal, takhle ne, to musí být oblek. Bílý dům, oválná pracovna, to není na tento druh obleček. Taky, jestli jste si všimla, Trump, když ho vítal, tak říkal, jak se dneska ve fik. Dneska to tam jako dneska mu to sluší, že měl jinou barvu, myslím černou a tak. Tak to je partikulární, ale v diplomacii i toto hraje roli. Jak si tím vydáváte signál, hele, ty si mi trochu jedno, já půjdu v tom mundůru, jak jsem zvyklý.
0: Na druhou stranu předtím tak chodil u všech za všemi státníky, včetně bývalého prezidenta, tak nebyl by teď, jakoby nebyl by zas kritizován z té druhé strany, no tak chce se v Bílém domě zalíbit.
1: Je to možné, ale podle mých informací mu říkali, aby jako měl oblek.
0: A má to velký význam?
1: Podívejte, význam. Ono, když jsou ta jednání skutečně takto závažná, to není, že pojedete tady třeba, já nevím, do Polska, že si by nám dali víc vajíček. Jo, to je, to už taková to diplomacie, tam už se musí vzít v potaz 1, 2, 3, 4, 5 až Z. A jako ta příprava, nebo jak si celé to, ta příprava a celý ten proces musí být od A až do Z jakoby zvládnutý. Takže obleček, dobře, ale tohle je tak závažná věc, jestliže Donald Trump se rozhodl, že ukončí válku na Ukrajině, to už je jiná level, to je jiná úroveň, že zatím doposud jezdil Zelenský a všude jsme dávali tady munici, tady peníze, tady tohle a vždycky jsme ho adorovali, že ty bojuješ tady, pamatujete, já nevím, kdo to z našich politiků řekl, že v Ukrajině se bojuje o Českou republiku a takovýhle věci. Takže
0: myslím, že to byl dokonce i premiér Fiala.
1: Já mám ale pocit, nerada ale bych no, nerada bych
0: vládal do ústní,
1: no. A tak to je zase nepochopení celé té situace, že? A takže...
0: Ale tak on tam, pardon, on tam něco takového naznačil vlastně i v té oválně pracovně, že... Uh-huh. Že je chrání vlastně oceán, ale že Rusko
1: asi
0: by
1: tak,
0: mohlo jednou přijít.
1: Asi tak, no. Pak jedna partikulární věc, že na tato jednání, jestli nejsem rodilý mluvčí, tak si beru tlumočníka nebo požádám americkou stranu, dejte nám tlumočníka, protože bylo patrné, že není native, že Zelenský, čili on tam šel tak, jak byl zvyklý. Tady z té válečné zóny teď jdu a všude mě objímají a všude mě nabízejí to a to a to. Takže to byla další věc, která není úplně partikulární, ale byla důležitější, protože tam bylo vidět, jak Trump říkal, no tak nemáš v ruce mnoho karet, tam řekl, ale já karty nehraju, jako by chytal, tohle není dobře. A pokud vím, tak po té nezdařené schůzce ta delegace chtěla zůstat a chtěli jednat a chtěli už tehdy jakoby vzít zpátečku, ale to už nešlo.
0: Ano, protože jakmile opustil Bílý dům, tak už děkoval Donaldu Trumpovi, děkoval ano, Americe, ano. děkoval. Teď v současné době se jedná o 30-denním příměří. Na Ukrajině je teď míč v současné době na straně Ruska, údajně zítra si má Trump s
1: Putinem telefonovat.
0: Tak vidíte v tom, nebo vnímáte to jako opravdu blížící se konec války, to, co teďka probíhá, to, co teďka sledujeme?
1: Ráda bych si myslela, že ano, ale myslím si, ale nemám mnoho pochybností. Myslím si, že nevím, jestli z toho začne příměřím, nebo jestli se už Trump s Putinem na něčem domluví ještě dál.

0: Myslím si, že to vede ke zdárnému konci. Do jaké míry se s tím vyrovná Evropa, to nevím, ale chci se domnívat, nebo domnívám se, že tam dojde k nějaké dohodě. Tak jako už si jenom vezměte, že možná je to teď trošku z jiného soudku, ale mluvili jsme o Sýrii. V Radě bezpečnosti OSN dnes hlasuje Amerika s Ruskem na stejné rezoluci. To znamená, že tam už ty kontakty jsou i v jiných agendách, ale vraťme se tedy. Já si myslím, že to povede příměří, mír určitě.
1: Měla by u toho dojednání příměří být Evropa? Když jste zmínila Evropu.
0: A já si myslím,
1: jak to zvládne?
0: Já si myslím, že asi nebude. Jak vidím, jak jedná prezident Trump a jak jedná Putin, tak si nemyslím, že by ta Evropa měla být přizvána už vzhledem k tomu, že jsme velmi, velmi intenzivně a velmi jednoznačně vyjadřovali svou nespokojenost s prezidentem Putinem a jak si, co jsme mohli, to všecko padalo na hlavu Putina. Bez žádné adorace z mé strany, ale nevím, jestli by prezident Putin i prezident Trump přijali to, oni teď na něčem pracují, aby jako přizvali teď koho? Jako Unii? Nebo Macrona? Jo, třeba ještě vraťme se k tomu želenskému oválná pracovna. Macron taky v jednu chvíli začal mluvit francouzsky, když tam byl u Trumpa. Jo, aby získal čas. Jsem skočil úplně jinam. Ale já si nevím, já si myslím, že ani jedna strana aktuálně by nechtěla, aby tam zasedala Evropa. My bychom se teď přeživili a začali bychom rychle říkat, že jsme ten mír vždycky chtěli. Nevím, já jsem trochu skeptik vůči Evropě.
1: No, náš ministr zahraničních věcí, pan Lipavský, včera zmínil, že by Ukrajina měla být v NATO. Nevrací nás to zase zpátky?
0: Upřímně nechápu. Toto prohlášení skutečně nechápu. Upřímně nechápu, protože přece víme, o čem to je. To neví trošku dozadu, to nemá informace, aby mohl toto prohlásit. Jak si stačí si něco přečíst a nemohu toto nikdy říci. A nebo jestli je to v pokračování stejné linie, tak ta nás nedovede nikam k dobrému.
1: Paní Filipi, já moc opět děkuji, že jste byla naším hostem a doufám, že až se uvidíme příště, tak třeba už bude uzavřeno příměří, ne-li mír. Budu v to doufat.
0: To bych si velmi přála a třeba, že už i ta Sýrie se nám trošku vyjasní, anebo ten Blízký východ jako takový.
1: Moc vám děkuji.
0: Rádo se stalo.
1: Naším hostem byla Eva Filipi. Hraje vám Radio Xaver.

Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Šaráda se včera konala v poslanecké sněmovně, Novinky.cz napsali, česká vláda spolupracovala s mafií, křičela ve sněmovně Schillerová. Jak tu celou kauzu vidíte? Rozhodl Pavel Blažek o tom, jak dopadnou volby na podzim, nebo má koalice spolu štěstí, že to puklo už teď a jsou ještě prázdniny a do voleb stále zbývá několik měsíců?
2: A tohle jsou dvě různé otázky. Mě teď napadá, já si z toho budu trošku dělat legraci, jo? Takže jedna část obyvatel to má dneska v hlavě nějak takto, dvojtečka. Drogy, prostitutky, kriminálníci, ministři, bitcoiny. Mámo, někde se nám ztratilo 12 miliard, nám nic nedali.
1: Miliardu.
2: 12 miliard. A to jsou jedni. Hmm. Pak jsou ale druzí, ty říkají, to jsou chudáci, kteří dobytkové to na ně zorganizovali. Oni jsou možná jenom trochu hloupí, že to takhle všechno zbaštili. No, proč tohle to říkám? No, že naprostá většina lidí je fanaticky pro vládu. Není jich moc, ale zase ne tak málo. To je skoro třetina. A ta druhá je stejně tak zásadně proti. A těch, kteří zatím ještě váhají a kteří čekají, co bude vyšetřeno například, těch je hrozně málo. Takže, že by se to nějak významně projevilo do volebních výsledků, já neočekávám.
1: Myslíte si, že kdyby se volby konaly teď, že se to na těch volbách, na tom výsledku nepodepíše? Třeba tím, že voliči koalice Spolu, ODS, nepřijdou k volbám?
2: Ne, oni mají jiná kritéria. Přeci dneska je to rozděleno na tom, chrání nás Fialovci před Rusem nebo nechrání. Jo, to je dneska klíčová otázka. A dokud se to nepodaří na Ukrajině uklidnit, dokud nebude zřejmé, že Rus nejde na Prahu, tak tahle ta zásadní otázka zůstane a ty lidé, dokud věří tomu, že a je jedno, jestli jsou to mafiáni nebo to nejsou mafiáni, se vrátím k tomu příkladu. Mámo, chrání nás nebo nechrání? Tak jestli nás chrání, jak jsou výborný, budeme je volit. A jestli nás nechrání, tak ne, tak ty ne, tu už nechcem, protože něco. Jo. A ten titulek, aby se k tomu vyjádřil, je samozřejmě přehnaný přesně přiměřeně tomu, jaká je doba, to znamená volební kampaň. Ale že to je velký problém, to je pravda, že mě to připomíná ta dnešní vláda jako muška v pavučině. Ona jak se tam třepe, tak je čím dál víc omotaná. Protože pořád přibývají, třeba řeknu informaci ze včerejška, která mě zaujala. Policie zabavila na ministerstvu financí dokumenty o této věci. No to je přeci ale úplně průlomová informace, protože dosud jsme žili v iluzi, že na ministerstvu financí nikdo nic neprojednával. Tak jaký dokumenty tam zabavili? Já teď nevím, co tam zabavili, ale jenom ten titulek je pro mě šokující, protože jestli existují dokumenty o tom, že ministerstvo financí něco projednávalo, no tak je prokázáno, že nás pan ministr financí přinejmenším balamutil. To jsem použil mírný termín.

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Zdravím tě, pane prezidente, ahoj.
2: Ahoj, Ksavere.
1: Na úvod, Miloši, dnešního pořadu musím říct, co říct, poděkovat, že jsi přišel na akci 8 let s vámi, která proběhla před pár dny v pražském Top Hotelu. Pravda, prvně pochválit a potom skritizovat, říká staré pravidlo. Tak díky za to, že jsi přišel, ale to, že jsi měl obří potlesk větší než já, to se mě trošku dotklo. To je potřeba si říct. Takže děkujeme za to, za celou XTV a doufám, že se při podobné akci potkáme znovu.
2: Severe, já už jsem ti říkal před tímto dotazením, že jsem zažil dvě nejlepší, nejskvělejší organizace nějakých akcí. Ta první byly moje nedávné 80. narozeniny a ta druhá byla to tvoje.
1: Děkuju za to. Myslím, že tým XTV v tomto si opravdu zaslouží velkou poklonu v čele s naší paní produkční, paní Černou, kterou ty vidíš před sebou.
2: Ale.
1: Protože ta to vlastně měla všechno na hrbu. My jsme jenom seděli, kouřili a kritizovali.
2: A pili.
1: A to jsem nechtěl říct. Pili jsme nealkoholické nápoje.
2: No, to víno lze označit za nealkoholický nápoj. Záleží na tom, z jakých vinic je.
1: Dobře, tímto tě zvu na další akci a pojďme prosím k těm zcela vážným věcem. Mm-hmm. Protože v Top Hotelu to bylo vážně i nevážně a to se mi, tedy to ještě řeknu, na tobě i na prezidentu Klausovi, ostatně i na panu Mečiarovi velmi líbilo a publikum to velmi ocenilo. Ty jsi to potom pocítil tím obřím potleskem, že mají rádi kombinaci toho vážného i s tvým humorem. Až do té nejvážnější situace, kdy si paní moderátorku, nevím, jestli to víš, přivedl k slzám.
2: Vím to samozřejmě.
1: A to bylo promyšleno.
2: A mimochodem, když mluvíme o kombinaci vážného s humorem, tak když se mě ptali, co soudím o Václavu Klausovi, tak já jsem říkal, že je skoro stejně tak dobrý jako já. Ale protože Václav Klaus netrpí přehnaným smyslem pro humor, tak jenom takhle sklonil hlavu a mlčel.
1: Opravdu si, Miloši, myslíš, že Václav Klaus nemá smysl pro humor? Já si myslím, že má obří smysl pro humor.
2: No pro takovej ten britský suchý humor, to ano, to máš pravdu, ale pozor, nesmí se týkat jeho.
1: Ani tuto zkušenost nemám.
2: A byl jsi někdy svědkem toho, že se z Klause dělala legrace? Já ti řeknu jednu anekdotu. Víš, proč má Klaus poradce?
1: Nevím.
2: Aby měl komu radit.
1: Tak já ti můžu říct, že jsem mu i o něm vyprávěl anekdotu před natáčením. Tady je to možná půl roku. A měl jsem trošku trému, ale velmi se smál. A byla to anekdota o něm, kterou tady říct nemohu.
2: Proč?
1: Z estetických důvodů. Protože je tam jedno expresivní slovo a to tady říkat nechci. Miloši, já teď skočím na velmi vážnou věc. Sleduji cvrkot, mluvím s mnoha občany, ostatně na akci 8 let s vámi bylo asi 1200 lidí a ty jsi taky mluvil se spoustou lidí při autogramiádě. Lidé mají strach, jak dopadnou věci okolo voleb. Opravdu obavu, strach, vidí-li jakousi rumunskou cestu a teď ještě v posledních dnech jsme se dozvěděli, nemusím dlouze vysvětlovat, každý ví, když řeknu Marie Le Pen.
2: Ano.
1: Řekni mi, sdílíš tuto obavu také?
2: No, přál bych si, aby Baxův ústavní soud nezrušil, respektive nezneplatnil, což je to též, blížící se parlamentní volby pod záminkou, který mu dodá Koudelkova BIS, to znamená zasahování zahraniční moci. Přál bych si, aby k tomu nedošlo. Ale pokud jde o rumunský scénář, kdy ten ústavní soud nejenom jaksi ruší kandidaturu, ruší výsledky řádných voleb, ale dokonce následně tomu stejnému kandidátovi zakazuje kandidovat, čili upírá mu to základní občanské právo, tak dobře, tak Rumunsko je tak trochu Balkán, že ano, geograficky úplně, politicky tak trochu. A Francie je matka demokracie vedle Anglie. A tohle se tam stalo. Takže položme si dvě otázky. Za prvé, komu to slouží a za druhé, kdo to vykonává. Pokud jde o to, komu to slouží, no tak bohužel to slouží Macronovi, respektive lidem, kteří se bojí, že by Le Penova vyhrála příští prezidentské volby. No, a kdo to vykonává? U nás je pojem soudcokracie. Ten už byl zaveden dlouho a mám dokonce dojem, že jeho autorem je právě Václav Klaus. Ksavere, já jsem za těch 10 let prezidentování jmenoval ne desítky, ale stovky soudců. A vždycky jsem se na ně díval a říkal jsem, tohle je mládežnická úderka, to nejsou vyzrálí, dospělí lidé. Kluci a holky, když to trochu přeženu. Jak tihle můžou soudit složité případy, které vyžadují praxi, zkušenost, nasání spousty informací a tak dále. A teď si představ, že těmhle těm mládežníkům, ono to může být i mentální nedospělost, ale to je druhá věc, dáš do ruky nástroj, kdy sice nebudou rozhodovat o životě a smrti, ale budou rozhodovat mezi svobodou a vězením. A nebo třeba svobodou a náramkem, jo? Abych to zase trošku zpestřil. No a těmto lidem může ta sláva a ta moc stoupnout do hlavy a zejména mohou se nechat velmi snadno zkorumpovat. Byla jedna americká anekdota. Je možné zkorumpovat i vrchního státního zástupce. Jenom kdyby bylo tolik peněz. A protože v tomto případě nejde o vrchní, ale o normální státní zástupce nebo o normální soudce, tak těch peněz zase nemusí být tak příliš mnoho. Čili bojím se toho, bojím se, že jak na straně současných držitelů moci, kteří o to moc nechtějí přijít, tak i na straně vykonavatelů soudní moci, případně těch státních zástupců, bude pokušení, aby k něčemu takovému došlo. Konec konců, a tím bych skončil, já jsem Pavlovi Rychetskému stáhnul svůj návrh na státní vyznamenání právě, když ústavní soud svého času také zasáhnul do volebního procesu.
1: Jestli tě, Miloši, zajímá, co si o této situaci myslí řada občanů, alespoň mým nečistým průzkumem, jak se říká, neboli tím, že o tom s někým mluvím, oni nejčastěji říkají, že to není tak jednoduché, že doufají, že to není tak jednoduché.
2: No tak podívej se, jak se vede. V teorii brainstormingu je takzvaná subteorie kill phrases, neboli zabíječských frází. A jednou z nejčastějších zabíječských frází je věta, to není tak jednoduché. tím totiž neříkáš vůbec nic.
1: No jo, ale já rozumím, co ti lidé tím myslí. Hmm. Že to není jenom tak, že nějaký jeden člověk řekne, já ty volby zruším. Protože znají z toho obyčejného života, sledují v médiích, že existují jakési opravné prostředky například. Ale ty říkáš, že to vlastně jednoduché je.
2: No, pokud existuje rozsáhlá množina lidí, kteří by v důsledku pravděpodobného výsledku voleb přišli o lukrativní pozice, tak se dá očekávat při nedostatku právní kultury a při některých mezerách, kterými můžeš proniknout, očekávat od těchto lidí někdy až zoufalý odpor, aby o ty koryta nepřišli.
1: A co se dá očekávat od veřejnosti? Představ si situaci, že Andrej Babiš, Stačilo, motoristé, SPD a jiní získají počet hlasů od několika milionů lidí. Myslíš si, že to ty lidi nechá v klidu, když to někdo škrtne?
2: No tak vezměme si dva příklady. Za prvé Rumunsko, tak dobře demonstruje se tam. Demonstruje se tam už dost dlouho, není to příliš silné, je to u něco slabší než třeba demonstrace v Istanbulu. Mimochodem tam jde ze strany Erdogana o velmi podobný případ. Pokud jde o Bardelu, což je současný vůdce Národní fronty, nebo teď se to jmenuje Národní sdružení, tak ten také oznámil demonstrace. No a veřejnost by měla v těchto situacích zaplnit ulice. Naše historie ukazuje, že když veřejnost zaplnila ulice a například i Letenskou pláň, tak že to účel a smysl mělo. Je otázka, jestli česká veřejnost už nebude tak unavená a znechucená, že přijme vysvětlení, že teda zahraniční moc se pokusila ovlivnit volby a proto se ty volby zrušily. No ale očekávám, že určité demonstrace budou. Mimochodem, teď jsem si vzpomněl, Xavere, když byly prezidentské volby v Americe, tak také Trump byl obviňován z toho, že Rusové zasahují do amerických prezidentských voleb. Čili nic nového pod sluncem.
1: Mm-hmm. Pojďme k těm volbám ještě z jiné stránky. Před pár dny Stačilo představilo svoji kandidátku. Pro mě povětšinou neznámí lidé, až na paní Konečnou, paní Bobošíkovou a jistého předsedu ČSNS, doufám, že mu nespletu jméno, pana Klusáčka. Předpokládáš, nebo jakou naději oni mají, zejména z toho důvodu, že ta paní Konečná, jestli se nemýlím, bude kandidovat v Moravskoslezském kraji, kde je ovšem ještě Andrej Babiš, kde se dá předpokládat, že bude kandidovat i Tomio Okamura, což nevíme, ale tak nějak zatraceně dobře tušíme.
2: A bude tam taky Stanjura, pokud vím.
1: Dobře, ale já mluvím o té části
2: opozice.
1: Opozice. A jedna z důležitých tváří motoristů, ten Matěj Gregor. Nehrozí nějaké rozpliznutí, nebo je to taktické od třeba paní Konečné jít proti Andreji Babišovi?
2: Tak zaprvé Moravskoslezský kraj je velice početný, za druhé patří k takzvaným znevýhodněným regionům. To znamená, je tam o něco nižší životní úroveň. Problém samozřejmě s nezaměstnaností a tak dál a tak dál. No nicméně to si myslím, že není podstatné, protože každý šéf opoziční strany zcela přirozeně půjde do kraje, kde je více opoziční nálada a tedy větší šance získat volební úspěch.
1: Máš pravdu, ale ještě je tady další velmi vlivný obsáhlý kraj, a to je Jihomoravský. A stejně podobná nálada je například v Ústeckém kraji. Proto si říkám, proč se všichni slétli na ten Severomoravský a aby z toho náhodou, aby to nedopadlo, takže z toho nic nezbyde.
2: Já si myslím, že ne. Pokud jde o Ústecký kraj, tak předpokládám, že tam bude také silná kandidátka opozice. A Jižní Morava samozřejmě nepatří k těm znevýhodněným krajům. Je to kraj bohatý, je to kraj vinic, je to kraj úsměvný, takže Alena Schillerová bude muset hodně pracovat, aby tam zahnutí ano uspěla.
1: Určitě ano, ale dáš mi za pravdu, že to je jeden z krajů, kde se rozhodují volby?
2: No, jeden z pěti krajů, kde se rozhodují volby.
1: Ano, a celkem jich máme 14, abychom si to řekli přesně. Miloši, myslíš, že udělala paní Konečná chybu v okamžiku, když nepřijala na svoji kandidátku například sociální demokraty, nebo se nespojila s nikým silným? Máš pocit, že tu kandidátku mohou utáhnout ta dvě silná jména, neboli Bobošíková a paní Bobošíková, promiň, a paní Konečná?
2: No, já už jsem tohle odpovídal v pořadu partie Terezie Tománkové, takže se budu tak trochu opakovat. Pokládám za naprosto nešťastné, že v koalici Stačilo není jak Paroubková sociální demokracie, protože to vetoval ten jakýsi Klusáček, o kterém nikdo nic neví. Předseda ty, jak se to jmenuje?
1: Česká strana národně sociální.
2: Jasně.
1: Jedna mimochodem z nejstarších.
2: Ano, ale není naprosto bezvýznamná. A není tam ani sociální demokracie Jany Maláčové. Já už jsem to říkal v soukromých rozhovorech dosti drsně. V té partii jsem to říkal jemně. Takže nebudu mluvit o domovnicích na Pavlači, které se pohádaly, ale budu mluvit o dvou výrazných političkách. Jejich superego je tak výrazné, že nesnese konkurenci někoho druhého.
1: Věříš v úspěch Jany Bobošíkové?
2: Já znám Janu velmi, velmi dlouho. Občas se objevím v tom jejím pořadu Nestačilo, jak se to jmenuje?
1: Aby bylo jasno.
2: Aby bylo jasno. To vidíš, takže logicky patří do Stačilo, když si pletu název jejího pořadu. A myslím si, že je to člověk, který má politický talent a že by měl být v českém parlamentě. Byla už jednou v Europarlamentu, což byl také velký úspěch, ale teď je daleko důležitější být v českém parlamentu.
1: To, jak se vyvíjí ta předvolební situace, protože už je to pár měsíců, tak je tady ještě možnost, že se to celé nějakým způsobem otočí. Počítejme ještě dva měsíce, které musíme nějakým způsobem vyřadit ze hry, protože to jsou prázdniny, Chorvatsko, Rybníky a hlava někde jinde, takže už to opravdu není daleko. Může se stát, že Petr Fiala bude premiérem příští vlády?
2: Ne, to rozhodně ne, ale na druhé straně já bych se ještě vrátil k tomu hnutí Stačilo, respektive k české levici. Přece jenom mám nostalgické vzpomínky na sociální demokracii a bude mě líto, když sociální demokracie, která má podle posledních průzkumů 2,6% nevstoupí do parlamentu, protože předtím nevstoupila do koalice Stačilo. Ale budu to pokládat za neschopnost těch politiků, kteří to zavinili.
1: Ty říkáš, nemůže být premiérem, Znamená to, že už je teď jasné z těch trendů, které vidíme u všech možných agentur, ne u jedné, že Andrej Babiš dopočítá vládu a bude mít pohodlnou většinu. Co když ne, Miloši?
2: No, tak v takovém případě se občas jedná i s dosud vládnoucími stranami a je celkem přirozená tendence je rozštěpit. V daném případě nemá cenu štěpit jádro, to znamená ministrany, jako je TOP 09 nebo Lidovci, ale stálo by za to pokusit se o rozštěpení stanu. A opět mě naskakuje slovo stačilo, ale je to spolu, koalice spolu. No nicméně myslím si, že k tomu reálně nedojde. Ten Rakušan by možná byl ochoten o něčem podobném uvažovat, i když to veřejně popírá, ale nepovažuji to za pravděpodobné.
1: Sleduji, co se děje uvnitř ODS, že někteří významní členové, jako pan Zahradil a významný představitel například z Prahy 8, opouštějí teatrálním způsobem ODS-ku a říká se, že se to podobně sype uvnitř. Ostatně, myslím, že předevčírem byl tedy 1. března termín, kdy se museli zaplatit členské příspěvky, jinak zaniká členství a nikdo neví, kolik těch členů nezaplatilo neboli odchází v tichosti. Je ta strana definitivně zničená?
2: ODS?
1: Ano.
2: Ne. Na rozdíl od třeba jiných stran, jako je dnes TOP 09, ze které mimochodem také odcházejí lidé, nebo Piráti, Wagenknecht odchází a tak dál, tak ODS má ještě jakési kořeny, které v té zemi zůstaly a tu rostlinu vyživují. A takovým kořenem, teď to nemyslím jako nadávku nebo urážku, je například Kuba, jeho český hejtman. Ono opustit stranu, jako to dělají řada z nich, tak Zahradil alespoň přechází k motoristům. To je v pořádku, zůstává v politice, je to talentovaný člověk, byla by ho škoda. Ale když někdo úplně opustí tu stranu, no tak to znamená, že už rezignuje. Takže myslím si, že až Fiala prohraje parlamentní volby, bude demokratickým způsobem uvnitř ODS sesazen jako předseda, může taky rezignovat sám, ale to je to též. A velmi pravděpodobně ho nahradí jeho český hejtman Kuba.
1: Ještě mě zajímá tvůj upřímný názor na jakousi válku ohledně cel, kterou rozpoutává Donald Trump. Vypadá to, když si člověk přečte některá zásadní média, že zatím jde sám proti sobě. Rozumíš tomuto kroku?
2: Já jsem už před jeho volebním vítězstvím, které jsem si jinak přál, varoval před protekcionismem, ať se ho dopouští kdokoliv, tedy včetně Trumpa, protože už Ricardo, což je méně známý ekonom, tuším, že 19. století, varoval před protekcionismem jako opatřením, které nakonec škodí všem stranám. Lose-lose strategy, dá se říct si proti win-win strategy. A má pravdu. Takže je to takové pokušení bojovat obchodní války, ale nakonec, a to by bylo dlouhé dokazování, proč ta cla se promítnou do ceny, ceny se promítnou do inflace, inflace se promítne do životní úrovně a nakonec i ti američtí dělníci, o které tady jde, protože Trump mluví zejména o dělnických pracovních místech, třeba v amerických automobilkách, jako je Detroit, tak nakonec i ti dělníci na tom prodělají.
1: Do jaké míry si pochvaluješ, nebo je ti nepříjemná činnost takzvaného Elona Muska? Například uveřejňování těch peněz, které Američani posílali do nejrůznějších neziskovek, například velmi důležitá neziskovka Ženy v médiích.
2: A co je na tom tak špatného? Politika má být transparentní, ekonomika má být rovněž průhledná. Musk dokázal svoji schopnost tím, že je nejbohatší muž planety. Takže ti, kdo se mu dnes případně posmívají, tak de facto prozrazují svůj komplex beněconosti, protože to posmívání je vlastně projev závisti.
1: Miloši, děkuji ti za to, že jsi přišel do XTV. Těším se na příště, protože mě ještě zůstalo hodně otázek.
2: Já myslím, že oba dva budeme za příští měsíc natolik schopni, že budeme nejenom schopni odpovídat. To není tak těžké, Xavere, ale těžké je otázky klást a to je tvůj úkol v tomto pořadu.
1: Děkuji ti, Miloši. Měj se hezky.
2: Den.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Naším hostem byl Miloš Zeman.
0: Rádio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Moc peněz, díl 24. A naším hostem je jako vždycky pan Robert Vlášek. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane Vlášku, dějí se takové věci v té vaší branži, vy se staráte o prodej zlata a investování ve zlatě a spoření ve zlatě, ale z mnohem širšího pohledu.
1: Ano.
0: A my bychom měli říct na úvod,

0: trojskou unci
1: ano.
0: dolarů.
1: Bavíme se v dolarech.
0: Dolarech, ano. Což je teda už hezká částka.
1: No.
0: A já si říkám, jestli teď, když je to zlato na vrcholu všech dob, jestli je dobrý okamžik na to nakupovat.
1: Určitě, je to nejlepší doba. Já to možná vysvětlím. Když jste zmínil ten vrchol, tak my těch vrcholů jsme viděli mnoho a my vlastně vidíme, že to zlato neustále překoná další a další vrchol. Vzpomenete možná, že v roce 2008 stála trojská unce $850. V roce 2013 stála $1250. Nedávno jsme byli po 2000 a dneska jsme nad vlastně jsme na $3000 vlastně. A ty důvody, proč tomu tak je, je jich celá řada. Když se podíváme na tu globální ekonomiku, geopolitiku, na tyhle ty věci, na globální ekonomiku, tak zjišťujeme, že všechny faktory svědčí růstu ceny zlata. Takže jo, určitě ideální doba.
0: Pojďme teda si říct upřímně, je teď čas na to nakupovat zlato?
1: Některé prognózy předpovídají, že by zlato mohlo překonat překvapivě brzy 5000 amerických dolarů za trojskou unci. My jsme zmiňovali dlouhodobě...
0: 5000
1: dolarů za trojskou unci. My jsme zmiňovali dlouhodobě v těch našich pořadech, tady, když se diváci podívají zpátky, že taková prognóza pro rok 2030 byla 4 až 6 tisíc dolarů za trojskou unci. My jsme se přikláněli k té predikci, řekněme, ale vidíme, že v poslední době vlastně to zlato překonává ty odhady a my bychom se měli podívat na ty důvody, proč tomu tak je. Proč se to děje?
0: No,
1: jeden ze zásadních důvodů samozřejmě je, co se děje v té geopolitice. Se vlastně mění ten světový řád, řekněme, jak někteří říkají. Já bych si troufl říci, že je to víc než nějaká změna světového řádu. Že to je něco, jako když se mění civilizace. Jsme na prahu v podstatě nového celkového uspořádání. To je takový velký proces, řekněme, který probíhá, který je takový trošku nehmatatelný. Ale když potom půjdeme na ty konkrétní věci, tak já bych vypíchl třeba jednu z nich, o které se tady moc nemluví v českých médiích ani evropských. A to je to, že vlastně Čínská lidová banka spustila alternativu mezibankovního, mezinárodního, mezistátního vypořádání. My tomu říkáme v té západní jako části světa SWIFT, vlastně, který tady dneska běhá.
0: Což je ta věc, promiňte,
1: ano.
0: Od které bylo odstřiženo Rusko.
1: Od které bylo odstřiženo Rusko, částečně.
0: Kdy začala válka na Ukrajině.
1: Přesně tak.
0: Ne
1: přesně.
0: Částečně.
1: No, dobře, bylo odstřiženo Rusko.
0: No, to padá Rusko jako pozor.
1: Bylo odstřiženo Rusko, budeme to tak říkat, a je to pravda.
0: Počkejte, tak vy tady vytváříte teď nějaký dojem? No, tak bylo nebo nebylo?
1: Oficiálně bylo. Jsou nějaké informace, že některé ruské banky údajně jako nebyly. No, že většina bank byla, některé údajně ne. Já to nejsem schopný potvrdit ani vyvrátit, zmiňuji to jako informaci, kterou jsem zaznamenal, ale můžeme tady teď říct, že jako oficiálně teda odstřiženo bylo, abychom nešířili nějakou nepotvrzenou jako informaci, ale je to něco, co v kuloárech se někde šíří. Takže pokud bychom řekli, že bylo, tak je to přesně ono. Je to ten mezistátní, mezibankovní vypořádací systém. Velmi důležitý pro ten světový bankovní systém, který donedávna neměl žádnou alternativu. Ale vlastně v minulém týdnu Čínská lidová banka spustila přeshraniční vypořádací systém postavený na RMB, což je renminbi, takzvaný, což je jako výraz čínský pro čínský yuan. To znamená, ten systém běhá na čínském yuanu. A oproti tomu SWIFTu má dvě zásadní výhody. První je, že SWIFTu trvá mnohdy to mezibankovní, mezistátní vypořádání, řekněme, 3 až 5 dnů. A vlastně podílí se na něm 6 jako vypořádacích bank, přes které to vlastně jako běhá. Když to tento systém postavený na tom RMB, jemu trvá to vypořádání 7 sekund. A náklady na transakční náklady jsou o 98% nižší. To znamená, je to naprostá revoluce, o které tady se mlčí. S tím, že v tuto chvíli Čína do toho systému zapojila vlastně země ASEAN, možná pro diváky není to úplně známý jakoby výraz, ale ASEAN je velmi významné společenství států jeho východní Asie. Já jsem si je tady vypsal. Spadá tam Brunei, Filipíny, Indonésie, Kambodža, Laos, Malajzie, Myanmar, Singapur, Thajsko a Vietnam. Je to 700 milionů obyvatel. To znamená, je to vlastně větší uskupení než Evropská unie. Jejich výkon představuje 6,5% světového HDP A vlastně kromě toho ASEANu, ta Čína ještě zapojila do toho systému 6 zemí středního východu, to znamená jako je ty

0: země nebo Blízkého východu, takové ty země jako Spojené arabské emiráty, Saudská Arábie a podobně. První transakční platba, ta první zkušební platba proběhla mezi Abu Dhabi a Čínou, nebo Hongkongem, pardon, mezi Abu Dhabi a Hongkongem. Trvala teda těch 7 sekund a ty náklady byly teda nižší o 98%. Ale zapojení těch zemí ASEANu a to Blízkého východu se dospělo k tomu, že 38% světového obchodu v podstatě se odklání od toho SWIFTu do tohoto systému.
1: Neboli vy ten první argument, proč to zlato se drží a ten váš předpoklad, že půjde ještě nahoru, dokonce jste zmínil 5000 amerických dolarů za trojskou unci, vlastně se opírá teď o to, že byl spuštěn jakýsi čínský systém, který konkuruje SWIFTu a je levnější, je rychlejší a tak. Neboli je teď otázka, jaká část vlastně těch ekonomik se k tomu
0: Já budu smělý a opravím vás, můžu?
1: No opravujte.
0: Tohle to, o čem já jsem mluvil, teprve způsobí v budoucnosti zásadní růst. Tuto chvíli...
1: To říkám, ne?
0: Ano, ale v tuto chvíli ta současná cena toto ještě ne zcela odráží. Ona to začala odrážet tím posledním růstem. My jsme viděli, že cena zlata vlastně vyrostla za měsíc, pokud se podíváme v českých korunách, někde kolem 7%. V těch dolarech je to velmi podobné. Takže ona začala reagovat v těch posledních dnech. Ale myslím si, že toto, co jsme teď zmínili, bude mít ten zásadní dopad teprve v budoucnu. Že to, co vidíme teď, na to působí ještě jiné vlivy.
1: Dobře. Pane Vláčku, vy jste popsal ten první vliv. A jako další vliv může být ten, a to jste mi říkal před vysíláním, já teď nebudu se tvářit, že to mám ze své hlavy, že centrální banky nakupují jako zběsilé.
0: Centrální banky nakupují jako zběsilé, my kdybychom k tomu měli říct nějaká čísla, aby si diváci dokázali jako představit vlastně, co to znamená, že nakupují jako zběsilé. Tak my, když se podíváme trošku zpátky v čase, kdybychom se podívali hodně zpátky v čase do roku 2008, tam se to zlomilo. V té poslední finanční krizi ty banky začaly masivně jakoby nakupovat. Začaly nakupovat dokonce více než v době úplného zlatého standardu. To znamená, že my tam jsme viděli rekordní čísla, ty rekordy se začaly lámat v podstatě ve 2008, ale takový zásadní jako rekord byl 2022, kdy ty centrální banky nakoupily 1140 tun zlata, což je víc než v roce 64, kdy fungoval zlatý standard. A od té doby vlastně ty rekordy dále pokračují. Oni kvartálně nakupují stovky tun. Já kdybych to ukázal na České národní bance třeba, to je možná pro diváky zajímavé. Mám?
1: Určitě ano, ale já se ptám, ano. Jestli Česká národní banka v této věci, jak říká klasik, je směroplatná, víte?
0: Je docela hodně směroplatná, protože ona je takovým ukázkovým případem takového zpoždění. Jako my vždycky jsme trošku zpoždění za těmi trendy. Když se podíváte do Německa, tak my vždycky jsme 5 let za Německem. Co se já už, jako když chci vidět, co se bude dít ve společenském životě a politice a různě, tak se dívám do Německa a vím, že zhruba za 5 let to máme tady. Zhruba, můj odhad. Ta Česká národní banka...
1: Odvážná
0: myšlenka. No, v některých případech ano. Když se tak zamyslím, co se teď děje v Německu, tak je to odvážné. Ale když se podíváme na tu Českou národní banku, abych se zpátky vrátil, tak ona dlouhodobě kopírovala trend některých těch bank, jako že měla za to, že zlato není už moderní, že vlastně je to přežité. Dlouhodobu prodávala, vlastně zlato nakupovala z mého pohledu bezcenné nebo jako nekvalitní vlastně instrumenty.
1: To myslíte vážně, co teď říkáte?
0: Ano, to myslím smrtelně vážně. Teď nevím, co se ptáte.
1: My tady asi v našem úzkém téměř rodinném kruhu ano. Můžeme říct, že to se neprodávalo proto, že by si řekli, že to je nemoderní. To ano. Se prodávalo proto, že to byl pro někoho bohapustý kšeft.
0: Já jsem nechtěl být tak progresivní v tom svém vyjádření,
1: ale...
0: Ale
1: tady jste v XTV, pane Vláčku.
0: Takže na rovinu jedeme.
1: Ježíš Kriste.
0: Tak si řekněme, že oficiální vysvětlení bylo, že to je nemoderní a že to vlastně nedává smysl. A to neoficiální bylo, že se prodávalo kvalitní vlastně zlato a kupovali se nekvalitní jakoby instrumenty, protože to bylo pro někoho dobrý biznes. Jiné vysvětlení to nemá.
1: No tak leze to z vás pomalu. Ale řekněte, kromě té České banky, České národní banky, máme povědomost i o tom, že ta či ona centrální banka
0: určitě.
1: V Evropě
0: určitě.
1: ve světě, ano. Bůh ví kde, ano. Nakupuje zlato.
0: Jednoznačně.
1: A no jednoznačně. Máte nějaký příklad?
0: Mám i nějaký příklad konkrétní. S dovolením já se ještě vrátím ty České národní bance a neuteču z toho, hned se vrátím tam. Protože tam mě hodně, hodně přijde pro diváky zajímavá, protože ona vyprodala ty svoje zásoby toho zlata až na 9,8 tuny z nějakých 70 tun. Začala nakupovat. Dneska má něco...
1: Dobře, ale čo bylo, to bylo, pane Vlášku.
0: Tak.
1: Řekněte teď, tady.
0: Teď jsme někde přes 60 tun u České národní banky. S tím, že nakupuje jako top 5 na světě. Jo? Jako několik jako roků po sobě v top 5 nejvíc nakupujících centrálních bankách.
1: Česká.
0: Proto ji právě zmiňuji. Ona skutečně nakoupila jako desítky tun v posledním období. A i v tomto roce, pokud jsem se díval na první kvartál, byla do 5. místa. Takže ona skutečně nakupuje hodně. Proto jsem se k ní ještě vrátil. Jinak, když se podíváme do svého okolí, vidíme polskou centrální banku, která nakoupila desítky tun. Ona vlastně dneska má přes 300 tun zlata. Viděli jsme, že maďarská centrální banka znásobila svoje rezervy, že nakoupila v podstatě tam 100 tun zlata. Vidíme ty centrální banky zemí BRICSu, jako je čínská centrální banka, která za kvartál nakoupila něco kolem 300 tun. No, tak bychom mohli pokračovat skutečně po tom světě. No.
1: A ještě velmi krátce požádám o stručnou odpověď. Řekněte, pane Vlášku, jak je to v arabském světě? Máte povědomost, protože tam vím, že se historicky, jako když se nakupuje ve velkém, tak to, co tu paralelu, kterou vy uvádíte s tím Německem, potom jde celý svět. To jsem někde četl, ale nejsem odborníkem jako vy. Tak máme povědomost, co se děje u Arabů?
0: Máme velmi dobrou povědomost, co se děje u Arabů. Dokonce některé ty informace máme přímo z tamních zdrojů, protože jsme s nimi v čelém kontaktu, konkrétně s lidmi ze Spojených arabských emirátů. A ano, samozřejmě v tom arabském světě to zlato vždycky hrálo prim. Oni tam to má obrovskou tradici. To znamená, oni právě se přiklání k té prognóze těch 5000 dolarů za unci, oni to velmi jako sledují. A takové ty privátní banky a ty bohaté rodiny arabské samozřejmě v tuto chvíli masivně nakupují zlato. Právě z těchto důvodů, které my jsme zmínili.
1: Ještě jedna věc mě zajímá, a promiňte, že jsem vám to neřekl předem, mohl jste to někdo vypátrat. V souvislosti s úmrtím svatého otce Františka se hovoří hodně o všech těch možných vykonaných či nevykonaných reformách a tak dále. A mimo jiné, často zaznívá to sousloví Vatikánská banka. Vatikánská banka, předpokládám, že sedí na velké množství zlata. Ono ano. Stačí se podívat, když to
0: neboli musí... Ústav pro náboženské skutky se jmenuje ta banka, tak v originálním jako názvu. To je takové zajímavé, ano.
1: No ne, asi to nebude mít vliv na cenu zlata, ale ten papež rozhoduje, co bude s jednotlivé ty kroky. To jsem já četl v ano. tisku i v tlači, to ano. psali, že rozhoduje, co se bude dít, dělá téměř politická lomeno manažerská rozhodnutí. Může se stát, že teď, co bude zvolený nový papež, a to bude brzo, že řekne, tak vyprodáme prvně zlato, už to není moderní, chci být tím chudobným papežem o vodě a chlebu a vrhne Vatikánská banka na trh všechno zlato, které má. Může se to stát? Já, je to je pohádka, ale řekněte.
0: Nemůže. Já myslím si, že Vatikánská banka by potřebovala zásadní reformu. To určitě. Má velké problémy.
1: No to říkal už František, ale...
0: No, to poslední papež, který se o to pokusil, byl Jan Pavel I., takzvaný smějící se papež, který se snažil udělat reformu Vatikánské banky a po 33 dnech svého mandátu zemřel náhle na zástavu srdce, přestože byl plně zdrav. A 14 dní předtím postoupil komplexní kontrolu a nikdo z rodiny nikdy nezmiňoval, že měl problémy se srdcem.
1: Dobře, to se může stát. Určitě. Nebudeme tady vytvářet žádné ano. konspirační,
0: ano.
1: protože jak nám říkala
0: juniorní... Ale jsme Fix TV, můžeme.
1: Říct. Můžeme, ale jo. To je takové už složité. Už jdeme za roh. Víte co, někdy bychom to mohli udělat jako téma, protože to, co
0: Vatikánská
1: se
0: Vatikánská banka, pardon, že vám to skáču, je veliké téma. Veliké téma, má velký přesah do praní špinavých peněz, dokonce do fašistické, nacistické historie, do vlastně netransparentních vztahů s Evropskou unií. Dneska je to velké téma.
1: Řekněte mi, je to tak, že tu Vatikánskou banku ve skutečnosti řídí jeden člověk a to je papež?
0: Vatikánská banka má v čele vždycky nějakého vybraného bankéře, ale samozřejmě tento bankéř, který je velmi jako pečlivě vybrán, aby uměl ty věci dělat, jak je potřeba, tak samozřejmě, že podléhá tomu papeži, který má to finální slovo.
1: Takže může rozhodnout.
0: Může rozhodnout.
1: Sedí na tom.
0: Sedí na tom, sedí.
1: No a pane Vlášku, teď přichází naše chvíle, protože v tomto pořadu říkáme vždycky naprosto férově, že je reklamní okénko a my se teď k němu dostáváme.
0: Ano.
1: A já dneska k tomu mám takový úvod. Když tady v pořadu Moc peněz vždycky říkáme, pan Vlášek, člověk, který spolu řídí firmu, a za chvilku to všechno zazní.
0: Ano.
1: Mně se občané, se lidé často ptají, jestli mají kupovat zlato. Představte si, že já nemám tu odvahu říct ano.
0: Ne? A vy jste byl od počátku takový jako opatrnější, já si to pamatuju.
1: Ne, já nechci někomu říct, investuj svých poctivě vydělaných 1000 korun, nebo v jednom případě
0: i víc.
1: I milion nebo miliony. A já nevím, jak to bude. A obdivuju to, že vy tu prognózu vlastně, že to berete na svá bedra a říkáte, kupujte zlato, protože půjde nahoru.
0: Já vždycky dodávám jednu věc, že nemáme tu křišťálovou kouli. Já to přesně samozřejmě nejsem schopný odhadnout na dolar a tak dále, ale vždycky vycházíme z nějakých trendů. Já si dělám nějakou svoji analýzu, která vychází z nějakých globálních analýz. My se velmi pečlivě zabýváme tím, že se díváme na to, co říkají ti velcí světoví analytici, co dělají ty investiční banky privátní, jaký trendy tam jsou, a z toho děláme nějakou komplexní analýzu. A jenom když se vrátíme v čase, a teď nás nechci nějak chválit, to chraň Bůh vůbec ne, jo. Ale vy si pamatujete určitě před rokem a půl, když jsme začínali spolu, tak jste byl takový jako opatrný, já se to taky pamatuju, můžeme to asi říct, a prověřoval jste si ty věci a tak jste to jako zkoumal. A vlastně my jsme tehdy nějaký prognózy tady vlastně prezentovali, ale kdybychom se podívali na ty pořady, tak zjistíme, že vlastně ten vývoj je předběhl, že vlastně my jsme byli ještě jakoby umírnění. Ale chci říct ještě, pardon, jednu věc, že to není žádná atomová fyzika, že to zlato je zrcadlem toho světa. A čím ten svět je víc porouchaný, nemocný, rozbitý, to zlato na to prostě reaguje.
1: To, že za dobu, co funguje tento pořád, šlo to zlato brutálně nahoru, můžeme si říkat z toho důvodu, ale můžeme říkat, že to je i trošku štěstí.
0: No já naštěstí v tomto moc nevěřím.
1: Nevěřím.
0: Já tady dám na ty věci, na tu analýzu, jakoby a syntézu toho, co se děje. A tady je to nějaká empirie. Když se podíváme na to, co se odehrává v té ekonomice, tak ono se dá docela dobře odhadovat, co se bude dít s těmi jednotlivými jako nástroji.
1: Vy tedy říkáte, je čas nakupovat zlato.
0: Já jsem tady zmínil tu jednu důležitou věc, já to znova zopakuju. To, co spustila ta Čínská lidová banka, je klíčové pro budoucí vývoj té globální ekonomiky a potažmo pro to zlato. Protože, můžu to říct ještě? Protože jestliže toto se rozjede ve větším, a to se stává, tak to oslabí americký dolar, potažmo euro, a to bude mít vliv na růst ceny zlata.
1: Dobře. Pane Vlášku, pojďme říct to důležité, co k tomuto pořadu patří, jak říká klasik, jako velbloudovy hrby.
0: Reklamní okénko.
1: Reklamní okénko, klidně. A my to tak říkáme, my to tak pojmenováváme. Vy tedy stále spoluřídíte firmu, která zajišťuje nákup zlata, spoření ve zlatě, což je speciální, dokonce i platbu ve zlatě mezi společnostmi, firmami, jednotlivci.
0: Ano, to je ten světový unikát, ten Gold Pay System.
1: Tak. A kdo by chtěl z našich diváků, a říkáme to rádi, protože je to i jeden z pilířů, který podporuje naši činnost XTV, tak má možnost si napsat na e-mailovou adresu zlato@mincex.cz o nákup, o spoření.
0: Ano.
1: Takový člověk má 30% slevu.
0: Na vstupní poplatcích, ano.
1: Na vstupní poplatky. Je tam potřeba dát telefon pro rychlejší komunikaci, protože pak to není tak zdlouhavé, a mohou se cokoliv zeptat a založit si třeba to spoření.
0: Přesně tak.
1: Založit. Za které, pane Vlášku, budeme blahořečeni jednou.
0: Já myslím, že jo. Že to říkáte hezky. Že to tak je.
1: Lidé, kteří si to založili před tou dobou, hned na začátku, tak dnes všichni do jednoho chodí a říkají, byla to výborná rada.
0: No určitě, protože když se podíváme zpátky na ten čas, tak je to vlastně to zlato za tu dobu udělalo něco kolem 80% v českých korunách. Za poslední měsíc jsme říkali těch 7%, za poslední rok něco kolem 50%. Takže skutečně je tomu tak. A ten systém, kdy vy máte zlatý účet, já mám zlatý účet, nejenom, že si zhodnocujeme ty svoje peníze a chráníme před tou inflací, ale můžeme se i platit v reálném čase bez poplatku. Je skutečně zásadní.
1: A ta spolupráce teď bude rok nebo dva?
0: Já myslím si, že rok a půl, ne, tak zhruba. Jsme si říkali
1: no ne,
0: někde.
1: Říkali jsme, že to začalo v červnu.
0: No, tak blížíme se 2 letům, ale ještě tam nejsme.
1: Jo, ne? Blížíme no. se ke 2 letům.
0: Ano.
1: A představte si, když na začátku někteří začali spořit a řekli si, budu spořit 1000 korun měsíčně. Některé, vím z blízkého okolí, že přešli třeba na 3000 měsíčně.
0: Ano, můžu potvrdit.
1: A teď to teda mají 2 roky, to spoření. A řekněme, že za tu dobu si tam ve zlatě naspořili, když to tak rychle sečteme, tak je to, kdyby to bylo 2000 měsíčně, tak je to 24-48 tisíc. A ve zlatě, které se jim zhodnotili 80% zhruba, říkám
0: ano,
1: to dobře.
0: Ano, říkáte to dobře, no, zhruba tak.
1: Takže kdyby to zlato dneska prodali, tak dostanou za ně
0: 80% víc, to znamená, když zase teď jenom v rychlosti počítáme, oni nás pak kárají, ty diváci, že neumíme počítat,
1: no,
0: tady v rychlosti, tak řekněme, že že tam budou mít něco kolem 70 tisíc, přes 70 tisíc. To není špatný.
1: Kdo z vás to má?
0: No jistě.
1: Jak říkali Jiří Paroubek.
0: Ano, ano.
1: Těším se na další díl. Připomenu zlato@mince.cz, 30% telefonní číslo a tak.
0: Ano.
1: A mám už dobré téma na příští díl a to bude Vatikánská banka.
0: Na to se těším.
1: Taky se těším. Naschledanou.
0: Naschledanou.
1: Moc peněz, 24. díl a naším hostem byl pan Robert Vlášek.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Radio Xaver najdete na play.cz.
2: play.cz. Pane prezidente, velké téma posledních hodin, možná dnů, jsou cla.
3: No.
2: A show Donalda Trumpa se zaváděním či vyhrožováním ohledně cel. Do jaké míry to může poškodit Evropu? My na to musíme nějakým způsobem reagovat, my Evropané. No a ještě navíc teď čtu ty články dnes, včera, co na to říkají ty americké firmy a jak ty akcie všechny letí po hlavě dolů. Co si o tom myslíte?
3: Tak Severi, já jsem myslel, že to bude jediné téma dnešní debaty. A váhal jsem, jestli mám říct nějaký prudký soud, anebo jestli teď si mám zahrát na ekonoma vážného a cla patří do jeho portfolia, čím se zabýval vždycky. Tak nevím, jestli tomu máme věnovat delší dobu nebo krátkou dobu.
2: No. Kolik budeme chtít?
3: No, nesmíme to trivializovat. Jo. Já myslím, že jednoduchý politický soud by mohl být, má pravdu Trump, nebo má pravdu Ursula von der Leyen. Tak já bych řekl a priori Trump a Ursula má vždycky nepravdu, takže to by bylo zjednodušené a tak dále. Nebo si zahrát na ekonoma, který o tom vážně chce hovořit. No. Podívejte, cla jsou pro ekonoma, který obhajuje trh a tržní ekonomiku, cla jsou věc negativní, špatná věc se záporným znamenkem a v tomto smyslu můžeme uvádět tisíce argumentů, tisíce příkladů. Ekonomové nikdy se cly nebyli skamaráděni, v jedných chvílích se myslelo, že clo je vhodné pro rodící se průmyslové odvětví, pro rodící se ekonomiku chvilkově. Nikdy se ještě nestalo, že by cla měly být zavedeny v nejvyspělejší, nejmocnější ekonomice světa jako novinka. To je úplně protimluv. Ale já myslím, že tak jednoduché to opravdu není. Já bych prosil všechny, kteří o tom u nás tak silácky hovoří, aby vážně diskutovali, jestli Trump lže nebo nelže, když k tomu zavedení přidává jedno adjektivum, které bývá zapomínáno a které není diskutováno. Myslím, že i na té své včerejší tiskové konferenci jasně mluvil o jedné věci, zavádí reciproční cla. Prosím vás, neodlišit tuto větu. Dobře, souhlasím, že přišli ekonomové a říkali, nejsou plně reciproční. A můžeme se hádat, jestli ano nebo ne. Ale Trump řekl, zavádím reciproční cla, zavádím to, co vy děláte s námi, tak zavádím teď já proti vám a vy jste pouze nezvyklí, že nejsilnější, nejmocnější, zdánlivě nejvíc protržní ekonomika o tomhle to mluví a tohle to clo zavání. Kdo se na to nedívá tímhletím způsobem, tak se míjí s podstatou celého toho problému.

0: Legenda české diplomacie Eva Filipi je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
1: Děkuji za uvítání, dobrý den.
0: Paní Eva Filipi přes 30 let strávila jako diplomatka na Blízkém východě, působila v Iráku, Turecku, Libanonu, posledních 13 let v Sýrii, kde se trvala i po propuknutí občanské války a hájila zájmy všech občanů Evropské unie, protože pouze čeští diplomaté zemi neopustili. Já si paní Filipi na úvod dovolím jednu citaci. S koncem Evy Filipi vzniká v diplomatické aréně Sýrie vákuum. Ztrátu jejich zkušeností a odbornosti pocítí nejen Česko, ale i Spojené státy americké a v širším měřítku celé mezinárodní společenství. Konec citace to napsal Bloomberg 27. října, krátce před tím, než jste na dobro opustila Damašek. Tak už to Česko pociťuje to, že Eva Filipi není po 13 letech v Sýrii?
1: Já nevím, jestli to pociťuje Česko, tak bych si odvážila říci, že to Česku možná ani tak nevadí se současnou vládou.
0: A je to dobře, že to Česku nevadí?
1: To si myslím, že je špatně. Protože my jsme si tam vydobili to, co jste citovala z těch kanadských serverů. My jsme si tam vydobili docela dobrou pozici pro spojence, pro Ameriku. Jsme skutečně hájili jejich zájmy, US Protecting Power. Pro Evropany, když potřebovali, to je dle kodexu Evropské unie, tam jsme neměli podepsané memorandum, ale kdokoliv potřeboval, i Londýn už nebyl sice v Evropské unii, tam jsem pomáhala jednomu člověku a pak jsem dostala od ministra zahraničí Higa nádherný dopis. Čili my jsme si tam jakoby vybudovali pozici pro mnoho dalších zemí, nejenom pro Česko, protože z vězení jsme uměli vytáhnout i Čechy. Nicméně mám pocit, že ke konci mé kariéry se tady vytvořil náhled, že jsme jakoby příliš poplatní tomu místnímu systému, režimu. Což je samozřejmě nesmysl, protože jestliže bojujete o to, abyste dostala vězně z vězení americké, tak samozřejmě s těmi představiteli musíte být v kontaktu a musíte mít ten kontakt skutečně důvěryhodný. Oni vám musí důvěřovat. Takže to je pak ta jemnost vztahů, jak s nimi jednat, abyste byl důvěryhodný, abyste dosáhl toho svého. Plus to, že jsme mohli s těmi představiteli jednat, tak jsme mohli, kdyby Evropská unie chtěla, lecos ovlivňovat. Ale tím, že většina evropských států odešla, teď už se pomalu vrací někteří, tak to jsou gesta, to je gesto. Já odejdu a Asad z toho bude mít bůle hlav. Tak to není. Jestli mi rozumíte, to, že někdo odejde, je gesto, které vám k ničemu není, protože nemáte možnost s těmi lidmi hovořit a případně říct, hele, kdybychom udělali třeba vládu národní jednoty. V tom ohledu si myslím, že jsme byli jedineční.
0: A je to vůbec diplomacie? To gesto, že odejdu
1: to není,
0: a nebudu.
1: Z mého pohledu to není diplomacie. To už bych vůbec nenazvala diplomací. Diplomacie je právě o tom, že musím udržet dialog s každým i největším nepřítelem. Už ve středověku umajovský chalífát Umajja řekl se svým nepřítelem, musím udržet alespoň jeden jediný vlásek. Jinak to nejde. A když udržujete tyto vztahy, tak to není, že se s nimi identifikujete a že je chválíte a říkáte, jo, tenhle režim je bezvadnej, to vůbec ne. Ale musíte je pochopit. A když to pochopíte, tak můžete vnímat, kdy, kam až můžete. Čili diplomacie z mého pohledu není, když utnu vztahy.
0: Jak má vůbec Česko formulovanou politiku Sýrii nebo cíle, který chce v Sýrii dosáhnout?
1: Já si myslím, že to úplně formulováno na papíře není. My jsme, je to asi 3-4 roky, existuje jeden papír, kde jsme chtěli jakoby spolu s ostatními like-minded v rámci Evropské unie využívat našich expertíz k tomu, abychom přistupovali k Sýrii jiným způsobem, než Brusel a velké státy chtěli. To znamená daleko a podporovat rebely. My jsme se snažili vysvětlit těm hlavním hráčům, že jsme daleko od reality a že to škodí nejenom jim, ale škodí to hlavně České republice, Itálii a Evropě SAČ jako takové. Takže ta formulace byla jasná, využijeme naší české expertízy. Víte co, ono taky je někdy hraje roli personální otázky, to znamená, když tam máte nadšence, entuziastu na třeba v pozici ředitele blízkovního odboru, který tomu rozumí a ví, že tohle přináší dobré výsledky, nebo když je tam někdo jenom jako úředník, tak pak i ta formulace může být, ale vlastně se to neaplikuje. Takže já jsem vždycky byla ten, kdo bojoval o to, aby byly prognózy takové, které by pomohly Evropě a naší republice. Nikoli to, že tam je válka, migrace, vysmigrace. Česká republika byla hrdiná a odvážná v roce 15 a 16. Velká migrační krize. Tak jsem tu byla na konzultacích a tak mi vláda říkali, ministr zahraničí, máte recept, jak to, že my jsme nechtěli migranty. A navíc na ty syrské migranty se nabalovali úplně jiní Afgánci a říkali, že jsou to Syřani, že to byl tehdy vlna, že utíkají z války. Jim říká, vím recept, pomožme té zemi uvnitř. Jenomže to nebylo politicky korektní. Brusel, tam, co bylo pod ty lokality pod Asadem, to teda ne. My pomáháme rebelům. Ať už to byly nejrůznější džihadisté, Islámský stát, tak radši budeme pomáhat těm rebelům proti sekulárnímu Asadovi, byť despotickému systému.
0: Ano, Bašar Asad v našich médiích byl hodně a často je vlastně i teď vykreslován jako diktátor, který má krev na rukou, který použil chemické zbraně. Vy jste měla možnost se s ním osobně setkat. Po jaké době, co jste v Sýrii začala působit, byla ta příležitost, ta šance se k němu dostat?
1: Tak nejprve se setkáte, když předáváte pověřovací listiny a protože mě baví trošku debatovat, tak jsme to nenechali na počasí, ale mluvili jsme trochu o politice. Pak to bylo hlavně za prezidenta Trumpa, kdy už byly jisté vzkazy z Washingtonu a v takovýchto systémech vám nemůže odpovědět nikdo jiný než přímo prezident Assad. To nemůžete jít na odbor, ředitel odborů, případně. Já jsem vždycky začala u šéfa Národní bezpečnostní rady, a on mě pak vzkázal, že mám jet s Asadem tehdy a tehdy. To, co jste řekla, krev na rukou, samozřejmě v médiích, mainstreamu, se tito lidé vykreslují tak, jak jste to řekla, ale vzpomínám si, když ještě když jsem sloužila v Libanonu a byl premiér Hariri, tak Švédsko tehdy usilovalo o to, aby zrušili trest smrti. O to my usilujeme jako Evropa i v dalších zemích, že? A ten Hariri, ten se na ní, já se mu líbila, Švédka, ten se na ní podíval, usmál a říkal, paní velvyslankyně, víte, na Blízkém východě má každý ruce od krve. To my nemůžeme udělat. Jo, čili to je takové klišé, mít ruce od krve, dobře, tak co bychom museli teď po jednotlivých událostech a to je... To jsou systémy, kde možná vám vadí, že tam prostě uvězní někoho, kdo má jiný názor, ale umíme něco lepšího s nimi? Neumíme. My neumíme aplikovat naše hodnoty a tím neříkám, že jsem proti našim hodnotám. Užijme si je tady. A hlavně je neužívejme jako klišé, žijme ty hodnoty, každý z nás. Já jsem pro tyto hodnoty, ale hodnoty... musím umět to, jestli takovéto hodnoty demokracie. Já jsem přestala mít ráda even, dokonce slovo demokracie, protože to je zneužitelné, jsou klišé, demokracie, lidská práva a tohle. To je, to, z toho se stávají prázdná slova, nebo také slovo pro západní. My jsme Západ, Česká republika. Já mám ráda, když se věci nazývají pravými jmény a nezneužívají se tyto pojmy.
0: Když jste zmiňovala, má jiný názor, uvězníme ho, co jiného s ním můžeme dělat, čili myšlenka nebo představa, že no, tak ho necháme žít i s tím jiným názorem a ať si ho prosazuje.
1: Jo, určitě tam bylo mnoho skupin. Je to myslitelné. Tam bylo mnoho skupin. Já nemluvím o ozbrojené opozici. To už pak bylo něco, co skutečně myslím, že naše podpora ozbrojené opozice byla nepřijatelná, ale byla. Uvnitř se mnou chodili ti oponenti, tam bylo 33 uskupení jenom v Damašku, a chodili za mnou s dobrými myšlenkami, řada z nich už byla po vězení. Čili ten pohled, že tam nesmí být žádná opozice, není pravdivý. Jako tito lidé, jsme je pak pozvali sem do Prahy za knížete Schwarzenberga, aby se tady bavili s našimi, aby jim vysvětlili, jak to je. Čili ta opozice jako taková existuje, já tomu říkám trochu šedá zóna, protože to samozřejmě nemůžou jít ze zbraní na Asada, ale existují jejich negativum je, že syrská mentalita je velmi individualistická a oni nejsou schopni se dát dohromady. Čili proti Asadovi byly nejrůznější skupinky, i ten lékař můj nebo náš šéf italské nemocnice, když to začalo, vytvořil stranu a scházeli se každý večer až do doby, než se pohádali. Takže oni mají takovou zvláštní individualistickou mentalitu, včetně exilové opozice také. Tam byl jeden za druhým pořád jako někdo jiný, protože nebyli schopni se dát dohromady. Istanbulská, pařížská, riádská, káhirská, moskevská. Prostě oni nemají, tu mentalitu mají velmi individualistickou.
0: A jak moc vzdálenou mají mentalitu od té naší? Když jsme tam chtěli vyvážet revoluci nebo demokracii?
1: Ti na začátku těch událostí Syřané, když jsem tam stýkala mladí Syřané s úžasnými myšlenkami, chtěli reformy a chtěli dignity, chtěli důstojnost. Oni nevyšli do ulic, no, tam moc těch demonstrací nebylo, nevyšli do ulic s tím, že Asad musí odejít. To byla spíš exilová opozice. Jenomže já bych si nedala představit, že z exilu, já už, ano, z exilu, že se tam jaksi dopraví ti to, co žijou ve Washingtonu a v Londýně, že tam budou vládnout, oni už tu zemi pořádně neznají. Já bych ještě k tomu dodala jednu věc, která vám asi bude znít jako nepravděpodobná, ale Syřané, jak tam mají tu hlubokou historii, tak když máte chytrého Syřana a chytrého Evropana, tak on je tady. Jako skutečně tam samozřejmě to v každém národě máte chytré a nejchytřejší, ale chytrý Syřan velmi dobře umí pracovat s myšlenkami a se Západem a s Východem a s Čínou a velmi dobře eklekticky si vybere, co potřebuje.
0: Paní Filipe, vy jste velmi zkušenou diplomatkou, jak jsem říkala v úvodu, opravdu legendou české diplomacie. Který stát má dobrou diplomacii? Dělá dobře diplomacii?
1: Já si myslím, že každý stát usiluje o to mít dobrou diplomacii. Takže já bych těžko teď vyjmenovávala země, které mají výbornou a které nemají. V průběhu těch mých 30 let já jsem se setkávala s výbornými diplomaty, ať už byl z Ománu, nebo Íránu, nebo Ruska, nebo Číny, anebo jakýmkoliv, třeba v poslední době Italové měli výbornou diplomaci. Ale víte co, ono, jedna věc je, že tedy ministerstvo udělá nějakou strategii, ale druhá věc je, kdo ji naplňuje. A pak tam musíte vidět osobnosti, které jsou oddané, a které chtějí něco udělat. A tam potom se dá říct, že to je výborná diplomacie. Já už jsem jednou zmínila, že třeba Rusové mají velmi dobrou diplomacii, protože zvlášť jako v oblasti Blízkého východu, oni mají zkušené arabisty, jaksi jednání s Alexandrem Jefimovem v Damašku, velvyslancem Ruské federace, bylo vždycky velmi, velmi dobré, protože oni to umí. Tím neříkám, že jiné státy to neumí, ale hodně záleží na tom personálně, koho vyberete, jestli je vnímavý, jestli to chce udělat, jestli to chce někam posunout. Dobře, jsou diplomaté, kteří sedí a pijou šáňo. Ale pak jsou diplomaté, kteří chtějí něco udělat, že?
0: Což byl váš případ.
1: No, tak jo, já jsem to chtěla sunout, to je pravda.
0: Zmiňovala jste Rusko, tam v současné chvíli svého velvyslance Česká republika nemá. Měl by tam zase být?
1: Z mého pohledu ano. Z mého pohledu ano. Protože Rusům, Putinovi, bude úplně jedno, jestli tam jsme nebo nejsme. To jsou ta gesta. My si myslíme, že tím ublížíme, jo, což byl Sýrie, Damašek. Odcházíme a Asad to prostě nesnese, protože my přece Evropa určujeme chod dějin. Tehdy kníže Schwarzenberg řekl, Asad nebude mít více nebo méně spánku, jestli tam jsme nebo nejsme. A já chci informace z terénu. Ten to rozhodl a pochopil, že toto gesto, my Evropa si hrajeme na to, že my určujeme chod dějin. Už dávno ne. My jsme jenom malinká část této planety. Vemte si celou Asii, Čínu, Rusko, Latinku, BRICS. Jo, my bychom se měli skromně naučit, že my nejsme ti, kteří budou určovat chod dějin na celé planetě.
0: Čili takové to, s Putinem se nebavíme, to je agresor. Zajímá to někoho, to, ten náš postoj? Dopadne někoho? Všimne si toho postoje někdo?
1: Jak to myslíte, kde? Nebo...
0: Našeho, tak... Nemáme svého velvyslance, často ano. Slycháme, s Ruskem se nebavíme, to jsou agresoři, ano. Tam se stavíme zády, nemluvíme s nimi, mluvíme jenom s Ukrajinou, tak mě zajímá, jestli toho našeho gesta si někdo jako vůbec všimne, jestli k něčemu je.
1: Myslíte na straně Ruska? Nebo teďka, na straně...
0: No, ano.
1: Já si myslím, že možná to řeknu příliš ostře, ale já si myslím, že jsme maximálně směšní v tomto ohledu. Jako mít silácké proslovy, on je agresor a s ním se nebavíme. Česká republika, malá nebo středně velká země. Já myslím, že bychom měli být trošku pokornější a jak si dávali do mozaiky to, co prospěje nejen nám, ale třeba i Ukrajině, ale třeba i Rusku. Já myslím, že jedině tak se dá dělat dobrá diplomacie. Tyhle ty černobílá vidění světa podle mě vedou, jak se to říká, do černoty.
0: A já ještě navážu, ten, kdo se s Ruskem baví, podívejte třeba Viktor Orbán, který ho navštívil, tak co se potom odehrálo.
1: To je dehonestující.
0: Zároveň to musí být asi silný člověk, protože potom ano. Musí snést tu vlnu kritiky a musí to ustát. Ostatně i vy jste zaznamenala na svou adresu vlnu kritiky poté, co jste Bašára Asada od něj vlastně převzala vyznamenání a další
1: tak to,
0: věci.
1: Ano. Tak ano. A jenže my bychom měli pochopit, pro mě je to velmi dehonestující, co Brusel dělá s Maďarskem. Už jenom to, že některé schůzky, oni mají teď předsednictví, prostě přesunuli do Bruselu, že nebudou jezdit. To je špatně. Jaksi, kdo jsem já? To už právě říkal Schwarzenberg. Kdo jsem já, abych řekl, že Assad musí odejít? Kdo jsem já, abych řekl, že to Orbán dělá špatně? To je jedna pravda, ale těch pravd může být 7. Chápete mě? Tohle mě hrozně, hrozně vadí, velmi vadí. Jako jestli se Orbán o něco pokouší, zaplať pánbu za to. Protože ta válka nemůže jít do nekonečna. A nebo my chceme, aby... A navíc tím, že ta válka existuje, je blizoučko. Všimněte si, já jsem po mém návratu viděla, jak ti naši lidé, naše populace je nejistá. Co bude? To není dobře udržovat. Já bych měla především dělat všecko pro to, aby se to příměří uzavřelo, ať už jsou podmínky jakékoliv, ale tvrdě černobíle, až Ukrajina bude celistvá a on odejde, takhle to prostě nedopadne a to už snad všichni vědí. Ale proč jsme měli to černobílé vidění, to se zeptejte tady teď naší vlády.
0: Všichni to ještě nevidí, paní Filipi, bohužel. Ano, vy jste se navrátila vlastně po 32 letech z Blízkého východu, po 13 letech strávený v Sýrii, ještě tak nešťastně, že na zimu jste se vlastně vracela. Do jaké společnosti jste se vrátila? Jak se proměnila česká společnost za těch 32 let, i když s nějakou pauzou vy jste tu 2 roky pobývala?
1: Já vím. Mně přijde, že poznávám teď Česko a trochu se smutím.

0: špatně. Takže to, co vidím, populace z velké části je velmi nespokojena, v obavách, finanční náklady rostou. I já jsem nadskočila, když mi přišla daň z nemovitosti dvojnásobná, bezvadný, tam mi přijde nemorální. Protože si vy postavíte, ušetříte a pak platíte daně. To je nemorální. A čili snažím se, ta společnost je také velmi konzumní. Když se vrátíte ze země, kde lidi nemají vlastně co jíst a jsou vděční za placku chleba a teď prostě už jenom koukáte, co nabízí Lidl a Billa, a tak jo, je to velmi konzumní. Dobře, já to nezazlívám lidem, že si kupují dobré maso a já nevím, dobré sýry, to vůbec ne, ale přijde mi taky uzavřená, uzavřenější, což zjišťuji tam teď aktuálně, nebydlím úplně v Praze, protože jsem tam musela hlídat dva nemocné pejsky. A tak taky vidím ty toxické vztahy, že lidi jsou uzavřeny, jako se bojí. Nebaví se radši o některých tématech, anebo když se baví, tak už nenechaj domluvit toho druhého, když má jiný názor. A já si myslím, že vy můžete mít jiný názor, než já mám, ale pořád se můžeme bavit a dojít k nějakému výsledku. I v debatě dojdete k výsledku. Takže zvykám si, zatím to ještě stále neumím. Někdy jsem i plakávala, protože je to veliká změna a vy jste doma, vy chcete být doma. Takže máte tu úplně fantastický lidi, musíte si vyhledat ty, s kterými se rozumíte. Je to zvláštní, zvykám si.
1: A chybí vám Sýrie, chybí vám Damašek, chybí vám vaše působení?
0: Až do této chvíle ani ne. Mně chybí působení, mně chybí ten drive, že mě hrozně bavilo, že když vás ta práce baví, tak děláte 24/7 a naplňuje vás to a máte sílu. A vlastně se i v té válce chechtáte a rakety vám padají. To je velký šok, ta změna. Ale tak samozřejmě jsou další aktivity, které dělám. Až do této doby mě ta Sýrie úplně nechyběla, že mám pořád co poznávat. A teď posledním týdnu si říká, sakra, to bych ráda do toho Damašku se podívala. A jako jo, jako Blízký východ je zajímavý, je to náš soused a my bychom ho měli spravovat rozumně. A to ne vždy děláme.
1: Moc děkuji, že jste přišla. Moc si toho vážím.
0: Já děkuji za pozvání a mějte se moc hezky. Ať se daří České republice, ať se daří Čechům, ať se daří Evropě, ale nesmíme to moc pokazit.
1: Naším hostem byla Eva Filipi.

0: matka nám nešla. Pojďme spolu na plán.
1: Radio Xaver.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Tak tady je potřeba říct 2 miliony, tady uděláte na streamu vy za večer, já ne, proto pro mě je to
2: ale
1: trošku víc
2: peněz. Ale ne, vy to zlehčujete, prostě na to, co ta země má, jsou horší věci.
1: Ale já vím, já vám dávám za pravdu a teď si říct, vemte si, jaký byl humbuk kolem Páva. To trvalo snad měsíc, dokola furt to samé média.
2: Dvojmetr, no.
1: Dvojmetr. Vlastně. A teď záhy tahle vláda nastoupí k moci, tak se chová úplně stejně.
2: Jasně.
1: Ani si nedá žádný detox jako pár měsíců, aby ukázala,
2: že jsme. Vy jste si snad lepší. Myslel, že to bude jinak?
1: Já ne, ale nečekal jsem, že to bude tak rychle. To mě zaskočilo.
2: To máte možná pravdu. Ale já teda mám Filipa Renče rád, musím říct.
1: To není nic, to není o něm. Hejte, mě kdyby zavolala Jana Černochová a řekla, pojďte dokumentovat moji cestu z Česka do Ameriky a z Ameriky zpátky do Česka.
2: Kasacink,
1: topí ODS, tak okamžitě jedu. No a protože jsem kamarád, tak ještě řeknu, a nebylo by tam ještě místo pro Xavera v tom letadle? To bych udělal.
2: To byste udělal?
1: Řekl bych, on je taky dobrý dokumentarista, mohl by letět s náma.
2: A nemohla by ještě paní Sommerová?
1: Třeba.
2: Aby to bylo trošku...
1: Vyvážený, ne? No.
2: No jo, tak chápu, že to... No ale nikde jsem to neviděl v médiích, jenom viděl jsem to jenom na tom Praha IN.
1: Ty média nemají tyhle ty věci o téhle vládě úplně rád, víte?
2: Jo.
1: Mají radši Páva a Schillerovou.
2: Dvojí metří. No, je to jasný, že to je totéž bledě modrý, nic se nezmění tady v těch věcech, ale já jsem ty dva dny teda sledoval tu sněmovnu a oni prohrávají.
1: Prohrávají. Já jenom ještě k tomu chci říct, já se nemůžu dočkat, kdy to půjde teda do kin, ten biják. Renčův, co? No. Musím říct, že po dlouhé době půjdu do kina.
2: Jo, vy chodíte na takovýhle, no?
1: No, já mám rád tyhle ty věci, jako originální, víte?
2: No, je to blbý samozřejmě, a ale co, jako?
1: Jasně. No, ale zpátky je sněmovně. Máte pravdu, že to normálně projeli, ne, ta vláda? Se svojí sněmovní většinou oni to projeli.
2: No, já nevím, kde je chyba, protože představa pár let zpátky, jo, vezměte si jako Topolánek, Paroubek. Myslíte, že by toto mohlo takhle dopadnout?
1: No já myslím, že kapitánovi Faltýnkovi by se to nestalo, ku příkladu. A teď vidíte?
2: No je to děs. Viděli jste ty cedulky, bojíte se nás, nechcete diskuzi, jak měli v té sněmovně. Oni jim teď dávají na zadek, ta opozice byť je slabší, tak teď pozoruju, že je silnější. A mám obavu, pane Holče, nebo obavu, mám proroku tomu všemu, že to je trend, že to tak teď bude.
1: Ale on to, víte,
2: oni
1: co?
2: Oni jsou nejednotní.
1: Jo, tak to jo, no tak jejich pět, ne?
2: Jejich pět, každý má jiný představy, no. Teď údajně z Pirátů, to mě říkal někdo, myslím, že vy.
1: Já jsem to byl, no.
2: Že už jediný Pirát tam chce zůstat a to je...
1: Tak víte, on, já mu rozumím Ivčovi, protože on nechce odcházet od rozdělaný práce. On rozdělal tu digitalizaci a nechce prostě od toho odejít předčasně.
2: No, nerozdělal nic, jako jo, ale nechce odejít od korítka. A teď si představte, kolik těch Pirátů je a korítek je málo. Teď se tam dostali jenom někteří, no. Tak ti ostatní říkají,
1: a víte, kdo tam taky má korítko? Váš oblíbenec. Pan, víte kdo?
2: Elefant.
1: Pan Elefant. Vy jste si nevšiml pana Elefanta, že on je jakový jako osobní bodyguard Ivči.
2: A počkejte.
1: Občas, když někde má Ivča vstup, tak je vždycky kolem pan Elefant.
2: Jo, páprdové. Bílý páprdové.
1: Bílý páprdové s fašistickýma sklonama.
2: To je blb. Ještě teď, když to takhle řeknete, toto opravdu může vypustit zuby jenom někdo, kdo je úplně jako...
1: Jenom pan... Elefant. Jak mu říkáte? No.
2: Elefant, ale jsme nějak jinak. No, to je jedno.
1: Řekněme profant.
2: No a jak hodnotíte, to mi pane Holče řekněte, paní Olinu v pozici, když ji vidíte za tím pultem ve sněmovně, že řídí schůzi?
1: První, co já vidím, že ji nevidím, ona je malá na tu lavici.
2: A z toho jsem měl stranu, každý jsme nějaký.
1: Ale ne, to působí komicky. Já si do dneška pamatuju skvělej moment ze sněmu ODS, když kandidoval dvoumetrovej Topolánek na předsedu a proti němu šel Pavel Bém, který měří asi o půl metru míň. A protože Topol jako stávající předseda měl to přednostní právo projevu, tak samozřejmě celý ten pultík a všechno připravili na něj. A bylo to připravené na půlmetrovýho chlapa. A pak přišel Pavel Bém a nebyl vidět téměř. Ne? A já vždycky, když vidím Olinu, tak si říkám, sakra, on je to tam na ní moc velký. A teď to myslím metaforicky. Ona se tam ztratila, najednou není vidět. Teď ona byla jednou z nejviditelnějších tváří Pirátů. Já myslím, že o to sociálno se zajímala upřímně, že to byla jí parketa.
2: To si taky myslím.
1: A vidíte, a teď najednou nic.
2: To sociálno. To si taky myslím a to svědčí o tom, že se tam něco děje. Protože my nevíme, co dělá Hayato, my nevíme, co dělá Olina. U těch stěžejních prostě...
1: No tak to by normálně bylo na oznámeníčko už, ne? Co dělají, ne? Co se děje?
2: Že bychom měli...
1: No já myslím, napsat... že jo.
2: Přinejmenším vyslat signál.
1: Jo.
2: No, podívejte, ještě když jsme teda u toho, to mě ještě musíte vysvětlit, se v tom pohybujete. O čem to svědčí teď, když se na to dívám a vidím, jak ta koalice je nesoudržná, tak o čem to jako svědčí?
1: No, že je to celý umělé, že je to sešroubovaný nebo slepený jenom namířený proti jednomu člověku, proti Babišovi, za každou cenu a teď vidíte, jak to rupá v těch švech, který nejsou ani pořádně sešitý. A vemte si, jak rychle, jak jsem říkal, že mě překvapuje, jak rychle jako se to bortí. A vemte si ty poslední kroky, jako ty pokusy o pomoc lidem, jak jsou zoufalí. Ten bůr Jurečku, nebo vládní bůr, kde se ani neshodli, jestli je to do milionu čistýho nebo hrubýho, tak váš oblíbenec Kalousek, víte, co jim na Twitteru napsal, jak jsem říkal, že je velký táta koalice, tak Jurečkovi napsal, už vyhlášení té pomoci byla ostuda. Odpískejte to, co nejrychleji celý. Tak i on to vidí dobře, protože je lišák a zkušený politik samozřejmě, tak vidí, jak je to celý špatný. A je na té vládě vidět, že strašně rychle, aby v rekordním čase se jí podařilo vlastně se stát směšnou. Nebo přiblížit se směšnosti. Každá vláda se nakonec do nějaký míry stane směšnou, když dlouho vládne, to se vám nevyhne, ale těm lidem se to opravdu daří velmi rychle.
2: No uvidíme, no. Oni s tím zacvičí volby na podzim. No, mimochodem ještě všiml jste si, že teď se objevily v některých médiích články, že lidi teď po tom covidu nechodí do divadel na koncerty?
1: Tak vy chodíte snad furt, ne?
2: Já nechodím vůbec.
1: Ani už do Národního, jak jste chodil furt?
2: Ne. Nechodím nikam. Nevím proč, jestli jako je to tím, že ten Netflix jako má ty dobré... Nevím, mě to prostě teď neláká, ale to začne. Jo? Půjdu si někam podívat na muziku, ale budu mít zase pokoj. Něco se děje v té společnosti.
1: A nevím, nějaký seriál od Olgy Sommerové v České televizi třeba, nebo co by drželo lidi doma, nebo co?
2: No, běží seriál o Ukrajině v televizi. Jo.
1: No ten non-stop.
2: Když to zapnu, kdykoliv nevím, jak ostatní země, občas tam teda hodí fotku nějakou z Jižní Moravy, aby to pořádně vzalo za srdce, když nemají dobře rozbitý barák. Já co si o tom, to je průser, pane Holče.
1: Co?
2: No víte, co se jim stalo?
1: Komu?
2: O České televizi.
1: Že nemají prachy?
2: Ne, že dali fotku, mluvili o Ukrajině a dali tam jako ilustrační fotku z Jižní Moravy po tornádu.
1: No já tomu rozumím, jim už to splývá, že jo? Jak jedou furt tu Ukrajinu, tak už to nerozlišujou, no.
2: Tak chápu, že to dělají za pár korun.
1: Za takový drobný bych neřekl.
2: No tak 7 miliard, co to je dneska?
1: Přineste někdy do Vilzonky, já bych chtěl vidět, jaká je to kupa peněz. Přineste je.
2: Máte takovouhle touhu?
1: Zdá se mi o tom, no.
2: Jo.
1: No vy říkáte, pro vás jsou to drobný, vy už jste tam splynul s tím barákem.
2: To ne, ale není to tolik peněz, aby někdo musel tam dávat pozor na to, co tam dává. Může stát taková chyba.
1: A tak řekněme, že helejte, může to být jednoduchý, třeba paní Somerová zrovna opravdu točí hezký nový dokument s nějakým slušným rozpočtem, tak dnes byly už kačky na ukrajinský baráček, tak tam dali barák z Jižní Moravy, ne?
2: Tak je to tak.
1: Občas barák jako barák rozbitý. Ne?
2: Představa, že paní Somerová, která leže, ona je lhářka, víte, bohužel, ona má velkou neúctu k faktům a takovýhle lidi nemůžou točit dokumenty. Dokumentaristovi musíte věřit. To je něco jako lékař nebo advokát.
1: To jste řekl moc hezky.
2: A paní Somerovou jsem chytnul u lži. Tak, u série lží,
1: viděl, jak
2: že jsem ji takhle chytnul za uši a vykoupal jsem ji v tom.
1: Já jsem viděl, jak jsi ji vykoupal ve streamu.
2: A tak jsem se těšil, že na mě podá tu žalobu.
1: A nic?
2: Nic.
1: A ani teď nepřišlo nic?
2: Ne.
1: Nahlášeníčko žádný?
2: Ne.
1: Ne?
2: Ne.
1: Tak to je potupa, ne? To je takový povrdání, ne? Mm-hmm. Co?
2: A další usvědčený lhář je takový ten trouba, co je s dítěma trabantama. Ten.
1: Ježíš, ten, co furt všude s tím otravujou, ne?
2: No jak
1: to v jednom kuse s tím otravovali. Teď zapnete Českou televizi, tam Ukrajina, předtím byla
2: Priban,
1: éra.
2: Priban.
1: Jo, předtím byla éra, jestli jí zapnul a byly tam tyho trabanty, ne?
2: Tak to je taky lhář prostě. Lhář. Můžu tím lidem věřit.
1: Teď máte na kolem světě, sebe lháře.
2: Na světě jsou poslední dva lidi, kterým se dá věřit, pane Holče, a to jste vy a to jsem já.
1: To máte pravdu.
2: Protože jinak je to všechno v rozvalinách.
1: Jde to podepsat někde, tohle?
2: No tak já myslím, že každý ví.
1: Tak
2: to.
1: To.
2: No. Miloš Zeman měl projev.
1: Projev to se mu povedlo.
2: Rozhovor.
1: To se mu povedlo. To byl starý dobrý Zeman, ne? Já jsem viděl, jak si to užil, tu Pekarovou. Prokletí český politiky a to byl starý dobrý Zeman.
2: No ale mně přišlo, že tím jí dal hroznou vážnost.
1: Já, to se mi nezdá.
2: Ne. Jako prostě, já bych právě ještě před pár měsíci řekl, že paní Pekarová bude pod rozlišovací schopnosti Miloše Zemana.
1: To nevím, tak ona je tak viditelná, takovej snadnej terč, že tak jako na co sáhne, tak dokáže obrátit proti sobě, že ne. Mě Miloš Zeman potěšil tentokrát s tím rozhovorem.
2: Navíc ona teda ještě na to zareagovala dobře. Ona řekla, že je pro ní čest, že o ní ten prezident hovoří.
1: No jo, tak to říkají furt. To už není nic novýho.
2: No ale je to jako, otočilo mu to trošku. Vypadal svěží, ne?
1: No vypadal dobře. Já jsem to říkal ve streamu, že hejte, mě by zajímalo, co se stalo v té UVNce, když on tam byl. Že tomu Tajvancovi, že ten Tajvanec vyrazil z té UVNky takovou zprávu. Vzpomínáte si, že jak to bylo, vyhlídka nebo prognóza? Prognóza je krajně nejistá.
2: Krajně nejistá.
1: A máme půl roku potom.
2: A je krajně
1: a podívejte jistá. Se, jak je to, jaký on je v formě. Ale non-stop, aniž byste tam musel vracet nebo něco. Že jo?
2: Já jsem čekal, že se omluví.
1: No tak to snad ne.
2: No jsem čekal.
1: Vy jste,
2: já bych se
1: jste prošel nějakým dobrem, nebo vy jste čekal do těch senátorů, který po něm jdou, že se omluví?
2: Udělali jsme chybu. Každý má právo na nemoc, Miloš Zeman byl nemocný.
1: No tak to asi bude muset dneska ukončit tady. Jako
2: ne, o to nejde, tak jenom abyste věděl, že myslím pozitivně. No.
1: Jo.
2: Ale čas, pane Holče, no, měl byste říct, máte to tady krásně sepsané.
1: No jo. Máme. Já tady, víte, koukám na ty polobotky a na to kupátko. Mě to nedá.
2: No,
1: ale já nám to zamluvím, co?
2: Víte co, mě z toho vynechte a jeďte vy.
1: To vás bude mrzet.
2: A já potom to budu lajkovat na sítích.
1: A ježišmarja, s kým si tam rozbalím mapu? Kdo mi pomůže číst?
2: Já s váma pošlu paní Stonikovou. Ona je dobrá společnice.
1: Já to vidím, to nepochybu. Já vidím, že vám se nechce jako přinést oběť. Žádnou. Ale to není nic novýho. Podpora. Musíte říct.
2: Na transparentním účtu XTV se občas někdo uvolí a pošle nám na cíga a tak. A my jsme za to rádi, protože co si budeme říkat? Vlastně tak to je.
1: Tak to je. No na cíga je to asi vám, ne? Spíš.
2: No tak ale... vám, vy taky jako si dáváte ty doutníky.
1: Dobře.
2: Nedělejte se pořád lepším, pane Holče, než jste.
1: Tomáš Pokorný, děkujeme za podporu a na pionýrské šátky pro mistr z Vlzonky, modrou barvu na vlasový přeliv pro soudružku MPA a detektiva, který by našel neviditelné piráty. Vidíte. To je vtipný. Děkujeme. Tomáš Pokorný, náš věrný divák a podporovatel. A stejně tak druhý Tomáš, Tomáš Sova. Taky nám poslal příspěvek. Jo. Vilzonová 9210 na ukrajinské poštovní známky a náhrobek, pardon, pomníček EU. Vidíte?
2: Víte co? To je vidět, jak oni to pečlivě sledují.
1: Jo.
2: Takže děkujeme za to, děkujeme. Těšíme se na další samozřejmě. Že...
1: Já doufám, že už jste založil tu stavební firmu na, ty, na stavbu těch pomníčků EU. Co?
2: Jo, jo. Už to pomalu.
1: SROčko dám. Už to, už to je. Dobře.
2: Pomníček.sro, nebo jo, to bude nějak něco. Tak já se těším na příště, pane Holče.
1: No já taky. Jo. A to už bude z novýho, co?
2: Naposled si řekneme, toto jsou poslední slova z takovéto Vilzonovky, tak jak jste ji znali.
1: Historická.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Končí sociální demokracie?
2: To fakt nedovedu si představit. Já myslím, že ona už dávno skončila. Sociální demokracie v podobě, v jaké někdy mohla být chápána. Takže to, jestli skončí ještě formálněji, to už není podstatné. Prostě já tohleto nedémonizuji. U nás má a je oprávněné, aby byla levicová strana, která je někde v kategoriích Konečné a Maláčové. Má být, protože je nenulová množina lidí v naší zemi, kteří mají přesně stejné názory a tak dále. Já je nikdy volit nebudu, já taky doufám, že nezískají výrazný počet hlasů, ale to, že by taková strana směla existovat, to já bych považoval za férové a naopak, čím to bude jasnější, že je taková strana s těmito názory, tím lépe. Horší je to zakrýt úplně způsobem. My se radujeme, že nemáme zelenou stranu v parlamentu, stranu zelených. My máme půlku našich politických stran totálně zelených, jenom to nemají v názvu. Takže mě jako totálně maláčovské a komunistické uvažování v mnoha stranách bolí opravdu víc, než to, že si se oni, tyhle dvě skupiny lidí, spojí nebo nespojí.
1: Minulou sobotu jsme sledovali krizový sněm motoristů. My nebudeme předstírat, že nevíme, kdo jsou motoristé, protože oba dva známe Petra Macinku. Vy jste spolupracovníci roky, ještě na Pražském hradě a v IVK, a zároveň Petr spolupracovníkem našeho XTV. Možná o to můžeme být upřímnější, když budeme v dobré víře říkat, co si o tom myslíme. Začalo se mluvit o znovu spojování s Robertem Šlachtou, to prý nevyšlo. A motoristé, jejichž program já z velké části podepisuji a podotýkám, že dnes na novinkách je volební kalkulačka, kterou jsem poctivě vyplnil a vyskočil mě motoristé, že ze 70% máme shodu a že bych je měl volit. Nicméně, ty výsledky pořád ukazují mimo sněmovnu. Tak to řeknu na rovinu, kde dělají chybu Macinkovci?
2: Tak já zaprvé k tomu programovému, já jsem neviděl tadyhle to a ještě jsem si nikdy tuhle volební kalkulačku v životě neudělal, ale já a priorně předpokládám, že ze všech politických stran kandidujících v naší sněmovně by mě to dalo stejný výsledek jako vám, že by mě ze všech programů byl nejbližší program motoristů. Čímž byste řekl 70%, to si nedovedu odhadnout, ale samozřejmě se můžu zbláznit názory, které mají na školství, a můžu se zbláznit z názorů, které mají na zdravotnictví třeba, to, nebo to nejde, ale připouštím a odhaduji, že bych ze všech politických stran se nejvíc shodnul s nimi. Ano, to rád podepisuji a říkám to tady nahlas.

sedm stop, přesto zdál se tak malej, když stál vedle ní s hlavou svou svěšenou. A já, i když rád blížím své míjím cvalem, tak řekl jsem

napětí věděl, zda při smyslech jsem, jestli spím a nebo bdím. Vždyť pravdu-li měl, tak já jsem na tom bledě, neb můj život byl pro mě dosud jediným. Rád přiznávám, že jsem záviděl skoro, leč pak jsem si řekl, tady není o co stát. Vždyť žít sedmkrát s jednou ženskou je horor.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Ve středu jsem to pochopil, v uhláku černál svět. Za okny bylo bílo, v kamnech se netopilo. Ve středu jsem to pochopil, jsem dobrý tahoun cizích byl.

0: Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Tohle je pořád na Férovku, já jsem Petr Holes a se mnou ve studiu je jako pokaždé politolog Jan Kubáček.
2: Všechny zdravím a dneska možná překvapím, protože se jdu dodívat úplně jiným pohledem.
1: No, a dneska máme velký detox. Slíbili jsme si i sami sobě, že si dáme detox od Petra Fialy. Dneska se ani nebudeme pouštět potlesk, to jsme si užili minule. A zaměříme se na opozici, protože... Určitě opozice prostě bude chtít se dostat k moci po příštích volbách. Příští rok budeme mít eurovolby, které si myslím, že budou takovou rozsvičkou před krajskými volbami a hlavně sněmovními volbami v roce 2025.
2: Myslím si, že si zažijeme takovou termínu. Malou Británii, že v podstatě uvidíme, jak Britové prožívali eurovolby, dokud byli v Unii, protože to vždycky byly nejbouřlivější kampaně. Všechno bylo povoleno a veškerý politický marketing neznal hranic, protože se prostě mohli vynadávat na Evropu a zkoušeli si spoustu technik, které potom používali v dalších kampaních, anebo je zavrhli, protože prostě na ty Angličany, Velšany, Skoty a Severní Iry nakonec nefungovaly. Takže jo, pokud někdo má rád, jako, tak se říká, takovou bojovku hrou a miluje politické kampaně a miluje takový jako neortodoxní slovník a jak se říká, takovou tu arénu, vše povoleno, tak ať se těší, protože příští rok to bude zvláště na jaře a zvláště v eurovolbách.
1: No vypukne masakr. Vlastně ono u těch eurovoleb je zajímavý, jak to vychází do těch národních voleb různě, protože to v Evropě mají symbolicky pětiletku, my máme politickou čtyřletku funkční, takže v tomhletom se to sejde volebně zajímavě. A
2: bude co bilancovat?
1: To určitě. A no hlavně pro opozici bude výhoda, že si myslím, ty eurovolby, že se konečně, nebo v těch příštích eurovolbách se prostě bude bojovat o udržení normálního tradičního života. A myslím si, že i národní demokracie versus unijní technokracie a že už to bude o to zajímavější a palčivější v tom, že spousta těch důležitých přelomových věcí, které vlastně přicházejí, nebo které symbolizuje Evropská unie dneska a Brusel nenáviděný, tak už se nás bytostně dotýkají, už to není žádná vzdálená budoucnost, ale zákaz spalovacích motorů, už máme termín, za chvíli zateplování domů povinný, pomalu zákaz grilování a tak dál.
2: Už se řeší kotle na uhlí, takže v podstatě už to jde opravdu, jak se říká, nám pomalu do lednice. Jo. Já si dovedu představit, že to bude souboj volebních letáků, kdy to nebudou letáky typu změníme tohle, zasadíme se o to, ale že vám opravdu přijde něco, co jsme zvyklí sledovat a pan ministr Nekula, kterého touto cestou zdravím, nám doporučuje sledovat pouze to, takže já jsem se zaměřil teďka na nákupní letáky, pokouším se z toho najít ten sport. No ale myslím si, že to bude dobrá průprava, protože můj odhad je, že pokud budeme fakt kopírovat strategie některých zemí, kde opravdu ty evropské volby jsou vždycky jako jedna velká repélie a jedno velké referendum o tom daném kabinetu a o spokojenosti, respektive o nespokojenosti s poměry, tak tam v podstatě začne chodit něco, a teď si doplňte jakoukoliv značku vašeho oblíbeného obchoďáčku a ještě oblíbenějšího nákupního letáku, kde prostě bude tentokrát jenom naboucháno to, že tam budete mít autíčko, budete tam mít práci, budete tam mít cestu do práce, budete tam mít, co se budou vaše dítka učit ve škole, budete tam mít, jestli budete moci ještě topit uhlím nebo nebudete moci topit uhlím, budete tam mít spoustu věcí, které se budou dotýkat vašeho jakoby ekonomického, právního a sociálního života. No a samozřejmě, jako vždycky nakonec, tak trochu kultury, takže bude tam i pár takových těch identitárních témat. Takže myslím si, že to bude fakt jako jeden velký boj, proto doporučuji cvičte slovy ministra Nekuly.
1: No, počkejte, teďka na letáku bude chodit i Nekulův varovný prst, ne? Bez něj nic nejde.
2: No tak ten já používám, tím si naslinuju.
1: No, ale řekněme, že dnešním tématem teda je, jestli opozice maká dost slovy Andreje Babiše a jestli může vyhrát příští volby. A kdo
2: vlastně dneska ta opozice?
1: Ano, jako předskok eurovolby, pak hned krajské volby a potom hlavně ty hlavní sněmovní volby. Protože už tady vidíme první salvo, kdy vlastně Andrej Babiš, šéf ANO a expremiér, který se na eurovolby velmi chystá, slibuje velkou vlasteneckou kampaň, což bude velká vlastenecká válka, jak známe jeho mobilizační schopnosti a schopnosti dělat mediální titulky. tak už vlastně zatočil kormidlem a ANO se bude prezentovat jako eurokonzervativní strana, což řekněme bude nějaký eurorealismus a la tradiční ODS kdysi. Vidíme tady nové rozvržení sil mocenské v ANO, je tady triumvirát Babiš, Alena Schillerová, Karel Havlíček a vlastně ANO má stínovou vládu. Do toho vidíme novou entitu mimosněmovní, což je hnutí pro Jindřicha Rajchla, jestli dokáže se dostat někam výš než nějaká 2-3%, která mu teď přisuzují průzkumy. Je tady samozřejmě SPD a její případná volební koalice s Trikolorou, což by taky znamenalo posílení opozice. No a pak samozřejmě ČSSD se bude chtít nějak znovu našlápnout na zpáteční cestu do sněmovny. Jsou tady komunisti, tam je hlavně viditelná jejich šéfka Kateřina Konečná v té europolitice.
2: To je v podstatě chybí strana.
1: Takže to určitě to budou zajímavé volby a problém pro vládu si myslím je ten, že ona bude tentokrát mít tu tvář Bruselu převážně, protože viděli jsme, co se stalo za předsednictví Česka. Byl zákaz spalovacích motorů, i když premiér Fiala sliboval za mě nikdy, což už pro ně je tak příznačný. No jak říkal ministr spravedlnosti Pavel Blažek, Petr Fiala nelhal, jenom říkal věci, které nemůže udělat, které nemohl splnit.
2: Což je ideální v pozici premiéra.
1: To je krásná nová definice lhaní. Politici rádi říkají, nemluví pravdu, když nechtějí říct, on lže. A teď máme novou definici blažkovskou lhaní.
2: Nový rozměr nepravdy.
1: Pojďme začít hnutím ANO, nejsilnější opoziční stranou a vlastně nejsilnější stranou ve sněmovně, protože ANO má vlastně o poslance víc než premiérská trojkoalice spolu.
2: Měla. Teďka
1: nebo
2: to
1: měla,
2: začíná,
1: teď už vlastně je to vlastně stejně, teď je to vyrovnaný
2: s očí do očí
1: s odchodem Ivo Vondráka.
2: Poslanec Vondrák.
1: S vondrákovskou otočkou.
2: Tak. A věřte mi, že to bude nakonec nejlojálnější poslanec ODS.
1: To je
2: můj odhad. Vím, že jsme se tady o tom xkrát bavili a došlo k tomu. Taky se to v něm nějak podcastově asi propsalo a vlastně dneska už slíbil bezvýhradnou podporu návrhům vlády, protože podle něj mají logiku, jsou nutné, jsou nepopulistické, takže prostě těch x let, kdy byl hnutí ANO, ve vládním hnutí ANO, něco reprezentoval i v tom Moravskoslezském kraji, něco doreprezentovává ještě jako hejtman Moravskoslezském kraji, tak je teďka smyto a bude to
1: on vymazal
2: reformátor.
1: Svoji vlastní minulost, jako to dělají totalitní režimy. Prostě
2: všechno
1: by mělo být zapomenuto. Ivo Vondrák, řekněme, nikdy nebyl politikem ANO, ať jsme féroví, ne?
2: Já si myslím, že on taky přemýšlí, co dělal posledních 7 let, ale nemůže si rozpomenout, ale bylo to prostě nějaký období hledání. No každopádně, jak se říká, srovnal řady. Ono vidíme u daňového balíčku, si myslím, že nakonec bude mnohem víc nespokojenců, spíše u Pirátů a spíše u částečně Starostů a Lidovců, než nakonec u Občanských demokratů a Ivo Vondráka. Takže on ten jeden hlas tu Ameriku, jak se říká, neudělá, mocensky to nepřevrátí. Možná by kuriozně se Občanským demokratům hodil na začátku, protože by to samozřejmě mělo obrovskou symboliku, protože by byli rovnou ti, kteří jsou naroveň tomu největšímu opozičnímu vyzývateli Andreji Babišovi. Ale bude tady hodně zajímavý předpoklad, protože my vlastně všichni očekáváme, že to bude starý, dobrý Andrej Babiš, to znamená i se svými nešvary, to znamená bouchne do toho, opře se a v podstatě ho bude všude plno, republiku projede 3x nejméně. Jen je tady nová okolnost a to je to jeho lakování na konzervativno. Já samozřejmě částečně rozumím tomu, že loví a uvažuje tu strategii, piluje optikou příštích voleb evropských a krajských, kamž prostě chodí méně voličů, voličů, kteří se spíše jakoby politikou nějaký dlouhodobě sledují, mají na ní hotovější názor. Jsou to lidé, dejme tomu, jakoby aktivnějšího typu a je jedno, jestli to je malý živnostník, nebo to je místní člověk, který se prostě věnuje svému okolí, nebo něco rozvíjí, nebo je to řídící zaměstnanec. Prostě obecně jsou to jako lidé trošku energičtějšího rázu a pak jsou to lidé, kteří jako hodně žijou politikou a můžou být roztleskávači vlády, roztleskávači opozice, anebo naopak jako ultraprotestně naladění, ale prostě politika je jim vším. A asi chápu, že úvaha Andreje Babiše a hnutí ANO je její cestou, že typu tak se posuneme směrem k těmto lidem. Jen jsem trochu překvapen, že na to jde hodně jako ideově, že tomu dává hnedka nálepku konzervativní, což uznávám v českém prostředí zní lépe a voliči to kvitují více a s větší ochotou, než být liberální. To vždycky bylo sprosté slovo a je čím dál víc, protože samozřejmě liberálové začnou okamžitě sekat, kdo je co a co to znamená. Ale řeknu to jinak. Myslím si, že kdyby to pojal tak, že vlastně bojuje spíš jakoby za ten český životní styl a optikou třeba mých oblíbených Dánů, tak jsme to tady trošku načali, typu za to naše grilování, za naše česká auta, za naše české fabriky, za to, aby jsme nedotovali spoustu jakoby projektů pro projekty ve jménu klimatické ofenzívy, která stejně nemá vůbec žádný účel, a aby jsme to čím dál více platili za české namísto za národní, tak si myslím, že zkrátka to by bylo mnohem účinnější. Kdyby to prostě pojal jako boj opravdu za české životní hodnoty a životní styl, tak si myslím, že to bude fungovat mnohem více, protože se bojím, nebo bojím, já se bát nemusím, já to mám analyzovat, ale myslím si, že to prostě část těch jeho voličů, které nabudil v minulých letech a nabudil prezidentskou kandidaturou, tak to může odradit, protože oni přesně, jestli něco měli rádi na Andreji Babišovi, že jakoby nevytvářel ideologii, nenálepkoval se a měl to jakoby hodně prakticistně nastavené.
1: No já si myslím, že tenhle ten úkrok jeho je chytrý, že vlastně on tím, že se přihlásil k nějakému eurokonzervatismu, tomu dal nálepku a že bude muset následovat ta praktická část, kdy vlastně to lidem převede tady tu ideologii, nebo ideologii, řekněme, ideovou nálepku do praktického vysvětlení přesně, což jsou zákaz aut se spalovacími motory, zákaz grilování, prostě zákazy. A vlastně
2: jinak nebojte se tím, že ještě grilovat může, jo? Aby jsme vás neděsili.
1: Pro mě je to velký téma, my grilujeme furt.
2: Pro jistotu grilujte teďka raději dvojnásob, ať si nagrilujeme dopředu.
1: Prostě to, co se na nás hne ve jménu ekošílenství a to má tvář hlavně
2: často bez
1: Brusel.
2: Výsledku, jo, to je to nejhorší.
1: Jestli něco, nebo Andrej Babiš bude muset znovu prokázat, že umí kampaně, ale ještě pojďme říct vlastně, v jaký jsme teď situaci zhruba politický. Ze všech posledních průzkumů vychází trochu posílené ANO. Řekněme, že SPD zastavilo nějaký lehký pád a je možná lehce pod volebním ziskem posledním.
2: Je pravda, že ti, co chtěli prostě utéct, jak se říká, k prezidentskému kandidátovi Andreji Babišovi, utekli, případně k reprezentantům PRO a některým dalším subjektům. Takže teďka v podstatě si myslím, že SPD je, dá se říct, na svém.
1: Pak tady vidíme ČSSD a komunisty, kteří jsou, taky vychází v těch průzkumech různě v rámci statistické chyby. Někdy, zvlášť ČSSD, se ocitne nad 5% lehce, ale pořád víceméně zůstává pod volitelností.
2: Problém je, že tam, ale my se k tomu dostaneme, že tam prostě chybí ten obsah.
1: Tam že jako a lídr, a hlavně velký lídr, který
2: že to je zatím jako hodně salonní uvažování a hodně viděno Prahou, namísto toho, aby to bylo třeba viděno Litoměřici, Děčínem, Žďárem nad Sázavou, Hodonínem. Jo, prostě tohleto ta sociální demokracie si zakázala, ale vím, že na ně dojde. Dojde
1: no
2: řeč.
1: Je tam ještě už zmíněné pro Jindřicha Reichla, kterému poslední dva průzkumy od Kantaru změřili 2-3%. Takže už je měřitelné, ale samozřejmě bude to případně muset vytáhnout Jindřich Reichl někam výš.
2: A pak vlastně Přísaha a Strana zelených.
1: Přísaha a Strana zelených. Ale to jsou čísla. Já bych ještě zmínil ten poslední průzkum Kantaru, který si myslím, že může být zlomový v trendu, a sice to, že ukázal, že vlastně poprvé výrazněji odcházejí nebo utíkají voliči od vlády a že utíkají k hnutí ANO, což může značit, a ty důvody jsou to, o čem se tady bavíme ve Férovce často, prostě lidi jsou šokovaní vládní neschopností, arogancí a nefunkčností. Takže tohle může být nový trend, který může opozici a hlavně ANO nahrát.

0: ale přesně tam je ten problém, aby to Andrej Babiš dokázal vysvětlit i těm, kteří jsou jakoby opakovaně zklamáváni a už jednou provždy zklamáni z občanských demokratů. Kdy prostě kuriozně pro ně i to typu, to bylo období končícího Václava Klause, Jana Zahradila, Evžena Tošenovského a těchto jmen začínajícího Mirka Topolánka a vidíte, a tam už jako naskočí okamžitě u některých chmury, tak aby vlastně tohle dovedli převést. Jo. Proto si myslím, že právě jako to hledání toho takového, a omlouvám se za ten příměr, ale jakoby baťovského uvažování o politice, to znamená, proč, když mý konkurenti si tady rozdělili ideologie, kterým tady nikdo nevěří, protože politici je nenaplňují a často se chovají přesně opačně, než hlásá jejich jakoby domovská nebo plameně hájená ideologie, tak proč si vlastně něco takového brát, když přesně lidé řeknou, jsou tady problémy, hledáme jejich řešení, oceňujeme prakticistní, pragmatické uvažování, realistické uvažování o světě a něco jako levicové, pravicové, tady prostě často nadávkou, protože se opravdu sparodovalo často těmi politiky samými. Proto právě pro mě překvapení, že vlastně najednou Andrej Babiš, který tomuhle u mě proplouval, jeho voliči to kvitovali, nepotřebovali to, tak proč vlastně najednou teďka to objevuje, proč kuriozně teďka čte konzervatismus od Petra Fialy. Nevím, jestli ho chce chytat za slovo, je to možné, ale vůbec si nejsem jist, že je na to ta doba a že lidé vlastně očekávají nějaké jako intelektuální soutěžení o nějakou nadstavbu, systém, teorii, ale že si spíš myslím, že to bude prostě takovéto typu jděte udržet, co se ještě udržet dá. A teď by přesně ta hra, s kým to budete dělat. Jestli to budete dělat s Poláky, Beneluxem, nebo si přiberete Italii, nebo si přiberete Orbánovce. Jo, to si myslím, že bude taky jako jedno velké licitování. Já furt mám pocit, že jako nejlépe funguje takový ten rakouský způsob kampaně. To znamená, aniž bych to snižoval, protože funguje velmi dobře, prostě takový ten sedlácký. Opravdu konkrétní, tematický, hodně patrioticky naladěný, spíš při zemi a hodně vedený optikou jako toho svého domova, toho jakoby Rakouska, rakouské kuchyně, rakouských hodnot, rakouského životního stylu a samozřejmě vždycky trochu protiněmecky a protislovansky.
1: No,
0: my v tom s jiným jazykem, ale mentalitou často velmi podobní. Jo. Dejte si tam protiněmecký osten a protibruselský, Rakušané ho mají úplně stejně. A dejte si tam občas protipolský, případně proti jakoby zahraniční a je to úplně stejné. Jo.
1: No já vlastně na to vidím docela řekl bych chytrou mediální politiku v tom, že Andrej Babiš potřeboval prostě dát tomu nějakou barvu do začátku a nechtěl, aby okamžitě z něj dělali populistu a extrémistu, tak tomu dal nálepku konzervatismus, což není jak pejorativní nebo handlivý slovo, dlouho bylo přesně spojovaný s ODS a většina lidí v každé zemi vyplývá z průzkumu, kde jsou sociokulturně spíš konzervativní. Takže myslím, že to je sázka na tuhle nálepku a všimněte si, že v těch rozhovorech, který Andrej Babiš teď dal v poslední době velký Seznamu, který ho chytli někde ve vlaku, takže už ho udolali předtím Mladé frontě Dnes, tak on tam vykopne konzervatismus a současně s tou udělá titulky vyženeme ekošílence z europarlamentu a tak dál, čili on vlastně dá tomu takovou hezkou nálepku, ale pod tím už přesně jede ty praktický témata, který si myslím, já kolem sebe vlastně vidím poprvé lidi, kteří nikdy neváhali v tom referendu o našem členství v Evropské unii hodit ano, tak teď vlastně říká, já vůbec nevím, jak bych v případném referendu volil, protože Evropská unie se za těch posledních téměř 20 let strašně změnila a já vlastně Evropskou unii vnímám už jako ohrožení našich národních zájmů a vůbec identity. A to nejsou lidi, kteří by si neuvědomovali, že se samozřejmě svět a život nemění, ale to, že se centrum moci vlastně přesouvá bez jejich svolení do Bruselu, kam si mimo jejich moc a dosah a už to chápou jako ohrožení.
0: Že už na tu peněženku nejsou jenom v úvozovkách oni a stát, respektive oni, manželky a stát, ale že se tam začíná dokonce i před manželky a před stát vkrádat Evropská unie, která podrží tu peněženku, proklepe, odsype a pak vám vrátí obal.
1: Proto si myslím, že tohle, když se to uchopí chytře v kampani a mediálně, že to může fungovat a že vládní, že tady bude vlastně tábor opoziční, to je jasný, ti hlavně ano, SPD,

0: PD s Trikolorou případně a pro pojedou určitě takovouhle kampaň.
1: Ne, protože máte pravdu, že vlastně kuriozně i SPD tou Trikolorou se mírně posouvá, jakoby, řeklo by se víc ke středu, k takové té, jakoby, takovému tomu salonějšímu naštvání a jakoby standardnějšímu programu. Jo, je pravda, že já trošičku si říkám, že jak Andrej Babiš rád ty věci promýšlí i opravdu optikou marketingu a toho typu chytit lidi za nos a hlavně média, tak přesně počítám, že prostě přijde pak s určitými názory. První, kteří ho už z principu skritizují za cokoliv i za dobrý den, tak začnou, že to je demagogie, populismus, radikalismus, xenofobie a podle mě on tam bude říkat Petr Fiala, stránka 37, Petr Fiala, stránka 132. Jo, že rozumím, že jako chce podle mě tohle chytit, jo, zapače si. Druhá věc je, že a to jsme si slíbili, že Petra Fialu necháme nejméně na týden, ale já bych mu dal měsíc klidu.
0: Jak řeknete, vyslovíte jméno Petr Fiala, pouštím potlesk.
1: Dobře, dobře, paráda. Já taky hodím v podstatě prosím o ten potlesk. Protože s tím, jak začnete, já toho Fialu fakt chápu, s tím, jak začnete, tak opravdu to už neumíte vypnout.
0: Nejde skončit.
1: A myslím si, že v podstatě teďka jakoby je tak přefialováno, že kuriozně i vlastně největšímu kritikovi Petra Fialy se může stát, že lidi řeknou, ale mě už vadíš i ty, protože vlastně mluvíš furt o tom Fialovi. Takže já si Petra Fialu taky zakazuju, ať si mě náhodou někdo teďka nevytípne, protože pravda je, že tam je spoustu ještě dalších žabáků a docela s váma chci rozebrat, jestli jsou to žabáci na prameni, anebo jsou to naopak svěží žáby v rozcviku, připravené skočit a udělat velký volební skok. Jo. Ale máte pravdu, že jako obecně bude tam přerváno. Prostě letos nebo příští rok je to zvláštní, že se zatím, že by se řeklo, že to bude velký návrat a boj o přízeň levice na levicových tématech, na sociálně ekonomických potřebách a řekněme tomu v úzovkách jakoby na lékárničce, lednici, elektroměru, vodoměru a tak dál. Ale ono to zatím vypadá na jednu obrovskou přetlačovanou vlastně v tom, jakoby někdo by řekl nacionalistickém, někdo patriotickém, někdo teda dejme tomu tom konzervativně tradicionalistickém proudu, že to bude hodně zajímavé, jo? Že vlastně vy půjdete a tak trošku to bude takový politický jarmark, kde vás budou furt utloukat nějakou jako tradicí a bojem za českou identitu a bojem proti Bruselu. Takže bude hodně zajímavé sledovat, jak vlastně si na to najde odpověď Andrej Babiš, jako odpověď si na to najde Tomio Okamura, případně Robert Šlachta, Kateřina Konečná, ale nakonec i ten Michal Šmarda, protože vlastně mám pocit, že i vlastně ta sociální demokracie kuriozně na to hledá spíše jakoby pravicový slovník, než jako nějakou v úzovkách autentickou levicovou abecedu. Jo. A vypadá to, že vlastně nakonec i ten Jindřich Reichl má asi úvahu, že bude se pokoušet být tím nejradikálnějším a tak trošku mám z něj pocit, že se vlastně pokusí zabrat to místo, které si tak trochu pro sebe rezervovala Kateřina Konečná. To zná, řekli bychom, jakoby radikálně slovník nacionální levice. Jo? Nebo ještě to vrátím jinak, něco jako jsme měli národní socialisty ve své době za první republiky, to je velký rozdíl od všech těch nacionalismů a národních socialismů, které byly za našimi hranicemi. To znamená v podstatě konzervativní levicový slovník se vším všudy, kdy jakoby se bojuje za nižší příjmovou, ochuzenou střední příjmovou a do toho se kombinují ta konzervativní hesla. Jo? Já sám, když jsem si dělal takové titulky, tak jsem si říkal, že vlastně tady máme kuriozně takové soužití, kdy na jedné straně máme stranu zelených, která čeká a vyčkává a mlčí a čeká na ty dobré časy a pak tady máme hnutí pro, které z mého pohledu čeká na ty horší časy a chce to uchopit a dát na to odpověď. Jo? U přísahy, u komunistů mám jeden velký otazník, že tam si myslím, že tam se tebe vlastně ta strategie bude ladit. Jak dál, s kým, jakou formou, protože tam si myslím, že je problém v těch podvozcích. Když jsem si jako říkal u sociální demokracie, co si z toho zatím odnes, tak jsem si říkal kuriozně, to je strana zelených 2.0, se vším všudy, protože když máme ten slovník a ty argumenty, které se objevovaly, tak určití miliardáři jsou fajn, když jsou sponzoři, prezident je fajn, ať podepisuje jakýkoliv zákon, jen protože je to prezident, který jakoby dá všem prostor a vlastně do toho systému moc nevstupuje, což mě hodně zaujalo, že vlastně může být argument, máme nejvyššího úředníka, buďme rádi, čili mise sociální demokracie je splněna, tak to nakonec pan Šmarda teďka říkal v posledních rozhovorech, že vlastně mu je úplně jedno, jestli podepisuje levicové nebo pravicové zákony, jen když za prvé zákony podepisuje a za druhé vlastně nevstupuje do toho systému. A vlastně i ta témata další, jakoby takzvaně sociálně demokratická pro další měsíce, jako zněla, jak kdyby to byla fakt stínová parta lidí, kteří opravdu si připravují do garáže pětikoalice.
0: Já jsem ten rozhovor s Michalem Šmardou četl a vlastně jsem nepochopil, pro koho přesně on chce být, proč by ho někdo měl volit, protože on zkouší být jako všude a nikde. Navíc, řekněme si, není to lídr na celostátní úrovni. Prostě on to v sobě nemá, on je úspěšný starosta asi oblíbený, ale tohleto, když ho srovnáte s Jiřím Paroubkem, no, s Milošem Zemanem, tak prostě tam to není. A vidíme tady...
1: A je zvláštní, že vlastně neuchopí ani ta starostenská témata, protože si řeknete, nic. Tam toho dneska je takových příležitostí. A jestli vám někde, a výzkumy to potvrzují, erodují voliči, tak u starostů a nezávislých. A ty se poohlíží po něčem podobném, jo? Ty nechtějí úplně změnit, jak se říká, volební azimuty. No a Michal Šmarda mi nabízí prostě takovou jako velkolepou nějakou ideovou jako inženýrskou politiku, která vlastně je postavená jenom na tom, že to je hala, skrze kterou neprší a je úplně jedno, jestli v té hale hladovíte a nebo máte dobrý životní standard a bylo vás tam jako suveréna, protože prostě za to platíte. Takže v tom je to jako hodně zvláštní, jo, že mám pocit, že dneska jsou vlastně kuriozně razantnější piráti než mimo sněmovní opozice v podobě třeba ty sociální demokracie.
0: A hlavně vidíme, že Michal Šmarda vlastně koketuje se směrem, který ČSSD pomohl i vyprovodit ze sněmovny a prostě ty úkroky k té městský, liberálnější a progresivnější levici pro ČSSD, prostě tak, jak je u nás sociální demokracie tradičně založená, nefungovaly a vždycky spíš škodily a ještě nevýrazný lídr k tomu a plus ještě další hnutí a strany, které vlastně tu tradiční sociálně demokratickou agendu dokážou lidem prezentovat líp, tak si myslím, že je neštěstí pro tu stranu. No, Michal Šmarda podpora Danuše Nerudové v prezidentské volbě, toho byla úplně důkazem.
1: No a nakonec Petra Pavla, že jo, spravedlivé důchody, spravedlivé daně a žádné zásahy privatizačního rázu nebo nadstandardu ve zdravotnictví. No tak si to přeložme do toho, co nám teďka vzkazují předáci vlády a vládní koalice. Jsem prostě na to hodně zvědavý, jo? Že musím říct, že jako obdivuju jeho blahovolnost a jeho takovou pohodu, že pokud jako levicový volič si řekne, tak na jednu stranu měl jsem tady předáka odborářů prezidentského kandidáta, kterého nakonec zachránil významný podnikatel a sponzor ODS a dal podporu Danuši Nerudové, která teďka podporuje některé problematické nápady, podporuje i teda spoustu jako solidních, ale řadu i problematických a je tak trochu mluvčím za vládní koalici v oblasti balíčku, v oblasti důchodových dílčích změn a osekávání důchodového standardu, no tak to musí být první šok, no a pak když slyšíte a když se teda pootočí, řekne, tak si poslechnu teda nového lídra, nové levice, sociální demokracie, který mu řekne, hele, je to v pohodě, jen když máme instituce, které šlapou a fungují, takže prostě když si rozsvítí, zhasnou a vypadne z nich podpis, tak vlastně to má stačit. No, myslím si, že jako je tady spousta levicových sirotků a bude zajímavé, po kom se poohlídnou.
0: No, on je zajímavý vlastně, že mediálně má větší viditelnost než současný šéf ČSSD Šmarda, Jiří Paroubek, bývalý premiér a šéf sociální demokratu, anebo Vladimír Špidla, což je vlastně, když řeknu trošku pravěk, to je 20 let zpátky, tak to myslím o té straně říká vše, ona teď čeká i volební sněm.
1: Vždyť si vemte, že Jana Maláčová utekla k odborům, co si o ty partě myslet? No?
0: A vlastně vidíme, že ČSSD jakoby se s odbory rozešla, což bylo vlastně, to byla její silná vazba, že se mohla opřít o tuhletu mnoha statisícovou armádu, ale to už není taky.
1: Vlastně... Ne, řeknu vám, že jsem překvapený, že vlastně mnohem víc vlastně s odbory pracuje Kateřina Konečná, Jindřich Reichl, zkusil si to Andrej Babiš, myslím si, že teda dostal na Bančíno a pochopil, že tudy cesta nevede, že spíš musí být opravdu vyzývatelem premiéra a jakoby toho establishmentu jako celku, ale vlastně, jasně, Michal Šmarda tam byl, ale jenom tam byl, jo, že vlastně Myslím si, že nějak jako úplně přeskočil tu etapu, že jak kdyby teďka opravdu byl ve sněmovně a byl tam proto, že přijde na zasedání a vhodně zvedne ruku.
0: No ono vlastně Michala Šmardu supluje Jindřich Reichl, který jste teď zmínil. On vlastně jedná přímo s odboráři, ale ne přes jejich šéfa Josefa Středulu, ale jedná s těmi jednotlivými předáky za ty odborové svazy a chce se s nimi podílet na té generální stávce případně, kterou by doplnila ještě nějaká demonstrace, aby měl viditelnost, protože on říká, že vlastně Josef Středula je marný, že se jenom snaží zachránit po tom fiasku s prezidentskou volbou, že případně hrozí to, že se bojí, že bude chtít něco případně zobchodovat z vládu Petra Fialy nějaký ústupek a odboráři a Jindřich Reichl prostě chtějí ten radikální požadavek konec vlády. Takže tam vidíme, že to místo, to vákuum prostě samozřejmě, tak jak to vždycky je, někdo rychle zaplnil, Jindřich Reichl pochopil, že tam bylo vyklizená pozice tradiční. No, pojďme ještě do sněmovny, protože tady máme SPD, která podepsala memorandum o případné volební spolupráci s Trikolorou, která má nějaká, řekněme taky, do 3 % hlasů z průzkumu a potvrdila to vlastně i v těch posledních sněmovních volbách. Tam by mohlo dojít k jistému posílení. Já často od lidí slyším, že tahle opozice je nějak méně viditelná, že jakoby nemakala a tak. Můj argument na to je, že se určitě snaží, ale že je tady nová mediální realita. A oni to srovnávají s tím, jak byl viditelný opoblok dnešní pětikoaliční vláda hlavně v těch posledních letech před volbami a hlavně za covidu, kdy vlastně to expoze mediální bylo téměř pro ně větší než pro vládu, která z principu vždycky měla mít větší prostor v médiích, protože má zodpovědnost. A po volbách se to samozřejmě obrátilo. Vidíme, že média převážně stále drží vládu a opozice má problémy se tam dostat. Takže to je moje odpověď na to, proč vlastně je méně viditelná, než to bylo před volbami s opoblokem Petra Fialy.
1: Plus druhá věc je, ono se to hodně posunulo i tím, že vlastně, když se podíváte, tak dneska spousta těch opozičních subjektů si de facto vede své vlastní televize a svá vlastní v úzovkách audia, protože pochopili, že prostě velká část toho publika se přesunula tam a chce ty informace napřímo, vnímá to hodně partnersky. Ona se tam teda mimochodem posunula i velká část jakoby těch vládních představitelů, že taky komunikuje spoustu věcí fakt po své linii. Má to pod kontrolou, že jo? V podstatě si dělá tu dramaturgii sama, nastoluje si ta témata. Takže on ten problém nebo ten spor je i takový jako hodně stínový. Plus ono taky souvisí s tím, že vlastně úplně vypadl jako ten politický souboj, jo? Protože média spoustu témat jakoby úplně vytlačila mimo zorný úhel diváků, čtenářů, zájemců s odůvodněním, no ono to je moc konfliktní, ono by nám to čeřilo vody, ono by to kazilo jakoby takovou tu dobrou ekonomickou, geopolitickou náladu, takže pak vlastně nastává situace, že vlastně nastupují čistě pseudohádky, jo, které vidíte, že často nebaví ani ty vlastně ty zúčastněné. Jak ty zástupce opozice, tak často ani té vlády, protože vláda často nevysvětluje ani ta jako nejúhlavnější, řeklo by se úplně nejfatálnější témata, která jim můžou stát existenci a fungování. Takže máte pravdu, že ono vlastně tak zvláštně se jako pustil takový pološero, jako by ten ring se nuceně rozehnal. A teď se vlastně všichni tváří, že jako ta velká politika vlastně není, že to je o takový ty průběžný, drobný práci, takový ty každodennosti, což samozřejmě velkou část toho diváctva nebaví a ta se stáhla do takového vnitřního disentu. Takže právě proto si myslím, že i ty evropské volby budou hodně divoké tím, že si myslím, že tentokrát se budou hodně odehrávat, jak se říká, jako v terénu, že ty výjezdy budou mnohem obvyklejší, zejména od těch opozičních stran, protože ty vládní strany k tomu úplně netíhnou a řekl bych, že teď se dost bojí vyrazit do republiky a myslím, že příští rok to nebude nějak lepší. Ale bude tam spousta jako konkurenčních týmů, typu v pondělí tady byl jeden lídr, ve středu druhý lídr, v pátek přijede třetí vyzývatel opozice. Do toho si myslím, že přesně bude takový ten souboj v té online sféře, kdo prostě tomu dá peprnější titulek nebo zásadnější nápad nebo vytáhne nějakou významnější petici. Proto mě to hodně připomíná tu Británii, protože vlastně když se podíváte na ty britské donedávna, dneska už opravdu jako muzeální záležitost, vystoupením z Unie britské kampaně, tak ty taky byly hodně jako mezi lidmi, hodně z autobusů, hodně po anglickém, respektive spíš celobritském venkově a byla to taková kampaň podaných rukou a přetlačovaná zároveň, jo, protože tam de facto všichni měli jako podobný program, který se jmenoval v podstatě méně Bruselu, více britskosti a teď v fůzovkách všechno, co nám jako svět, potažmo Evropa vzala. A co je takové to echtovní britské dědictví, co bychom měli hájit. Takže si myslím, že v tomhle ohledu je to velmi inspirativní, protože podle mě bude velká přetlačovaná, velký přetlak právě těch, kteří budou bojovat za tu českost a za tu českou identitu a za ten český životní styl a ty české hodnoty. Plus přesně, bude to mít velký jako existenciální přesah, protože fakt jako půjde do tuhého. Jsme prostě průmyslová země, dotýká se nás to. Německo zatím konkuruje podsekáváním, vytváření vlastních subvencí, takže mnoha ohledech se začíná stávat vlastně levnější zemí v řadě surovin a typu služeb než Česká republika. A to samozřejmě bude mít dopad do české ekonomiky, ať se o tom nemluví a nechce příliš mluvit. Do toho budete mít témata jako dostupnost léků, cena energií. Jo, nějaká, myslím si, že se oživí migrace, protože ona probíhá, jenom prostě to není, to je mimochodem jedno z těch témat, jo, aby byl konkrétní, když se bavíme o tom, co se jakoby příliš neřeší a příliš jakému tématu se nehoví, tak to je přesně otázka migrace.
0: Kdo
1: se
0: tomu věnuje? Téma v současnosti?
1: Je, a kdo se tomu věnuje, tak vám řekne, těch lidí tady ve výsledku tranzituje více než kolem roku 2015, 2016, 2017. My máme jedinou tu obrovskou výhodu, že zatím tranzitují stále dál.
0: No, ona to překryla mediálně dost Ukrajina, ale ta už ztrácí sílu mediálně a viděli jsme na ideové konferenci ODS, tam už o Ukrajině téměř nepadlo slovo, už i lidi kolem Petra Fialy, teď bych musel pustit potlesk, pochopili, že to prostě je to slábne, že to lidi zajímá
1: primárně. Ani se za to moc nechvalili.
0: Ale vlastně. Vy jste zmínil ta média, pro mě vlastně tu bizarní situaci nejlíp ilustrují Seznam zprávy, kde vlastně poprvé bych řekl s představením toho konsolidačního balíčku vládního, s tou monster akcí a fraškou, tak už najednou byly, řekl bych, kastířský titulky. Poprvé od voleb sněmovních 21 bylo vidět, že i na Seznamu se hnuly ledy trošku. A ono došlo k takové bizarní situaci, že vlastně pořád je tady jejich hlavní padouch Babiš a svatý Kalousek. A já se zde vždycky smál vlastně, nebo je pro mě tristní poznání, že tady ekonomiku komentuje neekonom Kalousek, který ani nebyl moc úspěšný ministr financí.
1: Si vzpomeňte, ten největší propad tak dále.
0: Jasně, ale třeba teď tam vyšel skvělý komentář od Miroslava Singera, bývalého guvernéra České národní banky, který prostě lidem říká, zapomeňte na Kalouskovy keci o Řecku, Česko nikdy nebyl ohledně státních financí na řecké cestě, zapomeňte na to, že někdo říká, že tady Babiš rozvrátil finance za covidu, my jsme byli někde ohledně těch výdajů a deficitů kolem průměru nebo podprůměrně, naše problémy jsou jinde a nenechte si prostě tohle vnutit, protože i Kalousek to dělá jenom účelově, zkouší, co mu projde. Ta řecká cesta mu perfektně zafungovala v prvních volbách TOP 09, 20 a teď to prostě opakuje. A jenom se na tom ukazuje, jak je pro většinu novinářů on bůh svatý, takže ho nechají komentovat.
1: No, že umí glosy, taky jasně. Si všimněte, že vlastně pětikoalice buď víc bojuje dokonce s Miroslavem Kalouskem než s Andrejem Babišem, anebo dělá všechno pro to, aby jakoby rychle nahnali Miroslava Kalouska do své tlupy jakoby odsouhlasených. A tím to jakoby prošlo, protože on prostě musí se nechat, je glosátor, umí titulky, umí rychle zareagovat. Vtipnej,
0: jasně, udělá titulky. Je ironie, že vlastně vedle něj Babiš je skutečně ekonom i formálním vzděláním, ale tohle to je vlastně věrný obraz českých médií, vlastně s tím hlavním médiem, Seznam zprávy v čele, jak to funguje a já jsem zvědavý, jestli se vlastně to něco změní do těch voleb evropských v příštím roce, krajských a potom do těch voleb sněmovních hlavních, kde víme prostě, že média umí někomu vyhrát a někomu jinému prohrát volby.
1: Ne, jako rozhodně počítejme, že se bude zase opakovat to, co jsme si zažili naposled, jak při sněmovních, tak pak při kuriozně komunálních, senátních a pak při prezidentských, že zase prostě budeme řešit, kdo může na náměstí, kdo nemůže na náměstí, kdo jak zaparkoval. No prostě připravme se na to, že prostě určití lidé budou od začátku dělat všechno špatně parkovat, zabírat veřejný prostor, děsit děti, budou znejisťovat stařeny a ženy na mateřské, oslabovat pověst České republiky. Někteří pro jistotu nepřijedou vůbec a bude se to vydávat za to, že vlastně naopak přidávají klidu, stabilitě, společenskému, nějakému společnému týmovému rytmu a klidně a systematicky pracují. A někteří přijedou a v podstatě zase budou rozleskávači. Jo, jako bude to tady, jen bude prostě zvláštní to, že tentokrát přijede jako více autobusů na téma patrioté.
0: No, já říkám, že jsem na to zvědavý, protože kolem sebe vidím některé novináře, kteří asi volili převážně koalici Spolu, a stejně jako její voliči, kteří utíkají k ANO, tak jsou zklamaní, ne že by utíkali oni k Babišovi, ale prostě říkají si, tak asi řečeno míru milovně, byli jsme oklamaní, nebo prostě byli
1: situace
0: jsme,
1: se změnila.
0: Sami jsme se...
1: Nebylo to proveditelné.
0: Nebylo to zasazené do ekonomické reality, řečeno s Bohuslavem Sobotkou, a vlastně prozírají. A tihle lidé samozřejmě, promítá se to do jejich práce, ale já jsem zvědavý, jestli Seznam Zprávy vlastně naopak zůstane rudým právem, což znamená, že bude vlastně za každou cenu hájit vládu, prostě to bude to vládní fronta, a sice bude v rozporu se stále větším počtem lidí a potenciálních čtenářů, ale prostě bude tu vládní neschopnost a bezradnost hájit za každou cenu, anebo jestli i tam dojde k nějakému poučení z krizového vývoje a v podstatě i Seznam bude dělat tu práci tak, jak to má být normálně.
1: Já bych si spíše sázel na takovou mezivariantu, že to bude hodně roztleskávačství napříč, protože se klasicky řekne, jsou to důležité volby, jde o hodně, jde o to jednak kdo a o čem a jak agilně bude hlasovat v Evropském parlamentu. A ta komora posílila, to jenom my to tady tak vytváříme dojem, že to je jedna velká cestovka, ale ona společně s Evropskou komisí, když se jakoby vzájemně si podrží ta témata a tu legislativu jako vedou určitým směrem a v určité rychlosti, tak si dokážou jako hodně pomoct proti členským vládám. To je první. Druhý, že si přesně mnozí řeknou, je to referendum o vládě, tak je musíme podržet, přece není možný, aby vykrváceli už tak brzo. A třetí, že si myslím, že se fakt to povede, a vidíte ty snahy teďka, hodně jako casting na dalšího do party pětikoalice. Případně za náhradníka za Piráty, jo? Že je vidět, že některým tohle stále jako angažmá neladí, přinejmenším polovině Pirátů samotných, takže si myslím, že kuriozně se bude hrát tohle, že typu pojďme si najít opozici v mezích zákona, která jako bude jenom bublat a nebude dělat vlastně problémy a bude to hrát s námi, ty karty budou společně ložené a bude šance to využít pak jako do sněmovních voleb, kde to bude jeden velký mazec a jeden velký humbu, který se bude jmenovat skládání účtů a opravdu jako referendum o vládě se vším všudy. Takže spíš si myslím, že to bude jako určitá média, určití novináři aktivně pomáhají české vládě najít jim do castingu vhodného budoucího koaličního partnera a ideálně nedělat vlny a říct si, prostě doba je složitá, tak přece nebudeme dělat veletoče.
0: No on vlastně, už jsme to zmínili, na to zareagoval Andrej Babiš v ANO tím, že on se upozadil po prezidentské volbě trochu, nikam z politiky neodchází, nejspíš bude kandidovat na šéfa ANO i na tom příštím volebním sněmu strany příští rok v zimě. Současně ale vlastně vystrčil před sebe, nebo vedle sebe, hodně ex-ministryni financí Alenu Schillerovou a bývalého dvojministra Karla Havlíčka.
1: Ale přijde mi, že kuriozně, když jste vzpomenul tato dva jména, tak jak jsme se bavili hodně o těch entitách, tak já bych vytáhl hodně Alenu Schillerovou, protože ta si myslím, že se stává Andrejem Babišem raných let. Jednak výborně si osvojila technologii moci, umí lidem říci to, co říci chce, a umí to podat tak, aby byla chápána ideálně, jak to potřebuje pro nějaké své volební cíle a volební strategii. Ukázala, že je velmi ambiciozní. Prostě ten prostor, který tady vznikl po nevydařené prezidentské kandidatuře Andreje Babiše, tak velmi rychle obsáhla a obsadila. V podstatě vám to řeknu takto. Pokud by ještě ovládla schopnost pracovat se svými poslanci a jakoby s tím vnitřním hnutím, to zná nějakou takovou tu personalistiku, nasátí těch lidí, metodu cukru a biče, tak si myslím, že nám tam v podstatě roste vrchní klíčník celého hnutí ANO. Zatím mám dojem, že zvládá všechno, jen ne tuhle tu schopnost jako těch mezilidských a mezipolitických vztahů, že úplně tu roli předsedkyně poslaneckého klubu jako toho taky trošku trenéra toho týmu, to znamená toho, který je schopen ty všechny zbičovat v šatně, ale je schopen...
0: Jste Jaroslava Faltýnka.
1: Tak, tak.
0: Ještě to není Jaroslav Faltýnek.
1: Ale zase pohladit je za ouškem nebo večerit s nima na pivo, teda ona by šla na to vínko, bez DPH zásadně na Jižní Moravě, tak to si myslím, že ještě jakoby nezvládá. Ale už prokázalo, že se spoustu věcí dokáže naučit, takže jsem přesvědčen, že pokud by touhle cestou šla, tak z toho triumvirátu nám kuriozně vroste ten nejsilnější a to je Alena Schillerová.
0: No ono je na ní vidět politická zkušenost, jak se zmínil, protože ona v politice už dlouho vlastně začínala jako ministryně náměstkyně na financích za Andreje Babiše, když byl ministrem financí.
1: Ale když máme to jinak, že to byla úřednice finanční správy a učila se to za pochodu.
0: Ministryní financí to. A na ní je vidět, že za prvý pro novináře je těžký vlastně a priori z ní udělat paroucha jako s Andreje Babiše, protože ona je mnohem k ním vstřícnější a za druhý...
1: A často mění barvy účesu, takže taky, vlastně jak z Bonda ty největší zločinci a gengy vždycky mátly tělem. A to Alena Schillerová si dobře nakoukala, takže je vidět, že koukala strašně ráda na takové ty Adele ještě nevečeřila, případně právě Bondy všech vydání, protože její vlasy prostě nechytíte.
0: No, ale vlastně ona má něco společného s Miroslavem Kalouskem. Ani jeden z nich není ekonom, oba jsou ex-ministři financí. A oba vlastně znají to ministerstvo zevnitř velmi jako mocensky. Takže když mluví o financích v médiích, tak působí učeně, jakože tomu rozumí, i když možná ani jeden z nich nerozumí makroekonomice a stěží mikroekonomice, ale v podstatě působí věrohodně pro diváky nebo posluchače. Takže v tomhle tom si myslím, že to byl chytrý tah, vystrčitý vedle Andreje Babiše. On může být tím hromosvodem nenávisti dál pro novináře, ale u ní je to těžší. A vidím to i na těch rozhovorech s Karlem Havlíčkem. U ní je to samozřejmě taky těžší, protože to není člověk, rozhodně to není člověk, z kterého jednoduše uděláte populistu nebo extremistu nějakého deficitního IQ. To rozhodně
1: ne. To je pravda. On je jako chodící slovník. Problém je, že je jako chodící slovník, který občas vyšpekne. Robocop, který občas, a já nevím, jestli to i v něm je, jo, protože on i to zprosté slovo řekne tak zvláštně, že máte pocit, že mu to prostě teďka někdo
0: jako
1: řekl.
0: Jako Pavel Blažek.
1: Typu, Karle, 13. minuta, bouchni to tam. Jo.
0: No ale pozor, teď
1: roluje ponožky.
0: Teď roluje ponožky. Což já musím říct, že je pro mě obohacení slovníků. Já jsem ještě nikdy neslyšel. Ne?
1: Roluj se fakt? No jasně.
0: Jo?
1: Při nejmenším na severu Čech se teda roluje. O severovýchodních Čechách taky.
0: A přitom on je z jižních Čech, tak ví. Tak
1: roluje. Je tam taky zima, taky se tam roluje.
0: Tak já se na to těším, až začne rolovat
1: ponožky.
0: Ale je... Každopádně tihleti dva dokáží mít slušnou mediální vizibilitu. A teď vlastně uvidíme, jak dokáží zmanežovat a vlastně případně zúročit pro sebe to schvalování toho konzolidačního balíčku, který prostě jehož přijetí chtějí zabránit, případně obstruovat a tak dále, protože samozřejmě vláda má pohodlnou většinu ve sněmovně, má celý senát, má prezidenta, má, můžeme říct, zatím ústavní soud.
1: Ale kuriozně to je vlastně pro vládu teďka vlastně velmi nepříjemné, protože to říká, že pokud budou chtít, tak to bude rychle prosadit, čímž pádem máte všechny naštvané od září dál, což přesně přeje kampaním, kontaktu s lidmi, vlnce protestu všeho druhu, nebo pokud se jim to zadrhne, a je to prostě je jednoznačný autor, jo? Jednoznačný zločinec v uvozovkách. Což je vždycky nepříjemný, protože vy to nemůžete najednou hodit na spoustu dalších, což jestli politici něco umí, tak výborně rozložit tu odpovědnost a ten terč nenávisti rozšířit. A nebo se jim to zadrhne a budou mít stejně problém, protože jim každý řekne, tak počkejte, tak jako, a zklamou i vlastní voliče, ty zbývající houževnaté, že řeknou, tak máte všude jasnou převahu, chtěli jste ji od nás voličsky, my vám ji jako voliči dali.
0: A teď nic.
1: A teď nic. Teď no. Vám to drhne ve vlastním baráku a nedokážete se domluvit. Čili máte v tu chvíli zase naštvané v září, ale plus ještě naštvaných část opravdu takových těch loajálních věrných voličů.
0: Víte, co je ironie a takový kouzlo nechtěnýho asi, že tohle to vlastně, že to protlačíme na sílu klidně i koncem prázdnin, někdy v srpnu, nebo prostě na přelomu srpna, září, zkrátíme ty parlamentní prázdniny, tak tváří toho je šéfka sněmovny a topky Markéta Pekarová Adamová, což je nejnenáviděnější politička. A přesně to, o čem mluvíte, ona není úplně známá politickým strategickým myšlením, tak přesně tohle to případně způsobí na ten podzim, kdy se chystá mezi lidi znovu vyjet Andrej Babiš a kdy případně bude generální stávka, možná budou další demonstrace a tak, takže ona přesně veškeré téhle opozici tímhle nabije.
1: Nabije, ale garantuju vám, že budete jedna z mála, která zůstane té poslanecké sněmovně a řekne, byla jsem tady zvolena na práci, tak jsem tady na práci.
0: No to je jasný, tak ona přinese podle mě do nějaké foodbanky zase pytel mouky, ne?
1: Nějaký aby to vylepšila. A pár svetrů.
0: Pojďme ještě ke komunistům, které jsme zmínili. Ti vypadli ze sněmovny ze sociální demokracií, ale na rozdíl od ní mají výhodu, že mají jednu velmi viditelnou europoslankyni, Kateřinu Konečnou, která vlastně jako by se v europarlamentu chovala jako nekomunistka a náš průmysl, ku příkladu zástupci průmyslu, si ji velmi chválí, že je to jedna z mála, vlastně, která hájí národní ekonomické
1: a je velmi
0: zájmy.
1: Jako, když se podíváte na ta hlasování a na ty argumenty, tak se řekněme otevřeně, asi myslím, ani jedno z nás si se nebude vzájemně ani moc podezírat, jako že bychom byli voliči komunistů, ale na rovinu ona ty argumenty má velmi racionální. Když si rozklíčujete ta hlasování, tak jsou velmi logická a ve prospěch českých zájmů a českého průmyslu.
0: V televizi umí rolovat ponožky?
1: Ta je roluje, přesně. Ta o tom ani nemluví, ta rovnou roluje ty ponožky. Ona prostě má jedno velké neštěstí. No takhle, víte, ono jsou to boží mlýny. Ona na té komunistické straně vyrostla. Ona v podstatě vyrostla z toho, že byla z funkcionářského prostředí, byla de facto mladý funkcionář a postupně se propracovala do poslankyně, hezky si tam pobyla ve sněmovně, relativně byla taky dost výkonná, pak se postupně teda propracovala do Evropského parlamentu, tam byla velmi výkonná, velmi viditelná, stále jakoby je, ale podvozek odumřel, jo? Prostě ona koupila levicové elektroauto, které ale nemá v sobě to litium a tak to tlačí do kopce. Je to zatraceně těžký, je to zatraceně nepoužitelný a moc úplně neví, jak z toho. Ona by prostě potřebovala fakt jako nějakou protestní alianci. Já jsem na tohle hodně zvědavý, protože já se přiznám, že bych ještě ani nevyloučil variantu, že prostě když někomu to, jak se nebude sedět do počtu a vyjde mu to volebně, že ti voliči uvažují, protože u komunistů je spousta voličů, kteří uvažují spíš jakoby národně až národovecky, než internacionálně. Takže s jinými slovy, že prostě někomu může vyjít, že vlastně voliče nestratí a může ještě voliče získat a prostě není vyloučeno, že tady vznikne něco, kde bude vlastně, jakoby, dejme tomu ten patriotický rozměr a do tohleho ta jakoby nespokojená, řeklo by se, radikální levice. Můžou to nakonec mimochodem spojit odbory, vůbec není vyloučené. Já budu velmi konkrétní, asi prostě dovedu představit, že to teoreticky může být i varianta u toho Jindřicha Rajchla, že prostě když mu to nebude vycházet čistě na tu takovou jakoby konzervativně tradicionalistickou linku, tak může jít i touhle cestou, že si prostě vybere pár osobností. Teď mě neberte do úst, jo? Jenom hypoteticky pouští jména, ale prostě takové, a proto záměrně použiju plurál, takové jakoby švihlíkové. To znamená, že si řeknete ano, jako jsou více doleva, ale vlastně uvažují velice pragmaticky, realisticky, optikou jakoby životních nákladů, potřeb průmyslu, že vlastně ani ty průmyslníky neuráží. Je to přesně člověk, kterého můžete posadit úplně v klidu v Hodoníně do hospody nebo před hospodu a s těma lidma se bude bavit principem toho, co je přesně štve, mrzí a trápí. Jo, což třeba když jsem si bral do úst toho Michala Šmardu, tak si fakt nedovedu představit, že ten tam prostě sedne na pivo a s těma lidma si na základě stávajícího programu ČSSD a jeho rozhovoru bude mít co říct, a to je to město Zdeňka Škromacha, nebo podobně, že by vyrazil do Děčína a řekl, navštívím Foldinovo město a tam těm lidem vysvětlím, že jako to není o Foldinovi, ale je to o sociální demokracii. Myslím si, že by se zlou potázal. Ta Konečná v tomhle má potenciál. Jen si myslím, že prostě dneska kuriozně pro ní je problém a velká komplikace i logicky toxicita prostě KSČM. Hmm. A že vlastně vymýšlí, co vytvořit a udělat to širší, aby to dokázalo jakoby ty nespokojence oslovit pod širšími křídly.
0: No ne, ironie je vlastně, že Kateřina Konečná by klidně mohla stát na předvolebním pódiu s Janem Zahradilem v mnoha eurotématech.
1: Když se podíváte, mnoha tématech hlasují stejně.
0: Jasně, a vlastně tady vidíme, že ten opoziční blok bude jasně hájit národní identitu a národní demokracii proti Bruselu a tak dál a tradiční život. A bude mít v tomhletom výhodu, protože mu prostě nahraje doba, že tyhle ty témata jsou teď žavý. Pak tady bude samozřejmě čas vládního bloku, což budou Piráti, STAN, Topka, který mají, řekněme, výrazně prounijně orientované voliče. To bude jako druhá...
1: To budou autentiční Bruselané.
0: Druhý autentický, když to řeknu,
1: já to respektuju,
0: okraj toho.
1: Protože dělají to viditelně. Jo. Jo,
0: tak. A nejhorší možná varianta nebo pozice bude pro ODS, která vyklidila, asi vyklidí pole ANU a tak dál a zůstane někde mezi, což bývá nejhorší.
1: A vlastně... Oni budou poslat taková vládní vyhláška a budou říkat, tak to má být, tak se to děje a my to třeba vylepšíme. Jo.
0: A ono už jsme viděli vlastně to, že Jan Zahradil, spoluzakladatel ODS a stále člen jejího vedení, tak vlastně už byl označen poslankyní ODS Dekora za ostudu ODS a že už by neměl vůbec být na kandidáce, protože nereprezentuje současnou ODS. Takže pro ODS tohle to bude velmi, velmi obtížná pozice. A vlastně, když se podíváme na poslední eurovolby, který vyhrálo ANO, docela jasně, a už tam jsme viděli, že vlastně to moto jejich kampaně bylo ochráníme naši zemi. A to byla ještě ve srovnání s dnešní dobou velmi nevinná doba. Takže,
1: a v době, kdy byli vládní, že jo?
0: Jo. Takže to si myslím, že může být...
1: Což bude právě hodně zajímavý, protože vlastně, když se podíváte, tak hnutí ANO umí perfektně opoziční kampaň v době, kdy nese vládní odpovědnost. To jde fakt perfektně, bravurně a nějakým to ladí, protože si vlastně od každého něco, takže uspokojí spoustu voličů a umí to podat, umí to vyargumentovat. Jsem hodně zvědav na to, jak hnutí ANO umí opoziční kampaň v době opozice a své opoziční role a v době, kdy prostě ještě má okolo sebe spoustu dalších jako opozičně naladěných psů, kteří prostě o tu kost budou bojovat taky. Jo, bude to mnohem složitější to i uchopit. A proto jsem právě zvědav na všechny ostatní, protože ono je dost dobře možné, že tady prostě vznikne spousta subjektů, kteří vlastně půjdou kriticky, to trošku, co jsme zvyklí o Tomi a o Kamury, kriticky vlastně i do Andreje Babiše a do jeho europoslanců a do jeho volebního programu. Bude to hrát, teď vy vlastně jste tam podpořili tohle, ono. Jo, že budou vlastně reprezentovat takovou tu nesmlouvanější opozici. Ale uvidíme, kdo to do toho uchopí autentičtěji a komu se podaří vytvořit proto strašně důležitý podvozek. Protože ono na jednu stranu eurovolby jsou perfektní v tom, že když chcete s čímkoliv začít, tak jsou to opravdu nejvhodnější volby. Vím, že jsme se tady o tom bavili, protože prostě potřebujete de facto nějakých, dejme tomu, 16 kandidátů, abyste měli samozřejmě nějaké náhradníky, aby vám nepropadávaly hlasy za celou republiku, což je první paráda. Druhá paráda je, že prostě je nižší účast, až počítám, že bude vyšší, ale stejně se bavme, že když se to hodně zadaří, tak ta účast může být kolem třeba 45% a bude to hluboký nadstandard. Takže stále jste níž, vzpomeňme prezidentské nějakých 66-67%, vzpomeňme sněmovní, kde se vám to taky kolem těch 60 ve výsledku jakž takž pohybuje. Takže i tohle je jakoby úlevnější a máte to i výhodné z toho titulu, že když uděláte jak rozumný výsledek, tak v podstatě při poměrně nízkém výsledku už vám jdou peníze od státu za hlasy. Čili je to jakoby velmi pro mnohé vítaná spruha stranickému životu. Vzpomeňme vítěze, nevítěze před 5 lety evropských voleb, že jo, vytrolíme Brusel, vytrolíme
0: Česko.
1: Tak, přesně tak. Vytrolili s poměrně jako zajímavým rozpočtem, který získali z voleb a pak jsme už o nich neslyšeli. Takže jinými slovy, tohle to jakoby nahrává i nováčkům a nahrává to i těm, kteří jsou a buď ztratili partaj, a nebo jsou a parta jim příliš nefunguje, tak se jim nabízí udělat nějaký jako širší vějíř. Tam jde jenom přesně o to udělat ten správný koktejl, no, protože bojujete relativně, zase samozřejmě nevýhoda je, že bojujete o méně voličů, o méně zákazníků, takže o to víc jste pod tlakem. Čili jinými slovy, kdo prostě milujete silnice zacpané politickými karavany, kdo milujete návštěvy politiků ve vašich městech, máte rádi takovéto kontaktní setkávání se svrcholně viditelnými politiky, těšte se, od září to bude vaše.
0: No, podzim bude horký určitě politicky, uvidíme, jak to dopadne. Každopádně myslím, že jednu jistotu už máme, a sice jakkoliv dopadnou volby pro ODS, tak Petr Fiala se oslaví.
1: Tak já si myslím, že Petr Fiala tuší, že udělá vlastně v té složité době velmi solidní výsledek, který se dal dlouhodobě očekávat a situace byla nesnadná. Já už bych mu to v podstatě teďka napsal a myslím si, že by nám to tak jako pěkně zopakoval, že by to sedělo. A plus jako počítejme, že už teďka jasné, kdo bude hodný a zlý, komu jenom odnáší věci z mítinku a komu je kradou, kdo tam má bugr, a kde naopak jako jsou dotyční nadšení, že ten politik přijel a byl neskrze neskutečně příjemný a báječný a osvěžující, a kdo bude znejisťovat společnost a kdo naopak bude potřebnou politickou sprohou. Já už bych vám tady ta jména mohl vypsat v podstatě.
0: A jasně, a jestli tam budou nějaká nesprávná a škodlivá čísla, tak jejich viník bude odhalen stejně jako Eurostat.
1: Tak statistici, to už je mrtvé povolání, jo? To já už jsem potkal spoustu statistiků, kteří takhle chodí okolo úřadu práce.
0: Jsou dezinformátoři dneska.
1: A říkají, nechtěli byste nějakou či statistiku, aspoň o délce téhle fronty a kdy budete obslouženi. No já bych hlavně touhle cestou teďka vyzval všechna města, aby si už tak trošku zastupitelstvu sedli, podívali se na náměstí, která mají, a už si rovnou vydefinovali na náměstí, která může Babiš, nemůže Babiš, může Pekarová, nemůže Pekarová a tak dál. Bylo by to podle mě jako užitečná politická mapa, všichni bychom si tak ustavili tu logistiku, nikdo by nebyl překvapen, mohli bychom si podle toho nějak tak způsobit ty dopravní plány září a října. Taková dopravní mapa, nejen kde projedete, ale i koho potkáte, by byla velice užitečná.
0: No a ještě bych poprosil ministra spravedlnosti Blažka, aby nám do té doby definoval rozdíl mezi poponesením a krádeží reproduktoru.
1: To nám pak ukáží rovnou na místě. To já když tak jsem připraven chodit po těch mítincích a rovnou vám řeknu, u koho je to zločin a kdo znejistil veřejnost a u koho je to naopak, jakože se dostal sám pod tlak a je spruhou pro společnost. Já mám na to takový jemnocit. Já bych fakt jako pro tyhle instituce mohl dělat, protože já hnedka poznám, kdo je jasoň a kdo je drsoň.
0: Tohle byla opoziční férovka, se mnou ve studiu byl jako pokaždé politolog Jan Kubáček.
1: Je mi velkým potěšením a jsem moc rád, že s náma byl opět i Jara Decimrmáno, že si taky řekl své a že byli jasoňové i drsoňové.
0: Takže se všichni drží.
2: Posloucháte Radio Xaver.
3: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den a dnes je 18. září. Pozor.
4: Xavere, už se nám to krátí. Neselí, nebo to, 2 týdny dovole.
3: Je to za dveřma, už to ťuká.
4: Počkejte, to neťuká, to bouchá, to řeže, ne? Jako.
3: A představte si, že mě už se o tom zdá.
4: A ne.
3: Já jsem měl dneska se.
4: Ne.
3: Že jsem s Rakušanem na Slovensku na té demonstraci. A víte, jak to probíhalo v tom snu? On mě tykal.
4: To snad ne, to by si nedovolil.
3: A držel transparent a řekl mě, podrž mi to.
4: To snad ne.
3: Já jsem byl podržtěžka.
4: A držel jste?
3: No, držel jsem ten transparent a potom jsem ho hledal někde mezi lidma, nemohl jsem ho najít a já jsem říkal, kde je ten ministr vnitra, teď mě má svést do Prahy.
4: Počkejte, jaký ministr vnitra? On tam nebyl jako ministr vnitra, ani jako první vicepremiér. On tam byl jako soukromá osoba, to nevíte?
3: No,
4: pozor na jazyk, Xavere.
3: Jak to?
4: Já jsem tam nebyl jako politik český, jsem tam byl jako soukromá osoba. Ale je to moc dobrý, ale on se ještě nechal natočit a dal si to, jak on je opravdu už úplně šílený. Tak mu to nedochází tyhle věci, takže on se tam nechal natočit, jak vlastně s lidma mluví jako český politik, s těma Slovákama tam. A pak si to dal na X-ko a řekl, já jsem tam byl jako soukromá osoba.
3: Pane holče, řekněte mi, k čemu je toto dobrý?
4: No tak on je zoufalej, že jo? Teď si vemte. Nejsou preference volební, smrdí to průšvihem. Dozík, co se dozvídáme z Dozimetru, Xavere.
3: Dozík? Vy tomu říkáte dozík?
4: No dozík, helejte, mě to baví, mě to dozík. Baví. On se pořád nesoudí, on se má začít soudit až těsně před volbama, ale mě baví, co se dozvídáme z té obžaloby. Minulej týden, že Míša Redl, toho jistě znáte, platil kampaně Stanu z uloupených peněz. Teď jsme se dozvěděli, že to byli takový borci, jeden vypovídal tam, to je taky z té obžaloby ze spisu, že vozili třeba 3 miliony v batohu. Říkali, dal jsem si cash, dal jsem to do batohu a jel jsem.
3: Trojku?
4: Trojku, no tak trojčičku.
3: A já vím, že to není moc, ale to už je pěkná dovolená, trojka.
4: Jo, dobrá, trojčička.
3: Zas to je normálně, to je jak z filmu, pane Holče.
4: No, podle mě to je na Kmotra 4, ne? Co?
3: Ne, to je přece jasný, že ten Riddle je ten, a on bude ten dobrosrdečný. Saďte se, že ten...
4: Počkejte, kdo bude dobrosrdečný?
3: Riddle. Riddle bude i jako starý, jak se jmenuje, Cornuton, jak se jmenoval, Corleone.
4: Corleone, vidíte srdíčko na dlaní?
3: Vidím, jo? Srdíčko na dlaní a říkám vám, že Riddle do půl roku dává šek církvi. Nějaké.
4: To se může stát, ale založí ji Rakušané.
3: To je možný. A Riddle říká, tady je půl miliardy, aby se vašim ovečkám dařilo.
4: Jo, jo. No tak víte, jak je čím dál tím lepší. A teď svemte, tohle se na vás valí. Volby nevypadají, že dopadnou extra dobře. Tak se šílíte, no.
3: Jenže, pane Holče, teď tam to přece byla protivládní demonstrace. A náš minister vnitra stokrát mi říkal, že tam byl jako osobní, jako soukromá osoba.
4: Počkej, tak jsem si dovolil citovat Vítka.
3: A to víme, že je blbost.

Kdy se mají plnit? To se mi měl pomyslit, kdy se mi nepodařilo splnit sen. Vyprávěl jsem to jednou Petrovi Novotnému a při té příležitosti jsem mu taky řekl, že bych byl rád, kdyby můj táta mohl vidět Ameriku. On zase vzpomínal, jak kdysi rodičům po jejich těžkém úrazu slíbil cestu do Paříže, když se uzdraví. Opravdu to udělal a navíc byl přesvědčen, že ta slíbená cesta jim při uzdravování hodně pomohla. Bylo to jen takové povídání, ani jsme se na ničem nedohodli a tak mě překvapilo, když jsem pak viděl seznam lidí na cestu do Ameriky. Veselý mladší a veselý starší. Táta tedy viděl Ameriku hlavně díky Petrovi, protože on všechno vyřídil a zařídil. Tak tam byl táta a taky synovec, tedy velké nadšení. Na rozdíl ode mne se táta létat nebojí, je to Weltman, už toho hodně poznal, navíc se domluví cizími jazyky. A mě jako malému klukovi umožnil, že jsem se také leckam spodíval. A to tehdy vůbec nebylo běžné. A tak si říkám, že některé věci na světě jsou ještě v rovnováze. Když jsem před časem svému kolegovi z XTV Jakubovi vyprávěl, že v době mého dětství a mládí jsem ani nepomyslel na to, že bych se někdy podíval do Ameriky, připadalo mu to zvláštní. A ještě zvláštnější mu přišlo, že jsem neznal žádného člověka, který by se do Ameriky podíval. Jen tu a tam někdo vyprávěl o předcích, kteří se tam vypravili někdy před 100 lety a už tam zůstali. Třeba nikdo z mých spolužáků ze základní školy tenkrát nebyl ani v Rakousku, ani v Itálii. V tomto bylo uvažování komunistů skutečně odporné. A jak jsme se tak s kolegy jednou toulali nad oceánem při cestě do Las Vegas, rozvyprávěl jsem se o tom, jak se jednou taťka vrátil asi po měsíci z Vídně, já chodil asi do 6. třídy, a tak mi přivezl rakouskou čokoládu, časopis Bravo a také podivnou věc, která se jmenovala kiwi. Řekl, že je to lahodné ovoce, ukázal mi, jak ho rozkrojit a vyjíst lžičkou. Druhý den jsem přinesl jedno kiwi do školy, spolužáci se smáli, že jsem si přinesl ke svačině bramboru. No a pak se všichni divili. Neznal ho nikdo. Poprvé jsme do Vídně za taťkou jeli autobusem z Brna. Na nádraží, kde stály karosy, zastavil krásný žlutý autobus, který jezdil do Vídně. Už to byl zážitek. Bylo 10 dnů před Vánoci, žádná zvláštní výzdoba v Brně nebyla, tu a tam nějak

stylových kostýmech hráli Stille Nacht, Heilige Nacht, no a nemohl jsem se pohnout z místa. Dodnes v sobě mám ten blažený pocit, který se dostavil, když mi u vchodu do obchodního domu Mikuláš dal jen tak kolu. Nikdy nezapomenu na vánoční trhy u vídeňské radnice ani na dortík, který nám táta objednal ve slavné kavárně hotelu Sachr. Zážitek nad zážitek. Druhý den odpoledne jsme jeli z tatínkova bytu, který byl kousek za Vídní, do obchodního domu na periférii. Vlezli jsme s mamkou dovnitř, procházeli obchody, všemu se divili, protože nic z toho jsme neznali. Prošli jsme všechny pasáže, zašli si na oběd. A když jsme vyšli ven, byla tma. Oba jsme byli v šoku, protože až v tom okamžiku jsme si uvědomili, že jsme tam byli celý den. Před obchodním domem jsme se ještě zastavili u stánku, kde se prodávali vánoční stromky a překvapeně si dívali, jak je prodavač strká do jakési trubky a odtud vyleze stromek pěkně zabalený ve fólii. Nikdy jsme nic podobného neviděli. A když jsme přišli na parkoviště, dostal jsem zase strach, že v tom množství aut to naše nikdy nenajdeme. Díky tatínkovi jsem tedy měl možnost poznat i ten nedostupný svět na druhé straně železné opony. Ovšem, bylo by ode mne nespravedlivé, kdybych to považoval za vrcholné okamžiky svého dětství. Spolu s několika spřátelenými rodinami jsme jezdívali s rodiči pravidelně v zimě lyžovat do Jeseníků a v létě k slněčným jazerám v Senci. Jednou jsme jeli s tátou v loďce, přepádlovali jsme celé jezero a zastavili u opuštěného mola, nad nímž stál dům. Táta mě na molo vysadil, za chvíli přišel jakýsi pán, který nám velmi vlídně řekl, že jsme na soukromém pozemku. Na taťkovi jsem spozoroval nervozitu, posadil mě zpátky do loďky a když jsme kousek odpádlovali, tak se mě zeptal, víš, kdo byl ten pán? A nečekal na odpověď. To byl Alexander Dubček. Mezi moje zásadní vzpomínky na sladké dětství patří třeba jistý pan Noha. Ten se svojí rodinou také do naší dovolenkové party patřil. Ani nevím, jaké měl povolání, ale byl to neuvěřitelně zábavný člověk a já se pokaždé na dovolenou těšil hlavně kvůli němu. Byl to bohem políbený člověk, přirozený talent, o němž jsem přesvědčen, že kdyby dostal šanci veřejně vystupovat, stala by se z něho hvězda. On dovedl vykouzlit legraci z každé situace, přitom legraci inteligentní a všeobecně srozumitelnou. Nesmírně jsem ho obdivoval a pamatuju si na jednu scénku, kdy představoval jednorukého houslistu tak bravurně, že by to určitě ocenili i Boris Hübner nebo Bolek Polívka. Tady se možná narodil můj bezmezný obdiv k lidem, kteří se dovedou postavit před druhé a bavit je, ovšem dělat to na úrovni, bez trapnosti nebo vulgarismu a tak nějak sám za sebe, bez pitvoření a z vlastního nitra. To je ten okamžik, kdy se potkávají chytrost, invence a smysl pro humor. A zase myslím na svého Václava Hraběte. Bez nároku na slávu, na honorář a na foukaný keci. Zkrátka maminka Štěpánka a tatínek Lubomír se postarali, že jsme měli se sestrou opravdu hezké dětství, řekl bych vyvážené. Kdyby to byl film, tak bych si ho dal ještě jednou, od začátku. Do jaké míry jsme věci využili, kam všude nás okolnosti nasměrovaly, co všechno nás v dětství ovlivnilo a z kterých stran, o tom tu a tam přemýšlím. Protože konec dětství je sice smutný okamžik v životě lidském, ale nese v sobě další krásný okamžik. A to je začátek mládí. Jsem Slavík v Aspiku, jsem brácha od Štěstěny, dosáhnu na kliku, přijímám bez antény, koupený rozhočí slovního rohování, mám kapky do očí, co poznají předstírání. Ivan Huva.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Boris Šťastný je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Pan Boris Šťastný je předsedou pražské organizace motoristů. Také kdysi, tuším v letech 10 až 12, šéfoval pražské organizaci ODS. Bývalý ODSák, dnes kandidát do Senátu na Praze 12. Pokud vím, tak dnes se vylosovali čísla, tak jste šestkou.
2: Šestku.
1: Máte šestku, to
2: šestku
1: je pro...
2: U motoristů jsem 007 člen a do Senátu jsem dostal šestku z šesti.
1: Dobře.
2: Doufám, že se to otočí potom v těch volbách.
1: Odborníci a komentátoři, které zatím slyším ohledně těch senátních voleb, říkají, že v druhém kole si to rozdá Boris Šťastný s Pavlem Fischerem, aktuálním senátorem. A nechci říkat takové to laciné, že nikdo nemá šanci, bude to ještě tuhý boj, ale je to, kandidujete proti těm zbývajícím nebo proti tomu panu Fischerovi?
2: Především kandiduji proti vládě Petra Fialy. Mhm. Já jsem do toho šel s jasnou myšlenkou utvořit silnou koalici proti vládě, protože vláda Petra Fialy něco slíbila, a nic to nesplnila a lidem škodí. Slibovali, že nebudou zvyšovat daně, daně zvyšují. Slibovali, že zjednoduší trh práce komplikují, třeba dohody o provedení práce, se kterými pracují dnes seniori, studenti a další v letních měsících, tak chtějí totálně zdevastovat. Zdražili veškeré základní životní potřeby. Energie, léky, potraviny, pohonné hmoty a nic se nemění. Je to stále stejnou trajektorií a já jsem se rozhodl přijmout nabídku motoristů a hnutí ANO a utvořit vlastně koalici, protože my jsme se dohodli s hnutím ANO právě na koalici, nikoli jenom na podpoře. Máme koaliční smlouvu, máme společný program a vlastně postavit jednoho společného kandidáta. Motoristé v celé České republice staví pouze mě a dále podporujeme pana Šlachtu, Roberta Šlachtu právě v senátním obvodě v Břeclavi, ale to je vše. Takže je to taková symbolická kandidatura a skutečně ti ostatní protikandidáti jsou z toho, zejména z toho vládního tábora. To znamená, ať už zmiňovaný Pavel Fischer, kterého vy jste o něm hovořil, taky další. Vlastně jsou, to je vládní kandidát. To znamená, celých těch 6 let tam reprezentoval vládu, respektive poslední 4 roky určitě. No a kandiduje jako vládní kandidát za v podstatě trojkoalici Spolu, k tomu se přidali Starostové. V tomto ohledu je to jasná politická výzva.
1: S jakým pocitem muž, který byl výraznou tváří Občanské demokratické strany, dnes vyslovuje větu, jsem protivládní kandidát, jsem vlastně proti ODS. Přece to ve vás musí vyvolávat nějaké rozporuplné pocity.
2: Já jsem do ODS vstoupil v roce 1998 a odešel jsem v roce 2013. To už byla jiná ODS. ODS se změnila, já opakovaně jsem řekl, že ta původní vlastně neexistuje, že existuje Spolu. Ty myšlenky, na kterých ta strana byla jimi zakladateli v čele s Václavem Klausem postavena, tak se vytratili, snaha o malý levný stát, svobodu jednotlivce, nízké daně, svobodu pro člověka, který je odpovědný sám za sebe a chce podnikat, vydělávat peníze, budovat něco. Dnes ta strana je někde úplně jinde, je to Spolu v Praze, kdo volí ODS, tak vlastně na té kandidátce volil paní Pekarovou. Čili v tomto ohledu jsme se zcela ideově rozešli a myslím, že tam není návratu zpět.
1: Dobře, ale kde je ten kořen nebo ten prapůvod toho, že se ty věci tak strašně změnily? Umíte to nějak vysvětlit?
2: Byl to plíživý proces. Už odchodem Václava Klause z ODS, respektive jeho vítězstvím v prezidentské kandidatuře, tak došlo k značným změnám a ta strana se začala postupně vzdalovat od svých ideálů, posouvat se do středu a ti další a další představitelé prostě a ta politika té strany to jenom všechny v tom musí utvrdit. No, oni raději, než by se pokusili po posledních volbách udělat koalici s nějakou středovou stranou, tak radši šli v podstatě s radikálními levicovými piráty. To znamená, uzavřít koalici s piráty znamená, že ta strana už nemá z hlediska své ideové podstaty nic z toho, na čem vznikla, protože jinak by to vůbec nebylo možné, aby pravicová strana uzavřela koalici s takovýmto uskupením.
1: Dobře, pane doktore, ale my jsme v jisté chvíli pozorovali, my občané a voliči, že Občanská demokratická strana byla ve jménu toho, aby srazila hlavu Andreji Babišovi uzavřít koalici s kýmkoliv. Kdyby tenkrát byli po ruce komunisté, jsem přesvědčen, že by se Petr Fiala s Vojtěchem Filipem chytli kolem ramenou a společně by se snažili porazit Babiše. Nemůže za to celé, co vy tady považujete jako jakýsi plíživý proces. Ten strašák, v úvozovkách strašák jménem Andrej Babiš?
2: Já si myslím, že ta politika občanských demokratů a Spolu zvaná anti-Babiš je laciná politika, že to je úplný nesmysl, který, jak je vidět, tak dohnal českou pravici tam, kde teď je. To znamená do náruče buď extrémně levicových nebo radikálně levicových stran, jako jsou Piráti, nebo v podstatě středolevých progresivistických stran, jako je TOP 09. V tomto ohledu to byla laciná politika, která místo toho, aby ta strana postavila a ta koalice postavila princip své kampaně na nějakých ideových základech, tak je postavila na této myšlence. A to nemohlo vydržet. Takže myslím si, že už to vidíme. Bohužel, a to je další důvod mé kandidatury do Senátu, bohužel dnes má vládní koalice všechno. Oni mají vládu, oni mají většinu v poslanecké sněmovně, čili dolní komoře parlamentu, mají většinu v Senátu, mají sobě nakloněného prezidenta, ústavní soud a tak dále. Čili oni ovládají všechno. A já si myslím, že rozumné je, a věřím, že rozumní voliči toto pochopí, je nějakým způsobem toto obrátit. Proto i to moje heslo Vezmeme si Senát zpátky je určitým symbolem boje za určitou změnu a vyváženost. Protože tu, myslím, Česká republika potřebuje. A to i z hlediska jakéhosi vytrácení se demokracie, vytrácení se svobody slova. Vezměte, že kdokoliv řekne cokoliv jiného, než je dnes vládní politika, je lacině nálepkován. Jako dezolát, proruský špion, troll. Tamhle zemědělci se rozhodli protestovat proti Green Dealu a byli označeni za ruské špiony. Prostě kdokoliv máme jiný názor, tak ten názor není vyslechnut a respektován, ale jste okamžitě označen a ostrakizován. Mm-hmm. A to se musí změnit, protože se to nedotýká už dneska jenom politiků, dotýká se to každého jednotlivého člověka.
1: Promiňte, pane Šťastný, ale ještě jedna věc k tomu. Já často slyším od občanů, že takové ty hlavní tváře Občanské demokratické strany, pan Fiala, pan Stanjura, paní Černochová, pan Kupka možná a další, takže tam je to jasný. Mnozí občané, a že jich není málo, je považují za zrádce, což já neumím posoudit, ale dobře, přinejmenším zrádce těch myšlenek. Ale ta politická strana je přece živý organismus. Jak si vysvětlujete, že poté, co byly zrazeny ty myšlenky, jak vy říkáte, houfně neodcházejí lidi k jiným stranám od ODS?
2: tak potřeba říci, že ta strana v době, kdy já jsem v ní byl, byla mnohem větší, členská základna byla mnohem větší a také i volební úspěchy, volební výsledky byly mnohem větší, když v těch dobách třeba měla ODS také v Praze 52% a přes 20 mandátů do zastupitelstva hlavního města Prahy, dnes má 9. Tuším. Čili ty počty, které dnes jsou vydávány za úspěch, tak jsou vlastně počty té celé skupiny, té celé trojkoalice. No a kde je méně mandátů, tím ta strana se více dokáže semknout, protože ti lidé, kteří o tom rozhodují, tak mají strach o svá místa. Ale mým úkolem a mojí kampaní nebo principem mé kampaně není kritizovat ODS nebo jim říkat, co mají dělat nebo nemají dělat. Pro mě je to uzavřená kapitola. Mým úkolem je poukázat na to, že tato země potřebuje změnu. Že potřebuje změnu vládní politiky a ten Senát je prvními parlamentními volbami nejbližšími, kde k nějaké první změně může dojít a samozřejmě budeme pokračovat přes parlamentní volby dál.
1: Obecně,
2: myslím tím sněmovní volby.
1: Obecně se o vás ví, pane Šťastný, že vy jste zakladatelem Alzheimer Home, což je síť vlastně zařízení pro lidi s touto diagnózou. Musím říct, že i z osobní, respektive spíš rodinné zkušenosti, je to zařízení na mimořádně vysoké úrovni. Skoro bych řekl, po té, co jsem viděl, taková zařízení v Americe, že to vypadá podobně, ne-li lépe. Z toho já chápu, že jste tak trošku odborníkem i tady na tu problematiku seniorů a lidí, kteří třeba na sklonku života zápasí s vážnou chorobou a myslím, že je dobré, když existuje něco, kde mohou nebo můžeme my občané seriózně, promiňte, možná spíš důstojně dožít. Řekněte mi, je toto věc, která vás nějak bude provázet v té předvolební kampani a hlavně potom v činnosti senátora, protože já tuto vaši aktivitu považuji za velmi důležitou.
2: Tak určitě. Já, mojí výhodou je, že já s seniory a dlouhodobě nemocnými jsem v dlouhodobém profesionálním kontaktu. Nejenom co se týče vlastně domovů se zvláštním režimem a domovů pro seniory, ale jako všeobecný praktický lékař. Tak mám možnost pečovat o tisíce klientů právě v této věkové skupině. A já jsem si sám dlouhá léta uvědomoval, jak složitou oni mají pozici. Víte, když hovoříte se svými pacienty a ti lidé nemají na základní věci, jako jsou doplatky za léky, protože v Česká republika je to známo a hovořilo se o tom už mnohokrát, tak patří k zemím, kde došlo k nejvyššímu třeba nárůstu cen léku v Evropské unii za poslední leta. Tato vláda zvýšila DPH na léky místo toho, aby ji vynulovala. Základní životní potřeby, o kterých jsem hovořil, elektřina, plyn a další věci, vodné, stočné, daně z nemovitého majetku. Ti lidé, kteří před vámi sedí, potom v té ordinaci nebo jsou na tom lůžku a jejich rodiny, oni skutečně přemýšlí nad tím, jaký lék si můžou dovolit už dneska. A my lékaři máme takový software, kde pomocí elektronické preskripce předepisujeme léky, tak my tam vidíme jednotlivé doplatky, jak se mění a tak dále. A diskutujeme s nimi, hledáme nějakou alternativu, která je nebude tolik zatěžovat, a aby to zvládli. To je první věc. Druhá věc je obrovský, enormní nedostatek lůžek v pobytových zařízeních sociálních služeb. To je věc, kterou Česká republika, ale nejenom Česká republika, musí řešit. Tady dochází samozřejmě k stárnutí obyvatelstva. My se dožíváme vyššího věku, ale nedožíváme se ho v zdravotní kondici, kterou bychom si přáli. A tím samozřejmě, že se dožíváme delšího věku, tak přichází onemocnění jako právě třeba Alzheimerova choroba a další, které způsobují demenci. A ta potřeba, i když já jsem jednoznačně pro péči doma, když to jde a ta rodina to zvládne, jak jsem pro péči doma, ale samozřejmě ne vždy to jde z hlediska bezpečnosti, hygienických podmínek, technických a personálních. tak potom samozřejmě ta ústavní péče musí být dostupná. Není možné čekat třeba i rok v velkých městech na to lůžko. To je zcela neakceptovatelné, to se musí změnit. A je tady další dlouhá řada věcí týkající se efektivity zdravotnictví, nedostatku personálu, středního zdravotnického personálu, lékařů a tak dále. Ale to bychom tady mohli sedět několik hodin.
1: Když necháme teď stranou ta soukromá zařízení, jako je třeba vaše bývalé Alzheimer Home, tak mluvíte vlastně o tom, že je špatně nastavený systém?
2: Tak co se týče sociální péče, tak ten systém nějak funguje, ale zasloužil by si určitě změny. Například ty peníze, které jsou vynakládány z veřejných prostředků, neputují ke klientovi. Jak já bych si přál, aby ten se mohl rozhodovat, kde je utratí, zjednodušeně řečeno, ale oni velmi komplikovaným způsobem putují k těm poskytovatelům. To financování je ze tří zdrojů, je ze strany zdravotního pojištění, ze strany příspěvku na péči, ze strany té rodiny. A v některých případech, třeba u těch veřejných zařízení, k tomu přibývá ještě krajská nebo celorepubliková dotace poskytovatelům sociálních služeb. A i tahle věc je taková zvláštní, protože samozřejmě není to jako ve zdravotnictví, kde je úhradová vyhláška, kde to zdravotnické zařízení, když poskytne, je smluvním zařízením a poskytne tu péči, jak dostane podle té vyhlášky a nějakých dodatků zaplaceno. Tady vlastně někteří jsou v té síti poskytovatelů a někteří v ní nejsou. A tam, kde právě v ní nejsou, tak ten klient musí doplácet samozřejmě nebo jeho rodina víc. Já bych si moc přál, aby se tato věc sjednotila podobně jako ve zdravotnictví, aby se nastavil jasný jednotný úhradový systém a ti poskytovatelé s ním takto pracovali bez ohledu vlastně, komu to patří, jestli je to nezisková organizace nebo to patří nadnárodní společnosti, městu, kraji, církvi.
1: A plus víc lůžek tedy.
2: A samozřejmě musíme pracovat na tom, aby se zvýšil počet lůžek. Tak je důležité umožnit i soukromým poskytovatelům do toho systému daleko lépe vstupovat, protože prostě soukromá firma, já to vím z vlastní zkušenosti, je efektivní. Postavíte ten stejný domov, to stejné lůžko za mnohdy třeba i o 50%, 40% třeba i levněji jsem zažil než veřejní poskytovatele nebo stát. To znamená, v tomto hledisku, z tohoto hlediska je potřeba, tak jak se podařilo v českém zdravotnictví před 10-20 lety ten systém nastavit, hledat pluralitu z hlediska poskytovatelů právě těch sociálních služeb. Na druhou stranu nutno říct, že ta péče v České republice je kvalitní ve všech směrech. O tom já jsem přesvědčený. Ono je to i o personálu, který tam pracuje. Ty desítky tisíc lidí obětavých, kteří pracují v sociálních službách a pracují i jako zdravotníci třeba v sociálních službách, tak to jsou lidé, kteří to mnohdy nedělají pro peníze, ale protože to berou jako svoje poslání.
1: Řekněte, pane doktore, před pár dny jsme zaznamenali v médiích jakýsi nový projekt či aktivitu jihočeského hejtmana pana Kuby. Jedná se o to online pohotovost 24 hodin denně. Co o tom soudíte jako lékař?
2: Martin Kuba je můj kamarád, jako hejtman je velice úspěšný a v tomto ohledu